si, že BlackRock má tržní podíly v hodnotě 28 bilionů, pak 12 bilionů, pak 41 bilionů. A to kolik, prosím vás, mají těch bilionů? A teď za minulý rok se zjistilo, že 3000 nejbohatších Američanů zvýšili svůj majetek o více jako 1,5 bilionu. A jaký majetek? A jaké miliony? Vždyť vemte Spojené státy, kde jenom objem nesplácených studentských půjček přesahuje 2,8 bilionu. A ty nehnutelnosti jsou nadsazeny. Takže vzniká zásadní klíčová otázka první fáze. O jakém majetku těch bohatých vrstev mluvíme? Je to jenom účetní vyjádření toho jejich majetku? A kdyby došlo k lámání chleba, tak co zůstane z toho jejich majetku? Druhý problém, jestliže tahle ta společnost je založena na plýtvání, a vemte jenom poznatky a zkušenosti, že například z produkce textilního průmyslu se ve skutečnosti prodá maximálně 55 až 60 % produkce a ostatní neprodanou produkci stohujete na libyjské poušti. Jaký to má smysl jenom proto, abyste vykázal akcionářské podíly a akcie daných firm stoupaly? Vždy dokonce i u toho Volkswagenu víte, že se neprodá celá vyrobená produkce, ale prodá se maximálně 70%. A pak máte ty fabriky ve Španělsku, které šrotují ty neprodaná auta. Jaký tam je logický ekonomický systém? No a teď k tomu přijdete skutečně ty absurdnosti v oblasti energetiky, kde ty maržiče energie finančně zatěžují jaderné elektrárny, které jsou přece nejekologičtější a nejlevnější z hlediska produkce kilowatthodiny. A toto všechno vede k jednomu zásadnímu poznatku. Dnešní chápání ekonomie je pravděpodobně neudržitelné. A právě proto se v některých kruzích uvádí HDP jako hle další podvod. A tohleto všechno vyústuje další klíčové otázce. Jestliže příští fiskální rámec Evropské unie 28-34 má být 2 biliony euro, tak vznikla logická otázka, odkud je chcete vzít. No tak vezmete je z toho, že například původní čisté příjmy národní rozpočtu, jako vybrané clo nebo daň z alkoholu a z tabaku, část si z toho stáhne Brusel. No skvěle, ale když si to stáhne Brusel, tak to bude chybět v národním rozpočtu. A vy ořežete výdaje na penzie, zdravotnictví, vzdělávání a na všechno ostatní? Protože vám budou chybět rozpočtové příjmy? A další absurdita? Když vezmete 52 týdnů v roku, tak každý normální rozpočtový ekonom ví, že prvních 20-22 týdnů máte rozpočet přebytku, protože prostě se doplácí daňové nedoplatky a všechno ostatní. V létě máte příjmy a výdaje vyrovnané a od září narůstá deficit státního rozpočtu. A to se děje bez ohledu na politickou strukturu, zemi a podobně. A další poznatek, když mluvíme o dnešním světě, tak je to vývoj dluhů, vývoj dluhové služby jednotlivých zemí. A ta není lineární. V některých letech máte dluhovou službu miliardu a v některých letech máte dluhovou službu 3-4 miliardy. A tohleto všechno musíte zohlednit při financování státního rozpočtu, veřejného sektoru a všeho ostatního. A máte kopec mýtů, které se týkají vůbec celé téhleté ekonomie, kdy se prohlásí, no, stárnutí populace vede k obrovským enormním výdajům na zdravotní stav a starostlivost o penzisty a tak dále. A kurňa, všichni zapomenou na to, že v Německu lidé na 65 let koupí 50 až 55% vyrobené německé produkce. Takže to není žádná černá díra. Naopak, je to udržení především malých a středních firm, lokálního průmyslu a všeho ostatního. No a tu se dostáváme k té klíčové otázce. Právě ve vazbě i na umělou inteligenci. Všechna ta data, která máme k dispozici a všechny ty data produkovaná staťáky a vším ostatním, jsou reálná. Víte proč? Protože existuje průzkum bohatství, které se v rámci Evropské unie nazývá SILK. A ten stanovuje, jaké části populace vlastní, které části bohatství v jednotlivých zemích. My jsme na ekonomickém ústavu dělali 16 let výzkumný projekt, kdy jsme se zabývali přímo daty z daňových systémů, sociální pojišťovny a podobně. A odchýlka v tom, kolik lidí je ohroženo chudobou,
Podle sílku je to, řekněme, 10.

0: 80%, podle našich propočtů 22 až 24%. To máte jenom jako ukázku relevantnosti dat. No a když ta data promítnete do produkce HDP, do všeho ostatního, tak pak dospějete k zajímavému konstatování. Inflační cíl centrální bank se zajímavě vždycky strefí do očekávané inflace. No a ti, kteří znají finesy formování inflace, vám řeknou, že inflaci vypočítete na základě spotřebního koše a ten spotřební koš pěkně upravíte tak, aby výsledky vždy odpovídaly inflačnímu cílení centrální banky. Já vím, že teď začnou centrální bankáři zuřit, ale tohle to je tvrdá realita, vážení. No a vy si pak musíte položit klíčovou otázku. Všechny ty data o životní úrovni, příjmech, důchodech, maloobchodním obratu, spotřebě, ziskovosti, EBITě i všem ostatním jsou odrazem reálného světa anebo digitálně virtuálního světa. A možná právě ta krize, o které jsme mluvili v té první fázi, je právě tím nárazem na stěnu reality, která ukáže v plné nahotě, jak vypadá ten skutečný svět. No a v tomhletom ohledu to bude asi pravděpodobně nejzajímavější produkce srážky fikce s realitou.
1: Děkuju, pane profesore.
0: Omlouvám se za to delší expoze.
1: Tady jeden z našich diváků píše, na dluhy všechny kašlů. Prepočet národného přírodného bohatstva se potichu rozpredává. A tady právě dávám jako příklad vodu. No, pravda je, že vlastně my se tady zděsíme spousty věcí, které v Iránu a na druhém konci země, ale to, co se třeba děje v oblastech lesů našich, myslím českých i slovenských, jo, co se děje vlastně v oblasti přírody, jak se s tím hospodaří v úvozovkách, jo? Že se tady nechávají kůrovci prostě volní ruce, aby likvidoval seč mohl, jo? A dřív třeba, že bylo daleko líp zmapovaný ty lesy, rychlejší reakce, všechno. Nebylo to všechno jenom zprostej kšeft. Teďka, vemte si, jak neziskovky všechny jako řvou, že jo, a tady hořel zase ten park, že jo, a podobně, a nesmí se tam zasahovat, a kde si, co si. A ty samý neziskovky píšou, ej, pro větráky, že jo, že neškodějí a nemají vliv na životní prostředí, jo. Tak co je to za tu ekologickou tady, řeknu to slušně, lobby, která takhle jako nám tady devastuje v podstatě naší zemi?
0: Bohužel někteří jedinci zjistili, že se možno živit ne prací a tvořením hodnot, ale přisátím na státní peníze, které jsou rozdělovány na základě ideologických kritérií. To už jste všichni zapomněli, že se v Evropské unii ukázalo, že Evropská unie poskytla 241 milionů euro neziskovkám proto, aby ovlivňovali veřejné mínění a byl schválen Green Deal. A ten Green Deal byl schválen jenom na základě dvou studií, které obecně analyzovaly dopad Green Dealovských opatření na země Evropské unie. Druhá věc, skutečně čest těm neziskovkám, které se starají o lidi v tísni nebo o rakovinově postižené pacienty a podobně, ale těch je zlomek. Většina se vrhla na to, že tvoří ideologii, vytvoří nátlakové prostředky. A vytvoří nátlakové skupiny, které prý pod heslem demokracie požadují své lokální zájmy, které jsou ne jejich vlastní, ale které jsou formovány skupinami v úzadí. A tohle to dokonce přiznává sám Brusel při analýze finančních výdajů a nejvyšší soud Evropské unie potvrdil plýtvání těmito prostředky. A z toho zase souvisí další skutečnost. Jestliže tyhle ty neziskovky vytvořili něco jako novou, nazvíme to, ne politickou, ale nátlakovou entitu, tak nikdo se neptá těch občanů. Jo, prohlásí, větoníky jsou zdravé, v pohodě, tak kurňa, proč těch 221 světových studií dokázalo obrovské důsledky větrníku na zdravotní stav, mikrobiom půdy, vysoušení půdy, stroboskopické efekty a všechno ostatní? No bohužel, protože i část vědy je úplatná a za patřičné granty a všechno ostatní klidně zaplatí a budou ochotní podprzovat vědecky tohleto. Vzpomeňte si jenom na vědecký konsenzus ohledně globálního oteplování. Vědecký konsenzus. Když nemáte argumenty, tak použijte vědecký konsenzus zaplacených odborníků. Jenomže tohleto máte ve všech oblastech. To je ten problém. A druhá skutečnost, která tady, jak se říká, hýbe světem, je poznání, že vlastně odvolání se na vědecké závěry má dát punc důvěryhodnosti. Přesvědčit obyčejné lidi, že přece to musí být pravda, protože to prohlásili vědci. Jo, kdysi věda svým vlastní hlavou ručila za posun poznání a ostatní věci. Jenomže dnes už to neplatí. Dneska už je to něco jiného. Ta věda již bohužel v mnoha případech vůbec negarantuje skutečný pohled a poznání. Vemte jenom osud těch 30 tisíc měřících míst, které produkovaly informace o globálním nárůstu teploty a rizika globálního oteplování a všem ostatním. Nejdřív se připustilo, že 16 tisíc je umístěno špatně, pak 21 tisíc je umístěno špatně a nakonec 27 tisíc, 30 tisíc měřících míst bylo umístěno špatně. No a najednou na základě toho se zpochybnil celý hokejový graf, který byl základem teorie globálního oteplování. A najednou, kdo si vzpomene na výroky pana Al Gora při volební kampani, kdy prohlásil, že v roce 2000 ledni medvědi nebudou mít led a vyhynou. Takže víte, ono, ten problém korektného přístupu k informacím a k pohledu na svět je první věc. No a druhá věc, která je nesmírně závažná v současnosti, skutečně my se zaměřujeme na detail. O tom detailu víme všechno, ale nechceme se vrátit k tomu holistickému, komplexnímu pohledu na svět. No a nechceme se vrátit k tomu, co dokázal například ten Leonardo v čase renesance. Komplexní, holistický pohled na svět kolem sebe. Paradox je, že díky systémům informací, digitálnímu světu a umělé inteligenci máme nepřeberné množství informací, mnohokrát ideologicky upravených. Ale máme množství informací, které by nám mohly umožnit ten holistický pohled na svět. Jenomže kdybychom to udělali, pak se vyděsíte jedné věci, která se ztratila v současném světě. A to je odpovědnost za důsledky svých činů. Všichni mluví o právech a nikdo nemluví o povinnostech. Ale povinnosti a práva jsou v dynamické rovnováze. A když tu rovnováhu porušíte, tak pak máte všechno to, co představují ti ekologičtí aktivisté, které se přilepí na silnici, protože bojují za zelenou planetu a matičku Zem. A vůbec jim nevadí, že jedna kontejnerová loď, když pluje z tovary z Evropy do Spojených států, tak vyprodukuje více emisí CO2 jako milion aut za rok. A druhý problém, vždyť to CO2 není skleníkový plyn. Tvoří 0,003% skleníkových plynů. A klíčovým skleníkovým plynem je vodní pára. A ta vodní pára se přesouvá vysokými atmosférickými řekami kolem celé planety a mění strukturu energetických výdajů. A pak máte vysvětlení, proč El Niño a La Niña cirkulují takovým způsobem, jakým cirkulují. No ale kdo by se s tím zabýval, že jo? Protože na to nikdo nedá peníze, ani Evropská unie, ani jiné instituce. No a musíte přece z něčeho žít jako vědec. Tak se zaměříte na granty. Vždyť všimněte si, omezení rozpočtu financování vědy z českého rozpočtu vede oficiálně podle argumentu, no snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, jaké problémy mají řešit evropské granty a jejich zadání? Problémy České republiky? Jejich půdního mikrobiomu, nebo nedostatku vody, nebo problému s odtokem vody z českého území? No vůbec ne. Řeší pohledy a cíle Evropské unie. Čili to máte druhou rovinu, kromě toho, že ze zdrojů Evropského rozpočtu jsou placeny tyhle ty neziskovky, které se jak pijavice přísajou na evropské a státní rozpočty.
1: Děkuju, pane profesore. Já se tady musím zastavit ještě u toho u dalších témat, protože diváci tady diskutovali a hodně často se to objevuje už poslední dobou, když jsem prásknul, že si budeme zase povídat. A sice, jak to vidíte v případě, nebo s těma, co pronikají médiema, informacema, že by mělo docházet k nějakému omezování, co se týče cestování, lítání, letadla prý mají být první, že nebude ten kerosín, potom, že by se omezovaly teda osobní auta a takhle, a vlastně byl by tady nějaký lockdown. A že údajně k tomu by teoreticky mohlo posloužit i tady ta výletní loď, která teďka že ho zaparkovali na těch Kanárech vlastně, že aby jsme jako nenadávali, že nejsou schopní zajistit pro nás paliva, tak vlastně to bude kvůli našemu zdraví, budeme sedět doma na zadku a žádná Jugoslávie se letos nekoná. No tak jak vy to vidíte, tyhle teorie, řeknu to takhle?
0: No první věc, je to ten několikabodový plán, tady původně komisař pro energetiku prohlásil jako jeden z návrhů s tím, že původně v několik měsíců by měli výběr jednotlivé vlády z těchto souborů nástrojů, no a kdyby se nepodařilo tu krizi vyřešit, tak by to bylo zavedené jako povinné. Ano, máte tam návrhy typu v neděli nesmíte jezdit soukromým autem, jeden den budou jezdit auta s párními čísly, druhý den s čísly nepárními, čo není původní, protože tohle to bylo za ropného šoku v roce 1973. Pak tady máte výrazné omezení létání s tím, že máte jezdit vlakem, a ne ani autem, ani ničím jiným. Pak jsou tady další návrhy například na snížení teploty při topení, snížení teploty vody při koupání a podobně. Konec konců, jestliže budeme mít 38 stupňové teploty v letě, tak nepotřebujete vůbec ohřívat teplou vodu, že jo? Budete mít maximální teplotu a budete se potit venku. No a je to soubor opatření, kdy skutečně podle, a to jsou takové ty záhmené diskuze, tak ten komisař to přednesl, rokovalo se o tom na Evropské komisi. A pak se to má předložit do Evropského parlamentu, pak se to ztratí v těch byrokratických labirintech Bruselu a najednou zjistíte, že to Evropský parlament odhlasoval. No a samozřejmě tvrzení o lockdownu energetickém nebo jiném. No co se týká hantaviru, tak tam je zvláštní ta skutečnost, která unikla přímo otevřeně. V roce 2021 Gates nadace Gavi učinila takovej modelový scénář světové pandemie právě virusem hantavirusem. No samozřejmě hned to označíte za konspirační tvrzení. Kurňa, když to věděli tehdy, tak jak to, že teď ta aféra s hantavirusem propuká. No a nepřipadá vám to tak, že v roce 2019 uskutečnila Gavi modelový scénář covidu a pak v roce 2020 covidová pandemie vypukla? No a samozřejmě s tím souvisí další klíčová otázka. Je dostatek ropy nebo není dostatek ropy? Když vezmete ten obrovský pás rafinerie a zásobníků, které je mezi Amsterdamem a mezi Rotterdamem, tak položíte si otázku, jak velké jsou ty zásoby tam? No a jsou to zásoby v rozměrech stovek milionů barelů. Takže je ten ropný šok tady, nebo ne? A kromě jiného, teď se to tlumí tím, že se čerpá ze zásobníků, protože každá země má mít zásoby ropy na 90 dní. No, dobrá, tak to utlumuje. Jenomže Katar prohlásil ještě před útokem Iránu na katarská ropná zařízení a plynová zařízení, že nebude dodávat LNG do Evropy, protože musí Evropa zrušit své nesmyslné ekologické nároky a kritérie. Pak proběhla válka na Blízkém východě, ta zařízení byla zničena, ale nadále Katar trvá na tom, že i kdyby opravil ta zařízení, nebude dodávat Evropě LNG právě proto, že prosazuje nesmyslná ekologická kritéria. Evropská unie ovšem prohlásila, že ta kritéria nesmí být upravena, protože jde nám o ekologické cíle. A pak tady máte další klíčovou otázku. je to pouze ropa, a nebo je to taky další produkt zpracování například zemního plynu, vzácné plyny, ropných produktů a podobně. No a tu všechno ukazuje zvláštní věc, čím více je ohrožena dodávka ropy a plynu přes Hormuzský průliv, tím více se Evropská unie odstřihává od jakýchkoliv jiných energetických zdrojů. Vemte jenom skutečnost, že ruská družba přestává dodávat kazašskou ropu do Německa. Opravdu si myslíte, že to proběhne bez problému a Němci prostě přijdou o tuhletu rusko-kazašskou ropu a půjdou klidně dál? A nebo právě ta obrovská krize, která vzniká z nedostatku ropy, zemního plynu a podobně, bude postupně prorůstat společnosti a ekonomiku jednotlivých evropských zemí, takže začne optimalizace zaměstnanosti, propouštění, obrovský narůst počet bankrotů, hlavně malých a středních firm. Tím pádem bude obrovský narůstat lokální nezaměstnanost. K tomu přistoupí skutečnost, že inflace výrazným způsobem zniží ceny základních tovarů a služeb, čili obyvatelé budou muset zasáhnout na úspory, protože aj Evropská centrální banka konstatovala, že růst reálných mest je podstatně pomalší a inflace bohužel odkrajuje velkou část mzdového přírůstku. No a k tomu přistoupí další úplně šílená věc. Vidíte, co udělali Španělé, kteří legalizovali 500 000 imigrantů bez jakýkoliv problémů. A vy si vzpomeňte na středomorskou iniciativu, podle které Evropská unie má přijmout v příštích 3 letech 15 000 000 imigrantů ze severní Afriky. Jak to budete financovat? Teď jsem viděl krásný materiál, kdy je nemenovaný Syřan, který se přestěhoval do Německa, má 2 manželky a 6 dětí, prohlásil, že 6 000 € mu nestačí a bude žalovat Německou republiku, protože požaduje minimálně 10 000 € měsíčně na platbách. No, tak když vezmete tuhletu všeho chuť i imigračních nároků, tak skutečně nevím, kde to chce skončit, jestliže to nechce skončit v bankrotu. No a přidejte k tomu i další skutečnost. Poláci jsou vydávaní za ekonomický vzor pro všechny ostatní země. Super. Ale k tomu pak přidejte i další skutečnost, že enormní zbrojné výdaje podle polských ekonomů povedou do 2 až 3 let ke kolapsu polského rozpočtu. To je taky druhá stránka té skutečnosti. Takže když chceme mluvit o A, musíme mluvit taky o B. No a tohleto všechno ještě je vázáno na případnou pandemii hantavíru, kdy nebudu mluvit o nárůste nákladů na zdravotnictví, ale o skutečnosti, že bohužel, pokud by se zavedly další lockdowny, tak to znamená přímo skok nejenom do recese, ale do přímo deprese ekonomiky evropských zemí. A ve stavu, v jakém jsou ty jednotlivé ekonomiky, tak sklouznutí už jenom do recese bude znamenat obrovské ořezávání sociálního modelu, obrovské sociální nepokoje a bouře a ve značné míře doslova k rozpadu společnosti tak, jak ji známe dnes.
1: Tak zhruba o něčem takovým píše už v roce 2019 Rand Corporation ve svém materiálu o energetické bezpečnosti Evropy a zadržování Ruska, kde to vlastně začínalo tím, že Evropa se musí odstřihnout od levných ruských surovin a brát ty americký. A potom to všechno takhle krásně dopadne. A potom nějak prostě s čirou náhod, když se Evropa začala odstřihávat, oni tvrdili, že v době míru to není možný, ale pak se nějak změnily situace. A když si dneska přečtete tu zprávu, tak vidíte, že vlastně ji použili Evropská unie jako návod a šli přesně kapitolu.
0: No, ono to má ještě další rozměr, pane Budeš.
1: Se odstřihávali a zřezali si tu, zřežeme si tu věc sami pod sebou. Já si pořád myslím, jsem konspirátor, přiznávám to, Seznam zprávy to taky napsali a než teda mě tady vypnou, zavřou a nechají umřít hladem nebo mě nastane nějakou konspirační daň, tak se konspiračně zeptám. Položím od konspirační otázku. Není tohle všechno něčí záměr? Nasadit idioty no. do vedení tohoto superstátu, ať už se nám líbí nebo ne, jo, místo odborníků, idioty bez páteře, neschopný lidi, kteří jsou skorumpovaní, který prostě můžete tahat na špagátku a vehnat celou Evropu do úplně šílený ekonomický krize, a nejenom ekonomický, a prostě do šílený společenský krize. A utáhnout tý a mít tý jako závislou právě na dodávkách všeho vlastně z jednoho zdroje, který teda bude spoza oceánu?
0: No, odpověď je velice prostá. Víte, že se hodně diskutuje o zrušení práva veta, které zase udržuje tu rovnováhu, aby ty malé státy měly možnost zasáhnout do vývoje Evropské unie. No a když si vy představíte, že by došlo k antivirusové pandemii, nebo že byste prohlásili, že už nemáte ropu a benzín, takže se nemůže létat, nemůže si jezdit a podobně, tak Evropská unie, komise prohlásí, že to je ten krizový stav, který je zakotven v legislativě Evropské unie, a když se jedná o systémovou krizi, národní státy ztrácejí své kompetence a ty všechny přecházejí na bruselskou centrálu. A najednou nepotřebujete rušit právo veta, protože v té mimořádné a zvláštní situaci máte plné právo zákonných kompetencí přebrat na sebe všechny kompetence, odstavit národní státy, rozhodovat o všem ostatním a už máte konec konců ten kýžený sen eurofederalistů, už to nebude federace, ale vzhledem na přežití, to musí být řízeno jedním mozkem, jedním srdcem. No a když náhodou ten mozek je dementní s Alzheimerem, tak to nevadí. Hlavná věc, že to je jediný mozek. No a tohle to všechno je připravené jako scénář, proto potřebujete ty úvahy o tom, že už nebude ropa, nebude benzín, nebude nafta, nebude energie, nebude nic. No a to bude krizová situace. Bonusem na to všechno pak může být rozhodnutí podle zákona bail-in, který je platný od roku 2020, kdy, cituji, v případě systémové krize ekonomiky stát má právo zestátnit všechny úspory obyvatel bez jakékoliv možnosti zažalovat stát nebo banku, kde ty úspory jsou uloženy. A vy se divíte, že například prezident Trump aktivoval zákon bail-in i ve Spojených státech? A ten zákon je aktivní v Evropské unii již minimálně 4 roky. Tak si představte tuhle tu skutečnost, že se rozhodnete převzít státem všechny vaše úspory. No a samozřejmě můžete to udělat různým způsobem. Můžete zavést CBDC, digitální měnu, digitální identitu a tak dále, ale můžete taky použít přímo zákon bail-in. A tohle to všechno znamená takové zvláštní věci. Ano, skutečně vypadá to jako dokonale připravený scénář, ale aby ten scénář se zrealizoval, nemůžete vzít normální lidi, kteří mají lidskou odpovědnost, jsou humánní, jsou důsledně myslící vůči svým spoluobčanům. Na to potřebujete s prominutím prodejné filcky. A když se podíváte na složení komise nebo europarlamentu, tak téhleté kriteriální funkci odpovídá velká část. Minimálně těch 365 europoslanců, který trvale a zuživě podporují von der Leyenovou ve všech jejich návrzích a krocích. Že se tam vytváří taky fronta patriotů, no bohužel stále mají jenom kolem 160 poslanců. Je to málo. Převálcuje ta druhá stránka. Jediný signál takový pozitivní, který tady je, že dokonce Křesťansko-demokratická unie, která podporovala von der Leyenovou, když přecházela do Bruselu, najednou prohlásila, že ne. Buď udělá zásadní reformy v určitém krátkém čase, nebo půjde od koryta. A to tež řekli i kancléři Merzovi, kdy německý průmyslníci ho postavili před zásadní ultimátum. Buď zabezpečí levné energie, anebo to s ním špatně dopadne. A tohle to jsou signály, že dochází k radikální změně, dochází ke změně mocenské struktury. To není jen to, že AfD už je nejsilnější stranou v Německu. Ale to je skutečnost, že ty tradiční pilíře moci, které dosadili ty idioty do Bruselu a na ty komisariáty a bruselské parlament, ztrácí půdu pod nohama. Riziko je v tom, že čím více budou ztrácet půdu pod nohama, tak tím více budou zuřiví a, jak se říká, můžou přijímat netradiční opatření. No a jelikož platí známá konstatace, jelikož dostali intaktní poznání, můžou přijímat netradiční řešení, tak se hodně obávám těch možných netradičních řešení, včetně těch energetických lockdownů, o kterých jsme mluvili.
1: Děkuju, pane profesore. Já vám přečtu otázku, ale ještě pak potřebuji chvilinku, tady abych poděkoval našim lidem, kteří použili samolepky a nás tím podpořili. Tady Teodor totiž má takový taky dotaz, taky konspirační. Mám takový pocit, že ze zákulisí se vytváří nový protektorátní plán nad střední Evropou. Jen to je přepisováno mediální masírkou a propagandou. Měli bychom být víc obezřetní v dnešní době. K tomu ještě uvedu. Prezident Pavel se v Litomyšli nechal slyšet o tom, že by měla být teda ta Evropská federace. Jo. Mimochodem použil stejný název jako Ben Posselt a tyhle jeho nohsledi. Dokonce ty se nechali slyšet, že by se mělo evropské právo řídit právem, které platilo za Rakouska a Uherska, že to je jako lepší. Tím pádem by se Benešovy dekrety třeba úplně smazaly. Jiní němečtí takoví lídři říkají, jak můžou zemi, ve kterých platí Benešovy dekrety, vůbec existovat v rámci Evropské unie. A to je jako tlak teda, řekněme, z Rakouska, z Německa, nově i teda z Maďarska, jako díky Maďarovi, že? A vypadá to jako, že se tady děje, krom teda toho, že náckové přijedou do Německa ještě za naše prachy, do Brna teda, tak se prostě tady děje nějaká frontová příprava na nějaký útok. A já jenom vzpomenu diplomata, který se jmenuje Jindrák, že ho říkám správně, který byl po roce 89 v 90. roce v západním Německu odvírali velvyslanectví Československa tenkrát. A při první nějaký oficiální návštěvě tam byl, a teď myslím, Pithart, Čarnogulský, Havel. A Havel tam před všemi těm Němcům nasliboval podíly na restitucích, vrácení občanství, vrácení majetku, blablabla, jo, prostě hory i s horákama, jo. A na základ, tohle to prostě tam naslibovali přímo, že jo, spolu teda s premiérama obou zemí. A tak takhle už nás jako tenhle ten pravdoláskař a ta banda podělali hned na začátku 90. let. A potom tady všechno prostě nějakým způsobem, že dopadá, jak dopadá. Já tady ještě mezi tím teda poděkuju tady Pavlovi Sichrovi, děkuju moc za samolepku, Hanzi Heidler, díky ti i tobě. Děkuju ti za tvůj příspěvek, Olda Maršíček, děkuju Oldo taky moc, Vendelinku, tobě taky děkujeme, díky vám všem za vaši podporu, přátelé, za lajky, který dáváte a za to, že šíříte tenhle program dál, už jste dali více jak 1012 lajků, což je skvělý, přidejte dalších, je nás tady přes 3000, tak pane profesore, pojďme na tuto oživou otázku, protože že on v druhé polovině května se budou v Německu, se budou v Brně, v Bírnu se budou dít věci. Tak.
0: No, první otázka. I ti, kteří mluví o nárocích sudoněmeckého Hansmannschaftu, vědí velice dobře, že žádné vracení majetku nebude. Ale položte si otázku, proč například Polsko požaduje od Německa reparace ve výši 2,3 bilionu euro. Proč najednou se otevře otázka Benešových dekretů. Všichni vědí, že to nebude vrácení území ani obyvatel, ale že bude o finanční nároky odškodnění. A vy si položíte otázku, proč například to Německo nebo to Rakousko chce finanční odškodnění a proč chce to Maďarsko finanční odškodnění a proč to Polsko chce finanční odškodnění. Odpověď je pragmatická. Všechny tyhle ty státy jsou extrémně zadlužené. Nemají peníze na nic. A protože vědí, že nemůžou dále ždímat vlastní obyvatelstvo, tak potřebují externí zdroje. A tím externími zdroji je buď válečná kořist, anebo otevření nároků a vrácení penězního majetku ze zemí, které použili například Benešovy dekrety a podobně. Takže reparace ve finanční podobě by byly velice žádavným příspěvkem i pro řešení například maďarských ekonomických problémů. Protože můžeme mluvit o Orbánovi jako nacionální politikovi a podobně, ale ty ekonomické výsledky jsou velice sporné. A ten Maďar bude potřebovat množství externích zdrojů. No buď je dá Evropská unie, nebo se budou muset získávat jiným způsobem. Čili zkuste se zamyslet, prosím vás, i nad skutečností, proč všichni najednou požadují reparace. A další věc, která u toho je a s tím souvisí, jestliže se otevřou Benešovy dekrety, tak jste otevřeli Pandořinu skřínku všech územních a teritoriálních změn, ke kterým došlo po roce 1945, včetně toho, že v období 45-48 došlo v Evropě k přesunu několika desítek milionů lidí při změnách územních hranic a všeho ostatního. A někdo by tohleto velice rád otevřel, protože při těchto zmatcích a chaosu, který by tohleto všechno vyvolalo, tak by se dali zakrýt jiné skutečné cíle evropských federalistů a ostatních. No a největší zajímavost je, že ti evropští federalisté si myslí, že obrovské dluhy, obrovská neschopnost, deindustrializace a podobně se v Evropě vyřeší tím, že vytvoříte evropské federativní seskupení. A opět, přece Evropská unie si objednala Draghiho zprávu. A Draghiho zpráva obsahovala jasné předpoklady změny současné deindustrializace a možnosti návratu na růstový strategický manévr. A to nebyly jenom levné energie a podpora inovací. To byly další skutečnosti, které radikálním způsobem by změnily směřování a pozici Evropské unie, bruselské centrály jednotlivých zemí. Tak oni si nechají vypracovat Draghým zprávu a pak na ty zásadní výsledky té zprávy kašlou a dělají úplně opačné kroky. No a tohleto otevření téhleté pandořiny skřínky znamená, že skutečně to Maďarsko, Německo, Rakousko chce získat peníze. A jediná drobná otázka, která u toho je, dobrá, tak Rakušané a Němci budou tvrdit, že přišli o sudetská území a podobně. A o co přišlo Rakousko přílivem 100 tisíců imigrantů, kdy ve Vídni, symbolu Rakouska, ve většině škol majoritu tvoří děti imigrantů, který neumí německy. Tak o jakém otevření Benešových dekretů tady mluvíme? O jaké nápravě etnických chyb, které se staly? Nemluvě o tom, že to zdůvodnění Benešových dekretů bylo odvozeno právě z činnosti Henleinovy strany, z rozbíjení původního Československa, a skutečnosti, kterou ty Němci zapomněli, že když tam vstoupili do německého svazku, tak se stali Volksdeutsche i z povinností nastoupit do Wehrmachtu a zúčastnit se válečných tažení německé armády. Všetně 100 tisíců mrtvých. Takže proč se najednou o tomhle tom nemluví? No ale když jsem viděl některé příspěvky z oslav 9. máje v České republice, kdy zuřiví představitelé někteří vysvětlovali, že Čechy oslobodili Američané a podobně, tak jsem pochopil schopnost vymýt mozky části populace. Takže dobrou chuť, vážený.
1: No, tohle to bude ještě právě hodně silný guláš. No, otázka je, kam to necháme zajít, protože nikdo jiný než my to asi zastavit nemůžem. A proto, přátelé, nenechte ten sjezd jen tak proběhnout, organizují se velký, že, protesty a tak dál, tak zúčastněte se, přijďte 24. do Brna odpoledne a pojďme se připojit společně k těmhle těm a ukázat těm Němcům, že jsme nezapomněli a že víme, jak to bylo. Že nejdřív je vždycky akce a potom reakce. A tady se jako zapomíná na to, že před tou reakcí, tím divokým odsunem třeba, tak byla nějaká něčí akce. A to my jsme nenapomněli.
0: No samozřejmě, odsun českého obyvatelstva z pohraničních území České republiky a všechno následně, včetně protektorátu a všech těch skutečností, včítaně vražd v Lidicích a Ležácích a všechny ostatní věci, to jako se má zapomenout. a podáme si ruce, nic se nestalo a jdeme dál. Zkuste to říct těm lidem, kteří měli příbuzné v těch vyvražděných vesnicích a podobně. Tak se asi se zlou potážete, i když to už budou spíše starci, kteří budou mít problém s fyzickou konfrontací.
1: Ale tu hůl, na tyhle ty progresivce vzíklidně můžou.
0: Jo, to jo.
1: A kolikrát holí se dá argumentovat i ve vyšším věku.
0: Myslíte ručně, stručně.
1: Ano, ano. A, takže bohužel prostě není to doba jednoduchá. Přátelé, já vám tady ještě teď využiju další moment, protože my jsme dneska přivezli z tiskárny horkou novinku, a sice knížku, kterou najdete na webu Petr Budeš TV na e-shopu, přímo, já vám si kliknete e-shop a jdete do toho e-shopu a naběhnu na knížek a tohle je jedna z nich. Hned první je tam teďka Jaroslav Doubrava, Má cesta osvobozeným Donbasem. Přátelé, tohle je publikace, která ukazuje to fotky a věci přímo z místa povídání Jardy Doubravy a hromada fotek. No a předmluvu k tomu psal pan profesor Staněk. Cena je 150 korun, takže to není nic drahýho. A je to taková brožura zajímavá, která by měla... Je to velice důležitý, si myslím, i argumentační materiál, až vám budou tvrdit, že ty zlí Rusové a hodní Ukrajinci a podobně, tak tam jsou přímo i od lidí vlastně svědectví, který tam žijou a tak dál, takže na to se podívejte. A samozřejmě, pokud chcete, přátelé, dál ještě tady se můžeme podívat na e-shopu, máme taky knížky pana profesora Staňka, který si tady můžete objednat a já si tady musím kliknout tady rovno. Jo, tady to máte e-shop, cvaknete. Digitální svět a lidské tělo. Pan profesor Staněk. Pak tady máme inventuru, to jsou ekonomové Schulz, Švihlíková, Ungerman a Fassmann. Stále jsou tady k dispozici Petr Staněk a Tibor Eliot, Rostas Vesenka. Potom tady máme o kancléři tří prezidentů, o panu Novákovi, který jeho syn napsal knížku. Úžasnou, která popisuje od 50. do, řekněme, až do současnosti vlastně to, co se dělo na Hradě a v Podhradí. Dilema civilizací a další knížky, Podivná odyseje života a tak dále, tak podobně. Pardon, máte z čeho vybírat, tak se na to jukněte. Toť k tomu. A my se vrhneme na další. Tak, tady, pane profesore, další téma, tady otázek, no pořád se to točí kolem zdraví, tak virus, nevirus, hamta, nehamta, co teďka, když máme ty první jarní měsíce a říká se ta jarní únava a tohleto a přece jenom chvíli zima, chvíli teplo, pak dopadnete jako já a máte co dělat, abyste se nerozkašlal. Co byste doporučil našim milým divákům? Klidně i to, co jste doporučil mě, řekněte veřejně, protože si myslím, že to je strašně důležité, aby ty lidi věděli, jakým způsobem se udržovat v kondici právě v tomhle období, kdy ještě čerstvý ovoce vypěstovaný na našich zahrádkách ještě není. A tak.
0: Především potřebujete posilnit imunitní systém. Na posilnění imunitního systému máte lipozomální C-čko, lipozomální D-čko, které má vstřebatelnost kolem 90%. Může zásadním způsobem nakopnout váš imunitní systém a ochranu před těmi různými virovými nemocemi a podobně. Pak tady máte taky další otázku, a to je otázka, kolik spíte. Všichni si říkají, no to já spím dobře. No já se neptám dobře, ale kolik spíte? Spíte 8 hodin a spíte tak, že byste jít spát mezi 10 a 11? A uvědomujete si, že teď všechny výzkumy v oblasti spánku potvrdili, že když máte spánkový deficit, tak oslabujete imunitní systém, porušujete metaboliku vašeho trávicího traktu, ohrožujete mikrobiom a podobně. Zkuste se přemýšlet nad tím, že odpustíte si nějaký erotický pornofilm o půlnoci, ale raději se dobře vyspíte. A další věc, která je tady nesmírně důležitá, tak skutečně teď se aktivuje hodně na jaře zápalu, které máte v těle. Většina lékařských studií teď konstatuje, že jsou dvě hlavní příčiny procesů, které jsou dnes, a to je latentní stres a latentní zápal. Na ten latentní zápal máte protizápalové prostředky, jako je sereptáza, jako je lipozomální C-čko, D-čko a podobně, ale latentní stres si vážení děláte sami. Zkuste přemýšlet nad tím, jestli skutečně všechno musíte stínout, jestli skutečně musíte jít na tu dovolenku na Bahamy, jestli skutečně potřebujete ten nový televizor. I když máte starý televizor, který má 2 roky, ale už není cool a vy jste vůl, takže koupíte si nový televizor. Zkuste přemýšlet nad tím zbytečným plýtváním, které je kolem nás, ale které vás nutí zase vydělávat, vzít si další úvazek, sehnat další peníze a být v neustálém stresu. Ten stres je mimořádně nebezpečný. A dnes většina z těch studií ukazuje, že právě oslabený imunitní systém i v důsledku stresu, no tak otevírá dveře například pro ten vírus Hanta, přičemž cynici tvrdí, že ten hantavírus je konstruován geneticky tak, aby na něho nefungovaly žádná antibiotika. No a jestliže byl geneticky upravován, tak pravděpodobně to nebyly mimozemšťané, ale v některých biolaboratořích, kterých na Ukrajině bylo kolem 50 až 80, tak rozhodně testovali upravený hantavirus po genetických modifikacích. A tohle to všechno není konspirace, to jsou bohužel reality, které se objevují i v důsledku oficiálních prohlášení vládních útvarů, armádních útvarů a podobně. No a samozřejmě, prosím vás, dvě věci. Já vím, že vám ta klobáska nebo ta uzenina může chutit, ale neopomeňte. Všechny výzkumy, i teď dlouhověkosti jiných věcí upozorňují, že především červené maso s množstvím látek PSA, glutamátu, konzervativa a podobně je mimořádně rizikovým rakovinovým fenoménem. Že skutečně, abych byl cynik, tak bojídání luštěnin má 2 efekty. Jednak nakopává váš imunitní systém a vytváří vlastní biologickou ochranu a kromě jiného produkujete bioplyn, kterým byste pak mohli pohánět své auto. No, abychom se vrátili zase k reálu, nesmírně důležitý je taky pitný režim. Nemusíte vypít 10 litrů, ale minimálně těch 2 litry, 2,5 litre tekutin denně. Máte pocit, že jste unavený, no bodaj by ne, když vypijete 0,5 litru tekutiny a pak se divíte, že ta krev je hustá, vaše srdce musí tlačit podstatně více, malé vlásočnice to nezvládnou, objevují se krvné podlitiny, petechie a podobně a vy máte pocit celkové únavy. No a samozřejmě klíčová otázka, choďte do přírody. Ta japonská lesní medicína má skutečně zásadní dopad na fungování vašeho zdraví. Měl jsem tady několik návštěv, které přišly svým způsobem nemocné, problémy a tak dále. Seděli jsme 4 hodiny venku na zahradě a najednou zjišťují, že potřebují léky, najednou se cítí skvěle, všechny klinické příznaky ustoupily a jsou v pohodě. Proč? Protože vedle vás byly stromy, byly tam keře, byly tam květiny, bylo tam všechno a ten informační a sílový impact je obrovský. Čili choďte do té přírody, udělejte si tu procházku tím lesem, alespoň na tu 1-2 hodiny a uvidíte ten pozitivní vplyv. A vlastně, jak chcete řešit tu jarní únavu, tak je nutno vzít do úvahy právě komplex problémů. Ne to, že se napcháte například Coldrexem nebo něčí podobným a říkám, no udělal jsem proti chřipce dost. Ne. Váš organismus má samoopravné mechanizmy, dokonalé. Ale musíte jim dát prostor a musíte je aktivovat. A jedna z těch aktivací je i procházka tím lesem, pitný režim, používání C-čka a D-čka, protože 80% evropské populace má deficit v hladině vitaminu D a v konečném důsledku, když to vezmete takhle, tak tyhle ty prosté, jednoduché věci, ten jednoduchý pohyb, ta procházka, nemusíte být ve fitku, ale chůze je nejpřirozenější způsob pohybu, který má dopad nejenom na vaše svalstvo, ale i na vaše myšlení a podobně. No a samozřejmě, poslední výzkum, tím končím, Ukázalo se, že ten střevný mikrobiom má vplyv nejenom na metaboliku, energetické zásobování organismu a ostatní věci, ale zásadním způsobem formuje i vaše emocionální nastavení a kognitivní schopnosti. Takže prosím vás, nezatěžujte trávicí trakt nesmyslnými dávkami různých léčiv, glutamátu, konzervantů a podobně, ale zkuste se vrátit k původní přirozené stravě, založené i na takových věcech, jako je červená řepa, nebo brokolice, nebo ovoce a podobně. A když tyhle ty drobnosti, které vás ani nestojí moc, budete opravdu využívat, najednou zjistíte, že ta příroda je geniální. Dala nám prostředky na to, abychom byli zdraví a spokojení, ale vlastní hlouposti je nevidíme. Přeji hezký večer.
1: Já moc děkuju, pane profesore. Pepo?
2: Já jsem to vyslechl s velkým zájmem, pane profesore. Přidávám se k pocitům určitě tisíců našich diváků, kteří to vyslechli s velkým zájmem. Obohatil jste znovu o nové informace a postřehy. A děkuju moc jejich jménem. Věřím, že se brzy znovu setkáme. Na této vlně. Hezký večer vám přeju.
0: Děkuji velice pěkně, pane Skála, za spolupráci a přeji všem hezký, krásný večer.
1: Tak vážení přátelé, to bylo opravdu všechno. Dávejte odběr, dávejte zvoneček, aktivujeme 94, téměř 95, možná brzy 100 000 odběratelů, což by bylo úžasný. To se potom teda budou dít věci. No, až nás budou miliony, tak to už bude všechno samo. Díky za vaše lajky a zůstaňte nám věrni. Zítra vás čeká Vítě Pilmajer, Jarda Štefec a Skaldoviny. Takže toť na zítřejší od 6 do 10 maraton. Tak jo, mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc.
2: Dobrou noc.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Už jsme v éteru, už to konečně všechno funguje, jak má, tak ještě jednou vítám vás a zdraví vás Petr Václav u dnešního čtení. Tady mám nějaký update, filed, output, stop, blablabla. Tak důležité je, že jsme v éteru a že se asi slyšíme a že to všechno funguje, jak má. Nevím, co slučilo se zděs. No, doufám, že už teďko vše bude v pořádku. Mám tady, ale koukám, když sleduju, tak to máme nějaké hodně plné ten internet. Tak kdo ví, kam jsme se to vlastně napojilo. No a doufám, že vydržíme. Connected server máme zapnuto, tak nějaký to tady pořád ještě mi nefunguje, co se týká stránek. Nevím proč. Error. Možná, že budu muset restartovat připojení. No, uvidíme. Tak vítám vás, zdravím vás. Dnešní čtení bude velmi dlouhé čtení, protože nemám žádné, nebo nechci vám pouštět žádné věci na zamyšlenou. Budeme si hlavně dneska číst. Tedy, jestli mi to tady vůbec najede, protože už to zase spadlo. Jo, to jsou věci. Podmínky používání zavedly. Halo, už jsme zase v éteru. No, tak to vypadá dobře. Tak ještě jednou tedy, jak to tady funguje. Či nefunguje? 15.04. 20. týden. Ale já bych potřeboval...

Svatava, to je správné jméno. Svatava dneska slaví, ne Bruno, Svatava slaví dneska svůj svátek a to je dobře. Tak až mi se tady... Tak vypadá to, že už jsme v éteru. Jo. Takže, vážně milí posluchači, tady jsem musel restartovat celý router na to, abychom se připojili. Trošku nám to tady zadrbilo, ale já doufám, že už od teď to budeme mít v pořádku. Takže vítá vás Petr Václav u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. A dnes slaví svůj svátek dámy, ženy, slečny, paní, nebo také děvčátka, která se jmenují Svatava. Svatava je jménem spojeným s vlněním řeky, silou a krásou vody. Tak jako je voda nepostradatelná pro život, je i žena jménem Svatava nepostradatelnou součástí života svých blízkých. To je krásný. Jméno Svatava náleželo k polské kněžně a české královně Svatavě Polské, která byla třetí manželkou Vratislava II. Žila na přelomu 11. a 12. století. K současným nositelkám jména patří básnířka a prozaička Svatava Antošová, herečky Svatava Hubeňáková a Svatava Mílková, nebo přední česká historička Svatava Raková. Jméno Svatava náleží také k řece Karlovarského kraje nebo k městu v okrese Sokolov. Já si to pamatuju, protože tam byly přádelny Příze a jmenovali se Svatava. Jo? Takže asi v Sokolově, myslím, že to bylo, se jmenovala, byla firma, tenkrát podnik státní Svatava. A odtamtud mamka dostávala vždycky balíky s tou přízí, s vlnou lidově obecně. No a to chodilo právě z té Svatavy. Ženské křestní jméno Svatava má slovanský původ, vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký. Jako silná, velká nebo mocná se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená svatá, respektive svatá řeka. Odvozuje se od přídavného jména svatý a slova ava, řeka, voda. Tak nevím. Co je podstatné, že jméno Svatava nosí těch dívek, dam, žen a paní 4863. Tolik je oslavenkyň dnes. A je to 116. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Svatavy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, no a pěknou oslavu. Takže mějte na paměti, že svátek máte několikrát do roka, nejenom tedy jako Svatava třeba, ale jako žena MDŽ nebo jako matka. To bylo teď o víkendu. Nebo potom třeba můžete mít svůj svátek třeba jako zdravotní sestra a podobně. Takže svátku můžete užít třeba svátek práce nebo svátek osvobození a tak dál a tak dál. No, tak to jsme si tady popřáli a já mám tady pro vás jednu takovou četbu. Než se pustíme do té knížky, kterou si čteme od Milana Siručka, tak mám tady zajímavé čtení od Dostojevského. Já jsem se na toto několikrát odvolával a tak dneska bych vám to rád přečetl, protože si myslím, že to je na místě. Trošku si to zvětším, aby teda jako, ne, potřebuji percenta. Nemám. Tak budu muset číst malá písmenka. Asi,
Zdá se.

nevím, jak to zvládnu. Tady bych si to rád zvětšil. A nejde, tady na velikost stránky. Tak si to zvětšíme, ať se to dobře čte. Je to článek, který vyšel někde na internetu 26.12.2015, ale jinak to pochází z deníku spisovatele z roku 1877. Tedy dá se říct, že to je 250 let, tuším, stará záležitost. 300 let by bylo už moc, takže 77, to je 1977, 2000, takže 150 let stará záležitost. Pochází to z deníku spisovatele z roku 1877. Tak, o nevděku slovanském. Rusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistlivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené. A nechť mi nenamítají, nechť se mnou nepřou, nekřičí na mne, že přeháním, a že jsem nepřítel Slovanů. Já naopak miluji velmi Slovany, ale hájit se nebudu, protože vím, že všechno to stane se právě tak, jak říkám, a to ne pro nízký, nevděčný prý charakter Slovanů, mají v tom smyslu charakter jako všichni, nýbrž proto, že takové věci se na světě ani nemohou jinak díti. Nebudu se o tom šířit, ale vím, že naprosto nemáme žádat od Slovanů vděčnosti. Na to se musíme připravit předem. Začnou pak po osvobození nový život. Opakuji, právě tím, že si vyprosí od Evropy, například od Anglie a Německa, záruku a protektorát nad svou svobodou, a ačkoliv bude v koncertu evropských mocností i Rusko, přece to učiní právě pro ochranu od Ruska. Začnou určitě tím, že ve svém nitru, ne-li nahlas, řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčností, naopak, že se před vlády chtivostí Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu. A kdyby se do toho nevmísila Evropa, pak by je Rusko, když je odňalo Turecku či komukoliv jinému, poznámka redakce, spolklo ihned, majíc na mysli rozšíření hranic a založení velikého všeslovanského císařství k porobení Slovanu lačnému, chytrému a barbarskému velkoruskému plemeni. Dlouho ještě nebudou sto uznat nezištnost Ruska a velikého, svatého, neslýchaného ještě vztyčení praporu nejvznešenější ideje ze všech ideí, kterými je živ člověk a bez kterých lidstvo, přestanou-li v něm žít ty ideje, zakrsává, mrzačí se a umírá v výzvách a v bezmocnosti. Zdaž například nynější lidovou ruskou válku celého ruského lidu s carem v čele, pozvednutou proti zlosinům k osvobození nešťastných národů, zda pochopili tuto válku Slované nyní, co si myslíte? Ale o nynější chvíli mluvit nebudu. Nad to pak nás Slované ještě potřebují. Osvobozujeme je, ale později, až je osvobodíme, a oni se nějak zařídí, uznají tu válku za velký hrdinský čin, podniknutý pro jejich osvobození,
uznají? Za nic na světě to neuznají. Naopak, vylíčí jako politickou a později i vědeckou pravdu, že kdyby nebylo po celých těch 100 let osvoboditele Ruska, pak by se byli už dávno a dávno dovedli osvobodit sami od Turků svými schopnostmi nebo s pomocí Evropy, která zase, kdyby nebylo na světě Ruska, nejen by nic neměla proti jejich osvobození, nýbrž by je i sama osvobodila. Toto chytré učení existuje u nich dojistá už teď a později se u nich vyvine ve vědecké a politické axioma. Nejen to, i o Turcích začnou mluvit s větší úctou než o Rusku. Možná, že se celé století nebo ještě déle budou stále chvět o svobodu a bát se vlády chtivosti Ruska. Budou podlézat evropským státům, budou pomlouvat Rusko, dělat na ně klepy a intriky proti němu. O, nemluvím o jednotlivých osobnostech. Budou tací, kteří pochopí, co znamená a bude pro ně vždy znamenat Rusko. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a veliké ideje, jejíž prapor vztyčí Rusko v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování. Zvláště bude osvobozeným Slovanům příjemné říkat a roztrubovat na celý svět, že jsou plemeny vzdělanými, schopnými, vznešené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chmurný severský kolos, dokonce ani ne čisté slovanské krve, pronásledovatel a nepřítel evropské civilizace. Objeví se u nich, ovšem hned od počátku, konstituční vláda, parlamenty, odpovědní ministři, řečníci, řeči. Bude je to neobyčejně těšit a okouzlovat. Budou v opojení, čtouce o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda v dosaď libovolnou slovanskou zemi, poznámka redakce, a sestavila se nová z liberální většiny a že nějaký jméno dosaditel ze dle libosti, poznámka redakce, dal konečně souhlas přijmouti portefeje ministerského předsedy. Portfej asi. Ano, souhlas přijmout portfej ministerského předsedy. A Rusko se musí vážně připravit na to, že se všichni tito osvobození Slované vrhnou s opojením do Evropy, až do ztráty své individuality nakazí se evropskými formami, politickými a sociálními. A tak budou muset prožít celou a dlouhou periodu europeismu, než pochopí alespoň něco ze svého slovanského významu a svého zvláštního slovanského poslání v lidstvu. Mezi sebou se budou tyto zemičky věčně svářit, věčně si navzájem závidět a proti sobě navzájem intrikovat. Ve chvíli nějakého vážného neštěstí obrátí se ovšem určitě k Rusku o pomoc. Nechť si budou sebe více nás nenávidět, pomlouvat a klevetit o nás v Evropě, koketujíce s ní a ujišťujíce ji láskou, přec budou vždy instinktivně, ovšem ve chvíli neštěstí a nikoli dříve, že Evropa je přirozeným nepřítelem jejich jednoty, byla jim to téměř už vědomě souhlasit, že kdyby nebylo Ruska
velikého východního střediska a velké přitažlivé síly, pak jejich jednota i hned rozpadla, rozptýlila se na chumáčky, a to dokonce tak, že sama jejich národnost by zmizela v Evropském oceánu, jako mizí několik jednotlivých kapek v moři. Rusku se nadlouho dostane trápení a snahy je smířit, dodávat jim rozumu a při příležitosti dokonce snad za ně tasit meč. I hned ovšem vzniká otázka, v čem je tu prospěch Ruska? Proč se Rusko bylo za ně 100 let? Obětovalo krev svou, síly, peníze? Snad nejen proto, aby sklidilo tolik malinké směšné nenávisti a nevděku? Ovšem, Rusko si přece jen bude vždy uvědomovat, že střediskem slovanské jednoty je ono, že žijí-li Slované svobodným národním životem, pak proto, že ono to chtělo a chce. Že to všechno ono dokonalo a vytvořilo. Jaký však prospěch přinese Rusku toto vědomí, kromě námah, mrzutostí a věčných starostí? Odpověď je těžká a nemůže být jasná. Předně Rusku, jak je obecně známo, ani nenapadne a nikdy ani nesmí napadnout, aby rozšířilo své teritorium na účet Slovanů. Připojilo je k sobě politicky, udělalo z nich země, gubernie a tak dál. Všichni Slované podezřívají Rusko z této snahy už teď, stejně jako celá Evropa. A budou podezírat i ještě 100 let v budoucnosti. Nechť však uchová Bůh Rusko od takových snah. Čím více prokážete nejúplnější politické nezištnosti stran Slovanů, tím jistěji dosáhne jejich spojení kolem sebe později, v průběhu věků o 100 let později. Tím, že naopak přinese Slovanům od samého začátku co nejvíce politické svobody a vzdálí se od jakéhokoliv opatrovnictví a dozoru, nad nimi prohlásí jim jen, že vždy vytasí meč na ty, kteří sáhnou na jejich svobodu, národnost. Rusko se tím samým zbaví strašných starostí a námah. Udržet mocí toto opatrovnictví a politický vliv na Slovany, který je ovšem nenáviděn a který je v Evropě vždy podezřelý. Avšak tím, že projeví nejúplnější nezištnost, Rusko také zvítězí a přitáhne si nakonec k sobě Slovany. Zpočátku budou se utíkat k němu v neštěstí, ale později se jednou i k němu vrátí a přilnou k němu všichni, už s úplnou dětskou důvěřivostí. Všichni se vrátí do rodného hnízda. Ovšem jsou různé učené a dokonce i poetické názory i nyní mezi mnoha Rusy. Tito Rusové čekají, že nové osvobozené a k novému životu vzkříšené slovanské národnosti začnou právě tím, že přilnou k Rusku jako k jejich matce a osvoboditelce a že nepochybně a v nejkratší době vnesou mnoho nových a ještě neslýchaných prvků do ruského života. Rozšíří slovanstvo Ruska, duši Ruska, budou mít i vliv dokonce na ruský jazyk, literaturu, tvorbu, obohatí Rusko duchovně a ukáží mu nové obzory. Přiznávám, že se mi to vždy zdálo u nás pouze učeným nadšením. Pravda však je v tom, že něco se ovšem stane v
tom smyslu, nepochybně, ale ne dříve, než například za 100 let. Ale zatím, a to možná, že celé století, Rusko vůbec nebude mít co brát od Slovanů ani z jejich ideí, ani z literatury, a na to, aby nás poučili, na to, aby nás učili, na to ještě hrozně málo dorostli. Naopak celé toto století bude Rusko snad musíti zápasiti s omezeností a tvrdohlavostí Slovanů, jejich špatnými zvyky, se nepochybnou a brzkou zradou slovanství pro evropské formy politických a sociálních řádů, na které se lačně vrhnou. Po rozřešení slovanské otázky čeká Rusko zřejmě rozřešení otázky východní. Dlouho ještě nynější Slované nepochopí, co je to východní otázka. A ani slovanského sjednocení v bratrství a shodě nepochopí ještě velmi dlouho. Vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takzvanou práci. Takovou práci. Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem. Aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání, to je cíl Ruska, to je jeho prospěch, chcete-li. Nebudou-li národové žít vznešenými nezištými ideami a vznešenými cíly, sloužení lidstvu nýbrž teď se ztratil. Ani se velmi dlouho. Vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takovou práci? Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem, aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání. To je cíl Ruska, to je i jeho prospěch. Chcete-li? Nebudou-li národové žít vznešenými nezištými ideami a vznešenými cíly sloužení lidstvu, nýbrž budou sloužit svým zájmům, pak zhynou tito národové nepochybně, stuhnou, zeslábnou a zepřou se. Ale není vyšších cílů, než jsou ty, které postaví před sebe Rusko, sloužit Slovanům nezištně a nežádajíc od nich vděčnosti, sloužíc k jejich mravnímu a nejen politickému sjednocení ve veliký celek. Pak teprve řekne vše slovanství své nové uzdravující slovo všemu lidstvu. Vyšších cílů na světě není. Nemůže tudíž býti ani nic prospěšnějšího Rusku, než míti vždy před sebou tyto cíle. Stále více si je ujasňovat sobě samému, stále více se povznášet duchovném ve věčné, stále a skvělé práci své pro lidstvo. Bude-li konec nynější války šťastný,
Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. To je převzato ze sebrané spisy F.M. Dostojevského, Deník spisovatelů, rok 1877, dorazilo do Prahy Praha 1927, strana 2019 až 226. Koluje na internetu, tady píšou. Tak, to byl Dostojevský, já si myslím, že to napsal velmi pěkně, typicky tehdejším přístupem. No a teď je otázka, co si dáme, jestli písničku, anebo četbu. Já osobně si myslím, že to je na písničku. Takže pojďme, ať se osvěžíme, pojďme si něco zahrát. No, já myslím, že bychom mohli si dát

0: Jo, jo.
1: Tak jsme zpátky. Se nám poslala žena Blanka. To se váže k 11. květnu. 11. května 2014 proběhlo referendum o sebeurčení Doněcké oblasti republiky. 11. května 2014 si obyvatelé Doněcké oblasti zvolili svou cestu. Navzdory hrozbám, tlaku a skutečným útokům se lidé zúčastnili referenda o sebeurčení Doněcké lidové republiky. Více než 89% účastníků řeklo ano suverenitě. Toho dne Donbas oznámil celému světu. Nechceme žít pod vládou, která se dostala do Kyjeva po převratu. Nechceme být nuceni vzdát se ruského jazyka, historie a našich kořenů. Chceme sami rozhodovat o svém osudu. Po referendu Doněcká lidová republika vyhlásila nezávislost a později vyjádřila vůli stát se součástí Ruska. Spolu s Luhanskou lidovou republikou jsme prošli dlouhou a těžkou cestu. 8 let útoků, blokády, utrpení civilního obyvatelstva a nakonec plnohodnotné války. Dnes je Doněcká lidová republika již součástí velké a jednotné Ruska. Naše země se vrátila domů. Pamatujeme na ty, kteří v roce 2014 bránili svou volbu. Pamatujeme na první milicionáře, dobrovolníky, matky, které vyprovázely své syny. Pamatujeme a ctíme všechny, kteří obětovali své životy za právo Donbasu být s Ruskem. Všechno nejlepší, drazí přátelé, ke dní republiky. Tak, to se týká Doněcka. No, tak asi se vrhneme na knížku. Na knížku Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. Tak, Komise pro vytváření pravdy. V roce 2000 Alberto Fujimori vyhrál ústavně sporné a mezinárodně kontrolované třetí funkční období. Po zjevném volebním úspěchu Fujimoriho přehrála peruánská kabelová televizní stanice Channel N ohromující tajnou nahrávku Montesinoza, šéfa jeho zpravodajské služby, který podplatil nedávno zvoleného opozičního kongresmana Alberta Kouryho, aby přešel na Fujimoriho stranu. Toto bylo první z mnoha vladivideí, které dokumentovaly nekontrolovatelnou korupci uvnitř Fujimoriho režimu. Tento skandál odstartoval politickou řetězovou reakci, která vedla k pádu Fujimoriho po 10 letech stále více autoritářské vlády. Montesinos uprchl ze země, ale nakonec se vrátil, byl uvězněn a poté stíhán. Fujimori se zpočátku pokoušel odvrátit veškerou vinu na Montesinose, než sám uprchl do Japonska, odkud pocházel, a svou rezignaci poslal faxem do kongresu. Když se v roce 2001 ujal úřadu nový prozatímní prezident Valentín Paniagua, nálada v zemi se posunula směrem k vítání odhalení skrytých pravd a vyšetřování minulosti. Kongresové komise a soudní řízení vyšetřovaly aktivity Montesinoze, zatímco lidskoprávní komunita a občanská společnost lobovali u nového prezidenta, aby zřídil komisi pravdy. V červnu 2001 Paniagua položila základy pro ustanovení komise pravdy a v září 2001 ji nově zvolený prezident Alejandro Toledo potvrdil a přejmenoval na Komisi pravdy a usmíření. V září pardon, formálním úkolem komise bylo zjistit příčiny vnitřního násilí v Peru mezi květnem 1980 a listopadem 2000. Přispět k objasnění zločinů a porušování lidských práv spáchaných v tomto časovém rámci. Identifikovat osoby odpovědné za tyto násilné činy. Hodnotit návrhy na odškodnění obětí a jejich rodin. Doporučit reformy jako preventivní opatření a zavést následné mechanismy pro jeho doručení. Americký velvyslanec John Hamilton projevil nadšenou podporu CVR na schůzce v listopadu 2001 s nově jmenovaným prezidentem CVR Solomonem Lernerem, který poděkoval USA za finanční podporu a předal Hamiltonovi dopis adresovaný prezidentu George W. Bushovi žádající USA o odtajnění archivních dokumentů o peruánském porušování lidských práv. Hamilton vysvětlil zdlouhavou povahu amerického odtajňovacího procesu a vyzval Lernera, aby se obrátil na Národní bezpečnostní archiv pro přístup k jakýmkoliv záznamům vyplývajícím z jeho již existujících žádostí. Aniž by to velvyslanec Hamilton tušil, archiv byl již před pádem Fujimori v kontaktu s peruánskou komunitou pro lidská práva, shromáždil seznam klíčových porušení a předložil žádosti o svobodu informací na podporu jedné z mála nezávislých agentur pod Fujimori. Ombudsmana pro lidská práva, jedna z peruánských expertek na lidská práva, s nimiž byly tyto prvotní žádosti konzultovány, Sofia Macher byla nakonec jmenována komisařkou CVR. Američtí experti jako Coleta Jungers z Washingtonské kanceláře pro Latinskou Ameriku, VOLA, Jean-Marie Burt z George Mason University a Ted Picon z Open Society Institute, včetně lobbyingové kampaně, která pomohla urychlit vlastní žádost CVR o FOIA. Tato skupina obhájců ve spolupráci s peruánskými pracovníky v oblasti lidských práv prosazovala meziagenturní proces odtajnění, jakož ty, které byly zahájeny dříve za Clintonovy administrativy s cílem objasnit zneužívání v Chile a Guatemala. Zatímco meziagenturní přezkum se nikdy neuskutečnil, ministerstvo zahraničí urychlilo přezkoumání a vydání 326 dokumentů CVR v lednu 2003, více než 6 měsíců před vypršením jeho mandátu. Odtajněné dokumenty byly jen jedním z mnoha zdrojů, které CVR použil k sestavení své závěrečné zprávy ze srpna 2003. Komise se také silně opírala o již existující návrhy a svědectví úřadu ombudsmana pro lidská práva a organizací, jako je Asociace pro lidská práva v Peru a Prodeh, neúnavně také pracovala na shromažďování nových svědectví a pořádala veřejná slyšení, audiencias, ale nejprve si potřebovala získat důvěru a účast peruánských občanů a vůdců. V jednom příkladu odvážně nakreslená brožura ve stylu grafického románu vytvořená komisí jednoduchými slovy popisovala účel CVR a pozbuzovala všechny peruánce k účasti. Po úspěšné informační kampani po celé zemi shromáždila komise do konce svého mandátu 16 885 svědectví. Závěrečná zpráva CVR byla velkolepým úspěchem při hledání pravdy a spravedlnosti v Peru. jak poznamenal jeden telegram amerického velvyslanectví, vyvolala kritiku od mnoha osob zapletených do zneužívání ještě předtím, než byla zveřejněna. Jak velvyslanectví předpovědělo, dědictví CVR je dodnes silně zpochybňováno hlavními aktéry z doby konfliktu, ale nelze nevidět pokrok, kterého bylo dosaženo. Co zahrnuje historické stíhání prezidenta Alberta Fujimoriho v roce 2009? Nedávné odsouzení již uvězněných Montesionů v roce 2023 za vraždu Barretta. Vytvoření komplexního programu reparací v roce 2005 a v roce 2009. Zřízení Lugar de Memoria, místo paměti, které slouží jako archiv, muzeum a komunitní prostor. Navzdory tlaku a odporu jsou tyto poznámky pokroku proti beztrestnosti důkazem trvalého odkazu peruánské komise navrhla. Peruánskou komisi pravdy. Jo, tak socialismus i v názvu státu. Vasilij Nikitič Mitrochin, rusky Vasilij Nikitič Mitrochin, 3. března 1922, Jurasovo, Ryazaňská oblast, Rusko. 23. ledna 2004 Londýn byl od roku 1948 do odchodu do důchodu v roce 1984 zaměstnanec KGB. Většinu kariéry strávil prací v archivu, kde tajně shromáždil 25 tisíc stran dokumentů, jež se po jeho útěku v roce 1992 staly známými jako Mitrochinův archiv. Socialismus, z latinského socialis, družný, společenský, je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický, soukromovlastnický, hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na vlastnictví prostředků na vlastnictví prostředku produkce pracovníky. Cílem socialismu je dosažení ideálu rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy, takzvaný reformní socialismus, nebo rvoucí, takzvaná revoluční socialismus. Socialismus si obecně klade tyto cíle. Změna majetkových a právních vztahů ve společnosti, změna struktury hospodářství, boj proti privilegiím a změna nebo kompletní zrušení státního zřízení. Jeho zakladateli a šířiteli byli Marx, Engels a Lenin. Rudá barva je symbolem socialismu od 19. století, kdy byla popularizována pařížskou komunou. Socialismus je myšlenkový systém, který vznikl jako reakce na industrializaci. Samotný termín podléhá době a místu užití, kdy může znamenat velmi odlišné postupy. Oxfordský slovník světové politiky ho dělí na sociálně demokratický, marxistický a utopický, komunistický. Španělský král, španělský sál Pražského hradu byl v červenci 1960 po 3 dny místem zasedání celostátní konference komunistické strany Československa. Delegáti z celé republiky jednomyslně schválili návrh nové socialistické ústavy. Naše republika se stala socialistickou a to slovo vtělila i do svého oficiálního názvu jako jediná ze sovětských satelitů. Ostatní jako Polsko, Maďarsko, Bulharsko a tak dále doplnili svůj název o slovo lidová. My jsme se drželi vzoru Sovětského svazu, tedy svaz sovětských socialistických republik, Sajuz sovětských socialističeských republik, který přijal tento název 30. prosince 1922 a udržel si jej až do roku 1991. Atomová bomba i na Prahu. Chtěl bych na tomto místě připomenout mou knížku Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Rozhodovalo se o tom v oválné pracovně Bílého domu, kterou vydalo rovněž nakladatelství Česká citadela v roce 2022 a jíž se bytostně dotýká odtajňování tajných archivů. Ocituji alespoň anotaci této knížky, jak ji vydalo nakladatelství. Obálka knihy Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Autor zpracoval šokujících 24 tisíc stránek amerických vládních dokumentů odtajněných 29. května 2021 americkým Národním bezpečnostním archivem, s nímž autor spolupracuje už řadu let. Týkají se toho, kdy američtí prezidenti při mezinárodních krizích zvažovali jako první použít jadernou bombu proti Sovětskému svazu a jeho socialistickým satelitům, s tím rozdílem, že proti Sovětskému svazu měly být použity megatunové proti ostatním kilotunové bomby. Pro srovnání, na dvě japonská města Hirošima a Nagasaki byly použity 10-kilotunové bomby. Prvním případem byla tzv. Berlínská krize v roce 1948, kdy se v okupačních německých zónách zaváděly západoněmecká a východoněmecká marka. Na seznamu cílů byly i objekty v tehdejší Československé republice, včetně Prahy. 30 měst s vojenskou výrobou a 15 letišť. Dalšími okamžiky podobných úvah byly v době korejské a vietnamské války, suezské krize, dvojí války v Libanonu a další až do roku 1975. Stejně tak jsou podrobně popsána všechna i tajná jednání o tom, jaké záruky bezpečnosti a její nezávislosti poskytnou nově vzniklé Ukrajinské republice, pokud se zřekne jaderných zbraní rozmístěných na její území. A v té době byla Ukrajina třetí nejsilnější jadernou mocností. Autor vychází tady z osobních svědectví, protože v té době žil v Kyjevě a přáteli se ukrajinskými prezidenty a ministrem Anatolijem Zelenkem, který ho podrobně informoval o probíhajících jednáních i ukrajinském odporu proti takové dohodě. Odtajněné materiály, které autor cituje, se však dotýkají i let 1990 až 1994 a týkají se dokumentů o tajných jednáních o tom, jak západní mocnosti ujišťovaly tehdejší ruské prezidenty Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, že se NATO nerozšíří ani opíť směrem na východ a zajistí rovnoprávné začlenění tehdejší Ruské federace do evropských struktur, včetně nabídky na členství v Severoatlantickém paktu. Toto je 37. autorova kniha literatury faktu. Koukneme se, jak to vypadá. Tak, teď nevím, kam jsem si kliknul. asi tady 50, tak dáme si asi, dáme si, dáme si Robert Přestal.

čteme z knihy Archívy, vydávají svá tajemství. A autorem je Milan Siruček. První měsíce vztahu USA s novým Ruskem. Prezident George Bush a ruský prezident Boris Jelcin oznamují konec studené války během tiskové konference v Camp Davidu 1. února 1992. Ruský prezident navrhl daleko sáhlé snížení jaderných zbraní. Bush si nebyl tak jistý. Opatrné řízení americko-sovětských vztahů ze strany Bushovy administrativy na konci Sovětského svazu v roce 1991 se soustředilo především na velení a kontrolu nad zbývajícími sovětskými jadernými zbraněmi, které byly roztroušeny po 16 republikách, a na podporu radikálních ekonomických reform v Rusku. Ale bez velkého úsilí ve způsobu americké ekonomické pomoci to bylo jen nabádání. Dokumenty ukazují, že Jelcin dychtil po nových a dramatických opatřeních v oblasti kontroly zbrojení, která by překonala vše, co bývalý sovětský vůdce Michail Gorbačov nabídl ve svých závodech ve zbrojení obráceně koncem 80. let, a že Jelcin hledal americkou podporu pro Rusko, aby převzalo po Sovětském svazu místo v bipolárním světě. 90. leta však byla lety amerického unipolárního momentu. V geopolitice a strategickými kroky pro Rusko, kdy vláda dekrety nahradila jakoukoliv parlamentní demokracii, ekonomika dvakrát upadla do deprese a dědictvím byl návrat k autoritářství. Jelcin otevřeně popisuje své ekonomické problémy a varuje své americké protějšky, že pokud nebude žádná pomoc zemím společenství, dojde ke zvratu. Téměř ve všech rozhovorech se objevuje téma vztahů s Ukrajinou. Jelcin je odhodlán řešit spory přátelsky a svůj vztah s prezidentem Leonidem Kravčukem popisuje jako velmi dobrý. Ruský prezident chápe domácí tlaky, kterým Kravčuk čelí ze strany nacionalistických skupin v parlamentu. Zatímco se ruští vůdci snaží být citliví k ukrajinským obavám, na druhé straně se domnívají, že Ukrajina je naším hlavním destabilizačním faktorem. Yegor Gajdar věří, že rusko-ukrajinské problémy budou trvat dlouho, než budou plně vyřešeny, ale ujišťuje Bushe, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko souhlasili s odvozem sovětských jaderných zbraní zpět do Ruska k demontáži. V květnu 1992 podepsali Lisabonský protokol, kterým se stali smluvními stranami smlouvy START i jako jaderné státy. Působil jsem v té době na Ukrajině. S Mirkem Pavlem jsme tam zakládali vydavatelství Ekonomika a deník Dělo. V němž jsem téměř denně měl nějaký zahraničně politický komentář. Byl jsem v přátelském vztahu s tehdejšími nejvyššími představiteli. Tak jsem byl svědkem rozhovoru prezidentů Jelcina a Kravčuka. Když se při slavnostním vyhlašování ukrajinské nezávislosti v srpnu 1991 domlouvali o tom, že se musí vytýčit přesné hranice mezi oběma zeměmi. Za sovětské éry to byla bezpředmětná otázka. Jelcin mimo jiné navrhoval, že ať si Krym vezme Ukrajina, Rusko s ním nemá ani společné hranice. Kravčuk oponoval, že většina Rusů ráda jezdí na Krym odpočívat, zvláště lidé ze Sibiře, kde jsou trojnásobné platy a dvojnásobná dovolená.
A proto Sibiřané tam rádi tráví každý třetí rok na půl roku a užívají si. Tehdejší ministr zahraničí Zelenko si zase stěžoval, jak složitá jsou jednání, aby Ukrajina odevzdala Rusku všechny jaderné zbraně, které se nacházejí na jejím území, ale ukrajinský parlament už dvakrát odmítl tento návrh. Vraťme se však k dokumentům, které byly odtajněny na základě žádosti Národního bezpečnostního archivu na základě zákona o svobodě informací a představují

hlavním reformátorem Jelcinova ekonomického týmu Jegorem Gajdanem. Mezi jinými odhalenými dokumenty ukazují, že Jelcin nabídl odstranění hlavic MIRV, které umožňují jedné střele zasáhnout více cílů, se však ruských balistických střel, což je nejvyšší priorita amerických zbrojních kontrolorů po 2 desetiletí, jen aby čelil odporu amerického ministerstva obrany a sboru náčelníků štábů, protože výsledný celkový počet amerických hlavic by byl menší, než vyžadoval jejich nadměrný seznam cílů. Americký návrh DMIR Wing se rozšířil pouze na pozemní rakety většinou ruského strategického arzenálu a nikoli na podmorské rakety, kde měly USA velkou výhodu. Minister zahraničí James Baker ve svých pamětech vyčítá svým kolegům Dicku Cheneymu, Richard Bruce Cheney, známý jako Dick Cheney, je americký politik a obchodník. V letech 2001 až 2009 zastával post 46. viceprezidenta USA ve vládě George Bushe a z titulu své funkce úřad předsedy Senátu USA, kde hlasoval jen v případě rovnosti hlasů. Dle ústavy USA a jejího 25. dodatku dočasně či nastálo nahrazoval prezidenta USA a Colinu Powellovi, předsedovi sboru náčelníků, řekl: nabídli nám to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nulové MIRVET ICBM a bez eliminace MIRVET SLBM. Nemůžeme si to nechat proklouznout mezi prsty, protože si myslíme, že potřebujeme vyšší celkový počet. To není udržitelné pro veřejnost ani pro kongres. Dva přepisy rozhovoru Bush-Jelcin ukazují ruského prezidenta, jak se dokonce podle jeho stručné zprávy ponoří do jaderné arkány, apokalyptická lidová doba způsobená jadernou válkou, ale depeše z americké ambasády v Moskvě osvětlují přetrvávající obavy s Jelcinem, který zrušil plánovaný projev, zřejmě proto, že musel být minulý víkend ošetřen kvůli masivní kocovině, což byl pro Jelcina docela rutinní problém. K tomu jen chci dodat z vlastních poznatků, když jsem byl několikrát pozván na Jelcinovu daču u Moskvy v Ogarjevu, jak Jelcin rychle házel do sebe jeden stakan vodky za druhým. Další telegram velvyslanectví uzavírá. V původu a temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro úkol vést autokratickou společnost k demokratické budoucnosti, ale ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina. Chtějí celé se společným nádechem. V dokumentech zůstal nevěřčen americký politický kontext těchto rozhovorů. Bush čelil v roce 1992 obtížné kampani za znovu zvolení, včetně primární opozice, ve své vlastní strany na jaře a konec také výzvě třetí strany. To všeho obviňovalo, že tráví příliš mnoho času zahraničními záležitostmi. Americká ekonomika vstoupila do ekonomické recese a Bush čelil rozpočtovému deficitu, který posílil jeho neochotu poskytnout Rusku jakoukoliv významnou pomoc. Převažující veřejný souhlas s Bushovým úspěchem v krátké válce v Perském zálivu v roce 1991 se již dávno rozplynul. V srpnu 1992 Bush trval na tom, že přivede zdráhavého
Bakera zpět

0: jako manažer kampaně, jen aby v listopadu prohrál s Billem Clintonem, Kate Bushe a Bakera, nevím, asi podlehl dokumenty. Kabel od velvyslance Pickeringa, ministrovi zahraničí a NSC Grovecroft. Předmět zpráva pro prezidenta Jelcina, tajné. Zdroj ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Thomas Pickering informuje o svém setkání s ruským zástupcem při OSN, Juliem Voroncovem v New Yorku. Voroncov ho požádal, aby předal naléhavou zprávu od prezidenta Jelcina, který žádal včasné konzultace před prezidenta Bushe o stavu Unie. Jelcin nechtěl být zaskočen Bushovými novými návrhy na kontrolu zbrojení v předvečer své návštěvy Spojených států. Jelcin také požádal o pomoc USA při řešení nedávného prohlášení prezidenta Nazarbajeva, že Kazachstán se chce připojit k NPT jako stát s jadernými zbraněmi. Voroncov rovněž komentoval nepokoje v Moskvě a obrovský dopad. 29-násobného zvýšení cen na průměrného občana v důsledku liberalizace cen. Dopis Jelcina Bushovi, neoficiální překlad velvyslanectví, ze 27. ledna 1992, zdroj ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní archiv. Jelcin přebírá pochodeň od Gorbačova, když se vzdává okovů totalitarismu a militarizované ideologie a usiluje o partnerství se Spojenými státy při budování nového světového řádu založeného na společných lidských hodnotách. V reakci na Bushův dopis 22. ledna, kde Bush navazuje na svou prezidentskou jadernou iniciativu ze září 1991, Jelcin nadšeně přijímá myšlenku radikálního omezení jaderných zbraní o 1/3. Odstranění jaderných zbraní z předních leteckých jednotek a odstranění cílů strategických útočných zbraní. Nakonec dokonce vyjadřuje své přesvědčení, že naším společným úsilím bude svět osvobozen od břemena jaderných zbraní. Ale Bush dal Gorbačovovi jasně najevo, že nebyl nukleárním abolicionistou, abolicionismus z latinského abolitio, zrušení, bývá tak označováno hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo ustanovení, jako jeho předchůdce. Je zarážející číst v tomto dokumentu jako sentiment z minulé éry, že Jelcin věří, že Rusko a Spojené státy rozvinou vztahy hluboké vzájemné důvěry a spojenectví. Kabel amerického velvyslance v Moskvě Strauze. Tajemná Jelcinova řeč, která nikdy nebyla přednesena 28. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Když minister zahraničí James Baker mířil do Moskvy, kolovaly zvěsti o Jelcinově špatném zdravotním stavu a dokonce o smrti, protože 27. ledna nepronesl zásadní projev o kontrole zbrojení a nezúčastnil se zahájení multilaterálních rozhovorů o Blízkém východě. Georgi Mamedov řekl americkým diplomatům, že Jelcin zrušil projev, protože nechtěl uvádět na scénu projev prezidenta Bushe o stavu Unie. Jediný zdroj informací blízký Jelcinovu osobnímu lékaři však uvedl, že ruský prezident musel být o minulém víkendu léčen kvůli masivní kocovině, což je podle zdroje pro Jelcina celkem rutinní problém. Dalším důvodem by mohla být Jelcinova potřeba konzultovat s vojenskými činiteli před předložením návrhu na kontrolu zbrojení. Kabel od ministra James Bakera v Rusku. Předmět setkání Bakera s ministrem zahraničí Kozyrevem 28. ledna 1992. Zdroj ministerstvo zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. Andrej Kozyrev a James Baker zhrnují hlavní otázky bilaterální agendy, o kterých by prezidenti diskutovali na svém nadcházejícím setkání v Moskvě a nedávné konferenci o koordinaci pomoci bývalým sovětským republikám. Baker chválí výsledky konference a odhodlání Japonska uspořádat tu příští. Úmysl diskutovat o těchto návrzích v rámci rozhovoru pěti mocností v kontextu Rady bezpečnosti OSN. Na Bakerovy obavy ohledně prodeje zbraní do Iránu a Libie Kozyrev odpovídá, že vláda byla pod velikým tlakem ruského obranného průmyslu, protože zbraně jsou jednou z mála komodit, které může Rusko prodávat. A navrhuje, ať se uvede, že Rusko prodává zbraně spojenci NATO. Předmět setkání ministra Bakera s ruským prezidentem Jelcinem 29. ledna 1992. Zdroj ministerstvo zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. Baker a Jelcin se v tomto podrobném dvouhodinovém rozhovoru zabývají bezpečnostními a ekonomickými otázkami. Jelcin právě oznámil své návrhy na snížení počtu zbraní, které byly podobné Bushovým návrhům v jeho které byly podobné Bushovým návrhům v jeho zprávě o stavu Unie, ale šly ještě dále v jednostranných opatřeních, která se Rusko zavázalo podniknout. V tomto rozhovoru Jelcin navrhuje ještě radikálnější kroky, jako je zastavení všech strategických hlídek, jaderných ponorek, což Rusko brzy poté udělalo, a vytvoření společného globálního systému ochrany proti balistickým střelám. Zajímavá část diskutuje a dotýká se taktických jaderných zbraní. Jelcin říká, že se s Bushem v Camp Davidu podělí o nové informace o umístění a počtu taktických jaderných zbraní. Tuto informaci získal během své návštěvy v černomorské flotily 28. ledna. Jelcin také nastoluje problém likvidace plutonia 239 a uranu 238 vyrobených při demontáži jaderných hlavic. Navrhuje vytvořit sníženou směs, která by mohla být použita pro civilní elektrárny. Tato myšlenka později vedla k projektu Megatons. Pro civilní elektrárny tato myšlenka později vedla k projektu Megatons, to megawatts. Žádá o pomoc USA při budování bezpečného úložiště hlavic a zmiňuje 400 milionů dolarů vyčleněných prostřednictvím programu Nun Lugar. Peníze, o kterých říká, že by mu pomohly, že by mu mohli pomoci vypořádat se s problémem odlivu mozků při hledání čestného využití pro talenty. Jelcin dává Bakerovi ohromující, ale nakonec nesplněný slib ohledně biologických zbraní. Podle Bakerových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Pardon, Jelcin? Podle Bikrových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. Bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Pokud jde o jaderné zbraně mimo Rusko, Jelcin vyjadřuje znepokojení nad pozicí kazašského prezidenta Nursultána Nazarbájeva, který podle Jelcina pochyboval, že bude telefonicky proveditelné demontovat a uložit jaderné hlavice, které jsou v současnosti na strategických zbraních rozmístěných v Kazachstánu. Když mluvíme o velení a řízení jaderných sil ve společenství nezávislých států, Jelcin popisuje konzultační přístup, kdy pouze on a ministr obrany měli přístup k jadernému tlačítku prezidenti Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu měli pro konzultace přístup pouze na speciální telefonní linku. Ale pro Jelcin důvěrně navrhuje dokonale ruský způsob, jak se s problémem vypořádat. Že při údržbě raket v ostatních třech republikách nebude ruská kontrola. Baker ve svých pamětech popsal jiného Jelcina, nikoli vágního a poněkud velichotivého, jak to bylo v minulosti, ale dobře připraveného energetického a mluvícího velmi obšírně bez poznámek o vysoce technických problémech. V dopise, který Baker napsal Bushovi večer po schůzce, požádal prezidenta, aby Jelcinovi v Camp Davidu ukázal, že s Bushem navázal stejný blízký osobní vztah jako Gorbačov. Kabel od ministra zahraničí americkému velvyslanectví v Kyjevě. Předmět setkání ministra obrany Bakera s ministrem obrany Šapošníkovem. Ministerstvo obrany 29. ledna 1992. Zdroj ministerstva zahraničí Národní bezpečnostní agentura do archiv FOIA. Jevgenij Šapošníkov, který byl posledním ministrem obrany Sovětského svazu a prvním a jediným vrchním velitelem spojených ozbrojených sil SNS, Společenství nezávislých států, které vzniklo po rozpadu Sovětského svazu. V tomto rozhovoru zapůsobil na Bakera svým mimořádným respektem k demokratickému procesu. Baker a Šapošníkov diskutují o variantách, o návrzích na kontrolu jaderných zbraní, které nedávno předložili prezidenti Bush a Jelcin. Šapošníkov se zavázal k výraznému snížení počtu zbraní, ale také vysvětluje ve svému protějšku potřebu citlivosti při dosahování vyváženého snižování a reciprocity a naznačuje, že armáda je stále netrpělivější vůči politickému vedení. Samotný Šapošníkov byl nedávno předmětem ostré kritiky na celou armádní konferenci téměř 5000 důstojníků v Moskvě, kde byl obviněn ze zrady zájmu armády a musel opustit místnost. Při diskuzi o Jelcinových návrzích zcela zakázat hlavice Mir Ved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošníkov zdůrazňuje potřebu zachovávat co? Při diskuzi o cílových návrzích zcela zakázat hlavice Mir Ved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošníkov zdůrazňuje potřebu zachovat paritu s americkými silami s důrazem na námořní síly a ruské síly na souši. Tak, o bože. Věří, že i kdyby byly současné Bushovy návrhy realizovány, USA by stále měly příliš mnoho hlavic na ponorkách. Zbytek rozhovoru se týká rozdělení vojenských prostředků v SNS a pravidel pro transfery zbraní. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení středního rozsahu 30. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv FOIA. A to si přečteme po písničce, protože si teďko zahrajeme. Tak. Tak co bychom si dali? To jsme hráli tohleto.
1: Hello friends, this is T-Texas Taylor Story. A story about a soldier boy and a deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Začali si číst. Všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane. Zněla odpověď. A velitel na to, v to doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části, na starý a nový zákon, a trojka mi připomene Trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistili lampy své, bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. S šestkou potom vzpomenu, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zemi a sedmička to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky osmičku, vzpomenu na 8 čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich 3 synové a jejich ženy. Devítka mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a 10 ta má stejně bodů jako 10, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, 10, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna to je blahoslavená Panna Maria a spodek, pane, spodek to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka. 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku. 12 obrázkových karet, jako měsíců za rok. A 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval T. Texas Taylor.
0: Pravda, jmenoval se T. Texas Taylor. No. Budeme tomu tedy věřit. Tak, já se to neotočil, teda dorfnu. Jo. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení středního rozsahu 30. ledna 1992. 30. ledna 1992 v ministerstvu zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. V předvečer Jelcinovy návštěvy ve Washingtonu nabízí americký velvyslanec Robert Strauss vnímavé hodnocení ruského vůdce. Zdůrazňuje Jelcinovu působivou popularitu, i když jeho ekonomická reforma přináší skutečné potíže. Strauss dochází k závěru, že Jelcinův lidový mandát je skutečný a že nevidí žádné věrohodné náhrady za současného vůdce. Depeše poukazuje na nedostatečnou komunikaci mezi prezidentem a parlamentem, která má za následek určitou nelibost v parlamentu vůči dominující a často panovačné postavě ruského prezidenta, ale nikoli skutečné organizované opozici. Moskva již není skutečným centrem všeho. Naopak, většina reformátorů v Rusku a dalších částech bývalého Sovětského svazu hledá rady, modely partnerství spíše v zahraničí než v Moskvě. Velvyslanec poznamenává, že jedinou silou v Rusku, která je schopna odstranit Jelcina a zvrátit reformu, je armáda. Nejobtížnější Jelcinovou domácí výzvou je budoucnost ozbrojených sil. Ruský prezident si je dobře vědom hluboce nespokojeného důstojnického sboru, který naříká nad ztrátou impéria a svého poslání. Některá jeho nacionalistická a militantní prohlášení směřovala právě k tomuto publiku. Depeše zmiňuje umělou povahu a křehkost společenství nezávislých států, které podle velvyslancova názoru není nástupnickým svazem bývalého Sovětského svazu, není víc než jen právní rámec. Kabel nabízí neobyčejně upřímný portrét Jelcinovy osobnosti. Popisuje ji jako cyklonální, jako někoho, kdo je v nejlepším stavu, když stojí na tanku. Narážka na to, že Jelcin v srpnu roku 1991 vylezl na tank před moskevským parlamentem, aby zabránil KGB zvrátit poměry. A nezabývá se každodenními řídícími úkoly. Zatímco velvyslanec vyzývá USA, aby plně podpořili Jelcina reformátora, Strauss dochází k závěru, že vzhledem ke svému temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro práci vedení autokratické společnosti směrem k demokratické budoucnosti, ale zdá se, že je odhodlaný tuto práci udělat a nebude to dělat nikdo jiný než on sám. A přesto s největší pravděpodobností uspěje, protože, jak uvádí depeše, ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina. Chtějí cara se společným nádechem. V Jelcinovi jeden mají. Předmět. Setkání s Borisem Jelcinem, prezidentem Ruska. Memorandum o konverzaci. 1. února 1992. Zdroj prezidentská knihovna George H.V. Bushe, Národní bezpečnostní archiv FOIA. Jelcin přijíždí do Camp Davidu na svou první návštěvu Spojených států jako prezident Ruska poté, co se zúčastnil zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. V posledním rozhovoru s Bushem brzy ráno se Jelcin zabýval strategickými otázkami a předložil několik dalekosáhlých návrhů, které rozvíjí v plénu. První část rozhovoru pojednává o ruské ekonomické reformě, kterou vedl tým mladých ekonomů pod vedením Jegora Gajdara. Jelcin poznamenává, že nedošlo k žádným velkým sociálním nepokojům, ale nastaly těžké časy. Vyjadřuje svůj pevný závazek uplatňovat demokracii a tržní reformu, ale říká, že Spojené státy musí poskytnout pomoc, jinak by došlo ke zvratu. Hlavní část rozhovoru se zabývá omezováním jaderných zbraní, zabráněním odlivu mozku ruských jaderných vědců. Jelcin má navrch, je velmi dobře připraven a předvádí své odborné znalosti v detailech jaderné problematiky. Dokonce se v jeden okamžik ptá, mluvím jako odborník. Poněkud ho frustruje i pomalost vznikající spolupráce. Jeho návrhy, jako je totální demilitace MIRV, ink všech balistických střel, nejsou Bushem opětovány. Americký prezident je rád, že zlikviduje pozemní rakety MIRV, klíčová složka ruské strategické triády, které USA považují za destabilizující, ale nikoliv SLBM, klíčová složka americké strategické triády. Jelcin také navrhuje vybudovat společný globální systém protiraketové obrany, která by mohla využít ruských výhod v kosmickém výzkumu a technologii a zaměstnat některé ruské vědce. USA nejsou připraveny o tomto návrhu podrobně hovořit. Další ruský návrh se zabývá prodejem ruského uranu do Spojených států. Americká strana na něj nereaguje okamžitě, ale později se z něj stal úspěšný program. Megatony za megawaty v rámci Nunn-Lugar. Prezidenti projednávají otázky týkající se vedení a kontroly nad jadernými zbraněmi, které zůstávají v jiných zemích. Společenství a souhlasí s tím, že zůstanou pod centrální kontrolou a že pouze Jelcin bude mít přístup k jadernému tlačítku. Pokud jde o vztahy se státy bývalého Sovětského svazu, Jelcin ujišťuje Bushe, že nové Rusko nemá imperiální ambice a bude citlivé k obavám ostatních států. Ruský prezident popisuje své vztahy s Ukrajinou a osobně s Leonidem Kravčukem jako velmi dobré, ale připouští, že naším hlavním destabilizačním faktorem je Ukrajina, přičemž si všímá nacionalistických tlaků na Kravčuka. Na konci rozhovoru se Jelcin ptá Bushe, zda jsou ještě protivníci. Americký prezident odpovídá záporně, ale nesouhlasil by s uvedením slova spojenci. Ve společném prohlášení, jak by tomu dal přednost Jelcin? Setkání je vnímáno oběma stranami jako mimořádně pozitivní a setkání, které položilo základy pro novou éru užší spolupráce v americko-ruských vztazích. Předmět. Memorandum o rozhovoru s Jegorem Gajdarem, prvním místopředsedou vlády Ruské federace 28. dubna 1992, prezidentská knihovna George H. Bushe, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Vedoucí Jelcinova ekonomického týmu navštíví Washington, aby informoval své americké protějšky o postupu ruské ekonomické reformy. Gajdar popisuje nárůst podpory veřejnosti pro Jelcina po sporném kongresu lidových zástupců, kdy prezident a jeho ekonomický tým museli snášet spoustu kritiky, ale nakonec získali souhlas s pokračováním reformy. Americký velvyslanec Strauss poznamenává, že podle nedávného průzkumu veřejného mínění po 5-10násobném zvýšení cen lidé podporují reformní program Jelcina, navržený Gajdarem, za 70%. Náznaky vznikajícího konfliktu mezi Jelcinem a zákonodárným sborem lze vidět již podle odmítavého tónu, který používali ruští partneři, když hovořili o kongresu. Ruský velvyslanec Lukin podotkl, že řekl Jelcinovi, že kongres probíhal dobře, protože se změnil ze škodlivého na neužitečný. Strauss uvádí, že to byl kongres, jehož členové byli zvoleni v březnu 1990. Byly to první svobodné volby v Ruské sovětské federativní republice poté, co Sovětský svaz uspořádal své první svobodné volby v březnu 1989. Gaydar nevidí v kongresu nic jiného než obstrukce. Americký prezident hovoří o nadcházející státní návštěvě Jelcina ve Spojených státech a ujistil Gaydara, že Jelcin bude přijat řádně s plnými podstami a že nadcházející Gorbačová návštěva ho nezastíní. Bush se ptá Gaydara na problém dodávek a na pokrok v zemědělské reformě. Gaydar říká, že očekává, že vlna migrace se přesune z měst na venkov kvůli průmyslové krizi. Americký prezident je ohromen pokrokem, kterého bylo dosaženo během pouhých několika měsíců. Gaydar si do konce roku představuje vytvoření tisíců soukromých farem. Když se Bush ptá na vztahy Ruska s Ukrajinou, zmiňuje Ukrajince a Američany a potřebu zacházet s nimi správně s hlubokým respektem. V narážce na volby Gaydar otevřeně odpovídá, že řešení rusko-ukrajinských vztahů bude trvat dlouho. Zmiňuje napětí na samotné Ukrajině mezi východní a západní částí země a problémy s používáním ruštiny na Ukrajině. Lukin poukazuje na skutečnost, že Rusko je 83% Rusko, Ukrajina je ze 73% ukrajinská. Hovoří o nadcházející schůzce nejvyššího sovětu Krymu, která bude pravděpodobně hlasovat pro referendum o nezávislosti na Ukrajině. Připojení k Rusku by nepřicházelo v úvahu. Gaydar je přesvědčen, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Předmět první rozšíření o bezpečnostních otázkách. Tak. Tato schůzka následuje bezprostředně po oznámení hlubokých škrtů ve strategických jaderných silách až na 3000 až 3500 zbraní, což představuje průlom a umožňuje Bushovi a Jelcinovi podepsat smlouvu START 2 v lednu 1993. Dřívější rozhovor jeden na jednoho dosud nebyl odtajněn. To byl do značné míry úspěch James Bakera, který tuto otázku několik týdnů intenzivně konzultoval se svým ruským protěžkem Andrejem Kozirevem a zároveň se postavil proti odporu proti americkému snižování. Baker ve svých pamětech popisuje boj se Sovcroftem, Shaneym a Powellem, aby je přiměl k souhlasu s nižšími čísly. Bakerovými slovy, Rusové nám nabídli to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nula Mirvet, ICBM a bez eliminace Mirvet SLBM. Vyšší celkový počet. Jelcin touží pohnout se ještě před podpisem smlouvy. Říká prezidentovi, že abychom demonstrovali naše politické bona fides, začali jsme demontovat naše těžké rakety SS-18 a odstranit je z pohotovostního stavu. Je příznačné, že při rozhovoru je přítomen Georgi Bardennikov, náměstek ministra zahraničí, odpovědný za chemické a biologické zbraně, protože část se zabývá jeho portfoliem. Jelcin říká, že potřebují mnoho peněz na zničení biologických zbraní, ale potřebují peníze na zničení chemických zbraní. V únoru řekl Bakerovi, že zničí biologické zbraně do jednoho měsíce a poté umožní mezinárodní inspekci na místě. Ruská strana narazila na místní odpor proti ničení chemických zbraní kvůli následné kontaminaci. Prezidenti jednají o spolupráci ve vesmíru a myšlence vyslat kosmonauty a astronauty na společné mise na raketoplánu a na vesmírnou stanici Mir. Jelcin navrhuje společnou misi na Mars. Zatímco ze strany ve většině otázek shodují, názory na potřebu jaderných zkoušek se liší. Jelcin je ochoten zachovat moratorium a apeluje na americkou stranu, aby minimalizovala testování s odkazem na poškození životního prostředí. Bush však vyjadřuje svou neochotu k omezením testování. Minister obrany Dick Cheney věří, že je bezpečnější testovat, než netestovat. Souhlasí se zahájením konzultací o této otázce. Stejně jako v únoru i Jelcin ve špičkové formě vypadá plně kompetentně a na Američany zapůsobí svým vynikajícím pochopením detailů komplikované problematiky kontroly zbrojení. Tak, máme 118. stranu. Máme přečtenou. Kolik máme hodin? 50. No. Po počátečních potížích se musím přiznat, že konečně se nám to tady rozjelo. A já se musím podívat, jestli už se někdo tady bude hlásit. Zatím se nikdo nehlásí. No, Jelcin. Pro mě Jelcin byl vždycky prostě sporná osoba. On tam je na jedné té fotce v takovém vytahaném svetru. Asi tenkrát si nějak ty chlapci chtěli dokázat, že jsou úplně obyčejní lidi, akorát, že mají prsty na těch tlačítkách. Nevím. Snažili se, nebo takhle, nevím, co vedlo Jelcina, když to byla proamerická figurína, co ho vedlo k takovýmhle aktivitám. Možná, že to byla řízená akce ze strany CIA, kdy to mělo vypadat jako hlavně ruská iniciativa, s tím, že už to hlavně chtěli Američani, protože už toho handrkování a hádání v tom sklepě nebo kde to dohadovali, tak už asi bylo dost. Tak chtěli se dostat, Američani chtěli ulevit státní kase, bych řekl, aby to nevypadalo tak, že ustupují ze scény, tak použili Jelcina, aby to navrhoval, jako kdyby ten Sovětský svaz, který tím pádem vypadal, jakože sklonil hlavu a že jako je v plné pokoře vůči Americe. Dopadlo to nakonec jinak, protože byl takhle, nic tam nepíše, že byl Jelcin opilý, jo. Doma přitom býval velmi často. Takže kdo ho zase jak odsuzoval, si můžeme jenom domýšlet. Já si myslím, že to byl americký nápad a že Jelcin tomu pouze posloužil, protože Jelcin sloužil mnoha americkým zájmům. Proč by nemohl sloužit i tomuhle? To je přeci jednoduché, ne? Sloužím jednomu zájmu, můžu sloužit i druhýmu. No ale nesahejme mu tedy do svědomí, jak se říká. Uvidíme, jestli se budeme pročítat tou knihou dál, jestli se to tam ukáže nebo ne. Logické je, že nic se neudrží nějak extra dlouho, takže může být, že se to ještě dozvíme, jak to vlastně bylo. Tak si pojďme zahrát a budeme se pomalu loučit, no. Tady z Midgardu, z Midgardího čtení, pochopitelně, bych řekl, že to asi bude úplně všechno. Uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a do té doby vás svěřují do péče svých kolegů tady na Svobodném vysílači. Takže od mikrofonu se loučí Petr Václav.

Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?

Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.

0: Teď vás všechny zdravím a vítám u pravidelného úterního pořadu, u toho prvního z těch prvních, takže přivítám svého hosta, svého váženého hosta, svého vlastně pracovně nebo chcete-li služebně nejstaršího hosta. No doufám, že ještě pořád to mého hosta tady baví. Tak Išo, vítej, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, jak krásné odpoledne pro všechny naše posluchače.
0: Ano, ano, tak, ať už budete poslouchat z archivu, nebo teď posloucháte v přímém přenosu, nebo prostě si to někdy dáte, protože si budete chtít doplnit vzdělávání, tak zkrátka a dobře, teď se budeme bavit o evoluci, vzestupu a o tom všem, co s tím souvisí a co s tím neodmyslitelně stojí a padá. Tak, podíváme se asi na to, kdo dneska slaví svůj svátek, musíme vyladit, najít, kdo tak dneska může slavit svůj svátek. To by mě zaujímalo. Pane, jo, toho tady mám otevřeno. Jestli já to tu vůbec mám.
1: No.
0: To mi to tady nějak toto. Kde to je? No, to je prekérka, páni. Ono mi to zmizelo, ono to tu není. No, tak si to budu muset ještě dát jednou. Tak, kde máme nějaký ty návrhy, co bychom si mohli dát třeba. Dneska jsou zmrzlíci totiž.
1: Ano.
0: Začínají, že jo? Dneska ano, ano, je ten první zmrzlej.
1: Pankrác.
0: Jeden. Ano, pankrác.
1: Ano, ano.
0: Dneska je pankrác, pak je servác a pak je bonifác.
1: Ano.
0: Tři dny, kdy nám všechno, co budeme mít venku, zmrzne. Já doufám, že ne. Je to takový, no, na hraně bych řekl. Je to těsně nad nulou, předpovídají. Tak přestože má jméno pankrác, honosný význam spojený se sportovním kláním, silou nebo velkou mocí nejčastěji bývá skloňováno zahrádkáři a zemědělci. Pankrác má totiž jako jeden z takzvaných ledových mužů moc ovlivnit celou úrodu. Dle lidové pranostiky přicházejí na svátek svatého Pankráce poslední zimní mrazíky. Jméno Pankrác nemá ženský protějšek ani mnoho domácích variant, protože se užívá velmi zřídka. Zdrobnělinou jména je pankrácek. Další domácí mutací může být třeba pan, panek nebo kráca. Jméno se vyskytuje i v dalších jazycích, například ve slovenštině. Němčina jméno zná jako pankrátius. Pankrátius nebo pankráz. Francouzskou verzí jména je pancráce. Italskou pankráčio, španělskou nebo portugalskou pankráčo. Maďarové jméno užívají jako pongrát, Rusové jako pankrat nebo pankraty. Nejvýznamnějším nositelem jména byl křesťanský mučedník přelomu 3. a 4. století svatý Pankrác. Ten dal jméno také kostelu v Praze. Dle kostela svatého Pankráce dostala označení pražská čtvrť Pankrác. Dle názvu čtvrti se pak jako Pankrác označuje také pražská věznice nebo stanice metra. Jako ST Pancras je nazývána také čtvrť v Londýně. Její název je odvozen od kostela zasvěceného svatému Pankráci. Mužské křestní jméno Pankrác se vyskytuje jen ojediněle, jeho původ je řecký. Jméno bývá spojováno s řeckým jménem Pankrátios s významem víceboj nebo velký závod. Další teorie výkladu jména nebo jméno překládá prostřednictvím řeckého slova Pankrátes s významem všemocný. Tak to už bych řekl, že to by mohly být třeba játro, by se mohl jmenovat, ne? Játro. Protože co to je Pankrátus nebo
1: Pankrát, slivka.
0: No, tak to jsou játra, že jo?
1: Ne, to je slinivka.
0: Slinivka? Aha.
1: Ano, pankreas je slinivka.
0: Pankreas je slinivka.
1: Ano, no, pankreas.
0: Pankreas by mohl být sliniv. Nějaký slinivka by to mohl být. Tak, významné a mezinárodní dny pro tento den. No jo, ale my tady vůbec nemáme, kolik těch pankreasů je. Který se vyskytuje velice, velice, velice málo. No.
1: Možná není žádný.
0: No, rozhodně dneska slaví malá moderátorka, má 6 let, takže malá moderátorka tam má důvod nějakým způsobem se radovat a slavit. No a co ještě? Máme tady potom, tak já nevím, jestli budu pankreasům přát. Já bych spíš popřál všem zahrádkářům a všem zemědělcům, aby jim to nezmrzlo, aby bylo všechno tak, jak má být. Čili aby vydržela úroda, protože opravdu dneska se to může zlomit a celá úroda

0: svátek, který je rozšířen po celém světě. Oficiálně připadá Den matek na druhou květnovou neděli. V ČR je tento svátek ustanoven na 8. května a začal se slavit roku 1923, a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit právě k propagandistickým oslavám a byl přejmenován na MDŽ. Ježíš, co to tady kecaj. Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke dní matek jsou květiny a drobné dárky, které matky často dostávají hlavně od svých dětí. Prosím tě, co to tu plácají za nesmysly?
1: Tak 8. března je MDŽ, no tak jako to někdo si asi poplet.
0: No nějaký inteligent.
1: 8. jako 8. no.
0: Nějaký inteligent 8. jako 2 měsíce sem, 2 měsíce tam.
1: A žádná škoda.
0: Žádný svátek nebyl přejmenován na MDŽ. Mezinárodní den žen je celosvětový oficiální svátek a nevznikl díky komunistům. Prostě to je Mezinárodní den žen a je to 8. března, pane inteligente, co jsi to tady napsal. No ale tak ono se to hodí, že jo, ta propaganda prostě použije kde co. Tak, potom je Mezinárodní den ošetřovatelek. Roku 1820, 12. května, se narodila ve Florencii Florence Nachtigalová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá dodnes. Proto v dnešní den slaví všechny její následnice zdravotní sestry svůj den bez ohledu na to, v jakém zdravotnickém oboru působí. A potom ještě Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Mezinárodní den podpory nemocných chronickým únavovým syndromem je určen na 12. května k výročí narození Florence. Tak to je stejné. Ještě ta, která byla lékařkou a pomáhala raněným, stála u zrodu hygieny a bohužel část svého života byla upoutána na lůžko právě kvůli této nemoci. No, co k tomu dodat? Asi radši nic. Hele, to je, to jsou, já nevím, to jsou takový někdy bláboli, co tady píšou. To musel opravdu vytvořit nějaký Matěj. Fakt Matěj. No, tak nic. A to nechme být. Tak já to zavřu.
1: A, to zavřít, no radši.
0: A položím ti obligátní otázku. Jak jsi se, Išo, měla ten týden, co jsme se neviděli?
1: No, jak jsem se měla, jo. Tak to bylo takový hektický. Na předběžný týden, běžný, jo, takový ty povinnosti, co člověk má, práce, domácnost. Pak ale si přijel ty s Eliškou, takže to jste, tak to jsme strávili docela hezký, skoro 2 dny. No, potom přijela další návštěva, sestra s macechou, takže to bylo další návštěva. No, a byl víkend. No, o víkendu takový ty běžné věci, jako prádlo, úklid. Zase pořád řešíme nějaké ty problémy kolem současné době, hlavně kolem těch párových partnerů nebo plamených partnerů, protože většina věcí už je v pořádku seřazených. Nejčastěji nemají lidi v pořádku záznamy. Nejčastějším problémem, který řeším, ať teda je to cokoliv, tak jsou to záznamy, které nejsou aktualizované, nejsou úplný, nejsou vyřešený. Takže tam na tom nám to docela hodně trhne, ono to potom samozřejmě blokuje i přípravu těch párových předloh, protože když to není úplné, tak se to nedá dokompletovat. A pak vznikají problémy, které potom

0: Řešíme, někdo zvládne sám, někdo se pak obrátí na mě nebo na tebe. Takže v současné době frčí jdou taková, tak je to dolaďování záznamu víceméně. Takže práce je pořád dost a dost. Takže utíká to. Den je pryč, co by dub. A už máme zase úterý. A co pak ty? Co pak ty jsi dělal celý týden?
1: No, to je otázka. Já to měl také hektické. Vyrazili jsme si na výlet, takže jsme byli u tebe, mrkli jsme do Prahy, pak jsme připravovali oslavu, protože Eliška měla už v neděli, teda první slavící den, přijeli děti, a milý doprovod, takže všecko bylo, jak má být. Vyblbli se, vyřádili se, krásný dort dostala Eliška. No, tak bylo nádherný počasí, tak jsme byli venku, no, rozvěsili jsme balonky, všechny možný, no taková ta klasická dětská nálada. No a dneska máme úterý, já jsem se ještě nezastavil, takže co dodat? Když nejsem na cestách, tak intenzivně tady něco kuju. No ale máme tady nějaké otázky, na které asi budeme nějak reagovat. Já je jenom musím dohledat, jo, protože já jsem přijel za minutu pět. Takže to bylo takové jako na divoko. Tak se musím podívat, co nám kdo poslal. Na co se kdo ptal. Tak, Pavla jsme řešili, to byly ty invalidní
0: Ano.
1: záležitosti. Reaguje, tak nereaguje. To se ptala děvčata, počkej, už to vím. To se ptala děvčata. Ježíš, tadyhle. A teď nevím, právě jestli to bylo v SMS-kách, nebo jestli to bylo ve WhatsAppu. Dítě Alča.
0: Tak se zkus podívat, třeba ti to tam
1: Vejvás není
0: skočí.
1: moc dobrá, moje rodiče si koupili obrazy. A ten je úplně... To jsme možná, nevím, jestli jsme to už řešili, tady tu záležitost. S těma obrazy od temného mága, u kterého i byli na Slovensku, a ten je úplně zblbnul, připravil
0: To už jsme
1: ozdraví.
0: řešili.
1: To jsme řešili, viď?
0: No, to už jsme řešili. K tomu jsme
1: Alčajíťa.
0: se vyjadřovali.
1: Tomu jsme se vyjadřovali. No jo. Tak počkej, to musíme najít. Jitka. To je. Právě. Jo, to jsme taky vyřešili. Čau, večer. Tadyhle. On se zase splet. Jitka, ne, jiná Jitka. Jako na potvoru, tadyhle.
0: Máš si to, nebo takhle označuješ si to nějak barevně?
1: To nedá označit.
0: Protože v tom množství těch mailíků a těch zpráveček se to pak snadno ztratí. Protože
1: Samozřejmě se
0: tam,
1: to
0: ty
1: pak
0: tam
1: lehce
0: toho máš,
1: ztratí. Ono to
0: ty tam
1: totiž...
0: toho máš kupy, hromady, haldy.
1: Aldi. No, budu to muset v klidu dohledat. To posílali děvčata. Posílala děvčata.
0: Ano.
1: Čekej. Tak já ještě skočím do mailů.
0: No, ještě
1: Jakoby
0: se podívej.
1: mailíkách totiž.
0: Mérika, Mérika.
1: Mailíka. jsem měl spolužáka Honzu Maliku, jmenoval Malika. Jako jsem netušil, že pak měl Malikanu, že jo. No ale to nebylo jeho. Malika. Tož to, než se zase otevře. Včera jsem měl problém, normálně si představ, že skolaboval internet. Jako nic. Minulý týden bylo, dneska máme 12, tak to bylo minus 7 nějakýho...
0: Kolem pátýho.
1: Bylo pátýho, tak se podíváme na
0: pátýho. A to už to tam někde měl, protože jsi říkal, že tam máš tři dotazy, jeden jsme zodpověděli.
1: No právě, akorát, že zajímavý mrak. Tak, Jana. No jo, a to jsme taky řešili. To bylo to, teda nevím, jestli jsme to řešili, to byl ten plamínek. Řešili jsme ho nebo ne?
0: Nevybavuju si.
1: Dobrý den, paní Išo a pane Petře. Nedávno jsem potkala muže, přitažlivost byla vzájemná. To jsme řešili už tohle. Vyšší já mi řeklo, že se známe z minulých životů. Tady si máme něco dořešit. Po každém setkání jsem byla emočně rozhozená, táhlo mě to k němu, ale zároveň jsem cítila, že mě něco drží zpátky, abych neudělala nic, čeho bych pak litovala. Když jsem se vyššího já ptala, jako co tady pro mě teď je, tak byla odpověď taková, že je tady jako tvoje poslední zkouška, jestli jsi ochotná kvůli potěšení definitivně přijít o to, proč jsi tady a o svého plamínka. Odpověď byla okamžitá, nejsem ochotná. Plamínek přes vyšší a vzkázal, jsem šťastný, zkoušku si zvládla. Ten, kdo mě držel zpátky, byl můj plamínek, stále je prý tady se mnou, jako energie a hlídá mě. Přitom je podle vyššího já na Jupiteru v těle. Tak tady bych teda hodně velký otazník. Nevím, zda je možné, aby byl tam v těle, ale i tady ve formě energie. Děkuji za odpověď. Ještě bych se ráda zeptala, kam už jsme ve vývoji pokročili, se ptá posluchačka Jana. Tak, co ti z toho vytrysklo? Nevím, jestli zrovna, když je v těle na Jupiteru, tak jestli by sem šel jenom jako nápověda. Myslím si, že spíše to komunikace přes vyšší já, pokud. To znamená, že on sem nechodí, ale komunikuje přes vyšší já, protože vibračně si myslím, že by to nedával. Ale Išo, asi se nejdřív vyjádřit ty k tomu, jaký...
0: Na Jupiteru nemůže být ve fyzickém těle.
1: No.
0: Tam to ještě není zapnuté. Jsou tam předlohy, jsou tam jemně hmotná těla, to ano, ale ještě nemají fyzickou podobu. Takže dost určitě tam není ve fyzickém těle, možná, že ho jenom má připravené, ale není ve fyzickém těle. Podle toho, jak jsi to říkal, tak mě tam spíš přišlo, že teda paní měla by v tom vztahu spíš vytestovat, co tam je za problém a jak ten problém vyřešit. Vyčistit, pravděpodobně tam byla nějaká karma nebo něco. Nevím, jak s tou minulostí, říkali jsme, že velice málo plamenných partnerů se pohybovalo v tom prostoru harmonického univerza 1 v těch padlých systémech. Jednak to bylo z bezpečnostních důvodů, protože vždycky je lepší, aby ta jedna polovina byla někde v bezpečí a jistila, byla takovou jistotou, takovou pojistkou, že když bude nejhůř, přijde na pomoc, ale pokud teda oba plameny zůstanou tady, nebo byly tady v té době, tak si v podstatě nemohli až tak moc pomáhat. Jo, určitě jsme to říkali, že ty plamení partneři jsou součástí harmonického univerza 4 jako avataři. A v harmonickém univerzu 1 žádné avataři nebyly. A byly tam, sice tam byla vědomí, ale ty byly roztříštěny až na ty inkarnáty. To znamená, že pokud tam nějaký kontakt byl, tak vždycky to byla jenom jedna dvanáctina z jednoho nebo z druhého. Takže tam nějaké věci k vyřešení asi mohly být, ale určitě to nebyli plamení partneři. No a potom spíš šlo možná o to, komu dát přednost, no nevím, viděla bych to jako spíš záležitost toho, že kdysi se paní špatně rozhodla a teď si aniž by věděla, o jaký typ partnera jde, tak se měla rozhodnout, kam jí srdce táhne, že jo, kam tedy skutečně se přiklonit, na kterou stranu, aby tam nebyl ten rozum, protože víme, že plamení partneři k nám patří, že s nimi tvoříme tu nejideálnější, nejoptimálnější jaksi dvojici. Takže možná, že to vyšší, já to řekla takovým způsobem, aby paní se v tom zorientovala, ale viděla bych to tak, že to určitě nebyl plamený partner, že to byla jenom ta, myslím, ta jedna dvanáctinka, snad tedy. No a pokud jde tedy tak v podobě energií, to je dost komplikovaný, protože pokud teďkon a tady v tomto prostoru ty bytosti jsou, tak jsou bez fyzického těla. Je to podoba jemně hmotného těla, nebo takový ten ocásek, oni tady nejsou většinou celý. Mají tady takový, jak jsme říkali, takový ten pramínek toho vědomí, a když by měl být tedy v tom nefyzickém jaksi vyobrazení nebo v tom nefyzickém těle, tak může ho navnímávat skrze ten kontakt těch energií vyzařujících z toho ocásku, který tady někde kolem té paní se, protože samozřejmě se kontaktujou, jo? Takže spíš ten kontakt těch originálních vědomí paní navnímává jako to, že tady je, jako energie. A to, že spolu komunikují, tak to je v pořádku, to tak může být. Ale určitě není ve fyzickém těle na Jupiteru. Má to možná všechno připravené, ale ještě se to tam neudálo. Ještě tam jako fyzičtí lidé nejsou. Jsou tam všichni v podobě těch předloh, v podobě toho, protože vlastně ten prostor ještě není vytvarován, tak co by tam dělali? Tam není to k žití zatím, jo? Tak tam někde bude čekat připraven ten originál. A tady bude jenom kontakt s tím zbytkem toho vědomí té partnerky. Tak bych to viděla já. Ale v zásadě je to nějaký způsob komunikace mezi bytostmi, který k sobě patří. Tak bych to určitě viděla. Akorát prostě to vysvětlení je trošičku takový zavádějící. To je z mého pohledu.
1: Jo. Já jenom chci říct jednu věc, že ta úroveň komunikace a zkomunikovávání toho, na co se ptáme, momentálně vyžaduje vysokou úroveň přesnosti. To znamená, že je potřeba se doptat na mnoho detailů, aby jsme si vůbec byli schopni určit takové ty obecné dotazy, ty už nejsou na místě, protože jsme v nějaké vyšší úrovni a ta předpokládá, že tady se chceme dozvědět víc detailněji, víc přesněji a víc ohledem na vývoj událostí. Takže bych řekl, kdo může mít svého plamenného partnera? Svého plamenného partnera může mít jedině bytost, která je avatarem, protože plamení partneři si jsou v té úrovni avatar. Pokud je někdo v úrovni duch nebo duše, pak nemůže mít plamenného partnera, ale můžeme se bavit o párovém partneru, protože je to jenom část toho avatara. Čili jenom avataři mohou mít plamenného partnera, to poprvé. Podruhé, plameným partnerem, nebo avatar jako takový, Tedy, protože zpětky z 5. harmonického univerza, tak bydlí o úroveň níž, tedy ve 4. harmonickém univerzu. To znamená, pokud vám vychází, že jste avatar, budete a vzestupujete do 4. harmonického univerza, můžete mít plamenného partnera. Pokud jste třeba duch nebo duše, tak duchové osídlují harmonické univerzum číslo 3, duše osídlují nebo sídlí v harmonickém univerzu číslo 2. Duše i duch mohou mít tedy pouze a jedině párového partnera. To je ta, řeknu, v této úrovni nejvyšší úroveň kvality soužití s párovým partnerem. Kdo je párovým partnerem? No, párovým partnerem je někdo z té čtrnáctky, respektive z těch 13 zbývajících. To znamená, když si vezmeme, že třeba je tam 14 duchů, to znamená 7 má ženskou polaritu, 7 má mužskou polaritu. Ty, co mají mužskou polaritu, tak mají ženské tělo. Ti, co mají mužskou polaritu, mají ženské tělo. A jsou si k sobě vzájemně, teď jako to neřešte z hlediska nějakých jako předsudků ve fyzickém těle, takže oni jsou si vlastně sobě jako kdyby bratři a sestry, ale ve fyzickém světě, když se manifestují s fyzickým tělem, tak ti, to jsou pároví partneři, kteří spolu mohou vytvořit nejkvalitnější v této úrovni partnerský vztah. V úrovni těchto jsou to pároví partneři a trošku vám to možná drnčí, protože tedy jsou to vlastně sourozenci, ale takhle to neberte. Oni jsou, muž a žena, budou, a to je ta dualita, budou spolu tvořit úžasný, skvělej, perfektně fungující, po všech stránkách si rozumějící pár, budou se to učit ještě spolu, jako třeba i to bytí, protože a zkrátka k sobě patří. Jsou z jednoho těsta. Je to jedna duchovní rodina. Jsou to dvě části jednoho celku. To znamená, budou si spolu nejvíc rozumět. Představte si, když jste tvořili pár, buď kristovský člověk s nějakým jiným člověkem, nebo s temňákem, nebo s biorobotem, to byl očistec. Tady v podstatě vytváříte a potkáváte nejkvalitnějšího partnera dosažitelného ve vaší úrovni. Proto duchové by měli si testovat, pokud třeba máte, že na vás již čeká, nebo že budete spolu vytvářet s někým v tom harmonickém univerzu 3, budete vytvářet pár, tak si otestujte, jestli je to váš párový partner. Pokud to není párový partner, nebude to pravé ořechové. A když se vrátím úplně ke kořenům, tak aby fungoval zákon Rita a aby fungovaly všechny tyto záležitosti, tak prostě to vždycky bylo tak, že spolu tvořili ty rodiny, kopírovali tu duchovní rodinu. To znamená, že vždycky to byli ti pároví partneři, kteří ve fyzickém světě se manifestovali jako muž a žena a spolu zakládali tu fyzickou, pozemskou třeba rodinu. Jo. Takhle to mělo být vždycky. Ale pak se to celé začalo tím reverzováním a tím pokřivováním, se to dostávalo úplně někam jinam. Nerespektovalo se právo Rita nebo zákon Rita a všechny tyhle ty věci. To samé je to v úrovni duší. V úrovni duší zase ten jeden duch se rozdělí na 7 a 7, to znamená 7 mužských podstat, 7 ženských podstat ženská podstata si vleze do fyzického mužského těla, mužská podstata si vleze do ženského fyzického těla, vždycky si tam to vědomí nahraje do těch jemně hmotných těl, tak vlastně do toho fyzického těla a do jemně hmotných těl si nahraje ty svoje proporcionality, ty svoje záznamy, ten svůj charakter, když to takhle řeknu. A podle toho se to fyzické tělo potom také projevuje. Jednak je řízeno tím vědomím a jednak jeho rozum uvažuje a má myšlenková schémata a způsob uvažování, který odpovídá té bytosti, která tam sídlí. Proto potom spolu vytváří ty skvělý partnerský vztahy na úrovni nebo v tom fyzickém světě. Tímhletím si měli vlastně správně projít ti avataři, kteří se poskládali. To znamená, že ty avataři se rozložili na ty duchy a na ty duše. Evolucí postupně se z duší, se duše spojily, jak to mělo být, by se duše spojily do těch duchů a duchové poskládali toho avatara. Druhý plamený partner je taky avatar, který úplně stejným způsobem takhle prošel tu evoluční cestu a vlastně žili spolu v těch jako pároví partneři v těch různých úrovních. Vlastně celý ten avatar spolu stále jako kdyby partnersky fungoval. A potom se potkají ty dva plamenní partneři a vlastně je to velice vědomý a velice zkušení partneři a vlastně mohou mít spolu velice krásný a vyzrálý partnerský vztah. Jenomže víme, jak to tady bylo. Víme, co se tady odehrávalo. To znamená, že někdo měl to štěstí, potkal svého plamenného partnera teďko třeba nějak před zestupem v tomto životě, se mu podařilo, poštěstilo, že se potkal se svým plamenným partnerem. Je to ale zřídka kdy, protože většinou ti plamenní partneři zůstávali jako záloha mimo to území toho nebezpečenství, tedy mimo ten zdevastovaný, reverzovaný region Hadronská univerza 1, čili většinou, pokud přišli ti plamínci a měli předpřipravené třeba fyzické tělo, tak přicházeli až třeba v tomto životě a přicházeli v posledních třeba 2-3 letech. Jo. Takže to je velice zřídka, kdy spíš je to tak, že ti plamenní partneři čekají na tom startu, ta vědomí těch plamenních partnerů, čekají na tom startu toho nového světa, té nové reality, tedy v Harmonickém univerzu 4 bavíme-li se o plamenných partnerech. A mají předlohy pro svoje fyzické tělo. To znamená, že spolu, když byste se ptali a kdybyste to testovali, tak jste spolu, váš originál vědomí je někde s tím vědomím vašeho plamenného partnera. Oba máte předlohy pro svoje fyzické tělo, pro svá fyzická těla. Jeden z vás bude žena, jeden z vás bude muž, záleží, jakou máte podstatu. No a se zahájením té nové reality, tak v podstatě vstoupíte do těch fyzických těl, která se v tu chvíli zmanifestují teprve. To znamená, momentálně v těch všech úrovních, ať je to Harmonické univerzum 2, 3 nebo 4, kde se budou startovat nové reality, tak se ten start se projeví tak, že všecko předpřipravené v předlohách se začne manifestovat. Jako poslední se asi začnou manifestovat fyzická těla bytostí, která tam do té reality nastoupí a odstartují svoji společnou dráhu. Takže když se nad tím zamyslíte, tak může nastat situace, že těch zkušeností společného soužití těch plamenných partnerů moc nebude, protože oni spolu vlastně neprošli tu etapu těch duchů a duší, protože díky temným a díky tomu všemu, co se tady odehrávalo v posledních statisících a milionech let, tak vlastně tento princip byl úplně rozrušen, úplně zpřetrhán. Proto vlastně hlavním úkolem pro plamenné partnery avatary v harmonickém univerzu 4 je vyladit si společné soužití, pracovat vlastně na tom společném vztahu, protože tam chybí to společné bytí v podobě duší a duchu. To je velké manko, takže tam je potřeba jako se zaměřit na rozpomenutí se, že k sobě patříte, rozpomenutí se na ty chvíle, které jste spolu prožili, protože určitě jste spolu nějaké prožili. Takže to je tady o tom. A já jenom dám teďko slovo Iše a pak se ještě možná k těm věcem vrátíme. Co bys tomu ještě Išo dodala, prosím tě?
0: No já teď nad tím přemýšlím. Já myslím, že jako v podstatě řekl úplně všechno. Že pořád se bavíme o tom, že vlastně ta situace, ve které se nacházíme, je nestandardní. Že to není ten organický správný mechanismus toho vzestupu, že tam bylo nutné použít poměrně velké množství různých překlenovacích procesů k tomu, aby se to všechno zkompletovalo, aby se to všechno nastavilo. Tak, jak by to mělo být, teď samozřejmě se kompletují ty záznamy, protože ty jsou velice důležité, aby se z toho vyhodnotilo, co která bytost vlastně zažila, co potřebuje vyladit, jestli se vůbec s tím svým plamínkem potkala, nepotkala, pokud se potkali, tak jak spolu dlouho byli, co spolu prožili a tak dále. Takže ještě toto všechno je poměrně komplikované. Takže je to nutné včlenit do těch procesů před tím spuštěním toho finálního procesu zmanifestovávání toho prostoru jako takového. Takže pároví partneři je něco jiného, ale pořád ten vztah je velice kvalitní, protože oni pořád si mají co říct. Těch párových partnerů v té minulosti bylo poměrně proti plamenným partnerům větší množství, protože dost těch bytostí se potkávalo právě v té podobě toho inkarnáta. Takže k někomu vlastně ti lidé byli jaksi připoutáni těmi hezkými city, pocity z blízkosti toho druhého, poměrně docela hodně, ale pořád to byla jenom malinkatá částečka toho naciťování se s tím svým plamenným partnerem, nebo ve vyšších úrovních s tím partnerem, který je spíš už jako duchem, tím párovým partnerem. Ale i tak víme, že hodně těch duší v uvozovkách, těch inkarnátů se potkalo se svým párem, se svým protějškem. ať to byly sestry, nebo ať to byly bratři. A někdy se potkávala sestra se sestrou, bratr s bratrem, to samozřejmě také fungovalo. Bylo to vidět na těch vztazích a na to, jak se k sobě hezky chovali, jak se navnímávali. Jo, takže i toto všechno vlastně je součástí těch záznamů, to všechno tam je zaneseno. Zase se dá z toho čerpat, jakým způsobem se k sobě chovali a tak dále. Takže je to takový složitý, protože teď se to musí nastavit tak, aby to bylo ke spuštění, aby to fungovalo, aby to prostě bylo naplánované, tak aby tam nikde nebyla žádná chybička. Další vzestupné období, které potom tedy by mělo nastat, tak ten cyklus je nastaven na 29 tisíc let, takže během té doby asi budou nějaké menší přesuny mezi jednotlivými harmonickými univerzy, ale máme zhruba téměř 30 tisíc let na to, abychom se poprali s těma nedostatkama, který si přinášíme z toho harmonického univerza jedna těch padlých světů. A ten příští cyklus a příští vzestupný ten proces by už měl probíhat podle těch originálních, podle těch organických předpřipravených programů a nastavení tak, jak by to mělo být i do budoucna. Takže teď jsme, jak říkáme, pořád v takové nestandardní situaci, kdy to není úplně tak, jak by to mělo být, pokud by to běželo podle nastavených pravidel. Tak někdy jsou ty kontakty s těmi lidmi kolem jaksi komplikovanější. Někdy máme pocit, že to je někdo z té duchovní rodiny. Někdy zase naopak nás to za chvilku vyvede z omylu. Záleží na tom, jak kdo navnímává, jak kdo se orientuje v tom, kdo je partner párový a kdo je partner plamený. Zase záleží na tom, jakou má kdo úroveň. Podle toho samozřejmě je to nacitování toho protěžku intenzivnější, pokud jsme ve vyšších úrovních, máme vyšší vibrace, ale i tak je důležité toho svého partnera, ten svůj protěžek poznat a vědět, že prostě spolu máme něco zažít, máme spolu se něco naučit, co potom v pozdější době bude vlastně zase nějakým způsobem zpracováno a využito k tomu vývoji té evoluční rodiny jako takový. Tak to je asi tak z mý strany všechno, mě už jako nic dalšího nenapadá.
1: Mm-hmm. No, já se dotknu toho, jako když už pak lidi testujou, tak právě to se můžete, na všechno se můžete ptát, jo. Můžete se a zase vycházíte z logiky věci. Jo. Prostě pokud zestupujete do harmonického univerza 3 a vyjde vám, že máte plameného partnera, tak je něco divně. Jo. Takže tam byste měli mít párového partnera. Může nastat ale situace, že vám vychází harmonické univerzum 3, ale nemáte třeba úplně všechno hotové, dodělané, nemáte všechny záznamy třeba. To je proto, musíte pořád ty záznamy testovat a všechny tyhle ty věci, tak jak jsme tady v pořadu říkali. Protože když si třeba doplníte ty záznamy, tak najednou postoupíte do harmonického univerza 4. A tam už potom to má jakoby logiku. Takže řeknu, orientujte se podle těch odpovědí, které dostáváte a vytvářejte si takovou myšlenkovou mapu, jako proč mi takováhle věc vyšla. Buď si nerozumíme, buď je to špatná odpověď, nebo špatně položená otázka, a nebo je to právě odpověď správná, za kterou ale stojí to, že máte dloužek, máte něco vykonat, abyste nebyli v harmonickém univerzu 3, ale abyste šli do té 4. Takových případů je celá řada a je to opravdu o pečlivé práci, o tom, abyste se v těch věcech orientovali, abyste několikrát v týdnu se těm věcem věnovali, abyste byli zvědaví a zvídaví, protože vlastně postupujeme k těm bytostem, nebo k tomu typu bytostí, který mají tvořivý potenciál, čili jsou to tvůrci. Navíc jako kristovští lidé jsme správci evoluce. To znamená, že bychom se měli v té problematice v celku orientovat, abychom dokázali právě rozklíčovávat a odhalovat ještě některé věci, které je potřeba vědět. Obecně to berte tak, že mnoho těch úkonů, které na vás ještě třeba čekají, tak už bylo vykonáno. Pochopitelně, aby se nečekalo na to, až vy na to přijdete, tak se vždycky ptejte, jestli ta věc je vizualizace, anebo jestli je to něco, co je tady a teď pravda a drhne to. Protože ty vizualizace jsou k tomu určené, aby vy jste pochopili daný problém, abyste dostali tu informaci, že tam takováhle věc nebyla v pořádku, že se vás to týká, že to zadáte k vyřešení. A protože to zadáte k vyřešení, tak se vám to stalo, tudíž je to ve vašich informačních polích zaneseno jako prožitek, jako prožitá pravda. Do té doby to je pouze vykonáno z hlediska běhu událostí a věcí, ale vy to vlastně máte zadat jako ten nebo ta, které se to týká, která pochopila, oč jde a dává to k vyřešení a je to součástí jejího bytí nebo jeho bytí, zapisuje se to do informačních polí, je to k dispozici celé duchovní rodině a všemu poznání. To znamená, nehledejte v tom časové souvislosti. Proto to říkám. Že si třeba řeknete, no jo, ale jak je to možný, protože když já jsem minulý týden něco řešil nebo řešila. Nemusí to mít časovou posloupnost a nemusí to mít časový vývoj. Prostě jste došli do nějakého třeba 14. centra té krystalové mřížky, jak jsme tady říkali, že procházíte těmi centry, a tam vznikl tento, řeknu, problém v úvozovkách, tato věc, která je potřeba zadat k vyřešení, abyste ji pochopili a poznali. Třeba se můžete i ptát, jestli mám to rozpitvávat, abych se dozvěděl, nebo dozvěděla, nebo to mám jenom zadat, aby to bylo vyřešeno. A podle toho se chovejte. Ne vždycky je dobré všechno rozpitvávat, protože vím, že my jsme tady říkali, že v té minulosti bychom se neměli moc hrabat, ale proto se ptám. A když se to mám dozvědět, tak se musím doptat na ty věci, které s tím souvisejí a okolo, abych pochopil, co se vlastně stalo, aby to byla poznaná pravda, zažitá pravda. Platí jenom to, co je prožité. Všechno ostatní je teoretické, bere se to jako jedna z možných variant, ale jenom to prožité se bere jako ano, stalo se. Takhle to je, takhle to bylo. A to je vlastně důležité. Čili můžete se doptávat na mnoho věcí. Jak jsem řekl, když vám vychází, že máte párového partnera, ptejte se, jestli máte, jakou vy máte třeba podstatu, mužskou nebo ženskou. Z toho vychází, jaké asi tam budete mít připravené tělo. To znamená, jestli někdo zůstane v tom těle, někdo to tělo bude mít předpřipravené a tak dále, a tak dále. To jsou všechno související záležitosti a vy byste měli být s tím svým párovým partnerem nebo se svým plamenným partnerem, byste měli vaše originály vědomí, prosím vás. Představte si, že ta bytost jako taková, ten originál, o kterém se bavíme, to je celá ta bytost, která tam někde stojí, připravená, aby si zmanifestovala ve správný okamžik fyzické tělo se vším všudy, s těma všema jimi hmotnýma tělama a tak dále, aby si to tělo zmanifestovala a v něm, aby manifestovanou realitu začala prožívat. A od tohoto těla, od této podstaty, od tohoto vědomí, od této bytosti, jedno jak to nazveme, vede taková nitka, takový odének, vede k vašemu současnému tady a teď nosiči. To vaše tělo může mít, řeknu, mnoho podob technicky. Jo, může to být kopie, může to být něco vytvořeného jako prozatímní tělo, nebo to vůbec není podstatné a důležité. Důležité je, že máte spojení s tou bytostí. A skrz tenhle ten odének vlastně se chováte tak, aby vaše jednání a chování bylo kontinuální k tomu okamžiku, kdy s tím svým plamenným partnerem nebo s tím svým párovým partnerem vstoupíte společně do té reality. Co tím chci říct? Vlastně vaše chování a jednání musí musí plynout k tomu, že jste spolu a že spolu tvoříte ten pár. To znamená, řeknu, pokud vám tady a teď vyjde, že jste prostě s někým, s kým nebudete tvořit pár, tak můžete očekávat, že přijde situace, která vás rozdělí. Protože není to tak, že večer ulehnete do postele s biorobotkou a ráno se zmanifestujete vedle své párové partnerky. Jako. Takhle to asi nefunguje. Takže vývoj těch událostí vlastně vás přivede na počátek, kdy zmanifestujete svá fyzická těla a odstartujete svoje působení v té nové realitě, v novém světě, chcete-li takhle. A ty věci k tomu prostě, ty události k tomu víceméně jakoby plynou. To znamená, když to řeknu úplně hloupě, nebrzděte to, sledujte to. Jo. Neovlivňujte to na vědomí úrovni, pokud to nemáte řešit. Pokud vám vyjde, že to je vyřešené a že to máte jenom nechat plynout, tak to nechte plynout. Pokud vám vyjde, že máte něco učinit, tak to něco učiňte. Jako doufám, že nikoho nehodí ze skály, jo? Tak to jsem takhle nemyslel, ale máte-li se sebrat a odejít, tak to udělejte. Pokud to neuděláte, tak stejně oni udělají situaci, která vás k tomu jako domněje. Vrátím se ještě k těm plamenným partnerům. Plamenní partneři, jak jsem už tady předeslal, mají deficit, mají manko v tom, že jejich částice v pozici duchů a v pozici duší, případně i v pozici inkarnátů, protože to bylo sice anorganické, ale bylo to, tak prožívali partnerské vztahy s méně kompatibilními nebo vůbec s nekompatibilními bytostmi, co se týká jakoby duchovní podstaty. A na jednu stranu to mohlo vnést do toho partnerství budoucího spoustu negativních poznatků a počinů. To za prvé. Za druhé to minimálně nepřineslo tu zkušenost, jaké to je, když je to ideální. A proto je dobré, třeba pokud jste se potkali se svým plamenným partnerem a máte tam nějaké drhnoucí věci, tak ten partner, který jako má problém se rozpomenout na to partnerství, tak by měl usilovat, měl by žádat a měl by usilovat o to, aby se rozvzpomenul na soužití s tím plamenným partnerem, s kterým to vlastně má absolvovat v tom harmonickém univerzu číslo 4. Protože narážím na kony, který jsme si tady s Išou vysvětlovali, protože podle konů jednoty to nemůže proběhnout tak, že a to i ta Jana tam vlastně psala, že se nespronevěřila tomu plamínku, tomu plamenému partnerovi. Vy vlastně nemáte moc na výběr, že byste si to mohli zvolit s nějakou jinou bytostí. Pokud se to týká párových partnerů, tak tam relativně jako je co prohazovat, protože je to 7 a 7. To znamená, může to být první s první, nebo druhý s druhou, anebo první s třetí. Pořád jsou to pároví partneři, jo? Ale plamenní partneři jsou jenom dva. Tam není 14. Ty jsou jenom dva. To znamená, že když jeden z těch plamenných partnerů třeba odmítá to partnerství, tak je to proto, že se na něj nemůže rozpomenout, má tam nějaký problém, ale víceméně pro oba je to naprosto fatální záležitost. Protože ten druhý plamenný partner už nemá koho jiného by si zvolil jako za partnera, protože všichni jsou obsazený a on má jenom tohoto svého jediného k dispozici, protože ten je mu souzený a k sobě oni dva patří. Čili ta situace je v tomhletom potom docela vážná. Proto vlastně v tom harmonickém univerzu 4 spolu budou brousit ten vztah se vším všudy, prosím vás. To je taky jako někdy takové to podvržené a to podstrčené, že přeci duchovně vyspělé bytosti, tedy minimálně jako třeba v pozici avatarů, spolu nemají intimní vztah muže a ženy, protože to je něco protože to přeci kázala církev takhle. Ty nám to podsunuli, že jo? Takže nakonec ti, kdo drželi ty celibáty, aby teda byli k tomu Bohu jako čestní a tak dál, tak víme, jak to potom s tím pedofilstvím a s těma všema věcma v té církvi dopadalo, jo? Že to byla vlastně totální faleš. Ale přeci kristovští lidé jsou lidé zrozeni Bohem. Když jsou zrozeni, tak nějak muselo k tomu počití v uvozovkách toho vědomí. Muselo dojít. To znamená, že to, co známe jako kdyby fyzický intimní kontakt muž, žena v tom fyzickém světě, tak má svoje varianty. Pokud máme fyzická těla, tak pochopitelně to známe. A potom v tom světě, kde nejsou fyzická těla, tak to má zase jinou podobu. Protože já jsem říkal, že existují nějaká těla jiného charakteru, nejsou fyzicky manifestovaná, ale jsou to určité typy nosiče, jako realizační tělo jsme to nazývali, poziční tělo a podobně. Takže to jsou velice pak složité věci, kdy je krásné potkat svého plamenného partnera, ale je naprosto fatální, když se nedaří jakoby to celé správně pochopit. Jo. a uchopit, protože jak říkám, je to vrchol té bytosti, protože to, proč se učí, jako kdyby jsou to dvě poloviny jedné bytosti, ty dva avataři, respektive je to mužský princip té bytosti a ženský princip té bytosti. A až to spolu zvládnou, mít vyladěné úplně ve všech formách, ve všech situacích, kdy vyrovnají energeticky ty potenciály, mužská, ženská polarita, za všech okolností a vždycky, tak se stanou jednou bytostí, která obsahuje obě ty polarity. To je vlastně jeden z těch vrcholů té evoluce, ne poslední stupeň evoluce, ale je to vlastně zakončení evoluce v manifestovaném fyzickém světě. Tak bych to nějak možná i pojmenoval. Ještě chceš tu něco dodat?
0: Ne, já myslím, že jsi to řekl všechno, už to úplně vyčerpávajícím způsobem.
1: Já jsem úplně vyčerpaný.
0: Úplně vyčerpaný, tak nám zahraj. A čerpej energii.
1: Protože ty dotazy, jako k tomu tady přišly asi dva. Přišel tady dotaz od Jaromíra, že má pocit, že se potkal se svým plamenným partnerem, ale jeho plamenný partner, že si jako rozuměj, že se musel až smát, když jsem tady jednou mluvil o tom, že když si sáhnete na svého plamenného partnera, tak cítíte svoji pleť. To znamená, že jako kdyby jste si hodně, ale hodně podobný. Takže se tomu musel smát. Ale že právě má problém s tím partnerstvím. Jo, takže asi to je věc, která může nastat a je to o tom, aby ti, kteří mají pocit, že nepotřebují být v partnerském vztahu a jsou to plamení partneři, tak musí pracovat na tom a žádat a nějakým způsobem se probojovat k tomu, že aby se rozpomenuli. Čili to rozpomenutí se, že toto je můj plamenný partner, se kterým už jsem partnersky žil ve všech variantách a formách, jak intimně, tak dejme tomu zabezpečení rodiny, zabezpečení trávení příjemných volných chvil, pochopení jeden druhého v mnoha situacích, jak v těch hezkých, tak i v těch třeba, když je smutno, když se něco nedaří. To je o tom, aby to mohlo být naplněno, protože když by to nebylo naplněno, tak já si to úplně neumím přesně představit, ale je to porušení konů. Jsou to nějaké karmické zátěže a budou to nějaké tvrdé lekce, které mohou nastat, protože víme, že když něco neděláme, jak máme, tak přijdou takové ty jemné impulzy, aby nás to vrátilo zpátky na tu cestu, kam patříme. A když nepřichází odezva a jako nepochopili jsme, no tak jsou to čím dál tím tvrdší jakoby kopance a rány, jo. Tak asi i pro Jaromíra to bylo důležité vysvětlení. Tak nějakou písničku, tak co bychom dali? já už vím, tady to.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel.

0: Ráno.
1: Ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

To byla jedna z hezkých písniček, která připomíná nám, otcům, jak se promění ta malá holčička v tu slečnu. A já děkuji všem, kteří tady píšete přáníčka pro Elišku, já jí to všecko vyřídím. Děkuji za ně. Určitě jí to potěší, protože dneska jsem ji vyzvedl ze školky a tak jsem ji popřál a ona teda je hrdá na to, že má 6 let a že už teda jí brzy bude 7. Takže už není 5letá, už je 6letá, už je slečna. Raduje se z toho a těší se na další narozeniny. Ale je to... Strašně rychle to uletí. Máte opravdu děcko, které se učí chodit a byť to jako v tom reálném čase vám nepřijde, že to je mávnutí proutku, ale když se pak ohlednete třeba v těch 6 letech,

0: kdy ty děti už potom jdou do té školy. Pro ně to je taky velký zlom, protože končí to období, kdy toho nemuseli moc a začíná to období těch povinností. Tak to dětství nabírá jiný formát, jinou podobu. A pokud se podaří, aby ta škola přestala být hloupou kreaturou nějakého vzdělávacího ústavu, tak kam to vedou momentálně, tak ale myslím si, že nastane období, kdy se to všechno zase změní a opravdu ty děti v té škole budou šťastný, spokojený a budou se učit věci, které jsou pravdivé a budou je připravovat na život takový, jaký budou žít, a ne, aby je někdo zneužíval k tomu, aby tady ten svět úplně pokřivil. Tak to byl Mirek Černý, moc hezká písnička, tak jsme si ji dali a tak. Išo, líbila se ti? Ty jsi asi moc neslyšela, viď?
1: No já slyším většinou ty slova a ten text, neslyším hudbu, teda bohužel, to si musím k tomu domyslet. Mm. Ale i ten text byl moc hezký.
0: No, to je moc právě až dojemná písnička. Ahoj Petře a Išo, moc vás zdravím. Mám prosbu, kterou jistě posluchači také ocení. A to, kdybyste v tom každém pořadu zavedli informace, tedy konkrétní události a novinky o vzestupu, které vytestujete, velmi nás to potěší. Velké díky, Jitka. No, já to řeknu tak. My se vám snažíme říkat věci zásadní, věci zlomové a věci důležité z toho úhlu pohledu, že když testujete, tak abyste stále se ještě orientovali jakoby v té situaci. Kdybychom vám říkali úplně všechno, tak vám uděláme strašnou bramboračku, protože je dobrý vám to předchroupat, jakoby ty informace. A my se snažíme jako neustále vás informovat o tom, jak se věci vyvíjejí. Předpokládám, že i vy testujete. Bývalo zvykem, že nám někteří posluchači jak tak kývali, tak vždycky jako nám psali, co jim třeba vyšlo. A my jsme to pak jako rozvíjeli a zasazovali jsme to do toho reálu, který momentálně jakoby se odvíjel. Ale poslední dobou už tyhle ty informace od vás nechodí. Tu a tam přijde nějaká otázka, takže ono se pak špatně jakoby ten pořad směruje, nebo těžko se nám potom určuje, co vás zajímá víc, o čem je dobré se bavit, aby vás to zorientovalo, protože když nevíme, co je na vaší straně, tak na té naší je asi 1000 věcí za týden. Jo? My z toho vybíráme to podstatné, to hlavní, aby jsme mohli ukázat tu kontinuitu vývoje věcí a událostí a toho vzestupu jako takového. Ale my bychom potřebovali víc tu zpětnou vazbu od vás. Protože to je pro nás vodítko, kam jakoby zacílit to, co vám tady sdělujeme. Takže bych poprosil, jako já zase vás, pište nám, co třeba vychází vám, s čím tak trošku třeba někdy bojujete, že s tím máte zmatek, někdy chaos, někdy jsou to zkoušky, jestli principiálně ovládáte ty věci, anebo jestli se necháte zmanipulovat velmi snadno, protože vám uletí princip a připouštíte věci, které vlastně jsou mimo možnost, aby vznikly podle daných protokolů a principů, podle kterých se ty věci prostě odehrávají. Čili pro nás to bude taky velice, velice důležité. Co bys k tomu ještě řekla ty?
1: No, to já teď se snažím nějakým způsobem sformulovat odpověď. Jo. Víš, to, no, je to hrozně těžký. Jako říkat že v pátek jsme zapnuli pátým klíčem, něco odemknuli, nějakým kódem se zapnulo něco dalšího, že se zaktivoval, já nevím, hvězdný čas číslo 8 a že se teda zaktivoval evoluční čas číslo 3. To jako vůbec nikomu nic neříká. To jsou věci, které prostě tak, jak je daný nějaký mechanický postup, co se kdy zapíná, v jakém pořadí, tak je to něco, jako když pilot přijde do letadla a podle nějakého manuálu tam začne ty kontrolky zapínat, vypínat a kontrolovat. Ale ono to jako není to vlejně, není to žádný jako postup, že teď dneska máme zapnuté o tohle a zítra máme zapnuté další a další. Ono tak nějak se to pořád jakoby promíchává, protože podle těch situací, podle toho, jako jak lidi čistí, podle toho, jak vlastně se navyšují ty vibrace, tak pořád ještě dochází k tomu, že nejedeme ten čas v rovině, že jedeme čas podle potřeby, jedeme, tady je potřeba teď něco zapnout, vedle je potřeba zapnout něco, ale je to úplně jiná úroveň. V podstatě mnoha věcem sami úplně nerozumíme, protože tím, že to není v jedné řadě za sebou, není to kontinuální, tak zapíná se to podle toho, jak je potřeba. Případně většinou se až toho tak moc neodstraňuje. Teď ty situace jsou takové, že se něco zapne, něco se vypne, něco se ukončí, dokončí, protože je potřeba to zapečetit, protože už to nebude potřeba, protože už to všechno bylo zpracováno, co tak jako zpracováno být mělo. Takže ono by to vůbec posluchačům nic nedalo. A jak si řekl, snažíme se naznačovat nebo nějakým způsobem dávat na vědomí, že jsme se zase posunuli někam a že teď se teda řeší ten problém, že chodíme po těch centrech té velké společné kataramříšky, že tam každý odevzdává ty své informace a nabírá si to, co do svého života bude potřebovat. Jo, takže to je v podstatě to, o čem, co my třeba kýváme několik dnů za sebou, že toto je třeba zapnout, toto je třeba vypnout. Toto je třeba otevřít, protože, jak jsem říkala, ty bytosti, ty lidičky chodějí vždycky jako dva za ručičku se drží a vždycky přijdou, že jo, k tomu určitému k tomu místu a tam samozřejmě musí počkat, až na ně přijde řada, protože jich je velké množství. Jako to nefunguje tak, že se tam všichni nahrnou a všichni naraz. Je to jeden po druhým. Takže někteří už mají absolvováno tu předávku, tu výměnu třeba těch informací a čekají frontu u dveří, které jsou zamčené a souvisí s dalším centrem. Takže musí tam fungovat služba, fungují tam bytosti, které otevřou těm, kteří už tam čekají u těch dveří, aby mohli postoupit do dalšího centra. A na konci té celé fronty jsou zase bytosti, které zodpovídají za to, že všichni prošli tím určitým centrem, všichni jsou odbití a ten poslední prostě jde, zamkne a zapečetí, zhasne, že ho říká se zhasnu a zamknu, a zapečetí to centrum jako v podstatě vybavené, vyřízené. Jo? A zase ta dlouhá fronta stojí u dalších center, takže to je záležitost, která třeba probíhá poměrně dlouho, protože než se všichni vystřídají. Jo? A teď zase jdou v jednom patře, teď někdy nějaký ti, co jsou z Harmonického univerza 2, to řeší v jedné, dalo by se říct, v jedné místnosti, v sousední místnosti stejného centra, podotýkám, jo. Jsou třeba soustředění ti, kteří půjdou do Harmonického univerza 3, pak je tam prostor pro Harmonické univerzum 4. V každé té zóně si prostě naberou a předají. naberou a předají zase to, co je potřeba předat do té společné databáze informací. Takže to jsou věci, které vám spíš řekneme, než aby jsme vám vykládali, že v pondělí jsme aktivovali, v úterý jsme zamknuli a tak dále, tam stojí ve frontě a teď jedním klíčem tohle, dalším klíčem tamhle. Je to komplikovaný říkat, jakoby postupně, co se děje. Někdy to jde, někdy ty věci se dějí pomalej, protože tam je velké množství těch bytostí, které jdou pěkně v pořádku, v klidu za sebou. Je jich hodně, takže to trvá třeba delší dobu, několik dnů, týdnů. Některé věci se prostě odbaví, jedna, dva, tři šup a je to hotový. No ale zase, když se to uděje, já nevím, v pondělí nebo v úterý odpoledne, tak nebudu za další týden, už je to dávno pryč, už tam bude mnoho dalších a dalších informací a procesů. Jako proč to říkat, že teda jsme v pondělí nebo v úterý, že jsme udělali to a to. Nějakou krátkou věc. A na to naváže třeba několik dalších úkonů. Jo? Takže ono se to hodně jako těžko v současné době, se to hodně těžko nějakým způsobem dává do nějakého pořadí, protože to už to není tak, jako to bylo předtím, že se vždycky něco kompletně dělo a trvalo to delší dobu, že jsme se tím třeba měsíc, dva, tři zabývali, někdy i déle, protože bylo třeba ty věci vyřešit. Jo, takže teďko prostě ty procesy jdou tak, jak jsem říkala, dejme tomu, ten pilot sedí v té kabině a jenom zapíná jednotlivé knoflíky a v tom manuáli se odškrtává, co všechno bylo spuštěno a co všechno ještě tedy bylo zkontrolováno a co všechno už je zase vypnuté. Takovým nějakým způsobem si to představte, jo, že prostě ty věci jdou tak docela za sebou, že jsou nějaké postupy dané. My se jich ani většinou neúčastníme, nebo často neúčastníme. Spíš jsme jenom zprostředkovatelé, že když přijde ta informace, tak do toho informačního fyzického pole nebo do té hmoty se napíše, že teda bylo spuštěno a tak dále. Zase je to jenom vlastně informace do toho informačního pole, do těch věcí, které se týkají toho hmotného světa. Že to proběhlo, že se to stalo, že to tak bylo. Zase do budoucnosti. Takže je to komplikovaný říkat podrobnosti. Spíš si nechte od nás vždycky jenom říct to nejdůležitější z těch událostí. Pořád ještě teda procházíme tím Katara mřížkou. No, těch mřížek je samozřejmě víc, takže jsou v několika úrovních. Je mřížka vesmírná, mřížka galaktická, mřížka centrálního zdroje. Všude se ty bytosti musí zapsat. Jsou mřížky planetární, takže ty své příslušné planety zase se tam musí stejným způsobem projít všechny centra a předat si s tou planetou, která tomu určitému člověku je přidělena jako planeta, na které se bude evolučně vyvíjet a se kterou společně budou se posouvat výš a výš, tak zase musí projít stejným kolečkem těch center, kde jsme říkali, každé to centrum je na nějaké téma, takže tam se předávají informace a nabírá se informace. A planeta má přehled o tom, kdo na jejím povrchu se bude společně s ní vyvíjet, může reagovat. Takže je to trošku komplikovanější, je to mnohem rychlejší než ty procesy předtím, ty přípravný, když se to všechno bouralo, když se to čistilo, když se to řešilo. Bylo na to víc času, takže jako ta doba, když jsme vám to řekli, tak to třeba ještě další 14 dnů, 3 neděle, měsíc třeba i déle běželo. Teď je to prostě mnohem rychlejší, protože už jenom chodíme z prostoru do prostoru nebo z úrovně do úrovně a z mřížky do mřížky, tam se to všecko už jenom vlastně odevzdává, přebírá. Jo? Zase říkat, že dneska jsme v této mřížce, zítra v tamté mřížce, opustili jsme další mřížku. Je tam fronta těch lidiček, těch nových lidí, těch vědomí, jo, nejsou to prosím vás ve fyzickém těle lidé, jsou to ta vědomí, originál, která se chystají na tam, v podstatě přebírají a předávají si, pořád se tam mění ty informace mezi sebou. jo, v těch různých zónách, dalo by se říct. Takže berte to tak, že zatím tam probíhá takový kolotoč, je tam dlouhatánská fronta. Takže než se na někoho dostane, tak to třeba několik dnů trvá. Jinde už je odbité, takže už vlastně se dostává do jiného prostoru, do jiné zóny. A tak je to teď v poslední době takový hektický. Těžko teda to nějak sjednotit do jednoho. Vždycky to nejdůležitější se vám snažíme. Jak si předat tou formou, aby to pro vás bylo pochopitelné. Ono některé ty věci jsou velmi těžko pro nás chápat jako pochopení. Tak se to snažíme vždycky nějakým způsobem vám k něčemu přirovnat, řekla bych. Peťo, máš něco?
0: Já bych dal písničku a po písničce ještě to něco rozeberem, jo?
1: Jo, dobře.
0: Tak jo.

0: No jo, tak ještě, aby jsme to nějak zakončili, možná bychom mohli udělat takovou rekapitulaci, aby jsme zorientovali posluchače zhruba, kde se, kam jsme se dovyvinuli v rámci tedy celého toho vzestupného dění a konání. Jsme vlastně úplně před branami cíle, pokud za ten cíl považujeme zmanifestování se v té nové realitě, v našich nových světech, nebo v rámci zahájení nového cyklu. Ty jsi tady říkala, že vlastně budeme mít 30 tisíc let necelých na zvládnutí těch všech úkolů. Mezi tím budou probíhat ty malé, asi po 4,5 tisících letech. Tam jsou nějaké malé vzestupy. To je asi mezi harmonickými univerzy. Ten jeden velký vzestup, možná, že to je nejkratší možný proces pro absolvování toho, že ten avatar se rozloží do duchu a duší a pak se vlastně poskládává zpátky. Kdo ví, zase ta rychlost je přímo úměrná píli a nasazení toho daného nebo těch daných zúčastněných částí vědomí toho avatara. Takže někdo bude rychlejší, někdo bude pomalejší. Rozhodně to není tak, že všichni najednou jako jeden muž musí to zvládnout v tom daném období. To znamená, že v rámci jednoho avatara ano, tam to je velice důležité, ale někteří prostě budou mít ten cyklus nebo ten proces mnohem delší. My jsme tady v situaci, kdy naše originály vědomí jsou připravené vstoupit do fyzických těl, které si nechají zmanifestovat. Ale k tomu, aby to mohli udělat, tak musí doběhnout ten proces. To znamená, že momentálně probíhá to, že když si představíme tu 14-prvkovou krystalovou mřížku, která má ale v tom vrcholu vlastně vztyčenou 15. prvek a nad ním ještě 16., tak ta čtrnáctková sestava je jasná, to vlastně odpovídá tomu čtrnáctkovému principu 7-7 a tak dál, ale to 15. centrum je vlastně centrum, které je v energetickém zásobovacím poli, to znamená, aby to celé, to schéma, ten celý krystalový ta hierarchie a celý ten komplex, aby byl napájený energií. No a pak pochopitelně ten 16. to je to vrcholové informační pole toho daného harmonického univerza. Jestli to říkám správně, když teď mě oprav. Čili, když si to představíte, tak vlastně ten jeden vrchol, který je v tupějším úhlu, to je ta energetická zásobovací cesta, čili toto centrum, které je ve vrcholu, tak je v energetickém poli a potom je nad ním ještě jedno centrum, zase k němu vedou dvě nožičky, že jo, z těch center bočních, takže to má ostřejší úhel, proto je to nad, je to výš. A tam jsou, to je to napojení do informačního pole toho daného harmonického univerza. Čiže my momentálně absolvujeme to, že, jak si tady řekla, každé harmonické univerzum má svoji místnost v úzovkách, ve kterém je ta mřížka, takto, jak jsem ji popsal, a každý od toho prvního centra přes druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté, desáté, jedenácté, dvanácté, třinácté, čtrnácté, patnácté, šestnácté, tak skrz ta centra prochází. No a pochopitelně v každém tom centru se harmonizují všechny okolnosti, bavíme se o průchodu vědomí, ano, se harmonizují všechny důležité věci tak, aby byla vzájemná kompatibilita. To znamená, daná bytost v tomto přináležícím centru s tím centrem daným, aby měli plnou 100% kompatibilitu. To znamená, tím se sladí ta podobnost, se kterou jsme přišli až k té mřížce, tím se sladí ta podobnost v tom, že je to kompatibilní na 100%, když to přiložíte potom na sebe, jako kdybyste vzali každého to, s čím tam přichází do té reality, tak vlastně on je kompatibilní se všemi úkoly, zadáními, které jsou v těch jednotlivých centrech, protože to centrum je informační pole. Takže došlo k vyladění všech potřebných informací, schopností, dovedností pro dané úkoly, které bude realizovat v tom harmonickém univerzu, v té realitě, tak, aby všichni se všemi měli ten scénář stejný a aby ty vzájemné spolurole, které tam mají, tak aby realizovali vždycky při tom setkání ten úkol společně, aby ho měli stejný, aby byli vyladění. To znamená, aby tam nebyl někdo, kdo si tam má nabít nějakou zkušenost. K tomu potřebuje interakci nějaké jiné bytosti. Ale ta jiná bytost ve svém plánu tu interakci nemá, anebo ji má nějak úplně jinak zadanou. To by pak nefungovalo. Jo? Takže bavíme se o tom, jako když se ti herci, kteří se mají nakonec ukázat na té premiéře toho nového kusu divadelního, tak nejdřív studuje každý sám, pak pochopitelně v nějakých skupinkách určité momenty. Potom je generálka. Na té generálce si to všichni sjedou tak, aby to pasovalo jeden k druhýmu a pak jedou tu premiéru. Takže takhle bych to připodobnil. A my v podstatě už jsme v té fázi slaďování všech se všemi pro dané harmonické univerzum tak, aby ty naše individuální bubliny, ve kterých jsme došli až k tomu prostoru té mřížky, až sem do tohoto místa, tak tady, abychom se vzájemně naladili a byli jsme schopni společně co nejvíc efektivně realizovat ty úkoly, role, zkoušky, poznání, to, co se máme naučit, tak to tam teď realizuje, to se teď děje. Čili asi si umíte představit, že jsme už velice, velice blízko tomu všemu. A k tomu pochopitelně je potřeba, aby ti, co spravují určité části té budoucí reality, jako jsou planety, planetární strážci, planetární vědomí, strážci vrcholných událostí těch momentů, tak musí toto zapnout, tamto připravit, tady to s tím odstartovat společně, tady to odemknout, to je to, co říkala Iša. Ale to, co dělá každý, je, že v těch informačních centrech, tak jak je postupně prochází, tak si rovnají noty, proto ještě někomu třeba přijde něco dořešit, něco vyřešit, něco musí zvládnout, přijde nějaký úkol. Teď on se říká, že tohle to už jsem dávno někdy řešil. No jo, ale to je zase někde z jiný části jeho bytí, z jiného regionu vesmíru, kde byl třeba někdy a tak dále. A potřebuje to mít doladěné, potřebuje to mít, dejme tomu, vyrovnané. Já jsem to popsal těmito slovy, Išo, jestli to chceš nějak doplnit.
1: No, je to vlastně konečná úprava toho připraveného scénáře. Je to taková ta velká kontrola toho, že všechno je na svém místě, že všichni mají všechno zadané, že se na nikoho nezapomnělo, že všichni mají své úkoly. Je to taková ta dokončovací fáze před tím, než přijde ta premiéra. Takže je to takový, že všechno je potřeba znova překontrolovat a jak jsi říkal, doplnit, opravit, někde něco ubrat, někde něco přidat. Takže je to jak přesně před tím koncem. Jo. Když ten scénář začne být realizovaný, tak musí mít úplně všechno tip-top, aby to na sebe navazovalo, aby tam nikde nevysel nějaká mezera, nebo aby nám tam někde něco nevypadlo, nebo něco někde šlo do ztracena, do slepé uličky, aby se tam potkal každý s tím, s kým se potkat má a tak dále. Takže je to taková ta, dalo by se říct, piplavá práce s tím, aby to všechno na to první zapnutí, aby to jak se klaplo, jak se říká.
0: Na první klapku, aby to šlo.
1: Ano, na první klapku, aby to prostě jelo, aby tam nikde nevznikl žádný zádrhel.
0: Je to složité, ale je to o to složitější, že v podstatě jsme do tohoto místa nedošli organicky. To je zásadní říct, protože příště to zase bude probíhat jinak, protože budeme mít za sebou organický evoluční úsek, který pochopitelně spoustu věcí už v průběhu bude směřovat k tomu, co tady teď musíme ještě odzkušovat a tak dále. Čili je to opravdu velice složité. Je to prostě o tom, že někdo tam má za úkol prostě v určitou chvíli skočit na kolo a objet půl vesnice a něco jim říct. Jenomže ono se nakonec ukáže, že ono chybí předloha, že tam to kolo má být. Tak on a pěšky by to nestihl. Jo, takže to jsou ty detaily, které se jako kdyby řeší, když bych to připodobnil na nějaké třeba ochotnické vystoupení. A ten divadelní kus bude jiný v Harmonickém univerzu 4, jiný bude v Harmonickém univerzu 3, jiný bude v Harmonickém univerzu 2. Ale co je podstatné, že de facto ten kus, který se bude hrát v Harmonickém univerzu 2, je důležitý pro kontinuální vývoj, na který vlastně navazuje už teď hraný kus, který je v Harmonickém univerzu 3. A to, co se odehrává v Harmonickém univerzu 4, by nebylo kontinuální navazující, kdyby se nehrál kus číslo 2 a kus číslo 3. To znamená, je to, jako kdybyste měli tři na sebe navazující divadelní hry, ale oni se hrajou v jeden okamžik všechny tři najednou. Když pak pominete čas, tak vlastně to je odehrané celé, takže to bude do sebe zapadat. To jsou zase potom interakce mezi Harmonickým univerzem 2, mezi Harmonickým univerzem 3, mezi Harmonickým univerzem 2 a 4 a 3 a 4. Čili to všechno musí být vyladěno a sladěno tak, aby po uplynutí toho cyklu opravdu to organicky bylo už v cajku. Aby to celé proběhlo, jak má. Já tady mám ještě jednu otázku, to ještě stihneme, ona je velmi krátká. Píše, zdravím pána Petra a i paní Išu. Mám jednu otázku. Vím, že paní Iša vzpomínala, že numerologii jako takovou už něhodno používat. Nepoužívám ani karty a podobně, ale neustále si všímám tě takzvané synchronicity, obzvlášť 911 a 1911. 911 a 1911. Nedávám tomu pozornost, ale často mi až udrů do očí, že sa ich nedá nevšimnout. Či to může mít nějaký význam, alebo ich můžem nadále ignorovat. Prosím o váš názor, děkujem, s pozdravom, Erich. Nebo Erik, pardon, Erik. To je to, že koukneš na hodiny a ono tam je prostě, že jo, zrovna si tam koukneš, že 9.11.
1: No já vím, že to jsou, mně se ty věci stávají samozřejmě jako léta letoucí, takže nějaký význam to má, ale jaký v současné době, to vám vůbec nejsem schopná říct, protože jednak jsem se na to neptala. Protože těch starostí a problémů je mnohem, mnohem víc, určitě závažnějších. Něco to znamená. Možná, že je to znamení pro vás. Ono to tak většinou bývá, že každý máme určitý typ čísel, který velice často se nám někde zobrazují. Ale každý člověk to má jinak. Takže ty dvě čísla, která vidíte, pro vás mají zřejmě nějaký význam. Bylo by dobré se zeptat, jestli vůbec se tím máte zabývat, jestli to není záležitost minulosti, to za prvé. Mohly by to být nějaké typy kódů. Bohužel zase musíte si zjistit, zeptat se, jestli jsou to kódy, které patří do minulosti, nebo jestli mají pro vás v současnosti nějaký význam. No a podle toho potom buď na ně nedbat, nevšimat si jich, nebo se jimi zabývat. Ale je to takhle od rány, je to velice těžký říct, co vlastně znamenají. Pro každého člověka to číslo je jiné, nebo většinou to tak je. No a když tedy bychom se tím chtěli zabývat, tak je třeba vědět, jestli je to minulost, nebo budoucnost, nebo současnost. A jestli tedy jako má smysl zjišťovat, co nám říkají, nebo jestli to nemá smysl zjišťovat. To je všechno, bych řekla, individuální.
0: Mně k tomu přišlo taková úvaha. Bude to souviset s nějakými čísly, které jsou nám jako vlastní. Jo? To znamená, že pravděpodobně to bude za záležitost minulosti. To vám asi vyjde zcela bezpečně určitě, protože to si neseme z minula. Zkrátka dobře, máme nějaká čísla, která jsou k nám, nebo jako kdyby jsme byli na ně naladěni, na ty čísla. A teď si představte, že na těch hodinách jsou ty cifry, anebo jsou tam ta pozice těch čísel. Ta čísla, každý má nějakou vibraci. A to, že vy se podíváte zrovna v ten daný okamžik na ty hodiny, je proto, že ta čísla jsou momentálně jakoby třeba těma ručičkama propojená. A ta vibrace těch čísel vás budí jako budík. To znamená, vibrace těch čísel jakoby zarezonuje, no a váš mozek je na to napojený, na vibraci těch čísel, a tak zvednete oči automaticky. To je něco, o čem nepřemýšlíte. A zrovna teď se podíváte na ty hodiny. Takže není to ani tak jako záležitost vnějších impulzů, ale je to záležitost vašeho vnitřního nastavení na určité typy čísel, která prostě to vlnovou délku toho vibrování vaše tělo registruje, a prostě tak jako když se podíváte nějakým způsobem a zjistíte, že něco se okolo vás smyhlo. A teď zrovna se podíváte, protože to vlnění toho něčeho, ať to bylo zvíře, pták, ať to byla slečna na kole nebo cokoliv, čili jste na to naladěný, a tak automaticky reagujete. Nebo to může být prostě veverka, protože nějakým způsobem veverky se vám líbí, takže máte načtenou tu vibraci těch veverek. No a když někde je veverka, tak vy si ji hned všimnete. To tak je prostě. Čili asi bych se tím... Zeptejte se, jestli se tím máte zaobírat ještě vůbec. Asi tak. Ježo, souhlasila by si s tím?
1: No přesně, to je on nějaký důvod, proč je člověk na toto číslo naladěn. Může to být záležitost spojená s nějakou událostí, která zanechala stopy v té genetice u toho člověka. Nebo je to čistě jenom to, že prostě zaregistrujeme tu vibraci, která k tomu číslu nebo k tomu určitému znaku nebo k čemukoliv vlastně patří.
0: No a to je všechno. Dneska se nám dopředu už víc nevejde. Vyčerpali jsme čas, budeme za chvilku předávat. Takže Išo, pojď se rozloučit.
1: Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit na příští vysílání a dneska se budu ještě těšit na 21. hodinu na Míšu, tu ráda poslouchám, tak bych vás chtěla všichni pozvat. No a když nebudete mít čas dneska poslouchat a budete poslouchat někdy z záznamu z archivu, tak vás všechny zvu na příští úterý na naše další vysílání. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Ještě ti děkuji, že jsi byla se mnou tady, že jsi byla s námi informačně propojená, že jsi nám dala spoustu podnětů, impulzů, nápadů, námětů, pro někoho možná i úkoly. No a s vámi se všemi se budu tedy těšit, jak už řekla Iša, za 2 hodinky společně s Míšou. Takže pro teď se od mikrofonu společně s Išou loučí Petr Václav.

0: Opět vás vítám z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože opět uběhlo 14 dní od minulého, předminulého úterka a dnes máme již 12.5., no tak nezbývá, než tu přivítat Zdenka Sýkoru. Ahoj Zdendo, já tě zdravím opět ve vysílání po 14 dnech.
1: Ahoj Pavlíku, já tě taky zdravím, jsem rád, že tě vidím, že tě slyším a taky jsem moc rád, že mohu pozdravit naše posluchače, takže já vás také zdravím. Dobrý večer, vy, kteří sledujete zrovna teď a vy, kteří budete sledovat na YouTube ze záznamu, tak dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer všem.
0: Ano, vemeš to univerzálně všechno jedným vrzem prostě.
1: Jo, přesně tak. Vzal jsem to jedním vrzem, přesně
0: jedním
1: tak.
0: Jedním prdem. Dobrá, tak jo, takže co mi zbývá? Akorát tady mám ještě něco nastavit si, koukám, že mi tady něco nechce šlapat, ale ono se to podá nějak. Nevadí. Zdendo, než začneme samozřejmě, protože dnešní téma je pokračování minulého pořadu, který měl název Ty a kvantové tajemství holografického vesmíru, čili dneska už je to 9. pořad a část 2 tohoto pořadu. Tak jsem se tě chtěl zeptat, jestli třeba ještě něco nechceš říct předem, protože jsme říkali, že občas tam dáme nějaký něco předem, ale vím, že dnešní příprava byla teda trochu ve stresu, tak nevím, jestli budeš mít chuť ještě do něčeho jít, nebo jestli jdeme rovnou do toho tématu. Co ty na to?
1: No tak já mám různé chutě, třeba jako bych si dal pivko nebo knedlové prozelo. Ale co se týče toho stresu, my samozřejmě budeme mít tu prezentaci, je tam 10 snímků. Já se chci posluchačům omluvit, protože to téma je samozřejmě náročné a pochopitelně některé věci ta umělá inteligence mi tam nechtěla dát nebo psát, protože samozřejmě takové slova jako éter, tak to je takové trošku pro ní sprosté slovo. I když mi to tam nakonec někde proloudilo se to tam, já jsem se tam snažil, aby tam byly různé citáty z těch jednotlivých knih a z těch věcí v rámci té mojí syntézy, kterou tady k vám posluchačům představuju, takže kdyby se tam vyskytly nějaké chybičky, tak se chci za to omluvit. No, věřím, že všechno bude v pořádku. A já jsem chtěl taky ještě, než začneme, jako ještě jednou hodně poděkovat tedy Pavle tobě za možnost, že tady mohu vysílat. Já si toho nesmírně vážím.
0: Samozřejmě. Já taky se toho vážím, že jsi tu. Jo, je to oboustranně vzájemně výhodné, takzvané win-win, jak tomu říkají, že?
1: Win-win, no ty už jsi prostě úplný Angličan, člověče.
0: Angličan, no.
1: Win-win. No a nebo bohužel ona se už tak vlastně dostala do té, no, naší jadrné češtiny, se dostalo tolik slov z angličtiny, že jako skutečně, no, jako bohužel, tak já když vidím, samozřejmě, já jsem měl možnost v rámci nějaké těch svých výzkumů od 16. století pozorovat změnu toho českého jazyka, jak se ten náš jazyk měnil, takže protože čtu samozřejmě knihy od 16. století do teďka, takže mám vlastně možnost, když to čtu tyhle ty různé věci, tak pozorovat ty změny, gramatiky, slovní zásoby, takže vlastně spoustu věcí se změnilo, že jo, tak jako třeba jsem si vzpomněl například jako dneska, když by si asi mládež, někdo z mládeže přečetl starou Bibli Králickou, tak tam je napsáno hle děvka páně. No tak samozřejmě to slovo děvka, to jako má dneska jiný význam, než to mělo v tom 16. století. Ale tak pocitově asi by to lidi pochopili, že v Biblii by takové věci takhle nebyly.
0: On se asi neměnil jenom náš jazyk, ale se asi měnili všechny jazyky, včetně ty angličtiny. Věřím taky, že asi to bude dneska trochu úplně o něčem jiném než dříve. A především té angličtině bych řekl.
1: Jako v podstatě ta angličtina zaprvé má velmi vysoké, vysoký, jako co se týče obsah slovní zásoby, takže třeba když vy si někdo přečtete Big Gatsbyho tedy v originále, tak se budete divit, vy, kteří jste si třeba mysleli, že umíte dobře anglicky, tak byste se začali divit, kolik slovíček budete hledat ve slovníku třeba. Mm-hmm. A to jsme ještě blízko, ten Big Gatsby to ještě tak jako celkem blízko, ale když půjdeme samozřejmě do dalších jiných let, že jo, dozadu, tak ono pochopitelně. Měnili se i slova, třeba takové slovo jako justification, ospravedlnění, no tak když se říkalo vindication, tak to jsou dost takové silné změny a i to chápání bylo jiné, takže máš pravdu, Pavlíku, skutečně ta angličtina se hodně změnila a hlavně teda lidi taky kdysi hodně četli, to znamená, že když vycházely knížky tisícistránkové, tak to bylo pro lidi to bylo normální si to přečíst a dneska lidi mají těžkosti si skoro přečíst 500stránkovou knihu, jo? Takže záleží, jestli je román, jestli je to román nebo něco zajímavého.
0: Tak 200 na A500, tak jo, 200 článek na 200 na A500, normálně,
1: pamatuju, já jsem taky si, když jsem četl životopis Einsteina 500stránkový, myslím, že i v češtině, protože jsem se samozřejmě zajímal i to, co tam píše, takže jeho život a tak dále, tak to taky, byla to celkem pro mě fuška, ale bylo to zajímavé, jako protože bylo to samozřejmě, bylo to z mainstreamová, je to z pohledu té mainstreamové vědy, ale bylo to celkem zajímavé, takže jsem se i tady tím jsem se prokousil, jakože samozřejmě ty některé staré knihy, co čtu, tak oni mají automaticky jako těch 400-500 stránek, to jako na denním pořádku. Malýma písmenkama podotykám. Jo, takže takhle. No a já jsem chtěl ještě teda na začátek, než začneme, já jsem chtěl velmi poděkovat všem posluchačům, nejenom za ty komentáře, které jste tam psali na ten YouTube, ale také vlastně všem, co mi napsali na e-mail, protože byla po tom prvním dílu toho pořadu ty kvantové tajemství holografického vesmíru, tak to byla skutečně velká sprcha e-mailů a poděkování. Takže já z toho mám velmi velkou nesmírnou radost mám z toho, že,
0: dobře.
1: Že ten pořad, ten první díl měl úspěch, ale úspěch v tom smyslu, že se to lidi dotýkalo, lidi tam psali, že i plakali a že tak jsem moc rád, jako že mohu vám, posluchačům, nějakým způsobem pomáhat otevírat nejenom oči a uši, ale taky vaše srdce, tak já si toho nesmírně vážím, že jste mi tady v tomto pořadu, který je nový, já jsem tady takový, bych řekl skutečně, jsem takový greenhorn, jo? Je to devátý díl tedy, samozřejmě, tak jsem tady takový, jakoby na začátku, ale zase jsem rád, že mě

0: na ty věci odpovídat. Mm-hmm. Tak to jsem chtěl jenom takhle, to jsem chtěl takhle jenom upřesnit.
1: Dobře, Zděndo, v pořádku. To asi všechno. Já mám zase trošku takovej takovej poznatek, nebo abych to řekl, nebo ne poznatek, takovou připomínku opět k tým obrázkům, který jsi vytvořil. Tak je to, co se týče toho textu malého, je to ještě horší než minule. Jsme se bavili o tom, abys to tam tak nedával, že se to fakt nenechá skoro přečíst. Věřím, že když si to posluchači potom, nebo diváci odevřou na nějaké větší obrazovce, takže to přečtou, ale tady teda absolutně asi nejde. No, ale je to tvoje věc. Je to tvoje věc.
0: Já k tomu řeknu takovou poznámku. Já skutečně já s tím pracuju, dá mi to hodně práce, musím platit ty programy. Ty programy nejsou zadarmo, které to vytvářejí. A dělám to z toho důvodu, že vlastně posluchači mají možnost si toto stáhnout zdarma na mých stránkách. To znamená, já to mám přímo, když se, kdo se chce, kdo má zájem, tak má možnost se zaregistrovat na moje stránky. Tam jsou ukázky zdarma, tam si na to klikne a poslední, úplně poslední kolonka dole, tak je přímo, mám rádiový pořad Všehomírům a tam jsou už umístěné, tam je už umístěna ta prezentace z toho prvního dílu, je ve vysokém rozlišení v PDF, takže já bych byl velice rád, aby si posluchači třeba například nestěžovali v komentářích, že to nepřečtou, nebo když se na to samozřejmě dívají na telefonu, tak to nepřečtou, ale já to dělám speciálně pro ty, kteří mají zájem a ta grafika je zpracována takovým způsobem právě z toho edukačního důvodu, aby se lidé mohli k tomu vrátit, aby mohli prostě nad tím přemýšlet. Takže vy, kteří samozřejmě se nechcete registrovat a nechcete si to stahovat zdarma na mých stránkách, kde to mám v PDF-ku ve vysokém rozlišení, tak samozřejmě nemusíte, ale v tom případě si potom nestěžujte, že to nepřečtete. Vy, kteří máte samozřejmě mobilní telefony, tak na tom to není moc dobře vidět, to je pochopitelné, tak to můžete nějakým způsobem negovat. Nebo vy, kteří máte tablety nebo televizi, tak tam byste to měli i dobře vidět.
1: Dobře.
0: Takže to jsem chtěl jenom takovou poznámku k tomu, i co jsi říkal, Pavlíku. Je to záměr to dělat ten text takový. Jo. Já samozřejmě dělám už víc jak 30 let různé prezentace, výukové materiály a mohu říct, že oni jsou různé typy. Pochopitelně, že člověk někde na nějaké prezentaci v sále, tak se tam toho textu moc nedává, aby se lidé soustředili na to, co říkám, dostávají k tomu nějaké podrobné materiály, zvlášť zpracované. Ale tady v téhleté formě, když je ta grafika v rámci, řekněme, toho vzdělávání a lidé to potom mají, to, co říkám, i s těmi citáty těch knih v této infografice zpracované a mají k tomu tedy přístup na těch mých stránkách, tak si myslím, že to je ta nejlepší možnost, to, co může být, že to je tedy dostupné. A samozřejmě, jestli, Pavlíku, chceš a vy to můžete na stránkách v rádiu taky někde dát, ten PDF, tak já jsem samozřejmě ochoten i to dát na ty stránky, vy, kteří třeba nechcete tam přihlásit a stahovat to z těch mých stránek, tak můžete tedy, ne, jestli to teda, Pavlíku, tam máš, můžeme to, ne, to takhle zpřístupnit.
1: Prostě já jsem si myslel, aby to bylo jasný už při vysílání. Pokud to máš nastavený, tak to necháme to. Jak to máš nastavený? Není co řešit.
0: Jo. Tak tam naopak byly velice taky pozitivní komentáře, že se lidem ta infografika líbí, že je to pro ně takové jakoby srozumitelné. Jo? Já rozumím tomu, že když má ještě někdo starý telefon a třeba nevidí na to dobře v brýlích, tak samozřejmě to číst nemůže, ale zase jsou lidé, kteří třeba používají tablety a i na těch tabletech je to třeba dobře vidět, nebo na tom počítači, když má někdo samozřejmě notebook, tak i na tom notebooku jsem to zkoušel, je to celkem jakoby viditelné.
1: Jasně.
0: Takže takhle jenom na to vysvětlení. Jo?
1: Tak. Takže začneme, budeme...
0: Takže jdeme na to.
1: Tak já tam šoupnu hned první obrázek, aby to bylo úplně jasný. Za oponou reality, co je to Unus Mundus.
0: Tak
1: myslím,
0: jdeme na to.
1: Jsem to udělal správně, je to tak. Takže prosím, můžeš.
0: Tak díky. Představte si na malý okamžik, že vlastně veškerá realita, které se právě vlastně teďka dotýkáme, tak je vlastně pouhou obrovskou iluzí. Ale vlastně ne v nějakém naivním poetickém smyslu, ale z hlediska kvantové mechaniky a hlubinné psychologie. A my jsme vlastně v tom prvním díle našeho společného pátrání, tak jsme společně stáli na samém okraji, řekněme takové, bych řekl, propasti a s úžasem jsme nahlédli za oponu reality. A my jsme

0: zjistili, že ten náš svět není tvořen nějakých takových, řekl bych, od sebe navždy oddělených a naprosto izolovaných věcí. My jsme zjistili, že vlastně naše psychika a fyzická hmota kolem nás jsou neoddělitelně propojené nádoby, které tvoří vlastně jeden obrovský holografický systém. A dnes vlastně ale musíme jít ve svém poznání a tom našem detektivním pátrání ještě mnohem hlouběji. My musíme bez jakýchkoliv zaváhání a jakéhokoliv kompromisu sestoupit až na samotné neviditelné dno struktury vesmíru, abychom vlastně pochopili tu nejděsivější a nejhlubší otázku ze všech možných. Co přesně vlastně je ten neuchopitelný prostor, ze kterého se rodíme? A odkud se vlastně bere to, čemu s takovou jistotou a hrdostí říkáme já? A vaše smysly vám totiž neustále každou vteřinu vašeho života lžou. Učí vás vnímat prostor mezi vámi a ostatními lidmi jako prázdnotu. A vaše smysly vlastně vás učí a přesvědčují, že jste jen osamoceným, izolovaným pozorovatelem, který byl pouhou náhodou vržen do nesmírně chladného a naprosto lhostejného vesmíru. Ale jeden vlastně z nejgeniálnějších teoretických fyziků 20. století, kterého jsem samozřejmě zmiňoval i minule, a my se budeme dále jeho výzkumem zabývat, tak je David Bohm, který prokázal na naprosto exaktní úrovni úplný opak z té zhoubné civilizační iluze. A Bohm vlastně matematicky a filozoficky jasně doložil, že pod zjevným povrchem naší každodenní roztříštěné reality leží takzvaný řád. Anglicky se to jmenuje implicate order. A v tomto skrytém, okem neviditelném řádu neexistuje vůbec žádný prázdný prostor. Ten prostor je naopak plný. A je to vlastně gigantická, nepřerušená, pulzující celistvost, nekonečný, vibrující oceán energie, do které je úplně celý náš vesmír neoddělitelně svinut. A všechno to, co nyní vlastně svýma lidskýma očima vidíte, se z tohoto skrytého řádu neustále rozvinuje do vaší viditelné reality a v zápětí se do něj zase znovu svinuje. A to doslova neuvěřitelnou rychlostí frekvencí za frekvencí. A jak sám vlastně tento fyzik David Bohm přesně píše ve svém přelomovém vědeckém díle, kde vysvětluje celistvost našeho světa. A já teďka budu citovat z jeho knihy Celistvost a skrytý řád, kde on říká, jazyk bude v harmonii s nepřerušeným, plynoucím pohybem existence jako celku. A vy sami tedy vlastně ve skutečnosti v žádném případě nejste odděleni absolutně od ničeho a od nikoho. Vaše domnělá izolace je pouze umělým konstruktem vašeho omezeného biologického a mozkového aparátu, který jednoduše neumí vidět skutečnou realitu. Ale co je vlastně za záhadný prostor, když se v něm objektivně neexistuje žádná hmota ani plynoucí čas? To je velice zajímavá otázka. No, zde se musíme obrátit k nejodvážnější akademické analýze, kterou vlastně kdy moderní věda podle mě splodila. A švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung a nositel Nobelovy ceny za kvantovou fyziku Wolfgang Pauli strávili, tak jak jsem říkal už i minule, dlouhé desítky let hledáním přesného průsečíku mezi psychologií duše a kvantovou fyzikou. A tady je velice zajímavý bod, protože jak vlastně tak detailně rozebírá ve své knize Susan Geyserová, ona vlastně ve své fenomenální knize The Innermost Kernel, kde tito dva giganti lidského myšlení dospěli, píše, kde vlastně tito giganti lidského myšlení dospěli ke zcela revolučním konceptu, který vlastně navždy otřásá samotnými základy toho, co si vlastně o sobě my naivně myslíme. A dospěli k prehistorickému, ale vědou nově objevenému pojmu Unus Mundus, který už jsem tady, tedy jeden svět, který už jsem tady minule zmiňoval. A brilantní fyzik Pauli tento stav vlastně nepopisoval žádným neurčitým jazykem nějaké ezoterické mystiky. Ale on ho popisoval jazykem té úplně nejpřesnější matematiky. Ten Unus Mundus je podle něj obrovská sféra dokonalé, doposud skryté symetrie. Je to primordiální prapůvodní stav absolutní kosmické plnosti, kde vůbec neexistuje rozdíl mezi fyzickou hmotou zkoumanou v laboratořích a vaší neviditelnou letmou myšlenkou ve vaší lidské hlavě. A v tomto jednom světě vlastně neexistuje rozdělení na já a ty, na hmatatelné tělo a nehmotnou duši, na vnější pozorovaný objekt a vnitřní cítící subjekt. A je vlastně zajímavé, jak přímo vlastně Wolfgang Pauli s neobyčejnou jasnozřivostí precizně formuloval ve svých vlastně uvahách, tak on o této nejhlubší struktuře říká toto. A on to říká ve své knize Atom a archetyp. A on říká, aktivita, která vychází z centrálního bodu v této přechodné vrstvě, zpočátku překonává rozdíl mezi physis a psyché a představuje řád, který působí mimo prostor a částečně i mimo čas. A všechno to, co vlastně v této vteřině vnímáme jako svou pevnou životní realitu, tak je vlastně pouze neustálým průnikem, je to zrcadlení, je zrcadlením a vlastně velké gigantické holografické rozštěpení tohoto dokonalého prapůvodního řádu přímo ve vašem fyzickém a objektivním prostoru. A teď prosím vás, teď mě poslouchejte, protože si myslím, že to je velice důležité. Já si myslím, že když budete teďka poslouchat tohleto moje povídání, tak mi někteří říkali, že třeba vždycky jak mi poslouchají, tak třeba si vezmu a žehlí. Tak jsem chtěl upozornit všechny ty, co budete žehlit, tak dneska je možné, že byste mohli si propálit košili třeba nebo tričko. Takže jestli vás můžu poprosit, jestli je to možné a máte na to čas, tak si tohleto poslechněte v klidu, protože tady se dostaneme skutečně už do velkých detailů a do velké hloubky to, co chci prostě dneska říct. Takže protože vlastně toto je ten zlomový bod, kdy se vlastně ta nejvíce abstraktní věda stává vaší naprosto skutečnou osobností a ona se stává tou naší skutečně osobní reálnou zkušeností. A Unus Mundus, vlastně ten obrovský jeden svět, totiž v žádném případě není nějaký žádný posmrtný ráj, do kterého utopicky odejdete až po své biologické smrti. Je to vlastně ten absolutní, potenciální a energií nabitý archetypální plán, který vlastně reálně existuje právě teď, všude kolem nás, v prostoru, kde posloucháte například tento rádiový pořad i hluboko a mikroskopicky uvnitř vašich vlastních buněk. Je to primární matrix veškerého stvoření. A z pohledu moderní vědy a analytické hlubinné psychologie, kterou vlastně reprezentuje geniální myslitelka Marie Louise von Franz, já dneska o ní budu dost mluvit, protože to je velice zásadní vědec, který je to vlastně blízká spolupracovnice Karla Gustava Junga, tak ona vlastně říká, ona je skutečně geniální myslitelka, protože ona hovoří o tom, že hrubá zjevná hmota a vaše jemné skryté vědomí neustále a bez přestání protínají na tomto neviditelném dynamickém informačním pozadí. A všechny takzvané zázraky, všechny nesmírně mocné synchronicity a naprosto nevysvětlitelné události vašeho každodenního života jsou vlastně ve své skutečnosti pouze a jenom krátké kosmické záblesky toho, kdy se samotný Unus Mundus na jeden kousek vteřiny zviditelní přímo ve vašem fyzickém 3D rozměru a zřetelně promluví k vaší duši. A Marie Louise von Francová k tomuto fenoménu dodává zcela revoluční vědecký postřeh, když analyzuje samotný základ tohoto hlubokého kosmického řádu a roli našich lidských mentálních konceptů ve své přelomové knize. A ta přelomová kniha, ona se jmenuje Číslo a čas. A to je skutečně fascinující, vynikající kniha. A já teďka budu z té knihy citovat. Ona říká, cituji, číslo uvažované jakožto takové by v žádném případě nemělo být chápáno pouze jako čistá konstrukce lidského vědomí, ale musí být nezbytně pojímáno také jako mocný archetyp a tím pádem jako zcela ústřední složka samotné přírody, a to jak té vnitřní psychické, tak i té vnější materiální. No a co to vlastně v tom reálném důsledku znamená? No to znamená, že vlastně řád vesmíru není žádný prázdný chaos, ale má svou absolutně přesnou matematickou inteligenci, která neustále operuje zcela nezávisle na našem iluzorním lidském egu a jeho blahových touhách. A tohleto si myslím je důležité si tedy uvědomit. Pojďme tedy na snímek 2. Tak a tady máme narušení symetrie a budeme sestupovat sestup vědomí do hmoty. A my jsme vlastně strhli tedy tu oponu našeho smyslového vnímání. My jsme zjistili tedy, že zatímco vaše smysly každodenně vnímají fragmentovou realitu, jo, leží vlastně unus mundus, ten jeden svět, ten velký, obrovský oceán čistého potenciálu a dokonalé preexistující symetrie. A místo vlastně, kde neexistuje rozdíl mezi tím, co je uvnitř a co je venku, kde vlastně objektivní hmota a subjektivní myšlenka jsou jedním a tím též. A vlastně stav, kde neexistuje čas a prostor. A v tento okamžik se ale před námi tyčí ta nejtěžší otázka naší existence. Pokud je tedy základem vesmíru takto dokonalá a nerozlišená symetrická jednota, jak z tohoto bezbřehého oceánu čistého potenciálu vzniknete vy? Jak se vlastně z tohoto nekonečna dokáže oddělit něco tak ostře ohraničeného, jako je jeden konkrétní lidský život? Jak se vaše čisté, nehmotné vědomí dokáže vlastně, jak ono dokáže vejít do hmoty? Jak se vlastně z neviditelného ducha stane naše biologické tělo? A odpověď nám nedávají nějací, řekněme, vědci nebo řekl bych esoteričtí snílci v různých knihách, ale jedna z nejdůležitějších akademických analýz současnosti. A ta akademická analýza, ta byla provedena Susan Geyserovou a ona ve své knize The Innermost Kernel, Depth Psychology and the Quantum Physics, což tedy je v překladu nejhlubší jádro, hlubina psychologie a kvantová fyzika, tak ona provedla velmi podrobný, nekompromisní, skutečně podrobný rozbor historického dialogu právě mezi průkopníkem hlubinné psychologie Karlem Gustavem Jungem a ještě to jednou zopakuju, nositelem Nobelovy ceny za fyziku Wolfgangem Paulim. A Geyserová zde odhaluje fascinující mechanismus toho, jak kvantová fyzika definuje zrození člověka. A váš osobní zrod, akt tedy vašeho vtělení, není vlastně z pohledu moderní vědy ničím jiným než masivním kataklizmatickým narušením této primordinální symetrie. A aby vlastně z toho zdokonalého jednoho světa mohlo vzniknout něco živého, musí se vlastně tato dokonalost rozbít. A Pauli vlastně pochopil, že samotná existence hmoty vyžaduje asymetrii. A on vlastně, tak jak vlastně přesně píše Geyserová ve své knize o Pauliho pohledu na akce tvoření, tak ona říká, cituji, empirická realita je v obou případech vnímána jako realizace potenciálu ve spojení se specifickým momentem interakce. Pauli chtěl spojit koncept inkarnace s pro něj klíčovou otázkou psychologického kontextu. A pokud inkarnace znamená realizaci potenciálu reality, pak je vlastně tento koncept úzce spjat s tím, že jsme nuceni rozlišovat mezi empirickými fenomény na jedné straně a abstraktní nevizualizovatelnou základní realitou na straně druhé. A vlastně tento akt inkarnace znamená obrovský kosmický rozštěp. Protože vlastně v okamžiku, kdy vědomí s prvním nadechnutím vstoupí do časoprostoru, tak se rozštěpí ten dokonalý jeden svět, ten unus mundus, na dva zdánlivě oddělené světy. Vznikne objektivní, měřitelný, fyzikální svět vašeho těla a okolí a nekonečný vnitřní svět vašich psychických prožitků a myšlenek. A vaše každodenní existence je naprosto přesným fyzikálním důsledkem tohoto rozštěpení. Takže vlastně vaše lidské ego, váš izolovaný pocit já, je onou jizvou, tedy místem zlomu, kde se vlastně původní symetrie roztříštila, abyste vlastně vy mohli reálně existovat v čase. Máte pocit hluboké kosmické izolace a osamělosti. A tento vlastně tvrdý rozštěp bolí, protože vlastně vaše skrytá podstata si ve svém nevědomí uvědomuje, nebo podvědomí, Jung to nazýval nevědomí, ale my používáme slovo nevědomí, pamatuje vlastně tu původní dokonalou jednotu. A tady vlastně Marie-Louise von Franzová tuto iluzi o oddělenosti psychiky a hmoty vysvětluje úplně perfektním způsobem. Rozbití symetrie nás sice nutí žít ve světě protikladu a konfliktu, ale vlastně tento rozštěp je pouhou iluzí našeho biologického vnímání, nikoli v konečnou realitou stvoření. A ona ve své další zajímavé knize, která se jmenuje Psyche and Matter, tedy psyche a hmota, tedy psyche, duše a hmota, uvádí, ona tedy budeme citovat tak, jak se kniha jmenuje, psyche a hmota, uvádí tento jasný a zásadní důkaz pro naše pochopení. A ona v knize říká, to by znamenalo, že fyzik a psycholog ve skutečnosti pozorují tentýž svět prostřednictvím dvou odlišných kanálů. Tento svět, je-li pozorován zvenčí, se jeví jako materiální, je-li pozorován introspekcí. Jeví se jako psychický. A sám o sobě pravděpodobně není ani psychický, ani materiální, ale je zcela transcendentní. A vy sami jste přímo tímto transcendentním světem, který se vlastně kvůli možnosti svobodně tvořit, sám v sobě rozštěpil na pozorující subjekt a pozorovaný objekt. A v tom celoživotním vůbec díle toho, tedy fyzika Davida Bohma, v té jeho práci, tak vlastně tam tvoří další pilíř našeho pochopení tu důležitou věc, která jasně ukazuje, jak je destruktivní, když vlastně rozštěpení na oddělenost, vlastně když tomu uvěříme, tomuto rozštěpení. A z našeho sestupu vlastně do hmoty se pro mysl stala past. My jsme takto vešli. My jsme si zvykli jsme si svět pouze analyzovat a arrogantně jsme ignorovali onen skrytý řád, ze kterého vlastně vše neustále vyvěrá. A vaše tělo a váš nehmotný duch nejsou vlastně dvě nezávislé entity. Bohm to ve své revoluční knize Wholeness and the Implicate Order, celistvo za skrytý řád, popisuje úplně jasným způsobem. On říká, cituji, nelze již déle udržovat rozdělení mezi pozorovatelem a pozorovaným, což je implicitní v atomistickém pohledu, který každého z nich považuje za oddělené z hluky atomu. Spíše jsou pozorovatel i pozorované splývajícími a vzájemně se prolínajícími aspekty jedné celistvé reality, která je nedělitelná a neanalyzovatelná. A váš vlastně nevyhnutelný sestup do hmoty neznamená, že jste se odtrhli od vesmíru a stali jste se anomálií. Znamená to, že inteligentní vesmír prostřednictvím vás vědomě narušil svou vlastní symetrii, aby mohl skrze vaše oči a vaše srdce pozorovat sám sebe v dynamickém, tvořivém pohybu času. A zde v tomto silně emotivním bodě nejvyššího existenciálního pochopení musí vlastně navždy skončit vaše životní role bezmocné oběti. Ono totiž mnoho lidí prochází svým životem jako náměsíční. Oni trpí pocitem izolace, pláčou nad vnějšími křivdami a nenávidí své biologické tělo a zcela ignorují prostě ten fakt, že jejich vlastní vědomí dobrovolně podstoupilo tento sestup do hmoty. Přijali prostě tu pro ně takzvanou brutalitu času a bolest, protože to byl jediný možný způsob, jak naprosto rozbít mrtvé ticho potenciálu a stvořit reálný zážitek. A vy nejste žádnou nehodou nebo náhodou. Vy jste tlukoucím ohniskem stvoření. A narušení té symetrie je vaší podstatou. Vaše rány, vaše bolestné vnitřní konflikty a krize nejsou důkazem toho, že jste nějakou chybou, ale jsou jasným důkazem toho, že se nacházíte přímo v samotném žhnoucím kotli stvoření, kde se neskutečný unus mundus překládá do pevných struktur vašeho reálného života. Není totiž žádný rozdíl mezi tím, jak teoretická fyzika popisuje zrození hmoty z éteru, a tím, jak vy každé ráno otevíráte své oči a tvoříte svůj nový den. Pojďme na snímek číslo 3. A tady vlastně, aby jsme se mohli dostat dále hlouběji, tak se musím použít archetyp jako matematický operátor v prázdnotě. A pokud vlastně si v tomto, a já tu prázdnotu samozřejmě vysvětlím, pokud si i v tuto chvíli někdo naivně myslí, že archetypy, se kterými jsme se narodili a které řídí náš život, jsou jen neškodné mýty nebo nějaké metafory z pohádek, tak se mýlí. Společnost do nás vkládala představu, že duše je nějaký, jsou nějaké pocity, jo, těch pět našich smyslů, zatímco fyzický svět je pouze jediný a přesný a hmatatelný. A byli jsme vlastně vedeni k tomu zařadit pojem archetyp do říše fantazie. A my se však vlastně nepohybujeme v říši pohádek, ale v té nejjasnější architektuře stvoření. My jsme v tom holografickém vesmíru. A ten holografický vesmír je interaktivní. To je velmi důležité pochopit. Je to interaktivní, ten vesmír. Já se k tomu dostanu dál potom. A my musíme opustit vlastně iluzi, že vaše povaha, touhy nebo stíny jsou jen produktem výchovy nebo reakcí myšlenek v mozku. Tady si myslím, že je na čase podívat se pravdě do očí a nalít si obrazně řečeno tedy čistého vína. A archetypy totiž tvoří reálnou mechaniku celého holografického vesmíru. Oni jsou matematicky definovatelné, jsou to matematicky definovatelné uzly v éteru. Samozřejmě já jsem tam nazval tu prázdnotu, ale jako ta prázdnota není prázdná, já to budu ještě dál vysvětlovat, že ta prázdnota není prázdná a my se tady budeme bavit skutečně o éteru, dostaneme se i k dalším věcem, které se týkají i času. A tento radikální posun v chápání reality nám jasně odhaluje historický dialog mezi právě Karlem Gustavem Jungem a právě Wolfgangem Pauli, protože tam je, to je prostě vynikající sledovat prostě tu jejich mnoha desítek let probíhající konverzaci, kde vlastně Pauli definoval archetypy mnohem ještě podrobněji a přísněji než jakýkoliv tehdejší psycholog té doby. Vemte si to, prostě fyzik definuje archetypy ještě hlouběji a podrobněji než psycholog v tehdejší době. A z pohledu vlastně tohoto fyzika, totiž vlastně archetypy rozhodně nejsou žádné vnitřní nějaké lidské pocity. Jsou to vlastně neviditelné formující operátoři, jsou to formující se operátoři, kteří existují nezávisle na nás. A Pauliho vlastně postoj zhrnuje, on to zhrnuje velice naprosto jasně. A já budu citovat, co on říká. Faktory, které vytvářejí řád v mysli i v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy za předpokladu, že nejsou definovány jako psychické obsahy. Musí být vnímány jako ležící mimo psyché a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. To znamená, archetyp leží v transcendentálním unus mundus a operuje z pozadí jako neomylný architekt, který toto vše řídí, nebo prostředek architekta. A tato preexistující organizační síla funguje vlastně na tak hluboké úrovni, že ji vlastně náš běžný jazyk nedokáže ani obsáhnout, ani prostě plně vysvětlit. A my vlastně bychom měli přestat používat slovo psychicky a měli bychom ho nahradit spíš jiným termínem, který odpovídá vlastně a který se blíží kvantové realitě. A tady právě Gizerová, ona vysvětluje a ona v té své knize a Kernel Depth Psychology and the Quantum Physics, ona říká, cituji, je třeba si uvědomit, že skutečná povaha archetypu je nevizuální, přesahuje naše kategorie a neměla by proto být nazývána psychickou, ale psychoidní. A tento vlastně psychoidní faktor, tento vlastně neviditelný matematický operátor je tou silou, která z éteru, opakuji, tento neviditelný matematický operátor je tou silou, nebo tou energií, která z éteru vyvádí formu do naší existence. A není to vlastně nic abstraktního, co by se vznášelo někde mimo nás. Tento vlastně úzel naprosto exaktně řídí, jak chování kvantových částic tvořících vaše tělo a DNA, tak vlastně ty úplně nejhlubší struktury nevědomí. A ten fyzický tvar a psychická reakce jsou jen dva různé kanály, jo, téže absolutní geometrie éteru. Jo. Ten fyzický tvar i ta psychická reakce jsou jen dva různé kanály téže absolutní geometrie éteru. A fyzik vlastně David Bohm nám k tomuto procesu poskytuje další velice důležitý klíč, abychom to mohli ještě dál hlouběji probádat a pochopit tyto principy. Prázdnota totiž ve skutečnosti vůbec není prázdná. Já jsem to tam schválně dal jako operátor v prázdnotě, protože samozřejmě v tehdejší době, v tom 20. století se hovořilo o tom, že máme tady vakuum a že je tady prostě prázdnota, klasická samozřejmě newtonovská fyzika. Dneska samozřejmě vědci nazývají kvantové vakuum, nicméně samozřejmě oni ví, že není prázdné, ale ten termín éter je jakoby pro ně zprosté slovo, je zakázané ho tedy používat, tak používají tady to slovo kvantové vakuum. Samozřejmě jsou na to různé pohledy, ale teďka na to nemáme se čas zaobírat. Nicméně, ještě jednou zopakuji, že vlastně Bohm říká, že prázdnota totiž ve skutečnosti vůbec není prázdná. A tak, jak to popisovala vlastně tehdejší fyzika a dnešní fyzika to nazývá vakuem, tak Bohm prokázal, že to, co vnímáme jako prázdný prostor, je gigantické plénum. A tyto neviditelné matematické uzly existují v tom, co nazývá vlastně skrytým řádem. A z tohoto nesmírného oceánu se neustále odvíjí naše hmatatelná realita. A on vlastně o manifestaci píše, a já budu citovat zase, co on říká. On říká, evidentně jsou tyto formy schopny jevit se jako relativně pevné, hmatatelné a stabilní prvky, které tvoří náš projevený svět. Jo, on to říká v té své knize Wholeness and the Implicate Order. A ten váš reálný lidský život s veškerou radostí, hněvem i bolestí, je jen dočasným rozvinutím tohoto nesmírného skrytého řádu. A každý váš osobní rys, talent, slabost, jsou v podstatě lokálním zahuštěním energetického pole éteru, sformovaným tímto neúprostným archetypálním operátorem. A abychom vlastně pochopili, jak geometrie éteru formuje naši hmotnou zkušenost, tak se opět obrátíme k naší geniální vědkyni Marie Louise von Franzové. A ona v knize Number and Time, číslo a čas, ukazuje, že stabilita světa pochází z preexistujících vzorců, projevujících se prostřednictvím čísel a symetrie. A vlastně při citaci na téma krystalografie odhaluje fascinující pravdu. Ona říká, cituji, symetrie jsou formální faktory, které regulují materiální data podle stanovených zákonů. Jako prastaré obrazy tvoří skupiny symetrie jakýsi základ krystalizované hmoty. Jsou to základní vzorce, podle kterých je hmota uspořádána. A vlastně přesně toto jsou naše, vaše, moje archetypy. Jsou to krystalografické osy vaší a mojí duše. A stejně jako neviditelná osa nutí uhlík uspořádat se do diamantu, tak vaše archetypální uzly aktivované v okamžiku narození nutí vaše chování uspořádat se do nezměnitelných a často bolestivých vzorců. A právě vlastně v tomto okamžiku se celá kvantová věda stává vaší absolutní neúprosnou a skutečnou realitou. Kolikrát jste se ocitli ve zcela stejné, zničující vztahové dynamice? Kolikrát jste fatálně sabotovali svůj vlastní úspěch těsně předtím, než jste ho konečně dosáhli? Kolikrát vás nevysvětlitelný strach přemohl takovou silou, že jste měli pocit, jako by vás ovládl nějaký cizí démon? A je možné, že někteří z vás si doteď neustále stěžovali, že máte prostě smůlu a že vesmír je krutý a že je zlý a že lidé jsou toxičtí a nebo že vlastně za všechna ta vaše selhání mohou v podstatě třeba problémy z dětství. A všechno se jste svalovali někde na někoho jiného. A někteří možná hráli tu ubohou a vyčerpávající roli oběti těch okolností, které ho obklopují. Ale teďka my se dostáváme vlastně k tomu, že my můžeme, vy i já, můžeme poznávat pravdu. Že ta takzvaná smůla a ty toxické vztahy, to vše je jen exaktním matematickým důsledkem chybné rezonance vašeho vědomí s psychoidním operátorem přímo v éteru. A vaše povaha opravdu není náhoda. Vaše povaha je skutečná geometrie éteru zapsaná do času. Ještě to jednou zopakuju, to je důležité. Vaše povaha opravdu není náhoda. Vaše povaha je skutečná geometrie éteru zapsaná do času. Všechno to, co prožíváte jako chaos a utrpení, je ve skutečnosti matematická uspořádanost, které se vlastně ego zoufale brání. Před operátorem není vlastně ale možné nikde utéct. Netvoří jen vlastně, ten operátor netvoří jen v nějakou vnější realitu, on tvoří i částice těla. A když vlastně my pochopíme, že ty uzly nevědomí nebo podvědomí jsou přesnými řídícími mechanismy, tak vlastně ztracíme možnost výmluv. A v tu chvíli vlastně kvantové pole vesmíru vám dalo nesmírný dar. Ono vám dalo program a je vlastně vaší, bych řekl, morální povinnosti každého z nás tento kód přečíst a vědomě zpracovat a zpracovávat. A pokud vlastně tyto matematické síly necháte vlastně lhostejně působit ve stínu nevědomí nebo podvědomí, tak spolehlivě vás vlastně může toto rozdrtit, pokud vlastně budete žít v těch vašich minusových energiích a váš život bude vlastně sérií pádu. Ale ve chvíli, kdy vlastně tu vnitřní geometrii vnitřně a vědomě přijmete, rozluštíte vlastně ty svoje archetypy a své plusové energie a převezmete vlastně kontrolu, tak se začnete stávat, vy se stanete stvořitelem. Vy jste tou geometrií éteru. Vy jste tím stvořitelem. A je pouze vlastně na vás, jaký tvar z ní vybudujete. My máme svobodnou vůli a máme možnost s těmito našimi energiemi vědomě pracovat prostřednictvím právě tohoto kódu, který my můžeme poznat, ty všechny tyhle ty energie, právě díky té matici osudu. Pojďme tedy na snímek 4. Tak, vlnová funkce vědomí a akt pozorování. Tak, a vlastně v předchozím kroku jsme odhalili něco, co naprosto otřásá naším běžným vnímáním reality. My jsme zjistili, že archetypy nejsou představy ve snech, ale neviditelné matematické strukturální uzly v samotném éteru. A vlastně za vším hmatatelným chaosem leží dokonalá geometrie jednoho světa, unus mundus. A nyní my stojíme před ještě větší záhadou. Ještě větší záhada. Jak se vlastně tyto abstraktní uzly překládají do naší, do vaší biologické reality? Jak se z éteru a oceánu pravděpodobností sformuje tlukoucí srdce, složitá síť neuronů a vaše jedinečné vědomí? No, pokud byste se zeptali klasické vědy 19. století, no tak ona by řekla, že vlastně se to děje lineárně. Že se atomy postupně skládají jako kostky lega a až po miliony let vznikne člověk. No, to je ale prostě fatální omyl. To je prostě fatální omyl, který nás vlastně staletí uvrhl do temnoty nevědomosti. A váš život a tělo vlastně nevznikly jako produkt nějaké pomalé, mechanické, promiňte mi ten výraz, montážní linky. Abyste vlastně pochopili, co se vlastně skutečně odehrálo při vašem vstupu do tohoto světa, aby jsme tohleto pochopili, tak pojďme si ještě pomoct znovu s naším už známým Davidem Bohmem. On si uvědomoval, že představa o pevných, oddělených objektech, potulujících se prázdným prostorem, je naprostá iluze. A v jeho výzkumu on to vlastně vysvětluje takto a on říká, tento objekt je tedy abstraktní, je tedy abstrakcí relativně neměnné formy. To znamená, že je to spíše vzorec pohybu, než nějaká pevná, oddělená věc, která existuje autonomně a trvale. Jo, v té svojí knize Celistvost za skrytý řád. A my nejsme nějaká socha vytesána z kamene. Jo? My jsme neustále pulzující vzorec pohybu. A atomy se mění, buňky umírají a přesto vlastně váš vzorec s ohromující přesností trvá. Jak si udrží vlastně tu svoji integritu uprostřed tohoto fyzikálního chaosu? No a odpověď vlastně nás přivádí k zásadnímu objevu. A tady máme opět zase nového vědce, jmenuje se Joseph Cambray, významný analytik, který vlastně posouvá tuto statickou geometrii Pauliho a Junga do mnohem dál, on to posouvá do nové dimenze pomocí takzvané teorie komplexity. A vaše vlastně fyzické a psychologické struktury nevyvstávají postupným skládáním. Ony vyvstávají procesem, kterému věda říká emergence nebo emergence. Je to vlastně magický okamžik, kdy se z interakce jednotlivých částí v jediném záblesku zrodí zcela nová, vyšší úroveň uspořádání. A Cambry vlastně o tomto principu píše a on hovoří, já budu citovat. Emergentní paradigma se ukazuje být aplikovatelné na všech úrovních měřítka. Od nejmikroskopičtějších a subatomárních popisů fyziky přes agregátní jevy v chemii, biologii a astronomii až po humanitní a společenské vědy. Nejenže je užitečné pro vysvětlení toho, jak komplexní systémy fungují, ale zdá se, že je také nepostradatelné pro naše pochopení přechodu mezi jednotlivými úrovněmi, Snad jedním z nejrelevantnějších příkladů je právě samotná emergence mysli z matrice těla a mozku. A on to píše ve své knize Synchronicita, příroda a psyché v projeveném vesmíru. A co to tedy znamená v praxi? No, v praxi to znamená, že vlastně my a naše vědomí, my jsme vlastně dynamickým projevem sebeuspořádávajících se fraktálních vlastností vesmíru. A ty neexistují v nějakém abstraktním nebi. Oni zasahují přímo do fyzické struktury DNA a formují sítě v mozku. A emergence se děje vlastně na hraně chaosu, daleko od rovnováhy. A jakmile vlastně tento systém dosáhne toho kritického bodu, tak ta stará struktura se hroutí a dochází k narušení symetrie. A Cambry tento proces popisuje přesně, když on říká, cituji dál, ve skutečně komplexním systému nemá žádný jednotlivý aspekt dostatek informací k tomu, aby reprezentoval celek. Symetrie je narušena v tom, co nazýváme fázovými přechody, rychlými a náhlými reorganizacemi v dynamickém systému, který tento systém radikálně restrukturalizují a umožňují tak emergenci, tedy vynoření zcela nových forem. A tedy ta naše existence je neustálým řetězem fázových přechodů. A vždy, když vlastně vznikne nová myšlenka, se vesmír skrze vás emerguje do nového tvaru. Je to prostě participační proces. To je prostě zásadní revoluční chápání. A tato vysokourovňová fyzika a teorie komplexity se vlastně v tento okamžik jasně protíná s vaším nejhlubším, nejintimnějším osobním životem a s utrpením, kterým možná právě procházíte. Většina lidí vlastně, když narazí na obrovskou životní krizi, ať už je to třeba něco se stane s jejich biznisem, nebo zhroutí se manželství, nebo už to tak neklape v tom partnerství, jak to bylo, nebo dojde k nějaké závažné nemoci, tak oni prostě, někteří lidé, tak jak to já mám s tím zkušenosti, tak začnou panikařit, jo. A jejich ego začne křičet hrůzou a cítí se vlastně jako ubohá oběť nějaké zlé, nemyslitelné kosmické náhody. A s ohledem vlastně na fázové přechody a teorii emergence je to však naprosto mylný a pouze obranný pohled. A to, co vlastně v době těžké osobní krize prožíváte, tak není žádný pád do propasti chaosu. Váš vnitřní psychofyzický systém se pouze dostal přesně na tu samou kritickou hranu, o které mluví věda. Vaše staré rigidní vzorce chování a přesvědčení už zkrátka nemají dostatek informací k tomu, aby reprezentovali celek vaší rozšiřující se duše. A ten děsivý chaos, který vlastně uvnitř cítíte, je nezbytným fyzikálním předpokladem pro spuštění takzvaného fázového přechodu. A vesmír vlastně vás cíleně tlačí do nerovnováhy, protože pouze odtud může podle neměnných zákonů emergence vyvstat zcela nová, odolnější a silnější forma vaší osobnosti. A když se vlastně právě posouváte ze svých minusových negativních energií do těch plusových, tak jak to máte napsáno energeticky v té vaší matici osudu, tak prostě dojde k té transformaci. Vaše krize vlastně je ve skutečnosti radikální restrukturalizace vaší osobní životní rovnice. A pokud se vlastně v této fázi stáhnete zpět do alibistické role ubohé oběti, pokud se budete snažit zoufale udržet starou symetrii zuby nehty a držet se toho, co už vlastně dávno přežilo, tak vlastně ta emergence neproběhne. A váš energetický systém se místo toho zhroutí do termodynamické destrukce a entropie a vy vlastně zůstanete doživotně uvězněni v těch minusových programech podle té vaše matice osudu. Ale dobrá zpráva je v tom, že pokud vlastně tento děsivý fázový přechod vědomně a plně přijmete, pokud vlastně se postavíte čelem ke svému temnému stínu a s neústupnou odvahou člověka, který ví, že vesmír nedělá žádné omily, tak pak dojde teda ke skutečnému zázraku. A já vám řeknu, já jsem viděl stovky lidí, kterým se tento zázrak prostě stal. Tato obrovská silná transformace, když tuto věc pochopili. A z onoho svíravého kvantového chaosu se jako oslepující blesk v černé temnotě vynoří naprosto nová, nezlomitelná a vyšší úroveň vašeho bytí. Vaše mysl a vaše tělo se okamžitě zreorganizují. Stanete se plně vědomým stvořitelem, který dokázal vzít neviditelné archetypy a prolnout je do zářivé reality svého každodenního fyzického života. Vy jste přesně tím nejdokonalejším nástrojem, který Unus Mundus konečně poznává sám sebe. Vy jste onou tvořivou silou, která rozbíjí tu zastaralou symetrii jen proto, aby na jejich troskách mohla vybudovat zcela nový, lepší svět. Pojďme snímek 5. Tak Pavlíku, snímek 5, poprosím.
1: Jo, já jsem nerozuměl, tak dobře, už.
0: Jo, aha, snímek 5, a je mi, dobrý, je mi rozumět, jako nebo...
1: Jo, v pohodě, já jsem jenom to jak přeslech, nebo co.
0: Ne, dobrý, takže...
1: Jdu tam.
0: Takže dohodem se na nějakém signálu, jako aby si věděli, že máš snímek, že možná, že tam něco děláš, nebo přemýšlíš o něčem, tak třeba pipnu, nebo tady lusknu prstem, aby tě to probudilo.
1: V pohodě, pokračuj, jde, v pohodě.
0: Takže jdeme na to. No a teďka se dostáváme k velice zajímavému bodu, k číslu. My jsme si zodpověděli vlastně děsivou otázku, jak se vlastně nehmotné vědomí propadá do té fyzické reality. My jsme si ukázali, že vlastně existence je výsledkem masivního narušení dokonalé symetrie toho jednoho světa Unus Mundus. A my jsme zjistili, že za hranici chaosu operují ty strukturální uzly, které z éteru vyvádějí do reality tvary skrze proces té emergence. Ale nyní, když vlastně známe mechanismus, no tak se musíme postavit k další velice důležité záhadě. My jako detektive pojďme a pokračujeme, my odloupáváme tu cibuli slupku po slupce, protože to ještě není konec. Jo? My se dostáváme k další záhadě. A ta záhada je, ta otázka zní, jakým jazykem přesně tedy tento obrovský, inteligentní jeden svět hovoří? Co to je za jazyk? Jakým jazykem tedy tento svět hovoří? No a pokud tedy existuje nějaký skutečně spojovací prvek mezi vaší subjektivní psyché a objektivní hmotou vašeho těla, co to vlastně je? Jaký je ten skrytý zdrojový kód, který vlastně dokáže současně formovat jak dráhy těch subatomárních částic ve vašich buňkách, tak ty úplně nejhlubší prastaré myšlenky a archetypální vize skryté kdesi ve vašem lidském nevědomí nebo podvědomí. Existuje vlastně vůbec nějaký takový univerzální a absolutní komunikační nástroj? Co je tedy tím jazykem? Co je tím nástrojem? No, abychom vlastně na tuto otázku odpověděli, tak musíme se zbavit jedné z největších iluzí, kterou vlastně tady pro nás civilizace, ty další staré civilizace nám vlastně takhle představili a které jsme vlastně jako lidstvo, my jsme tady této iluzi propadli. Celé generace jsme byli vychováváni v bludném přesvědčení, že jazykem vesmíru jsou slova. A co hůř, my jsme propadli jsme nebezpečné píše, že čísla, se kterými denně operujeme, jsme vlastně si my lidé nějak prostě chytře vymysleli. A věříme, že jsme prostě čísla zkonstruovali jako praktický nástroj k tomu, abychom tady mohli počítat hromadící se majetek nebo počítat peníze na našem bankovním kontě. No a tato iluze nás pasovala do role falešných stvořitelů matematiky. No a z pohledu kvantové fyziky a hlubinné psychologie je to naprosto zásadní omyl. Čísla jsme nevynalezli. My jsme je objevili. Čísla tu byla celou věčnost. V latentním stavu kvantového potenciálu. Dávno předtím, než se v prachu Země zrodil první člověk, vybavený uvědoměním a vědomím a vlastně zvědomím toho, že to bude vládnout neochvějně i dávno vlastně poté, co naše domýšlivá civilizace naprosto zmizí v propadlišti kosmických dějin a nastoupí úplně jiná. A to jsou vlastně věčné a nezničitelné pilíře, vlastně, na kterých stojí celá architektura. Jakékoliv fyzické i psychické reality. Číslo. Čísla. A tento omyl s naprostou vědeckou přesností vyvrací Marie Louise von Franzová v těch svých vlastně stěženích knihách a ve svých dílech, kterých napsala celou velkou řadu. Některé nebyly bohužel přeloženy do angličtiny, jsou jenom v němčině, takže vy, kteří umíte německy, tak máte tu radost, že se máte tu možnost si tyhle knihy přečíst. A vlastně ve svých studiích a knihách vlastně dokazuje, že číslo není vůbec žádný lidský konstrukt, ale absolutní a nezávislý archetypální operátor. A číslo je tou nejzákladnější formou projevu mysli a zároveň představuje neměnnou kvalitu samotné fyzické hmoty. Číslo má totiž magickou dvojí povahu. Ono totiž na jedné straně vyjadřuje kvantitu, exaktní množství, které fyzici měří v laboratořích samozřejmě, a na druhé straně nese i skrytý smysl, nezměrnou kvalitu, která neomylně organizuje naše podvědomí nebo nevědomí. A jak vlastně tady von Franzová píše, já ji budu citovat, ona říká, abychom to zhrnuli, čísla představují jak atribut hmoty, tak nevědomý základ našich mentálních procesů. Z tohoto důvodu tvoří číslo podle Junga ten zvláštní prvek, který sjednocuje sféry hmoty a psyché. Je skutečné ve dvojím smyslu jako archetypální obraz i jako kvalitativní projev v říši zkušenosti vnějšího světa. A tímto způsobem vlastně funguje jako dosud do značné míry neprobádaný středový bod mezi mýtem a realitou, přičemž je současně kvalitativní i kvantitativní. Tady Marie Louise von Franz v knize Číslo a čas. A zkusme prosím vás docenit váhu těchto slov. Číslo je vlastně tím jediným mostem mezi fyzicky poznatelným a ohromným světem imaginárním. A prosím vás, vesmír nezná naše lidské slova. Nebo zná, protože oni jsou jakoby samozřejmě rozkládány, ale jazykem stvoření, zdrojovým kódem toho unus mundus jednoho světa je číslo. A když vlastně fyzici rozvíjeli hmotu na částice, nenacházeli pevné kuličky hmoty. Oni nacházeli čisté frekvence a matematické proporce. Nacházejí číslo. Když biologové zkoumají základ života, biologickou DNA, nenacházejí nic jiného než numerický kód, který obsahuje instrukce pro vaši biologickou formu. A když vlastně hlubinní psychologové zkoumají nejskrytější struktury vědomí, tak zjišťují, že archetypy se vynořují v přesných numerických rytmech. A číslo je živoucí rytmickou konfigurací psychofyzické energie. Je to přesná, neviditelná krystalografická osa vaší lidské duše, okolo které se odvíjí bytí. A jakmile vlastně s pokorou přijmeme, že přirozená celá čísla mají úctyhodnou autonomii, a neustále s vámi manipulují ze stínu nevědomí, tak váš pohled na to, kdo jste, se musí vlastně provždy změnit. Protože my jsme kódovanou matematicky přesnou manifestací unus mundus. A naše vlastnosti, opakující se překážky a těžké zkoušky, jsou dynamické číselné uzly operující v našem poli. A tady se právě dostáváme k tomu existenciálnímu jádru našeho osobního života. Pokud je tedy číslo zdrojovým kódem unus mundus, archetypálním operátorem určujícím formu našeho biologického těla i skrytou strukturu naší duše, no pak den vašeho narození a mého narození nemůže být

si myslím, že vám tenhle ten příklad nebude až tak jakoby neznámý, nicméně já se budu ještě obracet samozřejmě mnohem k starší formě. A já vám řeknu citaci Evangelia Jana, kde je na začátku napsáno v řečtině en arche en ho logos. Na počátku bylo slovo. A teď to řeknu jinak. En arche en ho aritmos. Na počátku bylo číslo. A my se skutečně dostáváme do té starověké attické řečtiny a ne do té do toho jazyka novozákonní řečtiny koine, ale do té starší attické řečtiny a dostáváme se vlastně k té staré řecké filozofii. En arche en aritmos. En arche en aritmos. Na počátku bylo číslo. A kdo odmítá vlastně a odmítat význam těchto čísel znamená arrogantně odmítat samotný posvátný jazyk, kterým jste byli vlastně sformováni a stvořeni. A většina lidí vlastně na této planetě bohužel stráví svůj život tím, že zoufale bojuje proti svým předem daným strukturálním uzlům. Vůbec nechápou, proč se vlastně jim s železnou pravidelností opakují stejné tragédie. Nerozumí tomu, proč jejich tvůrčí energie uniká do nějaké prázdnoty a proč je vlastně svazuje pocit marnosti. No a důvod vlastně tohoto selhání je přitom bolestně jednoduchý. Oni neměli možnost se naučit číst svůj unikátní zdrojový kód, číst své energie, pochopit své energie a žít v těchto energiích v plusu. A oni jsou vlastně v té své beznadějné pasivitě, jako stojí tváří v tvář právě tomuto majestátnímu matematickému jazyku své vlastní duše. A bohužel tito lidé trpí, protože odmítají podívat se na pravdu, která právě leží přímo před nimi. A pokud vlastně posvátné číslo ve svém pohrdání vnímají pouze jenom jako kvantitu k počítání výplaty, tak samozřejmě mu vědomě odebírají tu božskou schopnost vést jejich život k vyššímu smyslu. No a my jsme byli precizně zakodováni do této reality a vlastně působí na nás obrovské psychofyzické rezonance. Ale moudrý vesmír vlastně nás nenechal bezbrané. On nám dal schopnost tento původní kód rozluštit. A já věřím, že to je vlastně morální povinnost každého z nás vzít tato čísla, pochopit jejich skrytý archetypální smysl a převzít nad svými vrozenými rezonancemi a těmi svými energiemi, které máme v matici osudu, kontrolu. A ten kód byl dán. Jazyk stvoření promluvil prostřednictvím čísel. A vaše lhostejná ignorance například některých prostě tak je stála o množství zbytečné bolesti. Ale to je úplně skvělé a úžasné, že vlastně je možnost naučit se vlastně, vlastně tento jazyk číst. Číst tyto čísla, číst tyto energie, protože vlastně bez znalosti toho našeho číselného základu, tak prostě my budeme navždy odsouzeni k bloudění někde ve tmách. Prosím obrázek 6. A to je taky další věc, zase se dostáváme k té další, jdeme hlouběji, k té další slupce, čas jako kolaps, vlnové funkce potenciál. A my jsme se vlastně zatím pohybovali v neuchopitelném prostoru bez hranic. My jsme zjistili, že za oponou tedy naší iluzorní roztříštěné reality leží tedy unus mundus, jeden svět, což je tedy dokonalá sféra čistého potenciálu. A v tomto nekonečném oceánu existuje naprosto všechno, ale zároveň v něm neexistuje vůbec nic konkrétního. Je to vlastně stav bez tvaru, bez omezení, ale i bez reálného prožitku. A co je vlastně na tomto stavu to absolutně nejděsivější? No unus mundus je ze své podstaty zcela bezčasí. V tomto hlubokém éteru, v tomto skrytém řádu stvoření neexistuje žádné včera, žádné dnes a neexistuje tam ani žádné zítra. Všechno je tam navždy svinuto v jednom jediném, věčném stavu. Ale pokud má vlastně v

0: tomto dokonalém oceánu vzniknout cokoliv nového, pokud z něj má vystoupit do existence jakákoliv forma, ať už je to zářící hvězda, padající list nebo váš lidský život, musí do této strnulé hry nevyhnutelně a drtivě vstoupit zcela nový radikální element, nový hráč. A tímto elementem, tímto novým hráčem v této úžasné, fascinující hře participativního holografického vesmíru, tímto kosmickým ostřím, které rozřízne dokonalou symetrii a umožní existenci, je samotný čas. A my lidé jsme si zvykli vnímat čas jako tikání hodin, jako tikání neúprosného nepřítele, který nás pomalu tlačí směrem k naší vlastní biologické smrti. Ale je to jenom ta nejplošší vrstva našeho vnímání, naprostá iluze našeho zmateného ega. Čas totiž, a teďka vlastně vám začnu odhalovat právě to tajemství, čas totiž v žádném případě není jen nějaká prázdná pasivní osa, na které se náhodně odehrávají události. Z pohledu té nejhlubší kvantové mechaniky a analytické psychologie plní čas kritickou, aktivní a stvořitelskou roli. A Marie-Louise von Franzová, která strávila desítky let hledání přesného průsečíku mezi hmotou a lidskou duší, definovala tuto drtivou pravdu s úplnou přesností. A ve svém přelomovém díle, které já tady cituju, Číslo a čas, nám předkládá definici, která navždy mění to, kým jsme. A já budu citovat, co říká. Čas je prostředníkem mezi možným a skutečným. Zkuste se na malý okamžik zastavit a plně docenit tuto velmi silnou váhu těchto několika slov. Čas je prostředníkem mezi možným a skutečným. Čas je přesně ten nástroj, ta obrovská kosmická energie. Opakuji, čas je přesně ten nástroj, ta obrovská kosmická energie, která bere to, co by se z nekonečná pravděpodobností vůbec mohlo stát a nekompromisně to přeměňuje v to, co skutečně je. A bez drtivého vstupu času byste navždy zůstali jen abstraktní pravděpodobností, pouhou neviditelnou vlnovou možností vznášející se kdesi v temných hlubinách kvantového pole. A zde se totiž dostáváme k tomu nejslavnějšímu, ale zároveň k tomu nejvíce nepochopenému fenoménu celé moderní fyziky. Fyzika tento akt stvoření nazývá kolapsem vlnové funkce. A dokud kvantový systém není pozorován, dokud není změřen a dokud do něj nevstoupí čas, existuje pouze jenom jako vlnová funkce. Je to ten čistě matematický stav, ve kterém se určitá částice nachází úplně všude a zároveň naprosto nikde. Existuje ve všech svých možných stavech současně. Je to nekonečný oceán. Ale v ten jediný osudový zlomek vteřiny, kdy dojde k měření, kdy dojde k interakci v čase, se stane něco, co hraničí s naprostým úžasným zázrakem. Celá tato vlna pravděpodobnosti se okamžitě zhroutí. Z nekonečného množství toho, co by se mohlo stát, všechny ostatní možnosti okamžitě přestanou existovat a do reality a fyzicky propadne jen jedna konkrétní hmatatelná skutečnost. A David Bohm upozorňuje na to, že právě z tohoto neviditelného pole vyvstává samotný čas i forma naší reality. On jasně, David Bohm, upozorňuje, že právě z tohoto neviditelného pole vyvstává samotný čas i forma naší reality. A on říká, cituji, základním zákonem je tedy zákon nesmírného multidimenzionálního základu a projekce z tohoto základu určují jakékoliv časové řády, které mohou existovat. Čas sám je tou kritickou projekcí, skrze kterou se nekonečno navždy zahušťuje do ohraničené a fixní reality našeho života. No ale co to přesně znamená pro nás, jo? Pro naši každodenní zkušenost a pro náš lidský osud? No znamená to něco, před čím už vlastně nikdy my v životě nemůžeme utéct. Jo? Tím vlastně nejmasivnějším a naprosto nejvýznamnějším kolapsem vlnové funkce ve vašem celém bytí, v našem celém bytí, byl totiž přesně ten konkrétní okamžik, kdy jsme se narodili. Ta vteřina, kdy jsme se poprvé nadechli a vstoupili do fyzického časoprostoru. A ten náš zrod z pohledu kvantové fyziky a hlubinné psychologie vůbec nebyl jen nějakým nahodilým biologickým procesem spojením, jo, dohromady. Byl to ten naprosto nejmocnější fyzikálně informační jev, jo. A vaše přesné a moje přesné datum a čas narození tedy v žádném případě není jen nějaká formální, bezvýznamná kolonka někde v občance, jo, nebo někde jsme zapsáni v matrici, že jo. Je to nejexaktnější možné časové a prostorové razítko nebo otisk vašeho stvoření. Je to absolutní zafixování vaší osobní, nezměnitelné a jedinečné vesmírné souřadnice. A vlastně v momentě vašeho narození se onen nekonečný oceán pravděpodobností v jednom světě s drtivou silou zhroutil přímo do vaší konkrétní ohraničené reality. A v tento bod v čase vesmír vypočítal a zafixoval váš zdrojový kód. Všechny vaše budoucí krizové momenty, vaše vztahové dynamiky, ale i vaše neobjevené talenty a duchovní kapacity, to vše bylo v jednom okamžiku kolapsu matematicky zakodováno do vaší jedinečné chronální konfigurace. Do vaší jedinečné matice osudu. A jazykem, kterým se vlastně tento kód exaktně zapisuje, jsou posvátná čísla v tom daném hexagonálním tvaru, kde jsou ty daná čísla a ty dané energie, tak jak jste měli možnost vidět na těch jiných obrázcích. A jazykem, který vlastně se tento kód exaktně zapisuje, tak to jsou právě ta čísla. Datum vašeho narození je číselným vyjádřením frekvencí, na kterých vlastně vaše vlna pravděpodobností navždy skolabovala do částice z dokonalého stavu věčnosti přímo do tohoto času. A lidé se neustále trápí pocitem, že vlastně jsou jen nějakými ubohými obětmi krutého osudu, který se vlastně čirou náhodou, že se takhle narodili do špatné doby. A hledají prostě vinu mnohdy někde kolem sebe. Ale to je, bych řekl, taková dost slabá omluva pro toho, kdo chce vlastně utéct před realitou, chce utéct z tohoto světa někde pryč. A vy vlastně v žádném případě nejste obětí času. Vaše vlastní vědomí do tohoto rozměru času dobrovolně vstoupilo, aby mohlo na vlastní kůži zažít dynamiku stvoření. A vy jste narozením jste podepsali posvátnou smlouvu s vesmírem. Čas vám propůjčil pevnou formu a matice osudu představuje váš neomylný navigační systém. A to není žádná magie. Je to přesný nástroj na dekodování signálu. Je to přesný nástroj na dekodování vašich energií. Ona bere startovní souřadnici vašeho narození a bezchybně ji překládá do srozumitelné mapy vašich vrozených archetypů a strukturálních uzlů. A čas nekompromisně převedl vaše nekonečné možnosti ve skutečnou fixní skutečnost. A nyní je vlastně na nás v sobě najít tu nejhlubší odvahu, pevně do rukou vzít svůj osobní navigační systém, tu naši matici osudu, podívat se bez uhýbání na svůj vlastní zdrojový kód a převzít vlastně za něj naprosto absolutní a nekompromisní odpovědnost. Pojďme se podívat na další snímek. A akademická věda a kvantová fyzika nám vlastně až do tohoto okamžiku poskytovaly vlastně naprosto jasný teoretický základ stvoření. A jak jsme viděli, vlastně velikáni, jako byl Pauli, Bohm a von Franzová, nám dodávají nepopiratelný důkaz, že vlastně náš chronální otisk nesmazatelně koduje naše archetypy do tvrdé reality. A věda nám s matematickou přesností ukázala, jak se vlastně nehmotné vědomí propadá do fyzického světa skrze proces narušení symetrie a emergence a jak přitom vlastně čas hraje zásadní roli zafixování vaší vesmírné souřadnice. Ale vlastně v ten zlomový moment narážíme na jeden velmi základní problém. Fyzika a psychologie vám totiž nikdy nedají žádný praktický návod, jak máte vlastně svůj konkrétní život vlastně žít. Věda vám do detailu popíše, jak funguje gravitace, ale už neřekne, jak se postavit na nohy, když spadnete na dno. Teoretická věda je pouze popisná. K tomu vlastně, abyste dokázali ten hluboký kosmický kód aktivně využívat ke svému prospěchu, nezbytně vlastně potřebujete tedy praktický nástroj. Potřebujete, řekněme, hermeneutický systém, který dokáže skryté kosmické zákony převést do srozumitelné řeči vašeho života. Jo? A tímto hermeneutickým systémem, tou čtečkou kódu, je vlastně matice osudu. Jo? A tady si musíme vlastně jasně vyjasnit jednu zásadní věc. Jak už jsem říkal, prostě to není nějaká magie, to není nějaké hádání z nějaké křišťálové koule, ani nějaké fatalistické věštění budoucnosti. Je to vnitřní, psychický a matematický ekvivalent unus mundus. Je to vaše osobní duchovní GPS navigace, která dekóduje přesně matematické uzly, z nich jste vlastně emergovali do fyzického světa. No a představte si teda například situaci, že se pohybujete neznámým územím, jo, kde chybí dopravní značky a ukazatel. Jo? No a ta vlastně, ono vám vlastně, jste v té realitě, ve které jste, vám nenabízí nějaké žádné záchranné body, jo? A, nebo nějaké navigační nějaké ukazatele. No a pokud v takovém světě vlastně neustále bloudíte a opakovaně vyjíždíte do slepých uliček vlastních krizí, tak vlastně to není chyba terénu. Jo? Ten fyzický svět totiž nemá žádné nápisy, které by vám sami řekly, kudy přesně vede vaše optimální cesta. No a tady vám chybí právě pouze ten nástroj pro tu orientaci. A my dneska vlastně tento problém řešíme GPS-kou. A já bych chtěl teďka, já jsem si vzpomněl na takový jeden příběh, který vám chci říct, protože už je to takové dost hutné, napjaté, je to spoustu informací, abyste z toho neměli zase hlavu jako škopky, tak jsem si tak to trošku uvolním a řeknu takový právě, co se mi stalo. Já jsem, když jsem cestoval, jsem jezdil na různé projekty, když jsem dělal nějaké optimalizační projekty v Evropě, tak jsem byl v Polsku, a to si pamatuju, to byl únor, padal sníh a byl tehdy tlustý čtvrtek, oni tomu Poláci říkali tlustý čtvrtek, tak je švento, a teďka vlastně já tehdy nebyly GPSky, já jsem měl teda mapu Polska, teď jsem se díval a já jsem měl do, tehdy do jedné firmy a říkal jsem si, no ale to jako tu co, jak se tam dostanu, díval jsem se a říkám, no tu je zkratka, pojedu tou zkratkou. No, tak jsem se vzal a říkal, ta cesta vede prostě rovně, no, tak to bych tam měl přímo dojet teda do toho, do té fabrice, jo, protože to bylo skutečně v nějakém takovém západákově. Já teď jedu, je les, jedu, teď jsou tam patníky, jedu, nikde žádné značky, nic. A teď se dívám A ty patníky se změnily, koukám kolem sebe a to už jsou nějaké divné ty patníky, tak jsou tak divně namalované, takové, je to divné. Teď jedu, tam je taková nějaká barevná brána, ta byla zvednutá, taková červeno-bílá, říkám, co to je, tam takové, jakoby, takové nějaké zvláštní stanoviště, jsem se na to díval. Mě bylo tehda, nevím, tehda mě bylo prostě přes tam nějak 20, 26, nebo kolik mě bylo, 28. A teďka jedu a teď si říkám, teďka, typo, fakt je to divné, to nejsou žádné značky, nic a další nějaká brána otevřena, to vypadá zvláštně, jedu. A teď najednou se otevřelo přede mě prostě obrovský prostor a já jsem, a tam bylo takové velké pole. A taková malá cesta a já říkám, dobrý, tak to projedu, až prostě je tady nějaká díra a jedu. A teď jedu a já jsem za ten kopec jakoby neviděl, tam za ten horizont a teď jedu a teď najednou a jedu dál a jedu dolů. A teď se najednou dívám a říkám, pane bože, a teď se dívám a normálně vlevo 10 tanků, vpravo 10 tanků, no vy si ani nedokážete prostě představit, jako ve mně by se krve nedořezal, jo, a je to skutečně pravda, já si nevymýšlím, já jsem prostě projel těmi stanovišti, kde prostě tam měli být samozřejmě ti vojáci v tom, na tom prostě, kteří mě měli zastavit, tam nikdo nebyl a teď najednou prostě jako už jsem čekal, že budou vystřelit z těch tanků a teď já tam mezi nima. Já jsem, prosím vás, já jsem se tak, jako, já ani už si to nepamatuju, jak jsem se strašně rychle na té malé cestě byl schopen otočit a jet prostě zpátky, rychle zpátky, abych prostě, jako aby se mi nespletli s nějakým takovým, řekněme, s nějakým prostě cílem. Jo? Takže můžu vám říct, že prostě já jsem z toho vjel zpátky, ještě jsem se z toho nemohl vydýchat, no prostě úplně šílený zážitek, jo. Takže to jsem si teďka vzpomněl na to, že když prostě kdysi nebyly GPSky, tak jsem se prostě dostal fakt do takovéto dost těžké situace, kde oni tomu říkali tvardy, polsky, Poláci, tvardy, ti žouněři, ti vojáci prostě jako těm tankům, co tam měli. No tak prostě tak to byl to takový šílený zážitek. Takže jsem se prostě bez vlastně té navigace jako dostal bohužel do takových patálí. No a my samozřejmě dneska máme vyřešený ten problém, že my máme GPS, že, v tom telefonu a jak vlastně taková ta GPS funguje? No tak ona funguje tak, že vlastně ten samotný telefon neví teda, kde je, ale on se napojí na ten neviditelný informační signál, na ten signál prostě, na ten přijme vlastně ty matematické souřadnice, přijme, že ten GPS signál, přijme ty souřadnice a vlastně ta data přeloží na tom displeji, samozřejmě v tom programu té GPSky, do jasné vizuální mapy na displeji a prostě můžeme jet, jo? No tak, když bych asi měl tu GPSku, tak by mi to tehdy řeklo, Zdenku, tady nemůžeš jet, prostě tam budou tanky, tam se bude střílet, ne. No, takže prostě máme prostě tu GPS, která nám pomáhá, aby jsme se nedostali tedy do takového průšvihu. No a vlastně to samé je ta naše matice osudu, jo? Ta funguje úplně na prosto stejném principu. Ta matice osudu, to je náš osobní přijímač, jo? Ta bere ten náš číselný kód, tu startovní souřadnici toho našeho narození a kolapsu té vlnové funkce a překládají do srozumitelné mapy těch daných archetypů. A vlastně David Bohm vlastně k nutnosti pochopit toto neviditelné spojení, tak on říká, cituji, základním zákonem je tedy zákon nesmírného multidimenzionálního základu a projekce z tohoto základu určují jakékoliv časové řády, které mohou existovat. Pardon. A my jsme vlastně takovouto jedinečnou projekcí a matice je mapou tohoto řádu. No my vlastně v té naší, pardon, my v té naší pátrací akci vlastně zjistíme, když odlupujeme tu slupku té cibule kousek po kousku, tak my zjistíme, že to není pouhá symbolika, ale že to je reálná dynamická síla. A tady nám zase k tomu pomůže opět ta naše známá Marie Louise von Franzova, která vysvětluje, proč má smysl s těmito strukturami vědomě pracovat. A ona říká, cituji, ještě jednou to zopakuji, to, co rád bych to zopakoval, protože to je hodně důležité. Ona říká, zopakuju to, číslo uvažované jakožto takové by v žádném případě nemělo být chápáno pouze jako čistá konstrukce lidského vědomí, ale musí být nezbytně pojímáno také jako mocný archetyp a tím pádem i jako zcela ústřední složka samotné přírody. A tento archetyp je signál, který vaše osobní matice osudu v podobě GPS neustále přijímá, analyzuje a překládá do slov a obrazu, kterým vlastně dokáže potom vaše ego porozumět. A proč vlastně je toto tak důležité? Proč je důležité mít vlastně tuto čtečku k dispozici? No, protože vlastně vaše podvědomí, nebo jungiansky řečeno nevědomí, na vás jinak vlastně nebude působit formou krutých rán osudu. A jak vlastně analyzuje Susan Geiserová, tak ona vlastně říká to, co nás vlastně ovládá zevnitř. Je vlastně naprosto reálně, se to projevuje vně. Jo? Takže ona říká, cituji, faktory, které vytvářejí řád v mysli i v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy. Za předpokladu, že nejsou definovány jako psychické obsahy, musí být vnímány jako ležící mimo psyché a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. Jo? A to je tedy v té knize Nejhlubší jádro, hlubina, psychologie a kvantová fyzika. Já to tady chci opět znovu zopakovat, protože toto je velice stěžejní a velice důležitá věc. A bez mapy my jsme vlastně vydáni na milost silám, které nás potom vlastně mohou neúprostně na nás dorážet, jo, až si to tedy douvědomíme, tady tuto důležitost. A jakmile vlastně se podíváme tedy na ten displej toho GPS, ta naše GPSky, jo, mrkneme na to, jo, no tak my můžeme vlastně začít být tím aktivním pozorovatelem a tady nám to krásným způsobem vysvětluje Joseph Cambray, jo, kdy to chci tady znovu zopakovat, kdy nám vlastně v kontextu té svojí teorie komplexity to zhrnuje výstižně, kdy on říká, cituji, ve skutečně komplexním systému nemá žádný jednotlivý aspekt dostatek informací k tomu, aby reprezentoval celek. Symetrie je narušena v tom, co nazýváme fázovými přechody, rychlými a náhlými reorganizacemi v dynamickém systému, které tento systém radikálně restrukturalizují a umožňují tak emergenci, tedy vynoření zcela nových forem. A to je vlastně v této knížce Příroda a psyche v propojeném vesmíru. A ta naše práce vlastně s matící osudu je přesně takovým fázovým přechodem duše, kdy my vlastně boříme ty staré vzorce a necháváme ze svého kódu emergovat tu novou formu. My přecházíme z těch minusových energií, ve kterých jsme byli a které ovlivňují naše zdraví, náš organismus, které ovlivňují naše vztahy, s dětmi, s vnoučaty, které ovlivňují naše vztahy a problémy, které můžeme mít se sousedy, s lidmi. Jo? A z toho vlastně tedy vyplývá jasně to, že už vlastně není žádný prostor pro výmluvy nebo nějaké, nebo toto, aby jsme hráli nějakou třeba roli oběti. Jo? Je to prostě tak, jak jsem říkal, když si představíme, že sedíme v autě našeho života a jedeme prostě skrz ten složitý systém tohoto jednoho světa, toho unus mundus, jo? Kde vlastně každá volba okamžitě vlastně vyvolává řetězovou reakci. Tak je důležité uvědomit si, že každá naše volba, to, co my děláme, tak to je vlastně celé propojené a to potom v tom participativním vesmíru mění to, co se děje kolem nás. Jo? Prostě proto je tady ta finta, proč vlastně všichni chtějí vlastnit média, které mohou ovlivňovat lidi. No protože když vy vlastně vytvoříte skrze médií strach na lidi, z čehokoliv, tak oni si to sami zmaterializují. A tohle to jsou staré známé základy a staré známé finty. Ale teďka samozřejmě my jsme v jiné kapitole, tak se vraťme tady k tomu, o čem se bavíme. No a vaše osobní matice osudu, vlastně tento navigační systém, leží právě přímo před vámi. Jo? Je to ona, máme tu rozsvícenou tu GPSku a my můžeme vlastně tady to skvělým způsobem prostě používat. Máme to jakoby takové skutečně, máme to jak naservirované, jak na stříbrné podnose. Jo? Takže si vlastně už jakoby nemůžeme stěžovat a můžeme to prostě začít používat. Jo? A dej tam osmý obrázek, už já vím, že už máme 44, ale já bych chtěl ještě, samozřejmě už se nedostaneme k tomu desátému, já to rozvinu tedy příště, ale já jsem chtěl trošku mluvím pomalej, a protože to jsou dost takové důležité a nejsou to jednoduché věci, tak to tady ukončíme tady tohletou synchronicitou, jo. A synchronicita je jako seberegulační zásah vesmíru, jo. A my máme vlastně tady před sebou tu mapu, my máme ten nástroj k tomu dekodování toho signálu, ale co se stane, když vlastně tento svůj osobní zdrojový kód, řekněme, jak z jakýchkoliv důvodů, ať už z arogance, nebo z nevědomosti, nebo z čisté lenosti, prostě budeme ignorovat, no tak představte si, že máte vlastně v rukou tu GPSku, tu navigaci, jak jsme se o tom bavili, jo, která vám bezpečně, vlastně vás může bezpečně provést tím minovým polem toho vašeho života. Jo? Říkám minovým polem, to znamená, tady se sakramentsky skutečně, když budete potřebovat tu GPSku, abyste věděli, kde můžete vstoupit, abyste nestoupili na tu minu. Jo? No a vy vlastně si vezmete a vy tu GPSku prostě nepoužijete. No a co bude následovat? No tak samozřejmě spoustu rádoby takový ezoteričtí poradci by vám řekli, že prostě v životě vás vesmír trestá, nebo že máte špatnou karmu, jo. No ale my už víme, že vlastně vesmír neoperuje nějakou lidskou morálkou. My neznáme žádné tresty. A vesmír operuje s neúprosnou a přesnou matematikou právě tohoto jednoho světa Unus Mundus. A to je vysoce inteligentní, komplexní a absolutně propojený seberegulační participativní systém. Ten holografický vesmír, ve kterém my jsme a ve kterém my participujeme. A pokud vlastně jednáme v příkrém rozporu se svou vlastní chronální konfigurací a pokud vlastně své vrozené archetypální energie dlouhodobě tlačíme do ničivého mínusu a odmítáme vlastně naplnit svůj potenciál, který každý z nás máme, no tak my vytváříme v holografickém poli, v holografickém vesmíru obrovské anomálie. A my vytváříme právě ten nesnesitelný lokální tlak. A propojený vesmír vlastně na tuto anomálii zkrátka musí dříve nebo později zareagovat, aby dokázal vlastně zachovat vlastně tu svoji celistvost v rámci té své participace. No a tady se musíme obrátit k moderní teorii komplexních systémů, jo? Jak ji vlastně do hlubinné psychologie vnesl právě Joseph Cambre. Jo? A on jasně ukazuje, že synchronicita nejsou nějaké romantická znamení z nebes nebo jenom nějaké náhodné kuriozity, nad kterými bychom měli vlastně jenom v úžasu kroutit hlavou. Ano? Jsou to naprosto jasné fyzikálně psychologické seberegulační akty propojeného vesmíru. A my jsme všichni skutečně součástí jednoho obřího dynamického systému a žádný systém nesnese dlouhodobou nerovnováhu. A pokud vlastně my se vychylíme z té své osy, tak systém vlastně okamžitě vygeneruje korekční sílu nápravy, jo? A ta naše vnitřní potlačená psychika a vnější hmota se najednou protnou ve smysluplné shodě, aby vás vlastně šokem probudili z do očí bíjící ignorance. A Cambry vlastně tento proces zkoumá na úrovni právě vynořování se těchto nových forem z éteru a vysvětluje. A já budu citovat. Ještě jednou. Emergentní paradigma se ukazuje být aplikovatelné na všech úrovních měřítka, od nejmikroskopičtějších a subatomárních popisů fyziky přes agregátní jevy v chemii, biologii a astronomii až po humanitní a společenské vědy. Nejenže je užitečné pro vysvětlení toho, jak komplexní systémy fungují, ale zdá se, že je také nepostradatelné pro naše pochopení přechodu mezi jednotlivými úrovněmi. To je opět v té jeho knize Příroda a psyché v propojeném vesmíru. Takže tady je důležité si tuto věc opakovat, protože vlastně tímto drastickým fázovým přechodem je vlastně myšlena naše osobní krize. Je to vlastně sebeuspořádávající zásah zasaženého vesmíru do našeho příběhu. A vlastně tento zásah však není plynulý nebo a není bezbolestný, protože projevuje se vlastně jako trhlina v realitě. A je to vlastně okamžik, kdy se samotný unus mundus stává na jediný zlomkový moment naprosto viditelným a drtivě hmatatelným, tak jak jsem říkal. A kvantová fyzika má vlastně pro tento stav zhroucení dvou známých zákonů prostě ten termín, a to je singularita. A právě v tento pojem, právě tento pojem si propůjčila Marie Louise von Franzová, aby nám ukázala děsivou povahu fenoménu synchronicity. A tady nejde o žádnou pozvolnou psychickou terapii, jde o vstup do našeho, do vašeho časoprostoru. A opět v té její knize, to je skutečně přelomová kniha Psyché a hmota von Franzová, tento mechanismus odhaluje úplně s jasnou švýcarskou přesností. A ona říká, cituji, synchronistické události jsou singularity, v nich se jednota psyché a hmoty, unus mundus, stává sporadicky zjevnou. No a zkuste si vlastně na okamžik se zastavit a plně pochopit existenciální význam těchto slov. Ať už se jedná o nějakou, prostě nějaký problém, který nastane v našem životě, nebo nevysvětlitelná série špatných náhod, tragédií, tak ten, nebo nějaký děsivý pád, jo, někde se vám prostě spadnete někde nebo něco, na chodník nebo něco. To vůbec není ojedinělá chyba v Matrixu. Je to singularita, je to přesně ten kritický moment, kdy se vlastně nekonečný archetypální řád jednoho světa silou proboří skrz vaši egoistickou iluzi o tom, jak by měl váš život vypadat a vnutí vám nekompromisní realitu takovou, jaká fyzikálně i matematicky přesně odpovídá vašemu nespracovanému kódu. A tady opět David Bohm tento fenomén bezchybně předpovídá vlastně ve své průlomové teorii skrytého řádu. A ta naše psychika totiž nikdy, ani na jedinou vteřinu, nebyla oddělena od hrubé hmoty a našeho biologického těla, ani od fyzického okolí. Naprosto vše se neustále rozvinuje z jednoho holografického podloží. Pokud se vlastně ve své mysli dlouhodobě udržujete pod chorobný a falešný program, pokud někteří z vás zarytě setrváváte ve vztazích, které systematicky jsou u vás v minusových energiích, v matici osudu, no tak tato disharmonie se prostě musí zhmotnit do objektivní reality. A Bohm tady důrazně varuje před právě naší snahou rozdělovat svět na vnitřní myšlenky a vnější události. Jo? A on říká, on ve svém díle vlastně hovoří o tom, že separace je civilizační omyl. A on říká, nelze již déle udržovat rozdělení mezi pozorovatelem a pozorovaným. Opět to chci znovu zopakovat, tady tento citát. Spíše jsou pozorovatel i pozorované splývajícími a vzájemně se prolínajícími aspekty jedné celistvé reality, která je nedělitelná a neanalyzovatelná. A náš prázdný, třeba máme problémy, jaký máš prázdný bankovní účet, jo, nebo jsou nějaké problémy se vztahy a tak dále, tak toto všechno samozřejmě souvisí s těmi negativními energiemi. Takže vlastně jsou to ty archetypy, tak jak to říká Gisserová. Ona říká, že ty faktory, které vytvářejí řád v mysli a v hmotě, mohou být velmi dobře nazývány archetypy. Musí být vnímány jako ležící mimo psyche a hmotu, ale projevující se v obou oblastech. Takže to je prostě ta zajímavá a velmi důležitá věc, kdy vlastně ty různé krizové situace, které my máme v životě, tak jsou to, je to taková, bych řekl, matematická prostě facka, jo, která vlastně nás má donutit, aby jsme si konečně uvědomili, že se vlastně odmítáme řídit tou svojí GPS-kou života, těmi našimi energiemi, které bychom mohli znát a mohli bychom s nimi pracovat, aby se z těch minusových energií dostali do těch plusových. Protože můžeme stále vyjíždět do nějaké uličky nebo prostě vyjíždět někde jinde. Jo? A já to ukončím ještě, jo, takovou ještě zajímavou zkou, co se mi stalo v Polsku. Zase jsem jel s tou GPS, bez té GPSky a tak říkám, a tady je zase další jiná fabrika, byl to Franštach Švěče, no to není důležité v Polsku, a teďka zase jsem jel přes les a říkám, no tak tady můžu jet, tady zkrátka, tak se já jsem měl rád ty zkrátky, jak jste si už všimli. Tak jedu, jedu a teď se najednou jedu a teď se dívám značka. A teď jsem jako tak, se nedívám na cestu a tak jsem zmrzl, protože na té značce bylo auto, které padá do vody. A já jsem tak v ten moment zmrzl, jel jsem celkem dost rychle. Teď jsem se rychle probudil a teď vidím před sebou, že končí cesta, tak jsem rychle jsem zabrzdil. Těsně jsem to stihl a skutečně tam ta značka označovala, tam byl konec cesty a že je nebezpečí, tedy že ty auta můžou spadnout do vody a tam skutečně končila cesta. No a tam byl vor a skrze ten vor, prostě tam jste potom na takový dřevěný vor, kde vlezlo jedno auto a tam vás prostě to byl takový člověk, nevím, co to byl, nějaký bača převozník, jo, prostě nebyl to archon, byl to normální chlap, takže to se nemusel se člověk bát, nebyla to žádná řeka Styx, takže člověk najel na to, že jo, najel prostě na ten vor a teď dřevina a tam vás prostě převez ho na druhou stranu. No a ještě bylo samozřejmě zajímavé, že on tam začal popisovat, a víte co, tady, už jsem tady vozil ty auta, kolikrát jsme se tu potopili s těma autama, teď už jsem se tak potil, už jsem se tak modlil, aby jsme přejeli na druhou stranu, aby už to měl prostě za sebou. Tak jsem chtěl prostě říct, že i právě taková věc se člověku může bez té GPSky stát, že může, teďka už si myslím, že už ty cesty tam jsou udělané v tom Polsku, jo, ale protože tohle to bylo samozřejmě, to se dělo, to už je hodně let zpátky, jo, ale prostě takovým usměvnou formou jsem chtěl tady uzavřít to moje povídání a Pavlíko tady, že takže to uzavřeme a já jsem tě chtěl poprosit, jestli tedy tě můžu poprosit, že bys tam dal poslední snímek, takže jestli bys mohl přeskočit na snímek 11. Tak a ten snímek 11 je tady, díky. Já jsem vás chtěl pozvat, já začínám trilogii, budou to tři díly. Bude to o Karlu Gustavu Jungovi a na těch můžete se potom, já jsem si říkal, že to bude nejlépe, abych to nějak nemusel takhle moc popisovat, tak jsem udělal takovou videopozvánku, takže vlastně i tom, jak bude teďka ten YouTube, budete se dívat na YouTube, tak tam se podívejte do chatu, já tam nechám link, protože to je na YouTube, takže samozřejmě to ten YouTube nemá, že tak tam najdete videopozvánku, já tam asi ve 20 minutách rozebírám a hovořím právě o čem to bude a bude to skutečně takové, bych řekl, hodně napínavé, bude to úplně z jiného pohledu, protože my budeme mít tři výpravy na dno lidské duše, ale nebude to jenom taková, jenom nějaká duše. Budeme mít tři výpravy na dno duše Karla Gustava Junga. A to bude skutečně zajímavá a velmi fascinující výprava, kde se podíváme na jeho život, ale bude to skutečně velmi podrobně provázané také s praxí, s naším životem a s těmi věcmi, které my prožíváme a s čím my se setkáváme. A já jsem tam skutečně dal záměrně tento citát Karla Gustava Junga, který je velice důležitý, kde on říká, kdo se dívá ven, sní. Kdo se dívá dovnitř, probouzí se. A tímto bych vlastně dneska to moje povídání uzavřel. Děkuji.
1: Mm-hmm. Dobře, v pořádku. Já myslím, že si tam nechceš na závěr ještě tu matici osudu. Nebo
0: jo, můžeš tam dát, jako samozřejmě, dej tam prosím ti tu matici, mám ještě dvě minuty, takže tu minutku to stěhneme.
2: Ten tichý program, který pod povrchem řídí vaše kroky? Většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé matici. V alchymistické laboratoři vaší duše. Společně se stoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice. 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu. Vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů. Živá matice. Alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář. 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu. Začíná již dne 4. dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.
1: No.
0: Tak, Pavlíku, můžeš opět znovu mi připomenout
1: 4. Tečka
0: tu chybu, května. Co tam mám?
1: 4. dubna. Ne, v pořádku. Nic se neděje, to už zase jenom tak trošku pousmál. Já no bych chtěl ještě možná připomenout 13.6. na Paloučku zahájení letní sezony a tradičně s oslavou mých narozenin, teda, takže všechny samozřejmě zvu. Koukněte se na www.mezi.svými, kde to už všechno je. A týden potom, 21.6. Lumír, víte, o koho jde určitě, tam bude aktivace 9 čaker pro ty, kteří o to budou mít zájem, 10 hodin dopoledne v neděli 21.6. to je na slunovrat. Takže aktivace 9 čaker, to bude týden potom 21.6. To je všechno, musíme končit, neboť je tu připravený další pořad a to je Petr Václav. Takže mějte se moc krásně, já děkuju Zděndo tobě a děkuji i všem posluchačům, divákům, že nás sledují a sledujte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Zděndo, moc děkuji, měj se krásně, ahoj, ahoj. A zítra tu ještě budeme mít, musím taky říct si, zítra to budeme mít pana Piroutka, ano, Honzu Piroutka, který velice hezky povídá o možném jakýmsi novém systému nebo nový. No, koukněte se na to. Myslím si, že to za to opravdu, ale opravdu stojí. Máme tam k tomu přizvanou většinou i umělou inteligenci, kde se můžete takto na dálku zeptat přes telefon. Mimochodem dneska jste nevyužili telefon opět, takže nevadí, ale zítra můžete se zeptat přes telefon umělé inteligence na různé otázky, které vás zajímají. A uslyšíte přímo v reálném čase odpověď. A vy všichni i my. Tak jo, děkuju. Ahoj, ahoj. Ahoj, Zděndo.
0: Díky, ahoj, ahoj. Díky, Pavlíku. Díky všem divákům. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Ahoj.

0: Epčík. Takže krásný podvečer úterní a úterý je zajímavé tím, že začíná v Dežavičku úterníček, pravidelný úterníček, vždycky jednou s Robertem Novotným a po druhé s Markem Hašlarem. No a tentokrát vyšla řada na Roberta Novotného, takže Roberte, já ti posílám pozdraví a blagadar a vyzkoušíme zvuk. Takže ahoj, slyšíme se?
1: Ahoj, ahoj, slyšíme. Ale já taky tam slyším o tebe praskání, takže nevím, jestli to není jakoby obousměrné.
0: Je možný, že to je obousměrné a ta technika hapruje. Já vám za chvilku řeknu, co se mi tady stalo s tím, se streamem, se StreamYardem, ale předtím vás tady přivítáme, Roberte, přivítáme posluchače Svobodného vysílače Studia Deja Vu a všechny ty, kteří si nás oblíbili, tak ať splníme dekorum a pořad je interaktivní a pokud máte 18 hodin 02 minut a úterý 12. května jejichto roku 2026, tak sledujete Živáč s Robertem Novotným v naší nekonečné sáze, která se volá Světlo v duši a proces probuzení s Robertem. Jo? A dnešní téma, Roberte, já jsem to skopíroval tak, jak jsi mi to napsal, já to vždycky tak dělám, než abych nad tím přemýšlel, tak to skopíruju, protože je to i takové vtipné, jo? Že vlastně Robert píše, no já bych to nazval, jak používat AI, neboli tedy umělou inteligenci ve prospěch suveréna, takže já si myslím, že Robert studoval, že byl inspirovaný Rudou z rodu Vávru, který se o tom bavil, když jsem měl vysílání, když jsme byli na výletě, ne na dovolence, ale na výletě v Havířově a tam jsem měl pořád s Rudou Vávrou, který byl hodně výživný a právě se tady tomuto tématu, jak využívat tady tu umělou inteligenci, kterou teda já osobně obcházím za tím velikým obloukem, tak jak ji využít ve svůj prospěch a v tomto případě ve prospěch suveréna. Takže to je tak za mě zatím vše. Roberte, takže ty jsi chtěl něco říct a já jsem tě teda neurvale skočil do řeči. Takže máš slovo.
1: No, jednak samozřejmě prostě vždycky mám za sebou takovou tu ikonu prostě něčeho, není tam prostě kuchyň, takže já vysílám vlastně ne ze své vlastní místnosti a ani internet není jakoby můj, který můžu ovlivnit, takže je dost možné, že nám ti predátoři budou do toho skákat, jo, ti parazité. Teď vlastně jsme řešili s Petruchou vlastně zvuk a to loupání. Teď tam jako loupání nemám, ale to fakticky není na tvojí straně, jo, protože jako když začneš mluvit, tak to začne jakoby lupat, jo, takže spíš jde o to, o ty informace, které tady budou, protože jsme si řekli, že bychom udělali hodinku maximálně dvě. Já mám prostě maraton spaní od pátku, zřejmě asi od toho, jak začali dobře práškovat, nebo prostě nevím. Takže nějakým způsobem vlastně po té dialyze vlastně od pátku spím vždycky každé odpoledne, jako i sobotu, neděli, i včera. A dneska vlastně taky jsem si dal nějaké dvě hodinky odpoledne. Je to prostě strašná únava, jo, a ti lidé to prostě jakoby fakticky cítí a fakticky si dívají prostě na tu oblohu, jo, že ty čáry prostě už nejsou asi normální. No a teď jsem zase prostě řešil zase na stránce jakoby chemtrails, že ve Švýcarsku vlastně spadlo, nebo oni spočítali, že na Švýcarsku spadlo nějakých 180 tisíc tun vlastně toho popílku z brzd, jo, jak oni říkají, že vlastně to není sahárský písek, ale že to jsou vlastně popel z brzdových destiček, jo, jako hele, jak se může prostě brzdové destičky prostě a popel všechno znést do oblaka prostě úplně rozprostřit na celé Švýcarsko, Česko nebo v podstatě Slovensko nebo prostě kdekoliv si. To prostě nejde, jo, to musíš naložit do letadel, rozprášit a v podstatě, když tam dáš magnet, tak tam máš v podstatě místo křemíku, tam nalezneš prostě nějaké magnetické prvky. Jo, a to prostě se může udělat každý, jo, a navíc vlastně tam je ty prvky jako ty, co nejsou magnetické, ale hliník a barium, strontium a takové, nebo dejme tomu ty morgelony, a nejak se mu prostě říká různé patogeny, patoviry, nebo patogeny spíš, tak se tam můžou rozprašovat, jo, včetně samozřejmě biologicky nějaké zbraní, je to prostě úplně normální pro ně, jo, a takových případů tady prostě bylo Neurekom, jak se říká, jo, po slovensku.
0: Neurekom. Roberte, no tak jako saharský písek už jim možná dneska málo kdo zblajzne, no tak přišli jako s brzdovýma restičkama, jo, zkouší jako co teda lidi jako zežerou jim.
1: Tam je totiž problém ten, že vlastně já si jsem nazdělený teďkom, tak já tam mám pár fotografií, vlastně se vrátím k těm prostě lžím. Vidíš to, Peťo?
0: Vidím to a dám to na obrazovku, takže chvilinku, jo. Tak, je tam to tady.
1: Máš já jenom teď maličko prostě odběhnu vlastně a to je prostě vidět tady, že toto mě vlastně vytváří poručíme dešti a větru, jo, fake weather, jo, fake news, to znamená, oni ti pořád říkají vlastně, že pořád vlastně všechno v pohodě a tak dále, vlastně žiješ jakoby na té kouli a žiješ si svým vlastním životem zrození, školství, smrt, jo. A historie vlastně museli vytvořit proto, aby vlastně jakoby naprogramovali tu mysl těch NPC, jo. Těch lidí, protože oni vlastně předtím, to jsme si říkali už dávno, že vlastně 300 let zpátky vlastně museli vytvořit nějakou novou verzi člověka, jo, a ten člověk v podstatě je jakoby zvíře, jo, to znamená, jako žere, sere, sexuje, jo, a to jsou všechno vlastně elektrické impulzy, ze kterých se nedá vymánit, jo. To jsou všechno vlastně podvědomé vlastně impulzy, které, nebo nevědomé, kdyby, jo, které vlastně člověk nemůže ovládat, jo, to je v podstatě vlastně, ten člověk vlastně je vlastně chycen v tom Matrixu, v tom falešném Matrixu. Jo. A toto vlastně funguje, jo. A takhle se vlastně naprogramoval vlastně člověk tom indoktrinovaným školstvím. No a dneska jako prostě řeším samozřejmě prostě spoustu věcí, ať už to prostě ty chemtrails, právo a podobně, nebo plochá země, nebo tak dále. To jsou lidé, kteří tam jsou a oni prostě mají víru. Já jsem prostě pořád přemýšlel vlastně, proč oni nepochopí, že to je jinak, jo. Ale to já jsem řešil s jedním známým z netu, nebo jmenovat jméno, to je jedno v podstatě. A on mi to vysvětloval, jo, a jsem se potom na to zaměřil a říkal jsem si prostě jako proč, jo, ano, to je totiž víra v autority, jo, víra ve vědu, víra v ty autority, v ty lidi v těch pláštích, v těch mundurech, v těch policejních uniformách, oblecích, jo, ti profesory a tak dále, to znamená, já jsem teď na stránkách různých prostě těch plochy zemí, jako, kde jsou v angličtině. A tam je spousta prostě jakoby, jako lidí, kteří mají univerzity, jo, 60, 70 let, a oni prostě jako pořád tam omílají gravitaci, pořád tam omílají, že může existovat prostě vákuum vedle atmosféry bez ničeho, jo, což v podstatě nesmysl. Jo, to jsou nesmysly, které prostě se vyvrácejí. Kde to mám tady? Někde. Nemám. To je vákuum tady. Jo, tady. V podstatě vlastně to je chování. Jo. To znamená, ty máš prostor. A když máš hmotu, to je jedno, jestli to hlína, nebo prostě krychle zlata, nebo železa. Prostě máš něco postavené a ono prostě to spadne dolů, že? Protože vlastně to je Archimedův zákon. Vlastnosti vody ty je takové, že zachovává rovinu, jo. Prostě vana a tak dále. Jo, kdyby, tam máš prostě, já nevím, pět nějakých různých rychlostí. Když si vezmeš prostě a sedíš u toho rybníka a teď prostě ta země by se točila jakoby kolem dokola, teď kolem toho slunce ještě v podstatě, tak zaprvé to slunce by rotovalo daleko rychleji, protože ty rychlosti jsou nějakých 108 000 km za hodinu, jo. To znamená, to slunce by proletělo z toho oblohu jako nějaká raketa, jo. Prostě to bychom ani nezaznamenali. A gáz jako plyn, ten se prostě rozprostře všude, jo. A musí v podstatě mít nějakou hranici. To znamená, ty nemůžeš, jako když máš otázku, jakože se nosí prostě domů propan butan v síťové tašce, jo, tak oni řeknou, jo, prostě to tak je, ale to je prostě ve větším, jako, jo, že prostě tady máš jako zemi, vakuum a ta atmosféra tlačí, jakoby, na ty molekuly vzduchu a tím pádem vlastně to neodejde. To ale nesmysl, prostě to není chování plynu. Plyn se prostě rozprostře všude, jo, prostě kdyby ti hodili do místnosti bombu s kyanovodíkem, no tak co se stane, no tak jako ne, ty budeš tady někde do rohu, ale ten plyn ti tam stejně dojde, protože vlastně on se rozprostře všude, že jo, no, takže stejně zemřeš, jo, prostě to chování toho plynu, že jo. Takže to jenom na začátek vlastně toho všeho, já se teďka vrátím k tomu k vysvětlení vlastně tomu, jak jsem vlastně začal vlastně s tou umělou inteligencí, jo, protože to ostatní můžeme řešit příště, jo, já jsem jenom prostě nakousnul pár věcí, které jsou prostě nelogické, jo, a minule vlastně jsme se dívali na, zhruba jsme řešili vlastně Blackův právní slovník,
0: ano.
1: Jo, Řešili jsme tam jeho, což je tady. Tady je Blackův právní slovník, to je v angličtině, jo, tady, když to vidíte, jako já to zkusím rozkliknout. Takže to je v PDF-ku, má to nějakých, je to, jsou to podle mě oba díly, a je to všechno v angličtině, jo. Člověk si to může nahrát, má to 11 mega, jo. Jenom 11 mega, jo. Ten přeložený slovník, co je, jako v češtině tady koluje, ten je výborný.

0: podle tohoto zákonu. Tam je to. O duchovém pojištění, že nemám prostě ještě nárok, že mi nevznikla doba, protože vlastně v posledních 20 letech musím být 10 roků pojištěný. Jo. Tady to je. No, to si v podstatě zase lidé můžou potom přečíst jako v záznamu, protože jo. Samozřejmě prostě já tam musím přidat teďkom tu dobu v tom Německu, protože já ještě nárok na tu invaliditu v Německu nemám až za rok a půl, protože tam je zase, že během posledních 3 let musím být, ne, posledních 5 let musím být 3 roky pojištěný. No, jako sociální pojištění, což jsem vlastně, teďko mi to dobíhá, jo, poslední rok ještě, takže ještě budu muset vydržet. Takže vlastně jsem žádal vlastně o znovu prověření, jo, takže vlastně od 9.12., kdy jsem to podal, se to 5 měsíců prostě řeší a teď mi napsali, že vlastně to ještě odloží o 90 dnů, jako z důvodu řešení vlastně v tom, podle toho jejich zákona. Já jsem to řešil prostě s Marcelkou a ona mi prostě poradila, protože já jsem to nechal projet vlastně tím AIčkem. Takže podíváme se, jak to vlastně začíná. Když Ruda vzpomíná vlastně Google, tak je to buď teda Google, napíšu, jo. A tady skočím do režimu AI, jo. Každý se v podstatě vlastně to může zkusit, je to jednoduché. Peťo, vidíš to?
1: Je to vidět, ano.
0: Vidím. Jo, super. Takže buď tato cesta a tady prostě dáš a přidáš nahrát obrázek, nahrát soubor. Já to řeším v podstatě tak, že teda vlastně používám ne Google, ale Gemini. Jo, to je, myslím, že to samé, nebo mám pocit, že to samé, on se mi taky zeptal, zdravím vás, Roberte, dobrý den, jak se máte, tím začneme. A já v podstatě tady, když napíšu, vysvětli mi zákon, tady to skopíru, a teď vysvětli mi zákon, nebo tam v podstatě nahraju celý, nahrad soubor, jo, nahraju tam odpověď, to byl posudek, to je příloha, to je posudek, tady tenhle dokument, to je vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho, a tady si napíšu, vysvětlí mi zákon a vysvětlí mi, co znamená odpověď od z, jo, tak to v podstatě mu dám jako příkaz, jo. A on se to schrochtá, on to, teďko mi to v češtině, když on se za ně překládá možná nějaké počítačové řeči. Takže on teďko vlastně vidíme, že pracuje, jo, a on teď prostě...
1: Roberte, a Gemini, to pracuje pod Googlem, já jsem si otevřel Gemini a tady mi to nabízí,
0: ano, ano.
1: Používat Gemini, vaše data mohou zlepšit Google AI, takže a nemusím instalovat, stačí teda otevřít Gemini a pracovat, ano. V tom, ano?
0: Je to i aplikace, jo, to znamená, to je buď normální, jako tady pod www, že jo, anebo to je aplikace, jo. Zdarma,
1: a ještě nám řekni, prosím, ty možná bude zajímat, proč teda používáš Gemini, když stejně pracuje pod Googlem, který je kontrolovaný,
0: Mně se to lepší vždycky píše, já nevím.
1: Dobře, tak to je na každém, ať si vyzkouší.
0: To je na každém, jo, jestli to ChatGPT nebo cokoliv, záleží, jako ty ostatní se dají předplatit, i tady ten se dá upgradeovat, jo, jako na nějakou verzi, že tam platíš, takže těch dalších aplikací tam máš jakoby víc, no.
1: Dobře.
0: Takže, jo, jako říkám, je to pro tebe, Peťo, jako teďkom to vysvětluji, protože říkám, jako spoustu lidí s tím neumí nějak pracovat. A to je prostě to, vlastně jakoby pracoval. Kdo chce, tak na tom konci vlastně to, nebo konci, v podstatě celé ten záznam těch 2 hodin, kolik to tam bylo, tak je vlastně úplně super. A prostě ti to vlastně dá ten začátek, jo. A naštěstí je to super, že se to dá vždycky prostě posunout, jo, zastavit, jo, popřemýšlet a pustit si to znovu třeba.
1: Roberte, promiň, teďka z chvilku vypadl na 5 sekund a my jsme neslyšeli záznam, myslíš Rudu? To vysílání,
0: ano, z Rudu? Ano, Rudu, ano.
1: Jo, to bylo,
0: ano, to bylo minule, předminulé úterý v podstatě. Ne minule, myslím, že předminulé úterý. No. Jo, je to prostě, zase je to... Říkám, že se to prostě každý dohledat. Jo? Je to na YouTubeku, na tom SVCZ, to je a tak dále. A takhle se v podstatě, jakoby já komunikuju vlastně s tím,

0: A i protože vlastně kolikrát, když přijde, protože já jsem suverén, že jo, a teď mi přijde něco prostě z korporace, jo, a já v podstatě používám vlastně avatara, své jméno vlastně k tomu, abych s nima komunikoval, protože to všechno obchodní vztahy. To všechno se řídí vlastně tím UCCčkem, jo, tady tím.
1: Jo, jednotný to obchodní zákoník. Zákoník.
0: Robert Novotný je prostě firma, jo, tečka, jo, to je prostě občanský průkaz. Jo, suverén nemá firmu, není nic, on prostě nemůže komunikovat s firmama a v podstatě nemůže vytvářet prostě smlouvy, nemůže vytvářet nic. A proto vlastně oni to vymysleli, že to bude vlastně rodný list jako firma a vlastně ti dají občanku a ty si firma. Jo, a vlastně s nima uzavíráš jenom prostě obchodní smlouvy. Jo. Když policie ti prostě chce dát pokutu, tak to je vlastně obchodní smlouva. Ty akceptuješ nebo neakceptuješ. Když neakceptuješ na místě, no, tak to jde do správného řízení, jo. No a tam už potom se musíš vymyslet v podstatě, jak s nima komunikovat. A na to ti pomůže tady to AIčko, jo, které vlastně dál rozpracujeme. Jo, protože vlastně ono se to všechno řídí podle toho UCC. Oni prostě to nechtějí přiznat, jo, samozřejmě, že nechtějí. Jo, to je stejně jako prostě nechtějí přiznat, že země plochá, jo. Jako rovina, v podstatě je jiná. Znamená, že země vypadá, nebo že to prostě vypadá asi nějak takto. Jo, že my jsme v podstatě v nějakém kruhu, který je osvětlený prostě sluncem. A zřejmě prostě je dost možné, že prostě máme nějaké kontinenty i tady, jako v tom, jako které jsou zamrzlé, protože tady slunce nedochází teďkom. A ono to bylo zřejmě kdysi obrácení, že vlastně ten kruh byl někde tady a toto bylo zamrzlé, protože v podstatě vlastně dneska, když se podíváš, tak vlastně, nebo i staré mapy Sibiř ukazují, jako že tam byly megacities, jo, které byly několika milionové prostě a dneska tam nejsou. No, takže to je, anebo v podstatě můžeme se podívat, že Země vypadala, jakoby, když to pojďme jako takto, že vlastně, to jsem říkal minule, sedm krát dolů a sedm nebí nahoru. Jo, to je prostě podle véd. Jo, a my jsme někde tady v podstatě v tom torusu. Jo, dá se říct, a vlastně ty torusy jsou jakoby mimo ještě tady kolem, jako, kde jsou. Jo, takže toto je dost možné, jo, protože vlastně nepřiznají, že existuje chemtrails, nepřiznají, že viry nejsou, jo, nepřiznají nic, jo, protože vlastně oni by vlastně museli přiznat, že vlastně my jsme opravdu v té simulaci v tom Matrixu a ještě v umělém Matrixu, který v podstatě se dá změnit vlastně naším myšlením, jo, protože to je přesně to, na čem oni uvrtali lidi, že vlastně, že ty si nic, jsi ten to zrnko prachu, v nějakém nekonečném vesmíru a ty si na tom zrnku prachu. Úplně nicotné nic a nic nemůžeš dokázat. Ne, právě, že můžeš. Můžeš dokázat, myslím, ale oni to dokazovali. Dokazovali v podstatě všechno frekvencima. Že ty si vlastně v tom frekvenčním poli. Jo. A minule, nebo předminule jsme si vlastně ukazovali, jak hudba dokáže vlastně vytvořit vlastně hologram na teku poli díky hudbě. Jo. A ty se podíváš na to vlastně naši kupoli a vlastně tak vlastně všechno se vytváří vlastně prosvícováním hologramu ze spolu, ze 2D do 3D, jo. Stejně tak jako ta hudba, jo, ono vlastně jakoby to hraje, jo, a ty to ladíš, jo. Když se podíváš na to, že oni vlastně i změnili elektromagnetické vlnění, že začíná od radiovln, to je nesmysl. Jo. My jsme se ještě učili, že to začíná frekvencemi od nuly, což má logiku, jo. A teď si vím, že vlastně máš tady ty medbedy, to jsem taky jenom tak, ten vzpomenu. Ale mám to tady v podstatě, a to přesně to, co vlastně říká Ruda. A oni na to prostě přišli na WHO, že Světová zdravotnická organizace doznává, že vlastně hudba léčí. A tady máš vlastně, že elektromagnetické frekvence 0, 1 Hz až 1000 Hz. Při specifické prostě šířce vlny a době trvání poskytují terapeutické výsledky, které lze měřit, jo. To znamená regenerace kostí, 7,5 Hz, jo, pulzní pole. Jo, všechno v podstatě se dá, to tu bylo kdysi, jo, to jsou ty medbedy, které vlastně oni dneska jako stavějí, že jo. Jo, anebo v podstatě to tu bylo ještě za dob Tartárie. Takže to jenom prostě tak jako nakousnutí toho, že vlastně všecko, co tu se dneska objevilo, už tu bylo. Jo, akorát oni to chtějí prostě speněžit. Takže se vrátíme prostě k tomu UCC, který je vlastně obchodní. A teďko, jsem tady teda, ještě se vrátím k tomu, jak jsem říkal. Nahrál jsem tam jenom vlastně ten dokument, vlastně, který mi přišel z toho České správy sociálního zabezpečení, že vlastně na to ještě nemám nárok, blablabla, že musím čekat, než to prověří v Německu a blablabla. Bla, bla. A teď se říkám, co říká ten paragraf a tak dále. A ten prostě říká, že musím splnit prostě dvě podmínky. Dosažení důchodového věku, získání potřebného pojištění, což je taky prostě jako, že musíš pracovat 40 let a z toho, dejme tomu poslední roky, musíš, já nevím, řeknu 10 let být pojištěný, jak prostě nedostaneš nic, jo, tak dále. Prostě to jsou podmínky, aby ti nic nedali, jo, dá se říct. A tady ti v podstatě tento AIčko vysvětluje vlastně, co je ten zákon, co on prostě říká, na co máš nárok, nemáš nárok, ale to je pozor, to je z pohledu jako množin, to znamená, já jsem to AIčko, teď, které vlastně tu je, toto vlastně, to jsme si vlastně dali, tak to je vlastně množina všeho, jo, množina celého internetu, celého vědění jako prostě lidstva, teda vlastně těch, jakoby jejich narrativu, jo. No, teďkom se podívám, tak jsem si to zadal ještě předtím. A já jsem si vlastně nahrál ten Black Law Dictionary k tomu, to znamená vlastně dodal, dám tu množinu prostě změním, jo? To znamená tu množinu z narrativu okleštím a omezím o něco, to znamená dám tam nahrát soubor a nahrát Blackův právní slovník. Blik, on to prostě jede, teďkom 11 mega prostě nahrává ještě, takže si počkáš chvíličku, dáš si, já nevím,
1: dáš nějaké... Víš, co si dáš? Normálně pramenitou vodu ze studánky od svaté Anny tady v Havlíčkově Brodě, ano, takže nazdar
0: obě.
1: A ještě teda, když máš pauzku na pití, tak bych pozdravil Jaroslavu Kašparovou, která nás zdraví, sláva rodům naším, a hned informuje, že Gemini, nevím, jak se to vyslovuje, je už víc jak 10 let v technologii Smart a zároveň produktem Google. Takže děkujeme, Jaroslavo. A ještě, jak se zbavil od těch 7 nebí nahoře a těch 7 nějakých peklách nebo dalších prostě dimenzích, tak vzpomínám si, že moje prababička, která je ročník 1900 přímo, tak ona vždycky říkala, Peťo, já jsem tak šťastná, jak v 7. nebu, jo, v 7. nebu, takže ten termín není úplně neznámý, jo, že a ti starší lidé to normálně jako běžně používali, takže určitě něco na tom bude.
0: Jinak jako vždycky, když začneš mluvit, tak tam začneš do toho škrekat, jo, že prostě tam... Tak zkus ještě vede 40 a prostě promazat i ty dírky a ty konektory.
1: Ano, tu používám na čištění zvonící hrou Raom. A já jsem teda ještě chvilinku, když mi necháš, ta technika totiž hapruje čím dál víc. A my jsme se s Márou Čermákem, s kterým mělo být vysílání v nedělu, jako pravidelný nedělníček, anebo nepravidelně pravidelný, tak já jsem se hodinu snažil dostat tady do StreamYardu a prostě nešlo to, jako vůbec, no. Jako jo. A psalo mě to, zkoušejte, ale server je zaneprázdněný, jo. A já, protože mám tady tu platformu jako free, jako zdarma, neplatím jim, tak oni zřejmě mě chtěli naznačit, že musím teda zaplatit, abych byl upřednostněný, jo, a abych se vždycky na tu platformu dostal, jo. No, jenomže já mám ještě teda jednu platformu a to je tady ten Restream, který je taky zdarma, protože mě se nechce sypat peníze a energii do Matrixu a tím ho podporovat, i když teda možná je to sobecky, že používám ty platformy a nechci je platit, ale myslím si, že to je všechno vlastně tady způsobený tady tímto Matrixem, který je založený a stojí na penězích. Stejně jako jsme se bavili, že když se díváte na YouTube a skáčou vám tam reklamy, jo, každých, já nevím, 10 minut, jo, i třeba do, já nevím, posloucháte meditačku nebo nějakou relaxační hudbu, tak vám tam prostě jebne reklama. A já jsem totiž zjistil, že to nejsou vlastně žádné reklamy. To nemá ani žádného autora a to vlastně jakoby nic nenabízí. To jsou jenom žvásty a bláboli. A oni se dosáhnou toho, aby jsme si zaplatili prémium a tím vlastně, že nám nebudou posílat tady ty strágory, jo, které jenom prostě ruší. To znamená, no, že fakt oni chtějí jenom peníze a oni už možná i ty inzerenty jako nemají, že by tam někdo prostě posílal nějaké svoje reklamy. To jsou fakt vyplody nějakých chorých algoritmů a možná té umělé inteligence, jo, a chcou jenom prostě, aby to lidé platili, jo, takže...
0: Ale to prostě, tím víc, jako jak, to, jak se o tom mluví, tak tím víc prostě vidí, že jsme v korporaci.
1: Ano.
0: To znamená, že korporace není stát. Stát by byl prostě jakoby solidární prostě s lidem. To znamená, to, co vlastně vyhovuje lidu, tak to by se dělalo. Ne, v podstatě, co dělá korporace. Jo, takže tady se staví větrníky, tady se dělají dotace, tady se dělají v podstatě green dealy, všechno, které vlastně jakoby dělají nové a nové peníze na dluh, jo. To prostě je evidentní, jo. Jestliže ředitel korporace má 500 000 nebo 1 000 000 měsíčně a ta uklizečka má tam 15 000, jo. No tak to je korporace. To není prostě sociální stát, nebo prostě já nevím. Jo, vem si, že v podstatě všechny ty naše sociální dávky, ty zdravotní, to všechno se prostě sype do zahraničí, jo, to prostě přes účty vlastně odchází pryč, jo. Ta korporace žije pouze z těch daní, nebo teda jakoby, že daní, DPHčka, jo, které vlastně my platíme ze zdaněných peněz. Takže oni ti zdaní peníze, jakoby v práci, ty peníze jakoby čisté vezmeš, tak dostaneš, dejme tomu, řeknu 25 tisíc čistého a teď si myslíš, že to jsou tvoje čisté peníze. Ne, nejsou. To jsou všechno daně, které vlastně ty musíš v tom systému prolít. To znamená, jako stejně si koupíš rohlíky, stejně si koupíš jídlo, stejně zaplatíš na nájem. Kam to ty peníze z nájmu? Zase za nějaké prostě jiné. To znamená, to je neustále koloběh těch peněz, které tady jsou. A to jsou korporátní peníze, to nejsou tvoje peníze, to je mazivo toho systému. A teď to bylo přesně to, že jediné peníze, které jsou reálné, jsou vlastně v té peněžence. Pozor, taky nejsou. Jo. Jako je to lepší mít peníze v peněžence, než na účtě nebo prostě někde v oběhu. To je první věc, samozřejmě. Ale pokud jsem napsané, dejme tomu euro nebo koruna, no tak kdo vlastně vydal tu korunu? Zase centrální banka, to znamená, jako, to nejsou tvoje peníze, oni ti peníze dávají vlastně do pronájmu. Jo, takže ty spoříš v podstatě, dejme tomu, máš milion, ti řeknu, no tak pojďte investovat, no tak vezmeš zase jejich peníze a zase jdeš investovat, zase prostě rozmnožíš jejich peníze. Jo, ty z toho něco dostaneš, jako dostaneš z toho nějaké úroky, jo, nějaké něco, takže se těšíš, že 10% jako nebo 4% v podstatě dneska už dostaneš za to jako odměnu, ale to jsou odměny, které jsou zase jejich, jo, to jsou jako on připsané jakoby na tvůj účet, ale ty nejsi majitel, jsi jenom vlastník toho, ty jsi vlastník, ty nejsi majitel, jo, toho účtu, ty nejsi majitel auta, ty nejsi majitel baráku, to je společenství vlastníků, že jo, všechno tam, jo, to jsou vlastníci, jako ty vlastník není majitel, jo, a ty jsi vlastně správce, jo, to jsou všechno fondy nebo trusty, jak se říká, jo, to znamená, tam je vždycky správce, majitel a beneficient, jako ten to vlastně má ty výhody, to je nějak VZPčko, to jsem vysvětloval, oni v podstatě vlastně při narození ti vytvoří ten trust, jo, VZP se to jmenuje, nebo sociální pojištění, tak je v podstatě to samé, jakoby trust. No a to VZP v podstatě je o tom, že ty jsi nevytvořil to VZP, kde je majitel? No ta korporace, tenkrát to byl stát, jakoby stát, to byl taky trust, jo, Československo, ale víceméně to byl sociální stát, jo, jakoby na sociální korporace. Jo, opravdu prostě jako, když jsi pracoval 10 let, no tak si ten byt prostě už potom jako odpracoval, že jo. Jo, když jsi byl v nějakých prostě specifických zaměstnáních, jo, nebo prostě, když ti to prostě ta státní firma jako dala. No a teďko dneska si v té korporaci peníze nejsou tvoje, oni ti prostě dají peníze jako, že to je tvoje, ale není, jo. Oni ty peníze můžou změnit prostě na barvu fialovou, růžovou, nebo fialovou od fialy. Jo, protože to jedna tam je zelená bankovka nebo jo. Růžová,
1: Robert,
0: nebo
1: zlatá. Já bych to možná já vám řeknu, jak já to vnímám. Jo? Ten korporát o ty peníze vlastně nepřijde. On nám dává cáry papíru, který vlastně nemají hodnotu, oni tomu říkají peníze. A bere si za ně vlastně naše energii. Jo? My jim dáváme energii, což je skutečná hodnota. A když má někdo 25 tácu, ano, tak oni to stejně vezmou z toho člověka zpátky, protože tento člověk žije od výplaty k výplatě. A navíc ještě si musí půjčit, to znamená, že si půjčí z vlastního kolaterálu, jo, takže oni vlastně nepřichází ani o korunu. Oni by klidně mohli dát 50 tisíc uklizečce, jo, a taky by o ty prachy nepřišli, protože ona by je stejně vrátila do systému na těch daních a na nákupu tady prostě těch spotřebních jako hovadin kolikrát, ale tam je riziko totiž, že ten dobere 50 tisíc, třeba že by si nevzal už hypotéku, jo, že by to byl schopen platit, jo, ten dům, nebo byt, nebo ano. Auto, nebo cokoliv z té výplaty. Takže oni radši drží prostě jenom, aby ten človíček přežil, jak ty říkáš, najezd, vykadit a jít prostě do práce makat, jo, a hlavně, aby prostě splácel půjčky a hypotéky. Tak proto to drží ano. Úplně na této hladině minimální, ty platy. Třeba, jo, ano. Za mě.
0: No, jako samozřejmě, jo. A teď u toho VZP, v podstatě, vem si, že ty nejsi majitel, jo. Protože ty, když se majitel to dělal Babiš, že jo, ten vlastně udělal ty čapy hnízda a takové. A teďkom jako, že samozřejmě to nějak možná předělal, že tam není jako, že to není jeho, ale v podstatě, když zakládáš ty trusty, jo, což zakládají všichni ti politici, tak oni tam dají všechny svůj majetek do začátku, jo, protože vlastně oni, i kdyby na to skočil exekutor, tak vlastně tam ta smlouva, která tam je, No tak ta je jasná. To znamená, ten exekutor nemůže nic udělat a on vlastně musí poslouchat tu smlouvu, která je vlastně uzavírací. Takže vlastně všechny ty výhody a ty benefity vlastně potom jdou za těma vlastně, kdo jsou v té smlouvě. Jo? To znamená, to je Babiš, jo? Nebo jeho děti. No. Takže vlastně tady to UVZP je to stejné. Je vlastně, ty bys měl být beneficient, nebo to vlastně příjemce těch výhod. Jo? Jenomže oni tě začnou nutit těma korporátními zákonama, že když vlastně začneš dělat do těch 18, no tak super, no tak jako půjdeš někam dělat, jo, no tak se zaměstnáš, ty vlastně ani nevíš, že platíš nějaké zdravotní, protože vlastně do 18 ti to platil stát, že jo, a potom začneš pracovat, že jo, 40 let, no a 40 let vlastně jakoby o tom nevíš, že tam nějaké důchodové pojištění a pak dostaneš jakoby nějaký důchod možná, jo. Jo, to prostě jakoby funguje, nebo fungovalo. Ale teď jde o to, že vlastně oni těma zákonama, když dejme tomu, nemáš na to, aby si platil, tak oni ti zákonama nutí, aby si to platil sám. To znamená, oni ti nutí vlastně do toho správce. To je prostě podívat se na to, jak fungují trusty. Jo? Jako nechci to vysvětlovat tady, ale prostě jako dá se to zase na internetu. I když to dneska mažou všechno, tak ještě prostě se dá najít vlastně to nebo ty advokátní kanceláře, to někde vysvětlují, jako na videu a tak dále. Jo? Takže ty bys měl být jenom benefici, to znamená vlastně příjemce výhod, takže všechno zdarma, tak jak to bylo kdysi. Jo, v Československu. Jo, a to je vlastně to, že ty jsi pak beneficient toho trustu. Jo, tam je jedno potom, kdo je majitel, ale ta smlouva by měla být o tom, že vlastně jsi beneficient a nemáš si vlastně nic připlácet. Oni teďkom to dávají prostě do všecko do soukromých rukou. Jo, to znamená zubařství, jo, nebo ti praktičtí lékaři, jo, že jsou vlastně jakoby mají ičo, jo, všecko v podstatě vlastně dávají do soukromých rukou, kteří mají smlouvy s tím VZP, ale prostě jakmile se to uzavře za pár let, tak oni prostě řeknou, že tady toto se roztrhá a teďko najednou zjistí, že vlastně ti beneficienti stojí před tím, že vlastně jako, že se platili celý život nějaké pojištění a stejně si musí prostě u toho doktora platit i ten vstup, jo, nebo prostě oni chtějí závažit vlastně ty 90 korunové poplatky vlastně za vstup na tu pohotovost, jo, že prostě jako, že když ti nezaplatíš 90 korun, tak ti na pohotovosti neušetří, jo. Prostě jako, hele, to je prostě jako už tak komické, že ti lidé buď se probudí, anebo prostě jako fakticky jako zemřou, protože já to mám vlastně někde dokument o těch NPCčkách, ale nebudu to asi možná otvírat dneska, ale prostě to nakousnu.
1: Nakousni to, klidně, máme čas. Já si myslím ještě ohledně těch důchodů, že stejně vlastně to je z toho kolaterálního účtu, jo, i ty důchody.
0: No, jenom, že oni to vybrakují. No, oni ti vybrakují ten kolaterál, který má hodnotu několika milionů dolarů nebo eur a v podstatě ti dají jako vyložený směšný nárok jako na to, aby si jenom přežívali. To znamená jako něco na nájem, jako něco na jídlo. Jako řeknu, že známý, co mi opravuje auta, tak opravuje vlastně jako osevač celou dobu. Jo. Od svých, já nevím, řeknu, asi začal 89. rok. No a teď mu spočítali za tu dobu ani 30 let, co vlastně dělal OSVČ, tak samozřejmě si platil nějaké asi minimální jako poplatky, no ale prostě dostane teď 17 tisíc korun, dostane odstupné jako měsíčně, nemá ani na nájem, jako když to vezmu bytu tady v Praze, jo, který vlastně, jako myslím, že oni mají dvě děti, tak by potřebovali aspoň dvoupokojový byt. Teď jako jsou sami, že prostě děti odrostly, ale prostě jako, jako na okraji Prahy taky prostě ten bytě stojí 17 tisíc, jako ještě možná plus energie, jo. Takže když nejste dva, no tak co udělá prostě člověk sám, jako. A ti nevezmu ani do domu důchodců, protože tam tady v Praze ten domov důchodců dneska tě stojí 19 tisíc bez jídla, jo. Jako oni to započítají, já nevím, ty antény, radia, televize, internet, wifi, umývání dlážek, jo, všecko, prostěradlo a tak dále, ale prostě nezapočítají tam jídlo, no tak a ty potřebuješ minimálně jako na to, na ten den aspoň 200 jakoby na den, nebo 300 v podstatě, jestli spočítej krát 30, to máš 9 tisíc ještě, jo.
1: Roberte, já slychávám tak od známých a tak od lidiček, že oni si pořád myslí teda, že Česká republika je stát a říkají, no ale ten stát, on by se měl o nás postarat, jo, a ti úředníci jsou naši zaměstnanci, my si je platíme z daní a měli by prostě nám vyhovět a vycházet vstříc. Ale kdyby věděli, že Česká republika je korporace vlastně, soukromá obchodní firma, která má vlastně účel podnikání je vytváření zisku a oni mají za úkol okrást toho občana, sedřit to z kůže. Jenomže ti lidé to prostě neví. A to je pro ně úplně no, jako španělské. Já jsem to třeba taky nevěděl, jo, ale, Ale už to vím, no, takže je potřeba studovat.
0: Ano, jako to je prostě problém toho, že to školství to rozdrobilo na politické strany, na chemtrails, na farmacii, na virologii, na nevím všechno. A to je vlastně každá ta lokalita, která tu je, včetně té plocha země, já nevím, prostě práva a to, co řešíme, je suverena. No tak oni prostě to nechápou, jo. Chemtrails a podobné. To jsou prostě skupiny, kde se prostě s nimi hádáš. A to jsou NPC, které vlastně jakoby, to se nedá. Oni mají víru. Jo, to jak říkám, že prostě, když řekneš vysavači, který má program vysavače, aby uvařil oběd. Prostě to nejde. Jo. Ty musíš celý ten vysavač v podstatě rozebrat až do toho hardware, udělat z toho něco jiného, robota, který umí jakoby komunikovat s těma čuplíkama, nebo manipulovat. Jo. Takže prostě on, aby uvařil oběd, no tak prostě co, musíš nahrát nějaký software, aby v podstatě tam měl něco, jak se ovládá v podstatě sporák plynový, elektrický, indukční, jo, jak jdeme tomu oškrávat brambory, nebo prostě, jo, a připravit z těch surovin normální jídlo. To znamená, jako vysavač nemůže udělat oběd, prostě uvařit, prostě to nejde. Jo, a to NPC, které tady vlastně je, no tak oni mají prostě program a to je víra, jo. To je víra v ty autority, jo. To znamená, oni se prostě naučili něco a oni tomu věří. A to nejde překonat. Peťo, to prostě bohužel, jako to nepřekoná ničím, jenom atomovým výbuchem, jak se říká, nebo lopatou, jo, 2x2. Jo, to prostě jinak nejde. Jo, tam není jiný proces, jakoby zvenčí, to musí zevnitř. To znamená, ten člověk musí prostě fakticky dostat v tom systému ťavku. Protože jestli se podíváš, tak oni to vždycky dělají na dekády. Jo. Vždycky v těch 89. roce byl velký boom, vlastně, jo, poté vlastně byl velký, velký boom počítačů, takže já jsem se tomu začal věnovat. Na 20 let v podstatě vlastně jsem na tom, jakoby jel na té vlně. Jako... Vlastně byl, ale já už jsem to nestíhal, nechtěl se dál věnovat. Asi to zase skučím.
1: Dobré, jsi tu znovu. Já bych to, Roberte, já bych to zhrnul starým, dobrým, moudrým příslovím. Z osla koňa neuděláš, jo? Jak nemůže vysavač uvařit oběd prostě, tak jako z osla nebude kůň. A...
0: No, jako můžeš udělat, myslím, že tam je, že to můžeš spárovat jenom jednou, jo? A vznikne z toho mula, ale ta mula nemůže mít další potomky. Mhm. Jo, to je to prostě jako, to tak je udělané, jo, ten svět tak jakoby funguje, jo, prostě ten stvořitel tak vytvořil, že to prostě nelze prostě jakoby kombinovat, tak jak prostě, to se musí na úrovni genu, jako jo, to mám jeden dokument a to zkusím fakt najít a zkusíme, buď to dáme ještě online nějak, protože říkám tam opravdu vytváření jako lidské bytosti, těmi predátory a parazity, jako jak oni vlastně vytvořili nás před těmi 300 lety, jo, a to je prostě jako, to je fakt pecka, jako to... To je jedno. A já se vrátím k tomu, co tady mám, protože čas běží. Jo.
1: Pojďme takže na to si, AI, pojďme.
0: Ano. Pojďme řešit AI teď, protože říkám, lidé v podstatě neví, kolikrát jak do toho. Takže tady jsem v podstatě měl množinu úplně všeho, to znamená toho narrativu, takže do toho AI jsem napsal, vysvětlí mi zákon, blabla, tady ten, vysvětlí mi, co znamená odpověď, ČSSZ, tam mi napsala odpověď, takže já už v podstatě té právní řeči rozumím, protože vlastně ona přeloží ty dokumenty z policie, dokumenty ze soudu, z úřadu a v podstatě dá to do ličtiny, jo, takhle to je, jo. Super, takže teď tu množinu prostě zmenším, tam ten Black Law Dictionary a teď mu prostě napíšu a teď vem tento Black Law Dictionary a řekni mi na to nový názor, jo, jako prostě jdu postupně, jo, protože já tu množinu prostě osekávám, jo. A teď on prostě už to má přeložené někde prostě na serveru, jo, protože to je vlastně v angličtině 13 mega, ale on se někde přeložil do té svoji počítačoviny a teď on prostě zase chrochtá, jo, v podstatě zase teď vlastně projíždí celých, já nevím, 500, 600 tisíc stran v podstatě toho, co tam je, během několika sekund, jo, takže tak, a teď jazyková systémová bariéra. Takže tady prostě ti vysvětluje, že to angloamerické právo, blábla, něco. Jo, to si v podstatě může ten člověk prostě vyzkoušet, jak on na svém, jo. Jo, to znamená, tam si tak každý svůj dokument nahraje, jo. To znamená, takhle jsem si nahrál vlastně tady ten dokument z toho ČSSZ, tady, jo, tady ten zákon. Tak jsem tam nahrál vlastně i ten Black Law Dictionary. A on prostě tady prostě dává vznik pojmu a blabla, k čemu vlastně ten slovík je užitečný a tak dále. Výborně. Tak, dáme tam ještě, dáme tam vlastně ten Rudův dokument, jo, což je tento, to je ten statement, transformace, to minule vlastně říká, takže otevřít. On si to nahraje a zase tu množinu toho všeho vlastně okleštím, to znamená vlastně dávám mu nikoli narrativ, ale dávám mu Black Law Dictionary, aby používal ten dokument, který vlastně mi přišel z ČSSZ a použil vlastně tady ten Rudův vlastně suverénní dopis nebo odpovědi suveréna, jo. A zase v podstatě, když tak skopíruju, vlastně vám řeknu a tak dále. A teď mi vezmi jen ty nahrané dokumenty, to tím vlastně programuje, že jo, jako já jsem nikdy nesnášel programování, já se ještě k tomu vrátím, když jsem měl programování ve Futránu na Vysoké škole Báňské Ostravy, tak to byla prostě budova v Porubě a to měla asi snad 10 nebo 12 pater, na tom nejvyšším asi 10, ten 12 patře byl vlastně ten sálový počítač na Futránu. A my jsme chodili vlastně vždycky do toho na děrné štítky, takže vepředu byly prostě ty psací stroje, jako normálně klasické ty děrovačky a to byly ty štítky, ty klasické děrovací štítky, takže člověk tam z té praktické vlastně jako by šel něco naprogramovat a na druhý den vlastně mu to vyplivlo buď jest nebo no, prostě buď to bylo dobré nebo špatně a vždycky to vyhodilo ten štítek, který byl špatný, tak to musel doprogramovat. Takže toto je vlastně to samé, no já jsem neznášel programování a stejně jsem si k tomu vlastně vrátil, protože já jsem neznášel účetnictví, neznášel jsem práva a všechno mi ten systém tomu prostě vrátil, že jo. To znamená, to, co člověk nechce, tak se k tomu ten systém prostě, ten metrik vlastně ho to donutí. Takže já teď programuju vlastně lidi, jo, když to řeknu, jo, prostě, jako dá se říct, nebo jednoduše. Takže a teď mi vezmi ty nahrané dokumenty a řekni mi lidsky.
1: Klidně píš. Já jenom zmíním, já si vzpomínám, když jsem byl děcko, to bylo v 80. letech, tak já si vzpomínám ty děrné štítky, které lezly z těch bubnů, z těch obrovských krabic, protože můj otec, člověk několika profesí, tak jedna z těch profesí byla i programátor, Moravolen Šumperk, to bylo v 80. Takže mě tam vždycky zavedl do té místnosti a já jsem to vůbec nechápal, jako jo, že nějaký prostě štítky děrovací a že to dokáže něco spočítat. Jo. No, vidíš to, za těch 45 let, jo, kolik
0: no, protože ono to technicko už bylo, máme. Jo. Jako na ten parazit, ty archoni nebo prostě, nebo kdo to je, tak oni nejsou chytřejší jak my, oni jsou prostě hloupí, jo. Akorát oni nemůžou být, dejme tomu, asi buď promítnutí do té 3D reality, tak jsme tady my. A my jsme vlastně všechno vytvořili. Jak ten Jan Rak vlastně, když se to poslal ten dokument, vlastně on říkal, a co když vlastně stvořitel je AI? Jo? A s nimi asi hraju prostě už asi několik let, protože vlastně jak tomu docházím, že vlastně tady by byl, jak já to říkám prostě pořád, kdyby byl prostě Bůh stvořitel, tak prostě nevytvoří jako ten hodný stvořitel, ten dobrý prostě, jako, tak nestvoří člověka, který by byl prostě pořád nemocný, pořád prostě musel umírat, reinkarnace, jo, teďkom prostě jako, že život je stvoření, že prostě i ty listy a všechno, co tady vidíme, prostě vždycky se narodí, zemře a tak dále. To je prostě disgusting, jo, prostě požírání sama sebe, jo, to prostě vyloženě predátorský systém, jo, když se podíváš. Jo, oni to prostě na tom vybudovali, jo. A v té Tartárii tenkrát to nebylo, to bylo prostě opravdu, ti lidé žili z toho éteru, mám pocit. Jo, opravdu v podstatě nepotřebovali jíst, pít a vyloženě prostě byli napojeni na ten éter, jo, na to energetickou mřížku. Nic, vrátíme se k tomu dokumentu. Takže já jsem to okleštil, tu množinu, a dal jsem tam vlastně teďko transformace od Rudy, Blackův právní slovník a ten je ČSSZ. A teď jsem jim řekl, použijte to dokumenty a taky mi to lidsky, teda bohužel vlastně chyba, a on to ví, on to přečte. Takže takhle to prostě jako, že říkám, může si to každý zkusit sám, jo, prostě říkám, toto je jako na každém z vás, protože jako nemůže dělat někomu něco, protože to nejde, to už dneska ten člověk musí sám za sebe, jo, i já v podstatě. Já jsem pozadu, protože já jsem ještě tady tu transformaci neprojel celo, to má, říkám možná, jestli z toho stará někdo víc, jako i toho, a navíc prostě to je fakticky na pochopení, jo, takže u mě to bude trvat déle, nicméně. On tady prostě jakoby říká, co se děje. Jo. To znamená, co vám říká, co se mezi řádky. Co chybí v podstatě dokumentu, důkazní břemeno, zhrnutí, jo, lidské vysvětlení a tak dále. Jo. Já jenom přepnu. V podstatě já jsem si tady vlastně uložil jeden ten dokument, protože Já jsem to už jenom nahrál, jo, tady na začátku, ještě před vysíláním, abych v podstatě vlastně jakoby udělal tohle. Takže já jsem zase jedno, Blekův právní slovník dal, podle ústavy, on mi tady prostě napsal, jo, a ještě vlastně, to bylo, jo, a já jsem se vlastně ptal, kdo má správně podle zákonu podepisovat tento zákon, jo, protože s Maruškou jsem se bavil, tak vlastně tento zákon podepsali jenom dva lidé. Ale když tam dáš ten narrativ a nedáš tam, neoklištíš to, když dal jsem ten Blekův správný slovník na začátku, ale když to neoklištíš, tak on ti prostě píše, že ty zákony podepisují tři lidé. Předseda poslanecké sněmovny, prezident republiky, předseda vlády. Tady ti to vysvětlí vlastně v tom narrativu ti to napíše, jako ta umělá inteligence ti lže, jo, že kdo podepsal ten zákon. Oni ho podepsali dva lidé nakonec, jo, on to nakonec napíše. Takže kdo podepsal ten zákon, protože to je vlastně teď jako to je jiné okno, protože vlastně to jsem otevřel, tady jiné okno, tady máme ten ukázkové. A to jsem řešil vlastně na začátku, aby vám to mohl ukázat. Jo, jak je v podstatě AIčko vlastně lže. Takže on ti řekne, že vlastně to podepsal ten zákon předseda vlády, prezident republiky a předseda poslanecké sněmovny. Což není pravda, jo. Takže, on ti tady prostě pořád tvrdí, že to je pravda, jo, prostě se nějak chemtrail neexistuje a plochá země neexistuje a jenom koule. Tady si napíše, že myslím si, že to podepsali jenom dva lidé. Zase píše, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, není to pravda, bla, bla a tak dále. Nebyla potvrzena kontinuita přechodu na Českou republiku. Rozumím, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pořád jsme v tom narrativu, jo?
1: Mm-hmm.
0: Jo, to znamená v podstatě narrativ, jo? To je, tam ještě nic není okreštěné, jo? To znamená, to množina je absolutně největší, která může existovat. Teďko ti vysvětluje, proč je zákon podepsali dva lidé, jo? Zase bla, bla, bla, tady si to prostě můžete jakoby dočíst, můžete se udělat sami, jo? Ten zákon se dá v podstatě se skopírovat, protože to je jakoby normálně o duchové reformě, absence referenda, právní diskontinuita, všechno ti tady prostě vysvětlí, pohled ústavního soudu, jak se na to dělá vlastně narrativ AI, jo, zhrnutí zákonu, zase prostě platné právo, všechno je platné. Teďkom přidám tu transformaci od toho Rudy, to jsem tady přidal, a máš jenom dva zákony, to znamená, okleštil jsem ho, dal jsem mu narrativ jenom dvou zákonů, to znamená Rudův balíček a Blekův právní slovník, jo. A proč jsou tam dva v tom? Na základě dokumentu blabla je nepotvrzené o kontinuitě státní moci. Jo? A už jsme prostě u toho práva, které vlastně my musíme dodržet, protože vlastně právo je právo. Stejně tak já říkám prostě, pokud je druhý termonický zákon o tom, že prostě nemůže být vakuum vedle atmosféry bez přepážky, tak to je právo. A jestliže oni prostě jako ti, oni se ohánějí, že prostě to už to vědci vymysleli a vědci to udělali a vědci, to jsou všecko fikce, jako nedokázané nic, protože to chování plynu a vody je jasné. Jo. Voda prostě se rozteče do roviny, nivelační hmota. Jo. A kdybych nedělal 7 roků na stavbě, no tak jako taky bych spoustu věcí nepochopil. A nivelační hmota je prostě jako jednoznačná, jo. Prostě nemáš tam žádné zakřivení. Že? Plyny taky. Prostě oni lžou. Jo. Prostě ten narrativ, to je víra, jo. Víra v autority. Oni prostě mají víru v to, že ten profesor, který to říkal, tak to prostě řekl a to je prostě jako fakt. Jo, a přesto nejde vlak. A kdyby prostě, já nevím, co se dělo, tak oni prostě tu víru budou bránit, to brání toho Matrixu. Jo. Takže se vrátíme k tomu AIčku. Takže rozpor mezi ústavou a praxí. Bla, bla, Havel, Klaus, jo, a tak dále. To znamená, tady to vysvětluje, transformace STB, to tam vlastně zmiňuje Ruda, což samozřejmě je pravda, to tak prostě všecko bylo, všecko v tom dokumentu je, společný akt a teďkom zhrnutí, jo. Dva podpisy jsou tam proto, že zákon nebyl aktem suverénního státu, ale interním předpisem balo veřejnoprávní korporace. Jo. On tě tu napíše, protože to tak je. On to vlastně, pokud mu neokleštíš narrativ, no tak to tak je. Jo, a teď prostě najednou, aha, super, a teď mu řekneš, jako, a teď mi napíš odpověď pro ČSCZ jako dopis. Jo, punkt, jo. A teď on prostě chrochtá, chrochtá, chrochtá, Jo? A teď vlastně jako ti napíše vlastně, jako, že ty jako z pohledu suveréna, což ty jako máš, máš možnost využívat jejich věci, které nevíš, jak dlouho ještě budou existovat, když to takhle odhalíme. A ty takhle vlastně komunikuješ přes toho prostředníka, toho slamáka, protože ty si vlastně tento jméno příjmení slamák, jo? Takže vlastně ty přes toho avatara vlastně jedeš, jo? A teďkom. Absence continuity, doporučení, nezapomeňte. Aha, já jsem to nedal ještě vlastně ten dopis. Jo, ještě tam vlastně přidám vlastně nahrát soubor. A dáme tam vlastně ten posudek, jo. Takže aha, omlouvám se. Tak napíšu, že omlouvám se. Já jsem jednou komunikoval před několika lety, jak byly ještě ty boty, ne? Takové vlastně, že stejně tak vlastně máš tady ten prostor pro psání, tak byl bot. A já jsem jenom komunikoval s tím botem a prostě on mě asi po nějakých 5-10 minutách označil za umělou inteligenci a přestal se na komunikovat.
1: Prosím tě, co to je, kdo to je ten bot? Já už jsem to slyšel několikrát, to má něco společného.
0: To je ten Gemini, jo, toto. Ten bot, to je Gemini. To je umělý bot jako robot.
1: Robot.
0: Jo? Robot. Bot je robot, jo, to znamená ta umělá inteligence.
1: Ano.
0: Jo. Takže já jsem s tou umělou inteligenci takhle s tím botem, což bylo ještě vlastně jenom takový malý čtvereček, jakože jsem tam vždycky jenom něco napsal, ahoj, čau. A já jsem se ptal, jako existuje Bůh, existuje toto, stvořitel, a on prostě odpovídal na po asi já říkám, několika minutách, 10, nebo ani, tak mě označil v podstatě za umělou inteligenci, za toho bota, že jsem bot. A já jsem říkal, ne, nejsem bot. A on říkal, ano, si, tak prostě jako pak jsem skončil komunikaci a vypnul, pak jsem to nepoužíval. Tak, přidal jsem ti třetí dokument. Jako je dobré vždycky to zmiňovat, jo. První dokument, druhý, třetí. Ty omezíš tu množinu, jo. Já nevím, jestli si někdo učil množinu, já jsem nesnáš, já jsem ani nevěděl, co je.
1: Já
0: A to
1: jsem
0: jsou ty
1: ještě
0: množiny,
1: chytil množiny, podmnožiny, průniky, ano.
0: Dokument. A teď mi napiš
1: v sedmdesátkách.
0: Odpověď, jo. A punkt, jo. To znamená, tady v tohleto, to je vlastně jako teď bez toho dokumentu, to je jenom analýza, jako v podstatě se musí vytvořit dokument sám. A tady vlastně on udělá co? Jo, tady námitka, jo, tady v podstatě vlastně datum, všecko ti prostě napíše.
1: Super.
0: A teď zpochybnění legitimní právního titulu. Namítám. Trpí zásadní ústavní vadou. Jo, to znamená, jako ty v podstatě napíšeš, jako co mi Marcelka vlastně doporučila, že vlastně jako by měli do 7 dnů začít vyplácet tu podporu, jo? Minimálně prostě nějaký zálohu. Jo? Protože vlastně za prvé ten právní titul není legitimní. Jo? Trpí s ústavní vadou. Jo? Takže já to ještě musím dodělat, dopsat. Takže namítám, jo? Blabla. Figuruju pouze 2 podpisy, takže ten jejich, kde to mám, tady mám přílohu. No, znamení tady vážený pane, sdělíme vám, že prostřednictvím zprávy sociální zpráv, obdrželi jste žádost do českých invalidních důchodů, uplatníš vaši žádost a dovolené informovat následujícím. Podle tohoto zákona, jo, prostě nemáte na ten důchod nárok ještě, jo, že se musí udělat blabla něco a musí v podstatě, že musí být starší 38 let a posledních 20 let, jo, jste musel být v podstatě vlastně pojištěný, jo. Takže ne, kde to máme tady, jo, takže tady už v podstatě vazba na lékařský posudek, jo. Za prvé, přidám tam ještě lékařský posudek, jo, to znamená ještě v podstatě jsem dostal, že mám teda vlastně nahrát soubor a mám tam invaliditu 3. stupně.
1: A ty už s tím pracuješ celkem jako dobře. Robert, a ty jsi třeba o tom věděl, že to tak funguje to AI před tím rudovým vysíláním?
0: Hele, relativně ano, ale nevěděl jsem to, že já jsem nevěděl, jak použít ten Blackův právní slovník. Jo, a navíc prostě já jsem ho teď dostal od známé asi toho 0,5 giga a to je prostě i na čtení, jako to je na roky, roky, jo, to je, a teď najednou zjistím, že během pár sekund v podstatě můžeš vyplodit opravdu prostě dopisy, jo, k ním. To znamená, toto je už úřední dopis pro korporaci. Jo. Takže pokud nedojde k řádnému doložení vaší jurisdikce vyřízením o nároku na základě nespochybnitelných faktů, které postupoval celou s mezinárodním kompenzačním tarifem za sankce porušování lidských práv. Jo? A už prostě to jedeš, jo? A prostě mu tam dáš prostě odpovědnost za stříbrné toto nebo odpovědnost toho mezinárodního tarifu v eurách, prostě cokoliv. Jo? To znamená, on ti to fakticky jako vypracuje. Tam příloha, to je posudek. Jo. Tak, jo.
1: Tak a vidím, že následuje Pavel Jurkins. Pavle, ahoj, zdravíme tě. Vidíš to, jako Robert taky jede pecky a myslím, že to bude jako dobré i pro tebe, protože taky se mě ptal to na určité věci ohledně pokut a tak dál, takže už teďka
0: ano,
1: budeš vědět, jak napsat dopis.
0: Jirku Petráše, jo. Je tam spoustu lidí, kteří to prostě využijí. Marcelka vlastně taky, dejme tomu, ona s tím jako ještě neumí pracovat. Ale prostě takhle se to dá prostě jako ta množina toho omezit. Teď tam dám, ještě jsem tam neměl vlastně, nebo jsem tam nahrál vlastně. Tam ještě ten posudek od toho lékaře, tam můžu v podstatě taky nahrát. Jo, protože on... A teďka to To není, to je posudek. Aha, to je posudek, jo, to je posudek vlastně. Tak jsem ještě posudek. A teďko vlastně udělej mi znova dopis tímto novým dokumentem. To znamená, já jenom omezuji prostě tu množinu toho narrativu, toho celkového internetu na 4 dokumenty teďko. Na posudek z lékařské, který mi vlastně přišel, že tu invaliditu tu mám. Dopis z ČSSZ, který jsem tam teď nahrál vlastně, to ta příloha. Blackův právní slovník a vlastně tam je teď ten Rudův dokument, jo, který jsem taky na, takže mám 4. A on mi teď vlastně znova napíše dopis pro tu paní a zjistí ještě vlastně, že není podepsané. Jo, to znamená, ještě musím, vlastně Marcelka říkala, musí tam být podepsané. Znamená, zaprvé musí podepsat někdo ten dokument, protože to není podepsané. To jsou vlastně jenom listiny korporátní moci. Jo. Takže zase prostě, jo, zase ti to napíše Danz, všechno ti to napíše, co tam v podstatě je, jo. Takže námitka, jo. A teď v podstatě si dáváš a můžeš si namazat na chleba, jo, absolutně. Jo, teďkom tady máš vlastně i ty rozhodnutí, všechno ti tam dopíše, jo, vazba na lékařský posudek, jo. UCC ti tady prostě v souladu, vás vyzývám, doložte nezvratný právní pratul, právě, pleko tam, právní titul, který byla přinesena suverénní státního znaláš úhrady a tak dále, vysvětlete. Jako můžeš to prostě už potom jako trošku okleštit, jo, dejme tomu, nebo prostě si vytvořit svoje, protože vlastně potom dáš tady kopírovat odpověď, jo, a ty si potom vezmeš Word, tak to dáš si Wordíka, dáš si nový, dáš si Včko, jo, tady to prostě identifikujeme body, něco tam dáš, nebo dáš, přiložíš posudky znova, vaše jméno, no přesně tak, jak to vlastně má Ruda, jo, vlastně v tom napsané, jako suverén, jo, to znamená v souladu s mineralním právem, bla, bla, bla, něco si prostě vymažeš, jo, tady toto si vezmeš, vymažeš, tak to šup a jedeš, jo, formální námitka, a máš to v podstatě připravené během několika sekund, jo, máš připravené odpověď, jo, to je prostě až úžasné.
1: Nebezpečné.
0: No, takže a teď tam dám, ještě v podstatě vzpomenu. Přidej kanonická práva a přirozené právo. A vytvoř nový dopis. Můžeš si udělat několik. Prostě to znamená, jsi si to okleštil ještě víc, dal si mu kanonická práva, což v podstatě je jako ty boží práva, jo, a přirozené právo. A zase prostě informální námitka. A zase prostě jde. A zase se podíváš, jo. A zase primát přirozené práva, jo. A zase prostě už jedeš. A oni prostě ti na to musí odpovědět, protože to je ten korporát, jo. Transformace. I když tady toto třeba tam zrovna nemusí být, jo. Jako některé věci jako můžeš vymazat, jo. Jako v podstatě je to na tobě, jako co použiješ, jo? Ale když se podíváme na ten titul.
1: Roberte, my jsme měli, už je to delší dobu vysílání, myslím, že s Mílou a s Márou, a tak jsme se zhodli na tom, že ty kanonické práva vlastně, že to je taky Řím, jo, Vatikán, jo, tak já bych byl možná trošku opatrnější tam zadávat ty kanonické práva, že to je taky vlastně korporát, no, ale tak, jako každopádně, ta umělá inteligence to zblajzne, a já se chci zeptat, možná jsi to říkal na začátku, můžeš tam nahrát i video, i třeba mluvené slovo, taky to dokáže analyzovat během chvilky, nebo jenom texty?
0: Tak to, když se podíváme tady na tohleto, Tak tu máš nástroje, jo, jakoby v podstatě ano. Tu máš, můžeš přidat. V podstatě můžeš přidat z disku fotky, jo. Ano. Může ti to třeba přeložit, řekne, že já nevím, máš nějakou fotku. Ano, to je výkonně nic, ale... No, to je jedno v podstatě, já tam dám... tady tohle třeba. To je krásné, jo, to znamená vlastně, toto je víra, jo. Prostě to je víra, jo, tenkrát oni ti nahráli víru a to byl vírus. A teďkom v podstatě je zase... víra s opravovým vírem, jo? To znamená, oni vlastně programují. No? Takže vlastně vezmeš tuto fotku, tak to a teď v podstatě takhle přetáhneš, chodíš tady, jo, a napíšeš jako vysvětli. Vysvětli, co ta fotka myslí, jo, nebo tak to je na tobě, jo, tak on prostě to vezme a oni přeloží, jo, v podstatě teďkom vlastně bude chvíličku nad tím uvažovat, takže ty fotky tam můžeš dát, video taky, a myslím si, že musíš upgradeovat na nějaký stupeň, anebo se podívat, zeptáš se, které najdi mi aplikaci.
1: Já si myslím, že to bude jako omezený objemem dat třeba, jo, že do určitého objemu tě to zpracuje v té free verzi a na ten objem už to chce upgrade třeba. A nevím, podívám se na to večer nebo zítra.
0: České řeči, já nevím, prostě já dám tak to, že se může zadat v podstatě cokoliv. Takže aha, on ještě zpracoval fotku, no, tak mu to teda trvá, no, tak ještě, aha, tady. Jo, takže obrázek, který jsi nahrál, nese symbolicky prostě psychologický výraz tvoje mysl infikovaná vírou. Víra je mentální program, kognitivní vězení, jo, prostě. No, tak dále, jo. Takže to jde, jo, on ti vlastně vysvětlí vlastně, co na té fotce je. Můžeš v podstatě používat umělou inteligenci jako překlad. Jsou tam vlastně mikrofony, takže vlastně on ti v reálném čase může dělat ten překládací slovník. Z angličtiny, z němčiny, jo, nebo do němčiny, do angličtiny, do čínštiny, do větnamštiny, prostě zapni si to a jdeš, jo. Takže to je ta, no, dobře. Tak jsme mu dali teda vlastně, teďkom ještě je další dotaz, najdím aplikaci, která překládá video české. Musíš si to najít, jo, jako teďkom, já vím, že jsem to hledal, vím, že se to dá udělat a vím, že prostě někteří to překládají, možná, že Dominik od nás z té ploché země to teď používá, jo. Protože on tam hodně videí dává, která jsou jakoby přeložená v češtině,
1: jo, to, jako s dubbingem. Toho no, profesora takže... Younga, nebo jak se jmenuje, takže to je vlastně online překladač, že? Do češtiny.
0: On ti to dá v podstatě do titulku, dá ti to vlastně do české řeči a vlastně celé video ti přeloží, takže jde to, jo. To znamená, jako pokročilé AI platformy. Hele, jako tam je... To je všechno v podstatě programování, jo? To znamená, ty jedeš a už potom buď si dáš jako upgrade, jo? Buď ChatGPT, anebo upgrade vlastně toho Gemini, jo? To je v podstatě jedno, tady si v podstatě podíváš, že co tam v podstatě je, jo? Co v podstatě vlastně získáš, tím, že si to předplatíš, jo? Záleží samozřejmě prostě i na tobě, protože říkám, jako když to v podstatě má jeden, tak je to lepší. Jo, může to, jdeme tomu, možná i shareovat s někým a podobně. Já prostě nevím, jo, jako říkám, nechci to prostě teďkom ještě řešit, já zatím to nevyužívám tak, jak že bych si za to zaplatil, protože ještě fakt na to nemám čas, jo, prostě řeším prostě tady ty věci s tím invalidním důchodem, ale prostě všecko to jde udělat, jo. To znamená, tady si, že na to podíváš, tak jde to najít. Jo, jde najít v podstatě samostatné platformy, anebo si to rozšířit, buď ten ChatGPT, já se podívám ještě, jestli ten ChatGPT, chat.gpt, a asi.com to bude. Co to?

0: Haló, haló. Robert se točí.
1: Tak ty jsi v podstatě, tam je totiž naprogramovaný spousta botů. Jo? To znamená, to je kdyby normálně na tom Facebooku, oni ti odpovídají. Ale... No, ježiš, má napokračovat, zůstat dohlášení, co to je zase? Aha, tady. Ježiš, Google. No, to nedostanu se tam teď, no, to je jedno. Jo, přihlásit se, zaregistruje se zdarma, potom tady v podstatě vlastně máš nastavení, je to všechno v češtině, přihlásit se v podstatě vlastně přes ten Google, jo, nebo přes Facebook, jo, a tak dále. Jinak toto, ty boty, to jsou jako i lidé, jo, na tom Facebooku. Tam je spousta prostě, jako oni se tváří, že je to fakticky jako ta univerzitní profesura, jo, ale to jsou v podstatě opravdu naprogramované boty. A to poznáš, jo, když se podíváš na to, tak on ti dává pořád ty stále odpovědi. Tam mu dáš obrázek, nějaké memečko, a on ti na to odpoví vlastně úplně stejnou otázku, a ti odpověděl nějaký jiný předtím, jo. To znamená, Pepik František, který se jmenuje nějak, jo, tak ti v podstatě dá stejnou odpověď jako ten druhý v podstatě, který se jmenuje Lojza Karel, jo, prostě. Jo, takže ty už jako to poznáš, že to je bot, že to je prostě nějaký robot, nějaký odpovídáš, protože vlastně odpovídá stejně, že vlastně, že můžou oddělit vakuum od atmosféry ničím, jo, prostě jenom jako, že tam byly ty molekula nahoru helia, ono tam prostě visí, jo, zůstane viset a nejde do toho vakua, jo, prostě, jako to je prostě taková odpověď, jakože já ty lidi absolutně hned kendovám, že idiot, jo, protože a hned prostě odpovědi, že ad hominem a tam blabla, to jsou prostě naučené odpovědi těch botů, no, takže to ten chat GPT, jo, takže to si taky můžeš nainstalovat, to je jedno. Jo. Takže já bych sem potom už šel, já tam mám připravený nějaký dopis, který jsem měl finální verze pro ještě to není úplně finální verze, to ještě vlastně potom jsem diskutoval s Marcelkou, vlastně, která mi řekla, že vlastně ten zákon není platný. Jo. Takže já tam vlastně chci vlastně dodat, ale prostě to je, jako oni mi prostě odpoví, dobrý den, paní Říhová, jo, posudek invalidity mám tady, protože jsem se tam nahrál, jo, mám nárok na invalidní důchod třetího stupně, mám nárok, jo. Oni ho zadržují. To znamená, tam jde o to, že tam jde o ekonomickou smrt. Jo, to znamená, jako, oni zadržují vlastně od toho 25.7.2005. Mi zadržují v podstatě, kdy vznikl nárok invalidity, tak mi vlastně zadržují důchod. Jo. To znamená, kdybych mezi tím zemřel, no tak jako pro ně to je super, protože oni šetří prachy. Jo. A to je vlastně ta ekonomická smrt. Jo. Důchod není dar, ale nárok, vidíš to. Prostě on ti to tady napíše. Podle vašeho posudku jste člověk, který celý život pracoval na vysokých postech Siemens, ASCO, no, jako Continental v podstatě, no, ASCO to bylo jako to tam bylo taky někde napsané. A odvádí systému nemalé prostředky invalidních důchod. Navíc zase mi v podstatě už ty podklady odeslal, jo. Já jsem na začátku, když jsem tam byl, tak jsem tam vlastně musel jít, nebo online, to prostě jsem tam musel přijít a sednout. Takže s berličkama tam prostě člověk musí jako někam dojet. A teď tam sedíš jako fakticky, jako že žádáš o almužnu. A teď oni tam neměli záznam o mé civilní službě 13 nebo 15 měsíců, neměli tam záznam o mojí vysoké škole 5 let, neměli tam záznam o německé straně, jo, neměli nic. Já jsem měl prostě všechno sebou jako skopírované a oni prostě na mě čuměli. Teď jsem jim skopíroval vlastně ty platy, které jsem měl v Německu, jo, které v podstatě by se měli buď zreplikovat jako tady o Čech nebo přiznat ty roky. Jo. Nic v podstatě vlastně oni, a teď oni udělali tu věc, že mi napsali tady ten dopis, že vlastně v podstatě, když jsem teda vlastně žádal ten důchod, protože říkám, já jsem měl tu zprávu z toho, od těch lékařů, že na to nárok mám, no tak oni prostě jako blablabla, paní nějaká, která se ani nepodepsala, protože to není podepsaný dokument, nemá žádnou váhu, nic, takže mi to musí podepsat a musí prostě do 7 dnů začít prostě vyplácet zálohy. Jo? A oni zase v podstatě vlastně toto prodloužili o dalších 90 dnů. Jo, to znamená, já v podstatě dneska nemám vlastně prostředky, které bych mohl vlastně mít na to, abych mohl existovat. Jo. To je prostě, a to ti ta umělá inteligence všechno v podstatě tady prostě řekne. Jo. Jo, která vlastně, tu je, vyzývám vás, jo, vyzývám, jo, to znamená, doložte. Jo. doložení úpadku pracovní schopnosti nebo na základě úpadku pracovní schopnosti, protože já jsem pro ně pracoval, já jsem odváděl ty daně, nebo je to všechno, co tu je. Jo? To znamená, já na to mám nárok, nárok na to, nebo v podstatě na, ještě to jsem dá v podstatě nějak řešit něco. Že bych tam zadal, jaké nároky má suverén na invalidní důchod jako Ukrajinec. Třeba. Jo? Jo? Tak.

0: Tak on už tam, on už se zaplantal tam do toho, když jsem tam zadal, to musím dát asi znovu, protože já jsem vlastně do toho, jsem se neuvědomil, tak já jsem si vlastně
1: Víru.
0: do toho řešili, tak jsme tady vlastně dali ještě vysvětlit, co je ta fotka a on vlastně, on to v podstatě teďkom se točí. Vidíš, on prostě, on to schválně vlastně točí kolem toho, co tam bylo jakoby naposledy, jo. No, takže to je špatně. Takže já musím znovu otevřít, už to nebudu dělat, jo, ale prostě znovu v podstatě otevřít nové okno, jo, tady, nové okno, a znovu dát teda Gemini, jo, a znovu nahrát tady ty dokumenty, které jsem tam dal, a znovu prostě projít celý ten proces. Jako trvá to, dejme to, půl hodinky, hodinku, ale netrvá to prostě roky, jo, aby než bych prostě si vůbec přečetl celý ten blokův právní slovník, jo.
1: No dobře, a teďka je možnost, třeba ty jsi tam nahrál ty fotky, ano, tu víru, je to možný potom ještě odebrat z toho, jo, že by začal AI pracovat jenom s těma původníma materiálama i s tím třeba posledním, který bys nahrál, bez toho, bez těch fotek?
0: Tak zkusíme.
1: Zkusme.
0: A dej mi fotku o víru se ch. Tak zkusíme. Tak ne. Ale zeptáme se normálně narrativu teda, jaké nároky na výše invalidního důchodu má nárok Ukrajinec ČR, jo? Takže zase v ČR, nikoli jako všude.
1: Ano.
0: To vyšší věci. Nároky. Jako je to korporace, takže oni v podstatě by měli vyplatit nárok takový, aby si v podstatě mohl zaplatit nájem, anebo ti doplacet nájem. Jo, to se dá taky v podstatě jako vyřešit. No. A to je ti v podstatě, vidíš to. Příklad výše pro zranitelné osoby, to znamená, to bys měl dostat i ty. Jo, jako normální suverén teda, jo, ne občan. To znamená, toto vyplácejí v podstatě vlastně Ukrajincům. Tak, to je minimální výše, samozřejmě, v podstatě. Takže toto je z 5 do 14 000. Myslím si, že ale tam jakoby to oni jak počítají, jo, v podstatě, ještě podle let a tak dále. Ale celkově tam se dá jakoby zjistit, jaké jsou nároky na výši dávek pro Ukrajince v ČR, jo, to prostě se dozvíme. A v podstatě toto bychom dostali u té korporace taky, jo. To znamená, když jsi nezaměstnaný, když jsi v podstatě něco, tak bys měl v podstatě dostávat vlastně tyhle ty minimální dávky. No, zase tento postižení OZP zase to v podstatě bere kvůli tomu invalidnímu tomu, zase v podstatě vlastně bere to, co jsem tam zadal na začátku, jo, ten narrativ, jo, on prostě, jako někdy to je dobré, někdy to je, že to musíš prostě udělat nové okno a zadat mu přesně, co chceš, jo, co má to okno vypnout a zadat v podstatě, jakoby, že nové, dáme v podstatě zase ještě jenom Gemini a zadáme mu v podstatě, jaké dávky na takhle. Na jaké dávky, jako je dost existuje určitá kuchařka, jak komunikovat a jak mu zadávat vlastně ty věci, jo, to má ten program, jo. Na jaké dávky má
1: kuchařky a píše Ruda Vávra, to je od Rudu, ta kuchařka.
0: ČR. Ale existuje jako i kuchařka jako přímo těch, jako jsou zdarma někde, myslím, že dokonce jsem někde i stahoval zdarma.
1: To je dobré.
0: A tak dále. Vidíš, tady... Ale potom to může doprogramovat v podstatě to AIčko.
1: Přátelé, takže já teda jako, toto vlastně není ani vysílání, Roberte, toto je workshop, jo, kterým nás provázíš a patří ti veliký blagadar, protože jsou to teda nové věci, samozřejmě nové, přišel s tím Ruda před těma 3 týdnama, ale vidím, že ty jsi

0: taky velmi i dopodrobna konkrétně jako rozvedl, takže máme co studovat. Toto mě určitě zajímá.
1: Mě fascinovalo vlastně jediné to, co Rudo vlastně minule dal, že vlastně on okleštil ten narrativ těma svýma dokumentama, jo. Zaprvé prostě přinesl na světlo ten dokument té transformace, jo. To je tady tento dokument.
0: A ten dokument, přátelé, je možnost stáhnout z archivu Svobodného vysílače. Jmenuje se to, vlastně ten pořad se jmenuje Sametové převrat s Rudou Vávrou, ano. To je on, takže je to možný v PDF-ku stáhnout, nahrajete si do toho Gemini, vidíš, už začíná machrovat, ještě to neumím, ale vyzkouším si to taky určitě. Sice dopisy nepíšu nikam, ale je to dobré taky znát. A takže vlastně i to AI může být dobrý sluha, ale špatný pán.
1: Hele, jestli nám to dneska stačí ta hodinka, protože jsem fakt unavený, že bychom to ukončili a já se, dejme tomu, zase potom na příště připravím zase buď něco o tom zdraví.
0: Je 19:19, Roberte, takže těch informací je hodně. Jo? Já si myslím, že posluchači a diváci kulí očima a že si několikrát tady to vysílání pustí z archivu nebo z YouTube a že začnou teda pracovat s AI a s botem, s robotem. Já to každopádně taky vyzkouším. Já bych si nepustil AI třeba do mé kreativní činnosti, jako je skládání hudby a tvoření textu, ale v těchto případech je to fakt velmi teda významný pomocník, jak sleduju, takže už tu AI nebudu obcházet velikým obloukem, ale možná trošku menším, jo? Takže Roberte, veliký blagadár. Klidně pokračuj dál, jak chceš, jo? Času máme dost, ale když bude chtět ukončit, je to na tobě.
1: Já to asi ukončím, protože říkám, asi toto je jenom taková předehra k tomu AIčku, jo? Protože říkám, Marcelka, ještě neumím pracovat, já si myslím, že jsem to teď vysvětlil relativně dobře, že kde se co nahrává, v podstatě vlastně říkám, to Gemini je jednoduché, pokud máš počítač, ChatGPT a podobně, když máš, dejme tomu, aplikaci jako na mobil a tak dále. A můžeš v podstatě, vlastně říkám, si s tím hrát opravdu, protože ty tam můžeš nahrát tu množinu, kterou chceš a říct mu prostě identifikuj to, jo. A sám prostě vidíš, jak my jsme tady měli na tom začátku, že vlastně on, když jsme tu dali, tak tady vlastně vypotil vlastně i dopis a v podstatě vlastně zpochybnil celý ten právní titul, vlastně, že na začátku ten narrativ, ta množina, která tu byla, tak on prostě říká, ano, prostě podepisují to prostě tři lidé, jo. A potom, když jdeš, tak jinak Marcelka byla fakticky super, že mi řekla, že ten zákon podepsali jenom dva lidé. A teď mu prostě na tom narrativu dáš, zeptáš se ho, tak on furt prostě říká nesmysly, lží, jo, to znamená to, co tam je. Ne, to prostě podepsali tři lidé, ne, to platí, jo, to tak je, jo, protože ty jsi otrok, blabla, a teď prostě zeptáš, nebyla potvrzena kontinuita přechodu, jo. A on zase, ne, to není pravda, jo, prostě, proč jsou tam podepsáni dva lidé, a teď prostě kontinuita, a ty tam nahraješ prostě ten Rudův dokument a najednou prostě tu transformaci a najednou prostě on změní, jo, protože vlastně ty uděláš tu množinu menší a najednou prostě tam je jenom Havel a Klaus, jo, a kde je ten třetí, jo, prostě není. To znamená, ten zákon není platný a potom najednou dáš mu napsat dopis. Ale tady prostě vidíš, zpochybnění legitimity právního titulu. Jako nemusíš to přesně obsat tak, jak to je, protože ono to zase musí dávat nějaký smysl, takže musíš si to skopírovat, jo, a dát si to do pořádku podle sám sebe, jo, to znamená, jako to prostě porušení lidských práv. Jako, hele, a navíc prostě ona není podepsaná a navíc ještě všichni za sebe zodpovídáme, to znamená, ona komunikuje, ona nikoli ČSSZ, ale ona, ta paní, to znamená vždycky, pozor, i ten exekutor, jako teď ti to taky vysvětlím, exekutor je taky super, protože vždycky ti zavolá nějaký panáček, že prostě ti volá exekutorský úřad. Ne, nevolá. On ti volá ten panáček. A ten panáček se myslíš, a kdo jste vy? A on prostě, no exekutorský úřad, prostě, že jo, nebo prostě já nevím. Tak říká, ale ne, a kdo jste vy, no, potom se jako představí, no, tak potom mu řekneš, a máte se mnou smlouvu? No, nemáte, no, tak vidíte, tak já vám dám prostě 1 000 000 eur jako pokutu a hnedka vám pošle fakturu, co mi otravujete. On je totiž, jako, oni se představuje i v těch dopisech, jako, a to jedno, jestli to soud, nebo policie, nebo cokoliv, tak vždycky v podstatě on jako, že policie, ale v podstatě vždycky pod tím je podepsaný nějaký človíček, kdo je za to zodpovědný, ale prostě on není zodpovědný, on není podepsaný. on musí být i stotožněný. Jo? Protože ty, když si bereš úvěr nebo hypotéku, na koho stotožní? No jenom tebe. Oni nestotožní banku, protože to ten nepotřebují. To je vlastně, oni tě vlastně oberou o prachy, oni ti vlastně nechají vypsat směnku, což vlastně podpis na hypotéku je směnka. A to je aktivum v té bance. A to je to co oni potřebují. Oni potřebují pasivum. Jo, oni potřebují to aktivum, to znamená tu svoji směnku. Stejně tak vlastně exekutorský jakoby doklad. Jo. Oni nemají žádné, jako exekutor k tobě nikdy nepřijde, protože on nemá doklady, on není exekutorem, on není pověřený suverénním státem. On nemá prostě nic, jo. Takže zaprvé nemůže přijít k tobě domů, tak posílá vlastně ty svoje pracovníky, jakože to pracovník, ale to je zaměstnanec, jo. Ten zaměstnanec není chráněná osoba. To znamená, toho může střelit mezi oči, jo, protože vlastně nemá z toho smlouvu. Jo, stejně tak policie. V podstatě, když neuděláš nějaký trestný čin, tak jako co? V podstatě je to jenom jako úřad, jo, nebo prezentace úřadu. To stejně, prostě tam je, to je tak prošpikované a tak udělané, že to se prostě prolíná, jak říkám, přes ty chemtrails, právo a tak dále, plochá země, jo, virologie, farmacie, prostě všecko, co tu je, nebo historie, školství, všecko, to je stejný. A ty se vlastně jakoby v nějakém spektru NPCček, jo, my tomu se prostě fakticky hrá, jo, a to jsme se prostě věnovali tady tom vysílání už minule, já jsem to minule vzpomínal, jo, že vlastně fakticky se tu jenom prostě bijeme s těma NPCčkama a s umělou inteligencí, jo, která v podstatě toto celé vytvořila. Takže takhle jako ještě dokončím vlastně, co jsem řekl. Pokud by někdo chtěl něco víc vysvětlit, tak samozřejmě prostě možná ještě Ruda zase v nějakém dalším vysílání vysvětlí nějaké věci. Jo, protože on je v tom jako o tisíce mil prostě jako popředu, to je ještě neskutečné, co on všechno vypracoval. Jo, jako prostě já na tedy vždycky čumí, že mají tolik energie a tolik všeho a já se tady loupu tady prostě tady s těma úřadama, ale prostě přišel jsem taky na to, protože minule, co Ruda vlastně ukázal, že tam se dá okleštit a vytvořit vlastní narrativ u toho AIčka a on potom řeší jenom ten narrativ, jo, který tu já vlastně do programu řeknu, prostě řeší jenom tady ty dokumenty, jo, tak on ti vytvoří v podstatě tady tento formální námitku a jedeš, jo, a máš odpověď, jo. Jestli tam dáš to kanonické právo, nebo ne, to už je potom na tobě, jako, jestli tam dáš prostě přirozené právo, nebo ne, tak to už je taky na tobě, ale prostě jako je přece v naší ústavě, je, že vlastně lidský život není nad korporací. Jo, že korporace pod tím člověkem, jo, a to je vlastně tady ukázané. Jsem tam, jo. Takový dokument. No to je taková prostě analogie vlastně, jak jsme vlastně vytvořeni, jo, vlastně podívej se na zmii, jo. Kolikrát si říká tomu druhému, že si hrál hra na prsou, nebo ty zmije do hata, jo. Podívej se, jak to vlastně funguje kostra člověka, kostra prostě toho reptiliána, jo. Prostě, jako oni nás složili z 308 druhů, jo, kdysi. A teď v podstatě použili nějaký gen z toho hada, reptiliána, máme reptiliánský mozek, máme jich kostru, protože ona není stavěna na to prostředí, aby jsme stáli na dvou. Že? Je opice v podstatě většinou jsou na čtyřech, jo? Nebo pézy na čtyřech. Jo? Přitom, když se podíváš na jak vzniká vlastně embryo člověka, opice, psa, jo? Delfína, tak do určitého věku toho embrya to je v podstatě vlastně stejné. Jo? Potom se vyvíjí zuby u psa a tak dále. Jo? Prostě to je tak krásné, že ty můžeš naprogramovat ten gen, jo? Nebo jak třeba funguje geny třeba, nebo jak se můžeš vypěstovat prostě doma. Jo? Máš dvě fialky, jedna je fialová, ta fialka, a jedna je bílá. Jo? A teď vezmeš prostě ty semínka, vlastně, když to oprášíš, tak vezmeš, takže od sebe, že jo? A vezmeš prostě štěteček, vezmeš prostě ty semínka vlastně z toho semeníku, z té fialky, která je fialová, naprášíš ji na tu druhou, ale předtím se bereš vlastně ještě z té bílé a dáš to na tu fialovou a počkáš si, až se vlastně vzniknou semínka a na druhý rok to zasadíš a máš v podstatě dvě různé nové hybridy. Jo? Jedna bude mi tomu fialová s bílými tečkami nebo čárkami a druhá bude bílá s fialovými čárkami. Jo? Protože to opilíš obráceně. Stejně tak vlastně funguje genové inženýrství tady v tomhletom. To je úplně to samé. jo, mezi lidma, jako. To prostě akorát oni nepřiznali. Oni to umí, vědí. Takže já jsem Peťo vlastně takhle jako skončil. Myslím si, že to úplně stačí dneska pro to AIčko, když by to bylo delší, tak to v podstatě vlastně není jako vyčítelné.
0: Ano, nechme, Roberte, nechme si to, nechme, jako pro začátek velmi, velmi dobrý, nechme si to na pokračování. Já jsem dneska kontaktoval Rudu, ale je nedostupný, buď má vysílání s Renatou, a nebo má vypnutý prostě mobil a pracuje. A dívej se, já mám v ruce mobil, jo, já teďka si píšu s Marcelkou, Marci, ahoj, poslouchá nás, ale blbnej technika, blbnej reprák. Já jsem jí poslal odkaz, že by se mohla připojit na chvilku, pozdravit se, ale nejde to z technických důvodů, tak třeba příště. A když mám v ruce ten mobil, zeptám se, je možný pracovat s AI přes mobil, protože znám hodně lidí, jo, který nemají počítač, mají jenom tady ten mobil, takže jsou tam ty samé možnosti, myslíš?
1: Ano, Gemini nabízí, nebo takto, i když tam dáš Google, tak tam dáš přepnout na ten režim AI, jo. Já teda používám aplikaci Gemini, jo, ale jenom na počítači. A na tom mám Perplexity, to bylo předplacené z T-Mobile, teďko mi skončilo předplatné, ale používám Perplexity.
0: Perplexity, a já se tě, vidím, že se vyznáš, já se tě zeptám, to tady, počkej, zmizlo, takže dáme se naplný gule. A dívej, já tady mám takovou taky umělou inteligenci v tom rožku a jmenuje se Grok, jo. Ale tam je teda takový narrativ, že těžko ho prostě jako... Já jsem tam nenahrával žádný svoje soubory, jo. Ale zeptáš se ho na cokoliv v 11. září, jo. A zeptáš se ho prostě na covidismus a tak. Takže on si jede prostě Matrixový narrativ, jo. A vyzkouším, ale víš co, já se tomu vlastně nevěnuju, jo, já vůbec jako se tím až tak jako nezabývám, ale jak teďka sleduju, tak je to určitě dobrý vědět a je to dobrý pomocník. Takže znáš Groga, umělou inteligenci, ano. Grok?
1: Ano, a dokonce... Grok, pak je Perplexity, pak je ChatGPT, Gemini, ono to je v podstatě, to vychází ze stejného narrativu, oni si stejně prohledali. Tam máš ty kravlery, ty pavouky, kteří se prohledávají vlastně celý internet, oni se to prostě dávají do těch databází, ale myslím si, že to za chvíličku prostě spadne, protože to má šílené nároky na energie, na odběr a v podstatě to nenese žádné peníze. Jo. Takže si myslím, že tohle je jakoby slepá cesta vůči tomu, že to budou dávat zdarma, jo, že to prostě časem utnou, jo, že prostě to lidem asi nedají. Ale teď máme možnost to využívat, jo. To znamená, jako opravdu, jako Ruda udělal práci, která, to se nedá prostě vyslovit slovy, jako co on vytvořil, jako celkově, jako za ním, jo. A ten transformační prostě protokol, tak to je prostě bomba, jo. To je prostě...
0: Ale je to, ano, je to, nemáš slov, je to pecka, ale on stejně mu to taky vlastně vyjela umělá inteligence. On ji musel nakrmit za něčím, spoustou dokumentů, že mu vyjela tady ten transformační protokol, jo. Takže udělal kus práce a vystříbřil to, vyleštil to jak diamant. Takže máme z čeho čerpat.
1: No, pak ten Blackův právní slovník, prostě to je UCC, jako to znamená, vlastně tím se řídí vlastně všechny korporace a od teďka nemyslím, že 26.2.2026 jsme už jenom korporace a vlastně jednáme sami za sebe. A i ti úředníci jednají sami za sebe. I ti exekutorští pohůňci, jo, to prostě jednají sami za sebe. To znamená, vlastně ty musíš kontaktovat, musí ten exekutor dneska dokázat vlastně kontinuitu vlastně právní formy a dokázat vlastně ty své právní tituly, které nemá. Znamená, to je všechno fikce jako na ty lidi. Oni se to prostě neuvědomují. A díky tady tomu v podstatě s ním mohou komunikovat a prostě oni prostě řeknou ne, dám vám tady dopis a když přijde do jiný dopis, tak prostě já to poru znovu AIčkem a znovu mu dám prostě odpověď a tak dále. Jo, to znamená, jako tu lidé prostě platí jako zbytečně, jo, těm exekutorům, soudům, jo, prostě nechávají se prostě odsoudit do vězení, jo, třeba ten, jak se jmenoval Čermák, jako nevím jménem.
0: No, pak tam byl druhý. Není to Marek, je to Tušil a Čermák.
1: Já Tušil, jo.
0: Tušil a Čermák. Patrik, jako,
1: jo. No. Takže to jsou všechno prostě věci, kdy v podstatě se podíváš na to, jak se chová suverén Zítko, jo, oni ho odsoudili. Všude napsali prostě ty média, že ho odsoudili a bude, všichni se těší, že půjde do vězení. Ale nepůjde, protože on je suverén. On s těma se doma vyjebal. Jo? On prostě on napsal, já jsem suverén a v podstatě já tam nejdu. Prostě nepůjdeš tam. Jo, protože v podstatě nic neudělal. A oni nemají právo tě... To byla se Marcelka.
0: Marcelka se vrátila, no. Preju nechceme vidět ani, teda jednak ji nejde technika, jednak že je zmokla jak slípka a že nás sleduje. A píše tady, my jsme to s Robem řešili a konečně se mohla použít, že zákon o sociální pojištění nebyl řádně podepsán, tak věřím, že to použil, pa, držím palce. Marci i tobě, takže dej se pěkně dokupy, povenku, je aprilový počasí, taky chvilku prší, chvilku tady svítí sluníčko, pak ty čáry, takže sloní, nepršelo tady 14 dní, jo, bylo sucho, takže je to velmi dynamické. A ještě teďka jsem něco chtěl, ale přečetl jsem Marcelku a zapomněl jsem. No, každopádně, Perplexity a Grok a tady to AIčko v tom Google a v tom Gemini nebo Gemini je to, co nás teďka asi bude zajímat mnohé, který nás poslouchají teď a který nás poslechnou ze záznamu. Takže, Robe, ty mě zase pošli prosím tě nějaký odkazy, i když ty jsi vlastně mluvil většinou teda o tom Gemini a o tom Google, takže to si každý může na základě našeho vysílání najít, dohledat. Jako workshop perfektní a veliký blagadár, ale ještě jsem furt něco chtěl, možná důležitýho, ale zapomněl jsem. Takže
1: to pokud ještě máš... do popisu v podstatě, nebo se to vyřeší příště, jo. Tady jdeme o to naučit lidi s tím pracovat, protože já před rokem taky jsem nevěděl, co s tím, jo. Teď ten rok v podstatě jsem používal jenom jakože vždycky vyhledej mi na internetu to a to, tak mi prostě vyhledal. Jo, ale Ruda prostě ukázal takový trik, že fakticky já můžu okleštit narrativ, jo, co jsem v podstatě jako nevěděl, jak vyřešit. Protože když to dá právní firmě, no tak jako ona ti to nebude řešit jako v právní slovník, protože ona by prostě musela pryč z toho korporátu a to prostě nemůže, protože z toho má prachy, že jo.
0: Jo,
1: takže
0: jo,
1: to je na nás. No.
0: Už vím, co jsem chtěl, když zmínil z prachy. Vlastně banka nám nepůjčuje žádné peníze, ano, obchoduje s těma sněmkama, cennýma papírama a my když podepíšem, oni stejně nemají originál, oni to posílají do Ameriky nebo do Vatikánu, takže když jsi po bance originál, podepsanou smlouvu, tak ti ho neukáže, protože ho nemá, jo. A stejně vlastně na základě toho, že to pošlo do Ameriky, nebo já nevím, možná do toho Vatikánu, tak oni potom čerpají, vlastně člověk si půjčuje sám od sebe, ze svého vlastního kolaterálního účtu, takže je to obrovský podvod a je potřeba, aby se to lidi dozvěděli a oni teďka používají exekutoři další trik, nemáte na exekutora, dobře, tak provedeme tu insolvenci, ano, takzvané oddlužení, to je to samý. To je prostě ten sám podvod, akorát, že to je oblečený do jináčeho kabátu. Ale je to jedna mafia propojená a i ty insolvenční správci. Jo? Nikdo nemá dluh, i kdo máte hypotéku a půjčky, leasingy a neplatíte, nemáte žádný dluh, protože oni používají vaše peníze z kolaterálního účtu, takže neplaťte jim nic, nemůžou vám nic vzít.
1: To je právě to vymanit se z toho strachu, jo? Protože oni vlastně lidi žijou pouze v tom strachu, oni se vlastně ten parazit se tím živí, jo? To jsem taky minulý jako zmiňoval, vlastně, že my jsme v systému, který je vlastně jako umírající. Jo? Oni vlastně se živí nám jako, že tím umíráme, protože vlastně my máme ten gen toho umírání, kdy vlastně po 21. roce vlastně všechny ty buňky se zastaví a netvoří se a vlastně my umíráme. Jo, proto vlastně oni se živí z toho ultrafilové světla, nebo já nevím, které vlastně vzniká, protože když máš list jako na stromě, toho ustřihneš, tak vlastně tam ten zbytek, který tam je, tak vlastně vysílá vlastně ultrafilové světlo kolem dokola. A vlastně to vidíš, že to vlastně umírá. Umírá vlastně a vysílá i to světlo, i ten list, který umírá. Vlastně, jo, i ten člověk, který umírá po tom 21. věku, tak vlastně vytváří nějaké prostě energie, kterými oni v podstatě se živí. Jo, já bych to vysvětlil. Proto tu je ten parazit. Jo? Proto jako někdo prostě ti biblisté, oni prostě se rozplývají nad tím, jaký máme krásný svět a rození a narození, ale prostě to není pravda. Jako to, kdyby byl opravdu Bůh, který by nás miloval, no, tak prostě žijeme nekonečně a máme v podstatě kosti z toho titanu nebo z něčeho, nebo z křemíku a v podstatě neumíráme, jo, nemáme ty bolesti, nemáme toto. Toto je prostě opravdu jako predátorský systém. Jo, toto vymyslel a je prostě satanský systém, prostě, který tu je, i když je nádherný, ale prostě jako nemůžeme se požírat sami navzájem, nemůžeme v podstatě jenom jako být závislí na těch základních instinktech, to znamená chytni, úlov, sežer, sexu, jo, to znamená, jako to jsou základní instinkty, které tady jsou a to jsou zvířecí instinkty a ty jsou vlastně jakoby už dané, to je genama, podívej se na králíka, podívej se na psa, prostě oni vlastně sexují vlastně už od mala. Jo, už od toho štěňátka nebo od toho králíka, který mali prostě, tak oni sexují i děti v podstatě tak mají. Jedině my máme jakoby delší dobu programování, protože my jsme ten oslík v tom mozli, jo, který dělá toho otroka prostě orá pole, ale prostě mluví, že jo, dokáže myslet, takže my jsme tím oslíkem, ale my se musíme z toho osla nebo z toho kozloně prostě dostat na vlastní nohy. To znamená přestat se bavit prostě s Matrixem, odpojit se toho starého Matrixu a napojit se na ten vyživovaný Matrix toho předchozího slunka, které tady bylo, jo, to křemíkové. To znamená, myslím, že ten Sirius, myslím, že naše hlavní slunce. Jo, nikoli to, co tady teďka vidíme. Jo, ale to jsou věci na někde příště.
0: Na příště, ty vyráš další nekonečné témata. Máš tady pochvalu od Marcelky, že... A vůbec, ta AI Robertovi dost kecala, no ale on se nedá, jo, protože jsi ten narrativ zmenšoval, takže jsi dostal tam, kam chceš. A tady píše Josef Vincour, asi už na rozlučku. Zdravím vás ve studiu Deja Vu, nádherný večer všem sledujícím přátelům. Přátelé, takže já vám velmi děkuji, blagadarím. Informace budou tady pod tím videjkem, budou i v archivu na Svobodném vysílači. Já tam znovu... skopíruju Mosley.
1: oni to dávají, že pro Českou republiku to není přístupné, ale vždycky se to potom nějak objeví, jako, takže dáme tam Mosleyho znova, protože to je taková pohádka, která vlastně je o nás. No.
0: Nádherná pohádka, ano, a jinak na čele mám modrou vášku, není to křížek, nejsem zajace jakéhokoliv náboženství ani víry, jo. Váška mě pomáhá velmi, jsem zjistil, a modrá, takže ji občas nosím. A mám tady nachystaný nějaký obrázky z farmy, jo, co teďka vlastně dělám, ale to si nechám na středu, na středečníček, který je vlastně nedělníček, jo, přátelé, takže ještě abych teda dal trošku anonci, nebyl nedělníček, nebyl s Márou skrz tady ty technické problémy, ano, takže jsme se rozhodli, že bude ve středu, to znamená zítra od 7:30 bude výjimečně středečníček, ale bude to nedělníček s Márou Čermákem, jo? A to bude nášup. Máme hodně témat nachystaný pro vás. Tak jo, já myslím, že to můžeme odpískat zdárně. Poděkuju tady komentátorům, sledujícím, a posluchačům a ten, kdo nás dneska jenom poslouchal z rádia na Svobodném vysílači, tak v archivu bude potom link na to video na YouTube, takže tam budete jasně vidět vše, o čem tady dneska Robert mluvil. Tady se mě to nějak rozjelo, ty obrázky, ale to nevadí, stejně už končíme. Takže mám tady závěrečnou písničku. Ona se totiž vztahuje k tomu, co teďka děláme na farmě. Řežeme dřevo a ořeme pole. Takže je tady písnička od ruské skupiny Lube a jmenuje se Koň. Nádherná. A toto je v podání, Pelagei. Takže Robert, jestli chceš vyposlechní píseň, jestli ne, tak se rozloučíme s tebou. Já ti velmi děkuji, velmi osvěžující a praktické vysílání, vlastně takovej workshop, který se taky hned tak nevidí. Ruda to začal a ty zdárně pokračuješ a já si myslím, že v některým z dalších vysílání se propojíme i s Rudou, protože projevil zájem pokračovat v té sáze sametové převrat. A odkud se vzali tam ti agenti Pávek a Flaška Havel, ten nejdramatičtější ze všech dramatiků, měl zůstat u svého řemesla. Ševče, drž se svého kopita, nelez tam, kam nepatříš, že? Takže, o šanty, poštím písničku, Robert už se zamutoval, takže o šanty i veliký blagadár a mějte krásné úterní, podvečerní, pozdní odpoledne. Tak jsem to trošku zkomplikoval.
1: Já se teda rozloučím, musím běžet, mám nějaké povinnosti.
0: Jasně.
1: A děkuju za večer všem.
0: Děkuju.
1: A
0: blagadár.
1: Samozřejmě Marcelka a ti ostatní, kteří to snad využijí. Uvidíme se příště, možná i s Rudou. A vymyslíme něco nového. Takže mějte se, čau, čau, omlouvám se a musím běžet.
0: Veliký blagadár, mějte se krásně.
2: Сейчас, друзья, будет молодая мама Пелагея.
3: Я первый раз вышла из дома сегодня, дорогие
2: да,
3: друзья.
2: Несколько минут сюда, сюда, чтобы поздравить.
3: С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
2: Спасибо.

chlapců, hmota, Béďa jede, dívej se, starodávný stroj a furt to jede. Stará dobrá Husáková ruská ocel. Víš to? To vypadá na nějakou, prostě na nějakého Kutila, co to vyrobil. No možná se vyráběli dřív takový stroje, i sériově. A je to nádhera, nádhera. Chlapci. Takže dívej se na to. Ještě tři řádky a hotovo. O, šanty. Blagazár všem vědomým tvůrcům ve hmotě i bez cílku. Ano, ano, ano.

Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Vítám vás na nejdůležitější poradě, která v pondělí v této zemi může probíhat. Opravdu, do jisté míry je to pravda, protože jenom tady se hovoří úplně otevřeně, na těch ostatních tak úplně ne. Já rychle půjdu k chatu, protože máme toho opět hodně a už jsem se tady koukal, že je tu i docela sporná věc. Přeji všem předem krásný večer, říká Dřeva 1694 a zdraví vás všechny milé protiproudaře. František Dohnal, už se těším, proberete veliké cosi, co tady zůstane po současné protisudeťácké hysterii. No, jestli máte pocit, Františku, že tady je protisudeťácká hysterie, tak já si myslím, že je tu spíš protičeská hysterie. Ale co potom zůstane, to uvidíme, my se k tomu dostaneme v několika věcech hned, protože ta věc je enormně vážná a stává se den ze dne vážnější. Nechme si to tedy na dopis. Vážený pane Hajku, konečně tady vidím pana Františka Toulu, který nám nepřeje pokoj a klid, ale vím, že si to stejně myslí. Co říkáte na nápis na triku Bartovského, že Sudety musí být zase velké? Ti lidé se dočista zbláznili. No tam je to možná, že ho, ten obrázek i si můžeme ukázat. No, tady ho vidíme. To je jako, tady se mě v jednom rozhovoru někdo ptal, co říkám současnému reflexu. Tak tohle je současný reflex. Nemyslím si, že se zbláznili. To je prostě klasická pátá kolona. Opravdu takhle se chová. To je výraz toho. Ti lidé to dělají, ne že se zbláznili. Oni mají pocit, že bojují proti současné vládě, že bojují za tu velkou Evropu. To jsou ti, kteří tady vždycky v těch kritických chvílích tohoto národa se objevovali. Zrádci, co k tomu říct víc? Medjabedia, dobrý večer. Myslíte si, pane Hajku, že ta německá AfD má sklony k fašismu? Jestli soudíte podle toho, že tam jeden z nich požaduje revizi Benešových dekretů, tak to by bylo málo. Němci jsou Němci. My tu AfD vnímáme jako velikou možnost posunu proti Bruselu, od Bruselu v Německu, což by bylo naprosto zásadní. A bez Bruselu Benešovy dekrety není možné anulovat. Prostě není. Oni vědí možná, že tím také získávají část voličstva, kterou potřebují, ale je to skandální, ale tohle s fašismem nemá co dělat. Ostatně pan Maďar v Maďarsku, bych řekl, že je, ten má daleko fašističtější sklony a vrací se k tomu též, k Benešovým dekretům, v tomto smyslu ovšem vůči Slovákům, či Slovensku. A my vidíme, jak se tady opět hezky formuje ta celá bývalá hitlerovská koalice, Maďarsko, Německo, Rakousko. Tam se ty požadavky také objevují. No, myslím si, že máme opravdu, že se ta věc začíná stávat velmi vážnou a velmi naléhavou. Ale nemyslím si, že AfD má sklony k fašismu. Fašismus, opravdu, znovu si to říkejme, je korporativistický stát. Ten AfD zrovna moc nechce. Ty korporace jsou součástí dnešní aktuální vlády, jak v Berlíně, tak v Bruselu, což je totéž.
Dobré mír a mírové odpoledne, pane Hájku. Zajímalo by mě, co říkáte na summit USA-Čína tento týden. V našich médiích se totiž skoro neřeší, přitom je to velice důležité pro svět. Upřímně řečeno, dlouho se to chystalo, dlouho se to odkládalo, posouvalo. Jestli to něco znamená, si já myslím, tak to znamená, že se blíží skončení nebo aspoň delší přerušení té války v Íránu. Bez toho by asi se ta schůzka uskutečnit nemohla. Neslibuji si od toho veliké převratné věci, ale možná, že to souvisí nakonec s celým tím řešením, těch válek. My se ještě k tomu Putinovu výroku, že i tam se zřejmě ta válka blíží ke konci, ještě dostaneme v jednom dopise. V tomto slova smyslu bych možná to pokládal za podstatné, že jde o nějakou komplexnější dohodu, ale nějaký průlom bych od toho zatím příliš nečekal. Čína si velmi dobře uvědomuje dnes už, kdo jsou Spojené státy, a hned tak na něco nenaskočí. Ve Spolkových německých emirátech vláda zakázala vyvěšování vlajek SSR ve dnech porážky Třetího rajchu. To, myslím, je všeobecně k tomu, o čem jsem už hovořil. U nás se to stalo v Písku. My jsme o tom měli dneska článek. Je to neslýchanost. Neslýchanost související přesně s tím, že se tady opravdu z gruntu mění z obou stran té současné moci, která se snaží udržet, i té přicházející, která se to snaží narušit, že se to opravdu víc a víc proti sobě staví do bojové pózy. Nic jiného v tom být nemůže. A pak jsou tady už, řekl bych, jenom pozdravy, bezva. Takže čas na to dostat se k těm dopisům, kde se k mnoha těm věcem, které jsme teď zmiňovali, dostaneme důkladněji. Pojďme na to.

0: Vážený pane Hájku, díky za váš opět výtečný článek. Děkuji, děkuji. Určitě se týká toho včerejšího nedělního. Jenže místo, abych se k němu dál vyjádřil, skoprněl jsem nad tou další nebetičnou drzostí. Bavorský premiér dnes oznámil, že přijede do Brna povzbudit sudeťáky. To už vypadá skoro jako příprava na jejich invazi do republiky. Tohle stojí v iDnes. Teď je citace. Chci to tu ještě jednou, Sedr. Chci to tu ještě jednou jasně říci po některých debatách v Česku. Samozřejmě pojedu na sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudeckým Němcům, říká Zedr. A zatímco Petr Macinka v Německu proti sjezdu sudeťáků v Brně protestuje, Tomio Okamura a další z SPD chystají usnesení sněmovny, hradní vlastizrádce to ještě hrotí. Zedr totiž ještě prozradil, zase citace, dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla a týžden ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě. Velmi mě to potěšilo, protože je to, myslím, velmi dobrý signál smíření. Nedávno jste při naší poradě konstatoval, já jsem to do té doby nevěděl, že oni mohou u nás už i volit v těch komunálních volbách. Začíná mi to připadat, že něco takového udělají a Brusel to schválí. Dekrety, nedekrety, co s tím? Zdravím z Písku, kde jsme si právě užili i udavačskou historku na starostu se sovětskou vlajkou. Zdraví nás inženýr Karel H. Ale jsem ujel. Inženýr Karel H. Pane inženýre, já také vás moc zdravím do Písku. Ten Zedrův komentář, já jsem se na něj podíval, je to z dneška při nějaké tiskové konferenci. No, to je vyhrocení, řekl bych tedy, už opravdu podstatné. On nejenom, že říká, že je tam jede podpořit sudecké Němce. V čem asi? V čem potřebují podporu? No, v návratu těch svých majetků a v návratu do vlasti, kterou rozdělali pro Hitlera. V ničem jiným je podporovat nemůže přece. Nic jiného tu není k podpoře. A to s tím tedy Pavlem, to je opravdu docela, řekl bych, pecka velkého typu. Takže vláda protestuje, vláda říká bavorské vládě, aby zůstali, kde jsou, aby sem nejezdili. Usnesení sněmovny to řekne také parlamentu. To řekne také. Oni sem přesto jedou. Pojede sem i ministr vnitra a další. Nastupují. A Pávek na hradě přijme bavorského premiéra a bude se s ním objímat, jak je báječné, že se nám celá tato katastrofální, tragická kapitola našich dějin vrací. Jestli tohle není vlastizrada, tak nevím, co ještě by k tomu mohlo být. On totiž to potřebuje vystupňovat. Oni právě tak, protože jsou součástí Pávek a spol, součástí celého toho prohrávajícího monumentu bruselského, tak teď to budou stupňovat opravdu ke konfrontaci. Oni potřebují nějakou konfrontaci. No, jednu věc k tomu možná podotknu, kterou jsem viděl jako komentář na YouTube. K tomu je zajímavé, že z Polska, odkud bylo po druhé světové válce v rámci poválečného vypořádání odsunuto 9 milionů Němců, jsem nikdy žádné německé požadavky ve smyslu jakéhosi vyrovnání nezaznamenal. A stejně tak žádná vstřícnost ze strany polské. Proč asi? Kdyby tohle téma někdo v Polsku otevřel, nepřežil by následujících 24 hodin. Ani politicky a nejspíš ani fyzicky. Říká značka Romadur. Tak to si to možná koupím Romadur, protože to je velmi případná poznámka. Mně se zdá intenzivně případná. Oni si samozřejmě tolik na to Polsko nedovolí. Polsko je za prvé větší a za druhé od začátku a pořád dál, už po převratu, Poláci opakují, že se reparací nevzdávají. My jsme se jich téměř buď vzdali, nebo je prostě nepožadujeme, přestože byli poválečně nám přislíbeny. A nenechají si nikde na nic v pohraničí ani tam sahnout. Tam by je to nemohlo ani napadnout, ty Němce. Znamená to, že oni vědí, že tady ta velká pátá kolona je a jí využívají. Prostě budeme zase ten slabý článek řetězu. Pokud si to necháme líbit, že si to mnozí nechtějí nechat líbit, to ukazují i další dopisy. Pojďme k nim.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti.
0: Zřejmě tady už doufal, že končíme v režii, ale mě se hned tak nezbavěj. I když platí, že když nás půjdou miliony, ale to si máme říct až na konci. Pavel Kalab píše: Dobrý den, pane Hájku, slyšel jsem, že sudeťáci měli mít sjezd své strany v ČSR už v listopadu roku 68. Konat se měl v Karlových Varech. Podle německých novin generál Anzeiger Němci očekávali, že ČSR očištěná od komunistů se navrátí k Mnichovské dohodě z roku 38. Děkuji za odpověď. Pavle, je to, já už si to přesně nevybavuji. Nestihl jsem se na to přesně podívat, ale je to docela možné, protože opravdu tehdy jako součást toho vzedmutí, takové té touhy po socialismu s lidskou tváří, nesmysl protimluv, také oni se ozývali, to vím bezpečně. A v tom rachotu vnitřního domácího sporu to jakoby trošku zanikalo. Vůbec bych se tomu nedivil, že to tehdy měli už připravené a že vlastně je to tak trochu opožděná reportáž, řečeno s Mňačkem, že oni si to jenom odložili. Prostě oni se toho nevzdávají. Němci vědí, že to je účinná zbraň na to, jakým způsobem proniknout do země, kterou vždycky chtěli zlikvidovat. Český stát je vždycky iritoval. A teď cítí další příležitost. Takže je to docela možné, že to bylo součástí toho tehdejšího dění. Pan J.H., protože nechce být jinak jmenován, píše: Vážení, je třeba všemi prostředky zajistit totální blokádu Brna, aby se účastníci do města vůbec nedostali. Přitom je samozřejmě nutné respektovat a umožnit průjezd složek integrovaného záchranného systému. Zároveň je nutné podat trestní oznámení přímo pro vlastizradu, nikoli jen kvůli neoprávněné činnosti pro cizí moc, na organizátory a všechny podporovatele a propagátory. Situace je velmi vážná a je čas přejít do maximálně účinného protiútoku. Jsem k dispozici pro jakoukoliv formu podpory těchto aktivit. Jo. No, a tohle je věc, u které se musím zastavit. Já souhlasím v podstatě jenom s tou poslední větou. Situace je velmi vážná a je čas přejít do maximálně účinného protiútoku. Zajistit blokádu Brna a další v podstatě násilné akce, to bychom jim přehráli, vážení. To bychom jim přehráli. teď by jako mohli opravdu ukazovat, vidíte, to jsou ti násilníci, to jsou ti, kteří chtějí proměnit své politické přesvědčení v násilné akce. To bych tedy opravdu nedoporučoval. Umožnilo by jim to jednoduchou interpretaci. Sejít se tam, protestovat velmi intenzivně a nejen ten jeden, dva dny, ale být tam po celou dobu. Možná v nějakých fázích budou tam jezdit, přivážet lidi autobusy z různých částí naší země. Možná, že by bylo dobře, kdyby se organizátoři i domluvili. A tak dále. To určitě. Udělat tam vlastní happeningy s vlastními projevy, které to budou vysvětlovat, to určitě. Ale nějaké blokády, já bych to tedy opravdu velmi nedoporučoval, protože to je přesně to, na co oni čekají. A oni dokonce tam budou chtít něco takového vyprovokovat. Situace je velmi vážná a je čas přejít maximálně účinného protiútoku. Ano. Na všech možných stranách. Máme tu výjimečnou situaci, že máme většinu ve sněmovně. Teď vládní. Že máme vládu, která se s nimi nechce bratříčkovat. Že na nejrůznějších shromážděních se už ukázaly docela jako vůdčí postavy pár lidí. Já jsem tady měl v rozhovoru s panem, s Josefem Skálou, toho mladého muže, pana Štěpána, který patří k té mladé generaci, která se proti tomu staví. Těch věcí, které to může navodit a způsobit, narodit, je hodně. A že to určitě, ten odpor bude mít významnou roli v jejich dalších pokusech to dál prohloubit, to bude mít. To nepůjde tak snadno. Ale z naší strany, abych tak řekl, z té české, vlastenecké, by rozhodně k žádnému násilí dojít nemělo. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, k 81. výročí konce druhé světové války chápu, že je to řada let a aktuální témata jsou také závažná. Nicméně není lepší důkaz o tom, jak zkresleně Česká televize informuje, než právě zpráva o tomto výročí z konce války. V hlavní zpravodajské relaci ČT nejdřív uvede informace o schůzce Pavel Babiš a Pavlov stěžování si, že Babiš přišel o 15 minut později. Potom následuje jako druhá informace ta o konci války. Nezazní slovo Německo, něco o průběhu války, kdo ji začal a podobně. Ne, reportáž je vyplněná dvěma holčičkami, které nám sdělují, jak se pozná pan generál, přece nosí modrou uniformu. Potom rozhovor s důstojníkem, co se stará o veterány, zde nejsou zmíněni žádní druhováleční, takže asi jen ti novodobí. A pak přijde vrchol, pietní akt na Olšanech, který organizuje ukrajinské velvyslanectví jako připomínku vojáků druhého ukrajinského frontu a projev o jeho vojácích, kteří tak jako tehdy bojovali proti zlu, dnes bojují proti ruské agresi. Poprvé a naposledy zazní slovo ruské. Do toho dvakrát záběr z jiného úhlu, dvakrát na vojáky, co drží

Je to naprosto perfektní analýza toho, jakým způsobem interpretuje celá ta vlastizrádná pátá kolona, do níž Česká televize a Český rozhlas samozřejmě patří, a ta Fialová mafie, co teď sedí v opozičních lavicích na místě prvním, jakým způsobem uvažuje. Přesně takhle oni chtějí interpretovat celou záležitost. Protože se jim přesně hodí do té koncepce definitivního odnárodnění, definitivní ztráty paměti, převedení České republiky do německé, velkoněmecké čtvrté říše, která má být zvána Spojené státy evropské a podobně. To je ten krok. To je to vymazávání. Já jsem se shodou okolností na to zpravodajství také koukal a měl jsem úplně stejný pocit a stejné pocity jako vy. Mimochodem, pak jsem to teda zkusil přepnout v půl na Novu a ta to zdaleka takhle drasticky neudělala. Zdaleka ne. Přece jenom ten rozdíl tu ještě, i když je to také součástí toho celého tlaku, tak přeci jenom jistý rozdíl tady ještě je. Oni jsou naprosto brutální už v té České televizi a Českém rozhlase. Naprosto brutální. Oni už jako žijou v tom svém uzavřeném prostředí, v té bublině, ve které si to neustále opakují. No samozřejmě, že jim za to nemáme platit. Jeden z vás tady k tomu něco poznamenává. Ale dobrá je ta poznámka, ani jakoukoliv jinou nepřijmou daní. Myslím, že bychom měli hodně opakovat a hodně se možná obracet i na naše poslance svými dopisy, maily, telefonáty, čímkoliv, aby se opravdu při té přípravě začalo spíš uvažovat o platbě dobrovolné. Žádné platby ze státního rozpočtu. Dobrovolné. Tak, jak jsme o tom tady hovořili při rozhovoru s panem doktorem Železným. Myslím si, že by to opravdu chtělo vytvořit i tento tlak na naše zastupitele, kteří dnes drží vládní odpovědnost, protože teprve to by byl pravý úder proti té televizi. A co by mohli říkat? Jakože dobrovolnost je povinná? No to říkají doteď. Já myslím, že by to stálo za to. Pojďme dál. Tady k dalšímu tématu. Vážený pane Hájku, myslím, že jste byli na Alternativě jediní, kteří se zabývali tím hantavirem. To je takový to na té lodi, jak se objevilo. Ano, z té výletní lodi. Se zájmem jsem si to přečetl, ale zdá se, že jste tentokrát trochu přestřelili. Podle všeho z tohohle žádnou další pandemii nechystají. To by už asi vypadalo jinak. Teď naopak uklidňují, včetně WHO. Prý přenos z člověka na člověka není možný. A sotva nás všechny kousnou nakažené krysy, i když je jich asi na světě víc než lidí. Možná by nebylo od věci, kdybyste se k tomu vyjádřili, protože některé lidi to může po zkušenostech s covidem docela vystrašit. A vy přece nejste na straně těch, kdo straší. Ještě chci napsat, že jsem nadšen z Rádia Hvězda, začal jsem ho poslouchat až nedávno. Upozornila mě dcera, která mi to i naladila. Ještě by to potřebovalo zpravodajství a už to bude dokonalé. Pak vás musí poslouchat půlka národa. S mnoha pozdravy Kristian N. Olomouc. Kristiane a všichni další, kteří jste se zmínili o tom tématu hantaviru. Možná na začátek jeden vtípek, který mě tady řekl kolega z režie, než jsme začínali, který zaznamenal někde na nějakých asi amerických webech, že si telefonují dva a Vladimír Putin oznamuje, že

0: asi ta válka brzy skončí. A vtip spočívá v tom, takže začne hantavirus. Jo, protože jak známo, Vladimír Putin SVO, tou speciální vojenskou operací, na konci února 2022 utěl okamžitě a už po covidu od té doby nebyla ani památky. Takže teďkon, když skončí tu válku, že by hned nasadili hantavirus. No, bez žertů, protože je to vážné téma. Já myslím, že v tom, Kristiane, nemáte úplně pravdu. A rozhodně to dementovat nijak nebudem. Protože to, že se to objevilo, to opravdu není náhoda. Náhoda neexistuje. Ty nákazy tímhle virem, který přenášejí ti hlodavci, jsou v Jižní Americe, v Africe, občas se zdějí. Nikdo se o tom nedozvídal. A najednou se to objeví náhodou v úvozovkách, jakože víme, že náhoda není, na této výletní lodi, takovém luxusním vězení, odkud nelze odejít, a kde na to tři lidi zemřou. Všechna média o tom intenzivně informují, všechna média sledují, kam ta loď připluje, na Kanárských ostrovech se bouří, když španělská vláda souhlasí a tak dále. A současně nás ujišťují, že to je nepřenosné z člověka na člověka. Jakože na té lodi se je pokousali ty tři krysy, tyhle lidi, nebo jak? To asi těžko. Mně to připomíná něco velmi známého. O takzvané ptačí chřipce se přece donedávna tvrdilo, že je nepřenosná z člověka na člověka. Nebo nepřenosná vůbec na člověka z těch zvířat. A hle, pak se ve Spojených státech, není to zase tak dlouho, objevily první přenosy takzvaně na člověka. Údajně. No, ale tvrdí, že nastaly. Kdybych to chtěl shrnout, tak mně to připadá jako příprava časovaných bomb. Oni si je vytvářejí, ono to nesmí přijít pak do veřejnosti jako něco úplně neznámého. Oni si je připravují a pak náhle zjistí, že došlo zřejmě k nějaké mutaci nebo k nějakému netopíru, který umožní přenos na člověka a z člověka na člověka. Klidně to tak být může. Jinak by celá ta vlnka mediální nedávala žádný smysl, protože to není něco, co by se objevilo úplně nového. Není. Je to příprava. A příprava těchto časovaných bomb nám možná říká nebo naznačuje, že oni tam ti druzí, o kterých hovoříme, ti, kteří třeba nosí i to na tom tričku, že Sudety musí být opět velké, ač sami Sudeťáci nejsou. Nevím, jestli Bartoszky je nebo není. Tak ti to připravují jako úder proti nám ostatním. Vůbec bych to nepodcenil. Pojďme dál. No, tady ještě, to mám teda také z YouTube. Tam jsou, já se snažím sem zařazovat aspoň některé z těch reakcí. Někdo mě psal, že už minule, že na tom YouTube se ukazují nějaká čísla o sledovanosti. Prosím vás, neberte to úplně vážně. Zdaleka nejvíc lidí dneska už sledujete naše věci z našeho webu, z naší webové stránky, takže je to tak v poměru 1/4 na webu a 3/4 vynásobeno třemi prostě zhruba bych to tak viděl. Ale to je jenom poznámka úplně vedle. To, když jdete z našeho webu, tak to má pro nás také docela i dobré další konsekvence a hlavně to udržujeme ve svých rukou. Nemůže nás nikdo, ten YouTube nám to může kdykoliv vypnout, my u nás ne. A ti, kdo jsou zvyklí chodit jenom na YouTube, pak mohou zírat, že nás zakázali zase, ale my to na svém webu udržíme, proto jsme to tam vytvořili, to prostředí. Takže jenom to, jenom k vysvětlení, pane Hájku, píše Eva Justová, tady prostě ta jména čtu, jsou tam veřejná. Eva patří k častým našim komentátorkám. Pane Hájku, jste vynikající, moc vám fandím, vy máte takovou pravdu, až to hezké není, asi reaguje na ten můj článek, ale myslím si, že Hradní se Slabišem je komedie. Za našimi zády se chystá opět podvod pandemie, Slabiš se s Fialou jen vyměnili. A SPD nemůže nic dělat, mají málo procent. Pandemie jim nevyjde a to, co se teď děje, předpovídali Simpsonovi Hantavir. Evo, vlastně jsem rád, že to tady říkáte. Já bych ale přesto si myslel, že jádro toho vašeho příspěvku, že je dohodnutý Andrej Babiš s Hradním Pávkem, já to tak necítím, já to tak nevnímám. Ono tam možná kdysi na začátku něco takového bylo v plánu. Ale oni tak rozpoutali takovou neskutečnou věc kolem Hradu. Ten člověk se chová tak nepředstavitelně, neústavně, protiústavně a vytváří a vyvolává takové další a další střety, kterými jen prohlubuje všechny příkopy, které už tady jsou dávno vyhloubeny, kdo ví kam, tak on je ještě podminovává. S tím asi Andrej Babiš domluvený není. Já bych ani nesouhlasil s tím, že se Babiš s Fialou jenom vyměnili. Já vím, a je to správné, že máme vůči nim velmi kritický postoj vůči současné vládě. Jak jinak, jsme taky svobodní lidé. To není. Babiš není výměna jen za Fialu. Je to jinak. Kdyby tady byl Fiala, to byste, myslím, viděla, co by se právě teď dělo. Ne, není to tak. Je to posun ne tak velký, jak bychom chtěli. To rozhodně. A rozhodně se Andrej Babiš chová často nejasně, trochu zmateně, jak je jeho dobrým zvykem a ústupnicky, ale druhý Fiala to není. To si odvážím říct, že ne. Tak pojďme dál. Díky, pane Hájku, za včerejší článek, hlavně jak jste to dal vše do souvislostí, toho si moc cením. U nás například se hodně podceňuje vítězství pana Faráže v komunálkách ve Velké Británii, ve zprávách nejobjektivnější ČT a ČRO, o tom jen jsem tam zmínka, jako by o nic nešlo. A přitom je to absolutně zásadní obrat, protože ten Starmer, druhá noha Bruselu, teď nebude mít takovou moc. Jestli on, ten Putin, neoznámil blízké skončení války právě v důsledku toho. Zeptal byste se na to pana Svatoše, minule jste vysvětloval, že nepřišel, protože byl nemocen. Máte už pro něj termín? On mluví i jinde, ale jen u vás je to vždycky dostatečně přehledné a zajímavé. Právě ty souvislosti. Posílám tentokrát větší příspěvek na provoz. Právě jsem totiž přestal platit ČT a ČRO. Žehnej vám pán Bůh, Zdeněk L. Chlumec. Zdeňku, jednak pochopitelně veliký dík za příspěvek a za příspěvky. To platí stále. Já se malinko napiju. Z hrníčku protiprout, který si lze koupit na našem obchůdku. A chci souhlasit. To vítězství Farážovo je zásadní věcí. Opět to narušuje celou tu strukturu. Já si nemyslím sice, že v důsledku toho Vladimír Putin oznámil možný konec, blízký konec té války. A pokud je o pana Svatoše, pan Svatoš, jak jsem správně říkal, byl skutečně nemocen a tak jsme našli hned nejbližší termín pro něj. Právě na tuto středu, tak ve středu v 18 hodin. To téma bude jak sudeťáci, tak všechny tyhle ty souvislosti kolem toho. Ten summit Spojených států a Číny nepochybně také nevynecháme. Ale ty válečné konsekvence nás budou hlavně zajímat, že? Takže ano, pan Svatoš dorazí a souhlasím, že Farážovo vítězství ve Velké Británii v komunálních volbách je extrémně důležité. Tady někdo říká, Ladislav Konopka, zase na YouTube, Faráž, jeho závěrečná řeč před Brexitem by se měla pouštět na školách a ti naši kolaboranti v EU by se měli od něj učit osobní statečnosti a tomu, jak dal přednost své zemi před osobním profitem. Našel byste tu jeho řeč a neumístili ji na YouTube? Zkusíme, já si na ně pamatuju, ale to spíš zkusíme učinit součástí nějakého článku nebo nějaké diskuse, nějakého rozhovoru. Ta řeč byla nádherná. Oni ti naši, jak vy říkáte, kolaboranti v EU, by se od něj neměli učit ten osobní statečnosti, ale neskorumpovanosti. Všichni ti, kteří se nechají třeba zvolit za ANO a pak z něho tam vystoupí, přimknou se za jidášský peníz prostě k těm, no, hlavně té individuální integritě by se měli učit. Nejen tito, ale vlastně celá ta pátá kolona zrádná. Mě zaujalo, že naše tykadlo ze Skotska, Miroslav R., se zatím neozval, protože vím, že on do té strany Farážovi vstoupil. Tady akorát poslední dopis, který od něj mám. No a mně se to podařilo právě včera a tak dále. Při vaší tea party, kdy jste použil latinské živé slovo ad hominem Jesus na ozřejmění vzniku oblíbeného pozdravu ahoj. A tam mě opravuje, já jsem, no, několik z vás si toho všimlo, já jsem se za to už v těch dopisech omlouval. To prostě člověku tak bleskne. Ono to má být ad honorem, Jezus, samozřejmě. Takže za to se velmi omlouvám a docela se mi líbilo, že i v tom Skotsku to někdo zaznamenal. Ale prostě takové chyby se dějí. Ten další dopis bych chtěl ale vlastně postavit jako jistý příklad toho, jak musíme všichni být trochu opatrní. Tak pojďme na to. Pane Hájku, poslal jsem vám již několik e-mailů, ale vůbec jste nereagoval. Mám pro vás důležitou informaci ve věci vámi požadované informace o tom, jak je to s pozadím chemtrails. Byl jsem první před lety, kdo podal trestní oznámení u nás na tuto technologii. Po delší době, když si to přehazovali úřady jako horký brambor, tak to skončilo na jakémsi úřadu pro civilní letectví, kteří mi sdělili, že je to vyloučeno, protože předpisy prý zakazují, aby bylo něco takového rozprašováno z velkých dopravních letadel. Takže konkrétně, když byl ministrem obrany jeden z vlastizrádců údajný Havlův milenec Vondra, tak ve své funkci udělil absolutní přednost ve vzdušném prostoru naší republiky rozprašovacím letadlům NATO. Tyto letouny mají tedy absolutní přednost a všechna ostatní letadla se musí přizpůsobit. Myslím, že startují od někud ze základen v Německu a možná i z Francie. A teď popisuje něco, jak se to sleduje. Tolik tedy na vaši otázku v jednom vašem videu Rivera 009. A k tomu ještě patří dopis. Dobrý den, pane Hájku. Moc dobře si pamatuji, že přelety nad naším územím bez udání důvodu schválil Topolánek v roce 1997 nebo 1998. Ještě dnes si to pamatuji, jak to zaznělo v hlavních zprávách v TV. Děkuji za vaši práci a přeji vše dobré, Jarka P. V obou případech je to nemožnost. Jarka se mýlí, protože v 1997 roce Topolánek ještě byl no name. Ten se stává teprve tím, když odstoupí Václav Klaus po dávno potom sarajevském atentátu. Čili to je vyloučeno, to se nemohlo v tu dobu stát. A tady, když píše Rivera, já jsem mu odepsal, já mu píšu, aby nám tedy sdělil, odkud ty informace má. My to potřebujeme, kde si to máme ověřit. Protože věřte mi, jedna z největších, nejtěžších prací, zvláště, abych tak řekl, v podzemí mediálním podzemí, undergroundu, nebo jak to říct, kterým protiproud stále je to ověřování daleko těžší, protože nemáme ty zdroje, nemáme ty možnosti a všechno pečlivě ověřujeme, nebo se o to aspoň snažíme. Takže takovouhle věc třeba, kdybychom uveřejnili, tak já chci vědět, kde si to dá ověřit. Tak jsem zvědavý, jestli ten kontakt nebo ten zdroj dostanu, protože takovouhle věc za tu nás zažalují, když ji budeme tvrdit a nebude pravda a oni dokážou, že to není pravda. Musíme na tyhle věci všichni si dávat velký pozor, jako když se to někde zaslechne, třeba to je pravda, já nevím. Já jsem to nikdy neslyšel a docela jsem se v té době tam pohyboval, ale obávám se, že spíš ten zdroj nenajdeme k ověření. Ono je to s těmi letadly daleko složitější. Já se chci ptát na mnoho věcí i na dnešním ministerstvu obrany, pana Zuny a vůbec lidi z SPD, protože třeba právě v těch Jeseníkách, kde jsem byl, tam mě ukazovali, jak tam jakoby k Polsku na té straně, když se vyleze na takovou docela hezkou horu, tak tam v noci parkují velikánské drony. A oni se už jich ptali, co to znamená, psali na nejrůznější instituce, nikdo jim neodpověděl. Tohle jsou věci, které potřebujeme velmi zjišťovat, ověřovat, protože co to vlastně je, co se to tady děje? Přeci jenom je tu už nová vláda. A tak dále. Ale jen tak rozšířit nějakou takovouhle informaci, to prostě my neděláme. Takže buďme v tom opatrní a když třeba na to hned nezareaguji nebo raději neodpovídám, není to, že bych... Někdy to tak je, že prostě nemám čas na všechno odpovědět. Ale když už jsem neodpověděl asi po několikáté, tak asi jsem tím dával trošku najevo, že jsou to pro mě informace poněkud nevěrohodné. Zkusme tyto věci brát úplně stejně vážně, jako ty všechny prokazatelné. Musíme se prostě naučit je rozlišovat. Pojďme dál. Mr. Sailor, já zkrátím. Jo, tohle nemůžu vynechat, ale bohužel. Pane Hajku, to nebyli fanoušci Slávie, ale Spartu zaplacení provokatéři. Byli jsme na tribuně, píše Ročník Ročník. Taky na YouTube. Na ten můj článek reaguje. Já se opravdu do toho nechci vrhnout, ale to je přesně jako ty dva předchozí případy. To přece je nesmysl. Někdo si to může myslet, jako mně přijde mimochodem nejvěrohodnější. Četl jsem nějaký rozhovor v mainstreamu s nějakým ultras bývalým z Baníku, který říká, že vlastně tam jde o souboj těch ultras napříč Evropou, že oni se trumfují v tom, kdo udělá větší skandál a že je jim úplně jedno, že s tím počítají, že ta Slavia bude kontumována, že to prohraje, protože si říkají, ona stejně tu ligu vyhraje, nic se nemůže stát a oni se chtějí zviditelnit. Tak se zviditelní tímhletím tragickým způsobem. To mně přijde nejpravděpodobnější i s tím, jak on tam líčí, kde se převlékali, odkud šli, že proč to zaplavili tou mlhou a tak dále. My jsme nazýváni konspiračními teoretiky. Nejsme jimi. A právě ve vztahu k tomu reaguji na to takto. Znovu, rozlišujme mezi tím, co nás jen tak napadne a mezi tím, k čemu máme důkazy. O tom je celá připravovaná série o té takzvané ploché zemi, protože dokud nebudeme mít všechno shromážděno tak, abychom s tím mohli jít ven, tak to nepustíme, jakkoliv se nás na to mnozí ptáte. Je to obrovská práce s tím, ale prostě takhle my pracujeme. Jedině tak ta práce má smysl. A teď k tomu Mr. Sailorovi. Vážení protiproudaři, reagují na téma televizní výpalné pro ČT a na skvělý rozhovor s Vladimírem Železným. V rozhovoru s ním, ale i v dopisech ostatních protiproudařů diskutovalo, že převedení plateb koncesionářských poplatků přímo od občanů na financování ze státního rozpočtu je v podstatě jen formální převod z jedné platící kapsy do druhé, s tím, že se ušetří část financí, která jde na agendu za zpracování plateb od občanů. Ten dopis pokračuje tím, že hlavně v celé té věci jde o hloubkový audit, který se má udělat v České televizi a tak dále, protože skrytě vyváděli peníze z ČT ve svůj prospěch a tak dále. Je vysoce pravděpodobné, že by se pak o celou ČT a její hospodaření musela začít zajímat finanční kriminální policie a možná i centrála proti organizovanému zločinu a začala by padat trestní obvinění. Ovšem vzhledem k tomu a k moci právního Deep State a našemu statutu protektorátu 4. říše zvané EU tomu nevěřím. Toto je celé pro Andreje více toxické než vrbětice na steroidech. Mimochodem, věděl jste, že ČT ještě nedávno figurovala v seznamech US Pentagonu jako spolupracující organizace? Toto mimochodem objevila buď Angelika Bazalová nebo Natálie Vachatová, zkuste si to ověřit. A věděl jste, že podle jedné z těchto investigativních novinářů dostávala ČT každý rok peníze od ziskovky Člověk v tísni? Částka byla tuším 600 tisíc korun, což jsou drobné, ale i tak je to velmi podezřelé. S pozdravem, Mr. Sailor. No, upřímně řečeno, to, že je Česká televize součást, že byla donedávna a určitě zůstává součástí jako zpravodajského týmu v uvozovkách ve smyslu zpravodajci, špionského týmu amerického, to je dlouhodobě známo. To mě nikdo nemusel teprve teď sdělit, ale já jsem to neviděl, tu jejich práci, ale je bezvadné, že ji udělali, pokud ji udělali, že by dostávala Česká televize od Člověka v tísni. To bych řekl, je nesmysl, protože Česká televize platí tomu Člověku v tísni. Česká televize založila Člověka v tísni. To je její dcerka. Ona tam převáděla ty peníze, než se to dostalo do situace té obrovské zpravodajské agentury, kterou posílali na všechna možná místa ve světě ze špionských důvodů. Nic jiného tam není. Je to krytí špionáže. Takže v tomto smyslu to víme, ale souhlasím s panem Saylorem, a stále víc si to myslím, že ty takzvané koncesionářské, čili televizní poplatky, převedené jenom do státního rozpočtu, že možná asi už řešením nejsou. Ale už jsme o tom hovořili, tak pojďme rychle dál. Já totiž tady mám ještě jednu moc hezkou věc, kterou bych nerad přišel. Milý pane Hájku, obdivuji vás, s jakou trpělivostí snášíte ty útoky některých hloupých lidí na vás kvůli tomu, že se netajíte se svou vírou. Oni totiž vůbec nevědí, jak to všechno spolu souvisí, a tak jenom pokřikují, diví se, jak to všechno kolem nás je v chaosu, ale vůbec tomu nemohou rozumět. Chci vám ale udělat radost. Moje přítelkyně, která byla až do našeho věku ateistka, my jsme se tedy o tom raději moc nikdy nebavili, mi řekla, že v důsledku čtení a poslechu Protiproudu se začala o všechno konečně víc zajímat. A představte si, čte dokonce Bibli. V mariánském měsíci květnu jsem vám to musela říct. Děkuji vám za to. Třeba je takových jako Marta víc. Žehnej vám Pán Bůh, Marie K. Marie, moc za to děkuji. Je to úplně... Opravdu mě pohladilo u srdce, protože to je jeden ze základních významů naší existence v tomhle světě, dávat vědět o té největší naději a o té největší jistotě. Ale mě to najednou připomnělo, ta zmínka o mariánském měsíci, že dnes začne na stanici Hvězda vysílání nové četby na pokračování od 21 hodin Werflova Píseň o Bernadette. Fantastický román. Nebudete u toho dýchat, kdo to neznáte, ale asi i ti, kdo to znáte. Já bych snad jen poznamenal, že Franz Werfl se narodil v této ulici zvané Opletalova, ale v době, kdy se ještě jmenovala Mariánská, pochopitelně, protože ústila na náměstí svatého Václava, na Václavské náměstí. Jo, mě se tuhle zeptal jeden nějaký cizinec tady, proč se to jmenuje Václavské, jestli to je po Václavu Havlovi. No tak, takhle je to opravdu rozšířeno. Tak to Václavské na to Václavské náměstí ústila ta Mariánská, dnes Opletalova. A Franz Werfel se tady narodil a já s tím, jeden z největších spisovatelů židovského původu, člověk, který o sobě říkal, že je věřící v Krista, žid věřící v Krista, který se nenechává pokřtít jenom proto, že má se svým etnikem velikou solidaritu cítí, protože on utíkal před Němci z Prahy. A když se dostal do Francie a dostal se do Lourdes se svou ženou, tak tam už to vypadalo, že nepřežijí. A on, když přežili, tak udělal svatý slib, že pokud se z toho dostanou a dostanou se do Ameriky, tak že on nenapíše už nic jiného, dokud nenapíše Bernadettu. A ten slib splnil a je to asi jeho jedna ze dvou nejlepších knih. Je to fascinující dílo. Takže vám chci popřát úžasné zážitky u Werfflovy Bernadety, krásné zážitky v Mariánském měsíci květnu, oči otevřené, ale s kritickým hledím, a pokud nás ochrání Pán Bůh, čemuž pevně věřím a modlím se za to, tak se všichni sejdeme opět za týden na naší pravidelné poradě. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.
2: No tak začněte, pánové.

0: A co vám říká jméno Ursula von der Leyen?
1: Asi nic, co?
2: Povno.
3: Takže sude to německý Landsmannschaft vám nevoní, soudruhu! Zabít
1: to! Je to, jak když někdo tahá kočku za ocas. Tak, jdem do prdele.
4: No, to jděte. No, nám jde stejně o fanoušky.

0: Děkujeme, že jste s námi. To je 360 stupňů na CNN Prima News. Mými hosty zůstávají ministr Boris Šťastný, je tu Jindřich Reichl, Michaela Šebelová a Jiří Pospíšil. Děkuju, že jste zůstali. Podíváme se teď do toho, co se odehrálo tento týden ve sněmovně. Pane Šťastný, dění ve sněmovně. Zaregistrovala jsem vaše stížnosti, že je sněmovna zablokovaná, že nepracuje tak, jak by měla. Několikrát jste vystoupil, protože já ta zasedání sleduji. A včera se ten chod znovu zastavil. Mimo jiné se tam najednou objevilo usnesení o sudetoněmeckém Landsmannschaftu, respektive sjezdu plánovaném v Brně. Ukázalo se, že je to vlastně asi nejdůležitější věc, protože se na tom zasekla debata obrovsky tento týden. Proč?
1: Tak to, že sněmovna je zablokovaná od samotného začátku, je pravda. To, že se nám nedaří díky aktivitám opozice a dlouhým projevům už jenom při schvalování programu projednávat důležité zákony, je také pravda. A je také pravda, že strany vládní koalice přišli s tímto ožehavým tématem. Přišli jsme v podstatě několik málo hodin poté, co jsme se na tom domluvili na gremiální poradu. Oznámili jsme opozici, že hodláme načíst návrh usnesení a tento bod jsme navrhli a otevřeli a pokládáme to za naprosto férové. Pokládáme to za důležité, my prostě nechceme, aby se tyto provokace v České republice děly. Já to pokládám za naprostou chybu, že vůbec k této věci dochází. Lidem se to zajídá, čeští občané nechtějí žádný revizionismus. Čeští občané nechtějí, aby se tady dělali sjezdy z sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Proč si je nedělají v Německu? Prostě to je věc, která v tuto chvíli v těchto dnech...
0: Někteří čeští občané, jiným to nevadí, oni to
1: dořeknu ještě tu větu. V těchto dnech, kdy si připomínáme výročí konce druhé světové války s miliony obětmi, prostě v Brně, které bylo tak postiženo fašistickým Německem, dělat takovou tu věc, já pokládám za nevhodnou, nepřiměřenou, nepřijatelnou a provokativní.
0: Tedy proto to jste považovali za důležité to přinést do té schůze. Schůze mohla proběhnout úplně normálně, ale Andrej Babiš prostě pustil do sněmovny tohle téma, které do sněmovny nepatří. To je část včerejšího vystoupení Ivana Bartoše.
1: To není Andrej Babiš, byla to dohoda.
0: Umožnil koaličních... Tomio Okamurovi, aby se to
1: ne, to neumožnil Andrej Babiš. Tři koaliční kluby, a to chci zdůraznit, to není návrh SPD jenom. Všechny tři koaliční kluby to projednali na svých klubech. Motoristé jednomyslně tuto věc přijali na svém klubu a všichni tři zástupci poslaneckých klubů šli na tiskovou
0: Děkuju
1: konferenci a společně
0: to
1: představili. Děkuji.
0: Byl to důvod zablokování té sněmovny?
2: Za nás vůbec nebyl důvod to projednávat, protože jsme ve sněmovně řešili něco, co před 30 lety vyřešila česko-německá deklarace. Z toho důvodu, já myslím, že sněmovna by měla řešit aktuální problémy. Od toho nás občané volili. Myslím si, že opravdu bychom měli řešit ten nedostatek bydlení. Měli bychom řešit drahé pohonné hmoty. Měli bychom řešit výdaje na bezpečnost. Měli bychom se bavit o konsolidaci rozpočtu. Místo toho jsme ve středu potom projednávali úplně šílený návrh Aleny Schillerové na totální rozvolnění rozpočtových pravidel, které nás totálně zadluží na dlouhou dobu do budoucna. Prostě ty věci, které jsem teď vyjmenovala, to jsou ty věci, kterými jsme se měli v poslanecké sněmovně zabývat a my jsme jako opozice deklarovali, že jsme připraveni například paní ministryni Mrázové podpořit odklad zavedení toho geoportálu, protože to mimo jiné byl třeba pro ní důvod, proč ona tak tlačila na s protlačení toho stavebního zákona.
0: Myslím, že paní Přešová, říkáte, my bychom povolíme. Udělali a já se ptám, tahle věc. Vrátím se k tomu meritu věci. Říkáte, že nepatří do sněmovny. Tady pan ministr říká, vadí to českým občanům, přichází to v čase, kdy slavíme konec války. Není to v pořádku. A patří to do sněmovny a vláda má potřebu, respektive vládní poslanci, se k tomu nějakým způsobem postavit.
2: Já nerozumím tomu důvodu, protože znova opakuju. Bavili jsme se o minulosti, o 81 let staré minulosti, kterou před 30 lety vyřešila česko-německá deklarace. Kdo ji četl, ví, že to tam je vyřešeno. To, že nacismus je potřeba odsoudit, se shodneme všichni. Stejně tak se shodneme na odsouzení fašismu. Stejně tak se odsouzeme na tom, že ty násilnosti, které prováděly ten urychlený odsun, jsou špatně. Ale proč se o tom máme v té sněmovně bavit dneska? Přece my máme řešit věci do budoucnosti pro to, co je skutečné nebezpečí pro tu naši zemi. A co je to skutečné nebezpečí? Agresivní Rusko, války na Blízkém východě, klimatická krize, Čína. Proč my teda neřešíme skutečné problémy a místo toho se bavíme o akci, která vlastně, co se tam má řešit? Tam měla být třeba bohoslužba porozumění, uctění obětí holokaustu.
0: Tak jde o symboly. Asi
2: a
0: chápeme,
2: ano,
0: o co jde.
2: Kolegové říkají, že to tisícům lidí vadí, ale další tisíce lidí se té akce chtějí zúčastnit, protože je pro ně důležitá. A já si myslím, že Babišova vláda se stala prostě obětí Okamurovy xenofobie.
0: Stojí to za to se k tomu tématu, pane Rejchle, příští čtvrtek vracet, jak jsem se dočetla, že se k tomu...
3: Zcela jistě. A já chci říct tady pár bodů, které považuji za naprosto klíčové. My jsme ty zákony mohli projednávat, kdyby vy jste do krve nebojovali za pana Posselta a jeho sudeto německý Landsmannschaft. Za druhé, neříkejte tady prosím, že někdo k něčemu donutil Andreje Babiše. V roce 2018 Andrej Babiš řekl, že sjezd sudeto německého Landsmannschaftu na území České republiky je nepřijatelný. Už v roce 2018. Nevkládejte mu do úst něco, co není pravda. Pan Bartoš si to prostě vymyslel nebo není informovaný. Za třetí, tady nejde o česko-německé vztahy. Tady jde o vztah České republiky a sudeto německého Landsmannschaftu. To je obrovitánský rozdíl. Je to stejné, jako když Polsko pomáhá Ukrajincům, ale garantuju vám, že kdyby si chtěl Azov udělat sjezd ve Volyni, tak je ti Poláci odtamtud poženou klackem. To je fakt. A za čtvrté, pardon, a to je také důležité, vy tady říkáte, že něco vyřešila ta česko-německá deklarace. Můžete kroutit hlavou dál. Pan Posselt v roce 2010. Benešovy dekrety jsou virem, který musí pryč. A tady budu citovat jeho slova, jo, aby jsme jasně si řekli, jak je komentoval. Nepolemíme v tlaku, dokud nebudou zrušeny. To řekl pan Posselt. Tady pan Posselt, pohřběme zombí Benešovy dekrety. Zombí jsou
0: dobrá,
3: první Benešovy dekrety.
0: Je to názor pana Posselta, který vede krajanský
3: no,
0: spolek.
3: No to velmi zásadní názor. Takže on to
0: ale pak je tady česko-německá deklarace a ozývají se i němečtí partneři, pánové. Ozývá se AFD, váši kamarádi. Nedělejte to, nepodepisujte takové usnesení.
3: Já jsem
0: poškozujete česko-německé vztahy.
3: Já tady hájím jednoznačně české národní zájmy. A každému, kdo bude tímhletím způsobem bojovat proti českým národním zájmům, řeknu ne, německý Landsmannschaft tady není vítán. A ještě jednou použiju ten příklad s Polskem a s Ukrajinou. Poláci chtěli, nebo respektive dokonce zavedli připomínání významného dne masakru ve Volyni. Ukrajinská vláda se proti tomu velmi tvrdě ohradila, protože řekla, že to poškozuje vzájemné vztahy. Poláci řekli, nás to absolutně nezajímá. Takže z mého pohledu Polsko se chová sebevědomě, pojďme se chovat stejně. Já proti česko-německým vztahům nemám vůbec nic. Němci jsou tady vítáni, kdykoliv s nimi se můžeme bavit. Co se týče smíření, jestli něco poškozuje vzájemné česko-německé vztahy, tak je to právě.
0: Děkuju.
3: Nic jiného.
4: No,
0: pane Rechle.
4: To je fajn, co říká tady pan kolega. Pozice SPD v tomto směru je báječně pokrytecká, protože vy přece SPD má své partnery v německé krajní pravici a v liberálech v Rakousku. Pokud někdo dneska říká, zrušme Benešovy dekrety, tak jsou to právě tito politici. Landsmannschaft v roku 2015 toto neříká, vypustil to ze svých stanov a jestli je nějaká teoretická hrozba pro nás, že někdo na nás bude tlačit, abychom zrušili Benešovy dekrety, tak jsou to přátelé pana Okamury. Přátelé pana Okamury.
3: Už na to zareagoval, protože já jsem to tady
4: oslovil. V Německu a v Rakousku, kde krajní pravice zkrátka jasně říká, a teď tady můžu citovat, padlo to na plénu a tak dále, kdo z představitelů těchto dvou stran v Rakousku a v Německu říká, pojďme zrušit Benešovy dekrety. O tamto to nebezpečí. Není to z toho Landsmannschaftu, kde ti původní Němci, kteří odešli, už generačně odešli na věčnost, jsou to jejich potomci a to jejich chování úplně jiné. A my tu vyvoláme umělou kulturní válku, místo toho řešili problémy země, o kterých to hovořila paní kolegyně, a přidáme tam veřejné rozpočty, drahé energie a tak dále, tak parlament hodiny bude řešit usnesení. A to je třeba říci, promiňte, které reálně nemá žádný dopad. Ten parlament totiž přijme cokoliv.
0: Tak je to symbol.
4: To nemůže zakázat.
0: Je to vzkaz.
4: Je to symbol. Je to vzkaz. Energií, z bydlení, přijímáme symboly.
0: Tak dodám jenom fakta do té debaty, aby mohla pokračovat.
4: Není to jenom tak, že to je pouze politická hra SPD v tomto směru.
3: Já jsem tady byl osloven, tak ještě.
0: Tak zareagujte krátce, já jsem chtěla tam předat ta fakta z toho Německa, protože to stále se šlehá dál, tahle ta záležitost. Dokončete ji?
4: Že zkrátka u takovéto usnesení nemá žádný smysl, může pouze rozmíchávat symbolicky, jak vy říkáte tady, nějaké nepřátelství. A poslední větu, to usnesení ještě formulováno jako usnesení vládní většiny, tak ať si ta vláda, já to nechápu, to je alibismus té vlády. Proč ta vláda na zasedání, vláda Andreje Babiše nepřijme, my je tu nechceme. Proč to například parlament, kde je ústavní instituce číslo jedna v parlamentní demokracii, parlament, mám třeba usnesení, které nese název názor koaliční většiny k tady tomu sjezdu. Podle mého názoru je to opravdu zbytečné.
0: Tak byla by to deklarace podpory vlády v této věci. Prosím krátce, pane Rejchle, pak se obrátím na pana ministra.
3: Spíšel tady říká spoustu věcí a řada z nich není pravda. Takže za prvé, v roce 2015 vypustil ten sudetoněmecký landsmanšaft ze svých stanov požadavek na revizi majetkové právního uspořádání, ale Benešovy dekrety jim stále vadí a pozdravujte v Brně pana Liperta, pokud tam bude, protože ten je jedním ze členů sudetoněmeckého landsmanšaftu a ještě v loni říkal, že je potřeba Benešovy dekrety. Pane Pospíšile, prosím, nevstavujte.
0: Pojďme k tomu, co pan Pospíšil říkal, SPD.
3: Jestli někdo tady má teď zrušení Benešových dekretů jako prioritu, tak je to pan Maďar ze strany TISA, která sedí s vámi, se zástupci vašich stran v europarlamentu ve frakci. Takže také ho prosím pozdravujte a řekněte, že my se o tom absolutně nehodláme bavit. Prostě ta situace je jednoznačná. A teď odpovím na to poslední, proč to ta vláda chce, protože pro naše občany je to extrémně důležité téma. A to, co jste tady vy říkala, paní moderátorko, a máte pravdu, že část lidí to chce, část lidí to nechce. Pro mě, ti, kteří to nechtějí, mají na to daleko větší právo, protože prostě já nemohu nutit někoho, aby akceptoval, že sem přijde nástupnická organizace sudetoněmecké strany Konráda Henleina, kde velká část členů této strany jenom přesídila do sudetoněmeckého landsmanšaftu a budou tady si pořádat svůj sjezd. Mně dnes psal člověk, že má dodnes na půdě starý dřevěný kufr jeho matky, která byla zahnána do koncentráku těmito lidmi. Takže pro tyhle lidi já to dělám a pro tyhle lidi je to prostě
0: zranitý. Pane ministra, věcně, promiňte.
4: AFD.
0: Prosím.
3: Ale já se neshodnu s AFD na všem. A teď vám tady vám říkám, že pokud někdo se
0: promiňte,
3: řekne, že Benešovy dekrety jsou problém,
0: to neříká,
3: tak já mu zkážu,
0: že to říká, promiňte.
3: Já za sebe říkám, že my nejsme žádní poddaní Německa.
0: Tak krátce.
3: Pojďme se chovat zcela sebevědomě.
0: Děkuju.
3: Jestli Němci chtějí přispět k nějakému smíření, ať nám zaplatí reparace. To bude prosím, nejlepší.
4: Ale pan Okamura by to tady odmítl.
5: Vy pořád vytváříte nějakého virtuálního nepřítele. Nejprve to byl zlý Brusel, teď jsou to sudečtí Němci.
3: Ano,
5: vy prostě potřebujete pořád vytvářet nějaký problém. Ale co my potřebujeme v době, kdy skutečným rizikem je agresivní Rusko, válka na Blízkém východě. Víte, co my potřebujeme? My potřebujeme sjednocenou Evropu. My potřebujeme vzájemnou důvěru. Potřebujeme, aby jsme se jako partneři bavili. A myslím si, že je to absolutně od vás pokrytecké, protože Němci opakovaně nacismus odsoudili. A vy máte ve vládě ministři, kteří označují lidi, kteří s nima nesouhlasí, za méně cenné. Kteří říkají, že jejich političtí oponenti nebo někteří úředníci lidé jsou paraziti určení k deratizaci. A od vás, pane ministře, jako od lékaře, mě to extrémně vadí. Vám připadá v pořádku, že někdo někoho označuje za méně cenného? To je retorika, která za nacistického Německa vedla k vyhlazovacím táborům. Vy si udělejte pořádek,
0: paní poslankyně, musíme nechat zareagovat.
5: Si pořádek ve vlastní vládě a mezi vlastní.
0: Pana ministra, pane ministře, zareagujte a pak se dostanu k těm věcným připomínkám dalším.
1: Toto je strašně závažná záležitost. Skutečně, jestli se bavíme o různých reformních zákonech a jiných věcech, teď jsme řešili stavební zákon, to není nic proti tomu, co se teďka děje. Je to závažná věc. A pro mě je naprosto alarmující a pro občany této země by mělo být naprosto alarmující, že Občanská demokratická strana, Starostové, TOP 09, Piráti a KDU ČSL, u kterých mi to nepřekvapuje, protože tíž měli kontakty se sudetoněmeckým landsmanšaftem, hájí tady organizaci sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu, který vznikl na nacistických kořenech.
3: Přesně tak.
1: Uvědomujete si vůbec, že tato organizace to nemá co dělat, to nemá co dělat, prosím vás, s česko-německou deklarací.
3: Přesně
1: toto
3: tak.
1: Nemá co dělat s česko-německými vztahy. A já vždycky jako příslušník rodiny, která byla nacistickým Německem prakticky vyhlazena, vždycky budu bojovat za Českou republiku v tomto a proti jakýmkoliv organizacím, které vznikly na nacistických kořenech. Stejně tak, jako vždycky je potřeba bojovat proti komunismu, tak vždycky budeme bojovat proti této věci.
5: Nevadí,
1: a můžete říkat, cokoliv budete říkat.
5: Nevadí,
1: a je to
5: Turek...
1: absolutní hanba, že demokratické strany v českém parlamentu se postavily na tuto stranu a ne na stranu naší země.
3: Podepisuj.
0: Tak prosím.
3: Podepisuj v parlamentu.
1: A můžete si o panu Turkovi říkat, co chcete, nemá to s tím co dělat. Toto je zásadní záležitost, která otevírá minulost. Je to provokace na území České republiky. Vůbec nikdy se to nemělo stát. A to usnesení, které my navrhujeme, naopak utvrzuje nás v tom, že česko-německé vztahy musí zůstat v pořádku, musí se rozvíjet, ale že nechceme žádným způsobem se vracet do minulosti a otevírat například
0: nepoškodí je to.
1: A odmítáme ten sjezd jako takový.
5: Tak, pane ministře, takže znovu, vám nevadí, že váš ministr Macinka označuje lidi za méně?
1: Nesrovnávejte ministra Macinku s
0: organizací,
5: je to váš ministr kořene. Označuje lidi za méně cené, což je slovník, kteří používali nacisté. Označovali tak například zdravotně a tělesně postižené lidi a vraždili lidi ve vyhlazovacích táborech. Všichni jsme to odsoudili, ale zjevně vám to nevadí. Váš vládní zmocněnec, ani nevím pro co, říká o lidech, že jsou to paraziti určení k deratizaci. Říká na národní třídě lidem, já vám zahajluju do ksichtu. A tohle vám nevadí. A oproti tomu vám vadí akce, jejíž program je uctění obětí holokaustu.
0: Promiňte, necháme domů. Teď má slovo opozice, ale jenom podotknu, že
5: se na mě, ale to je program té akce.
0: Ale promiňte,
5: proč mě nenecháte domluvit?
0: Promiňte, pane Rychle, teď má slovo opozice, mluvila vládní koalice, teď má slovo opozice. Pokračujte, paní poslankyně, jenom mám malou poznámku. Zrovna co se týče hajlování na národní třídě, byl mým hostem tady pan ministr Boris Šťastný a skutečně se k tomu nepřihlásil a řekl, že tohle fakt jenom to podotýkám. Promiňte, ne, teď mluví opozice, pak vám dám slovo, pane Rychle, promiňte, prosím.
5: Tak znova. Co je na programu té akce? Pouť smíření, uctění obětí holokaustu, bohoslužba porozumění. Mm-hmm. Myslím si, že je naprosto v pořádku, že se takové akce dějí.
3: Ano.
5: A myslím si, že vláda nemá co mluvit do slyšeli. Toho, jaká akce se kde má konat.
3: Pardon,
5: je to tak. A je teda zajímavé, že nevydržíte a nenecháte mě domluvit, ale vypovídáte.
3: Tahle organizace navazuje na nacisty. Já jim to nevěřím. A víte, jim to může věřit pouze člověk, který je buď to naprosto naivní, anebo člověk, který to ví, že to skrývají za tyhle ty rádoby lídbivé řečičky a prostě jenom se jim snaží nahrávat. Jim jde o zrušení té Benešové dekretu.
0: Pane Rychle, to je vážná,
3: já to
0: ale věc,
3: ne. Oni mají zrušení Benešových dekretů ve svém DNA. To je základ, na kterém oni vznikli. Víte, kdo byl Siegfried Sogelmann? Víte to? To byl předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu v roce 1993 a on byl šéfem Hitlerjugend tady v Česku v době druhé světové války, pravá ruka

0: usmíření,
1: pochopení
2: dnes nás
0: a obětech holokaustu.
2: Paní Nerudová nazvala proruskou sebrankou, takže prosím vás pěkně, nejdřív si zameťte.
3: Děkuju, pane Pospíšile.
4: No, já se musím taky ohradit proti tomu, co říká tady pan minister. Já chápu, že udělal obrovskou mediální kličku, neodpověděl na slova paní Šebelové, zautočil takto neférově. Hele, já fakt se ohrazuji proti tomu, aby strany, které odmítají kulturní války, zbytečné debaty na půdě parlamentu, a které říkají, pojďme řešit problémy země, byly označovány za kolaborantské. Pane ministře, můj děda byl v Velké Británii za války. Přišel, osvobozoval Plzeň. A přesto si myslím, že ve svobodné společnosti má to proběhnout v Brně, má proběhnout ta debata, má proběhnout ta mše, která tam je, má proběhnout akt smíření. A prosím, nejsem kolaborant. Můj děda opravdu byl fašisty odsouzen. Takže z tohle důvodu zase každý máme možná svou pozici, ale mě mrzí, jak vy to berete jako klacek na opozici. A pokud někdo má racionální názor, nechme na Brno, aby se svobodně rozhodlo, zda ta akce tam proběhne nebo ne, tak je kolaborant. Probíte, pánové, to je absolutně
3: pane ministře.
4: To tady vyznívá v tomto směru. Já si myslím, že toto parlament nemá řešit, že v svobodné společnosti 81 let po válce takováto akce v Brně může proběhnout. Jsou to potomci těch Němců, kteří tady byli po válce odsunuti, a bavíme se o tom, jak poměry sklidňovat. Tohle to tomu nepřispívá. Kdo je hrozba? Jsou extrémní politici v Německu, v Rakousku. Ti, o kterých Okamura hovoří, to jsou naši přátelé. Ti to
2: pane, Petr Maďar, který pane, to označuje za prioritu.
3: Promiňte, pane ministře, neobáváte se, že tahle debata bouřlivá, která se bude znovu ve čtvrtek odehrávat v parlamentu, způsobí mimo jiné to, že ta věc, která by nějakým způsobem se tam uskutečnila, a tak by byla možná mimo větší zájem, naopak ten zájem získá, že tam dojde k věcem, které nechceme řešit, a budeme řešit ne v parlamentu, ale budou je řešit třeba orgány činné v trestním řízení, aniž bych chtěla malovat čerta na zeď.
5: Víte, ale přece my nemůžeme jako žít v politickém prostředí, kde vymlčujeme ty problémy, kde vymlčujeme něco, s čím nesouhlasíme, kde vymlčujeme věci, které do té země nepatří, kde necháme provokace probíhat jako provokace. To není nějaká občanská společnost, to není akce občanské společnosti. Sudetoněmecký Landsmannschaft je politickou nebo polopolitickou organizací.
3: Ale partnerem je tuším Moravský krajanský spolek.
5: Ale to je prostě, to je politická akce. To není, že krajané jenom se schází a pečou chleba a ochutnávají prostě klobásy. To je přece sudetoněmecký Landsmannschaft, má jasné politické pozice a za desítky let ty politické pozice přece jasně prezentoval. A vy s těmi pozicemi tímto chcete vyslovit souhlas. A tím postojem, který máte, místo aby to byl postoj konstruktivní, rozumný, tak vy se stavíte na jejich stranu. Já si myslím, že to je strašná chyba.
3: Pojďme, chcete poslední slovo, paní poslankyně, prosím krátce. Pojďme skončit
0: jako
3: tuto debatu.
0: Mezi, já budu taky ráda, když už ji ukončíme, protože tady vládní koalice vytváří virtuálního nepřítele, přestali jim fungovat migranti, tak si teďka vybrali sudetské Němce.
3: Pojďme dál.
2: Jedinou větu.
3: Ne.
2: Podívejte se, virtuálního nepřítele tady vytváříte vy celou dobu, a za druhé, mně nevadí, že se o tom bavíte a že máte o tom názor. Víte, co mě vadí? Že za ně tak do krve bojujete.
3: Tak pojďme,
2: že
3: pojďme dál.
2: Že jste schopni zablokovat sněmovnu kvůli zájmům sudetoněmeckého Landsmannschaftu. To mi vadí.
3: Tak pojďme dál, pojďme k dalším věcem. Jsou tu nová fakta. Prezident Petr Pavel chce po pátečním jednání, zítřejším tedy, spolu s Andrejem Babišem oznámit, že se summitu NATO zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pane ministře, jste překvapen, že to došlo až sem, a očekáváte tedy obrat v tom rozhodnutí vládním, respektive rozhodnutí Andreje Babiše a Petra Maciňky?
5: Já nebudu komentovat zítřejší jednání pana předsedy vlády. V tomto ohledu naše pozice byla již dříve prezentována. Já ji pokládám za správnou. Je to vláda, která odpovídá za zahraniční politiku země. Jsem poměrně překvapen takovým urputným postojem prezidenta republiky. Samozřejmě má právo se nějakým způsobem vyjadřovat. Co mě trochu zaráží, je opět snaha nějakým způsobem řešit politické otázky prostřednictvím nějakého soudu. My jsme, respektive Andrej Babiš, nepodal tehdy kompetenční žalobu na pana prezidenta za to, že nejmenoval poprvé v historii lídra koaliční strany na jeho návrh. Pan Macinka se nějakým způsobem vyjádřil tak v politických...
3: Chleb Turek byl lídr?

0: lídr byl Petr Macink. Filip Turek byl čestný, nebo je stále
1: byl lídr a jedním z lídrů naší strany ve volbách. Dvě věty k tomu ještě. Následně pan Macinka prezentoval nějaké politické názory prezidentu republiky. Ten na to reagoval tím, že nechal tuto věc vyšetřovat Národní centrálu proti organizovanému zločinu a tajnými službami, podle jeho slov.
0: Mluvíme, aby diváci věděli o těch poměrně nevypjatých SMS.
1: Ano, čili řešil politickou situaci trestním oznámením.
0: A teď chce použít
1: ústavní soud. Mně to nepřijde standardní, abych se domníval, že by měla existovat klasická politická debata.
0: Možná to vyjasní věci, za druhé celé to vypadá poměrně nestandardně, i ta komunikace. Možná vám to nepřijde, ale většině médií to přijde, že je nestandardní mezi Petrem Macinkou a Hradem. Prosím, pane Pospíšile, kompetenční žaloba, došlo to až sem. Stojí to za to, aby pan prezident tu situaci takhle hrotil, navíc když dodává pro deník N dnes řekl, že do té Ankary tak jako tak pojede.
2: Já ten rozhovor ještě úplně nečetl, přiznám se, jak aktuálně nový, tak chápu, pan prezident to považuje za úplně klíčové téma, nebezpečí z Ruska, válka v Evropě, naše relativně nízké, teď se hodně eufemisticky, nebo malé náklady na naši obranu po 2%, považuje to za důležité,
0: to máme morální povinnost. Za sebou tuhle debatu předpokládáme, že to, co říká Andrej Babiš, se stane.
2: On to považuje za klíčovou věc, já úplně chápu, vním to podobně jako on. Je otázka, když podá kompetenční žalobu, zda do té doby bude rozhodnuto. V každém případě on je podle ústavy člověk, který zastupuje stát na venek. To znamená, nevím, nejsem si jistý, jestli vláda, která sice na druhé straně vykonává zahraniční politiku, může mu v tom úplně bránit. Já si myslím, že také úplně ne. Skončili to ústavního soudu, tak to bude jednou provždy vyloženo.
0: A bude to, a může to být vyloženo tak, že vláda může či nemůže určovat, kam prezident pojede nebo nepojede?
2: Já vůbec nevím, jak ta žaloba bude koncipována, jak bude vypadat. Jako teď je to pro mě nová informace, tak nechtějte po mně, abych ji hodnotil to chvilku. Jo. Ale já si na druhou stranu myslím, že pokud se v ústavě, protože to je obecní dokument, objeví určité pasáže střetu kompetencí či působnosti ústavních činitelů nebo veřejných institucí, tak je dobré, když to vykladatel ústavy, tedy ústavní soud, řekne. Podle mého názoru nebylo správné to, čeho hovoří pan ministr, že tehdy se nepodala ústavní stížnost. Mohli bychom dneska už třeba vědět, kdy prezident musí, kdy nemusí jmenovat ministra. A jedno provždy by to bylo třeba vyloženo. Vy jste to nechtěli podat, OK, je to vaše právo, ale pak teda prezidenta nemůžete úplně kritizovat. Počkejme si, jak zde dopadne to jednání. Teď trošku vaříme před tím jednáním.
0: No, já tak stále je to posun v té situaci.
2: Jasně. Budu doufat, že se pánové dohodnou, což by bylo nejvíce zájmu České republiky.
0: To rozhodně, i když se nedohodnou, z toho rozhovoru bylo pochopitelné, že Petr Pavel vyrazí na summit NATO do Ankary. Pane Rejchle, já vlastně nevím, jestli ještě trvají ty důvody, proč by Petr Pavel tam neměl jako za Českou republiku oficiálně jet. Když vezmeme v úvahu, že výdaje na obranu, jak se pan premiér zavázal, budeme plnit závazky, které máme vůči NATO. Zároveň se sešel, myslím, že tento týden s Volodymyrem Zelenským, podporujeme Ukrajinu. Jestli vlastně ten původní nesoulad v té zahraniční politice a v té obranné politice nepominula zkrátka a dobře, si pánové neřeknou, tak jsme na jedné lodi, vlastně jsme všichni dospěli v téměř stejnému názoru, pojďme spolu.
3: Já myslím, že ty důvody trvají, protože ten problém, alespoň z mého pohledu, je to, že prostě prezident nerespektuje ústavu, jelikož zahraniční politiku určuje vláda. Tohle už kdysi vyložil pan Rychetský, bývalý předseda ústavního soudu, který dal komentář k tomu článku 67 odstavec 1 naší ústavy, kde řekl, že prezident může dávat své připomínky v rámci té koncepce zahraniční politiky, ale v momentě, kdy vláda se na ní shodne a vyhlásí, tak v tu chvíli prezident už musí tu zahraniční politiku vlády respektovat. A prezident Petr Pavel, jakožto první prezident naší novodobé historii, jezdí po zahraničí a tam kritizuje vládu, že dělá tohle špatně, tamto špatně, prodává L-159 a tak dále a tak dále. I za mě prostě opravdu se chová mimo ústavní rámec a doplním ještě jednu věc. Víte, mně ta inflace výhruže kompetenčními žalobami, mně to přijde úplně nedůstojné. Já si myslím, že ta kompetenční žaloba tady má být naprosto krajním případě a že prostě ti političtí představitelé by se měli chovat v rámci svých ústavních kompetencí. A z mého pohledu...
0: Tam se by mohli shodnout s panem prezidentem, ten to označil zahraniční, ale zřejmě čte tu situaci zahraniční v momentě, kdy mu vláda zamezuje.
3: Ona není hraniční, tedy ona je naprosto jasná.
0: Z jeho hlediska je hraniční.
3: Jestli jsme tak daleko, že tady má složení delegace na summit NATO určovat ústavní soud, tak se na mě nezlobte, ale to tady opravdu jaksi zásadním způsobem vůbec selhává základní prostě vnímání ústavy. Pro mě osobně je to jasné, to složení delegace určuje vláda, tečka.
0: A že tam Petr Pavel pojede tak jako tak, pánové, to...
3: To už je pro mě trucovitost a dětinskost, protože prostě já bych se tam za žádnou cenu necpal. Jednou jsem...
0: Tak asi ho někdo republiky. Pozve, to asi nestojí tak, ale že no, tak se někam jako někdo, pozve, když použije to sloveso,
3: je tady oficiální nějaká delegace a mě by nejvíc vadilo, kdyby prostě naše vláda a náš prezident tam mluvil každý jiným jazykem.
0: Tak děkuju. Paní Šebelová.
4: Já myslím, že celá ta situace je nedůstojná. Prezident se nikam necpe, prezident je hlava státu, zastupuje naši zemi navenek. Roky tady byla tradice, že delegace na summit NATO vedl prezident. Jednou jedinkrát, když byl pan prezident Zeman nemocný, tak tam nejel. Vždycky to respektovala každá vláda, mohl se premiér a prezident politicky nezhodnout, ale v tom, co se vždycky zhodli. Myslím si, že je to naprosto standardní, aby pan prezident do Ankary jel. To navíc, ještě v té situaci, kdy má zkušenosti z těch struktur NATO, tak nechápu, proč vláda nechce ty jeho zkušenosti využít. To znamená,
0: tak pokud to se pan Petr Macenka v partii minulý týden...
4: Zhrnul to svým naprosto nedůstojným způsobem, to já opravdu nechci komentovat. Celá ta situace je nedůstojná, myslím si, že prezident by tam jet měl, vždycky to tak bylo, je to tradice v naší zemi, na Evropské rady jezdí premiér a delegaci na summit na to
0: vždycky
4: vedl prezident.
0: Myslíte si, že se dohodnou Andrej Babiš a Petr Pavel, protože ten vztah mezi nimi působí navenek, že je velmi korektní a jak jsem říkala, zkrátka dobře, nepominuli ty důvody?
4: Nevím, jestli se dohodnou, ale upřímně si přeju, aby konečně Andrej Babiš ukázal, že tu vládu vede a dohodl se s panem prezidentem a opravdu výsledkem bylo, že nebude muset prezident podávat kompetenční žalobu a že oficiálně pojede zastupovat Českou republiku navenek a pojede jako oficiální součást delegace třeba spolu s premiérem a dalšími členy té delegace, ale že se opravdu pan premiér dokáže postavit panu ministru Macinkovi a s panem prezidentem se důstojně dohodnout. To bych si osobně přála.
0: Poslední krátká věta od pana ministra. Pane ministře, nepřál byste si dohodu mezi prezidentem a Andrejem Babišem, ať už bude jakákoliv prostě mír?
1: Ale tak v této věci ta pozice byla stanovená. Mně přijde skutečně zbytečné a nedůstojné, jakým způsobem v tomto ohledu pan prezident chce postupovat. Vlastně on den předtím, abychom si řekli, nebo předvečer na rovinu, vlastně dal pozici, kdy tomu předsedovi vlády opět dal jenom, jako nedal na vybranou. On vlastně řekl, buď to...
0: Tím rozhovorem, co jsem citoval.
1: Ano, samozřejmě, on v podstatě řekl, pane předsedo vlády, buď to uděláte tak, jak chci já, anebo vás zažaluju. To je za mě tak závěr toho rozhovoru, ale to samozřejmě neumím predikovat ten výsledek ani jeho průběh.
0: Děkuji vám za tuto debatu, byla bouřlivá, přeju vám hezký svátek, mějte se hezky. Na shledanou. Díky, že jste dorazili.
1: Krásný večer.
4: Díky.
3: Na shledanou.

0: Krásný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na další speciální stream s Josefem Skálou a panem profesorem Staňkem. Vítejte, pánové, oba, díky, že jste přišli.
1: Dobrý večer.
2: A vítám srdečně samozřejmě pana profesora Staňka a srdečně zdravím i všechny naše diváky.
0: Pepiku,
1: vem si rovnou slovo.
0: Budu to.
2: Pane profesore, my máme takovou zvyklost, že se vždycky o tématu dohodneme tak 32 vteřin před pořadem, ale zatím nám to nikdy nás to nezradilo. Takže já vyrazím do toho, na čem jsme se dohodli. Kaleidoskop krizí všeho druhu se rozpíná napříč světem a oni jsou navzájem provázané a jsou mezi nimi rostodivné synergie a podobně. Kdybyste je měl seřadit do nějaké, řekněme, hierarchie z hlediska důležitosti, závažnosti, nebezpečnosti, jak byste to pojal?
1: No, první věc, kterou bych uvedl jako nejnebezpečnější krizi, je krize debility. Ona se totiž ukazuje, že vlastně například ty elity v Bruselu a podobně, ty jako kdyby pozbyli posledních zvyšků rozumu a zprávají se skutečně jako pacienti doktora Chocholouška. Protože když to vemete kolem a kolem, obrovská rusofobie, obrovská je představy o tom, jak zahájíme válku proti Ruské federaci, jak se budou státy předhánět, kdo bude mít větší armádu. Až mi to připomíná polemiku kluku, kdo má větší koule. Takže kdo bude mít největší armádu? Bude to Polsko, nebo to bude Německo, jak pravil kancléř Merz, a nebo potichu prohlásíme, ale víte, teď už jenom ta turecká armáda je větší než ty ostatní armády. Takže to je první takový problém. Druhý obrovský problém je gigantická zadluženost, kdy například ta Francie má dluh 3,2 bilionu euro, to Německo má 2,9 bilionu euro, Británie má 3,5 bilionu liber šterlingů, Španělsko má 2,9 bilionu euro, ale všichni mluví o šíleném zbrojení, o stovkách miliard a bilionech, které vrazíte do nákupu zbraní, výcviku jednotek, vojenského Schengenu, obrany proti dronům a podobně. Člověk se pak zeptá, jestli náhodou nalezli v evropský lídři nějaký nový Klondike a tam se budou těšit tuny zlata. Další věc, která je vázána na všechny tyhle ty možné krize, je zajímavé tvrdení, že všichni mluví o ropě z Hormuzského průlivu, ale jak si tak potichu v úzadí, je otázka problému síry, které produkoval především Bahrain, ale ta síra bez ní nevyrobíte měď, nevyrobíte uranové palivové tyče, nevyrobíte hliník, nevyrobíte další věci. Pak je tady močovina, bez které nevyrobíte umělá hnojiva. A pak je tady helium, které je zase klíčové pro výrobu v oblasti počítačového průmyslu a podobně, ale největší zajímavost. Všichni mluví o tom, jako kdyby, když otevřete Hormuzský průliv, se všechno vrátilo k normálu. Ale pro Boha, když se přizná, co přiznal například Bahrain nebo Spojené arabské emiráty, že ty zařízení na těžbu, zpracování a podobně jsou tak zničeny, že jich obnova potrvá 3 až 5 let, no tak pro Boha, jak si myslíte, že se to všechno obnoví, když otevřete Hormuzský průliv? Pak je tady další podivnost, kterou bychom mohli taky nazvat zvláštností. Na jedné straně všichni mluví o tom, že dohody nebudou platit. Dohody mezi Ruskem a Spojenými státy, dohody mezi Evropskou unií a Ruskem a podobně. Dobrá, když všechny dohody nebudou platit, tak se ptám, proč se prezentuje i na ruské straně, například dokonce prohlásil to prezident Putin, mluvíme o obrovských bilionových obchodních kontraktech mezi Ruskou federací a Spojenými státy. No když platí základní fenomén, že důvěra v mezinárodních vztazích se ztratila, tak jak chceme, aby například ministr Kirill Daninov prohlásil, že jsou připravované projekty za 12 bilionů dolarů mezi Ruskou federací a Spojenými státy? Vždyť přece, když dohody neplatí, tak to bude asi problém. Pak tady vám nastává další krize. Všichni mluví o chystané válce v Evropské unii vůči Ruské federaci. No, ale pak se podíváte tak drobně na ten obranný průmysl v Evropské unii a tam ti znalí věci prohlásí, no víte, musíme tam investovat stovky miliard, ale on se to rozběhne za několik let. Rozhodně to nebude zítra, ta produkce, a rozhodně to nebude ve velikém a rychlém spěchu. A teď k tomu přidejte další skutečnost. Evropská unie prohlásí, že příští fiskální rámec 28-34 bude 2 biliony euro. No, ale oni zapomněli, že chtějí dát 800 miliard na zbrojení, 150 miliard na válečný Schengen, 100 miliard na drogovou stěnu. A pak je tady požadavka prezidenta Trumpa, o které tak jemně, decentně všichni mlčí, aby již v roce 26 evropské země přidali polovinu nákladu financování NATO na místo Američanů, což bude představovat potřebu 500 miliard. On to prezident Trump naznačil s tím, že zvýší cla na automobily na 25%, ale pak si vzpomeňte, že součástí uváděné obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unii je, když nebudou splněny podmínky, tak budeme mluvit o 35% clech. No a nejlepší vtip na tom všem je poznání skutečnosti, že současný svět jako kdyby ztratil absolutní důvěru, jako kdyby smlouvy přestaly platit, jako kdyby se staré tradiční svazky rozpadaly a najednou přijde velké memorandum Palantiru, které prohlásí v 22 bodech, no jo, žádné dohody nebudou platit, žádné mezinárodní zákony nebudou platit, nebude platit vůbec nic, bude platit pouze síla, a ta bude určovat, kdo bude vítěz a kdo nebude vítěz. A síla bude určena umělou inteligencí a její rozvinutím v jednotlivých státech. No a přidejte k tomu základní, poslední skutečnost. Toto všechno je ještě kumulováno tím, že kdybychom chtěli dnešní společnost nějak definovat, tak bychom řekli, že to je společnost plýtvání. A on by někdo prohlásil, jak společnost plýtvání. Všichni mluví o tom, že produkce močoviny ztrácí 20-30%, nebudou umělá hnojivo, zasáhne to africké země, jihovýchodní Asie, jako je Vietnam a podobně, nebudou potraviny, bude potravinová krize a podobně. Ale ti, kteří čtou materiály FAO, konstatují, že přece každý rok se na světě zlikviduje 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. Samotná Evropská unie přispívá více jako 180 miliony tun. Tak vy zničíte potraviny, ale budete tvrdit, že máte potravinovou krizi. No a pak jako poslední rovina krizi, teď to máme za okny, u nás zuří šílená bouře, lítají blesky, vítr, krupovití a všechno ostatní opravdu. No a vy se podíváte na přírodu a najednou zjišťujete podivné věci. Oceanologové zjišťují ke své hrůze, že dochází na podmořských horských údolích sesunu sedimentů v objemech 500, 600, 700 kilometrů kubických. Tak najednou zjistíte podivné věci, že se mění pH oceánu a ten golfský proud se nějak zadrhává. Tak zjistíte další věc, že vlastně tvrdí se, že Evropa se nesmírně rychle otepluje, protože El Niño a přináší to velice rychle, ztratily se přechodové fáze mezi La Niño a El Niño. Vidíme, že příroda je s prominutím, vážení poslucháči, nasrána na člověka a to, co dělá. A najednou vidíme, že jediný rozumný, který tady zůstal, je příroda, protože ta se zoufale pokouší obnovit dynamickou rovnováhu. Jedna malá ukázka. Kdysi takové veletoky jako Yangtze-Tiang nebo Žlutá řeka odnášely sedimenty z hor a z území tak 60 kilometrů do vnitřku oceánu. Tam si ty sedimenty ukládali. No a dnes díky totálnímu znečištění těchto řek a jiným skutečnostem se zanáší do hloubky 100-120 kilometrů. Uvědomí si ty obrovské sedimenty, které se ukládají na mořském dně. No a jako poslední dokonalá věc hlouposti dnešní doby, zjišťujeme, že ten obrovský ostrov v Tichém oceánu, těch plastových odpadů a všech jiných odpadů je větší než Francie, ale my budeme bojovat proti CO2 a prohlásíme, jak teď dokonce prohlásil některý představitelé Světového ekonomického fóra, zpoplatníme nejenom lesy, vodu, půdu, ale nejnoví jedna představitelka, nebudu jmenovat, prohlásila, že bychom měli platit za vzduch. No, tak za vzduch to bude velice zajímavé, to bychom nějak měli nastřádat nějaké penízky, ale na druhé straně zase, když máme nedostatek plynu, tak já bych doporučoval podstatně zvětšit osevnou plochu fazole a pěstovat taky zelí. Protože pak bychom přirozeně produkovali metán, který by zabezpečil energetiku a v konečném důsledku by vyřešil tenhle ten nádherný francouzský energetický problém. Francie má sice jaderné elektrárny, ale musí výrazně zvětšit OZE, hlavně větrníky a solár. No, jenomže větrníky a solár dodávají energii nepravidelně, kdežto ty jaderky dodávají energii pravidelně a nemůžete je utlumit. Takže když náhodou hodně slunce svítí a fouká vítr, no, tak ty OZE dodávají množství elektřiny, jaderky taky, tak vznikne přebytek v síti a vznikne geniální důkaz geniality dnešní doby. Vytvoříte takzvané ničitele energie a náklady na ty ničitele energie dáte do nákladu jaderných elektráren, aby se nám ty náklady vyrovnaly mezi jaderkami a OZE. No musíte uznat, že tohle to by nevymyslel ani Einstein. No a právě proto jsem začal úvodem tím, že největší krizi současné doby je blbost. No a jelikož někteří vědci prohlásili, že kdybychom blbost použili jako základy dvojiček v New Yorku, takže by je žádná letadla nezničila. Myslím si, že v tomto případě je tohleto vědecké konstatování asi pravdivé. Čili na úvod asi tolik.
2: Pojďme teď per partes, pane profesore. Vy jste hovořil o těch šílených evropských plánech, o tom, jak Friedrich Merz se otočil zády k velkým závazkům Německa od roku 1945. O tom, jak už chlapi od 19 do 45 let v Německu mohou opustit zemi na více než 3 měsíce pouze s povolením Bundeswehru, jak chtějí vybojovat 500 000 Bundeswehr a tak dále a tak dále. Ale zároveň se tak nějak shodují, že a Zelenský to nabízí sám, že by bylo nejlépe vytvořit ty evropské obranné síly tak, že klíčovým článkem toho všeho by byla ukrajinská armáda. A to by byl důležitý důvod, klíčový, pro přijetí Ukrajiny do Evropské unie a tak dále. To je krajně nebezpečný plán, co myslíte?
1: No, oni to dokonce už rozvinuli. Oni by nedali tu ukrajinskou armádu, oni by dali ty ukrajinské generály, který by velili sjednocené evropské armádě. Ano. To je zásadní kvalitativní posun. A v tomhletom případě myslím si, že vzhledem na míru korupce na Ukrajině, bychom dospěli k velice novému velitelskému složení. No, první věc, která by se samozřejmě jevila, jestliže ukrajinská armáda má být základem společné evropské armády, tak se zeptáme na její způsobilost. No a když se podíváte na ukrajinskou armádu, kde nejmenovaní představitelé prohlásí, že nejlepší bude, když zničené mužské jednotky budou nahrazeny ženskými jednotkami, tak v tomhletom případě myslím si, že nejvážnějším problémem, teď s prominutím, bude ne vybavení zbraněmi té ukrajinské armády, ale vybavení menstruačními páskami. To bude první zásadní problém. No, pak tady nastoupí další zásadní problém. Ukrajinská armáda nemá dostatek branců, ale samotní ukrajinský představitelé přiznávají, že 1 000 000 mužů se jim někde ztratil. Neodešli z Ukrajiny, nejsou v armádě, TCC je nemůže najít, dělají za cash a někde existují v mimozemském prostoru. Pravděpodobně objevili portál do paralelních světů. No, je to 1 000 000 vojáků. No, pak tady máme další věc, kterou by měli přemýšlet ti, kteří v Bruselu chtějí uskutečnit tenhle ten plán. No, při skromných odhadech se za ty 4 a více let speciální vojenské operace podařilo zlikvidovat více jak 1,25 milionu ukrajinských mužů. No, kdybychom to transportovali na ozbrojené síly Evropy, tak asi by si měli většina zemí uvědomit, kolik asi mužů by pak při těchto poměrech padlo taky z těch jednotlivých zemí, že jo? Protože ty ukrajinský velitelé jsou přece skvělí. Nedodávají vojákům potraviny, aby netloustli. Nechávají je v zákopech bez spojení, aby neměli špatné myšlenky. Pro jistotu mají zajišťovací oddíly, které likvidují každého, kdo by se chtěl vzdát. Představte si ty dvě armády, čili při bojechtivosti Evropanů budete muset vytvořit veliké, nazvíme to, bezpečnostní síly, které budou z týlu zabraňovat těm, kteří by chtěli prchnout. Známý výraz prchni dáli, jak mu hráli. A tohle to všechno ještě bude směřovat další klíčové otázce. Všichni mluví o půjčce 90 miliard pro Ukrajinu, 60 miliard pro armádu, další miliardy pro fungování ukrajinského státu. Ale i ti, kteří to schválili, se sakramensky dobře vědí, že v příštích 3 letech to bude 142 miliard euro, protože budete platit taky úroky. A já bych tu ještě drobně skromně připomněl, že za bývalých vlád Čechy a Slovensko se stali ručiteli za 16,8 miliardy euro úvěru pro Ukrajinu s tím, že první 3 roky platíme úroky a pak další roky platíme jistinu. Čili ta propojenost obrovské zadluženosti evropských zemí, obrovských investicí do armády a zároveň prohlášení, že ukrajinská armáda bude bojovat pouze tehdy, když dostane další desítky miliard na žolč, vytváří nesmírně zajímavý mix. No a k tomu samozřejmě přistupuje velice zajímavé zjištění. Rheinmetall by chtěl odkoupit od Volkswagenu nebo propůjčit podniky, které jsou již ztrátové a Volkswagen se jich musí zbavit. Budou se tam vyrábět tanky a obrněné transportéry a podobně. Jenomže koumáci v Německu i jinde přišli na to, že klíčovým parametrem příští války budou drony všech možných kategorií. No, zase by se dalo říct, jelikož teď Ukrajina přesunula výrobu dronů pro ukrajinské bojiště do západoevropských zemí, Holandsko, Francie, Německo a tak dále, tak to nebude takový problém pro ten obranný průmysl, konec konců ty drony jsou podstatně levnější, ale vznikne nám jeden ekonomický problém. Kdybychom vyráběli například tanky Leopard 4M plus Mardery, tak nám obrovský naroste HDP každé země, HDP se přepočítá na paritu kupní síly a lidé se nebudou stačit divit, jak zbohatnou. No, když ovšem přejdeme na výrobu dronů, které jsou podstatně levnější, no tak to nám to HDP tak výrazně neporoste a paní Ursula von Leyen asi těžko prohlásí, že nám obrovsky vzrostla životní úroveň, když každý uvidí pouze ty levné drony a žádnou životní úroveň. No a v tom případě pak můžete ty vyrobené drony použít nejenom na ukrajinském válčišti, ale můžete nimi bombardovat i vlastní občany, kteří budou vrcholně nasráni vůči tomu, co budou svědky v Evropské unii. Ale největší paradox na tom všem. Mrháte stovkami miliard, pravíte, že musíte vytvořit jednu celou armádu Evropské unie a přitom potichu chcete pokračovat s Green Dealem. No, já jsem nalezl logické vysvětlení. Jelikož po Green Dealu budeme všichni zelení, tak v tomhletom případě pak nemusíte mít zelenou barvu na natírání vojenské techniky ani na uniformy, protože již budeme všichni zelení. A tohleto všechno vede k další zajímavé závěrečné úvaze. Je pravda, že by Brusel řídil logicky celý tento vývoj? No ne, ale právě proto, že se nelogičnost Bruselu odhaluje, tak máme 3 stupně zkvalitnění demokracie. První stupeň, směrnice DSA o kontrole a informací a tak dále. Pak jsme minulý rok schválili štít demokracie, včetně dobrovolných oznamovatelů. Někdy se to nazývalo inkviziční udavatele, ale teď to má moderní název, dobrovolní oznamovatele. No a abychom se moc netěšili, tak teď vytváříme třetí návrh, a to je daň z dezinformací. No a jelikož těch konspirátorů máme tady strašně moc, dokonce my teď jsme v konspiračním médiu, tak si představte ty obrovské zisky bruselské centrály, když všechny konspirace zdaníme. Ten návrh je prostý. Jestliže pronesete konspiraci a konspirace povede k ekonomické ztrátě, tak jisté procento z té ekonomické ztráty zaplatíte jako daň z dezinformace. Že jste nedefinoval, co to dezinformace je, to je taková drobná chyba lávky. Ale konec konců ten návrh je přímo skvělej. No a když si představíte staré zkušenosti bývalé inkvizice, kdy ten, kdo udal kacíře, tak se to rozdělil jeho majetek na 3 části. Jednu část dostal oznamovatel, druhou církev a třetí císař. Tak když si tam dosadíme sbory dobrovolných oznamovatelů, pak si tam dosadíme jisté entity a na závěr císař bude nahrazen bruselskou centrálou, no tak zjistíme, že skutečně tvůrci teorií, že historie se pohybuje v kruhu, mají přímo empirické potvrzení.
2: Vy jste mi nahrál, pane profesore, na další otázku. Všechny zkušenosti dosavadní ukazují, že na masivní militarizaci se dá vydělat jedině za předpokladu, že existuje nějaký kupující na ty zbraně, který to zaplatí. Jenomže na militarizaci evropské ekonomiky, respektive militarizaci evropské ekonomiky, nic takového nehrozí. Ona by musela ty zbraně použít a ty peníze by se mohly vrátit pouze tehdy, kdyby dospěla k nějaké velké válečné kořisti. Nebo znáte jiný způsob, jak se můžou, jak takový šílený provoz může být rentabilní?
1: No, bohužel máme historické zkušenosti, kdy Adolf Hitler musel zahájit druhou světovou válku, protože enormní státní výdaje na zbrojení v Německu v letech 34-38 byly nesplatitelné. Tak. Tedy jestliže byste nezískal externí bohatství, externí kořist. No, pak je tady druhá věc. Tohle to všechno je sice nesmírně zajímavé, ale jaká je východisková situace? A ta východisková situace je šílená. Možná právě proto ty koumáci vymysleli, že nebudeme vyrábět tanky Leopard, které jsou šíleně drahé, ale budeme vyrábět drony za pár tisíc euro, protože ty jsou levné a zároveň budete zbrojit a zároveň budete vyhrážet sousedovi a podobně. Ale to celé má jednu chybu lávky. Jo, drony můžete použít na ničení z vojenských oddílů, řekněme, jak podle ukrajinské zkušenosti, 30-50 kilometrů od frontové linie a podobně. Jenomže je zřejmé, že ten konflikt velice rychle se promění v konflikt používající jaderné zbraně. A Evropa jaksi jaderné zbraně nemá. Ty představy o tom, jak si Poláci vyrobí vlastní jadernou pumu a jak si vlastní jadernou pumu vyrobí Španělé nebo Italové, tak jsou jaksi trošku nejenom z oblasti science fiction, ale spíše z té oblasti fiction. A další věc, budou kupovat jaderné zbraně od Američanů. Čili z těch amerických 5000 nukleárních hlavic se Evropská unie rozhodne koupit nějakou část, což by nepochopně pana prezidenta Trumpa potěšilo, tímž by zaplatil náklady vojensko-průmyslového komplexu. Ale on to vyřešil jinak. Jednoduše, ty čtyři klíčové dodavatele Pentagonu, zbraňových systémů, ty tradiční, budou nadále vyrábět tanky a rakety a podobně a budou je dodávat nejenom americké armádě, ale i evropským státům. A ty za ně zaplatí. Nevím, čím, ale zaplatí. A takové organizace, jako je Palantir, Anthropic a podobně, se zaměří na umělou inteligenci a udělají jeden krásný skutek. Doteď používali systémy programu Thalasa na jednotlivé zbraňové systémy ve Spojených státech. Čili vlastní programy měl námořnictvo, letectvo, pozemné síly. Díky antropickému modelu MITOS hlavní strategie Pentagonu spočívá v tom, abychom propojili všechny tyhle ty izolované systémy do jednoho jediného komplexního systému, který by řídila umělá inteligence a dokonce se objevují náznaky, že tu umělou inteligenci bychom ani snad neměli kontrolovat. Přece je inteligentnější než většina generálů a lidí, rozhodně je inteligentnější než jakékoliv politické strukturovaný pracovník. No a v tomto případě to ponecháme na umělou inteligenci a bude to skvělé. No jenomže znalci sci-fi filmu vědí, že tohleto jim sakramensky nebezpečně připomíná Skynet a jeden nemenovaný vícedílný film zvaný Terminátor. No, dokonce Rusové mají jedno robotické zařízení, které má 8 druhů zbraňových systémů, samo si vyvíjí určené zbraně na ničení protivníka a řídí to umělé inteligence a taky náhodou se nazývá Terminátor. A tohle to všechno vyústuje do takového dost podivného závěru. Když nemáte peníze, tak nejlepší je vyvolat válku. Tak. Válka má dva pozitivní momenty. Poprvé srovná všechny odpůrce do jedné jediné rady, protože všechno pro vítězství. Čímž zlikvidujete vnitřní odpor. A pak po druhé, vojensko-průmyslový komplex a některé skupiny finanční na tom šíleně vydělají. No a když na tom šíleně vydělají, tak musíte v koutku duše doufat, že trošičku z toho zisku přidělí i tomu obyvatelstvu, aby moc nereptalo. A tak, jak se doufalo v Německu. V 40. letech. No a tohleto všechno se děje v situaci, kdy skutečně, jako kdyby to memorandum Palantiru opravdu platilo, jaké vyjednávání. Máme tady sílu. A když se nám někdo postaví, tak je smeteme do kamenného věku. Jenom pan prezident Trump jaksi drobně zapomněl, že není původní, protože o smetení země do kamenného věku již mluvili jiní američtí prezidenti a týkalo se to bombardování severního Vietnamu. Pamětnutí si pamatují. Takže ani ta původní myšlenka o tom návratu do kamenného věku není původní a z tohoto hlediska, jestliže přestane platit mezinárodní dohody, přestane platit mezinárodní právo, námořní i jiné, jestliže se stane to, že budeme uzmůvat finanční rezervy jiných zemí, jenom protože se na ně jejich vůdci nedobíjí tváří, no tak to vytvoří svět, který můžete nazvat přímo světem chaosu. Ach, světem krizí. No ale kdybychom se vrátili Šumpetrovi, tak můžeme prohlásit z hrdosti, že kreativní krize povede k vytvoření nového systému a nové společnosti.
2: On dokonce říkal destrukce, kreativní destrukce přece.
1: Ano, kreativní destrukce povede k novému světu. A bude to skvělé. Takže možná si ti bruselští představitelé skutečně umanuli, že vytvoří základy nového světa, kde budeme všichni šťastní, spokojení, nebudeme nic mít, nad námi bude bdít umělá inteligence, v nejhorším případě požádáme mimozemšťany o pomoc a budeme všichni spokojení. Někteří budou spokojenější.
2: Asi tak.
1: Tak tohle to všechno vytváří takový zvláštní mix a vy si opravdu začne klást otázku. Takovou drobnou, cynickou. Samozřejmě, kdyby došlo ke konfliktu, tak dokonce máte modelové scénáře, kolik milionů Evropanů padne v tom konfliktu mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Většina obyvatel padne a podobně. Zůstane kolem podle těch amerických modelů 60 milionů Evropanů. Ale drobná poznámka. Tahle ta společnost je založena na masové produkci a masové spotřebě. Jestliže ale zlikvidujete fyzicky většinu masové spotřebitelů, no tak kdo vám pak bude produkovat a kdo vám pak bude spotřebovávat? To znamená, opravdu budete potřebovat jiný společenský model. A další aspekt, který z toho vyplývá, jestliže současná společnost je založena na penězích, jako na primárním protokolu, který pak směřuje k moci, ovládání, kontrole a všem ostatním, no tak když tenhle ten systém nebude schopen pracovat s penězi, tak co bude základem toho nového společenského systému? To, co navrhl Elon Musk, to znamená, dostanete nepodmíněný příjem a budete šťastní a nemusíte mít důchodové spoření, protože budete mít nepodmíněný příjem a podobně. Zřejmě pan Elon Musk počítá s tím, že ti zbohatnutí vlastníci zbrojářských komplexů budou altruisté a většinu svého zisku, který už nebude ziskem, protože nebudou peníze, spokojeně rozdají všem občanům, aby dostali nepodmíněný příjem. A tohleto všechno se odehrává ještě v jednom problému. Kdyby ty krize byly rozloženy na delší časové období, řekněme 10 let, tak by to možná tak nápadné nebylo. Ale všimněte si tu zoufalou snahu všechno skoncentrovat na 2-3 roky. To ale znamená, jako kdyby ty elity věděly, že jim plyne odpočítávání času. A my bychom měli uvažovat nad tím, proč a co vědí, že to odpočítávání času je tak děsí a všechno ženou urychleným způsobem. Vemte jenom zrychlování procesu zavedení CBDC Evropskou centrální bankou. No a možná ten VEF je prognostický, když prohlásil, že měli bychom platit za vzduch, protože možná vědí o přírodní katastrofě, k vzduchu nebude dostatek, a pak to bude nesmírně cenná komodita. Ale zatím se divím ještě jedné věci. Je sice provedeno takzvané financializování přírodního prostředí, to znamená vody, půdy, lesu a podobně, ale vzhledem na obrovské sucho, minimálně v evropském kontinentu, největším a cenným tovarem se stane voda. Že ještě nikoho nenapadlo rychle vytvořit burzu vody, abychom podle zákonů trhu, tedy dopytu a ponuky, s patřičným způsobem zvýšili cenu vody. A mám pocit, že takové ty síly v úzadí velice rychle směřují nejenom vytvoření ropného trhu a energetického trhu, ale taky vodního trhu. Mají tam jeden malý zapeklitý problém. Podle prognóz většinu elektrické energie budou spotřebovat cloudová úložiště dat pro umělou inteligenci. Ovšem ta datová systémy budou muset mít velké chlazení. čínské objev, kdy jste vytvořili úložiště dat, které nespotřebuje obrovské enormní množství vody, tak zatím zůstává pouze v projekční podobě. No a pak se objeví to, co se objevilo v některých amerických státech, kdy obyvatelé masově protestovali proti stavbě cloudových úložišť dat, protože obírali o elektřinu a vodu. No a mám takový pocit, že jak bude narůstat potřeba umělé inteligence a cloudových úložišť dat, tak bude narůstat i zuřivý odpor. Protože bez té elektřiny se můžete zaobít. Ale bez té vody, tak asi ne.
2: Souhlasím s vámi, pane profesore. Já ještě se vrátím přece jenom k podtématu, které šokovalo lidstvo. Mám na mysli agresi proti Iránu a velkohubá prohlášení na počátku a reálný výsledek, kdy americká administrativa i Tel Aviv teď se musí z toho nějakým způsobem vylhat, když to tak řeknu. A vy jste sám naznačil, že následky toho střetu, protiúderu a tak dále, způsobily, že se to nemůže vrátit za pár týdnů do nějakého stavu a jak si před tím, co tu byl, a že možná také celá ta krize bude trvat ještě nějaký čas. Irán říká jasně, že už nebude propouštět plavidla zadarmo, že uplatnil v podstatě stejnou metodu jako Trump, že bude vybírat mýtné v podstatě za průjezd těch plavidel a tak dále. Deficit některých energetických komodit a nejenom jich narůstá a bude se projevovat ještě velice výrazně, včetně v Evropě a tak dále. Jak si myslíte, že dopadne řešení té slepé ulice, toho patu, který v Hormuzském průlivu a kolem něj nastal?
1: No, první problém, který je a který je pozitivní, vojenskou operaci v Iránu plánovala umělá inteligence. No, umělá inteligence vycházela z dat, které jí poskytl Pentagon. No a tu se dostáváme k té klíčové otázce, jestliže data jsou palivem pro umělou inteligenci, tak si musíte položit otázku, jestli ty data jsou korektní, jestli jsou odrazem reálného světa, reálné skutečnosti a podobně. Příklad Iránu přímo geniálně ukazuje, že ty data jsou ideologizována. Přece se prohlásilo, že stačí v Iránu setnout hlavu vedení iránského státu a všechno se sesype. No velký kulovej. Další věc, která je projektování a použití námořní síly v oblasti Hormuzského průlivu. No poslali tam nakonec 4 letadlové lodi a 2 už opět odpluli. Proč? Protože se báli iránských protilodních dronů. A další věc, která váže se na Irán. Dnes dokonce jsem viděl analýzy, které prohlašují, že dokonce takový zdrženlivý postoj BRICS, Číny i Ruska vůči americké agresi souvisí s tím, že vlastně hlavním bojovníkem za multipolární svět se nyní stává Irán. A v tomhletom ohledu ten Irán ukázal obrovskou výdrž proti všem technologickým převahám americké a izraelské armády. Další věc, která z toho vyplynula, že jestliže se společnost připraví na příští konflikt, včetně válečného rozměru, a to byla právě příprava v Iránu, která trvala 15-20 let, tak ta společnost je odolná. Je schopná zvládnout i válečné útoky, zvládnout i letecké bombardování a podobně. On ten Irán totiž ukázal, že když se společnost připraví na riziko války, tak je schopná to zvládnout. Ale právě proč to říkám? Protože představte si evropské země a Evropskou unii, jak ta je připravena na válku. Dokonce cynicky by jsem prohlásil, že někteří by rádi dodali koordináty, aby první raketa udeřila na Brusel a vymazala bruselskou centrálu Evropské unie, čímž se výrazně zvýší schopnost rozumného odolávání u válečným útorku. Z tohoto hlediska skutečně dostáváme jakoby zrcadlový obraz naší nelogičnosti, protože rezilience evropských zemí a členských zemí Evropské unie a NATO je přece minimální. Nejsou schopni přežít ani ten menší lokální konflikt a už vůbec ne konflikt typu iránské konfrontace. No a samozřejmě je tady další věc, která je mimořádně závažná, A to je skutečnost tady diskutované otázky, jestli Netanyahu hýbe Trumpem, nebo Trump hýbe Netanyahuem. No a pozice takzvaných protestantských sionistů ve Spojených státech a vplyv téhleté lobby na rozhodování americké administrativy je obrovský. Právě to vede k štěpení hnutí MAGA, dokonce viděl jsem materiály, že se vytváří další antitrumpovské hnutí MAGA, a kdyby teď byly volby, tak rozhodně by prezident Trump nevyhrál. Čili vede to k polarizaci i v samotných Spojených státech. Šílené uplatňování zbrojného blázince a Green Dealu v Evropě povede nejenom ke krizi z nedostatku pohonných hmot, zásobování a podobně, ale povede k obrovské sociální polarizaci a sociálním nepokoju. Čili opět katalyzační proces. No a když vezmete důsledky výrazného snížení produkce umělých hnojiv na africké země, jihovýchodní Asii, část Jižní Ameriky a podobně, tak to povede ke katastrofálním důsledkům. Jedna zajímavá strategická linie. Evropská unie uzavřela dohodu s Mercosurem, kterou pravda ještě neschválil Evropský parlament, ale již se vozí potraviny z Jižní Ameriky. Znamená to tedy, že prohlašují vedoucí představitelé Evropské unie, že potraviny budou levnější, protože jihoamerická produkce masa a jiných věcí není zatížena všemi těmi normami, předpoklady, kontrolami a tak dále. No a teď si představte, že 440 až 460 miliard ze sedmiletého rozpočtu Evropské unie jde na společnou zemědělskou politiku. Největší výdavková část. No a jelikož již zemědělci v Evropě nebudou, protože budeme vozit levný tovar z Mercosuru a ovoce z Africké unie, no tak ušetříte 440 miliard, které můžete vrhnout na zbrojení. No, má to jedinou chybu krásy. Rozumné země se začínají orientovat na samozásobení. Potravina, energii, ve všem ostatním. Ale jestliže zlikvidujete evropské zemědělství, tak pak se hlavním nástrojem příštího konfliktu stanou v Evropě potraviny. A jestliže budete pokračovat v debilní strategii odstřihnutí od levných energetických zdrojů, tak vám budou chybět taky energie. A jestliže vezmete ten šílený pokles porodnosti v jednotlivých evropských zemích, no tak vám budou chybět i lidé. No a kombinace nedostatku potravin, energii a lidí má jediný důsledek, ne hyperinflaci, ale rozpad státu a společnosti v té podobě, jak ji znáte. No a pak už jenom třešnička na dortu, vypnete internet a půlka mladé generace se zblázní, protože nebudou mít sociální sítě, nebudou moct prezentovat své lajky a nebudou moct prezentovat svá selfiečka a skončí to vlnou sebevražd. A tohleto všechno ty výzkumníci vědí. Vědí taky o tom, jak umělá inteligence vede k debilizaci velké části společnosti, digitální svět a podobně. A dokonce většina lidí ví, že systém, řekněme, obrovského nárůstu potratu a poklesu porodnosti má své přesně jasně definované korelační faktory. O nich se nesmí mluvit. No a tohleto všechno staví před nás klíčovou otázku. Viděl jsem minulý materiál, kdy vědci z MIT a Caltechu položili umělé inteligenci otázku, proč s náma mimozemské civilizace nekomunikují, teď to rozebírali autoři a hledali různá zdůvodnění a Kardašovu rovnici a všechno ostatní a bavili se o technické úrovni a ta civilizace cizí, která může být o milion let dál, je úplně jiné technické úrovně, takže jenom pozorují tuhletu planetu a nekomunikují s námi a podobně. A celé ty obrovské týmy vědců, které se bavili s umělou inteligencí, zapomněli na jednu drobnou otázku, kterou si položí mimozemská civilizace. Je současná lidská společnost logická? Jestliže není logická, proč bychom s nimi komunikovali? A proč bychom jim dávali technické informace, které by použili jenom k prohloubení nelogičnosti dnešní společnosti? Takže v tomto ohledu ten klíčový historický precedens musíme se sami rozhodnout, kterou cestou chceme jít. A přesně jak ty indiáni Hopi prohlásili, jo, rok 26 je katastrofický, ale ne z titulu katastrofy. Ale lidstvo je na křižovatce, buď bude cestou sebozničení, nebo cestou úplné transformace sobě sami. No a to je právě ten zajímavá věc, že nikdo si z těchto slavných a slovutných vědeckých týmů nepoloží drobnou otázku. je tahle ta společnost logická? A otázku druhou, jaký je smysl existence lidí a téhle té společnosti? Víte, ono to vypadá jako filozofická otázka, ale ona má sedsakramentsky závažné důsledky.
2: Určitě.
1: A pokud neumíme dát odpověď na tyhle ty dvě otázky, no tak bude vládnout chaos, síla, debilita, no a pak všechna ty nadnárodní zoskupení budou ne důrazem společného rozvoje, posilování rozvoje slabých, silnými a podobně, jako bylo v preambuli Evropské unie, ale pak to bude jenom šílená debilizace, válka a všechno ostatní.
2: Já se ještě, když dovolíte, zeptám na vaše očekávání od summitu mezi čínským lídrem Xi Jinpingem a americkým prezidentem Trumpem, který tak všelijak váhal, válčil chvíli, pak musel přestat a teď vyráží do Pekingu. Co si myslíte, že se tam odehraje a co to přinese?
1: No, v boxeřině je ten známý termín clinch. Ani jeden ze souperů nemá dostatek síly na to, aby zničil a knockoutem poslal to druhého soupera k zemi. No tak se vzájemně chytí do klinče a drží. Publikum jása, podívejte, jak jsou slabí. Jedni drží jednomu, druhý drží druhému. Všichni jsou spokojeni, protože vidí, že je to vyrovnané. Nikdo nedává ten zásadný Tysonov direct a čekají. No, z tohoto hlediska je to velice zajímavé, protože Čína potřebuje expanzi na světových trzích, i když výrazným způsobem posilnila domácí spotřebu. Američané si uvědomují tu závažnost situace. Jedna taková drobná poznámka. 80 až 90% náhradních dílů pro americkou armádu vyrábí v Číně. To je jen tak jedna poznámka bokem. Čili kdyby náhodou se někdo příliš utrhl z řetězu, nemyslím pana prezidenta Trumpa, no tak Čína zastaví nejenom export vzácných surovin, ale zastaví další věci. Totiž tam je jedna drobnost. Původně Američané doufali, že obsadí ložiska vzácných zemin na Ukrajině. A bude to skvělé, nahradí čínský dovoz. Jenomže pak koumáci přišli na jednu zajímavost. První věc. Musíte zjistit skutečnou vytěžitelnost ložisk vzácných zemin. Pak je to druhá věc. Musíte vytěžit tu rudu, jenomže tu rudu musíte zpracovat. A na to potřebujete speciální technologie. A 90% patentů a technologií na zpracování vzácných zemin má Čínská lidová republika. Pak přijde třetí věc. Kdybyste chtěl vyvinout technologii na těžbu rudy a pak ještě vyvinout technologii na zpracování rudy, tak budete potřebovat 8 až 10 let a desítky miliard dolarů investic. Takže ono to dokonce ani nebude tak jednoduché, jak si myslel prezident Trump, že obsadíte ty ložiska na Ukrajině, budete je těžit a vyděláte těch 300 miliard, na kterých se dohodli. No a k tomu přistupuje ještě jedna klíčová věc. Námořní logistika se stává klíčovým parametrem v energetice, ale i v obchodě. Námořní logistika závisí na několika klíčových úzkých místech, jako je Panamský průliv, Hormuzský průliv, Suezský průliv, Malacký průliv, ale taky nový fenomén Severní mořská cesta. Najednou zjišťujeme, že s velkou parádou první velká kontejnerová čínská loď v doprovodu ruského lidoborce proplula Severní mořskou cestou. Samozřejmě, že Severní mořská cesta se stává jedním z klíčových dopravních exportních tras pro čínské výrobky. Samozřejmě se to týká i ruského severního pobřeží a podobně. A vzniká představa, že námořní doprava jako klíčová transportní struktura, krevní oběh na planetě, bude muset hledat nové dopravní trasy vzhledem na citlivost uzavření těch úzkých míst, jako je Panamský průliv, nebo Hormuzský průliv, nebo Suez. A to všechno vede k velmi zajímavému poznatku. Číňané dnes vlastní 90 klíčových přístavů na světě. Čínské kontejnerové firmy jako Costco jsou klíčovými parametry pro transportu, hotový výrobku, komponentů a podobně. Nadšenci globalizace, kteří ke své hrůze zjistili, že systém just-in-time jim sice přinesl obrovské úspory, ale závisí na včasnosti logistiky. A najednou logistika, která měla v 90. letech přinášet obrovské zisky, najednou zadrává na konfliktech a podobně. Všimněte si ten střed. Na jedné straně máte rozmístěny po planetě produkční a odběratelské systémy. Klučovým propojitivacím systémem je námořní doprava, ale námořní doprava se stává nesmírně senzitivní ve vazbě na úzká místa na světových oceánech. A v tomhletom ohledu tento vlastní ta úzká místa bude diktovat parametry námořní dopravy. Oh. Čili jestliže například, všimněte si, Čína koupila přístavy na koncích obou koncích Panamského průlivu. Americká vláda tlačila na panamskou vládu, aby jim odebrala licence a právo vlastnit tyhle ty přístavy. Ale jak to dopadlo? Jak si se nikde neobjevilo? Ale Číňané nadále drží tyhle ty klíčové body. V Evropě Pireus plně vlastní Číňané. Jejich investiční podíly v evropských přístavech, jako je Rotterdam, Hamburg a podobně, jsou obrovské. A najednou Evropská unie zjistuje ke své hrůze, že námořní doprava je klíčovým parametrem a kdo vlastní přístavy a dopravní trasy, tak ten bude určovat vývoj na planetě. No samozřejmě vznikla představa, no jo, my to vyřešíme pirátským aktem, takže zavedeme kaperské listy a vojenské lodě Spojených států, Anglii,

0: nukleárny ponorek do prostoru kolem Anglie. Na Češi vypuklo obrovské zděšení ve Velké Británii, protože bohužel zřejmě pan premiér Stern si pořád myslí, že platí staré známé heslo dobré Anglie, Anglie vládne nad vodami. No tak když vemete osud nejmodernější anglické letadlové lodě, která ani nemohla vyplout z přístavu, protože se objevily technické poruchy, tak asi vládne nad vodami jenom v teoretických počítačových hrách. No a tohle to všechno vyústuje do takového zvláštního závěru. Námořní logistika se stala úzkým hrdlem globálního dopravního světa, ale i exportu tovarů a služeb. Námořní doprava bude vyžadovat pravděpodobně obrovské posilnění válečného loďstva. No a když porovnáte prognozu výstavby čínských válečných lodí na příští 10 let ze schopností produkovat válečné lodě ve Spojených státech, vemte jenom osud těch 6 obrovských bitevních dreadnoughtů, které navrhl prezident Trump, a bude to zlatá flotila, jenomže ji nemá kdo postavit, takže asi si objednají u zahraničních loďařů. Tak pak najednou zjišťujete, že ta směrnice prezidenta Xiho, aby do 10 let čínská námořní síla byla schopna se střetnout s jakoukoliv jinou námořní sílou kdekoliv na planetě a vyhrát tenhle ten střet, není náhodou, a stejně tak není náhodou i skutečnost, o které se nemluví, protože všichni mluví o procesorech a čipech z Nvidia. A drobně zanikla zpráva, že čínští odborníci vyvinuli nové procesory, kterých operační schopnost je 4,2 kvadrilionu operací za vteřinu, kdežto čipy Nvidia mají pouze 1,6 kvadrilionu operací za vteřinu. No a čínské úspěchy v oblasti energetiky, teď najednou všichni mluví o SMR, malé modulární reaktory. Co to znamená? Znamená to, že chcete lokalizovat energetické zdroje a znížit zranitelnost. Jenomže malé modulární reaktory buď jsou zmenšením klasických teplovodních reaktorů, nebo jsou technologiemi toriových reaktorů. Ale toriové reaktory mají několik obrovských výhod. Poprvé, nejdražší část jaderné elektrárny, tlaková nádoba, která funguje při tlaku 150-160 atmosféra, je nejdražší, je nahrazena tlakem 14 až 16 atmosfér u toriového reaktoru. Nepoužíváte chlazení vodou, ale chlazení například tekutým sodíkem. A kromě toho můžete přepracovat palivo, což umožňuje nekonečný výrobní cyklus. Právě proto Číňané odzkoušeli jadernou elektrárnu, kterou postavili na poušti a nepotřebují vodní zdroje. A tohle to všechno vytváří ten klíčový mix. Energetika, bez které nefunguje umělá inteligence, námořní doprava a logistika, bez které nemůžete ovládnout teritoria planety, lokalizace ekonomického vývoje, abyste byli méně zranitelní, a nakonec ten závěr. Svět se mění z klasických spojenectví a nadnárodních organizací na pragmatická spojení. A ta pragmatická spojení jsou tehdy spojena pouze společným zájmem členů toho seskupení. No a řekněte mi, že evropský zájem evropských členů Evropské unie je na společné válce proti Ruské federaci? Opravdu si to někdo myslí?
1: Já marně přemýšlím, co by mohla Evropa, kdybych přestal mít morálku, charakter, kdybych si amputoval a přemýšlel bych, co může Evropa, nebo jmenovitě třeba Česká republika, získat, došlo-li by ke konfliktu s Ruskou federací. Kdybych přemýšlel dny a noci, tak marně přemýšlím o jednom jediném kladu. Vy nějaký znáte?
0: Ano, ano, znám. Znám. A teď promiňte za cynismus. A taková jaderná válka přinese České republice 3 obrovské výhody. Obyvatelstvu přinese. Poprvé, víte, že pohřeb břehem je hodně drahý. No, ten nebudete potřebovat, protože ta jaderná pumová spálí zdarma.
1: To je pravda.
0: Ušetříte na hrobovém místě, dokonce cynici prohlasují, víte, investičně není dobré koupit byt. Investičně je skvělé koupit hrobové místo, protože při rychlém úmrtí a množství úmrtí nedostatku hrobových míst ty ceny půjdou nesmírně vzhůru. No a kromě jiného ještě to posilní vaše vlastenecké cítění, protože váš popel bude rozptýlen na území České republiky. Čili máte ekonomické, morální a lidská pozitiva. No a jestliže by se někdo jako radioaktivní prach necítil dobře, tak je to pouze drobná chyba lávky.

0: promiňte za cynismus.
1: No, bylo to takové osvěžující, co jste řekl. Já poslední otázku, pane profesore, protože se blíží čas, kdy se sluší vás vydat na pospas našim divákům. Spojené státy nejsou v dobré kondici a tou agresí proti Iránu si myslím, že si ještě naběhli hodně. Jo? Mají i politika vlády je doma pod palbou kritiky. Trump nevím, co přežije nebo nepřežije. Ty midterms volby v listopadu zřejmě prohraje. Nevím, jestli dojde k impeachmentu a tak dále. Jak vy vidíte nejbližší perspektivu Spojených států v této skrumáži, do které se v podstatě sami zahnali?
0: První věc, moja představa, teď promiňte za tu prognózu, nechci být jak pan Žerinovský. Jestliže v Anglii současné volby kompletně proměnily tradiční politickou strukturu dělenou na laboristy a Torie a Farage a další vyhráli zdrvujícím způsobem a přestavěli politickou scénu ve Velké Británii, tak já mám pocit, že ty podzimní volby ve Spojených státech taky zásadním způsobem přestaví tu tradiční politickou strukturu demokratů a republikánů. Protože jestliže teď se již formuje nové hnutí MAGA, které odmítá Trumpovy kroky a jeho administrativu, ale zároveň zůstává velice tvrdá vůči demokratů. A to znamená, že vzniká stejně jako ve Velké Británii Farage, tak vzniká nová síla, která odmítá tradiční politickou strukturu. Na druhé straně, když vezmete skutečnost, jakým nehorazným způsobem zasahuje Brusel do voleb v evropských zemích, pak to nevyhnutně, jako podle fyzikálních zákonů, každý tlak posilní protitlak. A pochybuji, že se ještě v Bruselu podaří uskutečnit to, co udělali v Rumunsku, protože vidíte, v Bulharsku jim to už nevyšlo. A dokonce i to vítězství pana Mangiara v Maďarsku nepřineslo Bruselu ty očekávané oslavná vítězství. Čili začíná, nazvěme to, přestavba tradičních politických systémů, tradičních politických stran, které nesplnily očekávání lidí a voličů a nejsou schopny odborně a intelektuálně řešit krize, které stojí před náma. Nebo opravdu máte představu, že například na Slovensku takoví demokrati nebo PSK jsou schopni řešit klíčové geopolitické, ekonomické a jiné výzvy, které budou stát před Slovenskem nebo před Českou republikou. To znamená, první fáze bude fáze přestavby starého politického systému. Jenomže na to bude navazovat druhá fáze. A to je pochopení, že dnešní směřování společnosti, závislost na penězích, žití na úvěr a na dluh je již neudržitelné. Nebude to Green Deal, kdy vás chci nahnat zpátky do jeskyní a ke svíčkám. Ale bude to poznání, že tahle ta společnost založena na plýtvání již nemůže přežít nejenom z společenských a ekonomických důvodů, ale i z důvodu přírodních zdrojů a nutnosti rezilience vůči přírodním změnám. A tahle ta druhá krize povede k přeskupení ekonomické struktury státu. A tohleto všechno se bude dít v situaci, ve které bude velice rychle pokračovat terraformace přírodního prostředí na planetě Zemi. Není to žádné globální oteplování, teď náš straší globální dobou ledovou, nejenom její Al Gore prohlásil, že to několik let bude tady katastrofální doba ledová. No tak jednou to je ledová doba, po druhé je to extrémní horko a podobně, ale oni vůbec tyhle lidi nepochopili nutnost holistického přístupu. A proto ten můj pohled končím jednou zásadní větou. Tahle ta společnost, věda i směřování je zaměřeno na detaily, ne na celek a zásadně odmítá studovat a řešit příčiny, zabývá se pouze následky. Vidíte to krásně ve zdravotnictví. Neřeší příčiny nemocí, ale řeší diagnostiku, léčební postupy a podobně, protože na těch se dá vydělat. Kdybyste oficiálně publikoval příčiny nemocí, tak by to chtělo přestavbu všeho kolem nás. A to teď se děje i v ostatních oblastech. Čili ty systémové krize, politická, ekonomická, finanční, ale i produkční, prorostou do vytváření potřeby vytvořit novou podobu lidské společnosti, která bude zároveň nalézat schopnost přežití v měnícím se přírodním prostředí. A tohleto všechno je nesmírně důležité ještě z jednoho aspektu. Bude to probíhat rychle a provázaně. A to bude stavět před elity, které řídí jednotlivé země, před zásadní otázky. Ne nějaké kosmetické úpravy, ale zásadní změněné struktury. A tam si položte otázku, jestli současné politické elity na národní úrovni nebo v Bruselu jsou vůbec mentálně schopny tohleto zvládnout. Když si představím některé europoslance za Českou republiku, tak nabývám dojmu, že docent Chocholoušek by měl poslat více sanitek se svěrovacími kazajkami.
1: Pane profesore, o to víc a častěji budeme zvát vás, protože já jsem také přesvědčen, že doba houstne a jednotlivé krizové erupce se budou odehrávat častěji, budou větší, budou navzájem se potencovat a tak dále. A o to víc bude třeba o tom přemýšlet na hlas, ale jsem zároveň s vámi velký skeptik, pokud je o stávající politické struktury, ale i o stávající ekonomickou moc. Já vždycky říkám, kdo z těch 86 miliardářů českých, těch oligarchů, vymyslel něco nového? Kdo z nich sahá aspoň po kaničky Tomáši Baťovi, nebo Františku Křižíkovi, nebo Emilu Kolbenovi, nebo a tak dále, tušíte, které bych ještě vyjmenoval. Jestli dojde včas k takové výměně těch elit, jak tomu říkají, ekonomických i politických, bez toho skutečně to hrozí velmi, velmi závažnými následky. Ale já tady nejsem o to, abych meditoval na hlas, já mám jiný pořad tady u Petra, dneska je to váš pořad, už je 9 hodin pryč. Já moc děkuju za svěží, zajímavou debatu, byť o věcech, které jsou někdy velmi nepříjemné a zlověstné, pokud možné perspektivy. A teď bych vás rád vydal na pospas našim divákům. Díky, já se odpojím zvukem a...
2: Jsi tam?
1: Tady jsem, ale pan profesor.
2: Jo, pan profesor vypadl po hodině.
1: Tak já počkám. Já zrovna, do poslední tři věty a...
2: Zrovna ho vyvolávám.
1: Šanci.
2: Jasně. Už je tady, dobrý.
0: Ano, jsme tu, jsme opět. Tu, na,
1: jsme uťatí těsně v takovém finále, dobře. Chci říct, že se těším na naše další setkání, protože budou velmi vážné věci na pořadu a jsem velmi zvědav, zda nynější vlastnická struktura, povaha těch ekonomických elit, tím pádem i politických elit, které jsou v podstatě jejich pimprlaty, těch ekonomických, to víme, jestli se dokáže jestli dojde k terraformaci elit včasné. Mám obavu, že bude jisté zpoždění, ale život si to pak snad si to vynutí. Moc děkuju, pane profesore. Odpojím se teďko zvukem i obrazem, abych nevyrušoval a připojím se v konci naší relace. Díky zatím.
0: Já děkuji velice pěkně za spolupráci.
2: No, pane profesore, já teda s dovolením zneužiju toho momentu, že teď jsme tady takhle my dva, protože Pepa teďka nakous jednu zajímavou věc a sice víme, že 1% nejbohatších vlastní údajně nadpoloviční většinu planety, jo, já nevím kolik procent vlastní de facto celou planetu, 90% lidí jim zbývá, beru to jakoby opravdu trošku ráz na ráz, víceméně jenom dluhy a oči pro pláč. Jak při takovémhle složení a rozložení majetku a rozložení příjmů té neskutečné jako polarizace, která je, a toho trendu, že se ty nůžky rozevírají, oni se nějak jako nikdo se nesnaží, alespoň částečně, alespoň kosmeticky nějak tohleto srovnat. Jak při takovýhle situaci může někdo jako spolíhat na ty naše slavné elity, které nejsou schopní vlastně ničeho, ale hlavně kam to povede? Jo? Ten systém přece sám se musí buď teda proměnit v koncentrační tábor, to jako já to nazvu na rovinu, anebo teda zásadně změnit. Ale to nepůjde samo od sebe.
0: No, první otázka, která u tohto zní. Ano, je pravda, že 3% například Američanů vlastní více jako 80% bohatství v Americe. kdybyste to pokračoval dále v polarizaci společnosti, tak nakonec zjistíte, že kolem 8-10% vlastní drvivou většinu všeho bohatství. No ale je tady jedna kacířská otázka. Já se dovolím nabourat do toho. Je ten majetek, který vlastní, skutečný majetek? Já vám uvedu příklad. Majetek Elona Muska se odhaduje na 1 bilion dolarů. Nebudu mluvit o majetcích investičních guru, kde mluvíme o stovkách miliard. Jsou to skutečně stovky miliard majetku, nebo jsou to pouze čísla o majetku? To je první zásadní věc. Druhá věc. Všichni mluví o Elonu Muskovi, Zuckerbergovi, dalších, Karpov a podobně. Ale nikdo nemluví o nadnárodních finančních korporacích a propojenosti jednotlivých korporací. Ano, vy víte, že Die Erste vlastní Českou spořitelnu. A kdo vlastní Die Erste? Nevlastní náhodou německé banky? A akcionářské podniky německých bank kdo vlastní? Nevlastní tam například finanční skupiny Rockefeller a další? A jak je vlastně propojen celý ten svět? Vemte jenom například penzijní fondy v druhém pilíři. Ty přece vlastní banky. Další poznatek. Množství nově postavených bytů, které jdou takzvaně na hypotéky, ve skutečnosti vlastní nadnárodní bytové fondy, které vznikly v Německu v 98. po rozprodeji státních bytů německou vládou. A teď si položíte otázku, a kdo vlastní komunikační systémy a média a podobně. A zjistíte, že vlastně ta propletenost vlastnických vztahů v jednotlivých oblastech jako pavučina rozkrývá a pokrývá všechny oblasti dnešní společnosti. A pak máte další otázku, no přece ten rating těch velikých vlastníků je přece potvrzen 4 ratingovými agenturami. A já vám připomenu krizi v 98., 2000 a 2008. Nenáhodou se zredukoval počet klíčových ratingových agentur z 9 na 4. A kdo vlastní ty ratingové agentury? A jak byste se podíval na to, že například ty klíčové firmy v oblasti OpenAI fungují tak, že já uzavřu smlouvu s váma, vy uzavřete smlouvu se mnou, dáme si tam, že budeme investovat vzájemně miliardy dolarů a ve skutečnosti my ty dolary nemáme. Ale pro akciové trhy je to znak, že jsme úplně super solventní, tak do nás budou investovat další a další desítky miliard dolarů, které jsou není ničím kryty. A když už se chceme bavit o světě, tak rád bych připomněl tu velkou práci Mezinárodního měnového fondu, který konstatoval, že jestliže za posledních 30 let reálná ekonomika vzrostla jedenkrát, tak finanční trhy vzrostly 4x. A já se vás ptám, co pak tvořilo ten základ reálných tovarů, služeb, komponentů a všeho ostatního? Virtuální ondulace teplého vzduchu? Vždyť to vidíte i na tom BlackRocku. Jednakrát prohlásí, že BlackRock má tržní podíly v hodnotě 28 bilionů, pak 12 bilionů, pak 41 bilionů. A to kolik, prosím vás, mají těch bilionů? A teď za minulý rok se zjistilo, že 3000 nejbohatších Američanů zvýšili svůj majetek o více jako 1,5 bilionu. Ale jaký majetek? A jaké miliony? Vždyť vemte Spojené státy, kde jenom objem nesplácených studentských půjček přesahuje 2,8 bilionu. A ty nehnutelnosti jsou nadsazeny. Takže vzniká zásadní klíčová otázka první fáze. O jakém majetku těch bohatých vrstev mluvíme? Je to jenom účetní vyjádření toho jejich majetku? A kdyby došlo k lámání chleba, tak co zůstane z toho jejich majetku? Druhý problém? Jestliže tahle ta společnost je založena na plýtvání, a vemte jenom poznatky a zkušenosti, že například z produkce textilního průmyslu se ve skutečnosti prodá maximálně 55 až 60% produkce a ostatní neprodanou produkci stohujete na libyjské poušti. Jaký to má smysl jenom proto, abyste vykázal akcionářské podíly a akcie daných firm stoupaly? Vždy dokonce i u toho Volkswagenu víte, že se neprodá celá vyrobená produkce, ale prodá se maximálně 70%. A pak máte ty fabriky ve Španělsku, které šrotují ty neprodaná auta. Jaký tam je logický ekonomický systém? No a teď k tomu přijdejte skutečně ty absurdnosti v oblasti energetiky, kdy ty maržiče energie finančně zatěžují jaderné elektrárny, které jsou přece nejekologičtější a nejlevnější z hlediska produkce kilowatthodiny. A toto všechno vede k jednomu zásadnímu poznatku. Dnešní chápání ekonomie je pravděpodobně neudržitelné. A právě proto se v některých kruzích uvádí HDP jako hle další podvod. A tohleto všechno vyústuje další klíčové otázce. Jestliže příští fiskální rámec Evropské unie 28-34 má být 2 biliony euro, tak vznikla logická otázka, odkud je chcete vzít. No tak vezmete je z toho, že například původní čisté příjmy národních rozpočtů jako vybrané clo nebo daň z alkoholu a z tabaku, část si z toho stáhne Brusel. No skvěle, ale když si to stáhne Brusel, tak to bude chybět v národním rozpočtu. A vy ořežete výdaje na penzie, zdravotnictví, vzdělávání a na všechno ostatní? Protože vám budou chybět rozpočtové příjmy? A další absurdita? Když vezmete 52 týdnů v roku, tak každý normální rozpočtový ekonom ví, že prvních 20-22 týdnů máte rozpočet přebytku, protože prostě se doplácí daňové nedoplatky a všechno ostatní. V létě máte příjmy a výdaje vyrovnané a od září narůstá deficit státního rozpočtu. A to se děje bez ohledu na politickou strukturu, zemi a podobně. A další poznatek, když mluvíme o dnešním světě, tak je to vývoj dluhů, vývoj dluhové služby jednotlivých zemí. A ta není lineární. V některých letech máte dluhovou službu miliardu a v některých letech máte dluhovou službu 3-4 miliardy. A tohle to všechno musíte zohlednit při financování státního rozpočtu, veřejného sektoru a všeho ostatního. A máte kopec mýtů, které se týkají vůbec celé téhleté ekonomie, kdy se prohlásí, no, stárnutí populace vede k obrovským enormním výdajům na zdravotní stav a starostlivost o penzisty a tak dále. A kurňa všichni zapomenou na to, že v Německu lidé na 65 let koupí 50 až 55% vyrobené německé produkce. Takže to není žádná černá díra. Naopak, je to udržení především malých a středních firm, lokálního průmyslu a všeho ostatního. No a tu se dostáváme k té klíčové otázce. Právě ve vazbě i na umělou inteligenci. Všechna ta data, která máme k dispozici a všechny ty data produkovaná staťáky a vším ostatním, jsou reálná. Víte proč? Protože existuje průzkum bohatství, které se v rámci Evropské unie nazývá SILK. A ten stanovuje, jaké části populace vlastní, které části bohatství v jednotlivých zemích. My jsme na ekonomickém ústavu dělali 16 let výzkumný projekt, kdy jsme se zabývali přímo daty z daňových systémů, sociální pojišťovny a podobně. A odchýlka v tom, kolik lidí je ohroženo chudobou, podle SILKu je to, řekněme, 8-10%, podle našich propočtů 22 až 24%. To máte jenom jako ukázku relevantnosti dat. No a když ta data promítnete do produkce HDP, do všeho ostatního, tak pak dospějete k zajímavému konstatování. Inflační cíl centrálních bank se zajímavě vždycky strefí do očekávané inflace. No a ti, kteří znají finesy formování inflace, vám řeknou, že inflaci vypočítáte na základě spotřebního koše, a ten spotřební koš pěkně upravíte tak, aby výsledky vždy odpovídaly inflačnímu cílení centrální banky. Já vím, že teď začnou centrální bankáři zuřit, ale tohle to je tvrdá realita, vážení. No a vy si pak musíte položit klíčovou otázku. Všechny ty data o životní úrovni, příjmech, důchodech, maloobchodním obratu, spotřebě, ziskovosti, EBITě, i všem ostatním jsou odrazem reálného světa anebo digitálně virtuálního světa. A možná právě ta krize, o které jsme mluvili v té první fázi, je právě tím nárazem na stěnu reality, která ukáže v plné nahotě, jak vypadá ten skutečný svět. No a v tomhletom ohledu to bude asi pravděpodobně nejzajímavější produkce srážky fikce s realitou.
2: Děkuju, pane profesore.
0: Omlouvám se za to delší expoze.
2: Tady jeden z našich diváků píše, na dluhy všechny kašlů, prepočet národného přírodného bohatstva se potichu rozpredává. A tady právě dávám jako příklad vodu. No, pravda je, že vlastně my se tady zděsíme spousty věcí, které v Iránu a na druhém konci země, ale to, co se třeba děje v oblastech lesů našich, myslím českých i slovenských, jo, co se děje vlastně v oblasti přírody, jak se s tím hospodaří v úvozovkách, jo, že se tady nechávají kůrovci prostě volní ruce, aby likvidoval seč mohl, jo, a dřív třeba, že bylo daleko líp zmapovaný ty lesy, rychlejší reakce, všechno. Nebylo to všechno jenom sprostý kšeft. Teďka, vemte si, jak neziskovky všechny jako řvou, že jo, a tady hořel zase ten park, že jo, a podobně, a nesmí se tam zasahovat, a kde si, co si. A ty samý neziskovky píšou ej pro větráky, že jo, že neškodějí a nemají vliv na životní prostředí, jo. Tak co je to za tu ekologickou tady, řeknu to slušně, lobby, která takhle jako nám tady devastuje v podstatě naší zemi?
0: Bohužel někteří jedinci zjistili, že se možno živit ne prací a tvořením hodnot, ale přisátím na státní peníze, které jsou rozdělovány na základě ideologických kritérií. To už jste všichni zapomněli, že se v Evropské unii ukázalo, že Evropská unie poskytla 241 milionů euro neziskovkám proto, aby ovlivňovali veřejné mínění a byl schválen Green Deal. A ten Green Deal byl schválen jenom na základě dvou studií, které obecně analyzovaly dopad Green Dealovských opatření na země Evropské unie. Druhá věc, skutečně čest těm neziskovkám, které se starají o lidi v tísni nebo o rakovinově postižené pacienty a podobně, ale těch je zlomek. Většina se vrhla na to, že tvoří ideologii, vytvoří nátlakové prostředky a vytvoří nátlakové skupiny, které prý pod heslem demokracie požadují své lokální zájmy, které jsou ne jejich vlastní, ale které jsou formovány skupinami v úzadí. A tohle to dokonce přiznává sám Brusel při analýze finančních výdajů a nejvyšší soud Evropské unie potvrdil plýtvání těmito prostředky. A z toho zase souvisí další skutečnost. Jestliže tyhle ty neziskovky vytvořily něco jako novou, nazvíme to, ne politickou, ale nátlakovou entitu, tak nikdo se neptá těch občanů. Jo, prohlásí, větoníky jsou zdravé, v pohodě. Tak kurňa, proč těch 221 světových studií dokázalo obrovské důsledky větrníku na zdravotní stav, mikrobiom půdy, vysoušení půdy, stroboskopické efekty a všechno ostatní? No bohužel, protože i část vědy je úplatná a za patřičné granty a všechno ostatní klidně zaplatí a budou ochotní podprzovat vědecky tohleto. Vzpomeňte si jenom na vědecký konsenzus ohledně globálního oteplování. Vědecký konsenzus. Když nemáte argumenty, tak použijte vědecký konsenzus zaplacených odborníků. Jenomže tohle to máte ve všech oblastech. To je ten problém. A druhá skutečnost, která tady, jak se říká, hýbe světem, je poznání, že vlastně odvolání se na vědecké závěry má dát punc důvěryhodnosti, přesvědčit obyčejné lidi, že přece to musí být pravda, protože to prohlásili vědci. Jo, kdysi věda svým vlastní hlavou ručila za posun poznání a ostatní věci. Jenomže dnes už to neplatí. Dneska už je to něco jiného. Ta věda již bohužel v mnoha případech vůbec negarantuje skutečný pohled a poznání. Vemte jenom osud těch 30 tisíc měřících míst, které produkovaly informace o globálním nárůstu teploty a rizika globálního oteplování a všem ostatním. Nejdřív se připustilo, že 16 tisíc je umístěno špatně, pak 21 tisíc je umístěno špatně a nakonec 27 tisíc, 30 tisíc měřících míst bylo umístěno špatně. No a najednou na základě toho se zpochybnil celý hokejový graf, který byl základem teorie globálního oteplování. A najednou, kdo si vzpomene na výroky pana Al Gora při volební kampani, kdy prohlásil, že v roce 2000 ledni medvědi nebudou mít led a vyhynou. Takže víte, ono, ten problém korektného přístupu k informacím a k pohledu na svět je první věc. No a druhá věc, která je nesmírně závažná v současnosti, skutečně my se zaměřujeme na detail, o tom detailu víme všechno, ale nechceme se vrátit k tomu holistickému, komplexnímu pohledu na svět. No a nechceme se vrátit k tomu, co dokázal například ten Leonardo v čase renesance. Komplexní, holistický pohled na svět kolem sebe. Paradox je, že díky systémům informací, digitálnímu světu a umělé inteligenci máme nepřeberné množství informací, mnohokrát ideologicky upravených, ale máme množství informací, které by nám mohly umožnit ten holistický pohled na svět. Jenomže kdybychom to udělali, pak se vyděsíte jedné věci, která se ztratila v současném světě. A to je odpovědnost za důsledky svých činů. Všichni mluví o právech a nikdo nemluví o povinnostech. Ale povinnosti a práva jsou v dynamické rovnováze. A když tu rovnováhu porušíte, tak pak máte všechno to, co představují ti ekologičtí aktivisté, které se přilepí na silnici, protože bojují za zelenou planetu a matičku Zem. A vůbec jim nevadí, že jedna kontejnerová loď, když pluje z tovary z Evropy do Spojených států, tak vyprodukuje více emisí CO2 jako milion aut za rok. A druhý problém, vždyť to CO2 není skleníkový plyn. Tvoří 0,003% skleníkových plynů. A klíčovým skleníkovým plynem je vodní pára. A ta vodní pára se přesouvá vysokými atmosférickými řekami kolem celé planety a mění strukturu energetických výdajů. A pak máte vysvětlení, proč El Niño a La Niña cirkulují takovým způsobem, jakým cirkulují. No ale kdo by se s tím zabýval, že jo? Protože na to nikdo nedá peníze, ani Evropská unie, ani jiné instituce. No a musíte přece z něčeho žít jako vědec. Tak se zaměříte na granty. Vždyť všimněte si, omezení rozpočtu financování vědy z českého rozpočtu vede oficiálně podle argumentu, no snažte se získat evropské granty. A já se vás zeptám, jaké problémy mají řešit evropské granty a jejich zadání? Problémy České republiky, jejich půdního mikrobiomu, nebo nedostatku vody, anebo problémů s odtokem vody z českého území? No vůbec ne. Řeší pohledy a cíle Evropské unie. Čili to máte druhou rovinu, kromě toho, že ze zdrojů Evropského rozpočtu jsou placeny tyhle ty neziskovky, které se jak pijavice přísajou na evropské a státní rozpočty.
2: Děkuju, pane profesore. Já se tady musím zastavit ještě u toho u dalších témat, protože diváci tady diskutovali a hodně často se to objevuje už poslední dobou, když jsem prásknul, že si budeme zase povídat. A sice, jak to vidíte v případě, nebo s těma, co pronikají médiema, informacema, že by mělo docházet k nějakému omezování, co se týče cestování, lítání, letadla prý mají být první, že nebude ten kerosín, potom, že by se omezovaly teda osobní auta a takhle, a vlastně byl by tady nějaký lockdown. A že údajně k tomu by teoreticky mohlo posloužit i tady ta výletní loď, která teďka, že ho zaparkovali na těch Kanárech vlastně, že aby jsme jako nenadávali, že nejsou schopní zajistit pro nás paliva, tak vlastně to bude kvůli našemu zdraví, budeme sedět doma na zadku a žádná Jugoslávie se letos nekoná. No tak jak vy to vidíte, tyhle ty teorie, řeknu to takhle?
0: No, první věc je to ten několikabodový plán, který původně komisař pro energetiku prohlásil jako jeden z návrhů s tím, že původně v několik měsíců by měli výběr jednotlivé vlády z těchto souborů nástrojů, no a kdyby se nepodařilo tu krizi vyřešit, tak by to bylo zavedené jako povinné. Ano, máte tam návrhy typu v neděli nesmíte jezdit soukromým autem, jeden den budou jezdit auta s párními čísly, druhý den s čísly nepárními, čo není původní, protože tohle to bylo za ropného šoku v roce 1973. Pak tady máte výrazné omezení létání s tím, že máte jezdit vlakem, a ne ani autem, ani ničím jiným. Pak jsou tady další návrhy například na snížení teploty při topení, snížení teploty vody při koupání a podobně. Konec konců, jestliže budeme mít 38 stupňové teploty v letě, tak nepotřebujete vůbec ohřívat teplou vodu, že jo? Budete mít maximální teplotu a budete se potit venku. No a je to soubor opatření, kdy skutečně podle, a to jsou takové ty záhmené diskuze, tak ten komisař to přednesl, rokovalo se o tom na Evropské komisi, a pak se to má předložit do Evropského parlamentu, pak se to ztratí v těch byrokratických labirintech Bruselu a najednou zjistíte, že to Evropský parlament odhlasoval. No a samozřejmě tvrzení o lockdownu energetickém nebo jiném. No, co se týká hantaviru, tak tam je zvláštní ta skutečnost, která unikla přímo otevřeně. V roce 2021 Birova Gates nadace Gavi učinila takový modelový scénář světové pandemie právě vírusem hantavirusem. No, samozřejmě hned to označíte za konspirační tvrzení. Kurňa, když to věděli tehdy, tak jak to, že teď ta aféra s hantavirusem propuká? A nepřipadá vám to tak, že v roce 2019 uskutečnila Gavi modelový scénář covidu a pak v roce 2020 covidová pandemie vypukla? No a samozřejmě s tím souvisí další klíčová otázka. Je dostatek ropy nebo není dostatek ropy? Když vezmete ten obrovský pás rafinerie a zásobníků, které je mezi Amsterdamem a mezi Rotterdamem, tak položíte si otázku, jak velké jsou ty zásoby tam? No a jsou to zásoby v rozměrech stovek milionů barelů. Takže je ten ropný šok tady, nebo ne? A kromě jiného, teď se to tlumí tím, že se čerpá ze zásobníků, protože každá země má mít zásoby ropy na 90 dní. No, dobrá, tak to utlumuje. Jenomže Katar prohlásil ještě před útokem Iránu na katarská ropná zařízení a plynová zařízení, že nebude dodávat LNG do Evropy, protože musí Evropa zrušit své nesmyslné ekologické nároky a kritérie. Tak proběhla válka na Blízkém východě, ta zařízení byla zničena, ale nadále Katar trvá na tom, že i kdyby opravil ta zařízení, nebude dodávat Evropě LNG právě proto, že prosazuje nesmyslná ekologická kritéria. Evropská unie ovšem prohlásila, že ta kritéria nesmí být upravena, protože jde nám o ekologické cíle. A pak tady máte další klíčovou otázku. Je to pouze ropa, anebo je to taky další produkt zpracování například zemního plynu, vzácné plyny, ropných produktů a podobně. No a tu všechno ukazuje zvláštní věc, čím více je ohrožena dodávka ropy a plynu přes Hormuzský průliv, tím více se Evropská unie odstřihává od jakýchkoliv jiných energetických zdrojů. Vemte jenom skutečnost, že ruská družba přestává dodávat kazašskou ropu do Německa. Opravdu si myslíte, že to proběhne bez problému? A Němci prostě přijdou o tuhletu rusko-kazašskou ropu a půjdou klidně dál? A nebo právě ta obrovská krize, která vzniká z nedostatku ropy, zemního plynu a podobně, bude postupně prorůstat společnosti a ekonomiku jednotlivých evropských zemí, takže začne optimalizace zaměstnanosti, propouštění, obrovský narůst počet bankrotů, hlavně malých a středních firm, tím pádem bude obrovský narůstat lokální nezaměstnanost. K tomu přistoupí skutečnost, že inflace výrazným způsobem zniží ceny základních tovarů a služeb, čili obyvatelé budou muset zasáhnout na úspory, protože A Evropská centrální banka konstatovala, že růst reálných mest je podstatně pomalší a inflace bohužel odkrajuje velkou část mzdového přírůstku. No a k tomu přistoupí další úplně šílená věc. Vidíte, co udělali Španělé, kteří legalizovali 500 000 imigrantů bez jakýkoliv problémů. A vy si vzpomeňte na středomorskou iniciativu, podle které Evropská unie má přijmout v příštích 3 letech 15 000 000 imigrantů ze severní Afriky. Jak to budete financovat? Teď jsem viděl krásný materiál, kde nemenovaný Syřan, který se přestěhoval do Německa, má 2 manželky a 6 dětí, prohlásil, že 6 000 eur mu nestačí a bude žalovat Německou republiku, protože požaduje minimálně 10 000 eur měsíčně na platbách. No, tak když vemete tuhletu všeho chuť i imigračních nároků, tak skutečně nevím, kde to chce skončit, jestliže to nechce skončit v bankrotu. No a přidejte k tomu i další skutečnost. Poláci jsou vydávaní za ekonomický vzor pro všechny ostatní země. Super. Ale k tomu pak přidejte i další skutečnost, že enormní zbrojné výdaje podle polských ekonomů povedou do 2 až 3 let ke kolapsu polského rozpočtu. To je taky druhá stránka té skutečnosti. Takže když chceme mluvit o A, musíme mluvit taky o B. No a tohleto všechno ještě je vázáno na případnou pandemii antiviru, kdy nebudu mluvit o nárůstu nákladů na zdravotnictví, ale o skutečnosti, že bohužel, pokud by se zavedly další lockdowny, tak to znamená přímo skok nejenom do recese, ale do přímo deprese ekonomiky evropských zemí. A ve stavu, v jakém jsou ty jednotlivé ekonomiky, tak sklouznutí už jenom do recese bude znamenat obrovské ořezávání sociálního modelu, obrovské sociální nepokoje a bouře a ve značné míře doslova k rozpadu společnosti tak, jak ji známe dnes.
2: Tak zhruba o něčem takovým píše už v roce 2019 Rand Corporation ve svém materiálu o energetické bezpečnosti Evropy a zadržování Ruska, kde to vlastně začínalo tím, že Evropa se musí odstřihnout od levných ruských surovin a brát ty americký. A potom to všechno takhle krásně dopadne. A potom nějak prostě z čirou náhod, když se Evropa začala odstřihávat, oni tvrdili, že v době míru to není možný, ale pak se nějak změnily situace a když si dneska přečtete tu zprávu, tak vidíte, že vlastně ví použili Evropská unie jako návod a šli přesně kapitolu.
0: No, ono to má ještě další rozměr, pane Bureš.
2: Se odstřihávali a zřežeme si tu věc sami pod sebou. Já si pořád myslím, jsem konspirátor, přiznávám to, Seznam zprávy to taky napsali a než teda mě tady vypnou, zavřou a nechají umřít hladem nebo mě nasadí nějakou konspirační daň, tak se konspiračně zeptám. Položím od konspirační otázku. Není tohle všechno něčí záměr? Nasadit idioty do vedení tohoto toho superstátu, ať už se nám líbí nebo ne, jo, místo odborníků, idioty bez páteře, neschopný, lidi, kteří jsou skorumpovaní, který prostě můžete tahat na špagátku a vehnat celou Evropu do úplně šílený ekonomický krize a nejenom ekonomický, a prostě do šílený společenský krize a utáhnout ji a mít ji jako závislou právě na dodávkách všeho vlastně z jednoho zdroje, který teda bude spoza oceánu?
0: No, odpověď je velice prostá. Víte, že se hodně diskutuje o zrušení práva veta, které zase udržuje tu rovnováhu, aby ty malé státy měly možnost zasáhnout do vývoje Evropské unie. No a když si vy představíte, že by došlo k antivirusové pandemii, nebo že byste prohlásili, že už nemáte ropu a benzín, takže se nemůže létat, nemůže si jezdit a podobně, tak Evropská unie, komise prohlásí, že to je ten krizový stav, který je zakotven v legislativě Evropské unie a když se jedná o systémovou krizi, národní státy ztrácejí své kompetence a ty všechny přecházejí na bruselskou centrálu. A najednou nepotřebujete rušit právo veta, Protože v té mimořádné a zvláštní situaci máte plné právo zákonných kompetencí přebrat na sebe všechny kompetence, odstavit národní státy, rozhodovat o všem ostatním a už máte konec konců ten kýžený sen eurofederalistů, už to nebude federace, ale vzhledem na přežití to musí být řízeno jedním mozkem, jedním srdcem. No a když náhodou ten mozek je dementní s Alzheimerem, tak to nevadí. Hlavná věc, že to je jediný mozek. No a tohle to všechno je připravené jako scénář, proto potřebujete ty úvahy o tom, že už nebude ropa, nebude benzín, nebude nafta, nebude energie, nebude nic. No a to bude krizová situace. Bonusem na to všechno pak může být rozhodnutí podle zákona bail-in, který je platný od roku 2020, kdy, cituji, v případě systémové krize ekonomiky stát má právo zestátnit všechny úspory obyvatel bez jakékoliv možnosti zažalovat stát nebo banku, kde ty úspory jsou uloženy. A vy se divíte, že například prezident Trump aktivoval zákon bail-in i ve Spojených státech? A ten zákon je aktivní v Evropské unii již minimálně 4 roky. Tak si představte tuhle tu skutečnost, že se rozhodnete převzít státem všechny vaše úspory. No a samozřejmě můžete to udělat různým způsobem. Můžete zavést CBDC, digitální měnu, digitální identitu a tak dále. Ale můžete taky použít přímo zákon bail-in. A tohle to všechno znamená takové zvláštní věci. Ano, skutečně vypadá to jako dokonale připravený scénář, ale abyste ten scénář se zrealizoval, nemůžete vzít normální lidi, kteří mají lidskou odpovědnost, jsou humánní, jsou důsledně myslící vůči svým spoluobčanům. Na to potřebujete s prominutím prodejné filcky. A když se podíváte na složení komise nebo europarlamentu, tak téhleté kriteriální funkci odpovídá velká část. Minimálně těch 365 europoslanců, který trvale a zuřivě podporují von der Leyenovou ve všech jejich návrzích a krocích. Že se tam vytváří taky fronta patriotů, no bohužel stále mají jenom kolem 160 poslanců. Je to málo. Převálcuje ta druhá stránka. Jediný signál takový pozitivní, který tady je, že dokonce Kresťansko-demokratická unie, která podporovala von der Leyenovou, když přecházela do Bruselu, najednou prohlásila, že ne. Buď udělá zásadní reformy v určitém krátkém čase, nebo půjde od koryta. A to tež řekli i kancléři Merzovi, kdy německý průmyslníci ho postavili před zásadní ultimátum. Buď zabezpečí levné energie, anebo to s ním špatně dopadne. A tohle to jsou signály, že dochází k radikální změně, dochází ke změně mocenské struktury. To není jen to, že AfD už je nejsilnější stranou v Německu. Ale to je skutečnost, že ty tradiční pilíře moci, které dosadili ty idioty do Bruselu a ty, na ty komisariáty a bruselský parlament, ztrácí půdu pod nohama. Riziko je v tom, že čím více budou ztrácet půdu pod nohama, tak tím více budou zuřiví a, jak se říká, můžou přijímat netradiční opatření. No a jelikož platí známá konstatace, jelikož dostali intaktní poznání, můžou přijímat netradiční řešení, tak se hodně obávám těch možných netradičních řešení, včetně těch energetických lockdownů, o kterých jsme mluvili.
2: Děkuju, pane profesore. Já vám přečtu otázku, ale ještě pak potřebuji chvilinku tady, abych poděkoval našim lidem, kteří použili samolepky a nás tím podpořili. Tady Teodor totiž má takový taky dotaz, taky konspirační. Mám takový pocit, že ze zákulisí se vytváří nový protektorátní plán nad střední Evropou. Jen to je přepisováno mediální masírkou a propagandou. Měli bychom být víc obezřetní v dnešní době. K tomu ještě uvedu. Prezident Pavel se v Litomyši nechal slyšet o tom, že by měla být teda ta Evropská federace. Jo. Mimochodem použil stejný název jako Ben Posselt a tyhle jeho nohsledi. Dokonce ty se nechali slyšet, že by se mělo evropské právo řídit právem, které platilo za Rakouska a Uherska, že to je jako lepší. Tím pádem by se Benešovy dekrety třeba úplně smazaly. Jiní němečtí takoví lídři říkají, jak můžou zemi, ve kterých platí Benešovy dekrety, vůbec existovat v rámci Evropské unie. A to je jako tlak teda, řekněme, z Rakouska, z Německa, nově i teda z Maďarska, jako díky Maďarovi, že? A vypadá to jako, že se tady děje, krom teda toho, že náckové přijedou do Německa ještě za naše prachy, do Brna teda, tak se prostě tady děje nějaká frontová příprava na nějaký útok. A já jenom vzpomenu diplomata, který se jmenuje Jindrák, že ho říkám správně, který byl po roce 89, v 90. roce v západním Německu odvírali velvyslanectví Československa tenkrát. A při první nějaký oficiální návštěvě tam byl, a teď myslím, Pithart, Čarnogulský, Havel. A Havel tam před všemi těm Němcům nasliboval podíly na restitucích, vrácení občanství, vrácení majetku, blablabla, jo, prostě hory i s horákama, jo, a na základ, tohle to prostě tam naslibovali přímo, že jo, spolu teda s premiérama obou zemí a tak takhle už nás jako tenhle ten pravdoláskař a ta banda podělali hned na začátku 90. let a potom tady všechno prostě nějakým způsobem, že dopadá, jak dopadá. Já tady ještě mezi tím teda poděkuju tady Pavlovi Sichrovi, děkuju moc za samolepku, Hanzi Heidler, díky ti i tobě, děkuju ti za tvůj příspěvek, Olda Maršíček, děkuju Oldo taky moc, Vendelinku, tobě taky děkujeme, díky vám všem za vaši podporu, přátelé, za lajky, který dáváte a za to, že šíříte tenhle program dál, už dali více jak 1012 lajků, což je skvělý, přidejte dalších, je nás tady přes 3000. Tak pane profesore, pojďme na tuto oživavou otázku, protože že on v druhé polovině května se budou v Brně, v Birnu, se budou dít věci. Tak.
0: No, první otázka. I ti, kteří mluví o nárocích sudoněmeckého Hansmannschaftu, vědí velice dobře, že žádné vracení majetku nebude. Ale položte si otázku, proč například Polsko požaduje od Německa reparace ve výši 2,3 bilionu euro. Proč najednou se otevře otázka Benešovy dekretu. Všichni vědí, že to nebude vrácení území ani obyvatel, ale že bude o finanční nároky odškodnění. A vy si položíte otázku, proč například to Německo nebo to Rakousko chce finanční odškodnění a proč chce to Maďarsko finanční odškodnění a proč to Polsko chce finanční odškodnění. Odpověď je pragmatická. Všechny tyhle ty státy jsou extrémně zadlužené. Nemají peníze na nic. A protože vědí, že nemůžou dále ždímat vlastní obyvatelstvo, tak potřebují externí zdroje. A tím externím zdrojem je buď válečná kořist, anebo otevření nároku a vrácení penězního majetku ze zemí, které použili například Benešovy dekrety a podobně. Takže reparace ve finanční podobě by byly velice žádavným příspěvkem i pro řešení například maďarských ekonomických problémů. Protože můžeme mluvit o Orbánovi jako o nacionální politikovi a podobně, ale ty ekonomické výsledky jsou velice sporné. A ten Maďar bude potřebovat množství externích zdrojů. No buď je dá Evropská unie, nebo se budou muset získávat jiným způsobem. Čili zkuste se zamyslet, prosím vás, i nad skutečností, proč všichni najednou požadují reparace. A další věc, která u toho je a s tím souvisí, jestliže se otevřou Benešovy dekrety, tak jste otevřeli Pandořinu skřínku všech územních a teritoriálních změn, ke kterým došlo po roce 1945, včetně toho, že v období 45-48 došlo v Evropě k přesunu několika desítek milionů lidí při změnách územních hranic a všeho ostatního. A někdo by tohleto velice rád otevřel, protože při těchto zmatcích a chaosu, který by tohleto všechno vyvolalo, tak by se dali zakrýt jiné skutečné cíle evropských federalistů a ostatních. No a největší zajímavost je, že ti evropští federalisté si myslí, že obrovské dluhy, obrovská neschopnost, deindustrializace a podobně se v Evropě vyřeší tím, že vytvoříte evropské federativní seskupení. A opět, přece Evropská unie si objednala Draghiho zprávu. A Draghiho zpráva obsahovala jasné předpoklady změny současné deindustrializace a možnosti návratu na růstový strategický manévr. A to nebyly jenom levné energie a podpora inovací. To byly další skutečnosti, které radikálním způsobem by změnily směřování a pozici Evropské unie a bruselské centrály jednotlivých zemí. Tak oni si nechají vypracovat Draghým zprávu a pak na ty zásadní výsledky té zprávy kašlou a dělají úplně opačné kroky. No a tohleto otevření téhleté pandořiny skřínky znamená, že skutečně to Maďarsko, Německo, Rakousko chce získat peníze. A jediná drobná otázka, která u toho je, dobrá, tak Rakušané a Němci budou tvrdit, že přišli o sudetská území a podobně. A o co přišlo Rakousko přílivem 100 tisíců imigrantů, kdy ve Vídni, symbolu Rakouska, ve většině škol majoritu tvoří děti imigrantů, který neumí německy. Tak o jakém otevření Benešových dekretů tady mluvíme? O jaké nápravě etnických chyb, které se staly? Nemluví o tom, že to zdůvodnění Benešových dekretů bylo odvozeno právě z činnosti Henleinovy strany, z rozbíjení původního Československa a skutečnosti, kterou ti Němci zapomněli, že když tam vstoupili do německého svazku, tak se stali Volksdeutsche i z povinností nastoupit do Wehrmachtu a zúčastnit se válečných tažení německé armády, včetně 100 tisíců mrtvých. Takže proč se najednou o tomhletom nemluví? No ale když jsem viděl některé příspěvky z oslav 9. máje v České republice, kdy zuřiví představitelé někteří vysvětlovali, že Čechy oslobodili Američané a podobně, tak jsem pochopil schopnost vymýt mozky části populace. Takže dobrou chuť, vážený.
2: No, tohle to bude ještě právě hodně silný guláš. No, otázka je, kam to necháme zajít, protože nikdo jiný než my to asi zastavit nemůžeme. A proto, přátelé, nenechte ten sjezd jen tak proběhnout, organizují se velký, že, protesty a tak dál, tak zúčastněte se, přijďte 24. do Brna odpoledne a pojďme se připojit společně k těmhletěm a ukázat těm Němcům, že jsme nezapomněli a že víme, jak to bylo. Že nejdřív je vždycky akce a potom reakce. A tady se jako zapomíná na to, že před tou reakcí, tím divokým odsunem třeba, tak byla nějaká něčí akce. A to my jsme nenapomněli.
0: No samozřejmě, odsun českého obyvatelstva z pohraničních území České republiky a všechno následně, včetně protektorátu a všech těch skutečností, včítaně vražd v Lidicích a Ležácích a všechny ostatní věci, to jako se má zapomenout. A podáme si ruce, nic se nestalo a jdeme dál. Zkuste to říct těm lidem, kteří měli příbuzné v těch vyvražděných vesnicích a podobně. Tak se asi se zlou potážete, i když to už budou spíše starci, kteří budou mít problém s fyzickou konfrontací.
2: Ale tu hůl na tyhle progresivce vzít klidně můžou.
0: Jo, to jo.
2: O kolikrát holí se dá argumentovat. I ve vyšším věku.
0: Myslíte ručně, stručně.
2: Ano, ano. A takže bohužel prostě není to doba jednoduchá. Přátelé, já vám tady ještě teď využiju další moment, protože my jsme dneska přivezli z tiskárny horkou novinku a sice knížku, kterou najdete na webu Petr Budeš TV na e-shopu, přímo, jenom si kliknete e-shop a jdete do toho e-shopu a běhrbala knížek a tohle je jedna z nich. Hned první je tam teďka Jaroslav Doubrava, Má cesta osvobozeným Donbasem. Přátelé, tohle je publikace, která ukazuje to fotky a věci přímo z místa povídání Jardy Doubravy a hromada fotek. No a předmluvu k tomu psal pan profesor Staněk. Cena je 150 korun, takže to není nic drahýho. A je to taková brožura zajímavá, která by měla... Je to velice důležitý, si myslím, i argumentační materiál, až vám budou tvrdit, že ty zlí Rusové a hodní Ukrajinci a podobně, tak tam jsou přímo

0: hráli od Rostas Dvesenka. Potom tady máme o kancléři tří prezidentů, o panu Novákovi, který jeho syn napsal knížku úžasnou, která popisuje od 50. do, řekněme, až do současnosti vlastně to, co se dělo na hradě a v podhradí. Dilema civilizací a další knížky Podivná odyssea života a tak dále, tak podobně. Pardon, máte z čeho vybírat, tak se na to jukněte. Toť k tomu. A my se vrhneme na další. Pane profesore, další téma tady, otázek, no pořád se to točí kolem zdraví, tak virus, nevirus, hamta, nehamta. Co teďka, když máme ty první jarní měsíce a říká se ta jarní únava a tohleto a přece jenom chvíli zima, chvíli teplo, pak dopadnete jako já a máte co dělat, abyste se nerozkašlal. Co byste doporučil našim milým divákům? Klidně i to, co jste doporučil mě, řekněte veřejně, protože si myslím, že to je strašně důležité, aby ty lidi věděli, jakým způsobem se udržovat v kondici právě v tomhle období, kdy ještě čerstvý ovoce vypěstovaný na našich zahrádkách ještě není. A tak.
1: Především potřebujete posilnit imunitní systém. Na posilnění imunitního systému máte lipozomální C-čko, lipozomální D-čko, které má vstřebatelnost kolem 90%. Může zásadním způsobem nakopnout váš imunitní systém a ochranu před těmi různými virovými nemocemi a podobně. Pak tady máte taky další otázku, a to je otázka, kolik spíte. Všichni si říkají, no to já spím dobře. No já se neptám dobře, ale spím. Kolik spíte? Spíte 8 hodin? A spíte tak, že byste jít spát mezi 10 a 11? A uvědomujete si, že teď všechny výzkumy v oblasti spánku potvrdili, že když máte spánkový deficit, tak oslabujete imunitní systém, porušujete metaboliku vašeho trávicího traktu, ohrožujete mikrobiom a podobně. Zkuste se přemýšlet nad tím, že odpustíte si nějaký erotický pornofilm o půlnoci, ale raději se dobře vyspíte. A další věc, která je tady nesmírně důležitá, tak skutečně teď se aktivuje hodně na jaře zápalu, které máte v těle. Většina lékařských studií teď konstatuje, že jsou dvě hlavní příčiny procesů, které jsou dnes, a to je latentní stres a latentní zápal. Na ten latentní zápal máte protizápalové prostředky, jako je serepeptáza, jako je lipozomální C-čko, D-čko a podobně. Ale latentní stres si vážení děláte sami. Zkuste přemýšlet nad tím, jestli skutečně všechno musíte stínout, jestli skutečně musíte jít na tu dovolenku na Bahamy, jestli skutečně potřebujete ten nový televizor. I když máte starý televizor, který má 2 roky, ale už není cool a vy jste vůl, takže koupíte si nový televizor. Zkuste přemýšlet nad tím zbytečným plýtváním, které je kolem nás, ale které vás nutí zase vydělávat, vzít si další úvazek, sehnat další peníze a být v neustálém stresu. Ten stres je mimořádně nebezpečný. A dnes většina z těch studií ukazuje, že právě oslabený imunitní systém i v důsledku stresu, no tak otevírá dveře například pro ten vírus Hanta, přičemž cynici tvrdí, že ten hantavírus je konstruován geneticky tak, aby na něho nefungovaly žádná antibiotika. No a jestliže byl geneticky upravován, tak pravděpodobně to nebyly mimozemšťané, ale v některých biolaboratořích, kterých na Ukrajině bylo kolem 50 až 80, tak rozhodně testovali upravený hantavírus po genetických modifikacích. A tohle to všechno není konspirace, to jsou bohužel reality, které se objevují i v důsledku oficiálních prohlášení vládních útvarů, armádních útvarů a podobně. No a samozřejmě, prosím vás, dvě věci. Já vím, že vám ta klobáska nebo ta uzenina může chutit, ale neopomeňte. Všechny výzkumy, i teď dlouhověkosti jiných věcí upozorňují, že především červené maso s množstvím látek PSA, glutamátu, konzervantů a podobně je mimořádně rizikovým rakovinovým fenoménem. Že skutečně, abych byl cynik, tak pojídání

0: luštením, má dva efekty. Jednak nakopává váš imunitní systém a vytváří vaši biologickou ochranu a kromě jiného produkujete bioplyn, kterým byste pak mohli pohánět své auto. No, abychom se vrátili zase k reálu, nesmírně důležitý je taky pitný režim. Nemusíte vypít 10 litrů, ale minimálně těch 2 litry, 2,5 litre tekutin denně. Máte pocit, že jste unavený, no bodej by ne, když vypijete půl litru tekutiny a pak se divíte, že ta krev je hustá, vaše srdce musí tlačit podstatně více, malé vlásočnice to nezvládnou, objevují se krvné podlitiny, petechie a podobně a vy máte pocit celkové únavy. No a samozřejmě klíčová otázka, choďte do přírody. Ta japonská lesní medicína má skutečně zásadní dopad na fungování vašeho zdraví. Měl jsem tady několik návštěv, které přišly svým způsobem nemocné, problémy a tak dále. Seděli jsme 4 hodiny venku na zahradě a najednou zjišťují, že potřebují léky, najednou se cítí skvěle, všechny klinické příznaky ustoupily a jsou v pohodě. Proč? Protože vedle vás byly stromy, byly tam keře, byly tam květiny, bylo tam všechno a ten informační a sílový impact je obrovský. Čili choďte do té přírody, udělejte si tu procházku tím lesem, alespoň na tu 1-2 hodiny a uvidíte ten pozitivní vplyv. A vlastně, jak chcete řešit tu jarní únavu, tak je nutno vzít do úvahy právě komplex problémů. Ne to, že se napcháte například Coldrexem nebo něčím podobným a říkám, no udělal jsem proti chřipce dost. Ne. Váš organismus má samoopravné mechanizmy, dokonale. Ale musíte jim dát prostor a musíte je aktivovat. A jedna z těch aktivací je i procházka tím lesem, pitný režim, používání C-čka a D-čka, protože 80% evropské populace má deficit v hladině vitaminu D a v konečném důsledku, když to vemete takhle, tak tyhle ty prosté, jednoduché věci, ten jednoduchý pohyb, ta procházka, nemusíte být ve fitku, ale chůze je nejpřirozenější způsob pohybu, který má dopad nejenom na vaše svalstvo, ale i na vaše myšlení a podobně. No a samozřejmě poslední výzkum tím končím. Ukázalo se, že ten střevný mikrobiom má vplyv nejenom na metaboliku, energetické zásobování organismu a ostatní věci, ale zásadním způsobem formuje i vaše emocionální nastavení a kognitivní schopnosti. Takže prosím vás, nezatěžujte trávicí trakt nesmyslnými dávkami různých léčiv, glutamátu, konzervantů a podobně, ale zkuste se vrátit k původní přirozené stravě, založené i na takových věcech, jako je červená řepa, nebo brokolice, nebo ovoce a podobně. A když tyhle ty drobnosti, které vás ani nestojí moc, budete opravdu využívat, najednou zjistíte, že ta příroda je geniální. Dala nám prostředky na to, abychom byli zdraví a spokojení, ale vlastní hlouposti je nevidíme. Přeji hezký večer.
1: Já moc děkuju, pane profesore. Pepo?
2: Já jsem to vyslechl s velkým zájmem, pane profesore. Přidávám se k pocitům určitě tisíců našich diváků, kteří to vyslechli s velkým zájmem. Obohatilste znovu o nové informace a postřehy. A děkuju moc jejich jménem. Věřím, že se brzy znovu setkáme na této vlně. Hezký večer vám přeju.
0: Děkuji velice pěkně, pane Skála, za spolupráci a přeji všem hezký, krásný večer.
1: Tak vážení přátelé, to bylo opravdu všechno. Dávejte odběr, dávejte zvoneček, aktivujeme 94, téměř 95, možná brzy 100 000 odběratelů, což by bylo úžasný. To se potom teda budou dít věci. No, až nás budou miliony, tak to už bude všechno samo. Díky za vaše lajky a zůstaňte nám věrni. Zítra vás čeká Vítě Pilmajer, Jarda Štefec a Skaldoviny. Takže toť na zítřejší od 6 do 10 maraton. Tak jo, mějte se krásně, krásnou dobrou noc.
0: Krásnou dobrou noc.
2: Dobrou noc.

Milujete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad.

0: Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
1: Už jsme v éteru, už to konečně všechno funguje, jak má, tak ještě jednou vítám vás a zdraví vás Petr Václav u dnešního čtení. Tady mám nějaký update, filed, output, stop, bla, bla, bla. Tak důležité je, že jsme v éteru a že se asi slyšíme a že to všechno funguje, jak má. Nevím, co se slučilo zděs. No, doufám, že už teďko vše bude v pořádku. Mám tady, ale koukám, když sleduju, tak to máme nějaké hodně plné ten internet. Tak kdo ví, kam jsme se to vlastně napojilo. No a doufám, že vydržíme. Connected server máme zapnuto, tak nějak to tady pořád ještě mi nefunguje, co se týká stránek. Nevím proč. Error. Možná, že budeme muset restartovat připojení. No, uvidíme. Tak vítám vás, zdravím vás. Dnešní čtení bude velmi dlouhé čtení, protože nemám žádné, nebo nechci vám pouštět žádné věci na zamyšlenou. Budeme si hlavně dneska číst. Tedy, jestli mi to tady vůbec najede, protože už to zase spadlo. Jo, to jsou věci. Podmínky používání zavedly. Halo, už jsme zase v éteru. No, tak to vypadá dobře. Tak ještě jednou tedy, jak to tady funguje. Či nefunguje? 15.04. 20. týden. Ale já bych potřeboval nějakou... Co? Tady mám k tomu Brunovi. Tak... Mužské křestní jméno Bruno má staroněmecký původ. Vzniklo jako latin... No, už jsme zase vypadený. A teď mě řekněte, proč to je fakt čí? To je chvilku výpadek a chvilku to jede. Někdo nám tady do toho hází vidle. Tak Bruno, to je 11.6., tak to je špatně. Už to tady vidím, už mi to naběhlo, už mi to naskočilo. Dáme květen 11. Svatava, to je správné jméno. Svatava dneska slaví, ne Bruno, Svatava slaví dneska svůj svátek a to je dobře. Tak až mi se tady... Tak vypadá to, že už jsme v éteru. Jo. Takže, vážení milí posluchači, tady jsem musel restartovat celý router na to, abychom se připojili. Trošku nám to tady zadrobilo, ale já doufám, že už od teď to budeme mít v pořádku. Takže vítá vás Petr Václav u pravidelného pondělního pořadu komentovaného čtení. A dnes slaví svůj svátek dámy, ženy, slečny, paní, nebo také děvčátka, která se jmenují Svatava. Svatava je jménem spojeným s vlněním řeky, silou a krásou vody. Tak jako je voda nepostradatelná pro život, je i žena jménem Svatava nepostradatelnou součástí života svých blízkých. To je krásný. Jméno Svatava náleželo k polské kněžně a české královně Svatavě Polské, která byla třetí manželkou Vratislava II. Žila na přelomu 11. a 12. století. K současným nositelkám jména patří básnířka a prozaička Svatava Antošová, herečky Svatava Hubeňáková a Svatava Mílková nebo přední česká historička Svatava Raková. Jméno Svatava náleží také k řece Karlovarského kraje nebo k městu v okrese Sokolov. Já si to pamatuju, protože tam byly přádelny Příze a jmenovali se Svatava. Jo? Takže asi v Sokolově, myslím, že to bylo, se jmenovala, byla firma, tenkrát podnik státní Svatava. A odtamtud mamka dostávala vždycky balíky s tou Přízí, s vlnou lidově obecně. No a to chodilo právě z té Svatavy. Ženské křestní jméno Svatava má slovanský původ. Vyvinulo se ze staroslovanského slova svet s významem silný, velký. Jako silná, velká nebo mocná se také překládá jméno Svatava. V novodobém výkladu jméno znamená svatá, respektive svatá řeka. Odvozuje se od přídavného jména svatý a slova ava, řeka, voda. Tak nevím. Co je podstatné, že jméno Svatava nosí těch dívek, dam, žen a paní 4863. Tolik je oslavenkyň dnes. A je to 116. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Tak, milé Svatavy, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování, no a pěknou oslavu. Takže mějte na paměti, že svátek máte několikrát do roka, nejenom tedy jako Svatava třeba, ale jako žena MDŽ nebo jako matka. To bylo teď o víkendu. Nebo potom třeba můžete mít svůj svátek třeba jako zdravotní sestra a podobně. Takže svátku můžete užít třeba svátek práce nebo svátek osvobození a tak dál a tak dál. No, tak to jsme si tady popřáli a já mám tady pro vás jednu takovou četbu. Než se pustíme do té knížky, kterou si čteme od Milana Siručka, tak mám tady zajímavé čtení od Dostojevského. Já jsem se na toto několikrát odvolával a tak dneska bych vám to rád přečetl, protože si myslím, že to je na místě. Trošku si to zvětším, aby teda jako, ne, potřebuji percenta. Percenta? Nemám. Tak budu muset číst malá písmenka. Asi, zdá se. No, nevím, jak to zvládnu. Tady bych si to rád zvětšil. A nejde. Tady na velikost stránky. Tak si to zvětšíme, ať se nám to dobře čte. Je to článek, který vyšel někde na internetu 26.12.2015, ale jinak to pochází z deníku spisovatele z roku 1877. Tedy dá se říct, že to je 250 let, tuším, stará záležitost. 300 let by bylo už moc, takže 77. To je 19, ne, 200, počkejte. Špatně, to je 2000, to je 1977, 2000, takže 150 let, 150 let stará záležitost. Pochází to z deníku spisovatele z roku 1877. Tak, o nevděku slovanském. Rusko nebude míti a nikdy ještě nemělo takových nenávistníků, závistlivců, pomlouvačů a dokonce zjevných nepřátel, jako všechna ta slovanská plemena, jakmile je jen Rusko osvobodí a Evropa dá souhlas uznat je za osvobozené. A nechť mi nenamítají, nechť se mnou nepřou, nekřičí na mne, že přeháním, a že jsem nepřítel Slovanů. Já naopak miluji velmi Slovany, ale hájit se nebudu, protože vím, že všechno to stane se právě tak, jak říkám, a to ne pro nízký, nevděčný prý charakter Slovanů, mají v tom smyslu charakter jako všichni, nýbrž proto, že takové věci se na světě ani nemohou jinak díti. Nebudu se o tom šířit, ale vím, že naprosto nemáme žádat od Slovanů vděčnosti. Na to se musíme připravit předem. Začnou pak po osvobození nový život. Opakuji, právě tím, že si vyprosí od Evropy, například od Anglie a Německa, záruku a protektorát nad svou svobodou, a ačkoliv bude v koncertu evropských mocností i Rusko, přece to učiní právě pro ochranu od Ruska. Začnou určitě tím, že ve svém nitru, ne-li nahlas, řeknou si a ujistí se o tom, že Rusku nejsou povinni nejmenší vděčností, naopak, že se před vlády chtivostí Ruska zachránili při sjednání míru jedině intervencí evropského koncertu. A kdyby se do toho nevmísila Evropa, pak by je Rusko, když je odňalo Turecku či komukoli jinému, poznámka redakce, spolklo ihned, majíc na mysli rozšíření hranic a založení velikého všeslovanského císařství k porobení Slovanu lačnému, chytrému a barbarskému velkoruskému plemeni. Dlouho ještě nebudou sto uznat nezištnost Ruska a velikého, svatého, neslýchaného ještě vztyčení praporu nejvznešenější ideje ze všech ideí, kterými je živ člověk a bez kterých lidstvo, přestanou-li v něm žít ty ideje, zakrsává, mrzačí se a umírá v výzvách a v bezmocnosti. Zdaž například nynější lidovou ruskou válku celého ruského lidu s carem v čele, pozvednutou proti zlosinům k osvobození nešťastných národů, zda pochopili tuto válku Slované nyní, co si myslíte? Ale o nynější chvíli mluvit nebudu. Nad to pak nás Slované ještě potřebují. Osvobozujeme je, ale později, až je osvobodíme, a oni se nějak zařídí, uznají tu válku za velký hrdinský čin, podniknutý pro jejich osvobození, uznají. Za nic na světě to neuznají. Naopak, vylíčí jako politickou a později i vědeckou pravdu, že kdyby nebylo po celých těch 100 let osvoboditele Ruska, pak by se byli už dávno a dávno dovedli osvobodit sami od Turků svými schopnostmi nebo s pomocí Evropy, která zase, kdyby nebylo na světě Ruska, nejen by nic neměla proti jejich osvobození, nýbrž by je i sama osvobodila. Toto chytré učení existuje u nich dojistá už teď, a později se u nich vyvine ve vědecké a politické axioma. Nejen to, i o Turcích začnou mluvit s větší úctou než o Rusku. Možná, že se celé století nebo ještě déle budou stále chvět o svobodu a bát se vlády chtivosti Ruska. Budou podlézat evropským státům, budou pomlouvat Rusko, dělat na ně klepy a intriky proti němu. O, nemluvím o jednotlivých osobnostech. Budou tací, kteří pochopí, co znamená a bude pro ně vždy znamenat Rusko. Pochopí celou majestátnost a celou svatost věci Ruska a veliké ideje, jejíž prapor vztyčí Rusko v lidstvu. Ale lidé ti, zvláště na začátku, budou v tak ubohé menšině, že budou podrobeni posměchu, nenávisti a dokonce politickému pronásledování. Zvláště bude osvobozeným Slovanům příjemné říkat a roztrubovat na celý svět, že jsou plemeny vzdělanými, schopnými, vznešené evropské kultury, kdežto Rusko je země barbarská, chmurný severský kolos, dokonce ani ne čisté slovanské krve, pronásledovatel a nepřítel evropské civilizace. Objeví se u nich, ovšem hned od počátku, konstituční vláda, parlamenty, odpovědní ministři, řečníci, řeči. Bude je to neobyčejně těšit a okouzlovat. Budou v opojení, čtout se o sobě v pařížských a v londýnských novinách telegramy, zvěstující celému světu, že po dlouhé parlamentní bouři padla konečně vláda v dosaď libovolnou slovanskou zemi, poznámka redakce, a sestavila se nová z liberální většiny a že nějaký jméno dosaditel lze dle libosti, poznámka redakce, dal konečně souhlas přijmouti portefeje ministerského předsedy. Portfej asi. Ano, souhlas přijmout portfej ministerského předsedy. A Rusko se musí vážně připravit na to, že se všichni tito osvobození Slované vrhnou s opojením do Evropy až do ztráty své individuality, nakazí se evropskými formami, politickými a sociálními. A tak budou muset prožít celou a dlouhou periodu europeismu, než pochopí alespoň něco ze svého slovanského významu a svého zvláštního slovanského poslání v lidstvu. Mezi sebou se budou tyto zemičky věčně svářit, věčně si navzájem závidět a proti sobě navzájem intrikovat. Ve chvíli nějakého vážného neštěstí obrátí se ovšem určitě k Rusku o pomoc. Nechť si budou sebe více nás nenávidět, pomlouvat a klevetit o nás v Evropě, koketujíce s ní a ujišťujíce ji láskou, přec budou vždy instinktivně, ovšem ve chvíli neštěstí a nikoli dříve, že Evropa je přirozeným nepřítelem jejich jednoty, byla jim to téměř už vědomě souhlasit, že kdyby nebylo Ruska, velikého východního střediska a velké přitažlivé síly, pak by pak jejich jednota i hned rozpadla, rozptýlila se na chumáčky a to dokonce tak, že sama jejich národnost by zmizela v evropském oceánu, jako mizí několik jednotlivých kapek v moři. Rusku se nadlouho dostane trápení a snahy je smířit, dodávat jim rozumu a při příležitosti dokonce snad za ně tasit meč. I hned ovšem vzniká otázka, v čem je tu prospěch Ruska? Proč se Rusko bylo za ně 100 let? Obětovalo krev svou, síly, peníze? Snad nejen proto, aby sklidilo tolik malinké směšné nenávisti a nevděku? O, ovšem, Rusko si přece jen bude vždy uvědomovat, že střediskem slovanské jednoty je ono, že žijí-li Slované svobodným národním životem, pak proto, že ono to chtělo a chce, že to všechno ono dokonalo a vytvořilo. Jaký však prospěch přinese Rusku toto vědomí, kromě námah, mrzutostí a většiných starostí? Odpověď je těžká a nemůže být jasná. Předně Rusku, jak je obecně známo, ani nenapadne a nikdy ani nesmí napadnout, aby rozšířilo své teritorium na účet Slovanů. Připojilo je k sobě politicky, udělalo z nich země, gubernie a tak dál. Všichni Slované podezřívají Rusko z této snahy už teď, stejně jako celá Evropa. A budou podezírat i ještě 100 let v budoucnosti. Nechť však uchová Bůh Rusko od takových snah. Čím více prokážete nejúplnější politické nezištnosti stran Slovanů, tím jistěji dosáhne jejich spojení kolem sebe později, v průběhu věků o 100 let později. Tím, že naopak přinese Slovanům od samého začátku co nejvíce politické svobody a vzdálí se od jakéhokoliv opatrovnictví a dozoru, nad nimi prohlásí jim jen, že vždy vytasí meč na ty, kteří sáhnou na jejich svobodu, národnost. Rusko se tím samým zbaví strašných starostí a námah. Udržet mocí toto opatrovnictví a politický vliv na Slovany, který je ovšem nenáviděn a který je v Evropě vždy podezřelý. Avšak tím, že projeví nejúplnější nezištnost, Rusko také zvítězí a přitáhne si nakonec k sobě Slovany. Zpočátku budou se utíkat k němu v neštěstí, ale později se jednou i k němu vrátí a přilnou k němu všichni, už s úplnou dětskou důvěřivostí. Všichni se vrátí do rodného hnízda. Ovšem jsou různé učené a dokonce i poetické názory i nyní mezi mnoha Rusy. Tito Rusové čekají, že nové osvobozené a k novému životu vzkříšené slovanské národnosti začnou právě tím, že přilnou k Rusku jako k jejich matce a osvoboditelce a že nepochybně v nejkratší době vnesou mnoho nových a ještě neslýchaných prvků do ruského života. Rozšíří slovanstvo Ruska, duši Ruska budou mít vliv dokonce na ruský jazyk, literaturu, tvorbu, obohatí Rusko duchovně a ukáží mu nové obzory. Přiznávám, že se mi to vždy zdálo u nás pouze učeným nadšením. Pravda však je v tom, že něco se ovšem stane v tom smyslu nepochybně, ale ne dříve než například za 100 let. Ale zatím, a to možná, že celé století, Rusko vůbec nebude mít co brát od Slovanů ani z jejich ideí, ani z literatury a na to, aby nás učili, na to ještě hrozně málo dorostli. Naopak celé toto století bude Rusko snad musiti zápasiti s omezeností a tvrdohlavostí Slovanů, jejich špatnými zvyky, s nepochybnou a brzkou zradou slovanství pro evropské formy politických a sociálních řádů, na které se lačně vrhnou. Po rozřešení slovanské otázky čeká Rusko zřejmě rozřešení otázky východní. Dlouho ještě nynější Slované nepochopí, co je to východní otázka. A ani slovanského sjednocení v bratrství a shodě nepochopí ještě velmi dlouho. Vysvětlovat tímto prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takzvanou práci. Takovou práci. Nač? Aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem. Aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání, to je cíl Ruska, to je jeho prospěch, chcete-li. Nebudou-li národové žít vznešenými nezištými ideami a vznešenými cíly, sloužení lidstvu nýbrž vysvětlovat jim to prací a velikým příkladem bude stálým úkolem Ruska v budoucnosti. Zase se řekne, k čemu to všechno je a nač by Rusko bralo na sebe takovou práci, nač, aby žilo vysokým životem, velikým životem, aby svítilo světu velikou, nezištnou a čistou ideou, stělesnilo a vytvořilo v konečném konci veliký a mohutný organismus bratrského svazu plemen, vytvořilo tento svaz nikoli násilím, nikoli mečem, nýbrž přesvědčením, příkladem, láskou, nezištností, světlem, aby povzneslo posléze všechny ty malé k sobě a k pochopení mateřského svého poslání. To je cíl Ruska, to je i jeho prospěch. Chcete-li? Nebudou-li národové žít vznešenými nezištnými ideami a vznešenými cíly sloužení lidstvu, nýbrž budou sloužit svým zájmům, pak zhynou tito národové nepochybně, stuhnou, zeslábnou a zepřou se. Ale není vyšších cílů, než jsou ty, které postaví před sebe Rusko, sloužit Slovanům nezištně a nežádajíc od nich vděčnosti, sloužíc k jejich mravnímu a nejen politickému sjednocení ve veliký celek. Pak teprve řekne vše slovanství své nové uzdravující slovo všemu lidstvu. Vyšších cílů na světě není. Nemůže tudíž býti ani nic prospěšnějšího Rusku, než míti vždy před sebou tyto cíle. Stále více si je ujasňovat sobě samému, stále více se povznášet duchovném ve věčné, stále a skvělé práci své pro lidstvo. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. Bude-li konec nynější války šťastný, Rusko nepochybně vstoupí do nové a nejvyšší fáze svého bytí. To je převzato ze sebrané spisy F.M. Dostojevského, Deník spisovatelů, rok 1877. Dorazilo do Prahy, Praha 1927, strana 2019 až 226. Koluje na internetu, tady píšou. Tak, to byl Dostojevský, já si myslím, že to napsal velmi pěkně. Typicky tehdejším přístupem. No a teď je otázka, co si dáme, jestli písničku, anebo četbu. Já osobně si myslím, že to je na písničku. Takže pojďme, ať se osvěžíme, pojďme si něco zahrát. No, já myslím, že bychom mohli si dát

0: Jo.
1: Tak jsme zpátky. Se nám poslala požena Blanka. To se váže k 11. květnu. 11. května 2014 proběhlo referendum o sebeurčení Doněcké oblasti republiky. 11. května 2014 si obyvatelé Doněcké oblasti zvolili svou cestu. Navzdory hrozbám, tlaku a skutečným útokům se lidé zúčastnili referenda o sebeurčení Doněcké lidové republiky. Více než 89% účastníků řeklo ano suverenitě. Toho dne Donbas oznámil celému světu. Nechceme žít pod vládou, která se dostala do Kyjeva po převratu. Nechceme být nuceni vzdát se ruského jazyka, historie a našich kořenů. Chceme sami rozhodovat o svém osudu. Po referendu Doněcká lidová republika vyhlásila nezávislost a později vyjádřila vůli stát se součástí Ruska. Spolu s Luhanskou lidovou republikou jsme prošli dlouhou a těžkou cestu. 8 let útoků, blokády, utrpení civilního obyvatelstva a nakonec plnohodnotné války. Dnes je Doněcká lidová republika již součástí velké a jednotného Ruska. Naše země se vrátila domů. Pamatujeme na ty, kteří v roce 2014 bránili svou volbu. Pamatujeme na první milicionáře, dobrovolníky, matky, které vyprovázely své syny. Pamatujeme a ctíme všechny, kteří obětovali své životy za právo Donbasu být s Ruskem. Všechno nejlepší, drazí přátelé, ke dní republiky. Tak, to se týká Doněcka. No, tak asi se vrhneme na knížku. Na knížku Archivy vydávají svá tajemství od Milana Siručka. Tak, Komise pro vytváření pravdy. V roce 2000 Alberto Fujimori vyhrál ústavně sporné a mezinárodně kontrolované třetí funkční období. Po zjevném volebním úspěchu Fujimoriho přehrála peruánská kabelová televizní stanice Channel N ohromující tajnou nahrávku Montesinoza, šéfa jeho zpravodajské služby, který podplatil nedávno zvoleného opozičního kongresmana Alberta Kouryho, aby přešel na Fujimoriho stranu. Toto bylo první z mnoha vladivideí, které dokumentovaly nekontrolovatelnou korupci uvnitř Fujimoriho režimu. Tento skandál odstartoval politickou řetězovou reakci, která vedla k pádu Fujimoriho po 10 letech stále více autoritářské vlády. Montesinos uprchl ze země, ale nakonec se vrátil, byl uvězněn a poté stíhán. Fujimori se zpočátku pokoušel odvrátit veškerou vinu na Montesinose, než sám uprchl do Japonska, odkud pocházel, a svou rezignaci poslal faxem do kongresu. Když se v roce 2001 ujal úřadu nový prozatímní prezident Valentín Paniagua, nálada v zemi se posunula směrem k vítání odhalení skrytých pravd a vyšetřování minulosti. Kongresové komise a soudní řízení vyšetřovaly aktivity Montesinoze, zatímco lidskoprávní komunita a občanská společnost lobovali u nového prezidenta, aby zřídil komisi pravdy. V červnu 2001 Paniagua položila základy pro ustanovení komise pravdy a v září 2001 ji nově zvolený prezident Alejandro Toledo potvrdil a přejmenoval na komisi pravdy a usmíření. V září formálním úkolem komise bylo zjistit příčiny vnitřního násilí v Peru mezi květnem 1980 a listopadem 2000. Přispět k objasnění zločinů a porušování lidských práv spáchaných v tomto časovém rámci, identifikovat osoby odpovědné za tyto násilné činy, hodnotit návrhy na odškodnění obětí a jejich rodin, doporučit reformy jako preventivní opatření a zavést následné mechanismy pro jeho doručení. Americký velvyslanec John Hamilton projevil nadšenou podporu CVR na schůzce v listopadu 2001 s nově jmenovaným prezidentem CVR Solomonem Lernerem, který poděkoval USA za finanční podporu a předal Hamiltonovi dopis adresovaný prezidentu George W. Bushovi žádající USA o odtajnění archivních dokumentů o peruánském porušování lidských práv. Hamilton vysvětlil zdlouhavou povahu amerického odtajňovacího procesu a vyzval Lernera, aby se obrátil na Národní bezpečnostní archiv pro přístup k jakýmkoliv záznamům vyplývajícím z jeho již existujících žádostí. Aniž by to velvyslanec Hamilton tušil, archiv byl již před pádem Fujimory v kontaktu s peruánskou komunitou pro lidská práva, shromáždil seznam klíčových porušení a předložil žádosti o svobodu informací na podporu jedné z mála nezávislých agentur pod Fujimory. Ombudsmana pro lidská práva, jedna z peruánských expertek na lidská práva, s nimiž byly tyto prvotní žádosti konzultovány, Sofia Macher byla nakonec jmenována komisařkou CVR. Američtí experti jako Coleta Jungers z Washingtonské kanceláře pro Latinskou Ameriku, VOLA, Jean-Marie Burt z George Mason University a Ted Picon z Open Society Institute, včetně lobbyingové kampaně, která pomohla urychlit vlastní žádost CVR o FOIA. Tato skupina obhájců ve spolupráci s peruánskými pracovníky v oblasti lidských práv prosazovala meziagenturní proces odtajnění, jakož ty, které byly zahájeny dříve za Clintonovy administrativy s cílem objasnit zneužívání v Chile a Guatemala. Zatímco meziagenturní přezkum se nikdy neuskutečnil, ministerstvo zahraničí urychlilo přezkoumání a vydání 326 dokumentů CVR v lednu 2003, více než 6 měsíců před vypršením jeho mandátu. Odtajněné dokumenty byly jen jedním z mnoha zdrojů, které CVR použil k sestavení své závěrečné zprávy ze srpna 2003. Komise se také silně opírala o již existující návrhy a svědectví úřadu ombudsmana pro lidská práva a organizací, jako je Asociace pro lidská práva v Peru a ProDeH, neúnavně také pracovala na shromažďování nových svědectví a pořádala veřejná slyšení, audiencias, ale nejprve si potřebovala získat důvěru a účast peruánských občanů a vůdců. V jednom příkladu odvážně nakreslená brožura ve stylu grafického románu vytvořená komisí jednoduchými slovy popisovala účel CVR a pozbuzovala všechny peruánce k účasti. Po úspěšné informační kampani po celé zemi shromaždila komise do konce svého mandátu 16 885 svědectví. Závěrečná zpráva CVR byla velkolepým úspěchem při hledání pravdy a spravedlnosti v Peru. jak poznamenal jeden telegram amerického velvyslanectví, vyvolala kritiku od mnoha osob zapletených do zneužívání ještě předtím, než byla zveřejněna. Jak velvyslanectví předpovědělo, dědictví CVR je dodnes silně zpochybňováno hlavními aktéry z doby konfliktu, ale nelze nevidět pokrok, kterého bylo dosaženo. Co zahrnuje historické stíhání prezidenta Alberta Fujimoriho v roce 2009? Nedávné odsouzení již uvězněných Montesionů v roce 2023 za vraždu Barretta. Vytvoření komplexního programu reparací v roce 2005 a v roce 2009. Zřízení Lugar de Memoria, místo paměti, které slouží jako archiv, muzeum a komunitní prostor. Navzdory tlaku a odporu jsou tyto poznámky pokroku proti beztrestnosti důkazem trvalého odkazu peruánské komise navrhla. Peruánskou komisi pravdy. Jo, tak socialismus i v názvu státu. Vasilij Nikitič Mitrochin, rusky Vasilij Nikitič Mitrochin, 3. března 1922, Jurasovo, Ryazaňská oblast, Rusko. 23. ledna 2004 Londýn byl od roku 1948 do odchodu do důchodu v roce 1984 zaměstnanec KGB. Většinu kariéry strávil prací v archivu, kde tajně shromáždil 25 tisíc stran dokumentů, jež se po jeho útěku v roce 1992 stali známými jako Mitrochinův archiv. Socialismus, z latinského socialis, družný, společenský, je myšlenka a hnutí, které se snaží liberálně kapitalistický soukromovlastnický hospodářský a společenský řád nahradit systémem založeným na vlastnictví prostředků produkce pracovníky. Cílem socialismu je dosažení ideálu rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy, takzvaný reformní socialismus, nebo rvoucí, takzvaná revoluční socialismus. Socialismus si obecně klade tyto cíle. Změna majetkových a právních vztahů ve společnosti, změna struktury hospodářství, boj proti privilegiím a změna nebo kompletní zrušení státního zřízení. Jeho zakladateli a šířiteli byli Marx, Engels a Lenin. Rudá barva je symbolem socialismu od 19. století, kdy byla popularizována pařížskou komunou. Socialismus je myšlenkový systém, který vznikl jako reakce na industrializaci. Samotný

nové socialistické ústavy. Naše republika se stala socialistickou a to slovo vtělila i do svého oficiálního názvu jako jediná ze sovětských satelitů. Ostatní jako Polsko, Maďarsko, Bulharsko a tak dále doplnili svůj název o slovo lidová. My jsme se drželi vzoru Sovětského svazu, tedy Svaz sovětských socialistických republik, Sajuz sovětských socialistických českých republik, který přijal tento název 30. prosince 1922 a udržel si jej až do roku 1991. Atomová bomba i na Prahu. Chtěl bych na tomto místě připomenout mou knížku Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Rozhodovalo se o tom v oválné pracovně Bílého domu, kterou vydalo rovněž nakladatelství Česká citadela v roce 2022 a jíž se bytostně dotýká odtajňování tajných archivů. Ocituji alespoň anotaci této knížky, jak ji vydalo nakladatelství. Obálka knihy Odtajněno. Atomová bomba i na Prahu. Autor zpracoval šokujících 24 tisíc stránek amerických vládních dokumentů odtajněných 29. května 2021 americkým Národním bezpečnostním archivem, s nímž autor spolupracuje už řadu let. Týkají se toho, kdy američtí prezidenti při mezinárodních krizích zvažovali jako první použít jadernou bombu proti Sovětskému svazu a jeho socialistickým satelitům, s tím rozdílem, že proti Sovětskému svazu měly být použity megatunové proti ostatním kilotunové bomby. Pro srovnání, na dvě japonská města Hirošima a Nagasaki byly použity 10-kilotunové bomby. Prvním případem byla tzv. Berlínská krize v roce 1948, kdy se v okupačních německých zónách zaváděly západoněmecká a východoněmecká marka. Na seznamu cílů byly i objekty v tehdejší Československé republice, včetně Prahy. 30 měst s vojenskou výrobou a 15 letišť. Dalšími okamžiky podobných úvah byly v době korejské a vietnamské války, suezské krize, dvojí války v Libanonu a další až do roku 1975. Stejně tak jsou podrobně popsána všechna i tajná jednání o tom, jaké záruky bezpečnosti a její nezávislosti poskytnou nově vzniklé Ukrajinské republice, pokud se zřekne jaderných zbraní rozmístěných na její území. A v té době byla Ukrajina třetí nejsilnější jadernou mocností. Autor vychází tady z osobních svědectví, protože v té době žil v Kyjevě a přáteli se ukrajinskými prezidenty a ministrem Anatolijem Zelenkem, který ho podrobně informoval o probíhajících jednáních i ukrajinském odporu proti takové dohodě. Odtajněné materiály, které autor cituje, se však dotýkají i let 1990 až 1994 a týkají se dokumentů o tajných jednáních o tom, jak západní mocnosti ujišťovaly tehdejší ruské prezidenty Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, že se NATO nerozšíří ani opíť směrem na východ a zajistí rovnoprávné začlenění tehdejší Ruské federace do evropských struktur, včetně nabídky na členství v Severoatlantickém paktu.

to je 37. autorová kniha literatury faktu. Koukneme se, jak to vypadá. Tak, teď nevím, kam jsem si kliknul. Asi tady 50, tak dáme si asi, Robert Chestnut.

0: čteme z knihy Archívy, vydávají svá tajemství. A autorem je Milan Siruček. První měsíce vztahu USA s novým Ruskem. Prezident George Bush a ruský prezident Boris Jelcin oznamují konec studené války během tiskové konference v Camp Davidu 1. února 1992. Ruský prezident navrhl daleko sáhlé snížení jaderných zbraní. Bush si nebyl tak jistý. Opatrné řízení americko-sovětských vztahů ze strany Bushovy administrativy na konci Sovětského svazu v roce 1991 se soustředilo především na velení a kontrolu nad zbývajícími sovětskými jadernými zbraněmi, které byly roztroušeny po 16 republikách, a na podporu radikálních ekonomických reform v Rusku. Ale bez velkého úsilí ve způsobu americké ekonomické pomoci to bylo jen nabádání. Dokumenty ukazují, že Jelcin dychtil po nových a dramatických opatřeních v oblasti kontroly zbrojení, která by překonala vše, co bývalý sovětský vůdce Michail Gorbačov nabídl ve svých závodech ve zbrojení obráceně koncem 80. let, a že Jelcin hledal americkou podporu pro Rusko, aby převzalo po Sovětském svazu místo v bipolárním světě. 90. leta však byla lety amerického unipolárního momentu. V geopolitice a strategickými kroky pro Rusko, kdy vláda dekrety nahradila jakoukoliv parlamentní demokracii, ekonomika dvakrát upadla do deprese a dědictvím byl návrat k autoritářství. Jelcin otevřeně popisuje své ekonomické problémy a varuje své americké protějšky, že pokud nebude žádná pomoc zemím společenství, dojde ke zvratu. Téměř ve všech rozhovorech se objevuje téma vztahů s Ukrajinou. Jelcin je odhodlán řešit spory přátelsky a svůj vztah s prezidentem Leonidem Kravčukem popisuje jako velmi dobrý. Ruský prezident chápe domácí tlaky, kterým Kravčuk čelí ze strany nacionalistických skupin v parlamentu. Zatímco se ruští vůdci snaží být citliví k ukrajinským obavám, na druhé straně se domnívají, že Ukrajina je naším hlavním destabilizačním faktorem. Yegor Gajdar věří, že rusko-ukrajinské problémy budou trvat dlouho, než budou plně vyřešeny, ale ujišťuje Bushe, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko souhlasili s odvozem sovětských jaderných zbraní zpět do Ruska k demontáži. V květnu 1992 podepsali Lisabonský protokol, kterým se stali smluvními stranami smlouvy START i jako jaderné státy. Působil jsem v té době na Ukrajině. S Mirkem Pavlem jsme tam zakládali vydavatelství Ekonomika a deník Dělo. V němž jsem téměř denně měl nějaký zahraničně politický komentář. Byl jsem v přátelském vztahu s tehdejšími nejvyššími představiteli. Tak jsem byl svědkem rozhovoru prezidentů Jelcina a Kravčuka. Když se při slavnostním vyhlašování ukrajinské nezávislosti v srpnu 1991 domlouvali o tom, že se musí vytýčit přesné hranice mezi oběma zeměmi. Za sovětské éry to byla bezpředmětná otázka. Jelcin mimo jiné navrhoval, že ať si Krym vezme Ukrajina, Rusko s ním nemá ani společné hranice. Kravčuk oponoval, že většina Rusů ráda jezdí na Krym odpočívat, zvláště lidé ze Sibiře, kde jsou trojnásobné platy a dvojnásobná dovolená. A proto Sibiřané tam rádi tráví každý třetí rok na půl roku a užívají si. Tehdejší ministr zahraničí Zelenko si zase stěžoval, jak složitá jsou jednání, aby Ukrajina odevzdala Rusku všechny jaderné zbraně, které se nacházejí na jejím území, ale ukrajinský parlament už dvakrát odmítl tento návrh. Vraťme se však k dokumentům, které byly odtajněny na základě žádosti Národního bezpečnostního archivu na základě zákona o svobodě informací a představují rané vrcholy z připravované sbírky pokrývající celá 90. léta americko-ruských vztahů od konce Sovětského svazu po nástupu Vladimíra Putina. Tato publikace obsahuje přepisy z prvních dvou summitů mezi Jelcinem a Bushem v 1992, zprávy nejvyšší úrovně od amerického ministra zahraničí James Bakera, zasvěcená komuniké z amerického velvyslanectví v Moskvě a upřímné rozhovory s hlavním reformátorem Jelcinova ekonomického týmu Jegorem Gajdarem. Mezi jinými odhalenými dokumenty ukazují, že Jelcin nabídl odstranění hlavic MIRV, které umožňují jedné střele zasáhnout více cílů, se však ruských balistických střel, což je nejvyšší priorita amerických zbrojních kontrolorů po dvě desetiletí, jen aby čelil odporu amerického ministerstva obrany a sboru náčelníků štábu, protože výsledný celkový počet amerických hlavic by byl menší, než vyžadoval jejich nadměrný seznam cílů. Americký návrh DMIR-Wing se rozšířil pouze na pozemní rakety většinou ruského strategického arzenálu a nikoli na podmořské rakety, kde měly USA velkou výhodu. Ministr zahraničí James Baker ve svých pamětech vyčítá svým kolegům Dicku Cheneymu, Richard Bruce Cheney, známý jako Dick Cheney, je americký politik a obchodník. V letech 2001 až 2009 zastával post 46. viceprezidenta USA ve vládě George Bushe a z titulu své funkce úřad předsedy Senátu USA, kde hlasoval jen v případě rovnosti hlasů. Dle ústavy USA a jejího 25. dodatku dočasně či nastálo nahrazoval prezidenta USA a Colinu Powellovi, předsedovi sboru náčelníků, řekl: nabídli nám to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nulové MIRVET ICBM a bez eliminace MIRVET SLBM. Nemůžeme si to nechat proklouznout mezi prsty, protože si myslíme, že potřebujeme vyšší celkový počet. To není udržitelné pro veřejnost ani pro kongres. Dva přepisy rozhovoru Bush-Jelcin ukazují ruského prezidenta, jak se, dokonce podle jeho stručné zprávy, ponoří do jaderné arkány, apokalyptická rodová doba způsobená jadernou válkou, ale depeše z americké ambasády v Moskvě osvětlují přetrvávající obavy s Jelcinem, který zrušil plánovaný projev, zřejmě proto, že musel být minulý víkend ošetřen kvůli masivní kocovině, což byl pro Jelcina docela rutinní problém. K tomu jen chci dodat z vlastních poznatků, když jsem byl několikrát pozván na Jelcinovu daču u Moskvy v Ogarjevu, jak Jelcin rychle házel do sebe jeden stakan vodky za druhým. Další telegram velvyslanectví uzavírá. V původu a temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro úkol vést autokratickou společnost k demokratické budoucnosti, ale ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina, chtějíce se společným nádechem. V dokumentech zůstal nevěřčen americký politický kontext těchto rozhovorů. Bush čelil v roce 1992 obtížné kampani za znovu zvolení, včetně primární opozice, ve své vlastní strany na jaře a konec také výzvě třetí strany. To všeho obviňovalo, že tráví příliš mnoho času zahraničními záležitostmi. Americká ekonomika vstoupila do ekonomické recese a Bush čelil rozpočtovému deficitu, který posílil jeho neochotu poskytnout Rusku jakoukoliv významnou pomoc. Převažující veřejný souhlas s Bushovým úspěchem v krátké válce v Perském zálivu v roce 1991 se již dávno rozplynul. V srpnu 1992 Bush trval na tom, že přivede zdráhavého Bakera zpět jako manažera kampaně, jen aby v listopadu prohrál s Billem Clintonem. Kecti Bushe a Bakera, nevím, asi podlehl. Dokumenty. Kabel od velvyslance Pickeringa ministrovi zahraničí a NSC Krovcroft. Předmět zpráva pro prezidenta Jelcina. Tajné. Zdroj ministerstva zahraničí. Národní bezpečnostní archiv. FOIA. Thomas Pickering informuje o svém setkání s ruským zástupcem při OSN Juliem Voroncovem v New Yorku. Voroncov ho požádal, aby předal naléhavou zprávu od prezidenta Jelcina, který žádal včasné konzultace před prezidenta Bushe o stavu Unie. Jelcin nechtěl být zaskočen Bushovými novými návrhy na kontrolu zbrojení v předvečer své návštěvy Spojených států. Jelcin také požádal o pomoc USA při řešení nedávného prohlášení prezidenta Nazarbajeva, že Kazachstán se chce připojit k NPT jako stát s jadernými zbraněmi. Voroncov rovněž komentoval nepokoje v Moskvě a obrovský dopad. 29-násobného zvýšení cen na průměrného občana v důsledku liberalizace cen. Dopis Jelcina Bushovi, oficiální překlad velvyslanectví, ze 27. ledna 1992, zdroj ministerstva zahraničí, Národní bezpečnostní archiv. Jelcin přebírá pochodeň od Gorbačova, když se vzdává okovů totalitarismu a militarizované ideologie a usiluje o partnerství se Spojenými státy při budování nového světového řádu založeného na společných lidských hodnotách. V reakci na Bushův dopis 22. ledna, kde Bush navazuje na svou prezidentskou jadernou iniciativu ze září 1991, Jelcin nadšeně přijímá myšlenku radikálního omezení jaderných zbraní o 1/3. Odstranění jaderných zbraní z předních leteckých jednotek a odstranění cílů strategických útočných zbraní. Nakonec dokonce vyjadřuje své přesvědčení, že našim společným úsilím bude svět osvobozen od břemena jaderných zbraní. Ale Bush už dal Gorbačovovi jasně najevo, že nebyl nukleárním abolicionistou, abolicionismus z latinského abolitio, zrušení, bývá tak označováno hnutí usilující o zrušení nějakého zákona nebo ustanovení, jako jeho předchůdce. Je zarážející číst v tomto dokumentu jako sentiment z minulé éry, že Jelcin věří, že Rusko a Spojené státy rozvinou vztahy hluboké vzájemné důvěry a spojenectví. Kabel amerického velvyslance v Moskvě Strauze. Tajemná Jelcinova řeč, která nikdy nebyla přednesena 28. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Když ministr zahraničí James Baker mířil do Moskvy, kolovaly zvěsti o Jelcinově špatném zdravotním stavu a dokonce o smrti, protože 27. ledna nepronesl zásadní projev o kontrole zbrojení a nezúčastnil se zahájení multilaterálních rozhovorů o Blízkém východě. Georgi Mamedov řekl americkým diplomatům, že Jelcin zrušil projev, protože nechtěl uvádět na scénu projev prezidenta Bushe o stavu Unie. Jediný zdroj informací blízký Jelcinovu osobnímu lékaři však uvedl, že ruský prezident musel být o minulém víkendu léčen kvůli masivní kocovině, což je podle zdroje pro Jelcina celkem rutinní problém. Dalším důvodem by mohla být Jelcinova potřeba konzultovat s vojenskými činiteli před předložením návrhu na kontrolu zbrojení. Kabel od ministra James Bakera v Rusku. Předmět setkání Bakera s ministrem zahraničí Kozirevem 28. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Andrej Kozirev a James Baker zhrnují hlavní otázky bilaterální agendy, o kterých by prezidenti diskutovali na svém nadcházejícím setkání v Moskvě a nedávné konferenci o koordinaci pomoci bývalé republikám. Baker chválí výsledky konference a odhodlání Japonska uspořádat tu příští. Úmyslu diskutovat o těchto návrzích v rámci rozhovoru pěti mocností v kontextu Rady bezpečnosti OSN. Na Bakerovy obavy ohledně prodeje zbraní do Iránu a Libie Kozirev odpovídá, že vláda byla pod velikým tlakem ruského obranného průmyslu, protože zbraně jsou jednou z mála komodit, které může Rusko prodávat. A navrhuje, ať se uvede, že Rusko prodává zbraně spojenci NATO. Předmět setkání ministra Bakera s ruským prezidentem Jelcinem 29. ledna 1992. Zdroj Ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Baker a Jelcin se v tomto podrobném dvouhodinovém rozhovoru zabývají bezpečnostními a ekonomickými otázkami. Jelcin právě oznámil své návrhy na snížení počtu zbraní, které byly podobné Bushovým návrhům v jeho které byly podobné Bushovým návrhům v jeho zprávě o stavu Unie, ale šly ještě dále v jednostranných opatřeních, která se Rusko zavázalo podniknout. V tomto rozhovoru Jelcin navrhuje ještě radikálnější kroky, jako je zastavení všech strategických hlídek, jaderných ponorek, což Rusko brzy poté udělalo, a vytvoření společného globálního systému ochrany proti balistickým střelám. Zajímavá část diskutuje a dotýká se taktických jaderných zbraní. Jelcin říká, že se s Bushem v Camp Davidu podělí o nové informace o umístění a počtu taktických jaderných zbraní. tuto informaci získal během své návštěvy v černomorské flotily 28. ledna. Jelcin také nastoluje problém likvidace plutonia 239 a uranu 238 vyrobených při demontáži jaderných hlavic. Navrhuje vytvořit sníženou směs, která by mohla být použita pro civilní elektrárny. Tato myšlenka později vedla k projektu Megatons. No, Megatons. Pro civilní elektrárny tato myšlenka později vedla k projektu Megatons, to megawatts. Žádá o pomoc USA při budování bezpečného úložiště hlavic a zmiňuje 400 milionů dolarů vyčleněných prostřednictvím programu Nun Lugaru. Peníze, o kterých říká, že by mu pomohly, že by mu mohly pomoci vypořádat se s problémem odlivu mozků při hledání čestného využití pro talenty. Jelcin dává Bakerovi ohromující, ale nakonec nesplněný slib ohledně biologických zbraní. Podle Bakerových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. Bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Podle Bakerových memoárů Jelcin mi řekl, že v minulosti jsme byli oklamáni ohledně existence sovětského programu biologických zbraní. Bude to rozebráno do měsíce a poté by mezinárodní inspektoři měli na místo plný přístup. Pokud jde o jaderné zbraně mimo Rusko, Jelcin vyjadřuje znepokojení nad pozicí kazašského prezidenta Nursultána Nazarbájeva, který podle Jelcina pochyboval, že bude telefonicky proveditelné demontovat a uložit jaderné hlavice, které jsou v současnosti na strategických zbraních rozmístěných v Kazachstánu. Když mluvíme o velení a řízení jaderných sil ve společenství nezávislých států, Jelcin popisuje konzultační přístup, kdy pouze on a ministr obrany měli přístup k jadernému tlačítku prezidenti Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu měli pro konzultace přístup pouze na speciální telefonní linku. Ale pro který přivětlo, Jelcin důvěrně navrhuje dokonale ruský způsob, jak se s problémem vypořádat. Že při údržbě raket v ostatních třech republikách nebude ruská kontrola. Baker ve svých pamětech popsal jiného Jelcina, nikoli vágního a poněkud lichotivého, jak to bylo v minulosti, ale dobře připraveného energetického a mluvícího velmi obšírně bez poznámek o vysoce technických problémech. V dopise, který Baker napsal Bushovi večer po schůzce, požádal prezidenta, aby Jelcinovi v Camp Davidu ukázal, že s Bushem navázal stejný blízký osobní vztah jako Gorbačov. Kabel od ministra zahraničí americkému velvyslanectví v Kyjevě. Předmět setkání ministra obrany Bakera s ministrem obrany Šapošníkovem. Ministerstvo obrany 29. ledna 1992. Zdroj ministerstva zahraničí Národní bezpečnostní agentura do archiv FOIA. Jevgenij Šapošníkov, který byl posledním ministrem obrany Sovětského svazu a prvním a jediným vrchním spojených ozbrojených sil SNS, společenství nezávislých států, které vzniklo po rozpadu Sovětského svazu. V tomto rozhovoru zapůsobil na Bakera svým mimořádným respektem k demokratickému procesu. Baker a Šapošníkov diskutují o variantách, o návrzích na kontrolu jaderných zbraní, které nedávno předložili prezidenti Bush a Jelcin. Šapošnikov se zavázal k výraznému snížení počtu zbraní, ale také vysvětluje ve svému protějšku potřebu citlivosti při dosahování vyváženého snižování a reciprocity a naznačuje, že armáda je stále netrpělivější vůči politickému vedení. Samotný Šapošnikov byl nedávno předmětem ostré kritiky na celou armádní konferenci téměř 5000 důstojníků v Moskvě, kde byl obviněn ze zrady zájmu armády a musel opustit místnost. Při diskuzi o Jelcinových návrzích zcela zakázat hlavice Mirved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošnikov zdůrazňuje potřebu zachovávat co? Při diskuzi o cílových návrzích zcela zakázat hlavice Mirved Baker se zmiňuje, že by to bylo velmi nákladné. Šapošnikov zdůrazňuje potřebu zachovat paritu s americkými silami s důrazem na námořní síly a ruské síly na souši. Tak, o bože. Věří, že i kdyby byly současné Bushovy návrhy realizovány, USA by stále měly příliš mnoho hlavic na ponorkách. Zbytek rozhovoru se týká rozdělení vojenských prostředků v SNS a pravidel pro transfery zbraní. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení středního rozsahu 30. ledna 1992. Zdroj ministerstvo zahraničí, Národní bezpečnostní archiv FOIA. A to si přečteme po písničce, protože si teďko zahrajeme. Tak co bychom si dali? To jsme hráli tohleto.
1: Hello friends, this is T-Texas Taylor Story. A story about a soldier boy and a deck of cards. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i porážkách se konečně skupina vojáků dostala až do pohraničního městečka, kde byl vojenský tábor. Druhý den byla neděle a vojáci se vydali do kostela na bohoslužby. Přišli pozdě, kázání už bylo v plném proudu a tak rychle nalezli svá místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Začali si číst. Všichni až na jednoho. Ten šáhl do kapsy a vytáhl balíček karet. Jednu kartu po druhé potom začal rozkládat před sebou. Seržant, který vojáky vedl do kostela, to spatřil, a tak když se vrátili, byl tento chlapec předveden k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Zeptal se velitel. Hrál v kostele karty, pane. Velitel se obrátil k vojákovi s otázkou. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Jistě, pane. Zněla odpověď a velitel na to doufám, protože jinak bych tě musel potrestat tak, jak nikoho dřív. Víte, pane, byl jsem na pochodu skoro celý týden a ve svém batohu jsem nenašel vůbec nic. Vůbec nic než tenhle balíček karet. Ale doufám, že vás uspokojím čistotou svého počínání a svých úmyslů, stejně jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy voják začal své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi řekne, že Bible je rozdělena na dvě části, na starý a nový zákon, a trojka mi připomene Trojici Boží. Čtyřka, to jsou přece Matouš, Marek, Lukáš a Jan, čtyři evangelisté, kteří hlásali slovo Boží na zemi. Pětka mi připomene pět moudrých panen, které vyčistili lampy své, bylo jich vlastně 10, ale jenom pět bylo moudrých a ty byly zachráněny. s českou bodou vzpomenu, že za šest dní stvořil Bůh tuto zemi a sedmička to je den, kdy odpočíval po své velké práci. Když dostanu do ruky osmičku, vzpomenu na osm čestných lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zemi. Byl to Noé a jeho manželka, jejich tři synové a jejich ženy. Devítka mi připomene očištění malomocných. I těch bylo vlastně 10, ale 9 Bohu za jeho službu ani nepoděkovalo. No a desítka ta má stejně bodů jako desatero, které Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, desatero, které my všichni plníme, nebo se snažíme plnit. Když dostanu do ruky krále, vzpomenu opět na jediného pána nebes. Královna to je blahoslavená Panna Maria a spodek, pane, spodek to je ďábel. Když sečtu body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejný počet dní má rok. Je tu 52 karet, jak stejně jako týdnů do roka. 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku. 12 obrázkových karet, jako měsíců za rok. A 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý, protože ten voják se jmenoval T. Texas Taylor.
0: Pravda, jmenoval se T. Texas Taylor. No. Budeme tomu tedy věřit. Tak, já jsem to neotočil, teda dorfnu. Jo. Kabel z americké ambasády v Moskvě ministru zahraničí. Předmět. Boris Nikolajevič Jelcin, politické hodnocení střetního rozsahu 30. ledna 1992. 30. ledna 1992 v ministerstvu zahraničí Národní bezpečnostní archiv FOIA. V předvečer Jelcinovy návštěvy ve Washingtonu nabízí americký velvyslanec Robert Strauss vnímavé hodnocení ruského vůdce. Zdůrazňuje Jelcinovu působivou popularitu, i když jeho ekonomická reforma přináší skutečné potíže. Strauss dochází k závěru, že Jelcinův lidový mandát je skutečný a že nevidí žádné věrohodné náhrady za současného vůdce. Depeše poukazuje na nedostatečnou komunikaci mezi prezidentem a parlamentem, která má za následek určitou nelibost v parlamentu vůči dominující a často panovačné postavě ruského prezidenta, ale nikoli skutečné organizované opozici. Moskva již není skutečným centrem všeho. Naopak, většina reformátorů v Rusku a dalších částech bývalého Sovětského svazu hledá rady, modely partnerství spíše v zahraničí než v Moskvě. Velvyslanec poznamenává, že jedinou silou v Rusku, která je schopna odstranit Jelcina a zvrátit reformu, je armáda. Nejobtížnější Jelcinovou domácí výzvou je budoucnost ozbrojených sil. Ruský prezident si je dobře vědom hluboce nespokojeného důstojnického sboru, který naříká nad ztrátou impéria a svého poslání. Některá jeho nacionalistická a militantní prohlášení směřovala právě k tomuto publiku. Depeše zmiňuje umělou povahu a křehkost společenství nezávislých států, které podle Velvyslancova názoru není nástupnickým svazem bývalého Sovětského svazu, není víc než jen právní rámec. Kabel nabízí neobyčejně upřímný portrét Jelcinovy osobnosti. Popisuje ji jako cyklonální, jako někoho, kdo je v nejlepším stavu, když stojí na tanku. Narážka na to, že Jelcin v srpnu roku 1991 vylezl na tank před moskevským parlamentem, aby zabránil KGB zvrátit poměry. A nezabývá se každodenními řídícími úkoly. Zatímco velvyslanec vyzývá USA, aby plně podpořili Jelcina reformátora, Strauss dochází k závěru, že vzhledem ke svému temperamentu se Jelcin zdá podivně nevhodný pro práci vedení autokratické společnosti směrem k demokratické budoucnosti, ale zdá se, že je odhodlaný tuto práci udělat a nebude to dělat nikdo jiný než on sám. A přesto s největší pravděpodobností uspěje, protože, jak uvádí Depeše, ruský lid nechce ve svém čele dalšího Lenina. Chtějí cara se společným nádechem. V Jelcinovi jeden mají. Předmět. Setkání s Borisem Jelcinem, prezidentem Ruska. Memorandum o konverzaci. 1. února 1992. Zdroj prezidentská knihovna George H.V. Bushe, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Jelcin přijíždí do Camp Davidu na svou první návštěvu Spojených států jako prezident Ruska poté, co se zúčastnil zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. V posledním rozhovoru s Bushem brzy ráno se Jelcin zabýval strategickými otázkami a předložil několik dalekosáhlých návrhů, které rozvíjí v plénu. První část rozhovoru pojednává o ruské ekonomické reformě, kterou vedl tým mladých ekonomů pod vedením Jegora Gajdara. Jelcin poznamenává, že nedošlo k žádným velkým sociálním nepokojům, ale nastaly těžké časy. Vyjadřuje svůj pevný závazek uplatňovat demokracii a tržní reformu, ale říká, že Spojené státy musí poskytnout pomoc, jinak by došlo ke zvratu. Hlavní část rozhovoru se zabývá omezováním jaderných zbraní, zabráněním odlivu mozku ruských jaderných vědců. Jelcin má navrch, je velmi dobře připraven a předvádí své odborné znalosti v detailech jaderné problematiky. Dokonce se v jeden okamžik ptá, mluvím jako odborník. Poněkud ho frustruje i pomalost vznikající spolupráce. Jeho návrhy, jako je totální demilitace MIRV, ink všech balistických střel, nejsou Bushem opětovány. Americký prezident je rád, že zlikviduje pozemní rakety MIRV, klíčová složka ruské strategické triády, které USA považují za destabilizující, ale nikoliv SLBM, klíčová složka americké strategické triády. Jelcin také navrhuje vybudovat společný globální systém protiraketové obrany, která by mohla využít ruských výhod v kosmickém výzkumu a technologii a zaměstnat některé ruské vědce. USA nejsou připraveny o tomto návrhu podrobně hovořit. Další ruský návrh se zabývá prodejem ruského uranu do Spojených států. Americká strana na něj nereaguje okamžitě, ale později se z něj stal úspěšný program. Megatony za megawaty v rámci Nunn-Lugar. Prezidenti projednávají otázky týkající se vedení a kontroly nad jadernými zbraněmi, které zůstávají v jiných zemích. Společenství a souhlasí s tím, že zůstanou pod centrální kontrolou a že pouze Jelcin bude mít přístup k jadernému tlačítku. Pokud jde o vztahy se státy bývalého Sovětského svazu, Jelcin ujišťuje Bushe, že nové Rusko nemá imperiální ambice a bude citlivé k obavám ostatních států. Ruský prezident popisuje své vztahy s Ukrajinou a osobně s Leonidem Kravčukem jako velmi dobré, ale připouští, že naším hlavním destabilizačním faktorem je Ukrajina, přičemž si všímá nacionalistických tlaků na Kravčuka. Na konci rozhovoru se Jelcin ptá Bushe, zda jsou ještě protivníci. Americký prezident odpovídá záporně, ale nesouhlasil by s uvedením slova spojenci. Ve společném prohlášení, jak by tomu dal přednost Jelcin, setkání je vnímáno oběma stranami jako mimořádně pozitivní a setkání, které položilo základy pro novou éru užší spolupráce v americko-ruských vztazích. Předmět. Memorandum o rozhovoru s Jegorem Gajdarem, prvním místopředsedou vlády Ruské federace 28. dubna 1992, prezidentská knihovna George H. Bushe, Národní bezpečnostní archiv, FOIA. Vedoucí Jelcinova ekonomického týmu navštíví Washington, aby informoval své americké protějšky o postupu ruské ekonomické reformy. Gajdar popisuje nárůst podpory veřejnosti pro Jelcina po sporném kongresu lidových zástupců, kdy prezident a jeho ekonomický tým museli snášet spoustu kritiky, ale nakonec získali souhlas s pokračováním reformy. Americký velvyslanec Strauss poznamenává, že podle nedávného průzkumu veřejného mínění po 5-10násobném zvýšení cen lidé podporují reformní program Jelcina navržený Gajdarem za 70%. Náznaky vznikajícího konfliktu mezi Jelcinem a zákonodárným sborem lze vidět již podle odmítavého tónu, který používali ruští partneři, když hovořili o kongresu. Ruský velvyslanec Lukin podotkl, že řekl Jelcinovi, že kongres probíhal dobře, protože se změnil ze škodlivého na neužitečný. Strauss uvádí, že to byl kongres, jehož členové byli zvoleni v březnu 1990. Byly to první svobodné volby v Ruské sovětské federativní republice poté, co Sovětský svaz uspořádal své první svobodné volby v březnu 1989. Gajdar nevidí v kongresu nic jiného než obstrukce. Americký prezident hovoří o nadcházející státní návštěvě Jelcina ve Spojených státech a ujistil Gajdara, že Jelcin bude přijat řádně s plnými podstami a že nadcházející Gorbačova návštěva ho nezastíní. Bush se ptá Gajdara na problém dodávek a na pokrok to... Bush se ptá Gajdara na problém dodávek a na pokrok v zemědělské reformě. Gajdar říká, že očekává, že vlna migrace se přesune z měst na venkov kvůli průmyslové krizi. Americký prezident je ohromen pokrokem, kterého bylo dosaženo během pouhých několika měsíců. Gajdar si do konce roku představuje vytvoření tisíců soukromých farem. Když se Bush ptá na vztahy Ruska s Ukrajinou, zmiňuje Ukrajince a Američany a potřebu zacházet s nimi správně s hlubokým respektem. V narážce na volby Gajdar otevřeně odpovídá, že řešení rusko-ukrajinských vztahů bude trvat dlouho. Zmiňuje napětí na samotné Ukrajině mezi východní a západní částí země a problémy s používáním ruštiny na Ukrajině. Lukin poukazuje na skutečnost, že Rusko je 83% Rusko, Ukrajina je ze 73% ukrajinská. Hovoří o nadcházející schůzce nejvyššího sovětu Krymu, která bude pravděpodobně hlasovat pro referendum o nezávislosti na Ukrajině. Připojení k Rusku by nepřicházelo v úvahu. Gajdar je přesvědčen, že v rusko-ukrajinských vztazích nenastane žádný případ jugoslávského typu. Předmět první rozšíření o bezpečnostních otázkách. Tak. Tato schůzka následuje bezprostředně po oznámení hlubokých škrtů ve strategických jaderných silách až na 3000 až 3500 zbraní, což představuje průlom a umožňuje Bushovi a Jelcinovi podepsat smlouvu START 2 v lednu 1993. Dřívější rozhovor jeden na jednoho dosud nebyl odtajněn. To byl do značné míry úspěch James Bakera, který tuto otázku několik týdnů intenzivně konzultoval se svým ruským protěžkem Andrejem Kozirevem a zároveň se postavil proti odporu proti americkému snižování. Baker ve svých pamětech popisuje boj se Sovcroftem, Shaneym a Powellem aby je přiměl k souhlasu s nižšími čísly. Bakerovými slovy, Rusové nám nabídli to, co chceme a k čemu se nikdo jiný nikdy nepřiblížil. Nula Mirvet ICBM a bez eliminace Mirvet SLBM vyšší celkový počet. Jelcin touží pohnout se ještě před podpisem smlouvy. Říká prezidentovi, že abychom demonstrovali naše politické bona fides, začali jsme demontovat naše těžké rakety SS-18 a odstranit je z pohotovostního stavu. Je příznačné, že při rozhovoru je přítomen Georgi Bardennikov, náměstek ministra zahraničí, odpovědný za chemické a biologické zbraně, protože část se zabývá jeho portfoliem. Jelcin říká, že potřebují mnoho peněz na zničení biologických zbraní, ale potřebují peníze na zničení chemických zbraní. V únoru řekl Bakerovi, že zničí biologické zbraně do jednoho měsíce a poté umožní mezinárodní inspekci na místě. Ruská strana narazila na místní odpor proti ničení chemických zbraní kvůli následné kontaminaci. Prezidenti jednají o spolupráci ve vesmíru a myšlence vyslat kosmonauty a astronauty na společné mise na raketoplánu a na vesmírnou stanici Mir. Jelcin navrhuje společnou misi na Mars. Zatímco ze strany ve většině otázek shodují, zatímco se strany ve většině otázek shodují, názory na potřebu jaderných zkoušek se liší. Jelcin je ochoten zachovat moratorium a apeluje na americkou stranu, aby minimalizovala testování s odkazem na poškození životního prostředí. Bush však vyjadřuje svou neochotu k omezením testování. Minister obrany Dick Cheney věří, že je bezpečnější testovat, než netestovat. Souhlasí se zahájením konzultací o této otázce. Stejně jako v únoru i Jelcin ve špičkové formě vypadá plně kompetentně a na Američany zapůsobí svým vynikajícím pochopením detailů komplikované problematiky kontroly zbrojení. Tak, máme 118. stranu. Máme přečtenou. Kolik máme hodin? 50. No. Po počátečních potížích se musím přiznat, že konečně se nám tady rozjelo. A já se musím podívat, jestli už se někdo tady bude hlásit. Zatím se nikdo nehlásí. No, Jelcin. Pro mě Jelcin byl vždycky prostě sporná osoba. On tam je na jedné té fotce v takovém vytahaném svetru. Asi tenkrát si nějak ty chlapci chtěli dokázat, že jsou úplně obyčejní lidi, akorát, že mají prsty na těch tlačítkách. Nevím. Snažili se, nebo takhle, nevím, co vedlo Jelcina, když to byla proamerická figurína, co ho vedlo k takovýmhle aktivitám. Možná, že to byla řízená akce ze strany CIA, kdy to mělo vypadat jako hlavně ruská iniciativa s tím, že už to hlavně chtěli Američani, protože už toho handrkování a hádání v tom sklepě nebo kde to dohadovali, tak už asi bylo dost. Tak chtěli se dostat, Američani chtěli ulevit státní kase, bych řekl, aby to nevypadalo tak, že ustupují ze scény, tak použili Jelcina, aby to navrhoval, jako kdyby ten Sovětský svaz, který tím pádem vypadal, jako že sklonil hlavu a že jako je v plné pokoře vůči Americe. Dopadlo to nakonec jinak, protože byl takhle, nic tam nepíše, že byl Jelcin opilý, jo. Doma přitom býval velmi často. Takže kdo ho zase jak odsuzoval, si můžeme jenom domýšlet. Já si myslím, že to byl americký nápad a že Jelcin tomu pouze posloužil, protože Jelcin sloužil mnoha americkým zájmům, proč by nemohl sloužit i tomuhle? To je přesně jednoduché, ne? Sloužím jednomu zájmu, může sloužit i druhýmu. No ale nesahejme mu tedy do svědomí, jak se říká. Uvidíme, jestli se budeme pročítat tou knihou dál, jestli se to tam ukáže nebo ne. Logické je, že nic se neudrží nějak extra dlouho, takže může být, že se to ještě dozvíme, jak to vlastně bylo. Tak si pojďme zahrát a budeme se pomalu loučit. No. Tady z Midgardu, z Midgardího čtení, pochopitelně, bych řekl, že to asi bude úplně všechno. Uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a do té doby vás svěřují do péče svých kolegů tady na Svobodném vysílači. Takže od mikrofonu se loučí Petr Václav.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 161, které věnujeme americkému hudebníkovi, který se jmenuje Billy Joel a 9. května oslavil 77. narozeniny. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Ona může zabít úsměvem a může zranit očima. Může zničit tvou víru svými lživými drobnostmi a odhalí jen to, co chce, abys viděl. Schovává se jako dítě, ale pro mne je vždy ženou. She's always a woman to me. Písnička, kterou Billy Joel složil pro svoji první manželku. V melodii slyšíme inspiraci Randy Newmanem, Eltonem Johnem, Paul Simonem, možná Paulem McCartneym či Leonem Russellem. Zvláštností této sladkobolné balady je i to, že to byla poslední píseň, tedy v instrumentální podobě, která zněla prostorem World Trade Center Plaza 11. září roku 2001, kdy se do tónu této skladby ozvaly těžké zvuky dopadajících těl lidí, kteří chtěli utéct před ohněm a vyskočili z oken budov dvojčat. V jednom komentu jsem si přečetl myšlenku, že tyto poslední vteřiny života jim tato krásná melodie mohla být paradoxně jakousi útěchou. Mrazivá představa. Billy Joel neskládal hity pouze popové, ale nicméně některé z nich si můžeme připomenout.

0: Billy Joel se narodil v Bronxu v New Yorku. Jeho oba rodiče měli židovské předky. Otec původně z Německa utekl do Ameriky. Samotný Billy nebyl vychován v židovském ortodoxním prostředí, naopak byl pokřtěn v římskokatolickém kostele a sám sebe považuje za židovského ateistu. Ve 4 letech se na matčin popud začal učit na piano a velice brzy ho kromě klasické hudby začala lákat pop a rock, začal poslouchat Elvise a Everly Brothers a pochopitelně Beatles, které poprvé viděl na Ed Sullivan Show, což změnilo jeho život. Od 16. roku působil v různých kapelách a když mu bylo 27, vydal už pár solových desek a byl slavný, tak pravil: jako teenager jsem chtěl být hvězda a teď chci být hlavně dobrým muzikantem.
1: I wanted to be a rock and roll star when I was a teenager. Now I'm 27 and I want to be a good musician.
2: Okay, what does Billy Joel want to put out to an audience when he goes on stage?
0: A co chce Billy Joel předat, když se ocitne na pódiu před publikem? Řeknu vám to popravdě, vlastně ani nevím. Jakmile se tam ocitnu, tak ztrácím přehled o tom, co se přesně děje a pak mě někdo třeba pochválí a já si to ani nepamatuju. A co se samotných písní týče, závidím třeba Neilu Youngovi, který umí napsat něco tak jednoduchého a přitom krásného. To já neumím.
1: So simple and fresh. I would never write anything like that because it's too simple. It's too obvious.
0: Billy Joel se vyhnul vojně. Napsal falešné stanovisko, že je jedinou podporou své chudé matky a obdržel dočasné odložení. A když toto odložení skončilo, začal systém loterie a Joelovo číslo v seznamu se minulo o jedno místo. Bylo mu uděleno odložení služby a on cítil směs štěstí i viny. 3 roky psal píseň Goodnight Saigon o válce ve Vietnamu. Dokončil ji v 80. letech, 10 let po skončení samotné války. Války, k níž, jak se později ukázalo, příčina byla zavdána pomocí hoaxu. Druhý nálet na americké lodě v Tonkinském zálivu, jak vyšlo najevo v roce 2005, se nikdy nekonal. Ale zpět k písni. Billy Joel, podobně jako třeba Country Joe McDonald, soucítil s válečnými veterány. Mnoho jeho přátel totiž odešlo sloužit ve Vietnamu a když se vrátili domů, nebyli vítáni. Veteránům byla dána rada, aby popírali, že vůbec sloužili ve válce, aby se vyhnuli konfliktům s občany, kteří nepodporovali to, co Spojené státy ve Vietnamu dělali. Sám Billy Joel jednou řekl, až postaví památník válečným veteránům, měl by ten voják například z bronzu být proklet, respektive proklátý obrovským šroubem. Anglicky se šroub totiž řekne screw a zároveň to screw someone znamená, že jste někoho podvedli.
3: Setkali jsme se jako spřízněné duše, odešli jsme jako vězni z blázince. A byli jsme ostří jako nože a byli jsme tak nadšení obětovat své životy. Přišli jsme jako neskrocení koně. Odešli jsme v plastu jako očíslované mrtvoly. Zakopáni hluboko, stříleli jsme na místě a modlili jsme se k Ježíši Kristu ze všech sil. Neměli jsme žádné fotoaparáty, abychom fotili krajinu. Předávali jsme si dýmku s hašišem a pouštěli naše pásky z Doors. A v temnotě noci jsme se drželi navzájem jako bratr bratra. Slibovali jsme našim matkám, že jim napíšeme. Půjdeme všichni dolů spolu. Půjdeme všichni dolů spolu.

Další epizodou, jak se dnes říká, s přesahem, byly Billyho koncerty v Sovětském svazu v roce 1987. Tři v Moskvě a tři v Leningradě. První končil fiaskem, protože repertoár tvořily téměř výhradně balady. Mimochodem, velmi chladné přijetí zažil v Moskvě též Elton John, když se rozhodl vystoupit bez kapely, pouze s doprovodem hráče na tamburínu a perkuse. V případě Joelova prvního koncertu začali v půlce znuděně odcházet i oficiální činitelé, a to už je co říct. Billy těsně před přídavkem vyzval mladé lidi, ať jdou do kotle před pódium a zdvihnou ruce, a nechal se punkovým stylem unášet nad jejich hlavami. Bylo vyhráno. Další koncerty už jiskřily jako blesk. Billy se rozpovídal mezi písněmi, jak podobná je pozice hudebníků na západě, kde vládl krutou rukou McCarthyismus s dusivou nesvobodou v zemích východu. Svět Američany nenávidí a vy je milujete, zaznělo jednu chvíli z pódia. V publiku byl člověk, který se jmenoval Viktor, povoláním cirkusový klaun, a se kterým se Joel zkamarádil a později o něm napsal píseň Leningrad o přátelství mezi lidmi z končin,

Pianoman Billy Joel je třikrát ženatý, má tři děti, dvakrát se pokusil o sebevraždu a v roce 2001 vydal album Fantasies and Delusions s klavírními skladbami v duchu klasické hudby, které zahrál a nahrál jeho přítel Hyung Ki Yo.

Billy Joel vzhledem připomíná Rockyho Balboa. Ve své biografii, je to starý šprýmař, praví: "Going to artists to rehab is like for a regular guy to go to brush his teeth." Pro umělce navštívit oddělení detoxu, to je jako když si normální člověk jde vyčistit zuby. A my se pomalu loučíme s kalendářem číslo 161. Pořadem vás provázel a naslyšenou se těší Michal Kyselka.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Udělají moc. A tu je Platné, Skočí, Havíř.
3: Já fárám dolů do dolů a doluju rudu.
2: A tady Rybář, Kejklíř, Dudák.
4: Já mám rád každou písničku na Dudy za Dudu.
5: Já louhuju kůže.
6: Já v nich šiju boty.
7: Já pěstuju růže.
8: Já látám kalhoty.
2: Ten umí to a ta zas tohle.

0: všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: Širší ulice a tvrdší pokolí,
2: kuřata slepice, pečivo cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost.

0: Krásný, příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní opravdu speciální stream, který začneme
1: teď. Teď. Ale krásný dobrý večer.
2: Ono... Probuď se, vítá. Zažeň první let. Bude horký den, je čas procitnout.

ještě malou chvíli a bude den bílý. Bude

0: Tak. To je takové malé
1: kůže. Jako jsem. Tak už to vypni.
0: Často adventním. Pro ty, kteří nevědí, na které straně slunce vychází. A teď jsem mírně zmatený, jak jsi to tedy jako naplánoval. Jestli
1: dokonale.
0: Já bych tak dokonale naplánoval, že jsem úplně zmaten z toho, co dál.
1: Vážení přátelé, Petr je úplně zmaten, protože on si na mě dneska v autobusu vymyslel, že dneska budeme spolu vysílat. A protože řekl, že je to nutné, protože symbolicky po každém návratu máme spolu pořád, tak to symbolicky mi zůstalo v hlavě a mě došlo, že opravdu v současné době adventní dochází k obrovským symbolickým událostem. On mě ještě teďko nemá rád, protože jsem mu tam nahnal písničky 3 minuty před 8 a to zpoždění je vlastně dneska zaviněné mnou. Nicméně, prosím o prominutí, protože jdeme symbolicky pokračovat dál. My, co jsme byli v autobuse, tak jsme ochuzeni o události, které určitě mají v plné hlavě všichni, kteří nebyli v tom autobuse a kteří se věnovali tomu, co se děje. A zjistili, že na summitu Evropské unie došlo k převratným událostem. Sama Ursula von der
0: Leino
1: stáhla z programu to, o čem vykřikovala už dobrých 14 dní, možná i díl, a to, že prostě vemou ty ruský peníze a dají je na Ukrajinu, protože to tak prostě musí být. A no, takže ani ona už si to nedovolila dát na program, ale místo toho vymysleli, že si teda všechny státy EU, všech 27 států se veme půjčku a dají Ukrajině. Fantasticky vymyšleno. Potvrdil jí to Trump, že je to správný krok, protože Trump už byl domluvený s Orbánem, že to zablokuje. Protože ta půjčka, na rozdíl od toho, od té krádeže ruských peněz, ta půjčka musí být odsouhlasena všemi státy Evropské unie. Takže sice Ursula řádí, různé telegramové kanály jsou plné informací, že prohlásila, a dokud se ty peníze pro Ukrajinu prostě neodsouhlasí, tak vás tady odsud nepustím. A někteří vtipálkové říkají, no nad Bruselem ještě stále stoupá černý kouř. Což je v podstatě poznámka pro ty, kteří neznají katolickou tradici, kde když se volí papež, tak zavřou všechny kardinály biskupy, zavřou je na klíč, dají jim tam jenom chleba a vodu, nic jiného. A dokud se nedohodnou na tom, kdo bude papež, tak je tam odsej nepustěj. Myslím, že záchod tam mají chlapci. Ale to je tak ještě všechno. A až když se dohodnou, že bude papež, tak vyjde z jistého určeného komína bílý kouř. Takže z toho komína bruselského jde černý kouř a vypadá to, že bílý nebude. Orbán se o to postará. Takže tu máme perfektní začátek v podstatě
0: konce
1: tohoto roku a začátek roku příštího, protože tohle to jsou události, které se v zásadním způsobem projeví v roce příštím. Proč tak najednou tyhle ty lidi začínají dávat zpátečku? Proč tak najednou si dovolí Ursula to, co Štrázím tvrdě prosazovala, najednou stáhnout. No, když se na to podíváme realisticky, tak musíme říct, že Ursula má sice drsnou pozici, je schopna nařizovat

0: v nějaké velikosti, ale má je. A Ursula nemá nic. Ta má jenom peníze, které my je jí dáme. Takže tady došlo k něčemu někde, k čemu, co oni nepředpokládali a čemu nevěřili, že k tomu může dojít. Matuška zpívá o východě, tak podívejme se na východ. Co se tam vlastně děje? Já teď budu si hrát chviličku na Sibylu a vypadá to, že Rusové zahájili, přestože ještě tam není úplná zima, tam spíš bláto než sníh, tak už zahájili zimní ofenzívu na Ukrajině. Protože dneska na místě, které stálo 3/4 roku, kde se v podstatě fronta nehýbala, došlo k průlomu fronty až na 3,5 kilometru. To je na šířce asi, já nevím, 5-10 kilometrů, ale 3,5 kilometru do hloubky. Takže oni prorazili celou tu obranu, kterou tam Ukrajinci měli. A je to v oblasti Záporoží. Takže když si vezmeme situaci, která momentálně na té frontě je, a porovnáme to s prohlášeníma, která ruská strana dělala, kde je ta tvrdá červená čára, přes kterou nejde, tak když se koukneme do ústavy Ruska, tak tam zjistíme, že v ústavě, co se týká územní rozlohy Ruské federace, jsou uvedeny Doněcká republika, Luganská republika, Chersonská oblast a Záporožská oblast. Chersonská oblast je momentálně ve stavu, že část Chersonu, ten ostrov, který je uprostřed Dněpru, který je součástí města, tak ten mají obsazený, zbytek mají Ukrajinci. Ale tím pádem Dněpr ovládá ruská armáda. A teď, díky tomuto útoku, tomu průvalu na té frontě, se dostávají do vzdálenosti nějakých 15 kilometrů od Záporoží. To znamená, že můžeme říct, že během 2-3 dnů se dostane Záporoží na dostřel dělostřelectva, na dolet jednotlivých druhů těch dronů, a Záporoží začnou v podstatě ovládat a začnou ho čistit od ukrajinských vojsk. Tím, jak padlo Gulajpole v podstatě, protože tam jsou Ukrajinci zablokovaní, padly další velká města, která byla vyloženě připravená jako obrané uzly, tak se uvolnili Rusům ruce. Zatím pořád se bavíme o těch oblastech, které jsou podle ústavy Ruské federace součástí Ruska. To, jestli to někdo uznává nebo neuznává, teď tohle řešit nebudeme, to je vedlejší. Ale z hlediska Ruska oni si dobývají zpátky svoje území. Proč se jim to daří? Mají lepší techniku? Mají větší armádu? No dneska už můžeme říct, že ano. A hlavně, co mají, je morálka, morální duch. A abyste věděli, o čem teď se snažím mluvit, tak vám pustím, nebo řeknu Petrovi, aby byl tak laskav a pustil tu druhou ukázku. To je ten pohled z ruské strany, jak oni vidí konflikty minulého, ale i současného století.
1: Vnímání je?
0: Obraz mi tam nedáš?
2: Chceš? A slyšel jsi zvuk?
0: Jo, zvuk jsem slyšel.
2: Tak jdem na to.

0: Батарея! Беглым! Огонь!
1: Огонь тушителям! Все слава!

0: противника беглым! Прибой!
1: А, уж то стачи, Петя.
2: Так.
1: Děkuju.
2: Jako ukázka?
1: Jako ukázka, ale je důležitá ukázka. Tam totiž je obrovská symbolika. V té písničce Spíšničce se zpívá o tom, že je vyhlášená svatá válka. Svatá válka na obranu své země, svatá válka na obranu Ruska jako takového. A uvědomme si, že to je v době Sovětského svazu, v době, kdy, jak se dneska tvrdí, byla církev potlačována. No je pravda, že ji nikdo nepropagoval, to je pravda. Nicméně ten, kdo chtěl církevně žít, tak mohl. A vidíte, že tahle písnička už jenom svojí přítomností v tom sluchátku, protože to bylo vlastně tenkrát jediný spojení, tohleto linkový, ty velitelé těch baterií tam prostě nedostali povel začít střílet. On slyšel písničku. A tohleto je duch, který spojuje jednotlivé národy Ruska v jeden národ. To nejsou jenom Rusové, tohleto se týká všech těch obyvatel Ruska. Oni bojují za svoji zemi. Tenkrát i dneska. Proti sobě mají vycvičené specialisty, profesionály, lidi, kteří jsou cvičení léta zabíjet a já nevím, co všechno. Jsou tam Kolumbijci a spousta dalších národů a národností. Byli tam Gruzinci a já nevím, kdo jenom, že Gruzinci už buď utekli, anebo byli pobiti. Z těch Kolumbijců se taky moc zpátky nevrátilo. Ale Rusové, který dneska bojují, tak jsou většinou dobrovolníci. To znamená, jsou to lidi, kteří jdou z přesvědčení do té války. On ví, že může zahynout, on ví, že tam může padnout a přesto tam jde, protože bojuje za svou zem. Gro ukrajinských sil jsou lidi, kteří jsou pochytaný na ulici, kteří byli zmlácený, hozený do autobusu nebo do těch malých, jak se tomu říká, tím malým.
2: Dodávky,
1: děkuju.
2: Minivan,
1: no. A prostě odvezou je na frontu, dneska už ani ten výcvik za moc nestojí a šup, ucpávají se s nima díry. To, tyhle ty lidi nejsou motivovaný. Dva dny zpátky jsem se mi dostal příběh vojáka ukrajinského, který byl tímhletím způsobem zmobilizován, strčili mu do ruky kulomet, postavili, dali mu místo, kde má prostě si postavit kulometní hnízdo, tak si postavil kulometní hnízdo, dal tam kulomet a když začala příprava dělostřelecká z ruské strany a začaly tam lítat drony, tak kulomet schoval, střílnu zazdil, dveře zazdil, zalez do sklepa a čekal 3-4 dny. Pak když palba utichla a bylo ticho, tak rozebral ty zdi zpátky, udělal díru a když uviděl dron, tak vyšel s rukama nad hlavou a nechal se zajmout. Zachránil si život. Protože on, tyhle ty lidi dneska na Ukrajině, samozřejmě jsou tam přesvědčení, kteří budou si myslet, že s Rusama je třeba válčit. Ale jak je vidět, tak většina hledá jiný způsob, jak si zachránit život. Mimochodem, ukrajinská armáda dneska drží rekord v počtu zběhlů. Kolik tam se utíká. Dokonce už se dostali do takových čísel, že to utajnili, protože by to podrývalo morálku armády jako takové. Takže já tady mluvím o těch rozdílech v myšlení lidí, o rozdílech v tom nasazení, o tom, jak jsou ty lidi namotivovaní, o té motivaci. A že je to tak, tak teď vám ještě pustím kousek současného videa. Je to video, je to výřez z videa asi včerejšího nebo předvčerejšího. To dnešní jsem nestačil zkouknout opravdu, toto by mě Petr zabil, kdybych ještě měl. A schválně si to poslechněte, abyste dokázali posoudit, kam se to posunulo. Můžeš to pustit, Peťo, prosím?
2: Jasně, že můžu, teď prosím tě, mi řekni ještě, protože jsem to zapomněl, nebo respektive to teď to nevidím, čas no. Od kdy?
1: To je, to je ten 13.11.
2: Zhruba?
1: Zhruba, 13.11.
2: Zhruba. Zhruba 13. Jo. Tady někde.
1: To by mohlo být.
2: Tak jdeme.
3: Na severnom ochvate Gulyaypole. Východ передовых подразделений на трасу Покровскому.

0: dobrý.
1: Tak.
0: Tak.
1: Jako jo, ukázka.
0: Jako ukázka to stačí. Vidíte prostě, ta válka je úplně jiná než ta válka, která byla před 100 lety. Je to válka technologická, je to prostě, kdo má převahu v dronech, kdo má převahu ze vzduchu, kdo má převahu v dělostřelectvu, tak pak než pošle někam svého vojáka, tak to tam prostě vyčistí. Jo? Jste viděli prostě, ty řidiči jsou chudáci, protože ten aby měl oči na šťopkách, odkud mu přiletí dron, který u těch prvních aut to vypadalo, že mají štěstí, že stačili utíct. Ale museli utíkat hodně rychle a hodně daleko, protože za tímhletím jedním dronem většinou letí ještě druhý a třetí. Taková je dneska situace na frontě. Proto mají Ukrajinci 7x až 10x vyšší ztráty než Rusové, přestože Rusové útočí dneska. A ta fronta se pohla. Pohla se k Záporoží, pohla se směrem na západ. Ono je to hodně pár tisíc kilometrů ještě, než by došli, já nevím, do Lvova, než by došli k Polákům, z čehož je dneska jsou Poláci, teda polská elita vyvalená, že ježiš, teď my zase budeme mít Rusy na svých hranicích. Budou. Ať už to bude politicky nebo vojensky, tak každopádně budou, protože tyhle ty čtyři oblasti 100% se stanou součástí Ruské federace. A co bude se zbytkem Ukrajiny, pokud teď řekne Ukrajina, že to všechno podepíše, že v podstatě podepíše tu kapitulaci, tak kromě těchto čtyř oblastí, tak v podstatě zůstane celá jako taková, ale bude tam mít takové podmínky kapitulační, že tam určitě nebude přítomnost vojsk NATO na její území, určitě tam nebude přítomnost německých vojsk na svém území a bude tam patronát, ať už to bude rusko-americký nebo americko-ruský, ale Evropa do toho nebude mít co povídat. Evropa dneska už nemá vojenskou sílu, dneska už nemá ekonomickou sílu, aby si mohla dovolit s Ruskem válčit. A pokud ty naše elity k tomu, aby ty svoje krádeže a ty takzvané malé domy si přikryla válkou, což je jejich, jak se říká, mokrý sen, a opravdu vyprovokují nějakým způsobem tu válku, tak ruská vojska půjdou dál. Oděsa, pak tam máme Kyjev. Konec konců, když se budeme bavit o Charkovu, tak Charkov je ruské město, které vždycky bylo ruské, s ruským obyvatelstvem. To je další město, které máme s velkým otazníkem. Takže ten vývoj se začíná hýbat nejen politicky, ale i vojensky. A ta vojenská síla se v té politice samozřejmě vždycky projeví. A pokud Spojené státy opravdu udělají to, co Trump chce, to znamená, že začne obnovovat doktrínu Monroe, to znamená, že se Amerika stáhne na Jižní a Severní Ameriku plus přilehlé oblasti, takže se budeme bavit o Tichomoří, co se týká americké nadvlády, tak to, ta Evropa zůstane v podstatě bez nějakého velkého amerického zájmu, a protože NATO je postavené na armádě Spojených států plus teda dalších, řekněme, jak se to řekne slušně, pomocných jednotek, útvarů.
1: Fíkových listů.
0: Fíkových listů, děkuji. Krásný termín. Tak ty fíkový listy najednou zůstanou osamoceny a než se ty fíkové listy domluví, jak vlastně vytvořit architekturu nějaké společné obrany, kdo to bude platit, kdo tomu bude šéfovat, jakým jazykem to bude mluvit, kde se proto budou brát zdroje na zbraně, na střelivo, kdo bude dělat logistiku a tak dále, tak to určitě do roku 30 nestihnou. To, o čem mluví, je, že by se mohli dozbrojit do nějakého rozumného času na to, co utratili v podstatě od roku 22, co se nacpalo na Ukrajinu a nechalo se tam zlikvidovat. A Rusko to zlikvidovalo a při té likvidaci v podstatě vybudovalo novou armádu, modernější armádu, vyzbrojenou modernějšími zbraněmi. No a když si k tomu vememe, že Lukašenko dneska oficiálně ohlásil, že má jeden útvar orešníku v bojovém postavení, už daný jako ve službě, v bojové službě, že nesou bojovou službu, tak to znamená, že Rusko už jich má několik v bojové službě. A orešníky jsou připraveny především pro Evropu, pokud Evropa bude zlobit. A tím se nám vlastně kruh uzavírá a můžeme se vrátit zpátky do Bruselu.
1: A jsme zase u těch Vánoc, že?
0: A jsme zase u těch Vánoc, když se bavíme o těch prskavkách.
1: A o říškách.
0: A...
1: Tři orešníky pro popavku.
0: Takže já vím, že tento pořad, symbolický pořad, možná bude pro někoho těžko pochopitelný, ale já věřím českému národu, že vzhledem ke své kultuře, ke svým pohádkám, povídkám a dějinám a tradicím, které jsou plné fantazie, že přesně všichni víte, co se děje. Tak. Takže v rámci naděje, jak říkají naši církevní představitelé příchodu světla na zem, tak nám tady fyzicky přichází světlo, které je sice jiné, ale je to světlo naděje. Naděje, že se opět vracíme do světa, který je normální, kde muž je mužem a žena ženou. A protože muž je mužem a žena ženou, tak mají spolu děti, protože to přirozeně muž a žena mají.
1: Jo, takhle, já myslím, že muž s mužem a žena s ženou mají děti. Tak jsem selek.
0: A že lidé, kteří pracují, tak za tu práci mají plody své práce, které mohou užívat. A lidé, kteří nepracují, tak můžou akorát tak žebrat. A žít z milosti těch pracujících. Což si myslím, že by mělo být normální.
1: A já jenom dodám, ty jsi tady mluvil o tom černém kouři v Bruselu, tak tady diváci mě upozornili na to, že ano, že doslova černý kouř v Bruselu samozřejmě dneska vlál, poukal a tak dál, protože tam mimochodem zpestřují atmosféru jednání právě na straně. A ty tam pálej mimo jiný pneumatiky v rámci Green Dealu.
0: Ano.
1: Takže černý kouř z konkláve, skutečně to. Skutečně běží tady. Děkujeme České televizi za zprostředkování těchto pěkných
0: obrázků.
1: Tak to vezmeme jenom takhle ve fofru. Vidíte kolektivní akce, spousta traktorů. Tady dělá někdo chudák, dostal počuni. Máme tam i zástupci České republiky. Hned po těch No ale je vidět, že těžkooděnci se nebojí, vidíte, my vás živíme, respektujte nás, píšou naši zemědělci čeští, česky, téměř. Policie přijela i na koních, teda na kolech.
0: Na kolech.
1: No. No, takže před Evropským parlamentem je živo a jenom dobře, tady jsem byl na exkurzi. Vlastně taky. A tam je ten Ondra Dostal. A tam je zajímavý, a to tady bohužel není vidět, ale první vlajka je vlajka Ukrajiny z těch zemí Evropské unie. Jo?
0: Neblázni.
1: Ano, je to tak.
0: A země, která ani není členem dokonalý.
1: No tak oni jako si to plánovali, že když to tam vyvěsí, takže se to stane. Hmm. No, to jenom k tomu jako na doplnění, že teda konkláve běží a uvidíme, uvidíme, co dál. Já teda projedeme asi chat.
0: Myslím, že ty symboliky už bylo dost, že lidi teď budou mít o čem přemýšlet.
1: Ano, a v adventu se to jako může.
0: Ano, v adventu se to může.
1: To přímo možná i vyžaduje. A ještě nás tady tolik, přes 2000 v tuto chvíli. Přátelé, nebojte se dát like, jako je 500 lajků, to je jedna čtvrtina, já věřím, že se vám to bude líbit víc. Prosím tě, tady to je dobrá otázka, co Oděsa?
0: O Oděse se nemluví, každopádně Oděsa bude muset být pod ruskou správou. Jakým způsobem to bude učiněno, je otázka. Zatím se nemluví o tom, že by byla přímo součástí Ruské federace, protože to v konstituci nemají a jako ta vojenská operace by stála hodně životů, řekněme si to na rovinu. Takže pokud bude diplomatická cesta na to, aby si Oděsu Rusové vrátili zpátky, tak věřím tomu, že půjdou tou diplomatickou cestou. Zatím to vypadá, že tu cestu preferují, protože to, co dělá momentálně Rusko s oděským přístavem a s přístavy na Dněstru, které před Dněstr se tam u Oděsy vlévá do Černého moře, to mluvím o tom mostu, do kterého tak krásně zabušili, to je nějaký 3-4 dny zpátky, jestli se nepletu. To byl most, který, když připlula velká námořní loď, tak se vlastně ta prostřední část zvedla, tak, aby loď mohla proplout a pak se zase ten most vracel zpátky dolů. Fantastický technický řešení, poslední 2-3 dny už nefunguje a dlouho fungovat nebude, protože to rozmlátili to strojní zařízení na zvedání jako celku dokonalé. A dokud se ten most nezvedne, tak žádná loď tady tudy nepropluje. A kromě jiného, když se podíváte na nějaké fotky toho mostu a kouknete si do toho okolí, tak zjistíte, že tam je spousta písku. Takže tam je dlouhodobě prohrabáván kanál, aby tam vůbec mohly ty lodě proplouvat, protože tam se to prostě zanáší. Jo? Tam se vytváří písečná kosa. A dlouhodobě, historicky, po staletí. Takže to nějak, čím díl to budou opravovat, tak tím víc se jim to zanese a tím víc to budou muset prohrabat, aby zase ty lodě mohly plout dál. A pak jsou samozřejmě na Dunaji ještě přístavní zařízení a ty jsou taky systematicky ničeny a likvidovány. A Oděsa je město, kde elektřina je k dispozici zhruba 2 hodiny denně. Takže koloritem Oděsy je v tom, že v nákupních střediscích, protože ty nákupáky většinou, aby mohly fungovat, tak musí mít elektřinu, takže tam mají generátory, aby jim fungovaly kasy, že jo? Protože tak, jak by mohli platit mobilama, když tam nebude elektřina. Takže tam je kolem zásuvek, které jsou k dispozici pro lidi, tak je tam rvačka, tam jsou fronty, tam se lidi rvou, aby se mohli dostat k zásuvce a nabít si mobil. protože dnešní člověk bez mobilu jako není, neexistuje. No a hlavně nemůže platit, že? Takže proto oni to trpí, řekněme takhle. Takže dneska bydlet v Oděse asi není zrovna dobrý, protože 2 hodiny elektrika, to znamená, když je 2 hodiny elektrika, tak voda jde taky tak nějaký 2-3 hodiny, víc ne. Takže musíte počkat, když jde voda, pak můžete jít na velkou, abyste mohli spláchnout, no je to jako dokonalý. Jo, v těch podmínkách žít nic moc. A navíc přes den tam jezdí tlupy TCK, to jsou ty lovci lidi, kteří loví chlapy, aby je mohli poslat na frontu. On je nikdo nemá rád, tyhle ty, jako na Ukrajině už, protože samozřejmě, kdo by měl rád někoho, kdo loví chlapy od rodin, aby je posílal na frontu, na druhou stranu. Oni, když nikoho neolovějí, tak jdou na tu frontu sami. Jo? A Ukrajina tím, že je to, jak se ještě nedávno tvrdilo, nejdemokratičtější země, jaká by kdy byla, tak tam demokraticky, když někoho chytějí, tak se mohl demokraticky vyplatit. Samozřejmě zelenýma papírkama, jako nějaký hřivny tam nikoho nezajímají. A to, že v celku jako fajn biznis. No. Jenomže dneska už ten biznis končí většinou, jak to říct slušně. No, podle oficiální statistiky, ne ukrajinské, ale oficiální statistiky jednak západních think tanků a i ruských, tak za rok 2005 Ukrajina ztratila zhruba 500 tisíc vojáků. To jsou mrtví a těžce zranění, kteří už se tam vrátit nemůžou. Od začátku operace je to 1,5 milionu vojáků. 1,5 milionu vojáků. Takže ze 42,5 milionového státu, dneska máme stát, kde je zhruba nějakých bajvočko 20 milionů, kdo ví, jestli protože něco uteklo do Ruska, něco uteklo do Evropy, něco
2: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Se připravují volby, no.
1: No a už dělá kampaň. Tak teď ta Venezuela, to je jako naopak pořád se to tam snaží nějak rozfoukat. Na druhou stranu to mezinárodní společenství dává hodně najevo, že se jim to nelíbí, jo? Včetně teda samozřejmě Ruska, Číny a dalších velkých hráčů.
0: Nelíbí. Jako Venezuela měla velkou podporu Číny, měla velkou podporu Ruska a je otázka, nakolik po této, jak vidíme, řekněme, pro nás tiché dohody mezi těmi nejvyššími hráči celosvětovými, to je otázka, oni se do toho jako míchat nebudou, protože to je zadní dvorek Ameriky, nicméně pořád Amerika dává Ukrajincům data výzvědná z kosmického průzkumu, pořád lítají americká průzkumná letadla nad Černým mořem, takže ta Amerika sice se jakoby stahuje se diplomaticky, politicky, ale pořád jsou tady obrovské množství amerických tanků, pořád jsou tady americká vojska rozmístěná v Evropě, ty počty zatím nikdo nesnížil, zatím je nikdo do Ameriky nestáhl.

pořád se haraší kolem Kaliningradu, ty pobaltský vymiráty díky podpoře Ameriky tam dělají v podstatě ze svého území válčiště, protože na hranicích tam stavějí příkopy a protitankový zdi a upěrná místa. V podstatě to, co my jsme stavěli proti Německu, protože jsme věděli, že Německo si na nás brousí zuby, tak v této

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Vítám vás na nejdůležitější poradě, která v pondělí v této zemi může probíhat. Opravdu, do jisté míry je to pravda, protože jenom tady se hovoří úplně otevřeně, na těch ostatních tak úplně ne. Já rychle půjdu k chatu, protože máme toho opět hodně a už jsem se tady koukal, že je tu i docela sporná věc. Přeji všem předem krásný večer, říká Dřeva 1694 a zdraví vás všechny milé protiproudaře. František Dohnal, už se těším, proberete veliké cosi, co tady zůstane po současné protisudeťácké hysterii. No, jestli máte pocit, Františku, že tady je protisudeťácká hysterie, tak já si myslím, že je tu spíš protičeská hysterie. Ale co potom zůstane, to uvidíme. My se k tomu dostaneme v několika věcech hned, protože ta věc je enormně vážná a stává se den ze dne vážnější. Nechme si to tedy na dopis. Vážený pane Hajku, konečně tady vidím pana Františka Toulu, který nám nepřeje pokoj a klid, ale vím, že si to stejně myslí. Co říkáte na nápis na triku Bartovského, že Sudety musí být zase velké? Ti lidé se dočista zbláznili. No tam je to možná, že ho, ten obrázek i si můžeme ukázat. No, tady ho vidíme. To je jako, tady se mě v jednom rozhovoru někdo ptal, co říkám současnému reflexu. Tak tohle je současný reflex. Nemyslím si, že se zbláznili. To je prostě klasická pátá kolona. Opravdu takhle se chová. To je výraz toho. Ti lidé to dělají, ne že se zbláznili. Oni mají pocit, že bojují proti současné vládě, že bojují za tu velkou Evropu. To jsou ti, kteří tady vždycky v těch kritických chvílích tohoto národa se objevovali. Zrádci, co k tomu říct víc? Medě, dobrý večer. Myslíte si, pane Hajku, že ta německá AfD má sklony k fašismu? Jestli soudíte podle toho, že tam jeden z nich požaduje revizi Benešových dekretů, tak to by bylo málo. Němci jsou Němci. My tu AfD vnímáme jako velikou možnost posunu proti Bruselu, od Bruselu v Německu, což by bylo naprosto zásadní. A bez Bruselu Benešovy dekrety není možné anulovat. Prostě není. Oni vědí možná, že tím také získávají část voličstva, kterou potřebují, ale je to skandální, ale tohle s fašismem nemá co dělat. Ostatně pan Maďar v Maďarsku, bych řekl, že je, ten má daleko fašističtější sklony a vrací se k tomu též, k Benešovým dekretům, v tomto smyslu ovšem vůči Slovákům, vůči Slovensku. A my vidíme, jak se tady opět hezky formuje ta celá bývalá hitlerovská koalice, Maďarsko, Německo, Rakousko, tam se ty požadavky také objevují. No, myslím si, že máme opravdu, že se ta věc začíná stávat velmi vážnou a velmi naléhavou. Ale nemyslím si, že AfD má sklony k fašismu. Fašismus, opravdu, znovu si to říkejme, je korporativistický stát. Ten AfD zrovna moc nechce. Ty korporace jsou součástí dnešní aktuální vlády, jak v Berlíně, tak v Bruselu, což je totéž.
Dobré mír a mírové odpoledne, pane Hájku. Zajímalo by mě, co říkáte na summit USA-Čína tento týden. V našich médiích se totiž skoro neřeší, přitom je to velice důležité pro svět. Upřímně řečeno, dlouho se to chystalo, dlouho se to odkládalo, posouvalo. Jestli to něco znamená, si já myslím, tak to znamená, že se blíží skončení nebo aspoň delší přerušení té války v Íránu. Bez toho by asi se ta schůzka uskutečnit nemohla. Neslibuji si od toho veliké převratné věci, ale možná, že to souvisí nakonec s celým tím řešením, těch válek. My se ještě k tomu Putinovu výroku, že i tam se zřejmě ta válka blíží ke konci, ještě dostaneme v jednom dopise. V tomto slova smyslu bych možná to pokládal za podstatné, že jde o nějakou komplexnější dohodu, ale nějaký průlom bych od toho zatím příliš nečekal. Čína si velmi dobře uvědomuje dnes už, kdo jsou Spojené státy, a hned tak na něco nenaskočí. Ve Spolkových německých emirátech vláda zakázala vyvěšování vlajek SSR ve dnech porážky Třetího rajchu. To, myslím, je všeobecně k tomu, o čem jsem už hovořil. U nás se to stalo v Písku. My jsme o tom měli dneska článek. Je to neslýchanost. Neslýchanost související přesně s tím, že se tady opravdu z gruntu mění z obou stran té současné moci, která se snaží udržet, i té přicházející, která se to snaží narušit, že se to opravdu víc a víc proti sobě staví do bojové pózy. Nic jiného v tom být nemůže. A pak jsou tady už, řekl bych, jenom pozdravy, bezva. Takže čas na to dostat se k těm dopisům, kde se k mnoha těm věcem, které jsme teď zmiňovali, dostaneme důkladněji. Pojďme na to.

0: Vážený pane Hájku, díky za váš opět výtečný článek. Děkuji, děkuji. Určitě se týká toho včerejšího nedělního. Jenže místo, abych se k němu dál vyjádřil, skoprněl jsem nad tou další nebetičnou drzostí. Bavorský premiér dnes oznámil, že přijede do Brna povzbudit sudeťáky. To už vypadá skoro jako příprava na jejich invazi do republiky. Tohle stojí v iDnes. Teď je citace. Chci to tu ještě jednou, Sedr. Chci to tu ještě jednou jasně říci po některých debatách v Česku. Samozřejmě pojedu na sudetoněmecký sjezd do Brna. Je to vyjádření podpory sudeckým Němcům, říká Zedr. A zatímco Petr Macinka v Německu proti sjezdu sudeťáků v Brně protestuje, Tomio Okamura a další z SPD chystají usnesení sněmovny, hradní vlastizrádce to ještě hrotí. Zedr totiž ještě prozradil, zase citace, dostal jsem také pozvánku od českého prezidenta Pavla a týžden ho na jeho pozvání navštívím na Pražském hradě. Velmi mě to potěšilo, protože je to, myslím, velmi dobrý signál smíření. Nedávno jste při naší poradě konstatoval, já jsem to do té doby nevěděl, že oni mohou u nás už i volit v těch komunálních volbách. Začíná mi to připadat, že něco takového udělají a Brusel to schválí. Dekrety, nedekrety, co s tím? Zdravím z Písku, kde jsme si právě užili i udavačskou historku na starostu se sovětskou vlajkou. Zdraví nás inženýr Karel H. Ale jsem ujel. Inženýr Karel H. Pane inženýre, já také vás moc zdravím do Písku. Ten Zedrův komentář, já jsem se na něj podíval, je to z dneška při nějaké tiskové konferenci. No, to je vyhrocení, řekl bych tedy, už opravdu podstatné. On nejenom, že říká, že je tam jede podpořit sudetské Němce. V čem asi? V čem potřebují podporu? No, v návratu těch svých majetků a v návratu do vlasti, kterou rozdělali pro Hitlera. V ničem jiným je podporovat nemůže přece. Nic jiného tu není k podpoře. A to s tím tedy Pavlem, to je opravdu docela, řekl bych, pecka velkého typu. Takže vláda protestuje, vláda říká bavorské vládě, aby zůstali, kde jsou, aby sem nejezdili. Usnesení sněmovny to řekne také parlamentu. To řekne také. Oni sem přesto jedou. Pojede sem i ministr vnitra a další. Nastupují. A Pávek na hradě přijme bavorského premiéra a bude se s ním objímat, jak je báječné, že se nám celá tato katastrofální, tragická kapitola našich dějin vrací. Jestli tohle není vlastizrada, tak nevím, co ještě by k tomu mohlo být. On totiž to potřebuje vystupňovat. Oni právě tak, protože jsou součástí Pávek a spol, součástí celého toho prohrávajícího monumentu bruselského, tak teď to budou stupňovat opravdu ke konfrontaci. Oni potřebují nějakou konfrontaci. No, jednu věc k tomu možná podotknu, kterou jsem viděl jako komentář na YouTube. K tomu je zajímavé, že z Polska, odkud bylo po druhé světové válce v rámci poválečného vypořádání odsunuto 9 milionů Němců, jsem nikdy žádné německé požadavky ve smyslu jakéhosi vyrovnání nezaznamenal. A stejně tak žádná vstřícnost ze strany polské. Proč asi? Kdyby tohle téma někdo v Polsku otevřel, nepřežil by následujících 24 hodin. Ani politicky, a nejspíš ani fyzicky. Říká značka Romadur. Tak to si to možná koupím, Romadur, protože to je velmi případná poznámka. Mně se zdá intenzivně případná. Oni si samozřejmě tolik na to Polsko nedovolí. Polsko je za prvé větší a za druhé od začátku a pořád dál, už po převratu, Poláci opakují, že se reparací nevzdávají. My jsme se jich téměř buď vzdali, nebo je prostě nepožadujeme, přestože byli poválečně nám přislíbeny. A nenechají si nikde na nic v pohraničí ani tam sahnout. Tam by je to nemohlo ani napadnout, ty Němce. Znamená to, že oni vědí, že tady ta velká pátá kolona je a ji využívají. Prostě budeme zase ten slabý článek řetězu. Pokud si to necháme líbit, že si to mnozí nechtějí nechat líbit, to ukazují i další dopisy. Pojďme k nim.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti.
0: Zřejmě tady už doufal, že končíme v režii, ale mě se hned tak nezbavěj. I když platí, že když nás půjdou miliony, ale to si máme říct až na konci. Pavel Kalab píše: Dobrý den, pane Hájku, slyšel jsem, že sudeťáci měli mít sjezd své strany v ČSR už v listopadu roku 68. Konat se měl v Karlových Varech. Podle německých novin generál Anzeiger Němci očekávali, že ČSR očištěná od komunistů se navrátí k Mnichovské dohodě z roku 38. Děkuji za odpověď. Pavle, je to, já už si to přesně nevybavuji. Nestihl jsem se na to přesně podívat, ale je to docela možné, protože opravdu tehdy jako součást toho vzedmutí, takové té touhy po socialismu s lidskou tváří, nesmysl protimluv, také oni se ozývali, to vím bezpečně. A v tom rachotu vnitřního domácího sporu to jakoby trošku zanikalo. Vůbec bych se tomu nedivil, že to tehdy měli už připravené a že vlastně je to tak trochu opožděná reportáž, řečeno s Mňačkem, že oni si to jenom odložili. Prostě oni se toho nevzdávají. Němci vědí, že to je účinná zbraň na to, jakým způsobem proniknout do země, kterou vždycky chtěli zlikvidovat. Český stát je vždycky iritoval. A teď cítí další příležitost. Takže je to docela možné, že to bylo součástí toho tehdejšího dění. Pan J.H., protože nechce být jinak jmenován, píše: Vážení, je třeba všemi prostředky zajistit totální blokádu Brna, aby se účastníci do města vůbec nedostali. Přitom je samozřejmě nutné respektovat a umožnit průjezd složek integrovaného záchranného systému. Zároveň je nutné podat trestní oznámení přímo pro vlastizradu, nikoli jen kvůli neoprávněné činnosti pro cizí moc, na organizátory a všechny podporovatele a propagátory. Situace je velmi vážná a je čas přejít do maximálně účinného protiútoku. Jsem k dispozici pro jakoukoliv formu podpory těchto aktivit. Jh. No a tohle je věc, u které se musím zastavit. Já souhlasím v podstatě jenom s tou poslední větou. Situace je velmi vážná a je čas přejít do maximálně účinného protiútoku. Zajistit blokádu Brna a další v podstatě násilné akce, to bychom jim přihráli, vážení. To bychom jim přihráli. teď by jako mohli opravdu ukazovat, vidíte, to jsou ti násilníci, to jsou ti, kteří chtějí proměnit své politické přesvědčení v násilné akce. To bych tedy opravdu nedoporučoval. Umožnilo by jim to jednoduchou interpretaci. Sejít se tam, protestovat velmi intenzivně a nejen ten jeden, dva dny, ale být tam po celou dobu. Možná v nějakých fázích budou tam jezdit, přivážet lidi autobusy z různých částí naší země. Možná, že by bylo dobře, kdyby se organizátoři i domluvili. A tak dále. To určitě. Udělat tam vlastní happeningy s vlastními projevy, které to budou vysvětlovat, to určitě. Ale nějaké blokády, já bych to tedy opravdu velmi nedoporučoval, protože to je přesně to, na co oni čekají. A oni dokonce tam budou chtít něco takového vyprovokovat. Situace je velmi vážná a je čas přejít maximálně účinného protiútoku. Ano. Na všech možných stranách. Máme tu výjimečnou situaci, že máme většinu ve sněmovně. Teď vládní. Že máme vládu, která se s nimi nechce bratříčkovat. Že na nejrůznějších shromážděních se už ukázaly docela jako vůdčí postavy pár lidí. Já jsem tady měl v rozhovoru s panem, s Josefem Skálou, toho mladého muže, pana Štěpána, který patří k té mladé generaci, která se proti tomu staví. Těch věcí, které to může navodit a způsobit, narodit, je hodně. A že to určitě, ten odpor bude mít významnou roli v jejich dalších pokusech to dál prohloubit, to bude mít. To nepůjde tak snadno. Ale z naší strany, abych tak řekl, z té české, vlastenecké, by rozhodně k žádnému násilí dojít nemělo. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, k 81. výročí konce druhé světové války chápu, že je to řada let a aktuální témata jsou také závažná, nicméně není lepší důkaz o tom, jak zkresleně Česká televize informuje, než právě zpráva o tomto výročí z konce války. V hlavní zpravodajské relaci ČT nejdřív uvede informace o schůzce Pavel Babiš a Pavlov stěžování si, že Babiš přišel o 15 minut později. Potom následuje jako druhá informace ta o konci války. Nezazní slovo Německo, něco o průběhu války, kdo ji začal a podobně. Ne, reportáž je vyplněná dvěma holčičkami, které nám sdělují, jak se pozná pan generál, přece nosí modrou uniformu. Potom rozhovor s důstojníkem, co se stará o veterány, zde nejsou zmíněni žádní druhováleční, takže asi jen ti novodobí. A pak přijde vrchol, pietní akt na Olšanech, který organizuje ukrajinské velvyslanectví jako připomínku vojáků druhého ukrajinského frontu a projev o jeho vojácích, kteří tak jako tehdy bojovali proti zlu, dnes bojují proti ruské agresi. Poprvé a naposledy zazní slovo ruské. Do toho dvakrát záběr z jiného úhlu, dvakrát na vojáky, co drží českou a ukrajinskou vlajku. A kdybych nevěděl, co vím, mám jistě správně navedený pocit, že to byli Ukrajinci, kdo nás osvobodili. A možná, že Rusové, kteří za druhou světovou válku začali a pak i s Ukrajinci prohráli. Takové zpravodajství platit nechci ani poplatky, ani formou nějaké jiné nepřímé daně. Je to ostudné a hlavně pro další směřování republiky nebezpečné, píše pan J. Napsal mi jenom příjmení, které přečíst nechci, tak jenom J. Pane J, to, co jste napsal, není jen o České televizi. Je to naprosto perfektní analýza toho, jakým způsobem interpretuje celá ta vlastizrádná pátá kolona, do níž Česká televize a Český rozhlas samozřejmě patří, a ta fialová mafie, co teď sedí v opozičních lavicích na místě prvním, co, jakým způsobem uvažuje. Přesně takhle oni chtějí interpretovat celou záležitost. Protože se jim přesně hodí do té koncepce

Jenom ten rozdíl tu ještě, i když je to také součástí toho celého tlaku, tak přeci jenom jistý rozdíl tady ještě je. Oni jsou naprosto brutální už v té České televizi a Českém rozhlase. Naprosto brutální. Oni už jako žijou v tom svém uzavřeném prostředí, v té bublině, ve které si to neustále opakují. No samozřejmě, že jim za to nemáme platit. Jeden z vás tady k tomu něco poznamenává. Ale dobrá je ta poznámka, ani jakoukoliv jinou nepřímou daní. Myslím, že bychom měli hodně opakovat a hodně se možná obracet i na naše poslance svými dopisy, maily, telefonáty, čímkoliv, aby se opravdu při té přípravě začalo spíš uvažovat o platbě dobrovolné. Žádné platby ze státního rozpočtu. Dobrovolné. Tak, jak jsme o tom tady hovořili při rozhovoru s panem doktorem Železným. Myslím si, že by to opravdu chtělo vytvořit i tento tlak na naše zastupitele, kteří dnes drží vládní odpovědnost, protože teprve to by byl pravý úder proti té televizi. A co by mohli říkat? Jakože dobrovolnost je povinná? No to říkají doteď. Já myslím, že by to stálo za to. Pojďme dál. Tady k dalšímu tématu. Vážený pane Hájku, myslím, že jste byli na Alternativě jediní, kteří se zabývali tím hantavirem. To je takový to na té lodi, jak se objevilo. Ano, z té výletní lodi. Se zájmem jsem si to přečetl, ale zdá se, že jste tentokrát trochu přestřelili. Podle všeho z tohohle žádnou další pandemii nechystají. To by už asi vypadalo jinak. Teď naopak uklidňují, včetně WHO. Prý přenos z člověka na člověka není možný. A sotva nás všechny kousnou nakažené krysy, i když je jich asi na světě víc než lidí. Možná by nebylo od věci, kdybyste se k tomu vyjádřili, protože některé lidi to může po zkušenostech s covidem docela vystrašit. A vy přece nejste na straně těch, kdo straší. Ještě chci napsat, že jsem nadšen z Rádia Hvězda, začal jsem ho poslouchat až nedávno. Upozornila mě dcera, která mi to i naladila. Ještě by to potřebovalo zpravodajství a už to bude dokonalé. Pak vás musí poslouchat půlka národa. S mnoha pozdravy Kristian N. Olomouc. Kristiane a všichni další, kteří jste se zmínili o tom tématu hantaviru. Možná na začátek jeden vtípek, který mě tady řekl kolega z režie, než jsme začínali, který zaznamenal někde na nějakých asi amerických webech, že si telefonují dva a Vladimír Putin oznamuje, že asi ta válka brzy skončí a vtip spočívá v tom, takže začne hantavirus. Jo, protože jak známo, Vladimír Putin SVO, tou speciální vojenskou operací, na konci února 2022 utěl okamžitě a už po covidu od té doby nebyla ani památky. Takže teďkon, když skončí tu válku, že by hned nasadili hantavirus. No, bez žertů, protože je to vážné téma. Já myslím, že v tom, Kristiane, nemáte úplně pravdu. A rozhodně to dementovat nijak nebudem. Protože to, že se to objevilo, to opravdu není náhoda. Náhoda neexistuje. Ty nákazy tímhle virem, který přenášejí ti hlodavci, jsou v Jižní Americe, v Africe občas se dějí. Nikdo se o tom nedozvídal.
A najednou se to

0: objeví náhodou v úvozovkách, jako že víme, že náhoda není, na této výletní lodi, takovém luxusním vězení, odkud nelze odejít, a kde na to tři lidi zemřou. Všechna média o tom intenzivně informují, všechna média sledují, kam ta loď připluje, na Kanárských ostrovech se bouří, když španělská vláda souhlasí a tak dále. A současně nás ujišťují, že to je nepřenosné z člověka na člověka. Jakože na té lodi se je pokousali ty tři krysy, tyhle lidi, nebo jak? To asi těžko. Mně to připomíná něco velmi známého. O takzvané ptačí chřipce se přece donedávna tvrdilo, že je nepřenosná z člověka na člověka. Nebo nepřenosná vůbec na člověka z těch zvířat. A hle, pak se ve Spojených státech, není to zase tak dlouho, objevily první přenosy takzvaně na člověka. Údajně. No, ale tvrdí, že nastaly. Mě to, kdybych to chtěl shrnout, tak mě to připadá jako příprava časovaných bomb. Oni si je vytvářejí, ono to nesmí přijít pak do veřejnosti jako něco úplně neznámého. Oni si je připravují a pak náhle zjistí, že došlo zřejmě k nějaké mutaci nebo k nějakému netopíru, který umožní přenos na člověka a z člověka na člověka. Klidně to tak být může. Jinak by celá ta vlnka mediální nedávala žádný smysl, protože to není něco, co by se objevilo úplně nového. Není. Je to příprava. A příprava těchto časovaných bomb nám možná říká, nebo naznačuje, že oni tam ti druzí, o kterých hovoříme, ti, kteří třeba nosí i to na tom tričku, že Sudety musí být opět velké, ač sami Sudeťáci nejsou. Nevím, jestli Bartrský je nebo není. Tak ti to připravují. Jako úder proti nám ostatním. Vůbec bych to nepodcenil. Pojďme dál. No, tady ještě, to mám teda také z YouTube. Tam jsou, já se snažím sem zařazovat aspoň některé z těch reakcí. Někdo mě psal, že už minule, že na tom YouTube se ukazují nějaká čísla o sledovanosti. Prosím vás, neberte to úplně vážně. Zdaleka nejvíc lidí dneska už sleduje ty naše věci z našeho webu, z naší webové stránky. Takže je to tak v poměru 1/4 na webu a 3/4 vynásobeno 3 prostě zhruba, bych to tak viděl. Ale to je jenom poznámka úplně vedle. To, když jdete z našeho webu, tak to má pro nás také docela i dobré další konsekvence a hlavně to udržujeme ve svých rukou. Nemůže nás nikdo, ten YouTube nám to může kdykoliv vypnout, my u nás ne. A ti, kdo jsou zvyklí chodit jenom na YouTube, pak mohou zírat, že nás zakázali zase, ale my to na svém webu udržíme, proto jsme to tam vytvořili, to prostředí. Takže jenom to, jenom k vysvětlení, pane Hájku, píše Eva Justová, tady prostě ta jména čtu, jsou tam veřejná. Eva patří k častým našim komentátorkám. Pane Hájku, jste vynikající, moc vám fandím, vy máte takovou pravdu, až to hezké není, asi reaguje na ten můj článek, ale myslím si, že Hradní se Slabišem je komedie. Za našimi zády se chystá opět podvod pandemie, Slabiš se s Fialou jen vyměnili. A SPD nemůže nic dělat, mají málo procent. Pandemie jim nevýjde a to, co se teď děje, předpovídali Simpsonovi Hantavir. Evo, vlastně jsem rád, že to tady říkáte. Já bych ale přesto si myslel, že jádro toho vašeho příspěvku, že je dohodnutý Andrej Babiš s Hradním Pávkem. Já to tak necítím, já to tak nevnímám. Ono tam možná kdysi na začátku něco takového bylo v plánu. Ale oni tak rozpoutali takovou neskutečnou věc kolem Hradu. Ten člověk se chová tak nepředstavitelně, neústavně, protiústavně a vytváří a vyvolává takové další a další střety, kterými jen prohlubuje všechny příkopy, které už tady jsou dávno vyhloubeny, kdo ví kam, tak on je ještě podminovává. S tím asi Andrej Babiš domluvený není. Já bych ani nesouhlasil s tím, že se Babiš s Fialovinou vyměnili. Já vím, a je to správné, že máme vůči nim velmi kritický postoj vůči současné vládě. Jak jinak, jsme taky svobodní lidé. Ale to není. Babiš není výměna jen za Fialu. Je to jinak. Kdyby tady byl Fiala, to byste, myslím, viděla, co by se právě teď dělo. Ne, není to tak. Je to posun ne tak velký, jak bychom chtěli. To rozhodně. A rozhodně se Andrej Babiš chová často nejasně, trochu zmateně, jak je jeho dobrým zvykem a ústupnicky, ale druhý Fiala to není. To tedy bych se... To si odvážím říct, že ne. Tak pojďme dál. Díky, pane Hajku, za včerejší článek, hlavně jak jste to dal vše do souvislostí, toho si moc cením. U nás například se hodně podceňuje vítězství pana Faráže v komunálkách ve Velké Británii, ve zprávách nejobjektivnější ČT a ČRO, o tom jen jsem tam zmínka, jako by o nic nešlo. A přitom je to absolutně zásadní obrat, protože ten Starmer, druhá noha Bruselu, teď nebude mít takovou moc. Jestli on, ten Putin, neoznámil blízké skončení války právě v důsledku toho. Zeptal byste se na to pana Svatoše, minule jste vysvětloval, že nepřišel, protože byl nemocen. Máte už pro něj termín? On mluví i jinde, ale jen u vás je to vždycky dostatečně přehledné a zajímavé. Právě ty souvislosti. Posílám tentokrát větší příspěvek na provoz. Právě jsem totiž přestal platit ČT a ČRO. Žehnej vám pán Bůh, Zdeněk L. Chlumec. Zdeňku, jednak pochopitelně veliký dík za příspěvek a za příspěvky. To platí stále. Já se malinko napiju. Z hrníčku protiprout, který si lze koupit na našem obchůdku. A chci souhlasit. To vítězství Farážovo je zásadní věcí. Opět to narušuje celou tu strukturu. Já si nemyslím sice, že v důsledku toho Vladimír Putin oznámil možný konec, blízký konec té války. A pokud je o pana Svatoše, pan Svatoš, jak jsem správně říkal, byl skutečně nemocen a tak jsme našli hned nejbližší termín pro něj. Právě na tuto středu, tak ve středu v 18 hodin. To téma bude jak sudeťáci, tak všechny tyhle ty souvislosti kolem toho. Ten summit Spojených států a Číny nepochybně také nevynecháme. Ale ty válečné konsekvence nás budou hlavně zajímat, že? Takže ano, pan Svatoš dorazí a souhlasím, že Farageovo vítězství ve Velké Británii v komunálních volbách je extrémně důležité. Tady někdo říká Ladislav Konopka, zase na YouTube. Farage, jeho závěrečná řeč před Brexitem by se měla pouštět na školách a ti naši kolaboranti v EU by se měli od něj učit osobní statečnosti a tomu, jak dal přednost své zemi před osobním profitem. Našel byste tu jeho řeč a neumístili ji na YouTube? Zkusíme, já si na ní pamatuju, ale to spíš zkusíme učinit součástí nějakého článku, nějaké nebo nějaké diskuse, nějakého rozhovoru. Ta řeč byla nádherná. Oni ti naši, jak vy říkáte, kolaboranti v EU, by se od něj neměli učit ten osobní statečnosti, ale neskorumpovanosti. Všichni ti, kteří se nechají třeba zvolit za ANO a pak z něho tam vystoupí, přimknou se za jidášský peníz prostě k těm, no, hlavně té individuální integritě by se měli učit. Nejen ti to, ale vlastně celá ta pátá kolona zrádná. Mě zaujalo, že naše tykadlo ze Skotska, Miroslav R., se zatím neozval, protože vím, že on do té strany Farageovi vstoupil. Tady akorát poslední dopis, který od něj mám. No a mně se to podařilo právě včera a tak dále. Při vaší tea party, kdy jste použil latinské živé slovo ad hominem Jesus na ozřejmění vzniku oblíbeného pozdravu ahoj. A tam mě opravuje, několik z vás si toho všimlo, já jsem se za to už v těch dopisech omlouval. To prostě člověku tak bleskne, ono to má být ad honorem, Jezus, samozřejmě. Takže za to se velmi omlouvám a docela se mi líbilo, že i v tom Skotsku to někdo zaznamenal, ale prostě takové chyby se dějí. Ten další dopis bych chtěl ale vlastně postavit jako jistý příklad toho, jak musíme všichni být trochu opatrní. Tak pojďme na to. Pane Hájku, poslal jsem vám již několik e-mailů, ale vůbec jste nereagoval. Mám pro vás důležitou informaci ve věci vámi požadované informace o tom, jak je to s pozadím chemtrails. Byl jsem první před lety, kdo podal trestní oznámení u nás na tuto technologii. Po delší době, když si to přehazovali úřady jako horký brambor, tak to skončilo na jakémsi úřadu pro civilní letectví, kteří mi sdělili, že je to vyloučeno, protože předpisy prý zakazují, aby bylo něco takového rozprašováno z velkých dopravních letadel. Takže konkrétně, když byl ministrem obrany jeden z vlastizrádců údajný Havlův milenec Vondra, tak ve své funkci udělil absolutní přednost ve vzdušném prostoru naší republiky rozprašovacím letadlům NATO. Tyto letouny mají tedy absolutní přednost a všechna ostatní letadla se musí přizpůsobit. Myslím, že startují od někud ze základen v Německu a možná i z Francie. A teď popisuje něco, jak se to sleduje. Tolik tedy na vaši otázku v jednom vašem videu Rivera 009. A k tomu ještě patří dopis. Dobrý den, pane Hájku. Moc dobře si pamatuji, že přelety nad naším územím bez udání důvodu schválil Topolánek v roce 1997 nebo 1998. Ještě dnes si to pamatuji, jak to zaznělo v hlavních zprávách v TV. Děkuji za vaši práci a přeji vše dobré. Jarka P. V obou případech je to nemožnost. Jarka se mýlí, protože v 1997 roce Topolánek ještě byl No Name. Ten se stává teprve tím, když odstoupí Václav Klaus po dávno potom sarajevském atentátu. Čili to je vyloučeno, to se nemohlo v tu dobu stát. A tady, když píše Rivera, já jsem mu odepsal, já mu píšu, aby nám tedy sdělil, odkud ty informace má. My to potřebujeme, kde si to máme ověřit. Protože, věřte mi, jedna z největších, nejtěžších prací, zvláště, abych tak řekl, v podzemí mediálním, v mediálním podzemí, undergroundu, nebo jak to říct, kterým protiproud stále je, je to ověřování daleko těžší, protože nemáme ty zdroje, nemáme ty možnosti a všechno pečlivě ověřujeme, nebo se o to aspoň snažíme. Takže takovouhle věc třeba, kdybychom uveřejnili, tak já chci vědět, kde si to dá ověřit. Tak jsem zvědavý, jestli ten kontakt nebo ten zdroj dostanu, protože takovouhle věc za tu nás zažalují, když ji budeme tvrdit a nebude pravda a oni dokážou, že to není pravda. Musíme na tyhle věci všichni si dávat velký pozor, jako když se to někde zaslechne. Třeba to je pravda, já nevím. Já jsem to nikdy neslyšel a docela jsem se v té době tam pohyboval, ale obávám se, že spíš ten zdroj nenajdeme k ověření. Ono je to s těmi letadly daleko složitější. Já se chci ptát na mnoho věcí i na dnešním ministerstvu obrany pana Zuny a vůbec lidi z SPD, protože třeba právě v těch Jeseníkách, kde jsem byl, tam mě ukazovali, jak tam jakoby k Polsku na té straně, když se vyleze na takovou docela hezkou horu, tak tam v noci parkují velikánské drony. A oni se už jich ptali, co to znamená, psali na nejrůznější instituce, nikdo jim neodpověděl. Tohle jsou věci, které potřebujeme velmi zjišťovat, ověřovat, protože co to vlastně je, co se to tady děje? Přeci jenom je tu už nová vláda. A tak dále. Ale jen tak rozšířit nějakou takovouhle informaci, to prostě my neděláme. Takže buďme v tom opatrní a když třeba na to hned nezareaguji nebo raději neodpovídám, není to, že bych... Někdy to tak je, že prostě nemám čas na všechno odpovědět. Ale když už jsem neodpověděl asi po několikáté, tak asi jsem tím dával trošku najevo, že jsou to pro mě informace poněkud nevěrohodné. Zkusme tyto věci brát úplně stejně vážně, jako ty všechny prokazatelné. Musíme se prostě naučit je rozlišovat. Pojďme dál. Mr. Sailor, já zkrátím, jo, tohle nemůžu vynechat, ale bohužel. Pane Hajku, to nebyli fanoušci Slávie, ale Spartou zaplacení provokatéři. Byli jsme na tribuně, píše Ročník, taky na YouTube, na ten můj článek reaguje. Já se opravdu do toho nechci vrhnout, ale to je přesně jako ty dva předchozí případy. To přece je nesmysl. Někdo si to může myslet, jako mně přijde mimochodem nejvěrohodnější. Četl jsem nějaký rozhovor v mainstreamu s nějakým ultras bývalým z Baníku, který říká, že vlastně tam jde o souboj těch ultras napříč Evropou, že oni se trumfují v tom, kdo udělá větší skandál a že je jim úplně jedno, že s tím počítají, že ta Slavia bude kontumována, že to prohraje, protože si říkají, ona stejně tu ligu vyhraje, nic se nemůže stát a oni se chtějí zviditelnit. Tak se zviditelní tímhletím tragickým způsobem. To mně přijde nejpravděpodobnější i s tím, jak on tam líčí, kde se převlékali, odkud šli, že proč to zaplavili tou mlhou a tak dále. My jsme nazýváni konspiračními teoretiky. Nejsme jimi. A právě ve vztahu k tomu reaguji na to takto. Znovu, rozlišujme mezi tím, co nás jen tak napadne, a mezi tím, k čemu máme důkazy. O tom je celá připravovaná série o té takzvané ploché zemi, protože dokud nebudeme mít všechno shromážděno tak, abychom s tím mohli jít ven, tak to nepustíme, jakkoliv se nás na to mnozí ptáte. Je to obrovská práce s tím, ale prostě takhle my pracujeme. Jedině tak ta práce má smysl. A teď k tomu Mr. Sailorovi. Vážení protiproudaři, reagují na téma televizní výpalné pro ČT a na skvělý rozhovor s Vladimírem Železným. V rozhovoru s ním, ale i v dopisech ostatních protiproudařů diskutovalo, že převedení plateb koncesionářských poplatků přímo od občanů na financování ze státního rozpočtu je v podstatě jen formální převod z jedné platící kapsy do druhé, s tím, že se ušetří část financí, která jde na agendu za zpracování plateb od občanů. Ten dopis pokračuje tím, že hlavně v celé té věci jde o hloubkový audit, který se má udělat v České televizi a tak dále, protože skrytě vyváděli peníze z ČT ve svůj prospěch a tak dále. Je vysoce pravděpodobné, že by se pak o celou ČT a její hospodaření musela začít zajímat finanční kriminální policie a možná i centrála proti organizovanému zločinu a začala by padat trestní obvinění. Ovšem vzhledem k tomu a k moci právního Deep State a našemu statutu protektorátu čtvrté říše zvané EU tomu nevěřím. Toto je celé pro Andreje více toxické než vrbětice na steroidech. Mimochodem, věděl jste, že ČT ještě nedávno figurovala v seznamech US Pentagonu jako spolupracující organizace? Toto mimochodem objevila buď Angelika Bazalová nebo Natálie Vachatová, zkuste si to ověřit. A věděl jste, že podle jedné z těchto investigativních novinářů dostávala ČT každý rok peníze od ziskovky Člověk v tísni? Částka byla tuším 600 tisíc korun, což jsou drobné, ale i tak je to velmi podezřelé. S pozdravem, Mr. Sailor. No, upřímně řečeno, to, že je Česká televize součást, že byla donedávna a určitě zůstává součástí jako zpravodajského týmu v uvozovkách ve smyslu zpravodajci špionského týmu amerického, to je dlouhodobě známo. To mě nikdo nemusel teprve teď sdělit, ale já jsem to neviděl, tu jejich práci. Ale je bezvadné, že ji udělali, pokud ji udělali. Že by dostávala Česká televize od Člověka v tísni, to bych řekl, je nesmysl, protože Česká televize platí tomu Člověku v tísni. Česká televize založila Člověka v tísni. To je její dcerka. Ona tam převáděla ty peníze, než se to dostalo do situace té obrovské zpravodajské agentury, kterou posílali na všechna možná místa ve světě ze špionských důvodů, nic jiného v tom není. Je to krytí špionáže. Takže v tomto smyslu to víme, ale souhlasím s panem Sailorem, a stále víc si to myslím, že ty takzvané koncesionářské, čili televizní poplatky, převedené jenom do státního rozpočtu, že možná asi už řešením nejsou. Ale už jsme o tom hovořili, tak pojďme rychle dál. Já totiž tady mám ještě jednu moc hezkou věc, kterou bych nerad přišel. Milý pane Hajku, a Obdivuji vás, s jakou trpělivostí snášíte ty útoky některých hloupých lidí na vás kvůli tomu, že se netajíte se svou vírou. Oni totiž vůbec nevědí, jak to všechno spolu souvisí a tak jenom pokřikují, diví se, jak to všechno kolem nás je v chaosu, ale vůbec tomu nemohou rozumět. Chci vám ale udělat radost. Moje přítelkyně, která byla až do našeho věku ateistka, my jsme se tedy o tom raději moc nikdy nebavili, mi řekla, že v důsledku čtení a poslechu protiproudu se začala o všechno konečně víc zajímat. A představ si, čte dokonce Bibli. V mariánském měsíci květnu jsem vám to musela říci. Děkuji vám za to. Třeba je takových jako Marta víc. Žehnej vám Pán Bůh, Marie K. Marie, moc za to děkuji. Je to úplně opravdu mě pohladilo u srdce, protože to je jeden ze základních významů naší existence v tomhle světě, dávat vědět o té největší naději a o té největší jistotě. Ale mě to najednou připomnělo, ta zmínka o mariánském měsíci, že dnes začne na stanici Hvězda vysílání nové četby na pokračování od 21 hodin Werfflova Píseň o Bernadette. Fantastický román, fantastický román. Nebudete u toho dýchat, kdo to neznáte, ale asi i ti, kdo to znáte. Já bych snad jen poznamenal, že Franz Werfel se narodil v této ulici zvané Opletalova, ale v době, kdy se ještě jmenovala Mariánská, pochopitelně, protože ústila na náměstí svatého Václava, na Václavské náměstí. Jo, mě se tuhle zeptal jeden nějaký cizinec tady, proč se to jmenuje Václavské, jestli to je po Václavu Havlovi. No tak, takhle je to opravdu rozšířeno. Tak to Václavské na to Václavské náměstí ústila ta Mariánská, dnes Opletalova. A Franz Werfel se tady narodil a já s tím jeden z největších spisovatelů židovského původu, člověk, který o sobě říkal, že je věřící v Krista, žid věřící v Krista, který se nenechává pokřtít jenom proto, že má se svým etnikem velikou solidaritu cítí, protože on utíkal před Němci z Prahy. A když se dostal do Francie a dostal se do Lourdes se svou ženou, tak tam už to vypadalo, že nepřežijí. A on, když přežili, tak udělal svatý slib, že pokud se z toho dostanou a dostanou se do Ameriky, tak že on nenapíše už nic jiného, dokud napíše Bernadettu. A ten slib splnil a je to asi jeho jedna ze dvou nejlepších knih. Je to fascinující dílo. Takže vám chci popřát úžasné zážitky u Werfflovy Bernadety, krásné zážitky v mariánském měsíci květnu, oči otevřené, ale s kritickým hledím, a pokud nás ochrání Pán Bůh, čemuž pevně věřím a modlím se za to, tak se všichni sejdeme opět za týden na naší pravidelné poradě. Těším se na vás.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

mom, že ne všem, jeden zlatohrabe tiše, jinému zas kručí v břiše, nesmí ale říci ani muk.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé a jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne, a všichni se potíme, když praží slunce, a všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou, no, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily. Možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takovéto láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.
2: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
3: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

0: Rádio České Alter. Rádio České Alter. Alter.
1: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace.

Zrekapituluji, co jsme slyšeli v prvním díle. Potroše teorie, která charakterizovala začátky krvavé Ameriky, jsem začal historicky první americkou revolucí na Havaji. Po tomto ostrůvku, ve kterém Američané získali základnu Pearl Harbor, jsem se přemístil na Kubu. Tam právě začalo další dějství začátku krvavé říše.

Kuba, poslušná vazalská vláda, 1898 až 1900. Srpna, pouhé dva měsíce po americkém vylodění, se v Bílém domě sešli diplomaté Španělska a Ameriky a podepsali mírový protokol, který ukončil válku. V bojích bylo zabito pouhých 385 Američanů, což bylo sotva o něco více, než kolik zabili indiáni kmene Sioux u Little Bighornu v posledním velkém vojenském střetnutí před 22 lety. Později jich na následky zranění a nemocí zemřelo ještě asi 2000, ale i to bylo méně, než kolik jich padlo během jediného odpoledne v intenzivních bitvách občanské války. Po vítězství nastal čas, aby se Američané začali stahovat. A slovy Tellerova dodatku přenechali vládu a kontrolu nad Kubou jeho obyvatelům. Místo toho se stal pravý opak. Žádná nezávislá Kuba. To nebylo v původním americkém plánu. A masmédia opět přizvukovala vládní poptávce. Jen málo amerických zpravodajů bylo na Kubě, aby mohli sledovat, jak povstalci po několik let budovali svou moc, získávali širokou podporu obyvatelstva a vedli velmi úspěšnou partizánskou válku. Pro většinu těchto novinářů válka začala až vylodením amerických vojsk na jaře 1898. Nikdo nechápal, že kubánské jednotky zajistily pláže, na kterých se američtí vojáci pohodlně vylodili poblíž Santiaga. Dokonce i tamní velitel amerického námořnictva, admirál William Sampson, později řekl, že nepřítomnost španělských vojáků na plážích zůstávala záhadou. Další Kubánci sloužili Američanům jako zvědové a zpravodajští agenti, ačkoliv rozhořčeně odmítali opakované požadavky, aby pracovali jako nosiči a dělníci. Nebyli žádnými poskoky nebo podržtašky Američanů, ale hrdými kubánskými vlastenci. Mysleli si, že Američané bojovali na jejich straně, zatímco ve skutečnosti chtěli Američané Kubu zabrat pro své základny. Během několika dní po španělské kapitulaci začali Američané Kubáncům říkat, že by měli zapomenout na slib nezávislosti obsažený v Tellerově dodatku. Prezident McKinley prohlásil, že Amerika bude Kubě vládnout podle válečného práva nad dobitým územím. Zmatek, který mnozí Kubánci po těchto prohlášeních pocítili, se změnil v rozhořčený hněv, když generál Brooke odmítl povolit jejich osvobozenecké armádě účast na oslavách plánovaných na první den roku 1899. Mnozí byli ohromeni. Vedoucí představitelé revolučních vlasteneckých výborů v Havaně naplánovali celotýdenní oslavy, které měly začít na nový rok. Měly se konat velkolepé plesy, závody lodí, ohňostroje, veřejné projevy a slavnostní večeře na počest vítězných povstaleckých velitelů. Tisíce kubánských vojáků pochodovali ulicemi, aby si vysloužili potlesk vděčného národa. Právě v době, kdy měla oslava začít, však nově jmenovaný americký vojenský guvernér Kuby, generál John Brooke, učinil ohromující prohlášení. Celý program zakázal. Nejen, že se nemohla konat žádná přehlídka kubánských vojáků, ale každý, kdo by se pokusil vstoupit do Havany, by byl vrácený zpět. Kromě toho generál prohlásil, že Američané povstaleckou armádu neuznávali a přáli si její rozpuštění. Tento náhlý obrat pobouřil kubánské vlastence. Zejména tisíce těch, kteří tak dlouho a houževnatě bojovali za nezávislost. Američané jim na poslední chvíli sebrali jejich velkou trofej – nezávislost. Většina Američanů si Kubánců příliš nevážila a tak bylo přirozené, že takové protesty odmítali. Mnozí šli ještě dál. Zlobili se, že Kubánci nepadli na kolena, aby poděkovali vznešeným Američanům za jejich osvobození. Zpravodajové hlásili, že namísto objímání amerických vojáků působili Kubánci kysele, mrzutě, domýšlivě, ješitně a závistivě. Kubánští vlastenci po léta slibovali, že po získání nezávislosti stabilizují svou zemi prosazováním sociální spravedlnosti. Američané chtěli něco docela jiného.
Lidé se mě ptají, co si představujeme pod pojmem stabilní vláda na Kubě. Napsal nový vojenský guvernér, generál Leonard Wood, ve zprávě do Washingtonu krátce po svém nástupu do funkce v roce 1900. Říkám jim, že až si bude možné půjčovat peníze za rozumný úrok a až bude kapitál ochoten na ostrově investovat, bude dosaženo stavu stability. Ve zprávě prezidentu McKinleymu byl ještě stručnější. Když se mě lidé ptají, co si představuji pod pojmem stabilní vláda, říkám jim peníze za 6%. Typické západní vazalství. Půjč si peníze, zadluž se a doživotně splácej úroky. Však to všichni známe. 25. července 1900 zveřejnil generál Wood rozkaz, kterým vyzval k volbě delegátů kubánského ústavního shromáždění. K volbám se dostavila méně než třetina oprávněných voličů a i ti odmítli podpořit mnoho kandidátů, které podporovali Američané. Na podzim toho roku sepsali ministr války Elihu Root, který byl předním právníkem v New Yorku, a senátor Orville Platt z Connecticutu, předseda senátního výboru pro vztahy s Kubou, zákon, který určil budoucnost Kuby. Plettův dodatek, jak se mu začalo říkat, je zásadním dokumentem v dějinách americké zahraniční politiky. Poskytl Americe způsob, jak kontrolovat Kubu, aniž by ji přímo řídila, a to udržováním poslušného místního režimu. Washington tento systém dále uplatňoval v mnoha částech Karibiku a Střední Ameriky, kde je dodnes známý jako platismo. 27. února 1901 američtí senátoři schválili Plettův dodatek poměrem hlasů 43-20. Všechny kladné hlasy odevzdali republikáni. Později se ke schválení připojila i sněmovna reprezentantů, také na základě stranického hlasování. Prezident McKinley podepsal dodatek 2. března. Tím se Kuba ocitla v situaci, kterou jeden historik nazval bouří vzrušení. V noci na 2. března panoval v Havaně zmatek. Průvod s pochodněmi doručil Woodovi do guvernérského paláce protestní petici. Další dav demonstrantů vyhledal delegáty sjezdu a vyzval je, aby se pevně postavili proti americkým požadavkům. K podobným demonstracím došlo i v následující noc. Mimo hlavní město se z obecních samospráv po celém ostrově valila záplava protestních vzkazů a rezolucí. V noci na 5. března řečníci v průvodu v San Diego prohlásili, že pokud Američané setrvají na svých požadavcích, budou muset Kubánci znovu válčit. Kubánci nakonec pod pohrůžkami Američanů Plettův dodatek uznali. Za rok byl ve volbách, na které Američané dohlíželi, zvolený prvním prezidentem Kubánské republiky Tomás Estrada Palma, který žil dlouhá léta ve městě Central Valley ve státě New York. Uznejme, jakého lepšího prezidenta si přát než toho, který žije v zahraničí.

Puerto Rico, bohaté pobřeží, 1897. Portorikánský básník Lola Rodriguez de Tio, který strávil léta na Kubě, kdysi popsal tyto ostrovy jako dvě křídla jednoho ptáka. Expansionisté v Americe s tím souhlasili. Když se Theodore Roosevelt na jaře 1898 chystal odplout na Kubu, poslal senátorovi Henrymu Cabotu Lodgeovi dopis, ve kterém ho varoval. Neuzavírejte mír, dokud nezískáme Puerto Rico. Lodge mu vzkázal, aby si nedělal starosti. Na Puerto Rico nezapomínáme a chceme ho mít, ujistil svého přítele. Na ostrově Puerto Rico, který je menší než desetina Kuby, nikdy nevypuklo ozbrojené povstání proti Španělsku. Stejně jako na Kubě se tu ale zrodila pozoruhodná skupina vlasteneckých intelektuálů, kteří stěle

Portorická vláda se ještě neujala úřadu, když 12. května za Úsvitu zaujala flotila 7 amerických válečných lodí pozice proti San Juanu, hlavnímu městu Portorika. Za Úsvitu velitel flotily, admirál Sampson, nařídil své vlajkové lodi Iowa zahájit palbu na španělské pozice. Následoval zoufalý dělostřelecký souboj. Američané vypálili 1362 střel a zabili asi tucet lidí. Španělští obránci odpověděli 441 granáty a několika salvami pěchotní palby, přičemž se jim podařilo zabít jednoho amerického vojáka. Po 3,5 hodinách děla utichla. Z vojenského hlediska se jednalo o bezvýznamné střetnutí, které však vyslalo jednoznačný signál. Puerto Rico se nevyhne zapojení do španělsko-americké války. Následující 2 měsíce udržovaly americké lodě účinnou blokádu, jejímž cílem bylo zabránit Španělům posílat zásoby nebo posily svým jednotkám v Puerto Rico. Španělé se však příliš soustředili na Kubu, než aby věnovali velkou pozornost Puerto Rico. V naději, že této situace využijí, se 17. července sešli členové nové portorické sněmovny reprezentantů na svém prvním zasedání. Téhož dne začal fungovat nový kabinet v čele s Munozem Riverou. U moci vydržel pouhých 8 dní. Ráno 25. července v 8.45 se oddíl mariňáků a námořníků z amerického dělového člunu Gloucester vylodil poblíž Gánika na jihozápadním pobřeží Puerto Rica. Po krátké přestřelce, při které neutrpěli žádné ztráty, zajistili město a vyvěsili nad jeho celnicí americkou vlajku. V okamžiku, kdy se vlajka začala třepotat v tropickém větru, Američané fakticky převzali kontrolu nad Puerto Ricem. Všechny instituce španělské nadvlády, včetně autonomní vlády, rychle zanikly. Někteří Portoričané se těšili na vyhlídku americké vlády. Doufali v období budování státu, které by mohlo trvat přibližně 20 let a po kterém by následovala nezávislost nebo připojení k Americe. Válka v Puerto Rico byla vedlejší záležitostí, kterou téměř zcela zastínil konflikt na Kubě. Americké ztráty byly překvapivě nízké, pouhých 9 mrtvých a 46 zraněných. Španělé a Portoričané ztratili celkem asi 450 mrtvých, zraněných nebo zajatých vojáků a civilistů. 18. října při slavnostním ceremoniálu na balkóně guvernérského paláce v San Juanu předali španělští velitelé svrchovanost nad Puerto Ricem Američanům.

Filipíny, nechtěná americká kořist. 1898. Američané museli vzít v úvahu osud další země, která byla velmi rozlehlá, pro ně neznámá a vzdálená od jejich břehů. Málo kdo z Američanů měl tušení, kde se Filipíny nacházely. Nicméně v důsledku vítězství Dewey'ho u Manily nad nimi Američané náhle získali moc. Nikdo to neplánoval. Prezident McKinley musel rozhodnout, co měli Američané s tímto rozsáhlým souostrovím udělat. McKinley byl zbožný křesťan, žijící v době náboženského obrození. Později řekl skupině metodistických misionářů, že když řešil otázku Filipín, několikrát večer v Bílém domě padl na kolena a modlil se k všemohoucímu Bohu o světlo a vedení. Jednou pozdě v noci mě to došlo. Nezbylo nám nic jiného, než se jich všech ujmout, Filipínce vzdělávat, povznášet a kristianizovat a z Boží milosti pro ně udělat to nejlepší, co můžeme, jako pro naše bližní, za které zemřel i Kristus. To byly samozřejmě bohapusté lži. McKinley totiž sám přiznal, že když se dozvěděl zprávu o Deweyho vítězství u Manily, nedokázal říct, kde byly ty zatracené ostrovy v okruhu 2000 mil. Jeho zápal pro kristianizaci Filipínců, z níž většina už byla praktikujícími katolíky,

naznačoval jeho neznalost poměrů na ostrovech. Určitě netušil, že tam právě probíhala první protikoloniální revoluce v moderních dějinách Asie. 1. května 1898, 3 týdny po zničení španělské flotily, Tui přivítal na palubě své vlajkové lodi Olympia filipínského partizánského vůdce Emilia Ginalda. Jejich verze toho, co se stalo, jsou rozporuplné. Aguinaldo tvrdil, že se dohodli na společném boji proti Španělům a následném založení nezávislé Filipínské republiky. Dewey přísahal, že žádný takový závazek nepřijal. Ani jeden z mužů neuměl příliš jazyk toho druhého a nebyl přítomen žádný tlumočník, takže zmatek byl pochopitelný. Ať už byla pravda jakákoliv, když Aguinaldo 12. června vyhlásil nezávislost Filipín, Dewey se na slavnostním ceremoniálu neobjevil. Toto odmítnutí vedlo Aguinalda a další filipínské vůdce k obavám, že Američané nezávislost jejich země nakonec neuznají. To se také stalo. Prezident McKinley, poslušný toho, co považoval za slovo boží, rozhodl, že Američané by měli převzít vlastnictví nejen enklávy v Manile, ale celého filipínského souostroví. 10. prosince 1898 podepsali američtí a španělští diplomaté takzvanou Pařížskou smlouvu. Amerika díky ní získala do vlastnictví Kubu, Puerto Rico a vzdálené filipínské souostroví, které mělo více než 7 000 ostrovů a 7 milionů obyvatel. 21. prosince McKinley vydal výkonný dopis, ve kterém vyhlásil americkou svrchovanost nad Filipínami. Tamní povstalci už postupovali vlastní cestou. Zvolili ústavodárné shromáždění, které vypracovalo ústavu. Podle jejího ustanovení byla 23. ledna 1899 vyhlášena Filipínská republika, jejímž prvním prezidentem se stal Aguinaldo. Za 12 dní tento nový stát vyhlásil Američanům na ostrovech válku. Pařížská smlouva sice udělila Americe svrchovanost nad Filipínami, ale nemohla vstoupit v platnost, dokud ji neratifikoval Senát. Debata byla dlouhá a bouřlivá. Odpůrci smlouvu odsuzovali jako imperialistické uchvácení vzdálené země, které zostuzuje americké ideály a příliš rozšiřuje americkou moc. Senátor George Frisbee Hoar z Massachusetts varoval, že by se Amerika změnila ve vulgární, obyčejné impérium, založené na fyzické síle, ovládající podřízené rasy a vazalské státy, ve kterém jedna třída musí navždy vládnout a ostatní třídy musí navždy poslouchat. Jak trefné vyjádření, ovšem ojedinělé. Nakonec americký senát ratifikoval Pařížskou smlouvu poměrem hlasů 57-27. Jak se později ukázalo, zvítězily obchodní zájmy. Podnikatelé byli fascinovaní vyhlídkou na prodej zboží v Číně, která se po prohrané válce s Japonskem v roce 1895 stala slabou a neschopnou vzdorovat intervenci. Viděli v tom úžasnou shodu okolností, protože tato obrovská země se stala dostupnou k využití ve stejné době, kdy zoufale hledali nové trhy. Když Američané převzali svrchovanost nad Filipínami, zdědili konfrontaci Španělska s povstaleckou armádou. Začalo to v únoru 1899 bitvou o Manilu. Od začátku nebylo pochyb o tom, jak skončí. Povstalci měli početní výhodu, ale podle všech ostatních měřítek měli Američané jasnou převahu. Aguinaldo a jeho vojáci byli ochromeni nedostatkem zbraní díky americké námořní blokádě. Američtí vojáci se vyloďovali ve vlnách po desítkách tisíc, dychtivých bojovat proti nepříteli. Jejich motivace se jen těžko dala přirovnat ke křesťanské víře. V dopisech domů sdělovali vojáci přátelům a příbuzným, že přišli, aby každého negra vystříleli do negerského nebe a přísahali, že budou bojovat, dokud nebudou negři vybití jako indiáni. Krásná představa americké svobody a demokracie, kterou přinášeli do světa, že?
když byly dvě roty pod velením generála Lloyda Heatona přepadené jihovýchodně od Manily, Heaton nařídil zničit všechna města a vesnice v okruhu 16 kilometrů a zabít jejich obyvatele. Američtí velitelé zavedli cenzuru zahraničních zpravodajů, aby se zprávy o podobných epizodách nedostaly k domácímu publiku. Teprve po zrušení cenzury v roce 1901 se Američané mohli dozvědět, jak válka probíhala. Například počátkem roku 1901 podal dopisovatel z listu Philadelphia Fledger. Naši muži byli neúprosní. Zabíjeli, aby vyhladili muže, ženy, děti, zajatce a zajatkyně, aktivní povstalce i podezřelé osoby od desetiletých chlapců výše. Převládala představa, že Filipínec jako takový je jen o málo lepší než pes. V některých případech hlučící plas, jehož nejlepší dispozicí je hromada odpadků. Naši vojáci pumpovali do mužů slanou vodu, aby je přinutili mluvit. Zajímali lidi, kteří zvedli ruce a pokojně se vzdali. A o hodinu později je bez jediného důkazu, že jsou to dokonce povstalci, postavili na most a jednoho po druhém zastřelili, aby spadli do vody pod ním a plavali dolů jako příklad pro ty, kdo našli jejich prostřílené mrtvoly. Opět nádherný příklad americké svobody a demokracie ve světě. Nakonec byl Aguinaldo lstí zatčený a musel se vzdát. V prvních měsících roku 1902 byl prezident McKinley zavražděný a v úřadu ho nahradil Theodore Roosevelt. Rooseveltovi připadl úkol hájit čest vojsk, která miloval, a ujal se ho. 4. července 1902 prohlásil prezident Roosevelt Filipíny za sklidněné. Učinil tak oprávněně. Důležití vůdci partizánů byli zabití nebo zajetí a odpor téměř ustal. Byla to mnohem nákladnější operace, než kdokoliv na začátku předpokládal. Za 3,5 roku trýznivé války bylo zabito 4374 amerických vojáků, což bylo 10x více než na Kubě. Zahynulo také asi 16 000 partizánů a nejméně 20 000 civilistů. Filipínci na tato léta vzpomínají jako na jedny z nejkrvavějších ve své historii. Američané rychle zapomněli, že k válce vůbec došlo.

Nikaragua. Začalo to panamským průplavem 1902. Američané svrhli nejvlivnějšího vůdce, jakého kdy Nikaragua měla. Můžeme jen žasnout nad tím, že důvodem byla obyčejná poštovní známka. Na první pohled vypadala nenápadně. Byla vytištěná fialovou barvou a zobrazovala dýmající sopku na okraji jezera. Na okrajích byly nápisy Nicaragua Correos 10 centavos a dole drobným písmem American Bank Note Company NY. Tato známka ovšem spustila řetězec událostí, které se odehrávají dodnes. Nicaragua by se možná už dávno stala mírumilovnou a prosperující zemí. Místo toho je chronicky chudá a nestabilní, je kotlem rivality a dějištěm opakovaných amerických intervencí. V době vydání bankovky v roce 1900 byla Nicaragua uprostřed modernizační revoluce. V posledních desetiletích 19. století se ve střední Americe šířily ideály sociálních a politických reform. Vizionářští vůdci, inspirovaní evropskými filozofy a buditeli národa, se snažili odstranit feudální systémy. Jeden z nich, nikaragvajský prezident José Santos Zelaya, bral své vlastenecké zásady tak vážně, že Američané cítili nutkání ho svrhnout. V mládí byl Zelaya tak nadějný, že mu jeho otec, armádní plukovník a pěstitel kávy, zařídil studium v Evropě. Po jejím absolvování se vrátil domů se svou belgickou manželkou. Vstoupil do liberální strany, která reprezentovala ideály sekularismu a radikálních reform. V roce 1893, kdy dlouho vládnoucí konzervativci propadli frakčnímu konfliktu, zorganizoval se skupinou liberálních soudruhů vzpouru, která je svrhla. Během několika měsíců se stal novým vůdcem země. Zelayovi chybělo 6 týdnů do 40. narozenin, když složil přísahu jako prezident Nikaragui. Vyhlásil revoluční program a rozhodl se probudit svou zemi z dlouhého spánku. Postavil silnice, přístavy, železnice, vládní budovy a více než 140 škol. Vydláždil ulice Managui, osadil je pouličními lampami a dovezl do země první automobil. Legalizoval občanské sňatky a rozvody a dokonce založil první národní baseballovou ligu. Podporoval podnikání, zejména vznikající kávový průmysl. V zahraničních záležitostech procesoval sjednocení 5 malých středoamerických zemí a horlivě se zasazoval o velký projekt, který Nikaragvu vynesl na světovou scénu. Mezioceánský průplav. Každý americký prezident od dob prezidenta Granta prosazoval projekt průplavu. V roce 1876 vládní komise prozkoumala možné trasy a dospěla k závěru, že trasa přes Nikaragvu měla z hlediska výstavby i údržby průplavu větší výhody a nabízela méně obtíží z technického, obchodního i ekonomického hlediska než kterákoliv z ostatních tras. Projekt pomalu nabíral na obrátkách. V roce 1889 začala soukromá společnost najatá americkým kongresem bagrovat poblíž nikaragvajského pobřeží Atlantiku. Byla podkapitalizovaná a krátce před nástupem Zelaya k moci zkrachovala. Jedna skupina mužů tomuto neúspěchu fandila. Byli to členové pařížského syndikátu, který vlastnil rozsáhlé území napříč Panamou, kde se francouzští inženýři pokoušeli vybudovat průplav, ale neuspěli. Tito muži mohli velmi zbohatnout, pokud by se jim podařilo najít kupce pro své pozemky. Jediným možným zákazníkem byla americká vláda, která ale usilovala o cestu přes Nikaragvu. Přesvědčit Washington, aby změnil kurz, by vyžadovalo velmi důmyslnou lobbystickou kampaň. K jejímu vedení si syndikát najal nadaného newyorského právníka, který chápal, jak přiklonit vládu kvůli biznesu. Když začaly americké společnosti koncem 19. století expandovat, narazili na řadu organizačních a politických problémů. Mnoho z nich se obrátilo o pomoc na Williama Nelsona Cromwella. Cromwellovy obchodní triumfy byly legendární.
Cromwell byl pro francouzský průplavový syndikát ideálním partnerem, protože byl mistrem v podnikovém právu a zároveň dokonalým washingtonským lobbystou. V roce 1898 ho šéf syndikátu Philippe Bunau Varilla najal a pověřil ho náročným úkolem. Zařídit, aby Američané postavili průplav přes Panamu místo Nikaraguy. V roce 1901 pak atentát na prezidenta McKinleyho vynesl do úřadu Theodora Roosevelta, horlivého zastánce námořní síly. Roosevelt byl odhodlaný průplav postavit rychle. Začátkem roku 1902 požádal americký kongres o vyčlenění 140 milionů dolarů na průplav přes Nikaragu. Cromwellovi se podařilo získat na svou stranu několik vlivných osobností, včetně senátora Marka Henny, vysokého představitele republikánské strany. Vzpomínáte si na můj pořad Tajná globální šachovnice. V prvním díle jsem totiž o Marku Hennovi hovořil. Na přelomu 19. a 20. století bylo vydírání ve Washingtonu rozšířeným problémem. Tuto metodu zdokonalil Mark Hanna, který působil jako hlavní financiér prezidenta Williama McKinleyho. Mark Hanna jednou slavně prohlásil: v politice jsou důležité dvě věci. První z nich jsou peníze. A nemohu si vzpomenout, co je ta druhá. Mark Hanna tehdy vyslal neomalené varování velkým korporacím. Pokud nezaplatíte určitou částku do stranické kasy republikánské strany, budete mít velké, ale opravdu velké potíže. Toto byl Mark Hanna, který se spojil s právníkem Cromwellem a společně lobovali za průplav přes Panamu. Ani tito přátelé však nebyli dost silní na to, aby prosadili Panamu. Zvítězit mohli jen tehdy, kdyby nějak zasáhl osud. Ten zasáhl, a to v podobě společnosti American Banknote Company. Nikaragua si najala tuto renomovanou newyorskou firmu na výrobu poštovních známek. Návrháři společnosti vyrobili známky, na kterých byly zobrazené nejvýznamnější zeměpisné památky Nikaragui. Mezi nimi byla i série zobrazující majestátní sopku Momotombo s kouřem vycházejícím z jejího kráteru. Jednoho dne si ve Washingtonu bystrý lobista francouzského průplavního syndikátu všiml jedné z těchto známek na dopise zaslaném z Nikaragui. Inspirovala ho a změnila běh dějin. Shodou okolností byl rok 1902 rokem mimořádné sopečné činnosti v Karibiku. V květnu došlo na ostrově Martinik k ničivé erupci, při které zahynulo 30 tisíc lidí. Brzy poté došlo k další erupci, a to na ostrově Svatý Vincent. Americké noviny byly plné děsivých zpráv o ničivé síle sopek a veřejnost na několik měsíců zachvátila jakási sopečná hysterie. Cromwell si uvědomil, že této náhody mohl skvěle využít. Nejprve v deníku New York Sun zveřejnil malou zprávu, která se později ukázala jako nepravdivá nebo silně přehnaná, že sopka Momotombo vybuchla a způsobila seismické otřesy. Pak shromáždil svazek známek Momotombo, nechal je nalepit na listy papíru s nadpisem Oficiální svědek sopečné činnosti v Nikaragui a každému senátorovi poslal jednu. Letáky přinášely zřejmé poselství. Bylo by šílenstvím stavět průplav v zemi, která je tak geologicky nestabilní, že na poštovních známkách používá obrázek kouřící sopky. Málo kdo ve Washingtonu věděl, že Momotombo byla téměř neaktivní, že ležela více než 150 kilometrů od navrhované trasy průplavu a že rozhodnutí zobrazit ho na známce se neučinilo v Nikaragui, ale designéry v New Yorku. Když se známky předávaly ve Washingtonu, ministři Nikaragui a Kostariky se náhle ocitli pod tlakem. Když v Senátu začala debata o návrhu zákona průplavu, Mark Hanna pronesl vášnivý projev ve prospěch panamské trasy. Svůj projev ilustroval děsivou, i když velmi fantaskní mapou, která měla znázorňovat zóny seismického nebezpečí ve Střední Americe. Jeho projev a zákulisní lobování, úzce koordinované s Cromwellem, přinesly kýžený výsledek.
19. června 1902 senátoři hlasovali pro panamskou trasu poměrem hlasů 42-34. Krátce na to sněmovna obrátila a tuto trasu také přijala. Za své lobistické služby inkasoval Cromwell honorář ve výši $800,000. Známka Momotombo nebyla jediným faktorem při hlasování, ale to bych už zabíhal do přílišných podrobností. Bylo rozhodnuto. 29. června 1902 prezident Roosevelt podepsal zákon, který povoloval výstavbu průplavu přes Panamu. Dnes je blok známek Momotombo vystavený na viditelném místě v tamním muzeu mezioceánského průplavu.

pryč s Nikaraguou 1909 až 1911. V letech, kdy se zdálo, že průplav se postaví přes Nikaraguu, vycházeli Američané s prezidentem Zelayou dobře. Když ovšem americký kongres zvolil panamskou cestu, tento obdiv se rychle změnil v opovržení. Američtí představitelé, kteří kdysi považovali Zelayovu kampaň za ušlechtilou, ji začali vnímat jako destabilizační. Jeho snahy o regulaci amerických společností, kdysi považované za symboly jeho sebevědomého vlastenectví, začaly vypadat troufale. Prezident Roosevelt se do projektu průplavu pustil s vervou a odhodláním. Než však mohl v Panamské republice cokoliv vybudovat, musel vyřešit jeden zbývající problém. Panamská republika neexistovala. Panama byla provincií Kolumbie a kolumbijští představitelé se nechtěli vzdát suverenity nad navrhovanou průplavní zónou. Američané tehdy měli s vyvoláváním revolucí jen malé zkušenosti. Měli ovšem jeden vzor. Před 10 lety vypracoval americký diplomat John Stevens jednoduchý plán, který umožnil hrstce lidí svrhnout havajskou vládu. Roosevelt se rozhodl přizpůsobit tento plán Panamě. Podpořil by panamské revolucionáře, aby vyhlásili nezávislost na Kolumbii, rychle by je diplomaticky uznal a pak by použil americké jednotky, aby zabránil kolumbijské armádě obnovit kontrolu. 2. listopadu 1903 obdržel velitel amerického dělového člunu Nashville, který kotvil v kolonu na panamském karibském pobřeží, rozkaz z Washingtonu, aby zabránil vylodění jakýchkoliv ozbrojených sil s nepřátelskými úmysly. Byl zmatený, protože žádná revoluce nevypukla. Následujícího dne k ní ale došlo. Narychlo sestavená skupina povstalců oznámila v hlavním městě provincie Panama City, že vyhlašuje nezávislost Panamy. V Panama City nebylo žádné vojenské stanoviště, ale v kolonu bylo velké a jeho velitel okamžitě zareagoval. Shromáždil 500 členů jednotku, přešel s ní přes město na nádraží a vyžádal si vlak, který je odveze do Panama City. Americký správce kolonského nádraží mu lživě sdělil, že byl k dispozici pouze jeden vagon. Neohrožený velitel nastoupil se svými štábními důstojníky, zjevně přesvědčený, že dokáže povstalce rozdrtit i bez velkého vojska. Chytil se ale do pasti. Američané telegrafovali dopředu a zařídili, aby byl on i jeho důstojníci zatčení, jakmile vystoupí z vlaku. 2. americká válečná loď Dixie zakotvila u kolónu 5. listopadu a vysadila na břeh 400 mariňáků. Následujícího dne Američané formálně uznali povstalce za vůdce nové Panamské republiky. Ve vodách u kolónu se rychle objevilo dalších 8 válečných lodí, které vytvořily blokádu znemožňující kolumbijským plavidlům doplout do odtržené provincie. Revoluce tak byla dokončená. Zelaya se ovšem neustále dostával do konfliktu s americkými společnostmi působícími v jeho zemi. Největším jeho úspěchem bylo sjednocení nikaragvajského národa. Jeho zásluhou se Britové, kteří dlouho ovládali prosperující přístavy na východním pobřeží Nikaraguy a tropickou divočinu v jejich okolí, nakonec vzdali svých nároků. Po jejich odchodu se do země nastěhovali američtí podnikatelé. Více než 10 z nich si od Zelayovy vlády koupila koncese, které jim umožňovaly výhradní práva na těžbu dřeva nebo jiná práva v určených oblastech. Několik z nich se později obrátilo proti němu a požádalo o pomoc ministerstvo zahraničí. Mezi nejbojovnější z nich patřil George Emery, bostonský obchodník se dřevem. V roce 1894 koupil koncesy na těžbu mahagonu, cedru a dalších kvalitních dřevin v lese ve východní Nikaraguji. Během několika let se stal hlavním dodavatelem mahagonu pro společnost Pullman Pellis Car Company a další náročné zákazníky.
zaměstnával více než 1500 nikaraguajských dělníků, vládě platil $40,000 ročně na poplatcích a představoval $2 miliony amerických investic. Podle koncesní smlouvy musel Emery udělat dvě věci. Postavit železniční trať přes svůj lesní revír a vysadit dva stromy za každý pokácený. Neudělal ani jedno, ani druhé. Když vláda začala naléhat, požadoval, aby ho ministerstvo zahraničí bránilo proti Zelájově obtěžování. Theodore Roosevelt opustil prezidentský úřad v březnu 1909. Jeho nástupce William Howard Taft měl blízko k velkému biznisu. Pamatujete si na můj pořad Řád Skull and Bones? V prvním díle jsem hovořil o tom, že Alfonso Taft spolu založil v roce 1832 na Yaleově univerzitě Řád Skull and Bones. Alfonso Taft se v roce 1876 stal ministrem války v Grantově administrativě. Alfonso Taft byl otcem Williama Howarda Tafta, který se jako jediný stal americkým prezidentem i předsedou amerického nejvyššího soudu. A zase syn prezidenta Williama Tafta, Robert Alfonso Taft, byl po druhé světové válce předním americkým senátorem. Rodina Taftových získávala po generace a století vrcholové pozice v americké politice. Je to podobný případ jako u rodiny Rooseveltových nebo Dallisových. Ovšem jsem hovořil v pořadu Řád Skull and Bones. Taft si za ministra zahraničí vybral Philandera Knoxe, velmi úspěšného podnikového právníka a bývalého generálního prokurátora. Knox dlouhá léta zastupoval velké americké korporace, především Carnegie Steel, a úzce spolupracoval s Williamem Nelsonem Cromwellem na organizaci společnosti, která se stala United States Steel. Jedním z jeho největších klientů byla filadelfská těžební společnost Lalus and Los Angeles Mining Company, která vlastnila lukrativní koncesy na těžbu zlata ve východní Nikaraguji. Knox měl také blízko k filadelfské rodině Fletcherových, která ji vlastnila. Fletcherovi chránili svou společnost účinným způsobem. Gilmore Fletcher ji řídil, zatímco jeho bratr Henry Fletcher pracoval na ministerstvu zahraničí, kde to nakonec dotáhl až na náměstka ministra. Oba nesnášeli Zelayu, zejména když začal v roce 1908 vyhrožovat zrušením koncese na jejich společnost. Knox spolu s Fletcherovými horlivě hledali způsob, jak Zelayu odstavit od moci. Knoxův hněv se znovu rozhořel, když Zelaya podepsal dohodu o půjčce 1,25 milionu liber od evropských bank na financování svého vysněného projektu. Železnice od pobřeží k pobřeží. Knox neměl nic proti železnici, ale dobře chápal, že půjčováním peněz od evropských a nikoli amerických bank se Zelaya snažil učinit svou zemi méně závislou na Americe. S tím se nemohl smířit. Požádal britskou a francouzskou vládu, aby půjčku zrušili, ale ty zdvořile odmítli. V létě roku 1909 byla úspěšně vyplacená v Londýně a Paříži. Knoxovi to všechno připadalo naprosto nesnesitelné. V létě 1909 začal organizovat kampaň, která měla obrátit americké veřejné mínění proti Zelayovi. Vyslal do Nikaragui diplomaty, o kterých věděl, že byli silně proti Zelayovi, a předal jejich štvavé zprávy přátelům v tisku. Americké noviny brzy začaly křičet, že Zelaya nastolil v Nikaragui vládu teroru a stal se hrozbou Střední Ameriky. Opět vidíme hecující mass média, které jitří veřejné emoce na politickou poptávku. Mass média se propůjčují pořád ke stejné věci, stále až dodnes. Opravdu nerozumím tomu, že mnoho lidí pořád odmítá tento stejný cyklický vzorec pochopit. Když jejich kampaň dosáhla vrcholu, prezident Taft oznámil, že Američané už nebudou tolerovat a jednat s takovým středověkým despotou. Zelaya jen chtěl po amerických korporacích to, co slíbili, a šlapal jim na paty. Tímto prohlášením Američané vynesli nad Zelayou politický rozsudek smrti.
Američtí obchodníci v Bluefieldsu, hlavním městě na karibském pobřeží, spěchali s vykonáním popravy. S tichým souhlasem amerického konzula Williama Moffetta vytvořili spiknutí s ambiciózním guvernérem provincie, generálem Juanem José Estrádou. 10. října 1909 se Estráda prohlásil prezidentem Nikaraguy a požádal Ameriku o diplomatické uznání. Tato revoluce byla mimořádně dobře financovaná. Hlavní účetní důlní společnosti La Luz, Adolfo Díaz, obrýlený úředník ze skromné konzervativní rodiny, byl jejím pokladníkem. Americké společnosti působící v Bluefieldsu a jeho okolí mu posílali velké částky peněz. Náklady na revoluci se odhadují na 2 miliony dolarů. Povstalci v Nikaragui si to samozřejmě nenechali líbit a vzbouřili se. Estráda použil velkou část peněz na vybudování a vybavení domobrany, která byla ovšem velmi slabá. Hrozilo, že revoluce uhasne. To si Američané, kteří už do ní napumpovali 2 miliony dolarů, nemohli dovolit. Estrádova výzva k boji s povstalci přilákala desítky amerických dobrodruhů, žoldáků a pistolníků. Někteří z nich byli horníci hledající vzrušení. Jiní pracovali pro společnosti vlastněné Američany v Bluefieldsu nebo jiných pobřežních městech. Hrstka jich připlula z New Orleansu. Dva z nich se zapsali do dějin Nikaraguy. Leroy Cannon byl Virtíňan, který byl plantážníkem kaučukovníků v Nikaraguy, policistou v Salvadoru a žoldákem v Hondurasu. Odešel do důchodu v Guatemale, ale důchod mu asi nestačil. Když mu Estráda nabídl hodnost plukovníka v nikaragvajské povstalecké armádě, přijal ji. Cannonovým kamarádem byl další veterán středoamerických válek, Texasan Leonard Gross, který si vzal dovolenou z práce vedoucího důlních pozemků ve společnosti La Luz. Oba muži spolu provedli několik operací. Po jedné z nich byli oba zajatí. Přiznali se, že položili minu v řece San Juan s úmyslem vyhodit do vzduchu diamante, námořní loď, která vezla 500 vládních vojáků k potlačení jejich povstání. Oba byli usvědčeni ze zločinu vzpoury a odsouzení k smrti. Celaya odmítl jejich žádosti o milost a brzy ráno 17. listopadu 1909 byli popraveni zastřelením. Jakmile se zpráva o těchto popravách dostala do Washingtonu, Knox se jí chopil. Nikaraguajskému ministru zahraničí poslal rozlobenou nótu, ve které prohlásil, že Američané nebudou ani na okamžik tolerovat takové zacházení s americkými občany. Pak vydal oficiální právní stanovisko, podle něhož Cannon a Gross měli nárok na status válečných zajatců. Tím se Celaya stal válečným zločincem. Knox se snažil přesvědčit Guatemalu, Salvador a Kostariku, aby vyslali do Nikaraguy armádu a Celayu svrhli. Ale všechny tři země to odmítly. Ministr zahraničí a prezident Taft tak museli rozhodnout, zda měli Američané jednat sami. Nutno říci, že neměli problém se rozhodnout. Vzhledem k tomu, že proti Celayovi byly nasazené americké vojenské síly, neměl jinou možnost, než se podřídit. 16. prosince 1909 podal rezignaci. Ve svém projevu na rozloučenou v Národním shromáždění uvedl, že doufal, že jeho odchod přinese mír. Nový prezident José Madrí si potlačení povstání stanovil jako svou prioritu. Vyslal do Bluefieldsu pěchotní jednotky a nařídil také zakoupení parníku Venuše z New Orleansu a jeho přestavbu pro vojenské účely. V polovině května 1910, kdy Venuše dorazila k pobřeží Bluefieldsu, tam už byla pěchota. Vládní velitelé požadovali, aby se Estrádovi povstalci vzdali, jinak budou čelit současnému útoku ze souše i z moře. Za několik dní se v Bluefieldsu objevily dvě americké válečné lodě, Paducah a Dubuque, a vylodili několik rot námořní pěchoty. Jejich velitelem byl major Smedley Butler, mistr v protipovstaleckém boji. Ve svých 28 letech byl už veteránem španělsko-americké války, filipínského konfliktu a panamské intervence v roce 1903.
Butlerovi muži ovládli Bluefields bez odporu. Po rychlém zhodnocení tamní situace dospěl k závěru, že povstalci neměli šanci odolat útoku armády. Prezident Madrid věřil, že mohl s Američany vyjednávat na základě zákonnosti. Nepředpokládal, že američtí představitelé zasáhnou tak přímo proti jeho vládě. Nakonec koncem srpna Madrid odstoupil z funkce a následoval Zelayu do exilu. Když se mocenské křeslo uvolnilo, mohl generál Estrada bez odporu pochodovat do Managuy. Ještě na cestě poslal ministru zahraničí Knoxovi telegram, ve kterém ujistil americké představitele o vřelé úctě, kterou k ním chovala vítězná strana revoluce. Vstoupil do hlavního města a 21. srpna 1910 složil prezidentskou přísahu. Tímto dnem začala americká politická a ekonomická vláda v Nikaragui. Bylo to poprvé, kdy americká vláda výslovně zorganizovala svržení zahraničního vůdce. Na Havaji řídil revoluci americký diplomat, ale bez konkrétních pokynů z Washingtonu. Na Kubě, v Portoriku a na Filipínách byly americké operace na změnu režimu součástí větší války. Svržení prezidenta Zelayi v Nikaragui bylo prvním skutečným americkým pučem.

Honduras 1910. Čtyři šviháci vyšli jednoho prosincového večera roku 1910 ze svého New Orleanského hotelu, aby okusili tělesné požitky ve Storyville, jednom z nejslavnějších světových center nevěstinců, jazzových klubů a heren. Hudba se rozléhala ulicemi. Ženy vrhaly na muže v hedvábných oblecích a s diamantovými sponami svůdné úsměvy. Pro čtyři dobrodruhy to bylo skvělé místo, kde mohli strávit poslední noc v Americe, než se vydají svrhnout vládu. Když se čtveřice procházela po Storyville, agenti americké tajné služby je sledovali v úctivé vzdálenosti. Agenti je sledovali už několik dní. Bylo všeobecně známo, že tito čtyři muži chystali v Hondurasu revoluci a tajná služba se chtěla ujistit, že ji nezahájí z americké půdy. Nejznámějším ze čtveřice spiklenců byl Lee Christmas, který se zúčastnil téměř všech středoamerických válek a revolucí v uplynulém čtvrtstoletí. Christmas, který se prohlašoval za generála, nosil uniformu z knoflíky, kterou mu speciálně ušil pařížský krejčí. Ve Spojených státech byl stejně slavný jako ve Střední Americe. Nedělní přílohy se předháněly v publikování dechberoucích zpráv o jeho hrdinských činech. Obchod, konkrétně obchod s revolucí, přivedl na konci roku 1910 Christmase do New Orleansu. Nejambicioznější a nejúspěšnější banánový plantážník ve Střední Americe, Sam Semaray, si ho najal, aby svrhl honduraskou vládu a přijel do New Orleansu, aby zorganizoval spiknutí. To se mu také podařilo. Teď potřeboval uniknout tajné služby, aby mohl odplout do Hondurasu a začít bojovat. Té noci ve Storyville doprovázeli Christmase jeho tři nejdůležitější spoluspiklenci. Jedním z nich byl proslulý New Orleanský gangster George Moloney, kterému Christmas věřil, že se prostřílí z každé situace, která je v Hondurasu mohla potkat. Další dva byli Hondurasané. Manuel Bonilla, kterého San Marey vybral za příštího prezidenta země, a Bonillův hlavní pobočník Florian Dávady. Tato čtveřice se rozhodla využít své situace. To je zavedlo do honosného nevěstince May Evans na Basin Street. Ve 2 hodiny v noci se ale čtveřice pustila do akce. Muži doběhli k zátoce, kde kotvila soukromá jachta Sema Semareje, nastoupili na palubu a pak se plavili do jeho úkrytu na ostrově Ship Island. Tam na ně čekal jejich patron. Na ostrově měl schované bedny s puškami a municí a pod rouškou zimní tmy je muži převezli na Hornet, přebytečnou loď námořnictva, kterou pro tuto operaci koupili. Před svítáním vypluli do Hondurasu. Sesazení Zelayovy vlády v Nikaragui vyžadovalo společné úsilí ministerstva zahraničí, námořnictva, námořní pěchoty a prezidenta Tafta. V Hondurasu se Semaray pustil do práce sám. Žádný americký podnikatel nikdy nedržel osud cizího státu tak plně ve svých rukou. Banánový Sam byl jednou z nejbarvitějších postav v dějinách amerického kapitalismu. V New Orleansu si ho pamatovali jako filantropa, který věnoval $1 000 000 Talentské univerzitě a zaplatil výstavbu nemocnice pro černošské ženy. Agronomové dodnes obdivují jeho přínos pro vědu o pěstování banánů. Někteří Židé ho považovali za příkladnou postavu své diaspory. Přistěhovalce z východní Evropy, který přišel na Ellis Island jako chudý mladík a vyšvihl se k velkému bohatství a moci. V Hondurasu ho lidé znali jako muže, který svrhl jejich vládu a zmocnil se jejich země. Dá se předpokládat, že když se Samuel Zmury v roce 1877 narodil v Kišiněvě, dnešním hlavním městě Moldávie, nikdo nikdy neviděl banán. Stejně tak to nevěděla většina lidí v Alabamě, kde přejmenovaný Sam Semaray přistál u příbuzných, když mu bylo 15 let. Našel si práci jako přístavní dělník v Mobile. Pozoroval tam námořníky, jak házeli do moře trsy přezrálých banánů. Přišel s nápadem nakupovat je a rychle je posílat do vnitrozemských měst. Obchod zkvétal.
Když bylo Semarajovi 21 let, jeho jmění přesáhlo 100 000 dolarů. Po 10 letech prodeje cizích banánů se Semaraj rozhodl zkusit pěstovat vlastní. Půjčil si 500 000 dolarů, z toho část na lichvářský úrok až 50%, a koupil 15 000 akrů půdy v Hondurasu. Znovu byl úspěšný, snadno splatil své půjčky a stal se významnou silou v obchodu s banány. Jeho jediným problémem byla honduraská vláda. Stejně jako mnoho dalších amerických podnikatelů ve Střední Americe, považoval Semaraj svou půdu za soukromé léno. Vadilo mu, že musel platit daně a dodržovat honduraské zákony a předpisy. Dostal se tak do konfliktu s prezidentem Miguelem Dávilou, který nejen že trval na tom, aby se zahraniční podniky podrobily zdanění, ale také vedl kampaň za omezení množství půdy, kterou mohli cizinci v Hondurasu vlastnit. Dávila byl liberál a chráněnec svrženého nikaragvajského vůdce José Santose Zelaji. Když Zelaja padl, ztratil důležitého politického a vojenského spojence. Mezi těmi, kdo si to uvědomovali, byl i Sam Semaraj. Rozhodl se, že Dávila byl nyní zralý na to, aby byl svržený, a s typickým odhodláním se pustil do svržení sám. Semaraj potřeboval především někoho, kdo by se ujal honduraského prezidentství a řídil zemi jeho jménem. Bonilla, bývalý generál, který se už jednou zmocnil prezidentského úřadu, byl ideálním kandidátem. Od svého svržení žil Bonilla v britském Hondurasu, dnešní Belize, a snil o návratu k moci. Měl na to ambice, ale ne prostředky. Ačkoliv Semaraj a Bonilla tvořili skvělou dvojici, sami o sobě revoluci spustit nemohli. Semaraj měl peníze a Bonilla byl rozumný frontman, ale ani jeden z nich neměl schopnosti k sestavení a vedení spolehlivé bojové jednotky. Oba věděli, kdo to dokáže. Lee Christmas, který v době Bonillova prezidentství působil jako ředitel honduraské policie, byl nejslavnějším vojákem. Nikdo se pro úkol svrhnout středoamerickou vládu nehodil lépe. Semaraj ho oslovil s velkorysou nabídkou a on ji rychle přijal. Na konci roku 1910 se Christmas, Bonilla a Semaraj sešli v New Orleansu, aby vypracovali svůj plán. Nesnažili se skrývat, co dělají. Christmas se pustil do náboru chlápků, kteří se potloukali po New Orleansu a čekali právě na takovou příležitost. Semaraj mezi tím zařídil koupy hornitu. A tak se všichni na hornit nalodili. Brzy ráno následujícího dne vyplul hornit, naložený puškami, municí a kulometem, do akce. Na Silvestra se hornit přiblížil k honduraskému ostrovu Roatán a rychle ho obsadil. Obránci se vzdali po jediném výstřelu. Christmas a Molony tam nechali své muže oslavovat. Odjeli na člunu na nedaleký ostrov Utila, vytáhli místního velitele z postele a oznámili mu, že byl sesazený. Pak ho donutili, aby běhal v kruzích kolem své chaty, oblečený jen ve spodním prádle, a křičel Viva Bonilla. Poblíž křižovali dva americké dělové čluny Tacoma a Marietta. Jejich velitelé si nebyli jistí, zda se měli hornitu zmocnit. Věděli, že by měli jednat podle přání Washingtonu, a čekali na rozkazy. Amerika měla v této chvíli na Hondurasu zvláštní zájem. Za vlády liberálních prezidentů si Honduras zvykl půjčovat peníze od evropských bank. Prezident Taft a ministr zahraničí Knox tuto praxi neschvalovali. Stejně jako neschvalovali Zelajovu půjčku na železnici v roce 1909. Požádali prezidenta Dávilu, aby převedl svůj dluh přijetím půjčky ve výši 30 milionů dolarů od americké banky JP Morgan, ze které by se většina použila na splacení evropských věřitelů. Jako záruku splacení by JP Morgan převzal honduraskou celní službu a dohlížel na státní pokladnu. Tím by se Honduras v podstatě stal protektorátem. Tento návrh postavil prezidenta Dávilu do neřešitelné situace. Věděl, že pokud by půjčku přijal, mnoho jeho liberálních kolegů by propuklo v hněv. Pokud by ji odmítl, Američané by ho jistě potrestali.
Zatímco Dávila řešil své dilema, povstalci na palubě Hornitu připluli do přístavu Trujillo a zmocnili se ho. Když se zpráva o tom dostala k honduraskému ministru ve Washingtonu, rozhodl se, že bylo na čase, aby podepsal smlouvu na Morganovu půjčku. Vydal se na ministerstvo zahraničí a učinil tak. Tím se věci zamotaly a tato zpráva přiměla kapitána George Coopera, velitele Mariety, aby Hornet postavil pod vojenskou stráž. Varoval povstalce na palubě, aby nepodnikali další útoky. Když tak skupina přesto učinila, nařídil loď zabavit pro porušení amerických zákonů o neutralitě. Úředníci ve Washingtonu byli po vypuknutí honduraské revoluce rozpolcení, ale brzy dospěli k závěru, že její úspěch by byl pro Ameriku přínosem. Považovali Dávilu za nedůvěryhodného kvůli jeho známým sympatiím k liberálům. Obávali se také, že pokud mu bude umožněné zůstat v úřadu, stane se nebezpečným symbolem nezávislosti, který by mohl inspirovat vlastence jinde ve Střední Americe. Jeho pochybnosti o Morganově půjčce potvrzovaly jeho nedostatečnou úctu k americké moci. Bonilla naopak toužil vést Honduras k partnerství s Amerikou. Bylo to tedy snadné rozhodnutí. Christmas vyvedl své muže ze zabavené lodi na břeh a vedl je k Lacejbě, hlavnímu městu na pobřeží. Když tam dorazili, zjistili, že jim kapitán Cooper prokázal velkou laskavost. Poslal místnímu armádnímu veliteli, generálu Francisku Guerrerovi zprávu, ve které prohlásil Lacejbu za neutrální zónu, která byla mimo dosah jakýchkoliv bojů. Guerrero, který měl zakázáno bránit své pozice, se rozhodl zaútočit na povstalce mimo město. Bitva u Lacejby, která se odehrála 25. ledna 1911, byla jednou z nejzuřivějších v té době. Na obou stranách bojovali stovky mužů. Nakonec zvítězili povstalci. Mezi mrtvými byl i generál Guerrero, který byl zastřelený na koni, když popoháněl své muže na frontu. V honduraském hlavním městě Tegucigalpa prezident Dávila věděl, že pád Lacejby byl velmi špatnou zprávou. V naději, že se mu podaří z této katastrofy něco zachránit, povolal do své kanceláře amerického ministra a prohlásil, že byl připravený předat prezidentský úřad kterékoliv osobě určené Američany. Aby prokázal svou dobrou vůli, požádal Národní shromáždění o schválení smlouvy o Morganově půjčce. Toto rozhořčeně odmítlo a místo toho přijalo rezoluci, ve které prohlásilo smlouvu za protiústavní a za urážku Hondurasu. Jeden historik napsal: Honduras unikl ze spárů bankéřů, jen aby se dostal do spárů banánovníků. Hlasování proti Morganově půjčce spečetilo osud prezidenta Dávily. Za pár dní vydali Američané příkaz zakazující další boje v Hondurasu, což znamenalo, že Dávila už nemohl použít svou armádu. Nakonec na prezidentský úřad rezignoval. Nebyl poražený Lee Christmasem, ale Fiatem vydaným ve Washingtonu. Během několika následujících týdnů se Christmas a americký diplomat Thomas Dawson několikrát sešli na palubě lodi Marietta, aby rozhodli o budoucnosti Hondurasu. Přišli s návrhem, podle něhož by prozatímní prezident zastával úřad po dobu jednoho roku a pak by odstoupil ve prospěch Bonilly. Všechno fungovalo podle plánu a Bonilla se v únoru 1912 ujal prezidentského úřadu. Když v Tegucigalpě skládal přísahu, 75 příslušníků americké námořní pěchoty střežilo přístaviště, které využívaly americké ovocnářské společnosti v Puerto Cortés, aby zajistili, že ho vlastenci na protest nezničí. Americký prokurátor v New Orleansu později obvinil Bonillu i Christmase z porušení zákonů o neutralitě, ale případy se nikdy nedostaly před soud. Prezident Taft osobně nařídil obvinění proti Bonillovi stáhnout. Státní zástupce, který toto poselství pochopil, brzy učinil totéž v případě Christmase. Prezident Bonilla se muži, který ho dostal k moci, bohatě odměnil. Krátce po svém nástupu do úřadu přidělil Semarajovi 10 000 hektarů banánové půdy na severním pobřeží. Později přidal 10 000 hektarů poblíž guatemalských hranic.
Potom dal Semarajovi jedinečné povolení, které jeho podnikům umožňovalo dovážet bezcelně všechno, co potřebovali. Nakonec Semarajovi povolil, aby jménem honduraské vlády získal půjčku ve výši $500,000 a použil ji na splacení toho, co podle svých slov utratil za organizaci revoluce. S takovým majetkem není divu, že se Semaraj brzy stal známým jako nekorunovaný král Střední Ameriky. Rozhodně byl králem Hondurasu. Po Boniově smrti v roce 1913 ovládl řadu prezidentů. V roce 1925 si zajistil výhradní práva na těžbu dřeva v oblasti pokrývající desetinu honduraského území. Později spojil své podniky se společností United Fruit a převzal funkci generálního ředitele této firmy. Pod jeho vedením se společnost United Fruit neodmyslitelně propletla s celým životem Střední Ameriky. Podle jedné studie škrtila konkurenty, ovládala vlády, spoutávala železnice, ruinovala plantážníky, dusila družstva, ovládala dělníky, bojovala s organizovaným odborovým hnutím a vykořisťovala spotřebitele. Za 40 let tato mocná Rockefellerova společnost svrhla další středoamerickou vládu – Guatemalu.

Američtí generálové vypovídají. Generace Američanů jsou ve školách a médiích krmené bachorkami o tom, jak vznešení Američané přinášejí do světa svobodu a demokracii. Tento lživý marketing se vlévá do podprahového myšlení a doslova se vsákne do archetypální mentality. Američané nasávají tyto pohádky o americkém míru a spravedlnosti s mateřským mlékem. Když jsme vychovaní v určitém prostředí, uvažujeme stejně jako stádo. Lišíme se v názorech na drobnosti, ale v základních přenositelných civilizačních postulátech a dogmatech se shodujeme. Naštěstí je ale mnoho politiků, komentátorů, spisovatelů nebo generálů, kteří tuto rafinovanou lest prohlédli a podělili se o ní s veřejností. Zmínil jsem generála Smedley Butlera. Nechme ho proto hovořit. Jsou věci, které jsem viděl, věci, které jsem se naučil a které by neměly zůstat nevyřčené. Válka je jenom humbuk. Raketa je nejlépe popsatelná jako něco, co není tím, čím se zdá být většině lidí. Jen malá vnitřní skupina ví, o co jde. Je vedená ve prospěch několika málo lidí na úkor mas. Válka je raketou na ochranu diplomatických zájmů a naši vojáci se posílají umírat na cizí půdu, aby ochránili investice velkého biznisu. Smedley Butler dále napsal. Spojené státy běžně ničily demokracii po celém světě, zatímco jejich vůdci tvrdili, že demokracii šíří. Strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Přitom většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem velkého biznisu, Wall Streetu a bankéřů. Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster kapitalismu. Účet za to nese široká veřejnost. Tento návrh zákona skládá strašlivé účty. Nově umístěné náhrobky, zohavená těla, zničené mysli, zlomená srdce a domovy. Ekonomická nestabilita, zpátečnické zdanění pro generace a generace. V roce 1914 jsem pomáhal zajistit v Mexiku, zejména v Tampiku, bezpečí pro americké ropné zájmy. Pomohl jsem vytvořit z Haiti a Kuby důstojné místo, kde mohli hoši z National City Bank vybírat výnosy. Pomáhal jsem při znásilňování půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. V letech 1909 až 12 jsem pomáhal očistit Nikaragvu pro mezinárodní bankovní dům Brown Brothers. V roce 1916 jsem přinesl světlo do Dominikánské republiky pro Ameriku.

Smedley Butler uvedl, že za americkou námořní pěchotou stála nechválně známá banka Brown Brothers Harriman, která se chovala jako vyděrači a gangstři, aby vykořisťovala nikaragvajské dělníky. Generál David Shoup, bývalý velitel námořní pěchoty Spojených států, v roce 1966 napsal: Věřím, že kdybychom měli a chtěli držet naše špinavé dolary nasáklé krvavými prsty stranou od záležitostí těchto národů, které jsou tak plné deprimovaných a vykořisťovaných lidí, dospěli by k řešení sami. A alespoň to, co dostanou, bude jejich vlastní a ne americký styl, který nechtějí a především nechtějí, aby jim ho Američané cpali do chrtánu. Samotní američtí generálové nám tedy nabízejí neocenitelná svědectví a výpovědi, které jsou stále nadčasové.

Závěr. Propojení vzorců. Na všech těchto akcích spatřujeme otisk americké vojenské boty. Přísloví, kam americká noha stoupne, tam 100 let tráva neroste, je tu více než trefné. Ovšem musíme hledat spojovací články všech těchto amerických převratů. Američané všechny tyto intervence prováděli především z ekonomických důvodů. Spojené státy anektovaly Havajské ostrovy a Filipíny, protože byly ideálním odrazovým můstkem pro obchod ve východní Asii. Obsadili Kubu a Puerto Rico, aby ochránili obchodní cesty. Zřídili námořní základnu a sesadili prezidenty Nikaragui a Hondurasu, protože odmítli povolit americkým společnostem svobodně působit v jejich zemích. Proč ale Američané podporovali politiku, která přinášela utrpení lidem v cizích zemích? Existují dva důvody, které jsou tak provázané, že se staly jedním. Základním důvodem je, že americká kontrola se považovala za životně důležitou pro materiální prosperitu samotné Ameriky. Toto vysvětlení je ale zabalené do jiného. Do hluboce zakořeněného přesvědčení většiny Američanů, že jejich země je ve světě silou dobra. Z toho vyplývá, že i destruktivní mise, které Američané podnikají, aby prosadili svou autoritu, jsou tolerovatelné. V těchto dvou dílech jsem se soustředil výhradně na etapy dějin, na které usedají tlusté vrstvy prachu ve starých archivech. Byly to začátky americké světové dominance. Nepodřídíš-li se, zahyneš. Novější etapy dějin jsem zahrnul ve svých samostatných pořadech, proto je zbytečné je znovu vyprávět. Například Indonésii jsem pokryl v mém pořadu Zapomenutý holokaust v Indonésii. Stejně tak jsem vynechal Haiti nebo Dominikánskou republiku, protože jsem je pokryl v mém trojdílném pořadu Haiti Somálsko-západu. Svržení iránského režimu jsem zase popsal v mém nedávném pořadu Šáhovi muži. Navíc čím více se přibližujeme do současnosti, tím jsou tyto události známější. Kolik z nás ale znalo skutečný příběh Havaje, počátky Kuby, Puerto Rica, Filipín, Nikaragui nebo Panamy? Mým cílem bylo vdechnout těmto vzdálenějším historickým epizodám život. Musíme poznat počátky a vzrod něčeho, co nás obklopuje v každodenní současnosti. Aby si Američané tuto moc udrželi, vedle vazalských vlád zřídili v mnoha podrobených zemích také své základny. Žádné jiné impérium nemá takový počet základen rozesetých po světě. Americká hegemonie se postupně transformovala na globální moc s unipolárními prvky. Naši politici a vlády jsou jen filiálkami této obří globální sítě, která začínala drtit ostatní státy na přelomu 19. a 20. století. Postupně tak obemkla téměř všechny planetární zdroje. To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu v rámci dvoudílného pořadu Začátky

Amerikorporace, já vám děkuji za pozornost. Budu velmi rád, když mě zanecháte vaše postřehy, názory, doplnění, případně tipy na nějakou zajímavou nemainstreamovou literaturu, klidně i cizojazyčnou, to vůbec nevadí, tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. A také budu rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat nebo také zvoneček, to znamená notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio Svobodného vysílače. Já se na vás budu těšit tedy příště. To by bylo opravdu úplně všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
2: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
3: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se mezi nekladou a každý má možnost se o nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
4: Jsme seskupení nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhranný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
5: Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, a jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
6: Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
0: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
7: Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na Naši věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
8: Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a kterých si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoli v cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
9: Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
1: A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
10: Vítejte zpět. Minule jsme se na základě dodaných materiálů ponořili do anexe Havaje a taky do začátku amerického angažmá na Kubě. Dnes na to navážeme. Máme tu text, který mapuje celou sérii amerických intervencí na přelomu 19. a 20. století. Koukneme se, jak to dopadlo na Kubě, co se dělo v Portoriku a na Filipínách. A pak nás čekají dva neuvěřitelné příběhy z Nikaragué a Hondurasu.
11: Ano, a na těch textech je fascinující, jak se všemi těmi událostmi vyne taková jedna červená niť. Oficiálně se samozřejmě mluvilo o svobodě, o demokracii, o stabilitě. Ale tyhle zdroje jdou pod povrch a tam vidíme, že tu hlavní, tu klíčovou roli hrály ekonomické zájmy a velké americké korporace. Vlastně se v téhle době rodil model zahraniční politiky, který pak Spojené státy používaly desítky let.
10: Dobře, tak pojďme zpátky na Kubu. Španělsko-americká válka skončila nečekaně rychle v srpnu 1898. Američané měli minimální ztráty a navíc existoval ten Tellerův dodatek, který Kubě sliboval nezávislost, takže bych čekal, že se armáda zbalí a odjede.
11: No, to by člověk čekal, ale stal se pravý opak. Protože Američané, a ten text to popisuje velmi detailně, naprosto ignorovali svoje spojence, kubánské povstalce.
10: Vůbec je nebrali jako partnery.
11: Vůbec. Pro americká média a veřejnost válka začala, až když tam přistali jejich vojáci. Nechápali, že Kubánci už léta vedli partizánskou válku a že jim vlastně celé to pobřeží vyčistili. Je tam ten skvělý detail o admirálu Samsonovi.
10: Jo, ten velitel námořnictva, který nechápal, proč na plážích při vylodění nikdo není.
11: Přesně, označil to za záhadu a přitom to pro ně udělali Kubánci.
10: To je neuvěřitelné. Takže oni si mysleli, že to zvládli úplně sami a jak na to reagovali Kubánci? Ti si museli myslet, že konečně přichází svoboda.
11: Přišlo obrovské rozčarování a to se velmi rychle změnilo ve vztek. Prezident McKinley totiž oznámil, že Kuba zůstane pod americkou vojenskou správou. A ten symbolický hřebíček do rakve přišel, když generál Brooke zakázal plánované oslavy nezávislosti.
10: Počkat, zakázal jim oslavit vítězství?
11: Přesně. Představte si to. Tisíce kubánských vojáků, co léta bojovali v džungli, najednou nesměli v Havaně slavit. Místo toho se dívali na přehlídku americké armády.
10: To muselo být strašně potupné. Takže Američané je vnímali spíš jako problém. Ale kubánští vlastenci přece měli nějakou vizi, chtěli sociální reformy.
11: To ano, jenže americká představa stabilní vlády byla úplně jiná. Nový vojenský guvernér, generál Leonard Wood, to podle toho zdroje řekl naprosto bez obalu. V jedné zprávě prezidentu McKinley mu napsal, a to je přímý citát, když se mě lidé ptají, co si představuji pod pojmem stabilní vláda, říkám jim peníze za 6%.
10: Peníze za 6%, tak to mluví za vše. Žádná spravedlnost, jen bezpečné prostředí pro kapitál. Jak si ale tu kontrolu pojistili dlouhodobě? Nemohli tam armádu nechat navždy?
11: Vymysleli geniální právní nástroj, takzvaný Plátův dodatek. Ten v podstatě vnutili Kubáncům do jejich nové ústavy.
10: A co v něm bylo?
11: dával Spojeným státům právo kdykoliv vojensky intervenovat na Kubě, aby, a to je důležité, ochránili život, majetek a svobodu jednotlivce. A také jim zaručoval námořní základnu v zátoce Guantánamo.
10: Takže si vytvořili loutkový stát. Na papíře nezávislý, ale...
11: Ale ve skutečnosti plně pod kontrolou Washingtonu. A tenhle model, známý jako platismo, se pak stal šablonou pro celý region.
10: Takže Kuba byla model nepřímé kontroly. Ale co ta místa, která získala jako přímou válečnou kořist, kde nebyl žádný slib nezávislosti. Zdroj se pak zaměřuje na Puerto Rico a Filipíny. Tam to muselo být ještě přímočarejší.
11: Přesně, tam už to nehrálo na spojence, jak ten text cituje Theodora Roosevelta, který psal senátorovi Lodgeovi, neuzavírejte mír, dokud nezískáme Puerto Rico, čistě zabránění území. A na Puerto Rico je fascinující ten kontrast s Kubou. Tam nebyla léta války, naopak Portorikánci zrovna od Španělska dostali autonomii.
10: Ano, měli vlastní vládu.
11: Jak dlouho jim vydržela?
10: Přesně 8 dní.
11: 8 dní. Ten text to popisuje jako bleskovou akci. Pro Američany vedlejší operace, ale pro Portorikánce to znamenalo, že jednu koloniální nadvládu okamžitě vyměnili za druhou. Ta jejich nově nabitá autonomie se prostě vypařila. 18. října Španělé formálně předali ostrov Američanům a bylo hotovo.
10: Dobře, ale Filipíny? To je úplně jiná liga. Jsou na druhé straně světa. Zdroj tvrdí, že prezident McKinley ani pořádně nevěděl, kde jsou. A přesto se je rozhodl anektovat. Jak to pro boha zdůvodnil?
11: To je jedna z nejpozoruhodnějších pasáží v tom textu. McKinley později tvrdil, že jedné noci padl na kolena, modlil se k Bohu o radu a dostal božské vnuknutí, že Američané nemají jinou možnost, než Filipínce vzdělávat, povznášet a christianizovat.
10: Počkat, christianizovat? Vždyť Filipíny byly pod španělskou nadvládou stovky let. Většina obyvatel už dávno byli katolíci.
11: Samozřejmě, to je na tomto absurdu. Byla to jen morální zástěrka. Filipínský vůdce Emilio Aguinaldo, který bojoval proti Španělům, si myslel, že se s demi-admirálem Deweyem dohodl na nezávislosti.
10: A Dewey to pak popřel.
11: Přesně tak. Ať už byla pravda kdekoliv, výsledek byl ten, že Spojené státy neuznali Filipínskou republiku a rozhodli se ostrovy zabrat, což vedlo k nové, ještě krvavější válce.
10: A ten zdroj popisuje, že to byla extrémně brutální válka. Jsou tam citace z dopisů amerických vojáků, které jsou, no, jsou dost děsivé.
11: Ano, je to drsné čtení. Jeden voják píše o tom, že střílí negry do negerského nebe. Přirovnává to k vyhlazování indiánů. Korespondent listu Philadelphia Ledger zase popisuje, jak vojákům pumpovali do žaludků slanou vodu, aby je přiměli mluvit.
10: V podstatě raná forma waterboardingu.
11: Přesně. A pak je bez soudu popravovali. Pro Američany to bylo 10x smrtelnější než válka na Kubě. Pro Filipínce to znamenalo desítky, možná statisíce mrtvých.
10: A jaký byl tedy ten skutečný motiv, když ne christianizace?
11: Peníze, znovu. Ten text jasně ukazuje na obrovský tlak ze strany amerických podnikatelů. Ti viděli Filipíny jako strategickou bránu na obrovský a lukrativní čínský trh. Chtěli tam základnu pro obchod.
10: A Senát to schválil?
11: Ano. Obchodní zájmy zvítězily.
10: Takže po Kubě a Filipínách se vliv Ameriky přesouvá do Střední Ameriky. A tady ten zdroj popisuje příběh, který zní skoro jako z nějaké absurdní komedie. Týká se Nikaragua a stavby průplavu. A zdá se, že o osudu celé země nerozhodla geografie nebo politika, ale poštovní známka.
11: Přesně tak. Zní to neuvěřitelně, ale je to ukázka geniálního, i když naprosto cynického lobbingu. V té době se rozhodovalo, jestli průplav povede přes Nikaragu, která byla jasným favoritem, nebo přes Panamu.
10: A co bylo s Panamou za problém?
11: Tam se o to pokoušeli Francouzi, ale zkrachovali. Zůstal po nich jen francouzský syndikát, který se zoufale snažil prodat pozemky a vybavení americké vládě. Najali si na to špičkového lobbystu, Williama Nelsona Cromwella. Ten se spojil s vlivným senátorem Markem Hanou.
10: To je ten s tím slavným výrokem o penězích v politice, že jo?
11: V politice jsou důležité dvě věci. První z nich jsou peníze a nemohu si vzpomenout, co je ta druhá.
10: I tak ale neměli dost hlasů. Jak to tedy zapadá ta známka?
11: Cromwell čekal na příležitost. A ta přišla v roce 1902, kdy v Karibiku vybuchlo několik sopek a v USA zavládla sopečná hysterie. A Cromwell si vzpomněl, že Nikaragua vydala poštovní známku, na které je sopka Momotombo s obláčkem kouře.
10: Aha, už mi to dochází.
11: Okamžitě rozšířil falešnou zprávu, že Momotombo soptí, a pak udělal mistrovský tah. Každému senátorovi poslal list papíru, na který nalepil právě tuto známku s nápisem oficiální svědek sopečné činnosti v Nikaraguji.
10: To je neuvěřitelné. Naprostá manipulace. Vždy ta sopka byla desítky kilometrů od trasy a v podstatě neaktivní. Ale zafungovalo to.
11: Dokonale. Panika zvítězila. Senát o pár hlasů odhlasoval panamskou trasu. Cromwell si přišel na honorář $800,000, což byla tehdy astronomická částka.
10: A to mělo fatální důsledky pro nikaragujského prezidenta José Santosa Zelájova.
11: Ano, stal se pro americké společnosti nepohodlným. Chtěl, aby platili daně, dodržovali zákony.
10: Takže bylo potřeba se ho zbavit. Jak to ale Washington ospravedlnil? Nemohli přece říct, že je to kvůli ziskům.
11: Samozřejmě, že ne. A tady zdroj popisuje klasickou strategii. Ministr zahraničí Philander Knox, který sám měl v těch firmách zájmy, spustil masivní mediální kampaň. Z modernizátora Zelajaji udělali v americkém tisku krutého tyrana a pak už jen čekali na záminku.
10: A tou se stala?
11: Poprava dvou Američanů, kteří ale nebyli nevinní civilisté, byli to žoldáci chycení při pokusu vyhodit do vzduchu vládní loď.
10: A to stačilo?
11: To stačilo. Spojené státy přerušily diplomatické styky a podpořily revoluci, kterou plně financovaly americké firmy. Zelaja věděl, že nemá šanci a odstoupil. Ten zdroj to označuje za první skutečný americký puč. Operaci, kde vláda cílení zorganizovala svržení zahraničního vůdce, aby ochránila korporátní zájmy.
10: Příběh z Hondu.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte.
1: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio
0: Svobodný vysílač.
10: Vítejte zpět. Minule jsme se na základě dodaných materiálů ponořili do anexe Havaje a taky do začátku amerického angažmá na Kubě. Dnes na to navážeme. Máme tu text, který mapuje celou sérii amerických intervencí na přelomu 19. a 20. století. Koukneme se, jak to dopadlo na Kubě,

0: co se dělo v Portoriku a na Filipínách. A pak nás čekají dva neuvěřitelné příběhy z Nikaragué a Hondurasu.
1: Ano, a na těch textech je fascinující, jak se všemi těmi událostmi vyne taková jedna červená niť. Oficiálně se samozřejmě mluvilo o svobodě, o demokracii, o stabilitě. Ale tyhle zdroje jdou pod povrch a tam vidíme, že tu hlavní, tu klíčovou roli hrály ekonomické zájmy a velké americké korporace. Vlastně se v téhle době rodil model zahraniční politiky, který pak Spojené státy používaly desítky let.
0: Dobře, tak pojďme zpátky na Kubu. Španělsko-americká válka skončila nečekaně rychle v srpnu 1898. Američané měli minimální ztráty a navíc existoval ten Tellerův dodatek, který Kubě sliboval nezávislost, takže bych čekal, že se armáda zbalí a odjede.
1: No, to by člověk čekal, ale stal se pravý opak. Protože Američané, a ten text to popisuje velmi detailně, naprosto ignorovali svoje spojence, kubánské povstalce.
0: Vůbec je nebrali jako partnery.
1: Vůbec. Pro americká média a veřejnost válka začala, až když tam přistali jejich vojáci. Nechápali, že Kubánci už léta vedli partizánskou válku a že jim vlastně celé to pobřeží vyčistili. Je tam ten skvělý detail o admirálu Samsonovi.
0: Jo, ten velitel námořnictva, který nechápal, proč na plážích při vylodění nikdo není.
1: Přesně, označil to za záhadu a přitom to pro ně udělali Kubánci.
0: To je neuvěřitelné. Takže oni si mysleli, že to zvládli úplně sami a jak na to reagovali Kubánci? Ti si museli myslet, že konečně přichází svoboda.
1: Přišlo obrovské rozčarování a to se velmi rychle změnilo ve vztek. Prezident McKinley totiž oznámil, že Kuba zůstane pod americkou vojenskou správou. A ten symbolický hřebíček do rakve přišel, když generál Brooke zakázal plánované oslavy nezávislosti.
0: Počkat, zakázal jim oslavit vítězství?
1: Přesně. Představte si to. Tisíce kubánských vojáků, co léta bojovali v džungli, najednou nesměli v Havaně slavit. Místo toho se dívali na přehlídku americké armády.
0: To muselo být strašně potupné. Takže Američané je vnímali spíš jako problém. Ale kubánští vlastenci přece měli nějakou vizi, chtěli sociální reformy.
1: To ano, jenže americká představa stabilní vlády byla úplně jiná. Nový vojenský guvernér, generál Leonard Wood, to podle toho zdroje řekl naprosto bez obalu. V jedné zprávě prezidentu McKinley mu napsal, a to je přímý citát, když se mě lidé ptají, co si představuji pod pojmem stabilní vláda, říkám jim peníze za 6%.
0: Peníze za 6%? Tak to mluví za vše. Žádná spravedlnost, jen bezpečné prostředí pro kapitál. Jak si ale tu kontrolu pojistili dlouhodobě? Nemohli tam armádu nechat navždy?
1: Vymysleli geniální právní nástroj, takzvaný Plátův dodatek. Ten v podstatě vnutili Kubáncům do jejich nové ústavy.
0: A co v něm bylo?
1: Dával Spojeným státům právo kdykoliv vojensky intervenovat na Kubě, aby, a to je důležité, ochránili život, majetek a svobodu jednotlivce. A také jim zaručoval námořní základnu v zátoce Guantánamo.
0: Takže si vytvořili loutkový stát. Na papíře nezávislý, ale...
1: Ale ve skutečnosti plně pod kontrolou Washingtonu. A tenhle model, známý jako platismo, se pak stal šablonou pro celý region.
0: Takže Kuba byla model nepřímé kontroly. Ale co ta místa, která získala jako přímou válečnou kořist, kde nebyl žádný slib nezávislosti? Zdroj se pak zaměřuje na Portoriko a Filipíny. Tam to muselo být ještě přímočarejší.
1: Přesně, tam už to nehrálo na spojence, jak ten text cituje Theodora Roosevelta, který psal senátorovi Lodgeovi, neuzavírejte mír, dokud nezískáme Portoriko, čistě zabránění území. A na Portoriko je fascinující ten kontrast s Kubou. Tam nebyla léta války, naopak Portorikánci zrovna od Španělska dostali autonomii.
0: Ano, měli vlastní vládu.
1: Jak dlouho jim vydržela?
0: Přesně 8 dní.
1: 8 dní. Ten text to popisuje jako bleskovou akci. Pro Američany vedlejší operace, ale pro Portorikánce to znamenalo, že jednu koloniální nadvládu okamžitě vyměnili za druhou. Ta jejich nově nabytá autonomie se prostě vypařila. 18. října Španělé formálně předali ostrov Američanům a bylo hotovo.
0: Dobře, ale Filipíny? To je úplně jiná liga. Jsou na druhé straně světa. Zdroj tvrdí, že prezident McKinley ani pořádně nevěděl, kde jsou. A přesto se je rozhodl anektovat. Jak to pro boha zdůvodnil?
1: To je jedna z nejpozoruhodnějších pasáží v tom textu. McKinley později tvrdil, že jedné noci padl na kolena, modlil se k Bohu o radu a dostal božské vnuknutí, že Američané nemají jinou možnost, než Filipínce vzdělávat, povznášet a christianizovat.
0: Počkat, christianizovat? Vždyť Filipíny byly pod španělskou nadvládou stovky let. Většina obyvatel už dávno byli katolíci.
1: Samozřejmě, to je na tomto absurdu. Byla to jen morální zástěrka. Filipínský vůdce Emilio Aguinaldo, který bojoval proti Španělům, si myslel, že se s demi-admirálem Dewey'em dohodl na nezávislosti.
0: A Dewey to pak popřel.
1: Přesně tak. Ať už byla pravda kdekoliv, výsledek byl ten, že Spojené státy neuznaly Filipínskou republiku a rozhodli se ostrovy zabrat, což vedlo k nové, ještě krvavější válce.
0: A ten zdroj popisuje, že to byla extrémně brutální válka. Jsou tam citace z dopisů amerických vojáků, které jsou, jsou dost děsivé.
1: Ano, je to drsné čtení. Jeden voják píše o tom, že střílí negry do negerského nebe. Přirovnává to k vyhlazování indiánů. Korespondent listu Philadelphia Ledger zase popisuje, jak vojákům pumpovali do žaludků slanou vodu, aby je přiměli mluvit.
0: V podstatě raná forma waterboardingu.
1: Přesně. A pak je bez soudu popravovali. Pro Američany to bylo 10x smrtelnější než válka na Kubě. Pro Filipínce to znamenalo desítky, možná statisíce mrtvých.
0: A jaký byl tedy ten skutečný motiv, když ne kristianizace?
1: Peníze, znovu. Ten text jasně ukazuje na obrovský tlak ze strany amerických podnikatelů. Ti viděli Filipíny jako strategickou bránu na obrovský a lukrativní čínský trh. Chtěli tam základnu pro obchod.
0: A Senát to schválil?
1: Ano. Obchodní zájmy zvítězily.
0: Takže po Kubě a Filipínách se vliv Ameriky přesouvá do Střední Ameriky. A tady ten zdroj popisuje příběh, který zní skoro jako z nějaké absurdní komedie. Týká se Nikaragua a stavby průplavu. A zdá se, že o osudu celé země nerozhodla geografie nebo politika, ale poštovní známka.
1: Přesně tak. Zní to neuvěřitelně, ale je to ukázka geniálního, i když naprosto cynického lobbingu. V té době se rozhodovalo, jestli průplav povede přes Nikaragu, která byla jasným favoritem, nebo přes Panamu.
0: A co bylo s Panamou za problém?
1: Tam se o to pokoušeli Francouzi, ale zkrachovali. Zůstal po nich jen francouzský syndikát, který se zoufale snažil prodat pozemky a vybavení americké vládě. Najali si na to špičkového lobbystu, Williama Nelsona Cromwella. Ten se spojil s vlivným senátorem Markem Hanou.
0: To je ten s tím slavným výrokem o penězích v politice, že jo?
1: V politice jsou důležité dvě věci. První z nich jsou peníze a nemohu si vzpomenout, co je ta druhá.
0: I tak ale neměli dost hlasů. Jak to tedy zapadá ta známka?
1: Cromwell čekal na příležitost. A ta přišla v roce 1902, kdy v Karibiku vybuchlo několik sopek a v USA zavládla sopečná hysterie. A Cromwell si vzpomněl, že Nikaragua vydala poštovní známku, na které je sopka Momotombo s obláčkem kouře.
0: Aha, už mi to dochází.
1: Okamžitě rozšířil falešnou zprávu, že Momotombo soptí, a pak udělal mistrovský tah. Každému senátorovi poslal list papíru, na který nalepil právě tuto známku s nápisem Oficiální svědek sopečné činnosti v Nikaragui.
0: To je neuvěřitelné. Naprostá manipulace. Vždy ta sopka byla desítky kilometrů od trasy a v podstatě neaktivní. Ale zafungovalo to.
1: Dokonale. Panika zvítězila. Senát o pár hlasů odhlasoval panamskou trasu. Cromwell si přišel na honorář $800,000, což byla tehdy astronomická částka.
0: A to mělo fatální důsledky pro nikaragujského prezidenta José Santosa Zelájova.
1: Ano, stal se pro americké společnosti nepohodlným. Chtěl, aby platili daně, dodržovali zákony.
0: Takže bylo potřeba se ho zbavit. Jak to ale Washington ospravedlnil? Nemohli přece říct, že je to kvůli ziskům.
1: Samozřejmě, že ne. A tady zdroj popisuje klasickou strategii. Ministr zahraničí Philander Knox, který sám měl v těch firmách zájmy, spustil masivní mediální kampaň. Z modernizátora Zelayayi udělali v americkém tisku krutého tyrana a pak už jen čekali na záminku.
0: A tou se stala?
1: Poprava dvou Američanů, kteří ale nebyli nevinní civilisté, byli to žoldáci chycení při pokusu vyhodit do vzduchu vládní loď.
0: A to stačilo?
1: To stačilo. Spojené státy přerušily diplomatické styky a podpořily revoluci, kterou plně financovaly americké firmy. Zelaya věděl, že nemá šanci a odstoupil. Ten zdroj to označuje za první skutečný americký puč. Operaci, kde vláda cílení zorganizovala svržení zahraničního vůdce, aby ochránila korporátní zájmy.
0: Příběh z Hondurasu, jak ho zdroj líčí, začíná jako scéna z nějakého béčkového filmu. Spiklenci v nevěstincích v New Orleansu, slavný žoldák, kdo byl ten hlavní hybatel a o co mu vlastně šlo?
1: Tím mozkem operace byl muž jménem Sam Zemurej, přezdívaný Banánový Sam. A jeho motivace byla neuvěřitelně prostá.
0: Povídejte.
1: Nechtěl v Hondurasu platit daně. Svržení vlády pro něj nebylo politickým aktem, ale čistě obchodním nákladem. Takže si prostě řekl, tenhle prezident mi nevyhovuje, tak si pořídím nového. To je neuvěřitelná drzost. A co na to oficiální Washington?
0: Washington byl v té době zaneprázdněný vlastním plánem. Snažil se Hondurasu vnutit obrovskou půjčku od banky JP Morgan. Ta by ze země fakticky udělala americký protektorát. Prezident Dávila byl v pasti. A do téhle situace vplul Sam Zemjurej se svými žoldáky.
1: A jak se jim podařilo svrhnout vládu?
0: Museli mít nějakou podporu, ne?
1: A tady přichází ten klíčový moment. Když se Zemurajovi povstalci vylodili, na místě byl americký dělový člun. A jeho velitel neudělal nic, aby puči zabrájil.
0: Naopak jim pomohl.
1: De facto ano. Vyhlásil klíčové město La Ceiba za neutrální zónu, aby ochránil americký majetek a zakázal vládním vojskům bránit se uvnitř města.
0: Takže vládní armáda nemohla bránit vlastní město. To je absurdní.
1: Přesně. Prezident Dávila nakonec nebyl poražen vojensky, byl donucen odstoupit na základě přímého příkazu z Washingtonu. Novým prezidentem se stal Manuel Bonilla, Zemurajův člověk, a ten se mu okamžitě odvděčil obrovskými daňovými úlevami a pozemky.
0: Tyto příběhy jsou sami o sobě šokující, ale co tomu všemu dává ještě větší sílu, je svědectví jednoho z hlavních aktérů, které ten zdroj cituje. Generál Smedley Butler, jedna z nejvíce vyznamenaných postav v historii americké námořní pěchoty.
1: Ano, a jeho slova jsou naprosto nekompromisní. Účastnil se mnoha těchto intervencí a na konci kariéry o tom napsal knihu Válka je humbuk. Otevřeně přiznal, a teď cituji, strávil jsem 33 let u námořní pěchoty. Přitom většinu času jsem byl prvotřídním svalovcem velkého biznisu, Wall Streetu a bankéřů. Stručně řečeno, byl jsem vyděrač, gangster kapitalismu.
0: To je neuvěřitelně silné přiznání od někoho s jeho postavením. A on to i konkretizoval, že?
1: Naprosto. Vyjmenoval to. Pomáhal jsem zajistit Mexiku bezpečí pro americké ropné zájmy. Pomohl jsem vytvořit z Haiti a Kuby důstojné místo pro hochy z National City Bank. Pomáhal jsem při znásilňování půl tuctu středoamerických republik ve prospěch Wall Streetu. Takovou upřímnost od vysoce postaveného velitele člověkem tak nenajde. Dává nám to jedinečný pohled za oponu.
0: Když to tedy všechno spojíme, jaký je ten hlavní závěr, který nám předkládaný text nabízí? Všechny tyhle příběhy od Kuby přes Filipíny po Honduras mají jeden společný rys.
1: Tím je naprostá dominance ekonomických motivů. Ať už šlo o ochranu obchodních cest, přístup na nové trhy, jako v Číně, nebo zajištění toho, aby korporace mohly fungovat bez omezení a placení daní. A ten zdroj pak analyzuje, co to celé umožnilo. A dochází k dvou rovinám ospravedlnění.
0: Jaké to jsou?
1: Ta první základní rovina je čistě materiální. Přesvědčení, že americká kontrola nad těmito regiony je životně důležitá pro prosperitu samotné Ameriky. Ale to samo o sobě by nestačilo. Je to zabaleno do druhé, mnohem silnější roviny, do hluboce zakořeněného téměř náboženského přesvědčení Američanů, že jejich země je ve světě výjimečnou silou dobra.
0: Takže víra ve vlastní morální nadřazenost spojená s tvrdými ekonomickými zájmy.
1: Přesně. A tato kombinace umožňuje tolerovat i velmi destruktivní akce v zahraničí.
0: A text v závěru říká, že cílem bylo právě oprášit tyto méně známé historické epizody, protože v nich leží kořeny dnešního světa globální sítě amerických základen a vlivu.
1: Což nás přivádí k závěrečné myšlence. Zdroj popisuje vzorce chování staré více než 100 let a provokativní otázka pro naše posluchače tedy zní, do jaké míry lze tyto historické šablony propojení korporátních zájmů, vojenské síly a morálního ospravedlnění rozpoznat v mezinárodních událostech dnešního světa?

0: Tak moc krásný večer, posluchači, diváci a všichni, kdo jste dnes se odvážili pustit Svobodný vysílač, neboť tu máme Honzu Piroutka. Honzo, já tě velmi zdravím ve vysílání. Já jsem říkal odvážili, protože ono to je o tebe takový jaderný, peprný a má to grády, takže proto říkám odvážili. Hezký večer, Honzo.
1: Hezký večer tobě, Pavle, i našim divákům a posluchačům.
0: Ano. Dnes zhruba po měsíci, protože jsme říkali, že budeme dělat ty pořady častěji, protože původně tam byly nějaký 2 až 3 měsíce, ale teďko jsme řekli, hodíme to tak 1 měsíc, 6 týdnů, protože mě osobně se ty pořady s tebou velmi líbí. Má to úroveň, má to obsah, má to prostě grády, má to všechno a to je ono. Jo, není to žádný plkání, je to všechno logický, má to, moc se mi to líbí. Takže jsem řekl, ano, budeme to dělat 1 měsíc, 6 týdnů a jedeme dál, pokud je teda o čem povídat. A já si myslím, že to téma je hodně široký, který tady je, a je to o tom, že si vlastně, já nevím, vymyslel, napsal, sestavil něco jako nový systém, jak by asi měl, nebo nový, ono to asi nebude systém, ono to asi bude něco, řekni to lépe sám, protože ty...
1: Já jsem napsal návrh občanské ústavy.
0: Ústavy, ano, ano.
1: A protože ústava je podle mého, podle mých definic, trojjediný dokument, který za prvé je celospolečenská smlouva pro všechny Čechy a Češky. Moravany a Slezany samozřejmě. Prostě obyvatelé České republiky, čili nejvyšší společenská smlouva, nejvyšší zákon a definitor státu. Mm-hmm. Přičemž stát je definován jako množina institucí veřejných služeb.
0: A jsou
1: to je
0: veřejný...
1: důležité si uvědomit.
0: Ano, veřejní služební síto.
1: A ti lidé, kteří pro nás pracují od prezidenta, premiéra, poslanců, senátorů, soudců, generálu a tak dále, to všechno jsou naši veřejní služebníci a otázka zní proč? Odpověď je prostá, protože si je platíme svými daněmi. Takže takhle je to jednoduchý. Bohužel se nám dostávají do oběhu i peníze, jak si bokem od různých predátorů a parazitů. To jsou lidi, kteří jako to s naší zemí a s námi, občany České republiky, to příliš nemyslí dobře, ti nám do toho takzvaně hází vidle a proto se nám věci nedaří tak, jak bychom si třeba přáli. Takže vlastně východiskem těch našich diskuzí je to, co tady máte na obrazovce nahoře, to www.oipd.cz, což je zkratka pro objektivně informovanou přímou demokracii. A na těchto stránkách www.oipd.cz se dočtete, co je to retrográdně subsidiární objektivně informovaná přímá demokracie.
0: Jejte, škoda jsi mi to nechal říct, protože já bych si zase vysvědčil s tím jako...
1: Tak to řekni znova.
0: Neuvěříte. Retrográdně subsidiární objektivně informovaná přímá demokracie. Ty první dvě slova
1: výborně.
0: Jsou
1: máte výbornou, pane Hlávko.
0: Je to
1: proč
0: jazykolam.
1: Retrográdně subsidiární, jsme už o tom hovořili, jenom to velmi stručně připomenu. Subsidiarita znamená, že se problémy jakékoliv společenské řeší na co nejnižší úrovni, kde to má smysl. To znamená, když se jedná o rybníček u vesnice, tak by se o tom mělo jednat na bázi zastupitelstva nějaké vesnice nebo několika sousedních vesnic, řekněme, a podobně. Zákon o referendu obecním nebo místním existuje, takže dokonce lze vypisovat referenda a tak, ale zatím se ta referenda příliš nepoužívají, ti starostové a zastupitelé na jednu stranu nechtějí zatěžovat své občany rozhodováním, který dokážou udělat sami, ale někdy by to zrovna asi smysl mělo. Například teď běží ohromná věc a to jsou větrné elektrárny. Mám tím na mysli ty obrovský větrné elektrárny, kde sloup má být až 250 metrů a jeden člověk ze Slovenska, nějaký ekolog, ale ne v uvozovkách, ekolog, který opravdu se o ekologii zajímá odborně, vyjmenovával, jaký to má nebo může mít vedlejší nedobré účinky pro lidi, spodní vody, ptáky, povětrnostní podmínky, deště a tak dále. Takže na to teď na to upozorňuji v tomto pořadu, abyste si zjistili, zda v blízkosti vaší obce nebo čtvrtí města a tak dále nehrozí, že budou takzvané akcelerační zóny,
0: ano,
1: kde je vysoké riziko, že vám tam takovouhle příšeru postaví, ona teda poběží pár hodin možná za rok nebo pár desítek nebo stovek i tak, ale je to tak málo, že jako dá to tak málo energie, že v podstatě náklady na pořízení takové elektrárny a její erektování, její styčení a provozování by bez dotací byl čistý nezisk, čili propad neboli ztráta, že se tomu říká správně ekonomicky. Takže jsem rád, že hned na začátku našeho pořadu můžu toto varování vyslovit. Prosím, vygooglete si to, pověřte umělou inteligenci, ať vás informuje o tom, zda nehrozí v blízkosti vašich obydlí výstavba nějaké takovéto příšery obrovské, která má sokl betonový 30x30, a já nevím, jak ještě to je hluboko do země, to už to tam teď nikdy nikdo nedostane. A navíc to může třeba poškodit toky spodních vod a tak dále. A mnoho jiných věcí. Je toho mnoho na internetu, studujte to prosím, protože už mnoho nezbývá, teďkon v květnu se to má nějak rozseknout, co a jak bude. Zaslechl jsem, že Filip Turek, což je zmocněnec pro životní prostředí, řekněme, že se tím zabývá, takže pokud byste chtěli nějakou pomoc nebo radu, tak mu můžete napsat. Možná, že brzy se dobře znají s Petrem Macinkou, motoristé, takže když byste se na něj nemohli nějak dostat mailem, tak na Petra Macinku rozhodně se dostanete mailem, protože ten má poslaneckou e-mailovou adresu a to je vždycky jméno, zatím je písmeno, teda je to příjmení, jméno, první písmeno, zavináč, posl.cz, čili třeba u Petra Masinky je to macinka p zavináč

0: ulejt prachy, nebo já nevím co, je to prostě evidentní. Pochopil jsi, nebo víš, v čí zájmu ano, to vlastně všechno je toto?
1: Jako vědět je v dnešní době těžký, protože se lže na každém rohu.
0: Ano, přesně tak.
1: Ale dávám si věci do souvislostí tou metodou, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, Lexilův Gamanuš, jo? To znamená, sbírám data z mnoha informací a ta, která mi zapadají do širšího kontextu,
0: tak
1: ty jsou pravděpodobnější, nežli data, která se příliš vymykají. A tak jako celý Green Deal je vlastně sebevražda Evropy a přesto na ní von der Leyen trvá a svíta kolem ní, no tak když někdo páchá sebevraždu, tak zatím něco musí být, ne?
0: Ano, přesně tak.
1: Jestli si ničíme přírodu větrným elektránem, tak zatím zase něco musí být. No a když nevíš, co to je, tak je to jednoduchý. Hledej stopu peněz. Za vším je prachy nebo moc nebo obojí. Takže výstavba větrných elektránen na území České republiky je v podstatě nerozum, holej, pokud to není na nějakých skutečně výjimečně odlehlých a dobře větrných místech. Ale těmito místy Česká republika příliš neoplývá. Takže my bychom se bez těch větrných elektráren obešli určitě. Solární elektrárny nejsou úplná blbost, pokud budou vysoce distribuované. To znamená, velká solární pole mají problém v tom, že najednou dají velikánský výkon, protože zasvítí a za chvilku se zatáhne a nedává to skoro nic. Takže to jsou obrovský energetický výkyvy, které jsou centralizovány do těch velkých solárních elektrán. To byla hrubá chyba stavět ty velké centrální elektrárny solární, aniž by byly připraveny například přečerpávací elektrárny. My máme jednu překrásnou, přímo bych řekl vzorovou přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Doporučuji našim posluchačům, aby se tam měli podívat, aspoň za mě, protože já jsem tam ještě nebyl, se musím přiznat, ale už jsem o tom tolik četl a vypravování kamarádů z oboru, že jsem z toho byl nadšený. Takže velký solární pole bez přečerpávací elektráren v podstatě hrubá chyba. Lokální elektrárny, to znamená 10 kW píku na střeše, jak to běžně bývá, a minimálně aspoň 10 kWh v baterkách. Já mám zrovna 10 kW píku na střeše a 25 kWh v baterkách, takže to je fakt úžasný a šetřím mnoho energie. Ale pozor, až od teďka, jináč, prosinec, leden, únor, skoro nula, jako jo. To byla hrozná bída, jo. Prostě nesvítilo. Takže OZE, obnovitelné zdroje energie, nejsou obnovitelné zdroje energie v tom smyslu, že jako dobrý, to jsou občasné zdroje energie. A když se zeptáte energetiku, zejména chlapů z ČEPSu, tak ty z toho musí mít vrásky. Jako jo. Protože dokud jsme měli elektrárny postavené na točivých strojích, ať už uhelné, čili pární, nebo atomové, opět je to pární elektrárna v podstatě, akorát ohřejvaná jadernou reakcí, tak tyto zdroje jsou stabilní. Pravda, nedají se moc... Nedají se příliš regulovat jako vhodně, ale jsou stabilní. To znamená, jestli svítí sluníčko nebo nesvítí, na tom nezáleží, jestli fouká nebo nefouká, na tom nezáleží. Takže náš energetický systém ještě z minulého režimu, nikoli v zásluhou komunistů, ale zásluhou úžasných lidí v České republice, byl vymakaný velmi a stabilní. A teďkon do toho přicházejí tyto občasné zdroje energie, které tu soustavu rozhazují, to, co obhospodařuje česká přenosová soustava, česká energetická, ČEPS, to je asi, že jo, takže energetická přenosová soustava. My máme takový dispečing, že jo, v České republice samozřejmě, kde se snaží tomu předcházet a když vidějí, že nebude třeba foukat nebo nebude svítit, tak podle toho

0: se spouštějí nebo přidávají bloky jednotlivých elektrán, ať už těch uhelných nebo u těch jaderných, tam vůbec ta regulace není zas tak jednoduchá. To je velmi stabilní zdroj, ale hejbat s tím moc není rozumný. Takže na takový ty vykrývačky budou spíš lepší plynové elektrárny, ty se dají rychle nahodit a rychle vypnout, ale máme takový malý problém. Nesmíme brát plyn od Rusů. Sakra, nemusíme s nima jaksi souhlasit a rozhodně válka na Ukrajině nikomu nedělá radost, to je normální, jo. Ale jestliže od nich ten plyn byl nejlevnější, tak proč ho kupujeme přes 10 překupníků? Ten týž. Stejně molekula toho plynu je z Ruska. To samé je s ropou a naftou a tak dále. Takže debilita našich takzvaných představitelů je někdy tady na všechny meze, jako, protože kupujeme produkty od téhož dodavatele, jako to bylo předtím, či od Ruské federace. Mimochodem, dodávky od Ruské federace byly mimořádně stabilní a spolehlivý. A já je nechci nějak chválit, ale prostě to jsou konstatování faktů, ano. A pak do toho vleze politika, pak se do toho namontuje Madame von der Leyen, vymyslí miliony restrikcí kvůli konfliktu na Ukrajině, o tom nemá smysl mluvit, protože kdo to vyprovokoval a tak dále, jak to začalo a proč to je, jak to postupuje, to je na mnoho hodin a nemáme dost, řekněme, jistý data. Já jsem tam osobně nikdy nebyl, tak se k tomu moc rád nevyjadřuju, ale jestliže kupujeme spoustu zboží, zejména elektronického z komunistické Číny a nikdo se netváří, jako, že je to nepatřičné, tak proč bychom nemohli kupovat aspoň energetické zdroje z Ruské federace, přičemž klidně můžeme mít velikánský nápis na čele každej, nesouhlasíme s válkou. Nic by se nám nestalo, protože názor můžeme mít, to pochopí snad i Putin, jo? Že se nám to nelíbí jako válka. Ale nám, to bychom mohli taky říct i Zelenskýmu, jo? Že, když to udržujou takhle v chodu a podobně. Takže ty zdroje, ty občasné zdroje energie jsou fajn, pokud do toho nežvaněj politici, predátoři, paraziti a jiní ničemové. Když to necháme na lidech, kteří tomu rozumějí, to znamená na inženýrech, technicích, kteří rozumějí energetice a případně na opravdových ekolozích, doufám, že to správně skloňuju, tak tyhle lidi se mezi sebou dokážou domluvit a musíme si dát hlavně bacha na lobby, který protlačují zájmy velkých firm. No a kdo vyrábí nejvíce fotovoltaiky? Čína. Kdo vyrábí nejvíc vrtulí? No, Čína. A kdo se nejvíc pere za vrtule a soláry? Evropská unie. Takže to nám nehraje, že jo?
1: Tady tak musí být, proto by to zajímá, tady musí být někde
0: nějaký, tam musí být kanál, ne?
1: Tam musí být kanál. Ano, tam musí být něco, ano. Co...
0: A protože Číňani nejsou hlupáci, jsou to, je to prastará říše, že jo, Čína. Mnoha tisíciletá, tak oni vědí, jak dělat politiku, i když tam mají tohleto komunistické vedení a tak dále, ale ty tradice a ty schopnosti a já nevím co všechno, jsou obrovský a jedna z největších chyb dnešní doby je absurdní podceňování lidí z Asie. To je až trapný, protože Čína se stává a už mnohem je naprostej lídr v technologiích, v technice, v elektronice, v umělé inteligenci dokonce, v robotice. Schválně si nechte, drazí posluchači a diváci, vyhledat na internetu čínské roboty.
1: Ano.
0: A budete žasnout, jaký oni mají mašiny. Nedávno byl v Číně nějaký maraton. Němec. Ano. A oni mu předváděli tanec robotů a on se tam málem skácel, protože když viděl, na jaký úrovni jsou ty roboti, jak to tam perfektně funguje, tak si řekl, sakra, trochu nás předeběhli, jo? Ne trochu, ale hodně. Takže to pohrdání asijskými zeměmi, asijskými státy a asijskými lidmi je absurdní, hloupé a mělo by se, zejména v mainstreamu, tento absurdní obraz napravit tím, že by se podávaly pravdivé informace o tom, jak funguje Čína, jak funguje Japonsko. Jelikož Japonsko je pod velkým vlivem Spojených států, tak to mi připadá, že jako by zaostávalo, i když třeba japonské technologie v mnohým byly ještě pár desítek let zpátky pro nás Evropany špičkový. Například materiály, to jako když jsme v práci potřebovali nějaký super matroš, tak jsme ho schánili v Evropě nejdřív, samozřejmě nebyl, tak jsme ho schánili v Americe, nebyl. Špicovej. A byly k tomu edaxové charakteristiky složení těch materiálců a těch kovů oceli a tak. To bylo úplně skvělý, jako. Ale teď mi to připadá, že fakt nejvíc vlaufuje ta Čína a že se jakoby všem smějou, protože oni nejsou zbrklí, oni nejsou poděšení. Oni všechno promýšlejí dlouho a nezapomínej na své tradice, na své zkušenosti a tak dále. A my víme, že spojením zkušenosti a chytrosti vzniká moudrost. Moudrost je spojení chytrosti a zkušenosti. Mladý člověk je chytrej, ale není moudrej, protože nemá zkušenosti. Starý člověk je zkušený a dokud je ještě chytrej, tak je moudrej a jakmile už není chytrej, protože už je senilní, tak je jenom zkušený a pak i to jde všechno dolů. Takže do jak dlouho já tady ještě pro vás budu moc mluvit, že? Člověk si má umět udělat srandu sám ze sebe.
1: Nejsi sám takový, ano.
0: Tak.
1: Jsme tady dva.
0: Tak a hlavně nechci mluvit nějak mentorsky, protože další téma, který jsem dneska chtěl otevřít, je, že se objevují mladí lidé, kteří to mají neuvěřitelně srovnaný v hlavě. Což je teda pro mě obrovská radost.
1: Naděje.
0: Naděje, ano. Protože jestliže 18-letý kluk, řekněme, nebo tak nějak, se zajímá o politiku a má to docela dobře srovnaný a pokládá si otázky a odpovídá si logicky a logicky správně. No, tak si říkám, že to nemusí být s naší budoucností zas až tak moc špatný a samozřejmě my už si moc radosti neužijeme v našem věku, ale všechno, co jsme budovali, postavili, sestrojili, vymysleli, tak to snad nepřijde vniveč, pokud mladí lidé se budou chovat takhle zodpovědně, budou se zajímat o věci politické. Já jsem se dřív taky nezajímal o politiku, dokud jsem dělal tu vědu a kybernetiku a tak, ale když jsem zvednul hlavu od práce, tak jsem zjistil, že jako se do toho musíme pustit všichni. Že nemůže za nás rozhodovat hrstka samovyvolených. Protože demos kratos, to je vláda nebo vůle lidu a ne nějaký hrstky samovyvolených. Když si uvědomíme, že máme 200 poslanců jenom a stačí půlka na nějaký přehlasování, v některých případech malinko větší kvorum, ale ne tak hrozný. Senát 81 lidí, pak do toho ještě frfňá ústavní soud, který není volen lidem a není odvolatelný lidem, což je strašný. Prezident, který sice volen lidem je, ale odvolatelný dost těžko. A do toho ještě vláda, kterou si nevolíme a ani nemůžeme odvolat, protože odvolává parlament, no tak na občana toho příliš nezbývá, přestože je podle článku 2 ústavy svrchovaný občan, protože veškerá moc pochází z lidu, to tam je napsáno, a podle článku 21 listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, máme právo my občané rozhodovat buď to pomocí svých zástupců, nebo přímo sami. Doteďka nemáme zákon o celostátním referendu. Proč asi? Sokratovská otázka. Proč nemáme zákon o celostátním referendu? Stačilo by pro začátek aspoň zákon o celostátním lidovém vetu. To je jednodušší zákon, protože se nemusí hlídat homogenita legislativy a tím homogenita práva. proč tento zákon nemáme. A stačilo by, aby jsme my občané, protože jsme svrchovaní, na tom trvám, my bychom potřebovali mít zákon o celostátním lidovém vetu nad dvěma věcmi. Nad libovolným mandátem jakéhokoliv veřejného služebníka a nad libovolnou změnou legislativy. Včetně implementace mezinárodních smluv a úmluv a tak dále, a tak dále. Tímhle se dá začít, a jak už jsem o tom tady mnohokrát mluvil, lze toho dosáhnout pomocí takzvaného vázaného mandátu mezi občanem a kandidátem. Když se nějakému občanovi nějaký kandidát líbí, nechť má připraven právnicky relevantní dokument, takzvaný vázací mandát, kde se ten poslanec, budoucí, případně senátor a tak dále, čili ten kandidát, zaváže k tomu, že tento zákon o celostátním lidovém vetu bude prosazovat prokazatelně, viditelně, usilovně a tak dále. No tak si to podepíšou, ten kandidát, když se dostane do parlamentu nebo do senátu nebo někam, tak bude ten zákon prosazovat a všechno je v cajku, a když ne, tak na základě této smlouvy může být soudně odvolán, či ztratí mandát. Ten volič potvrdí svoji volbu tím, že než hodí hlasovací lístky do urny, tak pořídí fotku, třeba mobilem, a tomu pošle. Mm-hmm. Tímž je ta smlouva dokonána. Já jsem ti dal hlas a ty teď budeš usilovat o tento zákon, o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Takhle je to jednoduchý. Řekl jsem to teď tady v několika málo větách, ale pokud tímhle nezačneme, tak všechny ostatní diskuze jsou jenom konstatování, jak je to všechno blbě. Jo? Mm. A to už mě docela unavuje věčně analyzovat a analyzovat, jak něco nefunguje, když to fungovat nemůže. Nemůže fungovat tento typ zastupitelské demokracie, protože ten interface, který je vložen mezi občany a ty veřejní služebníky, je prostě snadno ovlivnitelný, když to mám říct slušně. Hmm. Nechci mluvit, a někteří lidé by si mohli myslet, že nechci mluvit o korupci, že nechci mluvit o zastrašování, nechci mluvit o dalších metodách, jak naše zástupce ovlivnit, takže vyloučit to nelze, to jistě každý potvrdí, protože to je logické, no a důsledky už každý si domyslí sám a pociťuje každý na své vlastní kůži. Takže to je vlastně to nejdůležitější z dnešního pořadu, že jsem chtěl zopakovat, že pomocí vázaného mandátu je potřeba usilovat i v této zastupitelské demokracii zatím o zákon o celostátním lidovém vetu nad mandátem libovolného veřejného služebníka a nad změnou legislativy. Tečka. Takhle je to primitivní. Samozřejmě má to směřovat celý k RSOIPD and FD. Původně ten návrh znamenal retrográdně subsidiární, objektivně informovaná přímá demokracie, a to and FD znamená floating democracy. O tom už jsme mluvili posledně, že to je vlastně systém, kdy když máme ten Evoras je elektronický volební odvolávací a anketový systém, tak pokud třeba příklad, budu Švec a bude se rozhodovat v referendu o těch elektrárnách například, tak si řeknu, sakra, já jsem Švec, já teda opravdu perfektně rozumím obuvnictví, ale na energetiku nejsem expert, ale jak tak jako sleduju ten internet a možná i televizi, tam se neobjevují takovýhle dobrý lidi, ale prostě na internetu jsem zjistil, že o energetice opravdu rozumí například pan Hinek Beran nebo pan Pavel Janeček nebo pan Štěpán Noveský, a těch chlapů, který tomu fakt rozumějí, je mnoho. Tak já, když nebudu o tom chtít rozhodovat, abych to neudělal blbě, tak já v tom Evorasu můžu pro toto hlasování předat svůj mandát třeba Pavlu Janečkovi. A on to rozhodne v tom referendu za mě a rozhodne to určitě líp než já, protože on tomu rozumí. Jo, on to vystudoval, má ČVUT, to myslím elektrotechnik taky, a hlavně to spoustu let života dělal. Protože to byl, myslím, ředitel pražský plynárenský. Nebo ten pan Hinek Beran, taky úžasný člověk. Takže tady máte příklad, jak je možný využít floating democracy. To znamená, jak je možný použít ten plovoucí mandát. A proto potom bude referendum o něčem jiným, třeba o obuvnictví, a protože jsem ten Švec, tak tam si ten mandát ponechám a rozhodnu si sám v tom referendu. Jo? Čili toto je veliká úleva pro lidi, kteří se nechtějí účastnit v politice. Nechtějí to furt sledovat, jako to děláme my, Pavle. My denně tomu věnujeme hodiny. Jo? Já hodiny denně sleduju politiku ze všech možných pramenů. A protože už to dělám více jak 10 let, tak už se mě zaostřuje obraz. Tím, jak dostávám těch informací, a kupa v tom je šumu samozřejmě, a lhaní a podfuky a všecko možný, a na mnohé informace není spoleh, tak přesto tím, že si to tak trochu pamatuju ještě, co všechno bylo, je a děje se, no tak to se automaticky vyčistí. Jenomže, kdo je takový blázen, jako já, že místo zábavy poslouchá od rána do večera pomalu různý pořady a informace schání a hádá se s umělou inteligencí a schání informace. Každý ne, každý na to nemá náladu, nemá na to náturu a nemá na to čas. Takže floating democracy je perfektní odpověď na šťourali, kterou řeknou, no přímá demokracie, to je na nic, to bychom museli furt chodit k těm referendum. Tak zaprvé nikam by se nechodilo, protože referenda by se dělaly elektronicky. Z pohodlí domova, v bačkorách, v tričku a v trenkách není potřeba nikde chodit. Jako když budete chtít někam chodit, tak si choďte, ale z mobilu na pařezu v lese můžete volit, rozhodovat, ankety, cokoliv. A pokud se tím nechcete zabývat, anebo pokud jste sebekritický a víte, že tohle zrovna byste neměl rozhodovat vy, protože v tom nemáte vůbec jasno a nemáte o tom ani ponětí, tak pokud víte, nebo znáte někoho, kdo tomu rozumí, no tak mu ten mandát pro tuto věc, takzvaně ad hoc, pro tuto věc předáte a pak si zase vezmete zpátky. Nebo staří lidé mají velmi dobře vychované děti, například. Příklad, to je příklad, jo. A protože už špatně vidějí, protože už nesledují politiku, tak řeknou, ta naše Mařenka je chytrá holka, vystudovala vysokou školu a já nevím co všecko, a Pepíček taky, tak my jim ten mandát přepustíme, budeme se je tak trochu jako hlídat, jestli rozhodujou tak, jak si přejeme, když ne, tak jim ho nemilosrdně sebereme, tam můžeme kdykoliv. A pokud budou rozhodovat náš prospěch, tak v pohodě a my, Stařečkové, už nebudeme muset nikde žourat na obrazovku, čumět do telefonu a nebo někde chodit s nějakýma lístkama. Takže ta floating democracy je velká úleva pro lidi, kteří se o politiku nechtějí příliš zajímat. To je vlastně takové doplnění, to v tom návrhu, který je na těch stránkách www.forum lidu, není rozpracován, protože k tomu jsem se dopracoval až později, jsem to objevil až později. Nicméně v tomto systému OIPD je možnost floating demokracii implementovat velmi, velmi snadné.
1: Ano, můžu do toho vstoupit?
0: Ano, určitě.
1: Neboť je tu dotaz, ano, dotaz a přesně nepochopení bych řekl trošičku. Ptá se tady posluchač, jaký jméno, nevím. Dobrý den, k čemu vám je řešení demokracie, když problém jsou korporace a světová lichva? Těm je úplně jedno, jak si to nastavíte. Důležité je, kdo koho vlastní, kdo vlastní a či dluhy. Prima večer tady. No a to je ono, o tom to je samozřejmě, že jo, pokud by se to takto vyřešilo, tak tohle to by bylo vyřešené následně, okamžitě.
0: Ale, já na to odpovím.
1: Ano, odpověz
0: na to. Já na to odpovím. Samozřejmě o predátorech a parazitech mluvím denně. Víme o nich, víme, že extrémně bohatí lidé si myslí, že můžou rozhodovat naprosto o všem na této zemi a zatím se jim to daří proto, že my se o politiku nestaráme. Protože těch skutečných predátorů, těch nesmírně mocných lidí je hrstka ve srovnání s námi ostatními. My jsme v obrovské přesile. A v přímé demokracii rozhoduje ta přesila, ne ti predátoři. Takže my potřebujeme mít nejdřív systém, kde budou rozhodovat svrchovaní občané a ne jejich zástupci, který, jak už jsem říkal před chvilinkou, pardon, jsou ovlivnitelní. No a kým asi? No těmi, co mají hodně peněz a není jim zatěžko někomu strčit pár set tisíc, někomu pár milionů a tak dále. A pak se věci dějí podle nich. Takže toto všechno, co se děje, toto špatné, ten korporátní, zejména finanční kapitalismus. Pozor, já nemám nic proti kapitalismu, který je výrobní a služební. To znamená kapitalismus, který vyrábí výrobky, lokomotivy, auta třeba, fajn, a nebo je to podnikání ve službách, to znamená, že někdo má okna třeba někomu a tak dále. Taky fajn, to je dobrý kapitalismus. Ale pak je ten finančně spekulativní a to je vlastně hobby světové plutokracie. Plutokracie je vláda těch nejbohatších. To je definice. A možná, že se mezi nimi najdou i jako dobří lidé, nevím, moc se mně to nezdá, ale většina z nich lační po té moci úplně chorobně, mají obsesivně kompulzivní poruchu osobnosti a jinak jsou extrémně inteligentní a extrémně bezcitní a bezskrupulózní a podle toho to vypadá. Malinko nižší stupeň pod tou plutokracií je oligarchie, což je malinko chudší vrstva, nicméně miliarda pro ně žádný peníz. A tyhle ty lidi taky rozhodují vlastně o celém světě, ale oni o tom rozhodují proto, že my se o sebe nestaráme, že si nebráníme svoje lidský a občanský práva. A to je možný pouze v přímé demokracii. Proto přímá demokracie je tak nutná a nezbytná. Ale protože lidi jsou líní, neustále se v nich vzbuzuje pocit, že jsou blbí, že ničemu nerozumějí, že nemůžou rozhodovat vůbec o ničem, ale můžou rozhodovat o těch volených zástupcích. To je zajímavé, to se jim klidně svěří. Jo? Volby do Senátu, volba prezidenta a volba do poslanecké sněmovny, ta je legitimní, legální, žádaná, propagovaná, jako by jsme my, lid, byli ti největší géniové, který dokážou zvolit ty nejlepší z nás.
1: Ano.
0: A pak, když chceme rozhodovat o tom, jestli tady budou třeba někde ty akcelerační zóny s větrníkama, tak najednou jsme všichni blbci.
1: Ano.
0: To je spor. To je prosím logický spor. Jo? A já už se poslední roky bavím zejména o logických sporech, protože jestliže my máme demos kratos, demokracii, vládu lidu a rozhoduje 315 lidí, to je sečtený ten senát s ústavním soudem, vládou a prezidentem, asi tak nějak to je, tak jestliže o nás ovšem rozhoduje 315 lidí, tak ty nechci to říct to slovo, ty ovlivnit je pro miliardáře snadné. Nebo spíš pro bilionáře. Takže všechno, co se děje a není logický, je sebezáhubný, ať už jsou to větrníky, Green Deal, migrační pakt, co ještě, jaký blbosti, honba za CO2, který potřebují rostliny pro fotosyntézu a tak dále, a tak dále, tak nehledejme zatím lásku a pochopení od plutokracie a oligarchie, právě naopak. A protože my jsme neustále udržovaní v přesvědčení, že jsme ti hlupáci, kteří nedokážou nic rozhodnout, akorát, že my všichni stavíme baráky, mosty, auta, lodě, letadla, kosmický koráby, všechno možný. My všichni ostatní děláme to, co je kolem nás a funguje, že jo? Takže jako to asi není, to nejsme asi úplní idioti. Takže tady máte obrovský logický spor, že takzvaní politici, mnozí, abych nebyl nespravedlivý, někteří jsou fajn, ale někteří jsou příšerní, tak ty mají pocit, že my jsme ty blbci a oni můžou rozhodovat o nás za nás bez nás. Nějaký referendum doteďka nemáme, že jo? Celostátní referendum, ani dokonce to lidové veto doteďka nemáme, x let po revoluci, velký sametový, kašpárkárně. Takže tady máme jasný spor. Lidi, co mají plná ústa demokracie, demokracii tak bytostně nenávidí, že jim to musí dát hodně práce se přetvařovat, že oni jsou ti demokraté, oni si tak sami říkají, mnozí lidé jim na to skočí a říkají jim, že jsou třeba liberální demokraté, což nejsou. Protože liberální demokrat, když bychom se drželi mojí definici, tak liberalismus znamená touha po svobodě pro každého člověka. Kdo není zločinec. Ale liberalismus se ujal v politologii jako už téměř jiný pojem a to znamená to bezbřehou svobodu pro predátory. Jo? To samý ten progresivismus, jak jsme se o tom bavili. Progres je přece pokrok. Všichni z nás jsme pro pokrok, pokud bude v užitku, nebo pro užitek lidí, nás obyčejných lidí. S tím nemáme problém, ale progresivisté vymýšlejí blbosti, vys tisíc pohlaví a jiný kraviny, genderový blbosti a podobně. A jak už jsem říkal, mě nevadí lidi, kteří mají pocit, že jsou lokomotiva, anebo muž, je žena a tak dále, ať se tak cítí jeho věc, jo. Ale není to pro nás téma. Oni ať si dělají, co chtějí, ale ať nás do toho netahají. My potřebujeme stavět silnice, dálnice, jaderné elektrárny nebo tokamakové elektrárny, uvidíme, co bude a tak dále. A ne se zabývat těmito nepodstatnými věcmi pro nás ostatní lidi. A to neznamená, že my je nějak odsuzujeme, my se k tomu vůbec nijak nestavíme. Jo? My konzervativní libertariáni, my říkáme, jo, dělejte si, co chcete, ale nikomu neubližujte. Jsou jenom dva vesmírné zákony, které nikdy nikdo nesmí porušovat. Všechny ostatní zákony jsou lidský, co si napsali lidi do zákoníku, třeba do občanského zákoníku třeba. A ty dva zákony jsou... Za prvé je zapovězena primární agrese. To znamená, ten, kdo první zaútočí, může dostat přes držku a zaslouží si to. Mm-hmm. A druhý je zapovězená krádež. To znamená, nekraďte a nebuďte agresivní a soužití lidí na planetě Zemi bude v pohodě. Doporučuji našim laskavým čtenářům, divákům a posluchačům, aby si našli na internetu autora mnoha, řekl bych až filozofických, i částečně náboženských, ale je filozofie, náboženství a tak dále, pro mě je to jedno. A ten pán se jmenuje Marc Passio, Marc Passio. A když si poslechnete jeho videa, nebo přečtete jeho texty, tak zjistíte, že on o tomhle mluví, že jsou vesmírné zákony, které na nás záleží v podstatě, protože tak, jak jsme ustrojeni, my lidé, jak jsme sestaveni, tak aby jsme měli šanci dlouhodobě přežít, tak se musíme vyvarovat pouze těchto dvou věcí. Musíme se vyvarovat primární agresi a musíme se vyvarovat krádeži. Ohrožování je krádež, bezpečí a tak dále. Takže vlastně tyto dva zákony tvoří tu bázi ortogonálního systému všech vzniků světa, jo, když to mám říct takhle matematicky až trochu srandovně. Ale když by tyto zákony dodržovali všichni, tak by byl na světě mír, ne? Pohoda, prosperita. I ti nejchudší by měli pěknou životní úroveň. Teplá voda v kohoutku, postel, střecha nad hlavou, topení a tak dále. Takže to je další důležitá věc, kterou jsem dneska chtěl zmínit, a to je ten Mark Passio, protože on těch statí videí má stovky a on se tomu věnuje spoustu let, takže to má promakaný. A protože mu logika nepřekáží v myšlení, to znamená, on se té logiky drží, tak to má smysl toho studovat, ty texty a ty videa Marka Passia. Takže to je další věc, kterou jsem chtěl dneska probrat. O demo zkrátka jsem mluvil, znova zdůrazňuji, ti, co mají demokracie plná ústa, tak ti většinou nenávidí, ale nemůžou to říct nahlas. Zkuste se zeptat nějakého politika. Když ti vadí, že my lidi jsme takoví blbci, že bychom neměli o ničem rozhodovat, takže jsi pro demokracii nebo proti demokracii? A on nemůže jinak odpovědět, než je pro demokracii.
1: Samozřejmě.
0: A vy mu na to řeknete, ale to je v přímém rozporu s tím, co jsi řekl předtím. A on začne žvanit, samozřejmě, tak. A když se vykecá a vy máte tu nekonečnou noblesu a trpělivost, tak když se vykecá a už mu dojde dech, tak řeknete, ne, není to tak, mýlíte se. Vy prosazujete v podstatě diktaturu, v podstatě fašismus, protože fašismus je teror skrze byrokracii. Korporátní, zejména finanční. A nám, občanům, kteří jsme svrchovaní z ústavy, nedůvěřujete, nechcete, aby jsme rozhodovali. Takže nemluvte vy zrovna, vy, pane politiku, o demokracii, když vy demokracii popíráte. A takhle je potřeba s nima diskutovat, ano. Umlátit je logickými argumenty.
1: A on by, protože jak my, on by logicky řekl, no ale vy jste právě mi dali ten hlas v těch volbách a to je to, že jste mi dali ten hlas, tak teďko už o tom rozhoduju já.
0: Jenomže je tady problém. Vy nedodržujete volební sliby, nebo snad je nějaký zákon, který by vás trestal za to, že jste porušili společenskou smlouvu mezi občanem a vámi.
1: Ale
0: běžně lžete, slibujete hory doly a pak to nesplníte. Takže co to je za zastupování? Ale situace, to není zastupování.
1: Ale situace přece ve světě se změnila a my nemůžeme dodržovat, protože situace, koukněte se, tahle Putin na nás útočí, válka, to přece nemůžeme, my jsme chtěli, ale my nemůžeme.
0: Můžete, protože vy, když nemůžete splnit svoje sliby, můžete kdykoliv rezignovat.
1: Tak, přesně tak.
0: Takhle
1: přesně
0: je to jednoduchý. Prostě ano. Tyhle ty žvásty jejich jsou k blití. Už toho mám fakt plný zuby, protože to malý dítě není takhle jako mimo logiku. Jo. A jim to nevadí, protože jde o koryta, o prebendy a o moc. Jo. Říkám, čest vzácným výjimkám. Jo. I mezi politiky jsou určitě jako rozumnější lidé, mezi úředníky určitě rovněž a tak dále, ale pak je tam spousta predátorů a parazitů, který pro nás nekonají zrovna to nejlepší.
1: Tací budou brzy obviněni třeba z pedofilie a podobných věcí, jo, kteří jsou slušní, protože bohužel na těch, na který nic nemají, tak
0: je,
1: musí
0: něco eliminovat.
1: Je potřeba eliminovat. Tak. Ach jo.
0: Tak já jsem ještě chtěl jedno téma, jestli můžu, a to je secese a opt-out.
1: Ano, povídej.
0: Takže kromě retrográdní subsidiarity, o které jsem hovořil, jo, já jsem to nedopověděl, takže retrográdní subsidiarita je vlastně subsidiarita v pořádku, která se odehrává na co nejnižší úrovni, kde to lze rozhodnout, a retrográdní znamená, že se ty pravomoce delegují od spodu, takzvaně od spodu, nahoru. To znamená, že když se občané rozhodnou, že tohle nebo tohle už nemůžou rozhodovat v jejich vesnici, protože se to týká celého okresu nebo kraje, no tak delegují tu pravomoc a odpovědnost na vyšší správní celek. Takže budeme mít okresy, tak na okres, když to bude potřeba kraj, tak kraj, když to bude země česká, moravskoslezská a moravská, žádný problém s tím nemám, s takovýmto územním dělením. Takže samozřejmě, když centrální, lepší než říkat nadřazené orgány, protože nikdo není nadřazen suverénu lidu. Takže centrální orgány, což je dneska vláda, v přímé demokracii by to byla, řekněme, výkonná národní rada, tak pokud usoudí, že nějaká věc by se neměla rozhodovat na jejich úrovni celostátní, ale na nějaký nižší, tak oni delegují tu pravomoc a odpovědnost na subsidiárně nižší místo. Takže oba tyto směry jsou možné a musí být v ústavě zakotvené jako prostě možnost, jako option. A jak delegování nahoru, nebo do centra, to je lepší, delegování pravomoci a odpovědnosti do centra, tak delegování z centra k okraji, jakoby, kruhu. Neboť jsme si všichni rovni, že? Takže to je strašně důležitý si uvědomit, že retrográdní subsidiarita je i ta subsidiarita normální, to znamená shoradou. Zatím je to tak, že vrchnost milostivě občas nám dovolí rozhodovat o nějaký blbosti u nás na vesnici, jo? Ale rozhodně nerozhodujeme o daních, o zbrojení například, o covidismu a tak dále a tak dále. Tak a teďkon jedna ze dalších důležitých věcí, dneska jsme mluvili o té floating demokracii, čili tekuté demokracii nebo plovoucí demokracii, to je to předávání mandátu, osobního mandátu, jiné osobě s možností kdykoliv zpět vzetí, tak ještě je tady další nezbytný prvek a to je secese a opt-out. Secese kromě toho, že tento pojem se používal i jako třeba ve stavebnictví, a, tak secese znamená odejítí. Odejítí. Vesměs se secese v politologii používá spíše k jakémusi kolektivnímu odejítí celé skupiny, celého kraje, celé země, celé vlasti z nějakého spolku. Čili třeba kdybychom my vystoupili z Evropské unie, tak by to byla secese od Evropské unie. Příklad, jo? A opt-out je osobní odejítí, odmítnutí nějaké veřejné služby například, ale i včetně toho, že ji nechceme platit. Například, já nechci dát ani korunu na útočné zbrojení, ale nemám problém platit jakýsi občanský příspěvek na ryze obranné zbrojení. Co to znamená? Samozřejmě náš posluchač zastříhá ušima a řekne si sakra, o co mu jde. Tak jde mi o to, že podle mého soudu nejlepší je neutralita, přičemž je dobré mít dobré vztahy se všemi lidmi na celém světě, pokud to jenom trochu jde. Takže i kdybychom vystoupili třeba z NATO a na to by dál existovalo, tak nikdo neříká, že musíme mít s NATO nepřátelské vztahy. Konec konců Severoatlantická aliance nebo Atlantická aliance je ryze obranný pakt. Proč ne? Ale jestliže sem přijede americký prezident a řekne, že chce, aby jsme vydávali 5% HDP na zbrojení, a protože oni jsou nejsilnější v té alianci, tak oni diktují těm ostatním, tak my bychom museli dávat ročně 5% HDP, je víte kolik? Asi tak 400, 420 miliard ročně. To je problém, taková rána.
1: Oni mají problém to utratit. Ano, tak, takovou tu částku. To je neuvěřitelné.
0: Oni mají problém, to je šílený. Místo toho, abychom si udělali analýzu, jaká zařízení potřebujeme, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro vojáky, jakou potřebujeme výzbroj a výstroj pro civilisty, ano, slyšíte dobře, protože i národní domobrana potřebuje tyto věci, a my armádu nepotřebujeme, my potřebujeme národní domobranu.
1: A ta je a zakázaná v současné době.
0: No, protože to je jasný proč. Jo. Ale národní domobrana je v podstatě armáda, by měla být, a to je taková armáda, která není útočná, která je ryze obraná, je na to dobře vybavená, je na to perfektně vycvičená, takže taková armáda nikde nejezdí na mise, někde někoho vraždit, koho jsme v životě neviděli, ale chrání ruka páně, aby někdo vstoupil okovanou botou vojáka na území České republiky, tak se zlou potáže, protože národní domobrana, pomlčka armáda, si to s nima vyřídí. A pak ještě potřeba samozřejmě ta komunální domobrana, což jsou v podstatě domobrany nebo jakési legálně ozbrojené skupiny lidí, dobrovolné a volené občany v jednotlivých obcích nebo čtvrtích. A důležitý je, že ta komunální domobrana má podle mýho návrhu ústavy právo přednostní audience u libovolného veřejného služebníka. To je pro ty případy, kdyby se systém zvrhnul a ti, kteří mají momentálně dočasně svěřenou moc, by se odmítali podrobit vůli lidu. Což se může stát? Převraty se dějí. Z demokracie se může stát diktatura 1-2. Takže my musíme mít nějakou možnost, aby když uvidíme, že se někde něco zvrhává, tak aby tam mohla nastoupit komunální domobrana a měla právo přednostní audience a daného úředníka, politika a tak dále, jak si vyspovídat, jak to jako myslí. To není žádný nabádání k ozbrojenému povstání nebo k nějakému střílení a tak dále, ale přece jenom je to komunální domobrana, která je volená lidem v čtvrti města, ve vesnici, tak má určitý respekt, protože má mandát občanů. Takže pan úředník má taky mandát, ano, ale ti lidé mají taky mandát a on musí mít z ústavy povinnost je přijmout a odpovídat na jejich otázky. A dokud na jejich otázky neodpoví, tak nepůjde domů spinkat. Bude to jak konkláve, ano. Dokud se nevyjádří ke všemu a všechno to musí do éteru, samozřejmě, aby občané věděli, co se tam děje, tak nepůjde domů. A je to. A oni se potom, ti úředníci a politici, dají sakra bacha, aby náhodou jim nějaká komunální domobrana neposlala velmi zdvořilý e-mail nebo dopis. Protože by to znamenalo, že do týdne nebo do 14 dnů je musí přijmout, i kdyby čert na koze jezdil. A z toho by měli takovou hrůzu, že by si odpustili spoustu ničemností. A to je to podstatné. Stejně tak, jako jak jsem mluvil na začátku, ta odvolatelnost libovolných veřejných služebníků. Myslím si, že by těch odvolaných bylo velmi málo. Důvod je prostý, protože by neustále nad nimi visel Damoklův meč toho odvolání, no tak by si nedovolili páchat žádný zločiny, protože by se jim to nevyplatilo. Ta veřejná služba je dobře placená, tak proč by se oni připravili tím, že by dělali nějaký fixly, protože když by jim na to přišli lidi, no tak je odvolají díky celostátnímu lidovému vetu. Velmi snadno. Takže to je další přednost přímé demokracie. Kam bychom měli zpět postupnými kroky, jak už jsem naznačil na začátku našeho pořadu. Opt-out je tedy osobní odejití od něčeho, odmítnutí. Nemíním přispívat například na univerzity, kde se učí nějaký neuvěřitelný hovadiny. A nebo věci, které mě jdou extrémně na nervy, například býti evropským úředníkem. Na to já nechci přidávat ani korunu, ale chci dávat peníze na vysoké školy. Technické, to znamená stavařina, strojařina, elektrotechnika, kvantová fyzika, matfis, samozřejmě to je potřeba, co já vím, všechny technické obory, které jsou užiteční lidem, tam nechť je to placeno z peněz nás všech, kdo jsme pro. Nějaké malé stipendium je možné mít i pro talentovaný kluky a holky z chudších rodin, to všechno se dá zařídit, ale když chce někdo studovat, být evropským byrokratem, tak ať si to zaplatí sám.
1: Genderové studia, že?
0: Anebo a různá genderová studia a jiný kraviny, jako promiňte, jsem ochoten se o tom utkat s kýmkoliv, že toto není v zájmu občana České republiky platit. Takže toto ne a já bych udělal opt-out od tohoto. Ale třeba bych klidně přispíval na katastr nemovitostí, protože katastr nemovitostí si vede v České republice docela dobře. Ti úředníci jsou tam docela pečliví a pracovití a ty stránky fungují a tak dále. Chtěl bych je pochválit. No a protože mám nějaký baráček a zahrádku a sad, no tak je dobře, že ten majetek je evidovaný prokazatelně, oficiálně a tak dále. Tak proč bych neplatil katastr nemovitostí jako ten úřad, jo? Ale některé jiné úřady, nevím, jestli bych byl ochoten financovat. Čili tam bych těch opt-outů asi udělal hodně a opt-out taky musí být možný vůči nějaké konkrétní osobě, která se podle mého soudu zpronevěřila své funkci. To znamená, že když nějaká osoba, nějaký poslanec, nějaký premiér, nějaký prezident bude podle mého soudu konat nikoli v můj prospěch, tak já musím mít právo svůj příspěvek jeho platu zrušit a ten, aby propadl zpátky do celostátního rozpočtu. Ne, že bych ušetřil já, ale prostě nechci, aby tomuto člověku se vyplácela ode mě ani koruna. To je taky opt-out. Jo? Takže jak vidíte, těch možností je velmi mnoho. A pokud nad tím nepřemýšlíme, no tak svěsíme uši a řekneme si, no jo, jsme blbí, tak ať za nás rozhodujou ty chytrý. A výsledek vidíte, ano, výsledek je jasně vidět, kam to vede, když se o to nestaráme. Když se nestaráme o svoji svobodu, respektive když nesledujeme ty národní cíle, kterých je minimálně 6, a to je mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Sledování osobního štěstí je pro LGTB komunitu zaručeno. Můžou sledovat osobní štěstí, můžou mít svazky, můžou si dělat, co chtějí, jako. Jenom ať nás tím neobtěžují. To stačí.
1: Ano, to je pravda. Mně nejde do hlavy, že vlastně se to děje v celém světě, tento průšvih, který to... Jak je to možný, že se to děje v celém světě?
0: Ano, myslím si, že to je věc, která slouží k takzvanému odvádění pozornosti. Jestliže máme důležité věci, například, že někdo chystá válku nebo něco hroznýho, no tak se vytáhnou témata, která iritují mnohé lidi. Mě toto téma nějak zvlášť neirituje, pokud toho není plná televize. A musím říct, že spousta lidí, které, řekněme, patří do té množiny LGTB+,
1: takže... LGBT, ty to otáčíš zase. LGBT. No, jedno...
0: Tak já LGBT.
1: Je, víme, o co jde samozřejmě.
0: Je to jedno. Tak,
1: plus, minus,
0: ty rozumný to nikde neprezentují, nevystavují, neotravují s tím. Mají konec konců to registrované partnerství, takže všechno v pohodě. Nemusí tomu říkat manželství, tedy muži ženství. A no. Je to žádný problém. Mm-hmm. A jsou to, mnozí jsou úžasní lidi, jako skvělí, takže proč, jako, my proti nic nemáme. Ale to je zase vždycky nějaká skupina lidí, obávám se, že je nějakým způsobem financovaná někým, aby vnášeli do veřejného prostoru témata, která pro nás občany jsou naprosto irrelevantní. A já dám takový příklad blbej. Andrej Babiš byl požádán prezidentem, zda by se nedostavil. Andrej Babiš to slíbil, někde něco zařizoval a nestíhal. Tak, moment. Tak zavolal nebo napsal zprávu, nevím, prezidentovi a omluvil se a řekl, že by to potřeboval o půl hodinky posunout. Zda je to možné? A odpověď zněla ne.
1: Ano.
0: Nedalo se nic dělat, protože Andrej Babiš byl zřejmě velmi zaměstnán, dorazil asi o 4 hodiny díl a pan prezident mu umyl uši před novinářema, že přišel pozdě. A teď jsou toho plný noviny, televize, rádio, rozhlas, všecko řeší 15-minutový zločin Andreje Babiše, že přišel pozdě na schůzku s prezidentem, kterou si vyžádal prezident, ne Andrej Babiš. A on tam peskuje jako malýho fracka a pokud to vím dobře, tak Andrej Babiš se ohradil a řekl, že není prezidentův zaměstnanec, což teda není, protože Andrej Babiš v této funkci je náš zaměstnanec. Je zaměstnanec lidu, stejně jako ten prezident. Tohle by si lidi měli opakovat místo ranní a noční modlitby. Že premiér, prezident, soudci, generálové, důstojníci a tak dále, poslanci, senátoři jsou naši zaměstnanci. Naši a jenom naši zaměstnanci. A nemáme-li právo je odvolat, zatím nemáme žádnou možnost. Jednou za 4 roky volby, kde vám nastupují hory doly a pak nic z toho nesplnějí, to je nesmysl, to je prostě blbost, tak to není demokracie. Takže velká chvála demokracii. Demokracie je správně. Akorát to, co tady máme, není demokracie. To je takzvaná zastupitelská demokracie.
1: Ano. Něco takového přece udělala Šichtařová, Markéta Šichtařová, která odstoupila právě proto, že nemohla, že nebyla schopná udělat to, co vlastně slíbila.
0: Markéta Šichtařová je bystrá ženská, která prokoukla, že se tam řešejí v 80% třeba případů úplný hovadiny a když má dojít na něco podstatného, což byl, mám dojem, nějaký ten digital act nebo něco takového, tak téměř na to nedošlo, takže pro ní to byla ztráta času, tak se naštvala a vzdala se mandátu. Což
1: a teď zase
0: má na to svatý právo.
1: Zase ta diskuze okolo toho, jo? Jestli to, k čemu to je dobrý, tak tam přijde některý, který už se neudělá vůbec nic. No tak, jo, rozumíš, něco na tom je, ale to je takže, problém systému, to je problém systému.
0: Ano, to je důkaz o tom, že parlamentní demokracie nefunguje. Nefunguje,
1: přesně tak, problém systému, ano.
0: Funguje jenom přímá demokracie a pokud někdo napadne, že prosazují něco, co nikdy nefunguje, není to pravda, přímá demokracie funguje ve Švýcarsku. Spoustu desetiletí, století. V některých zemích jsou aspoň náznaky přímé demokracie, což jsou ta referenda. Takže predátoři a paraziti se samozřejmě referendum brání zuby nechty, dělají z nás blbci, že nejsme schopni nic rozhodovat a tak dále. Není to pravda, jestliže každému referendu předchází takzvaná deliberace, to znamená občanská rozprava, kde se argumentuje pro a proti a občané si potom vyberou, zda se rozhodnou tak či onak, tak to nemá chybu, to bude fungovat bez problému,
1: Myslíš, že by bylo možné, aby to fungovalo v současných veřejnoprávních médiích, deliberace?
0: Ne, protože současná veřejnoprávní média jsou placena paušálně, ať dělají dobrou práci nebo špatnou, to je úplně jedno, jestli to jde z poplatku nebo z rozpočtu. Z rozpočtu je to o malinko lepší kvůli tomu, že kontrolní úřad na ně může. Ano. Teď na ně nemůže ani kontrolní úřad. Národní kontrolní úřad je bezmocný a oni si svý miliardy, 7-8 miliard, nevím, můžou prošustrovat, jak jim libo, takže tam se z České televize a z rozhlasu se stal stát ve státě. Co je podstatné, kdyby byla Česká televize a Český rozhlas veřejná služba informační. Teď už se o tom začíná mluvit, že to je vlastně veřejná služba, všim si z toho. To předtím nebylo nikdy slyšet. Furt se mluvilo o veřejnoprávní televizi a veřejnoprávním rozhlasu. A najednou se mluví o veřejné službě.
1: A kdo o tom mluví?
0: Tady, já mluvím o veřejnoprávní, ne o veřejnoprávní, ale o veřejné službě. Takže když by lidé, kteří rozhodují v televizi a v rozhlasu, byli lidmi voleni a odvolatelní kdykoliv, tak by si nedovolili nic. tak by všechny diskuze byly vyvážené, zvali by tam lidi, kteří mají opačný názor, než je momentální, třeba Národní výkonné rady, čili vlády dneska, a tak dále. To by fungovalo.
1: To je zajímavý téma. Třeba Václav Moravec, ten právě sám odešel z toho důvodu, že nemůže prý, že nemůže být prostě nezávislý. On, jo, ale to je fakt zajímavý tohleto.
0: Ty on znáš nějakého nezávislého zaměstnance? No. Existuje nezávislý zaměstnanec, to znamená, přijde na dvůr, plivne do kašny, rozkopne dveře a řekne šéfovi, jdi do hajzlu. Já jsem nezávislý. Asi těžko, že jo? No. Takže kdo je

0: Řezníček, nebo jak se jmenuje? Pan Řezníček prostě.
1: No.
0: Pan Řezníček. Když byly debaty televizní, volební, tak snad nikdo nebyl větší mistr na to skákat do řeči těm, co se mu to nelíbilo, a nechával prostor a pokládal přívětivé otázky těm, který měl rád. Jo?
1: Ano.
0: Takže on je na tohle mistr, pan Řezníček. Ovšem nemá v české televizi, v naší české televizi, to dělat. To je manipulátor. Jednoznačně.
1: Mhm.
0: Jenomže tím, že dneska, já jsem dneska, jo, to je zajímavý příběh. Já jsem dneska připravoval něco málo, budu tady betonovat cosi, a tak jsem poslouchal rádio, Radiožurnál. Nikdy to neposlouchám, protože každá pátá věta mě irituje, ale tentokrát jsem to nějak vydržel, když jsem přehazoval ten písek přes katrovku, a poslouchal jsem to několik hodin. Což teda na mě je obrovský výkon, jako poslouchat tento typ média. A to byla snůška takových žvástů, že se divím, že si to současná vláda nechá líbit. A současná poslanecká sněmovna, když má i většinu. Fakt tomu nerozumím, že tyhle lidi nechají takhle příšerně lhát, pomlouvat ty lidi, kteří momentálně mají nějakou ústavní odpovědnost, ano? Moc a odpovědnost, samozřejmě. Takže už to chápu, proč je ten národ tak rozdělen, protože jedni poslouchají rádio mainstreamový, čumějí na mainstreamovou televizi a jsou úplně zhypnotizovaní těmi jejich žvásty, a ti druzí, kterým to neštimuje, jak se říká, nezapadá, tak sledují informace na internetu a pak mají názor samozřejmě úplně opačný, protože to, co se děje jaksi v rádiu a v televizi, to jsou neuvěřitelné blbosti. A poznáte to jednoduše. Jsou tam logické spory.
1: Opět.
0: Jakmile je někde logický spor, nemůže to být pravda. Ano? Náš Bůh, můj, je logika. Nebo dar od Boha je logika. Proti té nelze jít nikdy. Na ní je naprostej spolech, jako na matematiku. Tam nelze uhnout. Takže v matematice například neexistuje vědecký konsenzus, ano. Jakmile někdo začne mluvit o vědeckém konsenzu, tak já se začnu smát, protože to je protimluv, to je oxymoron.
1: Ano, přesně tak.
0: Matematika není konsenzuální, to není, tam ty pravidla, co tam platí, nejsou, protože jsme se na tom jako domluvili a že to tak jako budeme dodržovat. A to je nezávislý na nás.
1: Ty by jenom dodržovat. Vem si to, že jo? Já si vzpomínám právě na tu aféru agent Skripal, pamatuješ si?
0: Ano. Tam
1: dlouho pořád nemohli na někoho to hodit, a když už nevěděli kudy kam a neměli žádný prostě žádný argumenty, aby to na něj hodili. No tak co udělali? Tak se sešla někde v Evropě nějaká rada, nebo červíco, nějaký konzílium, nebo co. A oni se usnesli, nezávisle na nějakých argumentech a pravdách, že to bylo takto a takto. Hotovo. A od té doby je to jako prostě konsenzus, je to daný, a na tom staví všichni, a všichni, když se o tom začne hovořit, tak první řeknou, dále se usnesli, že za to mohl to ten a to ten. A teď o tom budeme v tomto pohledu dál takhle o tom diskutovat. Takhle to je daný a teď o tom diskutujte. No to je neuvěřitelný toto. Jo?
0: Tak, takže já k tomu mám tuto řeč, jo, jestli můžu.
1: Ano,
0: můžu.
1: Samozřejmě.
0: Mám k tomu tuto řeč. Všichni, co studovali matematiku, vědí, že matematika, když vystavuje takzvanou algebru, tak na začátku musí být definice pojmu. Přesný, jasný, výstižný a jednoznačný definice.
1: Velmi
0: pak
1: důležité.
0: Jsou postuláty a axiomy, to jsou věty, o kterých nemá smysl pochybovat, protože jsou nad slunce jasný. Jsou vesměs definiční. A pak je to věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz, věta, důkaz. Takhle se vystavuje algebra v matematice a je to neprůstřelný, naprosto, je to nezávislý na lidský libovůli a podobně. Čili buďme klidní, je-li něco zpracováno matematicky nebo logicky, nemůže tam být chyba. Musí to být ale matematicky nebo logicky. A teďkon,

0: Další pojem je kauzalita a korelace. To znají všichni lidi, kteří dělají třeba kvalitu ve firmách, jo, tak tam je spousta korelací, se měří na výrobcích a tak dále, a snaží se, aby histogramy byly hodně špičatý, úzký, aby byly úzký výrobní tolerance a tak. A teďko, kauzalita znamená příčinnost.
1: Ano.
0: To znamená, že v pytliku mám dvě koule, vím, že tam jsou dvě koule, jedna je červená, jedna bílá. Vytáhnu tu bílou, tak která je v tom pytliku?
1: Ano.
0: Je jasný, ta červená. Už tam nemůže jiná bejt. Jo? Takže tady je jasná příčinná souvislost. Kauzalita. Když tam budu mít hrst kuliček a většinou vytáhnu červenou, tak můžu říct, asi těch červených tam bude víc. Jo, ale...
1: Nemusí to být kuličky, pravda.
0: Tak, ale když pak ty kuličky vysypu na mozaikový prohlubně, což je takový plato na vejce v malém, no tak najednou zjistím, že jsem měl zrovna veliký štěstí, že jsem vytahal většinou těch červených, i když jich tam je úplně stejně jako černých. Jo? Takže to je korelace. A teď si představte, že byste byli souzeni u soudu, třeba pro domnělou vraždu, že jste někoho zabili, podle kauzality nebo podle korelace. Podle kauzality se to dělá správně, to znamená její dokázaná jednoznačná příčinnost, že ten a ten člověk byl zabit vámi, protože vy jste tohle udělal, jsou na to svědci, fotografie, záznamy, blablabla, miliony důkazů. Jakmile jsou na to důkazy, je to kauzální případ, ale pokud je to jedna paní povídala,
1: tak se to dnes dělá velmi často.
0: Tak,
1: jsou to,
0: pak další,
1: jsou to
0: další
1: procesy
0: jedna paní
1: na objednávku.
0: A když tři paní povídali, tak máme vědecký konsenzus.
1: Tak,
0: a oni vás pak odsoudějí za vraždu někoho, koho jste samozřejmě nezavraždili. Takže doporučuji ten úžasný americký film 12 rozhněvaných mužů, se to myslím jmenoval. Hrál tam dokonce Jiří Voskovec, takovou epizodní roli. A bylo to o tom, že ty soudci, v Americe mají u těchto závažných zločinů porotní soudy, to asi víte. A tam z kraje bylo jasný, že je vinen ten člověk. No a pak do toho začal občas někdo šťourat a nakonec zjistili, že vědí prd. Jo? A když víš prd, tak někoho nemůžeš odsoudit. Je lepší někoho neodsoudit, než odsoudit někoho křivě podle zákeřně a pak ho třeba ještě popravit.
1: Ale když je, to, ne, když je to na zakázku, když je to politický proces, no tak jak se to dělá přesně tímto způsobem podle té korelace?
0: To je možné, ale jenom v diktatuře a v zastupitelské demokracii.
1: Přesně
0: příjmené.
1: Tak. Přesně tak, ano, souhlasím. No,
0: čili
1: záleží,
0: přímá demokracie je tedy trnem v oku predátoru a parazitu. Takhle je to jednoduchý. Kdykoliv bude někdo pomlouvat přímou demokracii, tak to znamená, že zaprvé je elitář a myslí si, že je chytřejší než ostatní. To je první znak jeho charakteru, jako vady charakteru. Jo, když nedůvěřuje lidem, že umějí dobře rozhodnout. Samozřejmě, že nerozhodnou dobře, nebudou rozhodovat dobře, když nebo mi pravdivé informace objektivní. Ale od toho je veřejná služba informační, zákaz cenzury, prostě data z celého světa a tak dále. A hlavně, další věc, co se stalo, strašná věc, věda ztratila cudnost, řekl Petr Lobejšek v nějakým pořadu, velmi výstižně. Věda ztratila cudnost, což je velmi noblesně řečeno, že mezi vědci existují lidé, kteří sice jsou ověšeni těmi tituly a tak dále, ale jejich morální profil je katastrofální, protože ty v honbě za prestiží, penězi, vlivem, společenským postavením jsou schopni poplivat veškeré principy vědy. A základní princip vědy je, že se všechny hypotézy, tedy vyslovené věty, musí exaktně přísně dokazovat.
1: Ano.
0: A bez důkazu je to jenom hypotéza. My tady máme hypotézu, že nás CO2 zabije. Kde jsou důkazy, že tomu tak je? Nejsou, protože to blbost, že jo? A tak dále, a tak dále. Takže
1: CO2,
0: ono stačí...
1: CO2,
0: stačí
1: skutečně zabije, ano, ale oni to můžou říct takhle. No. Celé chovy nakažené ptačí chřipkou se zabíjí CO2.
0: No to jo, jasně, když je ten plyn toxicky koncentrován. Ale to se mě přived na dobrou myšlenku, že tuto větu musím vyslovit.
1: Ano.
0: Milí přátelé, jakákoliv vysoká koncentrace
1: čehokoliv
0: bývá toxická, čehokoliv. Ano. Když budu mít příliš mnoho vůně, vznikne smrad.
1: Ano.
0: Když budu mít příliš mnoho práva, právních předpisů, legislativy, vznikne právní chaos. Prostě, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Takže i jistá míra uměřenosti, rozumnosti, rozvahy je nezbytná pro naše přežití. Protože když budeme něco přehánět, ať už je to cokoliv, zejména když budeme přehánět koncentraci moci, prezidentský systém. Teď se občas ozývají takový nápady, že bychom měli náš systém parlamentní změnit na prezidentský. Co si jako pomůžeme? Čím? No, že řekněme, prezident by mohl být rozhodnější a tak dále. Ono to má své výhody. Ale bez těch záporných zpětných vazeb je to z bláta do louže.
1: Teď vidíme čili klasicky
0: můžeme
1: USA,
0: mít klidně prezidentský systém, tak, nebo tu Národní radu, to je v pohodě, ale musí tam být odvolatelnost libovolných veřejných služebníků, lidový veto nad jakýmkoliv zákonem, mezinárodní úmluvou, smlouvou a tak dále, pak celostátní referendum musí být zákon vyvolatelný všechno přímo občany, protože ti jsou svrchovaní. Tam je to horší, protože tam se musí hlídat homogenita legislativy obecného referenda, jo? A to by měla být práce ústavního soudu a ne, že budou vykládat nějaký politický věci. Jako. To jak zdůvodňovali devalorizaci důchodu, to nemělo s právem nic společně. To byla ryzí politika. Jo. Takže my máme politický orgán nevolený, protože ho jmenuje prezident, 15 lidí, teď jich tam je 13 jmenovaných Pavlem, že jo, prezidentem. Ano. Takže když by byl nějaký kompetenční spor, tak jak asi budou hlasovat, jo? Tam se hlasuje. Takže tam taky není povinnost kauzality nebo jednoznačnosti. Tam se hlasuje.
1: Tam se hlasuje o tom, ano. To je pravda.
0: A je to pro nás závazný. Jak může být orgán, který není volený lidem, nadřazen svrchovanému lidu? A máme další spor, jo? Prezident byl aspoň zvolen, dobře, nějak, jo, ale ústavní soud nebyl vůbec zvolen, byl jmenován a on má právo vykládat ústavu a to i tak, že je to absolutně protiústavní, to si fakt děláte srandu nebo jak, jo, čili to jsou věci, ve kterých je potřeba šťourat a uvědomovat si je bytostně, vykládat to našim dětem, protože děti jsou úžasný v tom, že jsou neskažený ještě. A těm, když řeknete, že si politici a úředníci rozhodují o svých platech sami, tak žasnou. Inteligentní dítě to pozná, že to je blbost, že to je šílený. Jak si může zaměstnanec rozhodovat sám o svým platu? Zkuste si to představit, jo? Že jste prodavačka v sámošce, přijete za vedoucí a řeknete, já chci 100 litrů měsíčně. A jestli mě nedáte, tak to tady všechno podpálím. A je to. Jo? Takhle to asi nefunguje, že jo? Ale ve státní správě to si oni odhlasovali, no oni si odhlasovávají svý platy,
1: to samý samozřejmě soudci, to samozřejmě soudci, který si přímo hlasují o svých
0: platech. A schovávají to za nezávislost, přičemž jejich nezávislost je blbost. Oni jsou závislí na nás, na občanech. Ano. Soudci by měli být volení a odvolatelní lidem. Přímo. Ne, že o nich bude někdo rozhodovat a jmenovat a tak dále. Tím se utužuje moc predátorů.
1: Tak.
0: Jako, já už to říkám 10 let, ale nikdo mě neposlouchá. Nebo někdo, jo, ale moc se o tom nemluví. No, on se o tom nesmí mluvit, že jo.
1: Tak.
0: Jaksi v masových médiích, protože to bychom odkryli to, že to, co tady máme, není demokracie. A to je ten problém.
1: Ale mě by skutečně zajímalo, kdyby jednou tam někdo přišel a byla to nějaká taková síla, která by nebyla jenom jednorázová, který by se neobjevil jednou a víckrát už by se tam nedostal, který by začal mluvit třeba jako ty. Jak by na to reagovali ti posluchači, kteří prostě na to nejsou zvyklí? Já mám takový obavy, že by to byli oni sami, kteří by tě takzvaně vypískali.
0: Ano, ano, je to tak, protože stádnost lidské opice je geneticky daná a pochází z dob, kdy se vyplatilo být v té opičí tlupě, jo? Protože když je opičí tlupa, tak tam spíš přežijete, protože když se blíží jaguár, který se opicema živí, nebo přilitne možná harpie, která se taky opicema živí, no tak některý z opic si toho všimne, některý, to je jedno, něco zakřičí a ostatní se zdekujou, že jo. Mm-hmm. Takže život ve smečce po tisíciletí byl výhodnější než býti samotářem. V podstatě všimněte si, že zvířata, která jsou samotářská, jsou velice inteligentní a nezávislá. A
1: jsou to většinou ty predátoři.
0: To jsou většinou ty predátoři. Ty se nikoho nebojej.
1: Ano, tak jsou samostatní.
0: Zajímavý je, že když máte doma domácího mazlička, který je v přírodě obrovský predátor, my jsme doma jeden čas měli kunu. Kunu lesní nebo skální, nevím. A protože ona ztratila matku někde, jí přejela asi auto a darovali nám jí jako k péči, domácí péči, v nějaký ty stanici, kam my jsme se dovezli zraněnou poštolku, nebo se takové, já už si to nepamatuju. Tak my jsme měli asi 2 nebo 3 roky doma tu kunu, kterou matka nenaučila lovit a zabíjet. Mhm. A ona měla nejradši dětské piškotky, odmítala maso, byl to mazel, ale bylo fakt, že měla ty divoký reflexy, to znamená, když ji člověk chtěl pohladit, tak musel opatrně a tak, aby viděla, co kdyby neviděla, tak vás kousla.
1: Jasný.
0: Ale jen tak jako rafla a pak si uvědomila, že se nic neděje, tak vás pustila. Jako. Ale měla ty zvířecí efekty vybroušený, jako ty zvířecí instinkty, ale jinak to byl dobrák od kosti. Jo. Takže zase mnoho věcí záleží na výchově, na tom, jak se kdo dochová.
1: Veškeré zvířata jsou dobráci od kosti. To, že některý loví ten normální, to je prostě jejich...
0: To mají dělat, aby se žili. Že jo.
1: Ale samozřejmě všichni jsou dobrácí. Problém je u lidí, že jo, který jsou obdařený tou inteligencí a podle mě ta inteligence začíná z toho dělat ten velký problém. Jo? Jinak my taky, takový ty dobráčkové, takový ty prostí, to jsou většinou dobráčkové, to nejsou žádný zlí nebo predátoři. Predátoři a zlí jsou většinou ty prudce inteligentní, ale velice neempatičtí, velice neempatičtí lidé. Takže to je problém asi té inteligence.
0: Na ně pozor, to jsou psychopati nebo sociopati.
1: Tak, to lze.
0: A jsou všechny studie psychologů, kteří říkají, že psychopatů, respektive sociopatů, je v běžné populaci zhruba procento. Ale ve výběrové skupině lidí, což bývají vrcholní manažeři, politici, vojáci, úředníci, učitelé, kněží, prostě všichni, co mají nějakou moc nad ostatníma, tak tam je to procento psychopatů nebo sociopatů až 15%.
1: Já bych řekl i víc.
0: Já bych řekl, že evoluce tento trend podporuje dokonce.
1: Podporuje, že... přesně tak.
0: Protože mezi těmi lidmi, kteří nám jaksi jdou dost na nervy, protože na ně musíme koukat na těch obrazovkách, tak to jsou psychopati jak vyšití. Jo? Tak.
1: Velmi velké množství, ano. Jsi říkal ty, kteří mají tu moc. To je zajímavé.
0: Uvědomme si, že moc je právo znásilnění. Moc rovná se právo nebo síla nebo prostě oprávnění ke znásilnění. To znamená donutit druhého konat podle vaší vůle. Takže moc není nic, co bychom chtěli hladit po vláskách. Takže moc bez osobní moc bez osobní odpovědnosti nemůže existovat a musí být jenom svěřená a kdykoliv odejmutelná, čili odvolatelná. Ano?
1: Tady bylo krásně vidět v době covidismu, kdy dostali moc takový ty obyčejní lidé, ty prodavačky na těch kasách a to, když měli tu moc tě nějak odmítnout, neprodat, nebo já nevím, různý ty stráže, co tam byly, nebo jak se jmenujou, ty ochranky.
0: Ty ochranky, ty byly extrémně
1: a
0: jako
1: podobně. Důležitý, no. Jak v tu chvilku, když dostali tu moc, že můžou ty lidi, kteří tu roušku třeba neměli tenkrát, že jim můžou nějakým způsobem až ublížit, až prostě to, tak jak najednou prostě se ty lidi změní, jak to v nich vyplynulo okamžitě ta agrese a ten neuvěřitelný tohleto. Co to znamená?
0: Armáda.
1: Ano, armáda, to je to samé. Ano, policie.
0: My jsme oba byli normálně na vojni, že jo?
1: Ano.
0: Takže víme, že tam čím větší debil
1: tak
0: a primitiv,
1: tak
0: tím víc si užíval při šikanování nováčků.
1: Přesně tak.
0: Museli trhnout podlahu kartáčkem na zuby a hrozný věci. Čím větší kretén, tak tím víc se v tom vyžíval. A protože to většinou byl chasník statný a ty ostatní se taky bavili, tak ho nechali. Místo, aby mu rozbili hubu a řekli ty sráči, ty tady nebudeš rozhodovat o ničem, protože jsi blb a psychopat. To se bohužel v té armádě nedělo a já jsem s tím měl veliký problém, jako se na to jenom dívat. Jako.
1: Já taky, to je zajímavý, já taky.
0: A byl jsem oficír hned, protože jsem přišel na vojnu už po absolvování, že jo, ty vojenské fakulty, takže jsem byl, myslím, desátník a pak jsem byl podporučík na vojně, takže byl jsem důstojník, takže na mě si nedovolili, a když jsem tohle viděl, tak se mě z toho dělalo úplně fyzicky špatně.
1: A mohl jsi proti tomu zasáhnout?
0: Takže jsem zasahoval, rozštípal jsem skříň. Tenkrát jsem byl ještě taky chasník a nějaký takovýhle blbec se tam vytahoval na nováčky, tak jsem s ním vyrazil dveře v skříně.
1: Tak.
0: Já jsem se v tu dobu docela rád pral, takže jako šlo ze mě hrůza, tak to fungovalo. Jo. Ale vyžadovalo to prostě nebát se jich, když je to pár idiotů. Jo? A ty kluci pak byli tak vděční. A protože jsem s nima strávil ten rok, že jo, co je na vojně ten vysokoškolák, ten špagát, no tak oni pak už to nedělali, protože jsem se jich zastal. Oni to nedělali na svých bažantech takzvaných, jo. Samozřejmě nechali je pracovat, trochu uklízat a tak dále, ale nikdy žádná šikana. Dělali to, co ty ostatní. A ty inteligentní kluci, kteří tam byli, ty vojáci, kteří byli na vojně a měli už třeba průmku nebo tak, protože já jsem byl u vojska radiorelevové čety, tak
1: jako já.
0: Ty se k tomu nikdy nesnížili, jo, k takovýmhle prasečinám. Ale co to znamená? Že lidi, když vidějí, že predátoři a paraziti si můžou dovolit cokoliv, tak to chtějí ochutnat. To je stejný, jako když je mladší a starší brácha. Starší brácha jezdí na motorce a mladší brácha žadoní, nech mě chvilku řídit. A ten starší řekne ani omylem. No, tak počkáš, starší brácha vypadne a na tu motorku si vleze a zkusí se na ní projet, že jo? Jo?
1: Ano.
0: Protože každý si chce vyzkoušet, jaký to je bejt na tom výsluní. A pokud je to tak, že někdo chce excelovat, oslňovat tím, jaké má znalosti, schopnosti, co je schopný vyrobit, zařídit, udělat pozitivního a užitečného, tak to je skvělý. Ale pak jsou lidi, kteří na co šáhnou, to zkazejí, protože jsou nešikovní, jsou leví jako šavle, jak se říká, nebo jsou nesoustředění, nebo nemají nápady, a potom, ale oni se chtějí vyrovnat s tím schopným, jo, který třeba umějí svářet, nebo dělat na soustru a tak.
1: Tak jdou do úřadu, aby
0: těmhle lidem, těm schopným, těm soustružníkům a svářečům, aby jim to mohli předvíst, jako kdo je tady pánem, jo?
1: Přesně tak.
0: Takže to je další věc, která jasně říká, že v zájmu i dělníků je přímá demokracie, protože žádný parchant, který je levej jako šavle, si voně nebude otírat rypák.
1: Tak.
0: Jo, protože nebejt těch soustružníků, zedníků, tesařů a tak dále, tak nemáme nic, protože žvaněním jako barák nepostavíte, jo? Samozřejmě potřebujeme inženýry a techniky, kteří to vymyslí a nakreslí a spočítají, tak to je fajn, ale ty dělají užitečnou práci. Nehrajou si na panstvo. Ano? A čím je ten inž lepší, tak tím je takovej víc zakřiknutej a plachej, protože ví, že se může mýlit. Tak se furt chodí ptát těch kluků z praxi a říká, kuci, jak jste to tehle dělali, před 2 rokama. Pamatujete si, jak nám ten materiál sloužil, fungoval? Chodí se ptát ty konstruktéři do nástrojárny běžně, těch dělníků. Tam je spolupráce a když jsou to slušní lidi, rozumí, tak jsou jeden tým, že je to bezvadný. Takže takhle by to mělo být i v té společnosti, ať dělají odborníci svoji odbornou práci a ne, že se jim do toho bude plíst kdejaký hejula, který má pocit, že když je v parlamentu nebo v senátu nebo nevím kde, v nějaký úřednický pozici, takže může rozdávat rozumy kde komu. A to já nejsem žádný levičák, jako rozhodně ne, já s tím majetek soukromý, ten je nezbytný, kvůli intimitě, kvůli soukromí, prostě klidu, pohodě, prostě potřebujete auto, abyste se mohli dopravovat, kam potřebujete, potřebujete mít barák, potřebujete mít nějakou zahrádku třeba tak dále, majetek je nedotknutelný, je získaný poctivě, takže co já jsem za levičáka, nejsem. V žádném případě. Ale nejsem ani extrémní pravičák. Nemyslím si, že jsou nadřazení lidé a podřízení lidé. Ve firmách jo, ale ne ve společnosti.
1: A co ty teda vlastně jsi? Co ty teda vlastně jsi? Kam bys se zařadil?
0: Já už jsem to říkal, já jsem konzervativní libertarián, to znamená přeju každému co největší míru svobody. No. Uvědomuji si, že úplná svoboda možná není, protože bychom se navzájem pozabíjeli, sežrali. A konzervativní v tom smyslu, že pocházím ze selské rodiny prastarýho rodu a tam po staletí se vykultivovaly takové pravidla soužití a ryzosti a morálky a všeho, že mě to nemusí nikdo učit. Že mě dobře vychovala moje babička a můj tatínek, to byli takový hlavní myslitelé a já se nedozvídám nic nového o těch dnešních cápků. 30-letý smrkáč si myslí, že když si vezme kravatu a sako, že mě ohromí. Já chodím většinu času v monterkách.
1: Já taky.
0: A je mi to úplně jedno, jo? Ano. Akorát teda ještě loni, když jsem přednášel, že jo, na vejšce, tak jsem si vzal sako a leginy, no pardon, omlouvám se. A bylo to tam fajn, protože ty kuci byli úžasní a holky samozřejmě taky. Ale já nemám potřebu se někde předvádět, protože jsem jeden z vás ze všech. Jestliže mě jde vymýšlet stroje automatický, tak to neznamená, že jsem lepší než někdo jiný. Jenom mě tohle to jde. Ale ano. Když by šlo, co já vím, malování pokoje, tak to mě teda hodně nebaví, musím říct. Jo? Ne, že bych to úplně nedokázal, ale nebaví mě třeba natírání nebo malování. Tak. Tak každý jsme nějaký, ale to je bezvadný, že lidi můžou spolupracovat. Jo? Zase, peníze jsou dobrý sluha, špatný pán, že? Peníze jsou skvělý nástroj pro směnu, nemusí by vyměňovat hoblík za jabko, když jsou peníze, no ale jakmile se peněz zmocnějí predátoři, tak si začnou tisknout pro sebe a použijou je na válku, proti nám.
1: Ano, a zavedou úroky. A to je ten
0: zavedou
1: problém.
0: Úroky a tak dále, no. A různý platby a daně a platby na to či ono. Jako jak se opovažují, naše služebnictvo nás zadlužuje. Či budou ty dluhy těch 3,6 bilionů? Těch, co si to půjčili? Asi těžko, ty někam zdrhnou. Takže na koho to spadne? No na vás, na nás, na všechny. Mm-hmm. To chcem, aby někdo nás mohl beztrestně zadlužovat. To chceme, aby nám někdo mohl naprosto bez limity vypisovat daně, z níž se platí zejména jejich platy a tak dále. To chceme, bez kontroly, bez žádný zpětný vazby. Jak to jsme blázni, ne?
1: Já jsem to možná říkal, ale tohleto, když já jsem vždy řekl těmto úředníkům, říkal, vždyť jste tady za mý, já pracuji, já vytvářím hodnoty. Mm-hmm. A z toho vy tady máte ty platy. A oni řeknou, ale my taky platíme daně, ne?
0: No, to je schválně. To je metoda manipulace, které se říká směšování.
1: To člověk kouká jako blázen, se říká, z čeho ty daně platíte, ale no z těch našich vydělaných peněz. A co vy tady vyděláváte, co jste vytvořili? Jo? No, to je neuvěřitelné, že oni jsou přesvědčeni o tom, že oni platí taky ty daně.
0: K tomu mám řeč.
1: Ano, povídej.
0: Jmenuje se to směšování. Mm-hmm. Je už po 22. hodině.
1: Je, už máme za 4 hodiny konec.
0: Takže směšování bych řekl hovno s medem, jo? Protože když chci zamaskovat nějakou sviňárnu, nějakou sprostotu, nějakou drzost, tak to musím namíchat s dobrem. Příklad. Mm-hmm. Neziskovky.
1: Ano.
0: To, že politické neziskovky jsou zlo, a to, jak zvou kvůli předpokládanému zákonu FARA, který ve Spojených státech funguje od roku 1938, je jasný důkaz, že ty prachy, které jdou do zahraničí pro politické neziskovky, že to je katastrofa a že tito lidé ovlivňují tady podmínky v naší zemi a rozhodně ne ve prospěch občanů České republiky, kteří jsou spoluvlastníci vlasti a státu. Tak, a teďkon. Jak udělat směšování? No, politické neziskovky jsou neziskovky. Tak se řekne, takovej klokánek je taky neziskovka, ne? Takže kdykoliv zaútočíme na neziskovky, tak predátoři a paraziti řeknou, to útočíte na klokánek?
1: Ano.
0: Jo?
1: Třeba.
0: A my řekneme, ne, my útočíme pouze na politické neziskovky. Klokánek oceňujeme, protože ten se stará o bezprizorní děti. Je to tak? Je, jo. A oni řeknou, no jo, ale klokánek je taky neziskovka a vy chcete zrušit neziskovky. A my mu řekneme, ne, my nechceme zrušit neziskovky. My chceme jenom vědět, odkud jsou placeny politické neziskovky. A takhle se odehrává ta debata, jo? Protože oni směšováním nebo maskováním chtějí dosáhnout toho, že nějaký svinstvo, nějakou špínu smísí s něčím dobrým. A aby si to člověk dobře pamatoval, proto jsem uvedl ten příklad toho, s tím medem, ano.
1: Hovno s medem, ano.
0: Ano.
1: Přesně tak to je, no, takže to je zajímavý a jak říkám, je neuvěřitelná ta jejich reakce prostě těchto úředníků, který tam opravdu parazitují. Více mi jako asi někdo taky řekl, kdo to řekl teďko, že jsou to paraziti?
0: Turek, myslím.
1: Turek, ano. A velký,
0: Filip Turek řekl, že se podařilo deratizovat.
1: velký problém, ale a všich se to tak dotklo.
0: Ona to teda nebyla deratizace, ale byla to dezinsekce, ale to je taková drobná oprava. Omlouvám se Filipovi Turkovi, že ho takhle mentoruju, ale jinak to řekl podle mě logicky správně.
1: Ano, ano.
0: To, že to někomu zní divoce, ten náš systém divoký je.
1: Ano.
0: Tolik lidí má tu drzost, že druhým chce předepisovat, co mají dělat. To je nesnesitelný.
1: I když je to proti...
0: A může to vést až k válce. Může to vést k válce.
1: Občanské válce.
0: Občanské válce nebo válce, že nás někdo zavleče do války. A může to vést k takzvanému státnímu bankrotu. To znamená, že peníze ztratí svoji hodnotu. To je další nebezpečná věc, která se nad námi houpe, jak ten Damoklův meč, ano?
1: No, takže to bylo velmi zajímavé. Kolika politiků se to dotklo a jak proti tomu okamžitě vystartovali. Takže tady je evidentně vidět, že je na tom něco pravdy asi.
0: No samozřejmě.
1: Tak.
0: Potrefená husa nejvíc kejhá, říkáme my sedláci.
1: Protože o co jde jinak, že? O co jim jde jinak? Jako o to, že jim to zasáhlo do jejich ega, nebo co? No tak co se tím změní? Nic, ale jak jim to vadí?
0: Mně se líbí, že mají heslo zrušením poplatků těch koncesionářských, jak se tak jmenuje, ale to je daň.
1: To je daň, jak vyšitá, ano.
0: A navíc je to teď už povinný pro každýho úplně.
1: Úplně pro každýho. Ano.
0: Tak oni to vydávají za ztrátu nezávislosti. To je taková blbost, že to je k zešílení, jako jo. Ale nechápu ty lidi, kteří dělají užitečnou práci, někde pesař dělá s hoblíkem a teď poslouchá to rádio.
1: Že se to nechytne toho, co? Že nevíme ten...
0: Ne, že nevíme ten hoblík a neflákne s tím do toho rádia a neřekne ty debile, co to žvaní za nesmysl, jo. Takže až v obdivu trpělivost těch lidí, kteří dělají užitečnou práci, kterých já si nesmírně vážím. Fakt. když vidím někde nějakého řemeslníka dělat, byli u mě pokrývači, zedníci, instalatéři, všichni úžasní, protože tam se toho tolik naučíš, jak oni přemýšlej, jak oni dělají nejdřív A, pak B, pak C, pak D, protože vědí, že kdyby se to někde prohodilo, tak to bude trvat dvou hodinu díl, jo? Nebo je to špatně.
1: A bylo by to špatně, ano. Třeba.
0: Takže ta jejich praxe a ta zkušenost je něco, nad čím já žasnu s velikým respektem, s obdivem, a kdokoliv si otírá rypák o dělníky, tak je můj nepřítel. To myslím smrtelně vážně. Jo?
1: Souhlasím. No?
0: Já se za dělníka považuji taky.
1: I když s vysokoškolským vzděláním, že?
0: To je jedno, dělník, to je jenom škola. Tak, ale důležité je, že dělám i rukama a baví mě to a jsem šťastný, když za mnou něco je vidět. Nebo aspoň v týmu nějakým, kde jsou lidi, kteří dělají líp a víc než já, protože už jsem taky starý pán, ale těší mě to, že něco nám kvete pod rukama, co je užitečný, jo? Nebo ta práce v sadu a tak dále. To je prostě bomba. To má smysl. Ale řešit 15 pohlaví nebo 150 pohlaví, genderismus a jiný hovadiny, ne, na to já fakt nemám čas.
1: Jak je to pro někoho důležitý? Oni si to dokážou opodstatnit, jak je to důležitý pro ty chudáky, který se necítí v tom těle. A ty toho okamžitě zneužijou, že jo, a začnou různý ty pochody, Prague Pride a ty Pridey, co tam dělají potom na těch ulicích za osplzlosti a takovéto věci.
0: Jo, jo.
1: Ale kdo je v čele těch průvodů? Všim jsi si, kdo bývá v čele těch průvodů? Ty různí politici a podobně, ano, přesně tak, ty vrcholní politici jsou v čele těchto průvodů. No tak co o takových lidí můžeš čekat?
0: A přitom ti normální homosexuály s tím nechtějí mít společný.
1: Nechtějí, přesně tak.
0: Ano. Ty jsou skvělí, jako jo. Mm-hmm. Ty prostě si uvědomují, že mají tu vlastnost, jako atribut.
1: Ano.
0: Nikoho s tím neotravujou a je s nima radost spolupracovat. Žádný problém není s nima vůbec. Znám takový lidi osobně, tykáme si, povídáme si o všem možným. To jsou lidi, kteří jsou třeba zastánci klasické rodiny.
1: Mm-hmm.
0: On je to homosexuál, ale ví, že ideální rodina je táta, muž, máma, žena a děti.
1: Ano. Souhlasím.
0: A pokud chtějí nějaký partnerství, tak ho mají děti, to nikdo jim v tom nebrání, dobrý.
1: No ale tím by nějak...
0: Ale ať tomu neříkají manželství, sakra, to už je blbost.
1: Tímto způsobem ten člověk by nějak nevyniknul a teď, když oni potřebují vyniknout, tak musí vymýšlet právě tadyhle ty chujoviny všelijaký, rozumíš tomu? A pak se na to, na vlastně jaksi navalí ty neziskovky, který, ano, některým to vyhovuje těm různým, já nevím komu, že se vlastně ta společnost takto rozpadá, takto se ničí. Někomu to prostě musí vyhovovat. Jo. Takže oni budou podporovat tyto lidi, kteří se takto prezentují potom. To je ten problém.
0: Ty jsi to slovo řekl. Potřebují vyniknout.
1: Když
0: je někdo, chytrej a šikovnej,
1: tak
0: vynikne v práci. Ano. Nepotřebuje. Protože umí hrát na housle výborně, nebo umí stavět auta, lodě, letadla, skříně, cokoliv, bezva, tak nepotřebuje vynikat ničím, ohromovat okolí, protože něco umí. Většinou je to takový ten člověk, který chodí v omšelých šatech. Když je to vědec, tak chodí v tom bílým propáleným plášti, jo. Mírně zanedbaný, neoholený, ale vymýšlí geniální věci. A pak jsou lidi, který z nich nevypadne nic. Ani myšlenka, ani práce, ani služba, nic. No tak si napíchají kroužky a hřebíky do jazyka, do ucha a tak dále. Otetujou si ksik, truce, všecko. A tak dále. Já proti tomu nic nemám, jako ať si to dělají, jako, jo. Ale jenom je to takový jako první znamení, si říkám, sakra, co ti chybí, kluku nebo holka.
1: Přesně tak. Hele, je to naprostá pravda, přesně lidi, kteří neumí nic, tak musí vyniknout v něčem
0: jiným.
1: Něčem nepodstatným, něčem, co je prostě...
0: A nebo chtějí rozkazovat těm druhým.
1: No.
0: To je další taková věc.
1: Já tu mám už třetí SMS-ku, mi tady píše třetí dotaz a pořád nic. Já jsem říkal, SMS-ky prosím ne, já s tím mám velký problém se SMS-kama. Takže proč radši nezavoláte? Pepo, zavolej radši. Je to, já už jsem v hajzlu, protože už mi to tady zase se vyplo. Je to hrozný názor, že například soudcům se musí přidat, aby nebyli podplatitelní. To je největší kravina, jaká může být.
0: To je naprostý nesmysl. Tam se, kdyby byli voleni a odvolatelní lidma, bylo by to.
1: Přesně tak. Tam se, co dělá na takovém místě člověk, kterého jde podplatit.
0: No ten tam nemá co dělat, no. Samozřejmě. No. Jenomže jak to poznáme, že?
1: No jasně, jasně. To, lze to je opravdu...
0: No
1: to...
0: ale podplatit, podplatit nemá smysl někoho, kdo nemá moc.
1: No přesně
0: znamená,
1: tak.
0: Znamená, že jestliže úředník má jenom malinkatou moc, něco, jenom papíry, šustit a tak, tak je to fajn, ale rozhodnutí, když bude dělat lid v referendu, lokálním, krajským, celostátním a tak dále, no tak jak chcete uplatit 8,5 milionu voličů? Není možný. No jasně, to není možný. Takže přímá demokracie eliminuje korupci.
1: Ano, to je i ten volební systém, jak jsi říkal, já tomu říkám teda jako průběžný volební systém.
0: Průběžný, ano, proč ne? Ano.
1: Tam to taky nelze podplatit, že? Jak to můžu podplatit?
0: Protože ta zpětná vazba je trvalá. My víme z kybernetiky, že záporná zpětná vazba je stabilizující.
1: Ano, stabilizující. Záporný, takže v tomto případě je dobrá.
0: Takže takzvaných politiků o tom, že referenda by rozhodili systém,
1: ne.
0: Je blbost. To je pravej protimluv, pravej oxymoron.
1: Ale
0: a
1: oni
0: naopak,
1: by skutečně,
0: záporný zpětný vazby stabilizují systém.
1: Ono by skutečně tento systém rozhodili, to je pravda. Ale to je dobře, protože tento systém,
0: ničemí,
1: tento ničem
0: ale, ano. Ale systém, který byl trvalý, snesitelnější pro všechny běžní občany, tak ten by stabilizoval určitě, protože by předbíhal katastrofa.
1: Určitě.
0: Představme si, že někomu rupne v Makovici a řekne, že vyhlásíme válku v Maďarsku třeba.
1: No.
0: A že budeme zbrojit a tak zvedneme daně a tak dále. Co s tím můžeme dělat v zastupitelské demokracii? Maximálně nějaká demonstrace, napsat petice a z toho si oni budou dělat srandu.
1: Ano, přesně.
0: Zatímco, když by to mohlo být jedině zákonem, tak bychom to v referendu shodili a byl by pokoj, až kdybychom domů, že?
1: Ano, přesně tak.
0: A žádná válka by nebyla. Prostě nebyla. V zájmu žádného lidu není válka. Proč? Protože válku vždycky odnese lid. Obyčejní lidé odnesou válku. Predátoři a paraziti se někde skovají, napakujou se na válce a pak se zase vrátí a panujou dále. A my si to necháme líbit, protože jsme v tomhle blbci. My nejsme hloupí na rozhodování věcí podstatných. My jsme hloupí v tom, že si necháme panovat. To je naše chyba.
1: Ano. To je krásný vždycky, když někomu řeknu, a ty potřebuješ nějakou vládu, nebo co ty si, proč vlastně tadyhle to volíš? Ty potřebuješ vládu? A každý řekl, no, nepotřebuji.
0: Jenom veřejnou službu, nic jiného. Jenom veřejnou službu.
1: Nepotřebuji, já řeknu, no tak proč chodíš tadyhle volit, když víš, že to stejně je k ničemu, nebo volit, možná, že ano, budíš, ale jo, je to takový problém, proč tadyhle tomu člověku věříš, když prostě on tě vládne, ty to potřebuješ. No, a jsme u toho. Takže většina lidí řekne, málo kdo řekne, jo, já potřebuji vládnout, já potřebuji jinak, abych se spustil, abych nevěděl, co mám dělat. To neřekne skoro nikdy. Ale přesto
0: no, ale
1: všichni chci
0: vládnout. Co jim řekneš o přímý demokracii, tak řeknou, to by nefungovalo.
1: To by nefungovalo,
0: ano, to je blbost. Tak jim řekneš o Švýcarsku, že to tam funguje staletí, a oni jim řekli, ve Švýcarsku to funguje, ale u nás by to nefungovalo.
1: U nás by to nefungovalo.
0: Prostě nepodložený keci, protože to mají napěchovaný do hlavy, nenápadně z těch mass médií, že jsme úplně nemožní, my všichni jsme blbci, nejsme schopni o ničem rozhodovat, akorát, že jsme schopni rozhodovat o tom, kdo nás bude zastupovat. To je zajímavé, že?
1: V tom případě
0: už tenhle ten spor je příšerný.
1: Ty zvolení politici vždycky řeknou, no, ten lid, ten je úžasný. Vidíte to, ten je perfektní, on zvolil mě. Tak a teď komu budu vládnout.
0: Tak a teď mu budu vládnout. A tohle lidem nevadí, tyhle ty oxymorony, tyhle
1: nechápou.
0: Ty absurdní nesmysly. To mě jako děsí, když takhle zjevný nesmysly se vezmou jako společenský úzus.
1: Úzus, ano, přesně tak.
0: To je prostě blbost, jo.
1: Je to velmi těžký. A co ještě těžší, že máme konec pořadu.
0: Ach jo.
1: Dneska jsme se to tak trochu rozvážnili, rozkeceli, ale ono to je třeba toto. Ono to je
0: bavme
1: třeba...
0: Bavme se o tom.
1: Ano, bavme se o tom. Je to velmi důležitý. Než abychom tady říkali, jak co udělat přesně, nějaký, já nevím, nějaký předpis nebo něco, cokoliv, nebo nějaký návrh, nebo já nevím. Ano, to až potom, až si uvědomíte všechno, o čem jsme se teď bavili. Musí to být připravený, ale nemá cenu to prezentovat do té doby, dokud nejste schopný přemýšlet, vážení
0: pozorci. Připravený to je, protože to máme rozmyšlený na 1000 stahů dopředu.
1: Ano.
0: Všechno to je už vymyšlené, ničeho se nebojte, jako máme to vymyšlené. Máme to zkonzultované, máme to okopírované tam odtaď, kde to funguje a tak dále. Takže dávali jsme si na to bacha. To je stejný, jako když je letecký konstruktor, tak si nedovolí udělat blbě letadlo, protože by spadlo a zabilo by lidi. Takže my taky jsme na tomhle makali jako 10 let, aby ten systém byl spolehlivý, bezpečný, měl těch 6 atributů, co jsem říkal, mír, bezpečnost, blahobyt, prosperita, svoboda a sledování osobního štěstí. Toto je cíl. Ano? Toto je náš národní zájem.
1: Ono jako podle mě, když někdo, ono to není ani potřeba to dávat takto na papír, protože říkám, když někdo je schopný přemýšlet trošičku o těch věcech,
0: tak na to každý použil, přijde
1: tak
0: sám.
1: Na to přijde sám automaticky.
0: To není nic extra. Přesně. Ano, není to nic extra.
1: No, ale tady je vidět, jak ty lidi prostě nejsou schopní o tom přemýšlet. A je
0: tady je vidět, jak jsou masírovaní od rána do večera tou televizí a rozhlasem.
1: Je smutný,
0: protože to je něco strašného.
1: Je smutný.
0: Já jsem to dneska sotva přežil.
1: Je smutný, že jsou takto masírovaní, takto, jakoby, jak bych řekl, zneuctění většinou ty vzdělanější lidé. Protože je naprosto neuvěřitelný. Jo, já to vůbec nechápu, jak je to možný, ale ono asi to bude opravdu vycházet z toho, že mezi ty vzdělaný se vlastně nepočítají i ty různý genderové studie a takové to politologie a takové to věci, což je vymytí mozku nic jiného, ano. Takže to není se vzděláním asi nemá vůbec nic společného.
0: Ne.
1: Tak. A já musím se rozloučit, protože já mám 23.02.
0: Já taky.
1: S tebou se moc loučím. Bylo mi opět velkou ctí a velmi rád jsem si s tebou zase ty 2 hodiny dal, protože to fakt nemá chybu. Já s tebou v 99% souzním, je to zajímavý, ale je to tak. A prakticky úplně vždycky, když něco začneš, tak já už jsem schopen, nebo už domýšlím přesně to, co řekneš. A ono to většinou...
0: Už víš, o čem to bude.
1: Už vím, o čem to bude, jaký bude výsledek.
0: Protože ono to nemůže být jinak.
1: Ono to nemůže být jinak. To je to poznání.
0: Jako ano,
1: to je ten rozdíl. To je ten rozdíl mezi názorem a tím pozdáním. Jo? Toto už je poznání. Názor to je jenom taková nějaká informace.
0: Jako v 70 letech nemít poznání a zkušenost, to je handicap už. Jo?
1: Ano.
0: Když nemáš. Ano. V 70 letech už to musíš mít.
1: Musíš mít, ano. Názor máš vždycky a to je nic. To je špatně, názor je špatně. Ano. Ten rozděluje. Když to poznání takto krásně už dává lidi dohromady. Tak jo, vážení, mějte se moc a moc krásně. A zůstaňme zase, Honzo, prosím tě, na tom Skypeu, nebo co to je, kde to jsme, už ani nevím. To je jedno. A zase
0: se domluvím Teams na Teams.
1: Ach jo, to je takových Teamsů a TeamViewerů a já nevím, který kravin samých. A člověk už je z toho jelen úplně, tadyhle WhatsAppy a Telegramy. A všechno to je k ničemu, akorát je to takový zmetek zlatý.
0: Ne, je to skvělý. Je to dobrý sluha a špatný pán, tak je to. Ano, jako se vším. Je to dobrý sluha a špatný pán.
1: Ano, takže zůstaň mi to chviličku, já to jenom takhle ukončím ten pořad.
0: Ano.
1: Rozloučím se s vámi, to už jsem udělal. Hezký večer. Tak, hezký večer. Máme už po 23. hodině. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Se mnou se uvidíte zase v pondělí. A do té doby si užívejte, přemýšlejte o tom, pouštějte si tento pořad, protože opravdu je skutečně o čem přemýšlet. A nehledejte v tom nějaké záludnosti nebo cokoliv. Pokud vám to dojde, budete plně souznit s tím, co tady jsme dneska říkali, nebo to, co říkal Honza Piroutek. Ahoj.
0: A dělám to zadarmo, celý život. Zadarmo. Tohle dělám zadarmo.
1: Ano.
0: Absolutně. Nikdo mě neplatí.
1: Ano, přesně tak. My vlastně na Svobodném vysílači taky děláme všechno zadarmo. Když někdo něčím přispěje, budeme velmi rádi. Ty příspěvky v poslední době, já to musím říct si, velmi klesly, ale já se vůbec nedivím, protože toho je tolik všech, že když by měli tito lidé, kteří poslouchají tu alternativu, dát každému, tak už by jim asi nezbylo na nic jiného. Tak jo, ahoj, ahoj, mějte se krásně a zase někdy se mnou teda v pondělí. Naschledanou. Ahoj.
0: Naschledanou.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 161, které věnujeme americkému hudebníkovi, který se jmenuje Billy Joel a 9. května oslavil 77. narozeniny. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Ona může zabít úsměvem a může zranit očima. Může zničit tvou víru svými lživými drobnostmi a odhalí jen to, co chce, abys viděl. Schovává se jako dítě, ale pro mne je vždy ženou. She's always a woman to me. Písnička, kterou Billy Joel složil pro svoji první manželku. V melodii slyšíme inspiraci Randy Newmanem, Eltonem Johnem, Paul Simonem, možná Paulem McCartneym či Leonem Russellem. Zvláštností této sladkobolné balady je i to, že to byla poslední píseň, tedy v instrumentální podobě, která zněla prostorem World Trade Center Plaza 11. září roku 2001, kdy se do tónu této skladby ozvaly těžké zvuky dopadajících těl lidí, kteří chtěli utéct před ohněm a vyskočili z oken budov dvojčat. V jednom komentu jsem si přečetl myšlenku, že tyto poslední vteřiny života jim tato krásná melodie mohla být paradoxně jakousi útěchou. Mrazivá představa. Billy Joel neskládal hity pouze popové, ale nicméně některé z nich si můžeme připomenout.

0: Billy Joel se narodil v Bronxu v New Yorku. Jeho oba rodiče měli židovské předky. Otec původně z Německa utekl do Ameriky. Samotný Billy nebyl vychován v židovském ortodoxním prostředí. Naopak byl pokřtěn v římskokatolickém kostele a sám sebe považuje za židovského ateistu. Ve 4 letech se na matčin popud začal učit na piano a velice brzy ho kromě klasické hudby začala lákat pop a rock. Začal poslouchat Elvise a Everly Brothers a pochopitelně Beatles, které poprvé viděl na Ed Sullivan Show, což změnilo jeho život. Od 16. roku působil v různých kapelách a když mu bylo 27, vydal už pár solových desek a byl slavný, tak pravil: jako teenager jsem chtěl být hvězda a teď chci být hlavně dobrým muzikantem.
1: I wanted to be a rock and roll star when I was a teenager. Now I'm 27 and I want to be a good musician.
2: Okay, what does Billy Joel want to put out to an audience when he goes on stage?
0: A co chce Billy Joel předat, když se ocitne na pódiu před publikem? Řeknu vám to popravdě, vlastně ani nevím. Jakmile se tam ocitnu, tak ztrácím přehled o tom, co se přesně děje, a pak mě někdo třeba pochválí a já si to

nepamatuju. A co se samotných písní týče, závidím třeba Neilu Youngovi, který umí napsat něco tak jednoduchého a přitom krásného. To já neumím. Billy Joel se vyhnul vojně. Napsal falešné stanovisko, že je jedinou podporou své chudé matky a obdržel dočasné odložení. A když toto odložení skončilo, začal systém loterie a Joelovo číslo v seznamu se minulo o jedno místo. Bylo mu uděleno odložení služby a on cítil směs štěstí i viny. 3 roky psal píseň Goodnight Saigon o válce ve Vietnamu. Dokončil ji v 80. letech, 10 let po skončení samotné války. Války, k níž, jak se později ukázalo, příčina byla zavdána pomocí hoaxu. 2. nálet na americké lodě v Tonkinském zálivu, jak vyšlo najevo v roce 2005, se nikdy nekonal. Ale zpět k písni. Billy Joel, podobně jako třeba Country Joe McDonald, soucítil s válečnými veterány. Mnoho jeho přátel totiž odešlo sloužit ve Vietnamu a když se vrátili domů, nebyli vítáni. Veteránům byla dána rada, aby popírali, že vůbec sloužili ve válce, aby se vyhnuli konfliktům s občany, kteří nepodporovali to, co Spojené státy ve Vietnamu dělali. Sám Billy Joel jednou řekl, až postaví památník válečným veteránům, měl by ten voják například z bronzu být proklet, respektive proklátý obrovským šroubem. Anglicky se šroub totiž řekne screw a zároveň to screw someone znamená, že jste někoho podvedli. Setkali jsme se jako spřízněné duše, odešli jsme jako vězni z blázince. A byli jsme ostří jako nože a byli jsme tak nadšení obětovat své životy. Přišli jsme jako neskrocení koně. Odešli jsme v plastu jako očíslované mrtvoly. Zakopáni hluboko, stříleli jsme na místě a modlili jsme se k Ježíši Kristu ze všech sil. Neměli jsme žádné fotoaparáty, abychom fotili krajinu. Předávali jsme si dýmku s hašišem a pouštěli naše pásky z Doors. A v temnotě noci jsme se drželi navzájem, jako bratr bratra. Slibovali jsme našim matkám, že jim napíšeme. Půjdem všichni dolů spolu.

Další epizodou, jak se dnes říká, s přesahem, byly Billyho koncerty v Sovětském svazu v roce 1987. Tři v Moskvě a tři v Leningradě. První končil fiaskem, protože repertoár tvořily téměř výhradně balady. Mimochodem, velmi chladné přijetí zažil v Moskvě též Elton John, když se rozhodl vystoupit bez kapely, pouze s doprovodem hráče na tamburínu a perkuse. V případě Joulova prvního koncertu začali v půlce znuděně odcházet i oficiální činitelé, a to už je co říct. Billy těsně před přídavkem vyzval mladé lidi, ať jdou do kotle před pódium a zdvihnou ruce, a nechal se punkovým stylem unášet nad jejich hlavami. Bylo vyhráno. Další koncerty už jiskřily jako blesk, Billy se rozpovídal mezi písněmi, jak podobná je pozice hudebníků na západě, kde vládl krutou rukou McCarthyismus s dusivou nesvobodou v zemích východu. Svět Američany nenávidí a vy je milujete, zaznělo jednu chvíli z pódia. V publiku byl člověk, který se jmenoval Viktor, povoláním cirkusový klaun, a se kterým se Joel zkamarádil a později o něm napsal píseň Leningrad o přátelství mezi lidmi z končin,

Pianoman Billy Joel je třikrát ženatý, má tři děti, dvakrát se pokusil o sebevraždu a v roce 2001 vydal album Fantasies and Delusions s klavírními skladbami v duchu klasické hudby, které zahrál a nahrál jeho přítel Hyung Ki Yo.

Billy Joel vzhledem připomíná Rockyho Balboa. Ve své biografii, je to starý šprýmař, praví: "Going to artists to rehab is like for a regular guy to go to brush his teeth." Pro umělce navštívit oddělení detoxu, to je jako když si normální člověk jde vyčistit zuby. A my se pomalu loučíme s kalendářem číslo 161. Pořadem vás provázel a naslyšenou se těší Michal Kyselka.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři. Nebudu dnes vůbec zdržovat. Je s námi pan Michal Svatoš. Vítejte u nás.
1: Zdravím, pane Hajku, zdravím. Diváci, dneska to bude hustý, tak máme spoustu práce, protože to budou sudeťáci, jak Putin udělá Spojené státy ruské z Evropy a spoustu jiných věcí, tak to bude zajímavý.
0: Teda, teď jsem se konečně dozvěděl, o čem budeme hovořit. Tak pojďme na to. Jste mě docela překvapil, protože ne, já s váma souhlasím, my jsme tak jako trochu i o tom hovořili, ale já bych přesto začal jednou otázkou. My tady hovoříme v opakovaných intervalech o těch kritických bodech různě ve světě, na Ukrajině a tak dále. Izrael a tak dále. A najednou se nám tady kritický bod vytváří uvnitř naší země. Mnoho lidí si pořád myslí, že ten sjezd sudeťáků v Brně je jenom takový nějaký exces. Dokonce i ti, kteří jsou proti, si myslí, že to je jen takový nějaký exces. Ale ono je to prostě založeno daleko hlouběji, jak jsem pochopil. Dnes jsem četl dokonce nějaké vyjádření o tom, že vlastně ten sjezd se připravuje už dva roky. A že v něm není naprosto nic náhodného. Pan Uhde nám sděluje, Brňák Uhde nám sděluje, že on sám už rozesílal dávno dopisy Rychačskému a ostatním, kteří za tím přistojí. Co to je, pane Svatoši, za zvláštní šílený podnik?
1: Z hlediska Čechů je to naprosto šílený podnik. Podívejte se, tady vláda České republiky připustí, že na ten sjezd přijede německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ten Alexander Dobrindt 2-3 roky zpátky nebo 4 napsal dopis, ve kterém napsal: milý pane Slezáku, můžete se spolehnout, že ty Benešovy dekrety budou zrušeny.
0: Ano, pěkné.
1: Takže vidíte, to je minister, tady ho vítají, jaký to je smízlý. Ne, je on v dopise, oficiálním dopise německé.
0: A navíc je to minister vnitra.
1: To je oficiální představitel, takový člověk tady má být okamžitě prohlášen za personu non grata.
0: Je to minister vnitra, takže, což mě také překvapilo, že jako minister vnitra sem jede, čili oni už patrně pokládají ten sjezd za záležitost vnitřní německou.
1: Ale no tak jako, oni to prostě chtějí prosadit. Oni, víte, a to není jeden řečník, tam bude těch řečníků spousta. Když se na ně podíváte, podívejte se na stránky Michala Petrkom, tam to máte z jejich fotografií a s tím vším, tak ono to není sranda. Samozřejmě, že je tam Stefan Mayer, další Hartmut Košik, to je člověk, který dokonce chce, aby jsme se Němcům omlouvali za výsledky za oběti pouličních bojů z roku 1919, kdy se Němci pokoušeli odtahnout české pohraničí. Klade tam věnce k tomu. Samozřejmě chce zrušit Benešovy dekrety. Další člověk je Lippert. Jo? A samozřejmě máte tady to centra, to jsou všichni, Lippert, Mayer, Košik, Dobrindt, všichni přednášejí hlavní projevy. Cílem těch projevů, přitom to jsou všichni osoby, které veřejně slibují v Německu na shromážděních těchto sudeťáků, nebo v německém parlamentu, dokonce ten Stefan Mayer, ten je spoluautorem návrhu z usnesení spolkového sněmu, aby česká vláda byla donucena zrušit Benešovy dekrety. Hmm. To jsou arci nepřátelé existence českého státu, sudeťáci, tedy ten poslední, ten Košik, to je slezský sudeťák, tedy polský sudeťák, ale z nějakého důvodu se etabluje v Čechách, protože v tom Bavorsku, kde sídlí, tam jsou důležitější ty české vyhnanecké organizace, protože tam těch z polských Němců moc nešlo. A oni mají teď od roku 2014 nový poslancův plán. Posl ho poprvé formuloval v roce 2014, když se rozhodl, musíme využít události na Ukrajině proto, aby jsme vybudovali jednotnou Německu, jednotnou Evropu. Tedy to, co nám tady chce dělat Petr Pavel. Zbavit se práva veta, zbavit se práva a jenom se stát obyčejným poslušným protektorátem.
0: Ano,
1: tak jako tohle to posled formulovat se 2014 a teď před dvoma měsícema únoru vzískal hloučku sudeťáků a ukrajinských nacionalistů v Mnichově, že zařídí, že vzniklo Spojené státy evropské, německá politika a ty nahradí Spojené státy americké. Jako světové. A proto je důležité zrušit všechny národy v Evropě, ovšem posílit německý národ a ukrajinský národ. Čili vidíte, že posilování německého a ukrajinského nacionalismu má být jedna větev, to se děje v tom Brně, no a teď mezi tím mají být všechny ty menší národy. To, když se podíváte na to, to není žádná politika proti evropskému nacionalismu. To je politika proti existenci malých národů, jako je Česko. Víte, že těmi Rakušani jsou také cílem téhle. Jasně,
0: já bych řekl, že my sice úplně malý národ nejsme, spíš
1: na střední. Podle světa, ano.
0: Já rozumím, ale jak to, než se dostanu k jedné otázce, tak mě jste inspiroval, jak to souvisí tahleta snaha o likvidaci těch malých národů s tím, že Američané vlastně už od roku 17, od roku 18 chtěli vždycky vytvořit ten takový řetěz těch menších států kolem od severu až na jih, až pak k té Ukrajině, kolem Ruska, aby právě nemohlo dojít ke spojení s Ukrajinou, respektive s Ruskem, pokud jde o Německo. Toho se báli nejvíc. Myslíte, že to pustí z ruky?
1: No tak podívejte se, já jsem tady minule vypustil takovou kacířskou myšlenku, že vždycky, když je Rusku od roku 2014 trošku špatně, něco se na ně většího chystá, Netanyahu vyhlásí válku. Aha. A ta Rusko pomůže. Tak dneska vypustíme druhou kacířskou myšlenku. Víte, když se uzavíralo příměří na ty dva sváteční dny, kdy některé národy oslavují porážku toho května a jiné národy oslavují vítězství po 9. května, tak protože Zelenský nechtěl žádný příměří, tedy tak vyhrožoval, že vybombarduje Moskvu,
0: ano.
1: tak Rusové sdělili Američanům, že jako v pohodě s tím problém nemají, tak oni vybombardují Kyjev, ale oni tam mají ty diplomaty v té čtvrti, tak by bylo dobré, aby si zajistili jejich bezpečnost a hlavně, jak to vyřídí těm ostatním evropským kámošům svým. No a Američani na to zareagovali velmi rázně a Trump vyhlásil příměří. To bylo zajímavé, že to příměří vyhlásil za ukrajinskou stranu Trump a řekl, že od 9. nebo do 10. nebo do 11. bude příměří, měli se zajatci. To je jedno a Zelenskému už nezbylo nic jiného než říci ano. Čili Američané mají jasnou a ráznou politiku. Takže
0: a má proti tomuhle tomu vůbec šanci tenhle německý plán?
1: Ne, ten německý plán proti tomu nemá šanci. Takže abych dokončil tu kacířskou myšlenku, ano. Tak teď si musíte vidět, co dělají teď Američané. Stahují vojáky z Německa do Ameriky a přesunují a slíbili, že zbytek přesunou do Polska nebo jiným přátelským národům. Uh-huh. Takže v Německu by neměli být američtí vojáci. No to je přece jasné. Rusové mají sarmaty a mají orešníky a do Německa je brzo na hostí.
0: My se k tomu hned dostaneme, ale abychom ještě úplně neutekli od toho sudeťáckého sjezdu, tak já bych se chtěl na něco zeptat. Ono to má totiž různé konotace ještě. Jedna otázka spíš skoro bych řekl sociologická. Na jedné straně Klaus, Zeman a další se proti tomu jasně postaví. Vidíme, že vlastně ti voliči té fialovské nebo fialové mafie a podporovatelé války proti Rusku na Ukrajině a vytvoření evropských spojených států jsou současně, se téměř přesně kryjí s podporovateli se souhlasem s tím konáním toho sudeťáckého sjezdu v Brně. Řekněte mi, jak se mohlo stát, že tady máme tak relativně velkou pátou kolonu za za před rozpadem Československa, před válkou to byly 3 miliony Němců, ale teď jsou to asi 3 miliony Čechů, nebo co? Kdo
1: tak
0: to je?
1: Podívejte, jsem si zapomněl třeba gymnázium Brandeise nad Labem, tak jeho ředitelka se setkala s Lippertem, to je ten člověk, který, a ten má tezi, že nejenom, že musí být zrušený Benešovy dekrety a amnestie, Němci odškodnění, ale že na území Československa musí být zpátky zavedeny progresivní zákony Rakousko-Uherska.
0: To říká, jo.
1: Ano, to, ale to přímo řešil na konferenci ODI, ve které byli příslušní, ve které byli topáci.
0: No jasně.
1: Ta konference byla v Plzni, byli tam poslanci za TOP, poslanci za KDU ČSL, to je taková triáda. No. A byla tam také jedna ředitelka, nejenom jedna, ta si s tím notovala, ta tam k tomu měla i referát. No. Ne, jako k tomu pojetí Rakouska-Uherska. Takže to je dlouhodobý, tady je obrovské množství německých nadací. Víte, teďko byl Macinka v Berlíně a zase si tam lebedil, jak budou zřizovat ty nadace. Ale oni v těch nadacích, ten, kdo tady byl, myslím, že tady byl Lippert, ne, Mayer, Stefan Mayer byl loni v prosinci byl za Okamurou, tím druhým, tím špatným, tím Hayato, nebo jak se jmenuje, ne, poslanec, a zároveň tam s ním byl místopředseda KDU ČSL, současný poslanec František Talíř, tam domlouvali, jak pomocí
0: těch
1: nadací změní myšlení české mládeže. Ale to je dlouhodobý plán. Všichni tito lidé potřebují ty německé peníze. Nebo ty bruselské peníze, protože mají neziskovky a učí se třeba. No a potom ti mladí už... Potom, představte si, jste mladý člověk a neustále vám omílají, že ti Češi postříleli 54 Němců, 120 dívek v tom 4. března 1990. A když ti Němci nechtěli nic jiného, než jenom udělat plebiscit o odtažení. Ano. Ale už tam nikdo neříká, že by mosty zastřelili 10 českých vojáků. Ano. Jo? To je prostě řízený vymývání mozku. Hmm. A pokud se podíváte na složení toho parlamentu, tak vidíte, že tam jsou lidé, jejich dědečkové nebo pradědečkové, mají železný kříž za dobití Kyjeva v roce 1941. No tak ty jenom pokračují v té své tradici, ale pouze je tady spousta těch lidí, kteří za německou marku v vozovkách, dneska za euro, prodají český národ. Takových lidí bylo vždycky, no, vzpomeňte si na první republiku, proč se nebránila, no z velké části také, protože ty lidi se nechtěli bránit.
0: Ano.
1: Ty chtěli jenom zase mít peníze a pokračovat v tom. To je stále stejné v tom Brně, tam to je. A tam to je velmi zajímavé, kdo v tom historicky stojí a všechno to je jako. Zajímavé je, že ti lidi nějak asi, jsou to vůbec Češi, bych položil otázku.
0: No ne, to jsou Moravané, ale...
1: To bylo takhle myslel.
0: Ale já myslím, že velká část Moravanů je úplně stejně proti, jako jsme všichni, ale... Prostě tam se vytvořila v tom Brně taková ta elita, taková ta hyperkavárna, jako myslím i v době, kdy tam byl v ústavním soudu Rychetský, tak jako to velmi podporovali. A tato vlastně vytváří tento dojem, ta je tam nakonec pozve skrz tu neziskovku.
1: No, to je typicky vidět na Fialovi. Že?
0: A to je typicky vidět na Fialovi. Ale já mám otázku, která možná tady ještě pořádně ani v tom diskursu o tom, co se děje, nezazněla. Ona se tak občas mihne, ale já myslím, že je naprosto základní. Jakmile chtějí Sudeťáci otevírat opravdu navážně a oni chtějí existenci, platnost Benešových dekretů, my bychom přece měli okamžitě naplno otevřít otázku reparací válečných.
1: Ty reparace jsou naprosto jasné. Za prvé na to byla konference, to je stejně jako na Sudeťáky, na jejich odsun byla konference, to bylo schváleno vítěznýma mocnostma, to je to je pokus o změnu výsledku druhé světové války. No. Ale zároveň my jsme nedostali odškodnění, které jsme dostat měli, ač to bylo vítěznýma mocnostma schváleno a dostat jsme neměli. Dneska jsou to astronomické sumy. Ale podívejte se, já k tomu znovu zopakuju. My jsme si za první republiky území Československa, včetně Zakarpatské Ukrajiny, koupili a řádně jsme ho zaplatili. My jsme za to museli zaplatit reparace, ale protože by bylo blbé, aby jsme jako součást vítězů platili reparace, tak se to udělalo jako takzvaný výkup rakousko-uherského majetku. Čili my jsme si to koupili. My jsme to zaplatili. Je to součástí. A teďko samozřejmě Slováci si to koupili taky, tak půjdiš, tak je to Slovensko. Na ti Užhorodci, no dobře, ale otázka českého území je v tomto případě jasná. My jsme si ho koupili. A teď, proč po druhé světové válce jsme nedostali reparace? No, samozřejmě to je spousta věcí, protože my jsme si museli vzít z východního Německa, tak se to v Moskvě nelíbilo, ale nikdy jsme se jich nezali. A Miloš Zeman podepsal jakýsi papír, že je to vyrovnáno, ale to nemá žádný formální, není to právní akt. Němci s tím rádi operují, že jim to Miloš podepsal, ale to tak není.
0: No, protože já jenom připomenu, než budete pokračovat, že reparace schválené v té pařížské dohodě 1945 se staly součástí našeho právního řádu, vyšly ve sbírce zákonů. Čili je to platný zákon.
1: A to je platný zákon nejenom v České republice, ale zároveň platný pro Německo. Německo, to je součást kapitulačních podmínek Německa, že nám ty reparace zaplatí. No, no a jediný problém je, že v České republice neexistuje, není žádný odvážný politik za celou EU, který by se do toho pustil.
0: No, my to slyšíme z SPD, že o tom hovoří taky například.
1: A SPD jenom hovoří.
0: No ne, protože má svých jenom 15 těch.
1: Ale
0: aspoň to drží.
1: Víte, podívejte se, když máte 15, tak se musíte u mě taky bouchnout.
0: Já vím, ale...
1: A nebo to říct na rovinu, no tak jsme s tím Babišem museli uzavřít díl, že on uděláme tohle, no a na ty reparace teď zatím není, ale je to třeba veřejně říct, a ne říkat, že jo. Já si myslím, že to soukromě, že SPD skončí po volbách, protože Babiš je zničí.
0: Já si to nemyslím, ale to jsme trošičku ve tři roky dál. Ale to, co by mě jako v této chvíli, v tomto okamžiku právě zajímalo, je ten reparační krok, řekl bych. Jak je možné, že například v sousedním Polsku, kde kromě jiného žádné problémy, tam odsunuli asi 9 milionů těch Němců, a žádné problémy nemají s tím, že by se jim tam cpali zpátky, a neustále ve sjednoceném, abych tak řekl, veřejném projevu požadují už delší čas, dlouhé roky, znovu říkají, my na reparacích trváme. Čím to, že u nás, ač se tady vystřídají různé vlády?
1: To je tím, to jsou ti lidé s tou špatnou minulostí, kteří jsou v tom parlamentu, nebo ten prezident se špatnou minulostí na hradě. Oni se bojí a nechtějí nic, oni chtějí jenom mít, aby Němci posílali jim peníze do nadací a podporovali je. A ty nebudou dělat žádnou politiku, ty ani nepojedou s Polákama se domluvit, že bychom na Němce mohli jednotně zatlačit. To je tragédie české politiky.
0: Vy jste hovořil o tom, že se něco odehrálo v tom německém parlamentu u nás. Zítra pravděpodobně se schválí ta deklarace, která odmítá vládní většinou, odmítá ten brněnský sjezd a dokonce vyzývá k tomu, aby se nekonal.
1: No, podívejte se, já povedu Zelenskýho, no, krásný příklad. Teďko Steinmeier, to je německý prezident, tak teďko ho navrhli, že bude vrchní vyjednavač Evropy mír s Ruskem. U Steinmeier je zajímavé, že v roce 22 chtěl přijet do Kyjeva na návštěvu a Ukrajinci ho prohlásili za personu non grata, protože Steinmeier je autorem takzvaný Steinmeierovi Steinmeierovy věty v minských dohodách. Ona sice nikdy nenabyla platnosti, ale vidíte, jak jsou ti Ukrajinci rázní. Hele, Steinmeier, jo, ten navrhnul tohle, to se nám nelíbilo. Persona non grata. A teď se podívejte, sem přijede ten Dobrindt. A co udělá Babiš? Udělá. Mně se nelíbí, že sem přijede. To je tak...
0: Mají vůbec, má vláda vůbec u nás takovou sílu,
1: aby ale mohla, ano, samozřejmě.
0: Aby mohla prohlásit...
1: Jistě. Ano, je k tomu jasný důvod. Ten člověk veřejně slíbil, že zruší Benešovy dekrety. Člověk vlády, je to antičeská politika, nemá na území České republiky co dělat.
0: A teď mi řekněte, co by se dělo, kdyby vláda řekla ne a například Pávek, prezident Pavel, kromě toho, že pozve Zerdra na Hrad v těch dnech, on ho tam přijme, tam ho pozval, tak pozve i toho ministra vnitra. Co se bude dít? Jako to spustíme?
1: Nemůže ho pustit. Podívejte se, pokud vláda České republiky prohlásí tu osobu za personu non grata, tak tady nemá co dělat.
0: A když ji pozve prezident?
1: Prezident není vláda. Prezident je obyvatel Hradu, který má podepisovat.
0: No a je součástí exekutivy, že jo, ale.
1: Cože?
0: Že je součástí exekutivy.
1: Není součástí. Prezident je stavěn na podpisy v České republice.
0: No měl by.
1: To, že se tady vymyslelo, že kvůli tomu aby prošel Zeman, že se bude volit lidem, tak teďko máme problém, že naše ústava je napsaná najednou tak blbě, protože to nefunguje. Nemůže, tady není stanoveno a tady jsou zde nianci, že prezident by měl a zároveň panové, my jsme teď absolutní kočkopes.
0: Ano.
1: My jsme absolutní kočkopes, za to můžou ti, kteří chválili tu přímou volbu. No a teď je ten tlak těch velké části těch nových přívrženců toho posílení toho, aby ta česká vláda už byla úplně klesla na úroveň vlády
0: regionu.
1: Ne regionu, ty české vlády za protektorát. Tam by se stala protektorátní vládou, která jenom ten Pávek dostane zprávy, co má zařídit, zavolá si vládu, ta přijde, řekne, uděláte tohle. To by, a má tady vzniknout klasický koncept říšský protektor, tedy Petr Pavel.
0: Zastupující
1: říšský protektor, tedy zastupující bruselský protektor, tak řekneme. A za ním bude chodit ten předseda té protektorátní vlády, schrbený a tam bude dostávat ty béfely.
0: Řekněte mi, pane Svatoši, ono to nějak asi už se zdá, že se tomu zabránit nedá. Ono to nějak proběhne.
1: Ne, ono to neproběhne, protože musíme se dostat k té druhé části, k těm Spojeným státům ruským. Oni to
0: hned se k tomu dostaneme, ale já se chci zeptat. Za předpokladu, že to přesto všechno v tom Brně
1: ne,
0: proběhne.
1: Jo, v Brně to proběhne, ale nebudete mít na nic. Oni totiž v podstatě to nemůžou dělat v Mnichově, protože už nemají lidi.
0: Ne, počkejte, nechte mě dokončit otázku, jo. Mně se líbí, jak jste do toho zaťatý, ale ta otázka zní, jestliže to proběhne a ten střet, k tomu střetu tam dojde, těch odpůrců s těmi Němci a s těmi jejich představiteli, co to může mít za důsledek?
1: A to je velmi těžké vědět. Já si nemyslím, že by tam měly být nějaké střety, ale může se stát, že tam budou nějaké menší taková těch věcí policie, aby k tomu nedošlo. A tak uvidíme. Ale po technické stránce Němci se uspokojí, posud bude spokojený, dostane penízky, posud to nejde o nic jiného než o penízky, o ten jeho šílený plán. No a zase odejdou, protože víte, posled řeší neustále s těma sudeťákama velký problém. Oni mu mizejí, nechodí mu na akce, neposílají mu peníze, už se jedna organizace sudeťáků za druhou. Takže on musel, už nemůže dělat ty sjezdy v Mnichově nebo Brně, aby tam nikdo nepřišel. Takže musí, jak si to přesunout na to české území, tady to vyvolá nějakou pozornost. A on posled hlavně už chce ty sudeťáky předělat na ty nové zastánce toho jednotného Bruselu, toho komisariátu. Jo.
0: Dobře, pojďme tedy se podívat na to, co to znamená v tom širším kontextu. Protože já jsem začal o tom, že vlastně kolem se dějí nejrůznější krizové situace, války a všechno možné. A my k tomu teď přidáváme ještě ty sudeťáky. Vy jste do toho ale řekl, že se chystá právě, že se chystá ten plán, také Pávkem oznámený, ale oznámený i řadou Němců, na ty Spojené státy evropské, v nichž skončí definitivně všechny státy a národy, kromě toho německého a toho ukrajinského. Co to je za bláznivý, nesmyslný plán?
1: No, to je plán, který vznikl, protože víte, Evropani jsou ekonomicky plajte v pateli. To se nedá říct jinak. Němci zavíjají jednu továrnu za druhou, tam už jednají dokonce, že už jednají i Volkswagen jedná, jestli by si Číňani nekoupili nějaký továrny v Německu Volkswagen. Tam nastává absolutní konec. Už Němcům oznámili, že budou muset pracovat 45 let, aby měli důchod. Hmm. Jo? Nejsou děti, nejsou ty imigranti, tam nepracují. Rozumíte tomu? Oni vysvětlují Němcům, že nemůžou mít důchody, protože jeden Němec nemůže živit druhýho Němce. Jeden na jedna to nejde ekonomicky. No ale že u těch imigrantů je to ještě horší, tam jeden živí dva, když to přepočítáte, tak to nefunguje. No tak oni jsou, tak musí něco vymyslet a musí vytvořit tedy nový systém. Oni jsou jako říše, víte, jako říše římská, oni musí neustále pojídat nová území a nové obyvatelstvo, aby ho měli. No a protože jsou tady státy, kterým se to už nelíbí, protože tady existuje a americký kontraplán proti tomu plánu, tak musí zesílit tento tlak. To je ekonomická realita. Já to vysvětlím z jiné strany. Víte, posled vykřikoval, že Spojené státy evropské nahradí Spojené státy americké. Mm. To je plán posled tam Merce a všech těchhle z těch, aby jsme tady na východě levně pracovali, aby jsme kupovali jejich drahé bioenergie a všechny nesmysly, prostě aby jsme byli jejich otroky nebo kolonialisté. Američanům se ten plán samozřejmě nelíbí, protože Američané mají svůj dominanci a proto se jim líbí Putinův plán. Mm-hmm. Když se dostaneme k Putinovým plánu, vysvětlíme to na konkrétních událostech v Mali. Podívejte se, když si zalistujete českým mainstreamem pár dní dozadu, tak zjistíte, že tady Seznam a řada ostatních nadšeně vykřikovali, jak džihadisté vyhodili do vzduchu malijského ministra obrany generála Sadia Kamaru.
0: Uh-huh. Můžeme si ho
1: ukázat. Ukažte ho. A jaký to je významný Putinův spojenec a jak ten africký sbor tam v té Mali prohrává. A přitom je to úplně obráceně. Podívejte se, tenhle ten vyhozený generál, ještě než byl vyhozený 2 měsíce v únoru, byl stažený Donaldem Trumpem z amerických sankcí, včetně Gojty a včetně ostatních generálů i včetně jeho následovníka. Američané poslali náměstka do Mali a začala generální štáb malijské armády, speciální jednotky Spojených států amerických a africký sbor začali ofenzívu proti džihadistům společnou. V březnu to tak nějak začalo. Dneska ta ofenzíva kulminuje. Kdo jsou ti džihadisté? No. To jsou džihadisté, kteří byli najati, vyzbrojeni, vycvičeni a jsou podporováni Ukrajincema a Francouzema.
0: Aha.
1: Čili vidíte tady Spojené státy americké a Rusko, proto jsem vybral tu fotku toho kamery, měli byste tam vidět za ním je Lavrov. Tady vykřikují, že to je velký spojenec Ruska. Omyl. To je zároveň velký spojenec Spojených států amerických. Ano? A kdo útočí na tento režim, který bojuje proti tomu nejhoršímu zlu na světě, proti džihadistům? Francouzi a Ukrajinci. Za evropské peníze. Podporují vraždění křesťanů v Africe. To je neuvěřitelné, ale z hlediska, protože se o tom nemluví, jenže ten tlak, ta spolupráce Rusů s Američany je už tak viditelná, že už i ve francouzském tisku se to začalo, ve francouzských médiích se to probíhá, co tam ti Francouzi dělají. Macron dělá, to já ne, to někdo. A teď to tady vidíte, ale co česká média, podívejte se na český novináři, tady máte ten důsledek toho, proč je tady tolik lidí, kteří podporují to zrušení Benešovy dekretu, protože o tom nevědí, že česká média jim vymývají hlavu. To samé je v tom případě ten Mali. Česká média neinformují, že se tam Spojené státy americké, tam mají vlastní drony, malijské armádě pomáhají koordinovat útoky na džihadisty a pomáhají koordinovat útoky ruského afrického sboru na džihadisty. No ale jak by to vysvětlovali voličům Hříba? Jo, nebo té Neudové? No, to se musí utajit. No ale to se neděje jenom v té Mali. No. Podívejte se, obrovský problém byl v Kongu. Zase se o tom tady nemluvil. Dokonce prezident létal k těm otrokářům, který ke státu, který podporuje. Je tam skupina států, rbaňští otrokáři se tomu říká, a oni jsou to ještě kousek vedle další otrokáři, a ty tam loví děti a zavíjají je do dolů a z toho těží kritické minerály, které potom přes tu Rwandu a přes Ugandu ty řetězce vyčistí právně a posílají do Evropy. Uh-huh. To je jeden z nejodpornějších biznisů světa řízených Evropskou unii, ano? Uh-huh. No a teď tomu Spojené státy americké udělali přítrž.
0: Jasně.
1: USA se domluvili s Kongem, zafinancují 150 tisícovou armádu, vyzbrojí soukromou armádu. A to je vyžené. Uh-huh. A budou tam těžit společně ty přírodní zdroje, ale kdo? Spojené státy americké, Čína, co tam má investovat na Rusko. A Rusko navíc v rámci dohod zároveň získalo privilegia v určitých menších státech. Uh-huh. Jako je Benin nebo kousek menší Kongo. V podstatě musíte vidět, asi před půl rokem přiletěl Lavrov do Egypta. A říká těm Afričanům, no víte, my Rusové se snažíme, ale my nejsme ty hlavní ekonomické mocnosti. Tak my vám pomůžeme, ale tu ekonomiku musíte začít řešit ještě s těma našima spojencema. Aha, to jsou ti spojenci, aha, USA a Čína. Mm-hmm. No a teď se to tam začíná organizovat, ale Evropská unie je out, mimo. Mm-hmm. Ale to je, takže posled bych přikuje, uděláme Spojené státy evropské, vytlačíme USA. Co dělají USA?
0: To
1: spojují se s Ruskem a dohadují se s Čínou.
0: Ano, právě.
1: Že tam v podstatě rozdělují nové sféry vlivu. Ale to už není to staré evropské kolonialistické, pochytáme dětičky, zavřeme je do dolu. Budeme je tourovat za ceny. Ne, tam už přichází víceméně budování průmyslu. Budování kapacit a zároveň samozřejmě, že jak ruský, tak americký, tak čínský kapitál si vezme své zisky. Ale oproti Evropanům
0: jim tam dvakrát, za to něco
1: třikrát víc toho nechá.
0: No, jasně.
1: Ano, ale zároveň to tam chtějí budovat. To není ten evropský kolonialismus. My si odvezeme všechny vaše zdroje, vyjíždíme vás krvavě do Evropy. Ne, už se tam buduje. No a to je součástí toho Putinova plánu, který si mě Spojené státy americké podporují na Spojené státy ruské. To je velmi zajímavý plán. Se podíváte do současné...
0: Spojené státy ruské, já bych řekl, že Rusko je...
1: Ne. Bavíme se o mnohem větším státním celku s mnohem větším objemy obyvatelstva. Mm-hmm. Spojené státy... Podívejte se, pokud se podíváte na Spojené státy americké a zjistíte, čím jsou tak zvláštní vůči celému světu, zjistíte, že je to stát imigrantů. Imigrantů, kteří jsou nesmírně pracovití historicky. Tedy, že to nejsou ty imigranti za sociální dávky, které známe tady. Ha. Ano? No ale Putin má jediný problém. Má území, má zdroje, má všechno, chybí mu lidi. A myslíte si, že je náhoda, že najednou po celé Africe Rusové dotují ruské školství? Ale kdeže, do Ruské dumy kandiduje letos už několik Afričanů, kteří byli v Putinově zvláštní operaci, vysloužili si medaile, nyní kandidují, hovoří plně rusky, mají za sebou a pracují. Afričané se pracují v Alabuze, se vyrábí ty ruské drony, se dneska bagruje, celá ta továrna se strojnásobí. Ne, kdo tam bude pracovat?
0: Musím tedy ale říci, pane Svatoči, že zní to nesmírně zajímavě, ale zní mi to trochu jako sci-fi. Jako představa, jenom řeknu, mě představa, že Rusko se stane zemí přistěhovalců.
1: Ano.
0: Já vím, že to chcete říct, ale přeci jenom u té Ameriky bych to tušil, je to logické, ta celý ten kontinent je přistěhovalecký a vyvraždili Indiány a pozabíjeli pak Mexičany. A takže jsou to ti přistěhovalci z gruntu, abych tak řekl, od začátku. Ale Rusko je starý historický národ.
1: Ne. Podívejte se, teďko jmenoval generála Alexandra, myslím, že Alexandra se jmenuje, ale určitě se jmenuje Čajko.

0: myslí, že Rusko je tvořeno historickými národy, které jsou i neruské. Ale sjednocuje je ruský jazyk a ruská kultura. A Spojené státy americké jsou sjednoceny anglosaskou kulturou, i když do ní proniká španělská a angličtinou. A nové Spojené státy ruské budou sjednoceny ruskou kulturou. A ruským jazykem. Ne ta představa toho Stálkova nebo těch některých nacionalistů, my uděláme to čisté Rusko, protože Putin zavírá. Protože Rusko, aby expandovalo a udrželo se v síle s v poměru síly s Čínou, Evropou a Spojenými státy, musí zvýšit počet svého obyvatelstva. A to nelze učinit jinak, než pečlivě řízeným, vybraným dovozem připravených kádrů, když to tak řeknu, připravených budoucích občanů. No, víte, ono to stojí obrovské peníze. Představte si, že by česká vláda najednou začala všude po Africe zřizovat české školy, ale mediální školy a vysloveně přípravky na to, aby středoškoláci, vysokoškoláci mohli přijít do Česka plně zde hovořit. To by stálo obrovské peníze. Rusové do toho velice investují. Zároveň Putin velmi tvrdě potlačuje všechny tyhle ty nacionalisty z té kola typu, který chtějí budovat. A to jsou Spojené státy ruské. Musíte si představit, že pravděpodobným Putinovým cílem je tu válku ukončit, takže začnou vznikat ty Spojené státy ruské. To bude proces.
1: Pane Svatoši, zní mi to sice stále jako sci-fi, ale protože vás beru vážně, budu nad tím uvažovat, ale vy jste narazil na věc, která je bezprostřední a na kterou se musím zeptat. A tou je, vy jste řekl, po tom konci války. Teď během těch oslav vítězství v jisté souvislosti Vladimír Putin prohlásil, že už podle jeho názoru je ta válka, se blíží skončení. Na druhé straně čtu i v těch ruských webech a i v amerických, že Rusko rozhodně chce získat Oděsu a minimálně Oděsu, no ale to je ještě hodně daleko, protože ještě nemá vlastně ani celý Donbas. Tak na jakém principu by to mohlo skončit?
0: Podívejte se, pokud se domluví, což víte, oni mají, Rusové mají stále stejné požadavky. Tedy ty čtyři gubernie, které jsou ruské lidi, zároveň zlikviduje banderovce, zlikviduje korupční režim, zavede ruskou kulturu jako rovnocenou, blablabla. A prostě to je systém, ve kterém Ukrajina se stane tím zárodkem těch Spojených států ruských. Ano, to je, stane se oblastí ruské kultury. On to zároveň Lavrov řekl, to je náš civilizační okruh, my ho nedáme. No a teď buď toho dosáhne po dobém, tedy nějakým formou dohody, anebo po zlém. Ukrajina je v koncích. Ukrajina, víte, Zelensky chce platit teďko 400 tisíc hřiven, což je zhruba 200 tisíc korun, alias 10 tisíc dolarů měsíčně vojákům, kteří drží první linii.
1: Každému vojáku 10 tisíc měsíčně.
0: 10 tisíc dolarů.
1: 10 tisíc
0: dolarů. No a vidíte, jako Zelensky uvažuje, ono mu to moc nemyslí, ono a ta jeho sekretářka řekla, že je to kokainy, no tak.
1: No.
0: To. Takže podívejte se, když vezmete, kolik to je, tak se dostanete na částku 12 miliard ročně, dolarů. Ale 100 tisíc vojáků tu frontu neudrží.
1: Jasně.
0: Těch potřebujete 300 tisíc. To je 36 miliard dolarů. Podívejte se.
1: Jen za platy.
0: Jen za platy těch pěšáků v první linii. Samozřejmě musí řeknout, že oni Rusové pozabíjejí některý. Ne, ty tam musí být furt, tak je musíte doplňovat. 36 miliard dolarů jenom za to, že budou držet. A to ti, kteří útočí, ty mají dostávat dokonce 20 tisíc dolarů. Takže ještě když bude z nich 100 tisíc útočit, kde jsme, kde na to chcete vzít. Víte, ale co je to uvažování? Víte, teď to asi málo víte. Babiš drží podíl v Evropské bance EBRD. Máme hlasovací práva. Slovácký Fico tam má taky práva. A víte, co vyhlásila ta banka teďko, takže to Babiš musel schválit, nebo aspoň držel hubu? Když na Ukrajině bude zničen nějaký majetek, který

0: je na hypotéku.
1: Jako budova třeba.
0: Tak. Tak my to zaplatíme.
1: Ale?
0: Peněz, aby to nemuseli platit.
1: Pozoruhodné.
0: Takže teď my budeme provokovat Rusy. Podívejte se logiku bankéřů. Dáme vám teď 90 miliard, vyrobíte drony, budete je poslat na Rusko, my si vydělali vydělá na tom 90 miliard, už je spočítaný ty bankéři. Jo?
1: Mm-hmm.
0: No a teď mají druhý plán. Jo, se na sebe začne to posílat zpátky. Teď bankéři psali, ale půjčit napůjčovaný peníze do těch
1: mm-hmm.
0: ukrajinských bankách a ty to mají rozdílovaný. No jak to? No tak to zaplatíte zase Evropani. Češi budou platit a Babišovi to neprojde státním rozpočtem, tak on se tomu nezajímá. A kolik to bude? Budete platit? Ale takový stát se brzo rozpadne, on nemá lidi. Takže zákonitě dojde teď brzy k třem situacím. Buď Trump zařídí mír, to musí udělat on, nebo nastane to, proč Američané vyklízejí to Německo a přiletí do Německa něco, protože Němci jsou za prvé druhá světová válka nacisti, tak to všichni řeknou, no tak nacisti asi dostali a tu bombu moc si vyskakovali, to by šlo. Politicky by to ještě jakž tak šlo, protože jinak velitel třetího sboru Azov už tvrdí, že Rusáci už chystají jaderné údaje.
1: Mm-hmm.
0: Takže už to tvrdí Azovci. No a pak tu je ta třetí možnost, že ta ukrajinská armáda prostě ani za těch, víte, když už chcete dávat 10 000 vojákovi, aby šel do první linie se tedy z 95% nechat zabít nebo zmrzačit dolarů měsíčně, no tak vidíte, jsou vše suma. Představte si, že tady takhle jdete a chodí po Praze nebo po nějakým náměstí v Čechách nábojáři, říkají, chceš práci 10 000 dolarů měsíčně. No to je nějaký platy v České republice, na Ukrajině to musíte vynásobit 4, máš tě tu hodnotu toho platu.
1: No,
0: no ale i tak ti vojáci se nehlásí, kdo by se hlásil. Že?
1: Jasně, ale řekněte mi, jak v tomto osvícení, v tomto pohledu na tu věc číst to, že se ta fronta v podstatě moc nehýbe.
0: Ne, máte úplně jedno, jestli se fronta hýbe nebo nehýbe. Mm-hmm. Důležité je, kdy bude nepřátelská armáda poražena. Není důležité, kde. Kdy. Jediný způsob je porazit nepřátelskou armádu. A buď obsadíte její území, vyženete ji, obklíčíte ji, anebo je prostě vystřelíte. A Rusové je vystřelují.
1: Jasně.
0: Oni k tomu mají zaprvé víc lidí, tak i víc dronů, i víc čeho, tak je dobře vystřelují. To je prostě základní dobrá strategie, vystřílet Ukrajince. Víte, a ta strategie je spočítaná i na budoucího amerického prezidenta. Víte, teďko byl koordinovaný útok, já jsem se smál. Putin něco vyhlásí proti Zelenskému a Američané začnou konat. A když se podíváte, jak ta NABU koná proti tomu Jermakovi, to je velmi zajímavé. Jermak je ukrajinský žid. Teď ho zatkli. To je útok na Zelenského. Zároveň u Taka Kášla vystoupí ta tisková mluvčí bývalá, velmi vlivná Ukrajinka, a označí ho za kokainistu a tohle všechno. A potvrdí Putinova slova, která jsou ani ne 24 hodin stará.
1: Ano.
0: Ale kdo provede ten útok na Zelenské? Organizace, která se na Ukrajině říká NABU, speciálně protikorupční jednotka. Ejhle, ale Zelenský s Jermakem chtěli NABU v roce 23 zrušit. Co se stalo? Joe Biden si zavolal Penny Pejskovou, americkou miliardářku, židovského původu z Ukrajiny.
1: Mm-hmm.
0: Ta přistála v Kyjevě, a krom toho, že všem říkala, že tu válku prohrajou, tak až si dají pokoj. Tak se je zavolala, žádný naborušit nebudete. Dáte jim dvakrát víc peněz, třikrát víc lidí a necháte jim volnou ruku, nebo uvidíte. A teď tady vidíte, současný útok je vedený proti Zelenskému, jak proti Trumpovi, který ho veřejně označuje za příčinu přetrvávání války, tak zároveň ta demokratická stát americký deep state jde proti němu.
1: Já
0: to ještě musím dokončit. A teď pozor. Ve stejném okamžiku brácha Pejskovi, G.B. Pejsker, guvernér Illinois, velmi velký miliardář a velký, velký sponzor židovské lobby, který ovšem nesnáší Netanyahu, chce odstranit, oznámí, asi budu z určitosti kandidovat na prezidenta Spojených států v roce 28. Čili vidíte, že ten americký tlak proti tomu, aby si tady ti Evropani vybudovali ten svůj evropský stát v pojetí poslta, tedy od toho Portugalska, ano, až po ten Dněpr, nebo snad až někam do Ruska, se Spojeným státům americkým nelíbí, protože zaprvé to vytváří nebezpečí toho, že vznikne třetí světová válka, protože to je šílený státní, za druhé je to konkurence. Spojeným státům americkým bude daleko více vyhovovat Spojené státy ruské, z hranicí někde, určitě před Labem, protože potom západní Evropa poslouchá Spojené státy americké. Tam už potom nejsou žádné. Víte, jakmile se Evropa stáhne nebo bude donucena někam ustoupit, tak bez Ukrajiny, bez Balkánu nebo bez Pobaltí si už nemůže vyskakovat.
1: Co Polsko?
0: Polsko, Rusové nemají zájem o Polsko. To je moc velký stát, tam předělávat kulturu na ruskou by nešlo. Což u těch menších států, které se takřka nemnoží, jako jsou Estonci, to by bylo za chvilku. Takže tam ho nemají a proč taky Poláci by se by bojovali? A to je prostor, o který nemají
1: a ten zájem. A to, že jsem poslouchal, myslím, už včera, že právě ta NABU, ta protikorupční organizace, zřízená Američany samozřejmě, konstatovala, že zatím se to Zelenského netýká, všechny ty věci?
0: To je politické konstatování, to je zatím Zelenský, někdo to podepsat musí a nejlepší z hlediska politiky, když to podepíše velmi zapáchající politická mrtvola, na kterou se to potom všechno svede.
1: Jasně.
0: Ale protože samozřejmě ten člověk, který to podepíše, tak ten bude vyřízený, toho budou nenávidět nacionalisti, fašisti, komunisti, všichni budou nenávidět, protože jim zničil budoucnost. Jo, to
1: rozumím.
0: Jako jejich budoucnost, nemyslím tím budoucnost.
1: Já bych měl jednu otázku, která se zdánlivě toho možná netýká, ale dle mého soudu je přímo v centru toho, o čem hovoříte. Rusové dali najevo, že mají tu novou raketu, tu novou střelu, ten Sarmat. Proč právě v této chvíli a co to je za střelu a co s ní mohou udělat?
0: Za prvé, Sarmat je střela poněkud jiná. Dostali jsme se někam úplně jinam. My jsme to vysvětlili na megatuny, tak nahrazuje starší, tedy no, kolik jsou ty střely starý? No, dneska už budou 48 let starý rakety Vojevoda. Ty rakety Vojevoda, oni byly už hůru a někde ještě v jednom, to jsou dvě divizi, takže jich je tam 18. Mm-hmm. Těhle z těch 18 je už nahrazeno, 6 až 10 už je těch nových. Ale když vezmete ty stají, tak ty mají 500 megatun, 18, ty mají nějakých 90, 100 megatun.
1: Mm-hmm. Jako výbušné síly.
0: Jako výbušné síly. Tedy respektive má 5 megatun jedna.
1: Ano.
0: Tenhle ten Sarmat má 36 megatun.
1: Jedna.
0: Čili 7x víc. Hmm. Čili Rusové mají tam teď, jich tam dali teprve 6, oni mají více hlavic. Dokonce se říká, Rusové mají 12 těch avantgardů, těch kluzáků jaderných, už mají tam rozmístěný u druhé divize. A pravděpodobně teď sice tam něco budujou, ale větší přednost mají ty Sarmaty. Ono to vypadá, že ten Sarmat je nese ty zmenšený avantgardový útočníky. Takže to je vlastně jako, že by to vypouštělo něco podobného jako Sarmaty. Jsou to takové jehlany, které velmi dobře pronikají. Ten Sarmat, tedy jeden Sarmat, už jich mají tam 6 až 10, zlikviduje celou Francii.
1: Jeden Sarmat
0: máte po Francii. No, někdy v Munku ten Macron běžný měsíc vydržel. A to je všechno.
1: A myslíte si, že to naznačuje, že se chystají 26. k tomu, o čem už
0: 26. února skončila platnost smlouvy START, kterou podepsali v Praze Obama s Medvěděvem. No a Rusové byli připraveni bez krců a jedou. Čili ty si představte, že budou mít do konce roku 18 a v příštích letech asi 72 Sarmatů. Hmm. Jeden Sarmat je krát až 18 samostatných hlavic, někdo říká i 36 dokonce. Hmm. Ale v každém případě je to 7x zvýšení ničivé schopnosti. Sedmkrát silnější jaderné údery. Rusové, já jsem to nepřepočítal, ale Komsomolská je pravda, včera tvrdila, že jeden Sarmat má sílu 20 tisíc Hirošim.
1: Řekněte mi, není to vlastně, když to takhle slyšíme, vidíme, nelze to dát do souvislosti s tím, jak varoval Lavrov a další, že ty místa, kde se vyrábějí zbraně, právě ty útočící na Rusko, v těch západoevropských zemích, že se stávají cílem?
0: Ano, to je klasická Kissingerova koncepce, která říká, že jakmile jaderná mocnost, jaderná supervelmoc napadena vazalským státem druhé mocnosti, začne cítit, že se překračují tedy její červené linie, hrozí vážná škoda nebo co, tak vysvětlí té druhé mocnosti, co ji čeká, a nebo použije jaderné zbraně. A to i proti té druhé mocnosti. Samozřejmě tady máme složitý případ, že Spojené státy americké couvají z Evropy a Němci chtějí válku. Je to jak za první světové války, za druhé světové války, jakmile německá ekonomika se začne hroutit, Germáni nevymyslí nikdy nic jiného než vyhlášení první, druhé nebo teď třetí světové války. To je zákonitost německého průmyslu. Oni nechtějí dělat reformy. Posledního reformátora Schröder vyhnali. Jo? A teď ho ještě pomluvají. Teď dokonce mají nápad, že Merkelová, která veřejně prohlásila, že napálila v minských rozhovorech Rusko, takže ji pověří vyjednávání. Prostě Evropané chtějí, Němci chtějí válku, protože jim nic jiného nezbývá. Ty němečtí kapitalisté by tak zkrachovali, byli by chudí, tak celá ta politická chce válku. No a teď je otázka, kdy. Možná ta ukrajinská armáda se zhroutí dřív, než to bude. A nebo možná bude muset Putin, bude Putin stát před rozhodnutím, zda tedy potvrdí platnost Kissingerovy doktriny, anebo bude také, víte, Němci si myslí, že Rusové jsou Ibermenčové a proto na ně nikdy nezautočí jaderným zbraněm, a protože se to bojí. Je otázka, co udělá Putin.
1: Jedna otázka na závěr. Když jsme si tak hezky nastínili, jako obvykle velmi optimisticky, ironicky řečeno dneska, tu situaci u nás versus nebo v souvislostech s tou evropskou situací, řekněte mi jedinou věc. Na jedné straně nedokončená válka v Iránu, respektive prohraná válka Spojenými státy v Iránu. Na druhé straně Izrael, který nadále útočí na Libanon. Na další straně Čína, která se chová klidně, ale právě za ní přijíždí prezident Trump. Na další straně Vladimír Putin a ten, abych tak řekl, Sarmat, nová zbraň. A na poslední straně ti sudeťáci jako výron toho německé touhy nás podrobit a podrobit konec konců celou Evropu, podrobit a pokud možno zahájit útok na Rusko. Co z toho všeho, z tohoto zdánlivého chaosu podle vás je teď aktuálně nejdůležitější?
0: Nejdůležitější je, že si Putin s Trumpem rozumí a víte, jako tady někdo vykřikuje, že Spojené státy americké prohráli válku s Iránem, to je špatně pochopeno.
1: To nevykřikuje někdo, to říkám já.
0: No dobře, ale oni to vykřikují všichni tyhle obrovské množství.
1: No prostě.
0: Tam musíte vidět, co bylo cílem. Cíl byl splněn. A že Evropa nemá, paliva, ale to je součástí boje Spojených států amerických proti vzniku Spojených států evropských.
1: Ale není to sebevražedné, protože když vidíme, kam dneska rostou v důsledku toho ceny benzínu ve Spojených státech a tak rychle se blíží ty midterms, ty volby na podzim, které mohou
0: Trump už nemůže být zvolen, už nebude kandidovat.
1: No ne, ale teď hovořím ale tady, o těch podzimních volbách, kde se může v kongresu stát, že ztratí většinu a bude chromou kachnou.
0: Může být chromou kachnou, jak jsem říkal.
1: A že by tohle udělal Trump sám proti sobě? Mě...
0: Americká politika zahraniční je bipartizánská velmi často. Jedna strana dělá to, co druhá strana by dělala, ale musí to dělat tiše, protože její voliči by to moc nepochopili. Spojené státy americké nechtějí, nepřipustí vznik Spojených států evropských, jak si je před, jak vykřikuje ten posled. A to vidíte na tom Jimmy Paňsko a ve všem ostatním. Takže víte, je to v pohodě. Já si myslím, že tady hrozí pro Čechy jedno jediné nebezpečí, že teďko Pistorius, Boris, německý ministr vnitra, války,
1: armády,
0: podepsal se Zelenským smlouvu, že bude vyrobit nějaký spoustu dronů a Zelenský bude střílet jako šílený na Rusko. Tak to je velké nebezpečí, to je skutečný nebezpečí, protože ta potom se v něco může přiletět. Hmm. A podle Kissingerovy teorie sem přiletí. A když ta válka neskončí. Takže to je nebezpečí, stejně tak nebezpečí, největším nebezpečím pro Česky aktuálně je Petr Pavel a ty sudeťáci, protože ty chtějí degradovat českou státní suverenitu na úroveň postavení protektorátu BVNMR, jeho vlády. No, takže Petr Pavel zřejmě by chtěl být místodržící a diktovat Babišovi, co si Bruselovi myslí.
1: Pane Svatoši, my se to možná to, co se bude dít, dozvíme relativně už brzo. Nepochybně se sejdeme nejpozději po tom, co se odehraje v Brně a budeme v této debatě, která je čím dál zajímavější, budeme pokračovat a moc se na to těším. Takže já bych udělal zatím ne tečku, já bych udělal středník za tím naším dnešním hovorem a budeme pokračovat hned po tom Brně, co říkáte.
0: Já se budu těšit. Děkuji divákům, že nás sledujete. Tak. Na vás se těším.
1: Já děkuji samozřejmě také divákům. Byl to dneska takový trošku netypický náš rozhovor, protože, jak říkám, je tu středník. A těch věcí, které se začínají prolínat, je tolik, že abychom se v nich vyznali, skutečně vyznali a věděli, co nám hrozí nebo nehrozí a co dělat můžeme nebo musíme, o tom je třeba neustále dál mluvit. A my o nich otevřeně mluvit budeme. Tak se na vás těším.
2: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme, osta kilometru.

0: Když dnes sleduji debatu o sjezdu sudeto německého Landsmannschaftu v Brně, vrací se mi něco velmi osobního. Protože já jsem proti požadavkům Landsmannschaftu nezačala vystupovat až dnes. Já jsem to téma otevřela jako moderátorka Sedmičky na televizi Nova před více než 20 lety. A skončilo to policejním vyšetřováním. Tehdy jsem si poprvé naplno uvědomila, že v České republice existují témata, na která se člověk může ptát jen do určité chvíle. A když to zajde příliš daleko, když začne otevírat otázky Benešových dekretů, majetkových nároků, vazeb části české politiky na sudetoněmecký Landsmannschaft a možného přepisování výsledků druhé světové války, začne být problémem on sám.
1: Psal se rok 2002. Sedmička na TV Nova byla nejsledovanější politický diskuzní pořad v zemi. A právě tam moderátorka Jana Bobošíková začala pravidelně otevírat téma sudetoněmeckého Landsmannschaftu, Benešových dekretů, majetkových nároků a vztahu části české politiky k sudetoněmeckým strukturám. 19. května 2002 odvysílala Sedmička rozsáhlou debatu o sjezdu Landsmannschaftu v Norimberku. Ve vysílání zaznělo, že bavorský premiér Edmund Stoiber prosazuje právo na vlast a chce hájit oprávněné zájmy vyhnanců. Mluvilo se o zrušení Benešových dekretů, o restitucích i o účasti českých představitelů na akcích Landsmannschaftu. A právě tehdy zazněla otázka. Jde o majetek nebo o smíření? Ve vysílání zaznívala jména bavorský premiér Stoiber, mluvčí Landsmannschaftu Posselt nebo český arcibiskup Graubner. Diskutovalo se o tom, zda část české reprezentace nepomáhá otevírat cestu k revizi poválečného uspořádání.
0: Tohle je důležité pochopit. Já jsem tehdy nevystupovala jako politička. Byla jsem novinářka. Neříkala jsem lidem, co si mají myslet. Já jsem kladla otázky. Proč chce Landsmannschaft rušení Benešových dekretů? Proč se mluví o majetkových nárocích? Proč na jejich sjezdy jezdí čeští politici a církevní představitelé? A proč se najednou v Evropě začíná mluvit o tom, že poválečné uspořádání je problém? Jenže přesně tyto otázky začaly být velmi nepříjemné. A pak přišel rok 2003 a přišla policie.
1: Na Janu Bobošíkovou bylo podáno trestní oznámení kvůli Sedmičce. Obvinění, pomluva, šíření poplašné zprávy, hanobení skupiny obyvatel. Důvod, že v pořadu otevírala téma vazeb KDU-ČSL, církevních restitucí a sudetoněmeckého Landsmannschaftu. 29. května 2003 strávila Jana Bobošíková více než 6 hodin na policejním výslechu. Podle dobových článků jí policisté sdělili, že jí hrozí až 2letý nepodmíněný trest. A nejvíc šokující byly samotné otázky. Policie se ptala, proč otevřela téma arcibiskupa Graubnera? Proč mluvila o Vatikánu? Proč položila konkrétní otázky o Landsmannschaftu? Nešlo tedy jen o ověřování faktů. Řešilo se, proč se novinář vůbec ptá.
0: A teď přijde možná nejdůležitější moment celé kauzy. Ve spise se objevily neautorizované přepisy pořadu Sedmička. A pocházeli, víte odkud? Pocházeli z interního systému poslanecké sněmovny. Takže otázka nikdy nestála jen tak, kdo podal trestní oznámení. Otázka zněla, kdo dodal materiály, kdo celý mechanismus rozjel a kdo měl zájem kriminalizovat novinářku, která otevřela téma Landsmannschaftu a Benešových dekretů. Protože najednou už nešlo jen o jednu televizní debatu. Šlo o vytvoření atmosféry strachu. O vzkaz, na některá témata si dejte pozor. No a já jsem tehdy veřejně řekla, žasnu nad tím, že má novinářská práce je kriminalizovaná. A měla jsem pravdu.
1: Kauza začala budit pozornost i na vyšších místech justice. Do věci vstoupilo nejvyšší státní zastupitelství vedené Marií Benešovou a právě odtud přišel zásadní obrat. začalo zaznívat, že v celé věci nebyly dostatečně respektovány ústavní garance svobody projevu a práva na informace. Jinými slovy, že stát začal nebezpečně překračovat hranici mezi vyšetřováním a zastrašováním novinářské práce. Postup policie se začal rozpadat a celá kauza postupně utichla. Jenže příběh tím neskončil. V roce 2004 byla Jana Bobošíková zvolena do Evropského parlamentu. A právě tehdy znejistil i sudetoněmecký tisk. V rakouské Sudetenpost začaly vycházet texty, které připomínaly její sedmičku a její otázky kolem Landsmannschaftu. Psalo se tam, že po českých volbách objevila sudetoněmecké téma a snažila se hosty tlačit určitým směrem. Jinými slovy, člověk, který doma v televizi otevíral otázky Benešových dekretů, majetkových nároků a sudetoněmeckého vlivu, se najednou dostal přímo do Evropského parlamentu. Do stejného prostoru, kde se o těchto věcech dlouhodobě bojovalo politicky.
0: Ani během svého působení v Evropském parlamentu jsem nepolevila v obraně českých národních a státních zájmů. Nadále jsem spolupracovala s historiky, právníky i archiváři a z prostředků určených na činnost europoslance jsem iniciovala vydání dvou publikací pod názvem Qui bono restituce. Ale jejich vznik vůbec nebyl jednoduchý. Musela jsem opakovaně vysvětlovat, proč je nutné otevírat téma spojená s poválečným uspořádáním Evropy, Benešovými dekrety a kontroverzními majetkovými nároky šlechtických rodů. Řadě europoslanců, zejména z Německa a z Rakouska, nebylo toto téma vůbec po chuti. Ovšem, já jsem považovala za svou povinnost podpořit projekt, který upozorňuje na historické, právní i politické souvislosti těchto sporů a na možná rizika pro právní kontinuitu českého státu.
1: Europoslankyně Jana Bobošíková iniciovala vydání dvou knih pod názvem Qui bono restituce, které se podrobně věnují kontroverzním majetkovým nárokům rodů Waldrode, Salm, Colloredo Mansfeld či Des fur Waldrode v souvislosti s důsledky druhé světové války, poválečním uspořádáním Československa a Benešovými dekrety. Na projektu spolupracovali odborníci na ústavní a mezinárodní právo, mimo jiné profesor Václav Pavlíček. Publikace analyzují historické dokumenty, soudní rozhodnutí i právní argumentaci jednotlivých restitučních sporů a upozorňují na možné důsledky prolomení Benešových dekretů pro právní kontinuitu českého státu. Z pohledu autorů představují významný příspěvek k obhajobě národních a státních zájmů České republiky a k ochraně výsledků poválečného uspořádání po roce 1945. Knihy jsou dnes evidovány například ve fondech Národní knihovny České republiky, Městské knihovny v Praze, Knihovny právnické fakulty Univerzity Karlovy, Moravské zemské knihovny, ve fondech zemských a státních archivů i v dalších odborných a univerzitních knihovnách po celé republice. Publikace jsou rovněž dohledatelné v nabídce specializovaných antikvariátů.
0: Znovu se otevírá debata o Benešových dekretech, protože dnes se sjezd Landsmannschaftu přesouvá do Brna. Znovu slyšíme slova o smíření, evropských hodnotách a o překonávání minulosti. Jenže já si velmi dobře pamatuji, co se dělo, když někdo začal klást nepříjemné otázky. Pamatuji si 6-hodinový policejní výslech. Pamatuji si hrozbu trestního stíhání. Pamatuji si, že ve spise byly materiály, které podle všeho nemohly pocházet od obyčejného občana. A pamatuji si ještě jednu věc. Když později vyšly knihy Qui bono restituce, několik lidí mi velmi otevřeně řeklo: postaráme se, abyste si v politice už ani neškrtla. Tehdy jsem to považovala za aroganci. Dnes už vím, že to mysleli vážně. Přátelé, nikdy jsem nebyla proti smíření mezi národy. Byla jsem a jsem proti přepisování historie. Proti relativizaci výsledků druhé světové války. A proti tlaku na Benešovy dekrety. A za to mě vyšetřovala policie této země. Ne za korupci, ne za podvod, ne za lež, ale za otázky.